0: Jediná slečna Emílie odmítla dovolit, aby jí na dveře připevnili kovové číslice a na dveře schránku. Vůbec je nevyslechla. Den co den, měsíc co měsíc, rok co rok jsme viděli, jak je Černoch čím dál šedivější, jak se nahrbuje, jak vychází s nákupním košem a opět se vrací. Každého prosince jsme jí posílali daňovou upomínku, kterou pošta o týden později zas vrátila, aniž byla vzata na vědomí. Tu a tam jsme ji zahlédli v některém dolním okně, horní patro domu zřejmě uzavřela, jako vyřezané poprsí bůžka ve výklenku a nedalo se říci, zda se na nás dívá nebo nedívá. Tak přecházela z generace do generace vzácná, nevyhnutelně přítomná, neproniknutelná, klidná a zatvrzelá. A tak i zemřela. Onemocněla v domě plném prachu a stínů, kde jí byl k službám jen jediný roztřesený Černoch. Ani jsme nevěděli, že je nemocná. Už dávno jsme se vzdali všech pokusů dovědět se něco od Černocha. S nikým nemluvil, patrně ani s ní ne, neboť jeho hlas byl chraplavý a zarezavělý, jako by ho vůbec nepoužíval. Zemřela v jednom z dolních pokojů na těžké ořechové posteli se záclonou, šedivou hlavu opřenou o podušku, žlutou a spuchřelou věkem i nedostatkem slunečního světla. Černoch vyšel prvním dámám vstříc hlavním dveřím, vpustil je dovnitř s jejich stlumenými, sykavými hlasy a rychlými, zvědavými pohledy a pak zmizel. Prošel domem, vzadu vyšel ven a nikdy ho už nikdo nespatřil. Okamžitě přijeli ony dvě sestřenice. Druhého dne uspořádali pohřeb a celé město se přišlo podívat na slečnu Emilii, ležící uprostřed spousty koupených květin, zatímco portrét jejího otce hluboce snil nad katafalkem a nad sykajícími a truchlícími dámami a velmi staří muži, někteří z nich ve vyvkartáčovaných uniformách konfederace, hovořili v předsíni i na trávníku o slečně Emílii jako o své vrstevnici, neboť věřili, že s ní kdysi tančili a že se jí snad i dvořili a zaměňovali čas za jeho matematickou řadu, jak už to mají ve zvyku staří lidé, jimž všechna minulost není cestou, zmenšující se v dálce, nýbrž obrovskou loukou, které se zima takřka nikdy nedotýká, oddělenou teď od nich úzkým hrdlem posledního desetiletí. Věděli jsme už, že v oné části domu nad schodištěm je jeden pokoj, kam po 40 let nikdo nevstoupil a který nutno otevřít násilím. Vyčkali, až bude slečna Emílie ve vší slušnosti podzemí a pak jej teprve otevřeli. Ono násilí, jimž bylo nutno vylomit dveře, jako by bylo pokoj do všech koutů přeplnilo prachem. Slabý, štiplavý přídech, jako v hrobce, ležel tu na všem v tomto pokoji, který byl vyzdoben a zařízen jako pro svatební noc. Ležel na záclonách vybledlé růžové barvy, na růžových stínidlech lamp, na toaletním stolku, na jemné soupravě z křišťálového skla i na mužských toaletních potřebách s kováním ze začernalého stříbra, ze stříbra tak začernalého, že monogram ani nebylo vidět. Tady mezi těmito věcmi ležel límeček a kravata, jako by je byl někdo právě svlékl. A když pak límeček zvedli, zanechal na povrchu bledý půlměsíc v prachu. Na jedné z židlí visel pečlivě složený oblek. Pod ním ležel pár němých bot a odložené ponožky. Muž sám ležel na posteli. Dlouho jsme tam jen stáli a hleděli dolů na hluboký, bezmasý šklep. Kdysi tu tělo zřejmě leželo v obětí s jiným tělem, ale teď je pokořil dlouhý spánek, který přetrvává lásku, který vyhrává i nad předstíráním lásky. Co z něho zůstalo, schnilo pod tím, co zůstalo z noční košile. a nebylo to možno oddělit od lůžka, na němž leželo. Na něm i na podušce vedle něho ležel týž povlak trpělivého, přetrvávajícího prachu. Pak jsme si povšimli, že na druhé podušce je vytlačena hlava. Jeden z nás z podušky něco zvedl a když jsme se naklonili vpřed, zatímco nás jemný a suchý, neviditelný prach dráždil v chřípí, spatřili jsme pramen ocelově šedých vlasů.
1: Když už je řeč o tom komisaři Bartoškovi, pravil pan Kratochvil, tak si vzpomínám na jeden případ, který taky nevyšel na veřejnost. To je ten případ s tím dítětem. Tak jednou přiběhla na komisařství k tomu Bartoškovi taková mladá paní, žena jednoho rady od státních statků nějakého pana Landy, s ukrutným pláčem, že nemohla ani dechu popadnout. Tomu Bartoškovi bylo líto, třeba že měla spuchlý nos a byla celá flekatá od toho usedavého pláče a chlácholil jí, pokud to takový starý mládenec a k tomu ještě policajt dovede. Ale Ježíš Maria, mladá paní, říkal jí, tak už toho nechte, vždyť on vám hlavu neutrhne. Vyspí se z toho a bude zas dobře. A jestli dělá moc velký randál, tak s vámi půjde tamhle hochman a dá mu nějakou pohubě. Ale vy, paničko, nemáte svému muži zavdávat podnět k žárlivosti. No a je to. Totiž, abyste věděli, tímhle způsobem na policii srovnávají většinu těchto rodinných tragédií. Ale ta paní jen potřásala hlavou a plakala tak, že bylo hrozno se podívat. Jinou krucinál, zkoušel to pan Bartošek zase jinak, tak on vám utek, vidíte. Poslouchejte, vždyť on se zas vrátí, ten lup mizerná. Ten vám tak stojí za to holomek, abyste pro něj takhle vyváděla.
2: Pane, pane, zakvílela ta mladá panička, vždyť mě na ulici ukradli dítě.
1: Ale děte, řekl pan komisař nedůvěřivě, prosím vás, co by dělali s dítětem? Třeba se jenom zaběhlo.
2: Nezaběhlo. Vždyť jsou růžence teprve 3 měsíce.
1: Aha, pravil pan Bartošek, který neměl ani ponětí, kdy takové dítě začíná chodit. A jak vám to, prosím vás, mohli ukrást? No, pomalu to z ní dostal. Tedy bylo to tak. Pan Landa zrovna jezdil úředně po státních stacích a paní Landová chtěla vyšít růžence pěkný brindáček. A zatímco v niťařském krámě vybírala hedváby na ten brindáček, nechala stát kočárek s růženkou venku. Když vyšla ven, byla růženka i s kočárkem tatam. To bylo všecko, co za dobrou půl hodinu mohl z té vzlikající maminky Bartošek vyzvědět.
3: No tak, paní Landová, ono to nebude tak zlé. No koukejte se, kdo pak by kradl dítě?
1: To se spíš nějaký hrancem tam odloží, takový případ už jsem měl. Já myslím, že takové mrně nemá vlastně žádnou cenu. Ono se to nedá většinou prodat, ale kočárek má cenu. Kočárek a peřinky, no byly tam peřinky, že? Ty taky mají cenu. Taková věc už stojí za ukradení. Já myslím, že někdo ukradl jenom ten kočárek a ty peřinky. Řekl bych, že to byla ženská, protože chlap s kočárkem by snad byl trochu nápadný. Tak ona, ta ženská, to dítě zas někde pohodí, řekl ten Bartošek chrácholivě. Prosím vás, co by s ním dělala? Já myslím, že vám to nunátko ještě dnes přineseme, až se někde najde.
2: Ale když růženka bude mít takový hlad, ona už teď měla pít, pane komisaři.
1: Ale my dáme napít, sliboval komisař, jenom už jděte domů. A zavolal jednoho civilního, aby tu chudáka paní dovedl domů. Odpoledne zazvonil sám komisař u té mladé paní. Tak, paní Landová, hlásil, kočárek bychom už měli. Teď nám chybí jen to dítě. Ten vozejček jsme našli prázdný na chodbě jednoho domu, kde ani žádné děti nejsou. Ona tam přišla k domovnici jedna paní, že chce jenom nakojit dítě, no a potom odešla. Zatrápená věc, tak přece jenom ta osoba chtěla ukrást to škvrně a nic jiného. Já myslím, milá paní, když ta osoba o to děcko tak stála, že je nijak nepoškodí ani nesní, zkrátka můžete být bez starosti a je to.
2: ale já chci dostat svou růženku zpátky, křičela paní Landová zoufale.
1: Tak to nám, paní, musíte dát fotografii nebo popis toho dítěte, řekl pan komisař úředně.
2: Ale pane komisaři, to víte, děti do jednoho roku se nemají fotografovat. To prý není dobře, prý dítě nechce růst.
1: No, tedy nám aspoň to mrně přesně popište. To tedy ta maminka udělala velmi obšírně. Prý má růženka takové pěkné vlásky a nosánek a taková krásná očička a váží 4490 gramů a má takový krásný zadeček a faldíčky na nožičkách.
3: Prosím vás, jaké faldíčky, ptal se komisař.
2: Takové k zulíbání, pane komisaři. A takové vám sladké prstíčky a tak se vám na mámu smála.
3: Ale Ježíš Maria, paničko, podle toho ji přece nemůžeme poznat. Má nějaké zvláštní znamení?
2: Má růžové pentličky na karkulce. Každá holčička má přece růžové pentličky. Pro všechny svaté, pane komisaři, najděte mě mou růženku.
3: A jaké má zuby? Ptal se pan Bartošek.
2: Žádné, vždyť jsou jí sotva tři měsíce, kdybyste věděl, jak se na mámu smála.
1: Paní Landová padla na kolena.
2: Pane komisaři, řekněte, že mě jí najdete.
3: No, budeme hledět. Prosím vás, vstaňte. Koukněte se. Tady je otázka, proč jí ta osoba ukradla. Můžete mě říct, k čemu slouží takový kojenec?
1: Paní Landová na něho vytřeštila oči.
2: Přece to je to nejkrásnější na světě. Pane komisaři, co pak ve vás nejsou žádné mateřské city?
1: Pan Bartošek se nechtěl přiznat k tomuto nedostatku a řekl honem.
3: No, já myslím, že takového haranta by mohla ukrást jenom matka, která přišla o vlastní mládě a chce mít jiné. Víte, to je jako když vám někdo v hospodě veme klobouk, tak vy si vyberete jiný a jdete. Tak to už jsem zařídil. Nechal jsem ohlásit, kde komu v Praze umřel tříměsíční prcek. A naši lidé se tam půjdou podívat, rozumíte? Prosím vás, podle toho vašeho popisu ji nepoznáme.
2: Ale já ji poznám, vzlikala paní Landová.
1: Pan komisař pokrčil rameny.
3: Ale přesto bych vzal na to jed, že ta ženská toho zpratka ukradla kvůli nějakému hmotnému zisku. Jo, milá paní, ono se moc málo krade z lásky. Většinou to je pro peníze. Ale Hergo, tak už neplačte. My vám uděláme všecko, co můžeme.
1: Když se pan Bartošek vrátil na komisařství, řekl svým lidem.
3: Poslouchejte, kdo pak z vás má tříměsíčního fakana? Pošlete mě to sem.
1: Tak jedna paní strážníková mu donesla své nejmladší. Pan komisař si to nechal rozbalit a povídá.
3: Vždyť je to mokré. Tak vida, chlupy na hlavě to má a faldíčky to má taky. Tohle tady, to bude nos, ne? A zuby to taky nemá. Prosím vás, paníčko, podle čeho se pozná takový kojenec?
1: Paní strážníková přitiskla své nejmladší k ňadrům. Vždyť je to má mánička, řekla pyšně. Co pak nevidíte, pane komisaři, že je to celý táta? Pan komisař se podíval nejistě na strážníka Hochmana, který se zježenými vousy a s vraštělým rypákem se šklebil na svého potomka a dělal mu tlustým prstem ti, ti, ti, ti, ti, ti, a říkal hof, hof, hofáčuk, hofadlo.
3: No já nevím, bručel komisař. Ten nos se mně zdá trochu jiný. Ale snad ještě naroste. Počkejte, já se jdu podívat do parku, jak vypadají nemluvňata. To je to. Všelijakých kapsářů a šupáků si Lešinec hned všimne. Ale tenhle potěr v pezinkách, s tím přece nemáme co dělat.
1: Za hodinu se ten Bartošek vrátil s drcem.
3: Poslouchejte, Hochmane, vždyť je to děsné. Všechny tyhle děti jsou stejné. Jak pak mám udělat popis? Hledá se robátko 3měsíční, ženského pohlaví, má vlásky, nosánek, očička a na prdilce faldičky. Zvláštní znamení, váží 4490 gramů. Stačí to?
1: Pane komisaři, řekl ten Hochman vážně, ty gramy bych tam nedával. On takový mrcek váží jednou víc a jednou míň, podle toho, jakou má stoličku.
3: Ježišmarja, běroval komisař, jak pak já mám tohle všechno vědět? Nemluvňata, to přece není náš referát.
2: Poslyšte,
1: řekl najednou s úlevou,
2: co bychom to pověsili na krk někomu jinému, třeba ochraně matek a kojenců?
1: Jenže my to tu máme jako krádež, namítal ten strážník.
3: To je pravda, to je pravda. Bože, kdyby to byly ukradené hodinky nebo jiná rozumná věc, tak bych si s tím věděl rady. Ale člověče, já nemám ani ponětí, jak se hledají ukradené děti.
1: V tu chvíli se otevřely dveře a jeden strážník přivedl plačící paní Landovou.
3: Pane komisaři, hlásil, tahle panička chtěla jedné paní na ulici vyrvat z náručí kojence a přitom stropila velkou výtržnost a brajgl, tak se mi sebral.
2: Pro Ježíše Krista, paní Landová, spustil komisař, co nám to děláte? Vždyť to byla má růženka, kvílela mladá paní.
3: Žádná růženka, řekl ten strážník. Ta paní byla paní Roubalová z Budečské ulice a to dítě je její 3měsíční kluk.
2: No tak to vidíte vy, nešťastná osobo, začal hromovat pan Bartošek. Jestli se nám do toho budete ještě jednou plést, tak vám s tím praštíme, rozumíte?
3: Počkejte, vzpomněl si najednou. Na jaké jméno slyší to vaše dítě?
2: My říkáme Růženka, Dudenka, Dididi, Bobeček, Cácorka, Košiláček, Andílek, Tátova mámina, Bakaná, Pusinka, Lulánek, Brouček, Ptáček, Zlato.
3: Když Mariana to na všecko ona slyší, ptal se komisař úžasle.
2: Ona všemu rozumí, pane komisaři. A tak se vám směje, když jí říkáme hav, hav, hav, hav, hav, nebo bu, bu, bu, bu, bu, tydli, midli, nebo titi, titi.
3: No jo, to nám bude málo platné. Já vám, paní Landová, musím bohužel říct, že nám selhalo. V těch rodinách, kde bylo hlášeno dětské úmrtí, vaše růženka není. To už naši lidé všechno oběhli.
1: Paní Landová se dívala ustrnulé před sebe.
2: Pane komisaři, vyhrkla náhle v záblesku naděje, já dám 10 000 tomu, kdo mě růženku najde. Vypište cenu, kdo vás uvede na stopu mého dítěte, dostane 10 000.
3: Já bych to nedělal, milá paní, řekl pan Bartošek pochybovačně.
2: Vy nemáte žádný cit, vybuchla mladá paní. Já bych dala celý svět za svou růženku.
3: No, jak chcete, brůčel pan Bartošek mrzutě. Já to ohlásím, ale jen už se nám do toho pro pána Boha nijak nepleťte. To je těžký případ, vzdychl, sotva se za ní zavřeli dveře. Počkejte, já vím, co se teďka stane. A ono se to opravdu stalo. Den na tomu 3 tajní přinesli každý po uřvané 3měsíční holčičce a jeden, to byl ten Pištora, strčil jenom hlavu do dveří a zubil se. Pane komisaři, nemohl by to být chlapeček? Chlapečka bych měl a lacino. No, tak tohle máme z té ceny, nadával pan Bartošek. Pomalu tu budeme mít celý nalezinec. Zatracený případ. Zatracený případ, říkal si dopáleně, když se vracel do svého mládeneckého příbytku. To bych rád věděl, jak to mrně teď najdeme.
1: Když přišel domů, našel tam svou posluhovačku, takovou princmetálovou bábu hubatou, jak nadšením září.
2: Jen se pojďte podívat, pane komisaři, povídala místo uvítání. Pojďte se podívat na tu vaši barinu.
1: Abyste věděli, ten pan Bartošek měl od pana justice čistokrevnou fenu, boxerku, barinu, která se zapomněla s nějakým vlčákem. Víte, já se jen divím, že se tyhle různé druhy psů vůbec navzájem uznávají za psy. Já tomu nerozumím, podle čeho takový barzoj pozná, že jezevčík je taky pes. To my lidé se líšíme jenom jazykem nebo vírou a přitom se můžeme navzájem sežrat. Jo, teda ta Barina měla s tím vlčákem 9 štěňat a teď u nich ležela, vrtěla ocáskem a blaženě se usmívala.
2: Jen se podívejte, hlaholila ta posluhovačka, jak ona je na ty štěňata pyšná, jak se s nima chlubí ta mrcha, inu jako každá máma.
1: Pan Bartošek se zamyslil a povídá, matko, je to pravda, dělají to mámy.
2: No jak pak by ne, prohlásila ta posluhovačka, jen to zkuste pochválit nějaké mámě její dítě.
3: To je zajímavé, bručel pan Bartošek. Počkejte, to zkusíme.
1: Tak den na to vám byly všechny matky ve velké Praze přímo u vytržení. Jak vyšli ven s dítětem v kočárku nebo v náručí, už byl u nich uniformovaný policajt nebo nějaký pán v buřince, šklebil se na to jejich rozkošné děťátko a dělal mu šmik šmik pod bradou.
2: To máte hezké děťátko, paní, říkali přívětivě. Jak pak je staré?
1: No zkrátka, byl to pro všechny maminky den radosti a píchy. A už v 11 ráno přivedl jeden tajný ke komisaři Bartoškovi takovou bledou a třesoucí se ženskou.
3: Tak tady ji máme, pane komisaři, hlásil služebně. Já ji potkal s kočárkem a když jsem mi řekl, jejej, to máte rozkošné dítátko, jak pak je staré, tak vám po mně tak zle střelila očima a schovala dítě ze záclonky. Tak jsem mi řekl, pojďte se mnou, paničko, a nedělejte rámus. Skočte pro paní Landovou, řekl komisař.
2: A vy osobo mě pro Krista pána řekněte, proč jste to dítě ukradla?
1: Ta osoba ani dlouho nezapírala. Hned se spletla. Byla vám to svobodná holka a měla holčičku s jedním pánem. To dítě jí poslední dny trochu stonalo s bříškem a dvě noci křičelo. Třetí noc mu ta ženská dala v posteli prs a přitom usnula. A když se ráno probudila, bylo prý to dítě modré. Když tedy ráno ta ženská viděla, že její dítě je mrtvé, šla to hlásit na faru. Ale cestou viděla ten kočárek paní Landové a tu jí napadlo, když bude mít jiné dítě, že jí ten pán bude platit alimenty dál. Tedy proto ukradla to dítě s kočárkem a ten kočárek pak nechala stát v chodbě cizího domu. A tu růženku si odnesla domů místo své Zdeničky. Zatím přišla ta paní Landová. Tak mladá maminko, povídá jí pan Bartošek, tady máte to své mrně.
2: Paní Landovou polili slzy. To přece není má růženka, vyhrkla. Růženka měla jiný čepeček.
3: Rom do toho, křikl komisař, rozbalte to.
1: A když to leželo na jeho psacím stole, pozvedl to za nožičky a řekl,
3: no tak se podívejte, jaké to má na zadečku faldíčky.
1: Ale to už paní Landová klečela na zemi a líbala tomu škvrněti ručičky a nožičky.
2: Ty má růženko, křičela v pláči, ty ptáčku, ty bakaná, ty mamina prcinko, ty mé zlato.
3: Prosím vás, paní, řekl pan Bartošek brzutě, přestaňte, nebo se na mou duši vožením. A těch 10 000 dejte na nemanželské matky, rozumíte?
2: Pane komisaři, řekla paní Landová slavnostně, pochovejte to dítě a požehnejte mu.
3: Musí to být, bručel pan Bartošek. Jak se to bere? Ale koukejte, ono to začíná brečet. Nate, vemte si to honem.
1: A to už je konec toho případu.

Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho příspřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordne Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadali psi do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 5 roku. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvíle mi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku.
Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu? Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám

0: Těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.
1: Můj soused, broukavý pán z Libosic, mě kárával, kdykoliv mě na mém statku navštívil. Slýchával totiž, an dítky své napomínám, aby v potřebách své lásce k bližnímu bez rozpaku co nejvolněji uzdu popouštěli a naučení to schvalovat nechtěl. Pomoz, kde můžeš, bývalo přísloví mého neboštíka otce a dobrý příklad jediná mohovitost, kterou mi dědici svému zůstavil. Abych pak souseda o důkladnosti našeho přísloví přesvědčil, do letní besídky jsem s ním jednou zasedl a při sklenici vína takto vypravovati počal. Bylo mi asi 5 mecitma let, an jsem jakožto myslivecký mládenec do Chvojšína pospíchal, kdež na mě u strejčka vejvody, knížecího polesního, služba čekala. Byl tě to můj jediný příbuzný. Na otcovém i na matčině hrobě rostla již vysoká tráva. Na rameně maje dobrou ručnici vedle sebe honícího psa, věrného chytala, vesele si zpívaje, přibral jsem se až k netolicům. V hospodě, kdežto jsem, abych žízeň zahnal, zastaveníčko učinil, potkalo mě mezi dveřmi hezonké děvče. Mělo však uplakané oči. Čí je ta dívka, ptám se hospodské. Čí by byla? Odsekne ousměšně královna nad sklenicemi a džbánky. Světoběžníkova je, vzadu na dvoře bydlí. Zdálo se mi, že plakala. I vždyť nemá do čeho by zoubky zaťala. Hlad bolí. Hlad a takové outlé spanilé stvoření. Lítostí se mi srdce svíralo. Napadlo mi otcovo přísloví a bez dalšího rozmýšlení jsem se po dvoře do sednice rozběhl, kde dívka bydlela. Nebyla doma. Místo ní nalezl jsem obstarlého muže. Byl to její otec. Seděl na chatrné židlici. Tváře měl bledé, oči vyhaslé. Zdál se býti nemocen. Po stole ležela hromada vycpaných a dřevěných panáčků, s jakýmiž si děti hrávají. Zde, onde, bylo strakatých kabátků a sukniček. Podivením jsem na takový nábytek oči vyvalil. Odpusťte, příteli, spustil jsem konečně. Viděl jsem, že tuším vaše dcera a vy poněkud nouzi trpíte. Rád bych pomohl. Neřekl jsem již zámeckým pánům, že pomocí vaší pohrdáme. Odpověděl dívčin otec hněvivě. Na můj nedůstatek nedá se zkáza mého dítěte stavěti. Já neznám zámecké pány, jsem tu v cizině. A chcete pomoci? Otcovu památku ctím, an bližnímu v potřebě pomoc přináším. Na přivítanou mi teď stařec pravici podal. i dozvědět.

Dozvěděl jsem se, že on a dcera jeho z panáčky hru provádí, jakou pro obveselení venkovského lidu často po městečkách míváme. Churavostí byl ale již nějaký čas v obživě této zadržán, dcera s ní samotna ničeho nepořídila, uschráněných peněz nebylo a takž na ně nouze tím odporněji doléhala, čím urputněji na ně nelidská hospodyně usilovala. Kdybych byl jiného stavu, snadněji bych pomoci nalezl, řekl stařec a v hlase jeho se trpkost nad světskými důmínkami jevila. Nerozumnými předsudky se ale přede mnou srdce lidské zavírá. Starcovo stýskání mě zabolelo. I nabídl jsem se, že mu, půjde-li to, na několik večerů ve hře pomohu. V tom přišla dcera. Otec jí pověděl o mé ochotnosti a dívka, pohlednouc na mě velikým černým okem, zapomněla se jako, že jsem neznámý. Za ruku mě uchopila a k srdci přitiskla. Slova sice nevydala, pohnutí její však hlasitě o vděčnosti mluvilo. Já přitom hořel, jako by mne z troudu mezi žhavé uhlí postavil. Silněji by to nebylo mnou trhlo, kdybych se byl nejprudší elektriky dotekl, jako když jsem pod rukou dívčino srdce tlouci ucítil. Mnohý mě při mé upřímnosti snad velži stíhati bude. Musím však připomenouti, že bylo mezi Julinkou a dcerami všech ostatních znamenitých umělců, kdožkoliv kdy hru s panáčky prováděli, takového rozdílu, jaký se mezi nejsladším míšenským jablkem a trpkou planou hruškou nachází. Nemohl jsem věřiti, aby se lidé byli odjakživa takto živili. Z jejichž to řečí a způsobů vzdělanost ducha svítala. I kdož mě tedy z toho trestati mohl, an jsem se s nimi obíral. Rychleji a platněji bych byl arci pomohl, kdybych byl z kapsy a stolik vysypal, co by na nějaký čas k vyživení dvěma lidem stačilo. Mnoholetá zkušenost ale povídá, kde lehký sud jest a kde prázdná číše, nadarmo žízeň o svém právu píše. Na druhý den večír jsme tedy hráli. Před malým plátěným divadlem shromáždilo se asi 200 diváků. Nejznamenitější na počet byli hoši z celého městečka. Já pak a Julinka stáli za oponou, čekali jsme na 7 hodinu, až by se strašlivá hra o doktorovi Faustovi začala. Hodina padla, opona se vyhrnula a my se chytili panáků. Všecko mi šlo dobře od huby, také v rukou by se mi bylo všecko dařilo, kdyby jen nebyla Julinka vedle mě stála. Tak to měla však jakousi kouzelnou moc do sebe, která mě k ní neustále přitahovala. Jakmile se mi bylo přes oponu nahnouti, abych počínání našich malých reků lépe uviděl, z nichž to jsem každého na tenkém drátku držel, musel jsem se také již tváří o tvář Julinky dotknouti. To dotýkání mě ale pomátlo. Několikrát jsem se podřekl a když měl Faust na divadle o své lásce povídati, obrátil jsem se vzadu k Julince a řekl: krásná princesko, já tě miluji. Tak jsem se zdržel v Netolicích celých 7 dní. Poslední večer bylo již po hře, přiběhlo služebné děvče pro Julinku, aby se nakvap odebrala domů. I já, uzavřev zatím divadlo, za ní se rychle ubíral. Myslil jsem, že se opět něco s otcem přihodilo. Jdu okolo oken jeho příbytku, zástěny nebyly na nich docela zataženy, a zvědavě se do nich podívám.
Soude Boží. Na stole hořela svíčka a u stolu stál vojanský důstojník a v náručí mu ležela Julinka. Země se pode mnou bořiti počala. Nahlednu tam ještě jednou a hle, mladý bojovník si na bojišti udatně počínal, Julinka ho líbala. Jako by se za mnou stádo hladových vlků hnalo, skokem do hostince utíkám. Co jsem dlužen? Vzkřiknu na hospodskou, zaplatím, hvízdnu na psa, popadnu ručnici a letím, abych snad sebe a děvu a důstojníka zastřelil. Letím, abych se z městečka do širého pole dostal. Kdybych byl měl žluč z 10 rozdrážděných tygrů a byl jí mohl všem ženským do sklenic nacedit, byl bych si velice oddechnul. Ráno jsem ještě s Julinkou o tiché, blažené domácnosti rozmlouval. Rozmlouval jsem z pohnutého srdce. Julinko, řekl jsem, což pak jste ještě na domácí štěstí nepomyslila? Chcete-li věčně životem jako na nejistých vlnách plouti? Milostná slza se jí při těchto slovech leskla v oku. Ruka se jí třásla v ruce mé, pohnutí její jsem za znamení blažené budoucnosti měl. A nyní jsem se musel noční dobou pod širým nebem toulati. Přál jsem si býti v tu chvíli básníkem. Nic jiného bych nebyl zpíval, než co se staré písničce podobá. 10 prstů za to dám, dívku-li víc nepoznám. Dívčina a boží trest, věř mi, brachu, jedno jest. V nelibém rozmaru jsem se přibral do Chvojšína. Co by rád, mladý pán? Zašklebil se na mne strejc. Myslí si pán, že budeme na pána čekati, až se pánovi zalíbí. Hejdy o dům dále. Máme zde oučinějších lidů, kteří na sebe po celý dlouhý týden čekati nedají. Já byl jako uvěvení. Pro ochotnost, k níž mě neboštík otec tak důtklivě napomínával, pro ochotnost pravým bližnímu posloužiti, sám jsem si službu promeškal. A všecko neštěstí pro nehodnou dívku. I zapřisál jsem se, že pro žádného ani nohou nehnu a byť bych ho i z vápené pece vytáhnouti mohl. Ve hněvu jsem se pustil do světa. Zachtělo se mi po německé říši. 3. dnes večerem dostanu se na bavorské hranice. Krčma, v níž jsem na noclehu zůstati hodlal, spíše se kurníku podobala, nežli místu prozemdlené pocestné. V koutě u špinavého stolu seděli 4 muži. Raději bych se byl dále odebral, nežli abych se byl na jejich škaredé tváře díval a hrubou rozprávku poslouchal. V celé vesnici však nebylo jiné hospody, noc byla na krku a cesta horami nesnadná. Po malé chvíli se zastavil u krčmy vůz. Do sednice vkročil důstojník a jestli mě nejisté světlo hořící louče nemejlilo, byl to mladík, s kterým se Ondino Julinka milkovala. Mrzutostí jsem na něho ani pohleděti nemohl. On koním obroku dáti kázal a sám nemoha ničeho dostati než kus černého chleba, přeleželého sejra a nakyslého piva. Bez večeře jsem a tam po sednici přecházel. Zdal se míti na pospěch. Přijedu-li pak tady rovnější cestou do Mnichova, tázal se hospodského. Schválně jsem se z hlavní silnice uhnul. Krčmář mu posvědčil a jakou stranou by se držeti měl, pověděl. Mladík se poděkoval a vytáhna nutný sáček s tvrdými tolary, řad svůj zaplatil. Studený mráz mě projel.
Ansem náhle spozoroval, že se oni čtyři muži po lesknoucích penězích žádostivě ohlížejí a tichý hovor začínají. Úzkost má rostla, když se na to s hospodským spořádali a s krčmi odešli. Desetkrát jsem chtěl důstojníka prositi, aby se již dnes na cestu nevydával. Desetkrát mi ale zas na mysl padlo, že bych se snad nevčasnou nedůvěrou netoliko proti jeho srdnatosti, nýbrž i proti dobré pověsti oných čtyř mužů prohřešil. I v těle neouhledném tluče srdce šlechetné. A pak, co mi do důstojníka? Nezapřísáhl jsem se do cizích záležitostí nestrkati prsty? A k tomu ještě příhoda s Julinkou. I ať si jede mladý pán kam chce. Já sebou hodil naprostřenou slámu. Hodlal jsem všecko zaspati. Strašlivý snové mi ale nepopřáli odpočinutí. Zdálo se mi, že vidím, an se ubohý důstojník zdravými zvířaty potýká. S prsou se mu již valila krev, v smrtelné hrůze volal o pomoc. Upachtěný probudím se z krátké dřímoty. V sednici bylo již tma, všude ticho, ve mně jen srdce bouřilo. Bylo mi, jako bych slyšel neboštíka otce, pomoz, kde můžeš, volati. Rychle se vzchopím, popadnu ručnici, kterou jsem byl vedle sebe postavil, a s věrným chytalem se po vesnici v onu stranu ženu, již to dle hospodského řeči, důstojník je ti měl. Neběžím ani 300 kroků a již se mi zdá, že přede mnou úzkostné hlasy zasléchám. Halou, halou, počnu z plného hrdla křičeti. Pes štěká, já pak nazdař Bůh ručnici vypálím. Mezitím však stále pohlase letím. Asi na 100 kroků před sebou zahlídnu krytý vůz a přiběhna k němu, vidím kočího Ance v krvi válí, důstojník si ruku zavazuje a jeden z loupežníků mrtev na zemi leží. Důstojníkova bambitka ho byla dobře zasáhla. Ostatní, mým hlaholem přestrašení souce, byli utekli. Kočího jsme vložili do vozu, pán si k němu přisedl, já pak podle koní šel. Po půlnoci jsme se dostali do bavorského městečka i tamtéž nešťastnou příhodu rychle udali. S důstojníkem nebylo mi lze opět se rozloučiti. Srdečnou vděčností mě k sobě připoutal a na druhý den mi již o záležitostech vlastních i rodiny své povídal. Otec jeho prý byl rodem Čech, umění hodinářského. V mladosti se až do Štrasburku dostav, bohatou dívku tam sobě namluvil a elsaským měšťanem se učinil. Při vypuknutí velkého francouzského pobouření musel však opět, jako tisíce jiných podezřelých, prchnouti, ničeho zachrániti nemoha, leda tříletou dcerušku. Manželku a prvorozeného syna mu byli do vězení a odtud, jak se domníval, na popraviště odvlekli. Oplakav tedy všecko, co jej na cizinu poutalo, přeplavil se přes Rýn a chudý k dávno nevídané vlasti pospíchal. Manželka však uchránila sebe i syna, ba i jmění svého po ukrocené bouři opět nabyla. Syn zatím arci u vojiště vynikal, oběma však nebylo útěchy. Nevěděli, co se bylo s uprchlými stalo. Pilně se šetřilo po jejich stopě, i v Čechách se poptávalo, avšak teprve po 16 letech zdání o nich dostali. Bez průtahu vydá se syn po první příznivé zprávě na dalekou cestu a hle, otce i sestru šťastně postihne. Ubozí byli zatím dosti těžký život trávili. Nyní ale měla všeliká starost zmizeti. Syn se vracel pro matku a pro statek.
Za krátký čas budou si drazí v náručí a ztracený v starostech zmařený čas jim dětinská láska nahradí, řekl Jinoch s roznícenou duší a přivinuv mě ohnivě k srdci zvolal. Že se však i já té blaženosti dočkám, tobě, drahý příteli, děkovati mám. Ať mě lidský spolek do počtu ohavných nevděčníků vrhne, jestli od tebe kdy upustím. Nemáš, jak pravíš, s čím by si se v Čechách nerad rozloučil. Pojď se mnou. Spolu se opět navrátíme, spolu budoucí život tráviti budeme. I musel jsem při něm setrvat. Brzo mezi náma upřímné přátelství vzniklo a jestli mi zpočátku někdy příběh s Julinkou na mysl padl, vymlouval jsem přece posléze Jinocha pro mladistvou krev. Vinu jsem přisknul své volné dívce. Za Rejnem čekala zatím matka s velikou touhou na syna, jenž to jí byl již o šťastném shledání se s otcem v listu oznámil. I ke mně se měla jako k vlastnímu dítěti. S vděčností jsem si přitom na neboštíka otce vzpomínal, jehožto dobrým příslovím jsem opět matky a bratra nabil. Také otce a sestru jsem najít měl. Bratr o nich vroucně rozprávěl. Přijedeme zpátky do Čech, do města, kam se byli zatím otec a dcera uchýlili, a na perutích nedočkavosti se k ním ženeme. S radostným pláčem si padli drahně rozloučení manželé okolo krku. Vroucně se tulila dcera k mateřskému srdci. Bratr okolo nich rozkoší poskakoval. Mně jedinému, ačkoliv srdečně pohnutému, bylo jaksi tesklivo a traplivo. Svědomí mě totiž hryzlo a hanba mi bylo, kdykoliv jsem na otce, zvláště ale na dceru, pohleděl. Bylač to nehodná, svévolná a ví Bůh, jaké jsem jí byl jméno dal, nyní však očištěná a nevinná Julinka. Tváře mi hořely jako blbému žákovi při veřejné zkoušce, když mě dívka cizou poněkud studeností vítala. Srdečnější byla slova otcova. Což pak se znáte? Táže se mne s podivením Julinčin bratr. O tom si mě ani slova neřekl. Těžko říci, o čem sami nevíme. Tento jest, o jehož šlechetné ochotnosti jsem ti hned první večer povídala, vece Julinka. A na něhož si po několik dní nadarmo čekala, zasmál se Jinoch, nedbaje na sestru, jež na ně kárajícím okem pohlížela. Pamatuji se, že si o něm vroucně mluvila. Proč není tak studeně? Pozoruji, že to není příteli mému s radostí. Slušno, aby si se k němu přívětivěji chovala. On si toho zasloužil. Na to jí krátkými slovy o počátku našeho seznámení se pověděl. Patrně pohnuta jsoucí, přistoupila dívka ke mně a ruku mi podavši, okem na mě hleděla, v němž se vděčnost a snad ještě něco víc jevilo. Byli jsme v okamžiku zase dobří známí. Já se přiznal, proč jsem byl z netolic tak tajně uprchl. Ostatní se mi ale vysmáli. Žádný se mi neprotivil, an jsem lásku svou k Julince vyznal. Za krátký čas mě učinili šťastným manželem spanilé dívky. Rodiče koupili statek, my děti zůstali při nich a oddali se venkovskému hospodářství. Hospodaříme ještě, jsme dosaváde spokojeni a často si vzpomínáme na dobré přísloví.

Felix Piskora byl obdařen příliš květnatou fantazií i důsledným optimismem, než aby kráčel po cestě zákona. Udivoval horlivé čtenáře rubriky Ze soudní síně svými dobrodružnými kousky, ať již jako Chevalier de Sos, nebo Kolonel McO'Brien, nebo urozený hrabě von Zimperlich-Schinderhausen. Jeho specialitou byly sňatkové podvody a místem působení vysoké aristokratické kruhy. Příroda ho pro tento způsob živnosti znamenitě vyzbrojila. Zjevem připomínal typického hrdinu společenského kinodramatu, jenž po 2 hodiny mihá se před roztouženými zraky paní a dívek, aby potom aspoň ve snu vyplňoval nevyslovená přání ženských srdcí. Avšak nejen příjemného zevnějšku byl Felix Piskora. Důležitější je, že byl vyslovená inkarnace drzosti. Drzý byl jeho obličej, jeho aristokratický nos byla provokace. Hladce učesaná lebka působila demonstrativně a celý jeho zjev vyvolával pobouření. Ale ovšem drzost jeho byla jemně tlumená, možno říci diskrétní, slovem stylizovaná. Člověk jeho kvalit nemohl přejít přes plátno života nepoznán a nepochopen. Jsa vyučeným číšníkem byl zajisté mužem vybraných způsobů, které stykem s aristokratickým světem se ještě zaokrouhlili. A jako muž rozumný pochopil, že jeho šlechtická dobrodružství nemohou být doživotním zaměstnáním, zvláště když často končívala mezi neutěšenými 4 stěnami a mezi nudnými výpary pražené polévky. I našel se muž, jenž objevil v Piskorovi skryté talenty, dovedl ocenit jeho kvalitu a přispěl svým způsobem k plnému rozvinutí jeho duševních sil. A kdo byl ten pán? Byl to pan Lev Schlesinger, významná osobnost na poli negativně národohospodářském. Před válkou byl upoceným obchodním cestujícím s krémem na boty. Jeho zevnějšek, umouněný a ohmataný jako koruna, kterou dostaneme od kaštanáře naspět, byl zároveň živou reklamou podniku, jejž zastupoval. Ale za to ve válce zazářil jak granát pojizerský v barvolesku své krásy. Rychle pochopiv veliké umění vyhnouti se vojenské povinnosti, aniž by byl za to soudně stíhán, stal se šéfem jedné z obchodních společností, které v té době rozmnožovaly se jako mikroorganismy morové nákazy. Byla to firma KUK Priv, Gesellschaft für die Förderung der Patriotischen Heimindustrie, adresa telegramu Kanev, jež propagovala pomocí svých výrobků sezónní účinné vlastenectví. Ostatně vydělávala také hezké peníze. V této době poznal pan Lev Schlesinger Felixe Piskoru, jenž z nedostatku něčeho lepšího obchodoval se sacharinem a vzal ho do svých služeb pod titulem účetního, ale vlastně k provádění riskantních obchodů. Tento úctyhodný podnik, jenž přispěl svým způsobem k přesunutí mocenských sil a k nové orientaci politické v Evropě, změnil po převratu svoji firmu a nazýval se British Czechoslovak Association for the Import and Export Company Limited. Nemožno však říci, že by se mu proto dařilo hůře. Ústředny, filozoficky vzato, jsou asi výslednicí přirozeného sklonu lidstva k flagelantismu. Je-li na místě přirovnání ze života, má se věc asi tak, jako když kantor vybíral ve škole krejcary na rákosku, aby ji roztřepil o záda školáků. Ústředny jsou zřízeny z prostředků lidu a slouží patrně výhradně k jeho potrestání. Ústředny ne nepodobny jsou mamutům, kteří přetrvali ohromné převraty na kůře zemské a dožili se dob trogloditů a člověka neandrtálského, aby pak vzali za své při periodě ledové.

0: I byla ústředna dvojchromanu Draselnatého jednou z těchto blahodárných institucí, jež ukracovali jedněm věk a jiným přidávali tuku. Dvojchroman Draselnatý, jenž původně užíval se k plnění článků Grenetových, stal se hledaným zbožím, když podnikavá firma Breeder Watzke Berlin začala ho používat k výrobě znamenitého preparátu, jejž inzerovala pod heslem "Jste slab? Chtěl byste opět nabít síly? Pak!" a tak dále. Tato firma dopsala jednoho dne panu Schlesingerovi, s nímž byla v obchodním spojení, aby jí dodal 5 vagónů dvojchromanu Draselnatého. Pan Lev Schlesinger zavolal si účetního Piskoru.
1: Pane Piskoro, potřebujeme 5 vagónů dvojchromanu Draselnatého k vývozu.
0: 5 vagónů? A k vývozu? Tu se přece nesmí. Pan Schlesinger zrudl, pak zmodral a potom zezelenal. Felix Piskora oddal se se zájmem studiu barevných odstínů v obličeji svého šéfa. Jeho pozorování přerušil ctihodný šéf, jenž povstal a chrochtaje jako podrážděný nosorožec pravil:
1: Pane, kdo jsem?
0: Jste pan Schlesinger, odpověděl účetní lakonicky.
1: A mohl byste mě říci, čím jsem?
0: Pokračoval ctitel konjunkturních zisků, povyšuje hlas. Vy jste tento obchodník? Zadrmolil jaksi nejistě Piskora.
1: Pane, budiš tedy, jak jste řekl, obchodník, ale lépe řečeno milionář. Tak jest. A nyní vám něco řeknu, co si poznamenejte, pane. Dokud jsem dělal pouze to, co jsem směl, byl jsem mizerná existence, mizernější než ten krém, ve kterém jsem cestoval. A to byl moc mizerný artikl, čestné slovo, pane. Můj bývalý šéf, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl velký zloděj. Byl armádním dodavatelem, moc šikovný člověk, jen co je pravda, pane. To jsem vám už vypravoval, jak napálil starého Lébertrana, neznáte ho?
2: Jak pak byste neznal starého Lébertrana, co mu říkali, povím. Ostatně to nepatří k věci, pane. Chtěl jsem vám říct jen tolik. Dokud jsem dělal, co se smí, byl jsem nic. Pak přišla válka. Ach jo, velká doba, historická doba, pane. Stal jsem se armádním dodavatelem. Dodával jsem sušenou zeleninu, stanové kolíčky, masky proti plynům, zkrátka co se dalo. Jestli to armádě pomohlo, nevím. Mně to pomohlo. Studoval jsem císařská nařízení, abych věděl, co se nesmí. A nyní jsem, jak se říká, Eingemachtmann.
0: Pan Schlesinger se odmlčel, udělal pro větší efekt citovou pauzu a pomocí svého nosu a modrého kapesníku vyloudil srdcervoucí melodii. Felix Piskora byl zdrcen. Odpusťte, pane, že jsem vás urazil, pronesl, pokorně se ukláněje. Já to udělal nerád, z hlouposti.
1: No, budiš vám odpuštěno, mladý muži,
0: odvětil slavnostně starý pán.
1: Jsem dobrý chlap, pane, ale slyšte, domníváte-li se, že mě imponujete tím, že jste seděl v kriminále? To se moc mýlíte, pane.
0: A ne? Protáhl zklamaně první účetní.
1: Nikoliv, pane, odvětil pan šéf pevně. Nesvědčí to ve váš prospěch, pane. Podívejte se na mě. Byl jsem snad já někdy zavřen? Nikoliv. Jsem bezúhonný občan, pane. A vám by též bylo lépe, kdybyste nebyl býval trestán. Nedělá to dobrý dojem, pane. No, jste pravda výtečný člověk. Ovládáte 4 řeči. Vždyť jste byl stewardem na Lloydovém parníku. Proto jsem vás však nepřijal do svých služeb.
0: Nýbrž?
1: Nýbrž, protože jste muž znalý světa a bez předsudků. A nyní, když jsem vám připomněl zásady moderního obchodu,
2: Jděte a opatřte mě 5 vagónů dvojchromanu draselnatého. Vykročte ve jménu páně a dokažte, že jsem se ve vás nesklamal.
0: Ústředna dvojchromanu draselnatého byla v ponurém paláci, bývalý to Damenstift, kde trávilo kdysi 5 ušňupaných bohabojných panen šlechtický svůj věk, zasvěcený zbožnému rozjímání a hraní francefusu. Tučný sluha, stojící u vchodu, z jehož to zraku zářila touha po diškrecích, ukázal Felixi Piskorovi, kde sedí příslušný referent. Podnikavý mladík vtrhl do kanceláře, nedbaje protestů trpělivě čekajících stran, avšak skoro tak rychle vyšel zase ven. Referent, jinoch načichlý posud školním idealismem, energicky zamítl jeho žádost. Také ostatní pokusy setkali se s hlučným nezdarem. Pan Piskora počal útok z jiné strany. Odebral se na vyšší místa a počal tam tajemnou práci. Výsledky se dostavily. Mladistvý referent počal dostávat jakési pokyny. Avšak on se nedal. Pokynům zhora odolával statečně a držel se houževnatě předpisů. Jistý, velmi vysoký a velmi tlustý pán zastavil ho na chodbě úřední budovy a pravil.
1: Pane kolego, idealismus je dobrý tak pro domácí potřebu. Ve veřejném životě však působí spousty.
0: Mladý referent zadíval se na něho nechápavě.
1: Jsem také idealista, pokračoval velmi tlustý pán, ale jen jak se sluší a patří. Idealismus je asi jako ten klacek, který v Alpách věší dobytku na krk, aby se na pastvě nezaběhl. Jak začne skotačit, klacek bije přes kolena. Rozuměl jste? S ideálem těžko dělat v životě skoky.
0: Mladistvý úředník nerozuměl. Ale za to tím houževnatěji hájil svoje stanovisko. Jsem odhodlán, pravil k svojí kvartýrské, vzdorovat i všem úkladům a nástrahám mne v cestu kladeným.
3: No jo, odpověděla paní Bitná, navazujíc na svoje myšlenky. Ale ponožky už vám spravovat nebudu, mladý pane. To ať vám dělá někdo jiný. Jo, nejsem žádnej blázen. A vaše prádlo, ať mě přijde z domu. Já už se nadřela dost pro cizí lidi. A o nikoho nemám poděkování. Když vám to není recht, můžete jít. Takových kapacitů jsem viděla. Já jsem mohla mít jinší, páni. Oho, je. Jeden minářský mě pořád prosil, ať ho vezmu na byt. No, mohla jsem mít s ním věk. Ten by mě toho nanosil, ale to ten můj pořád ne a ne, že chce úředníka. To, že je s ním jiný pojednání. No, a teď to mám. Já nemám holč štěstí.
0: A tak dále. Mladistvý úředník nevyčkal konce přednášky, kterou znal ostatně z paměti, a odebral se do svého pokojíku, kdež oddal se hlubokému přemítání o truchlivé kombinaci povolání úřednického spojeného s bytovou krizí. Panu Piskorovi se nedařilo. Jeho důstojný principál počínal již býti netrpěliv. Tu vzpomněl si konečně podnikavý jinoch na svoje milostné úspěchy a obrátil svůj zřetel na slečnu zaměstnanou v kanceláři mladistvého referenta. Je pozoruhodné, že v každém oddělení sedí slečna, zkušená úřednice, která jako pečlivá chůva učí mladého referenta úředním krokům a dává bedlivý pozor, aby její svěřenec nepřišel k úřednímu úrazu. Tyto starší, zkušené slečny mohly by říditi celý úřední stroj sami, kdyby nebyly příliš zvyklé na subordinaci. Taková byla též slečna Secfusová, nevrlá dívka, kterou těžký život a neúspěchy v lásce učinili zarputilou k mužům. Avšak, Kdo by mohl odporovat dobyvateli, líbeznému Felixu Piskorovi? I netrvalo to dlouho a vlivem tohoto obratného muže měnily se dikobrazí bodliny její duše v hebký velur. A ku podivu, ačkoliv si pan Piskora umiňoval každého dne dotknouti se v hovoru o něch pěti vagónů, nenalézal jaksi slov a hovořil o něčem jiném a vzdaloval se více a více svého úmyslu. V její společnosti stával se rozmařilý jinoch, jaksi nejistý, a mluvil hlouposti, jaké hovoří septimální v tanečních hodinách. Hovořil nejenom o vlhkém letošním počasí, o spisech Elinor Glynové, ale takové věci, no... A tak byl jednoho dne pozván do domácnosti Secfusových.

den, kdy je mladý muž pozván do domácnosti středního stavu, má být v kalendáři zatržen červenou tuškou. Neboť je to den významný. Felix Piskora tak neučinil, ale přesto na ten den nezapomněl. Z rodiny Secfusovi budíš jmenován Martin Secfus, otec na místě prvním. Byl to vážný pán, ornamentálně vrázčitého obličeje, mlčenlivý jako fakír. Dvě pouze věci ho trápily a naplňovaly černými předtuchami. Jednak nebezpečí vpádu žlutého plemene do Evropy a za druhé starost, jak bude, až slunce, zdroj energie tepelné, vyhasne. Jinak to byl člověk klidný a spokojený, ctitel státní služby. Paní Secfusová byla týž názoru jako její manžel, až na to, že se neobávala vpádu žlutého plemene ani vyhasnutí slunce, ale pouze toho, aby jim domovnice nechodila krást do sklepa uhlí. Jejich dcera Jindřiška byla dobré dítě a měla pěknou výbavu, se kterou se Piskorovi hned na poprvé pochlubila. Je cosi metafyzicky mocného v kávovém ovzduší měšťanské rodiny. Pan Piskora, jemuž měla být i slečna Secfusová prostředkem k docílení podvodného vývozu, byl tou atmosférou jakoby ochromen. Pozdě poznal, že šlechtické prostředí není měšťanské. Vlivem kávového ovzduší byl jeho duševní organismus podroben jakémusi rozkladu. Molekule jeho duše vykrystalizovaly se v souměrně čtverhranou duši měšťanskou, která se odhodlaně pustila v zápas s barokní duší světácké rozmařilosti. Výsledek byl nepochybný. Při první návštěvě bylo Piskorovi ukázáno rodinné album a byl poučen o všech příbuzenských vztazích rodiny Secfusovi. Při druhé návštěvě byla káva s bábovkou. Slečna Jindřiška zahrála Barkarolu z Hoffmanových povídek. Při třetí návštěvě nezahrála slečna Barkarolu, poněvadž ji Piskora už znal, ale zahrán byl rodinný Mariášek. Paní Secfusová poučovala mladého muže se železnou mateřskou logikou o výhodách stavu manželského. Při čtvrté návštěvě bylo slaveno formální zasnoubení pana Piskory se slečnou Jindřiškou.

0: Již od nějaké doby se panu Schlesingerovi jeho účetní nelíbil. Počal docházet do kanceláře pravidelně. Pracoval jako kůň u žentouru, slova nemluvě. Ctihodný šéf vrtěl povážlivě hlavou. Nejasná tušení probíhala mu myslí. Když pak při pololetní uzávěrce souhlasili knihy s pokladnou na haléř, pojali pana Schlesingera strašné obavy.
1: Buď to mě ten chlap okrádá takovým rafinovaným způsobem, nebo...
0: Pan Schlesinger neodvážil se domysliti. Když pak večer odešel všechen personál a pan Schlesinger s panem Piskorou osamotněl, použil šéf příležitosti, aby účetního vyspovídal.
1: Piskoro,
0: pravil pan Schlesinger tklivě.
1: Vždycky jsem to s vámi myslel, pán Bůh ví, jako otec. Proč mě chcete zničit, ožebračit, přivést do hrobu?
0: Pane šéfe, odpověděl Piskora, mluvíte-li o penězích, které jsem vám tu a tam v mladistvé nerozvážnosti odcizil, pak nemějte strachu, já vám všechno vynahradím.
1: Ne, mával odmítavě rukou starý pán, to jsou věci samozřejmé. O tom já vím, to jsem si započítal do režie. To já znám, tu a tam pokladna nesouhlasí. Jinak se zapíše do knih. Mladý člověk potřebuje vyražení. To jsem všechno prodělal. Ale vy jste... Já nevím, co si mám o vás myslet. Vy máte něco v plánu.
0: Zanedbáváte svůj zevnějšek. První jste v kontoáru. Poslední z obchodu. Pracujete, ani slova nemluvíte.
1: Piskoro! Vy lumpe! Vy podvodníku, co to máte za šmejdy? Mluvte, nebo tu ránu vás dám sebrat.
2: Pane šéfe,
0: odvětil vrchní účetní důstojně, odmítám s veškerým důrazem vaše nízké podezření. Prohlašuji, že nemíním se trvat v závodě, kde sídlí duch nepoctivosti a kde ctnost a nevinnost jsou utiskovány a vydány ve psí.
2: Starý pán klesl těžce do křesla.
0: Jsem syt života neřestného a odhodlal jsem se vstoupit na cestu ctnosti.
2: Starý pán sfialověl.
0: A ta cesta vede do stavu manželského.
2: Starý pán rozepnul límec. Jeho obličej přecházel v barvu ultrafialovou.
0: Vezměte na vědomí, že dávám výpověď.
3: Pan Schlesinger vybuchl jako sopka Montpellier na ostrově Martinik.
1: Dost!
3: Zvolal hlasem velikým. Vyplatím vás na krejcar a půjdete. Ctnost, nevinnost, poctivost. To se povedlo. Takový artikl ani neznám. Piskoro, Piskoro. Škoda vaší krásné minulosti, která předpovídala skvělou budoucnost.
2: S Bohem,
0: pronesl Piskora Bera s tragickým gestem klobouk.
2: Odcházím.
0: Jo, abych nezapomněl, musíme zatížit vrťátko Enspol za ty sudy od benzínu, které nám nevrátili.
1: Dobře, dobře. S pambíčkem.
0: S pambíčkem. Felix Piskora se oženil. Jeho tchán zaopatřil mu místo ve státní službě. Mystický přerod jeho duše byl skončen. Krok jeho stal se pokleslým. Kalhoty měl v kolenou protlačeny, hlavu pochýlenou na stranu. Kravatu nosil odřenou. Po bedlivém studiu aneroidu bral si z domova deštník. V úřadě prostudoval nejprve teploměr a pak usedl ke stolu. V 10 hodin pojídal 2 kousky chleba, tence namazané sádlem. Holil se jednou týdně. počal se zajímati o zpěvné ptactvo. Doma měl kanárka, kterého učil zpívat různé hasičské signály. Přestal kouřit cigarety a naučil se kouřit dýmku. V zimě kouřil v kuchyni a v létě se dal na pavlači se svým tchánem. Kouřili po celé hodiny, slova nemluvíce. Jen občas vyndal starý secfus dýmku z úst, zavrtěl pruce hlavou a pronesl:
4: Martine, Martine, co děláš?
0: Načež Piskora pravidelně odpovídal: Jo, jo, jsou to věci. Tak sedávali do soumraku. Pak vstali, dali si dobrou noc a šli spát k svým manželkám. Felix Piskora se polepšil.
1: Polepšte se i vy.
5: Nejdříve předstoupí před jeho veličenstvo cara pan Harry Blaun.
6: Cože?
5: A spolu s ním obdrží řád svaté Kateřiny pan Alcide Jolivet.
6: Cože? Cože, cože? Já říkám cože, kdežto vy nemáte právo na nějaké cože.
7: Kdybych já neměl mít právo na své cože, věru bych nevěděl, kdo jiný by směl říci cože.
6: Já říkám cože. Protože nechápu, proč máte před cara předstoupit jako první vy.
7: Zatímco já nechápu, proč byste vy vůbec měl předstoupit před cara a dostat řád svaté Kateřiny. Vždyť přece zásluha na polapení Ivana Ogareva patří mně, řádnému dopisovateli listu Daily Telegraph.
6: Kde byste byl beze mne, korespondenta listu Le Matin?

0: Vaše veličenstvo, dovolte, abych vám představil pány
1: Harry Blount.
2: Alcide Jolivet.
3: No, přistupte blíže, milí pánové. Jsme velmi potěšeni. Ano, v skutku. Mimořádně potěšeni. Bez vašeho přispění by Ivan Ogareff mohl způsobit zločiny v skutku, ano, v skutku, dalekosáhlého významu. Kdo by to byl řekl? Někdejší plukovník naší osobní gardy, šlechtic z nejlepší rodiny. Nuže, musíme se smířit se smutným faktem, že se na naší hrudi občas vyhřívá i had. Bude náležitě potrestán. Jeho trest bude neméně vysoký, jako je podsta, která vás očekává. Řady jsou připraveny.
0: Ovšem, sire.
3: Je to vysoká podsta. Vysoká. A také, ano, zavazující.
2: K čemu, smím-li se ptát, sire?
3: Ovšem, k mlčenlivosti. O tom, co se událo, o všech okolnostech případů Ogarevova, nesmíte nikomu říci ani slovo. To je samozřejmé, ano. A ani nečekám, že mi to nějak formálně slíbíte.
0: To vám mohu slíbit na svou čest, sire. Nikomu neřeknu ani slovo. Napíše ovšem o tom obsáhlou reportáž do Daily Telegraphu.
2: Pokud jde o mne, já dovedu mlčet tak, že bych mohl hroby vyučovat mlčenlivosti. Ovšem můj list, jak si...
3: Pánové, já vám přestávám rozumět. A není to tím, že by moje jazykové znalosti byly chabé. Já jsem se vás na nic neptal. Vyslovil jsem...
0: Paste, sire.
3: Ano. Nuže, vyslovili jsme přání a to je rozkaz.
0: Vy jste řekl, sire, že řád nás zavazuje k mlčení. My jsme zatím žádný řád neobdrželi. Tudíž závazek jakožto takový...
2: Neexistuje.
0: Neexistuje.
2: Dovolte, abychom se vzdálili.
0: Cože? Vy odmítáte řád svaté Kateřiny?
2: Ovšem.
0: Raději odmítneme řád, než abychom se vystavili trestu za to, že jsme porušili váš příkaz pomlčet o případu Ogarev. No jen řekněte, jaký trest bychom dostali? No?
4: Trest smrti, pane Blaunte. Ovšem za odmítnutí řádu je také trest.
2: A jaký pak?
4: No přece trest smrti.
0: Už jdou pro nás.

0: Sire!
1: Nože?
0: Sire, Ivan Ogarev uprchl z vězení. Nechápu, jak se to mohlo stát. Stráže byly dvojnásobné, osobně jsem dohlížel.
1: To je skandál. Skutečný skandál. Okamžitě zahajte přísné vyšetřování. Viníky vyslechneme osobně. A rozsudek taky vyneseme osobně.
2: Sto proti jedné, že uhodnu, jaký rozsudek to bude.
3: Bude-li jaký rozsudek?
2: Vy nevěříte, že vyšetřování bude úspěšné?
3: Kdo nedokáže ptáčka v kleci udržet?
2: Nedokáže ho chytit.
0: Ti cizinci zde ti všechno slyšeli?
4: Milý generále, my, cizinci, máme jakousi zásluhu na Ogarevově zatčení a tudíž...
5: Máme právo na jakési informace.
0: Já vám ukážu, jaké máte právo.
6: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
2: My to chápeme, poručíku Strogové.
5: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
6: Dopředu nemohu nic slíbit.
5: Napsal bych pár řádek do Paříže.
6: Po službě mile rád, pane Jolivete.
2: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
6: Lituji, ale to nemohu.
2: Jakým právem?
6: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
7: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
5: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
8: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
2: Ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
5: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
7: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
5: Tak dobře.
7: Hlavně nemarme čas. Ukažte.
5: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
7: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
9: Velkokníže nic netuší. Sangara.
6: Co se tu stalo?
7: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
5: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
6: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
5: Zpráva tedy byla určena jemu.
2: Ticho, buďte hlubče.
5: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
6: O jaké informaci mluvíte?
5: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
6: Sangara.
2: Vy znáte to jméno?
6: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s trupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
2: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
6: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
8: Vždyť irkutský velkokníže
9: je carův bratr.

0: proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Puj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Úkrutná dálka.
2: Jídlo a koně!
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rebáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!

0: naučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanovi. Je to šikovné děvče.
2: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
2: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
2: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
2: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
2: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
2: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
2: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
2: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
2: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Nejspíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořilejí.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Kličete. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milí kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá, následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou lupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
3: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím?
3: To je nestydatost.
1: Nikoliv. To je novinářská zdatnost.
3: No tak dobře, svůj telegram jste odeslal, teď pusťte mě, ať uspokojím svoji redakci.
1: Být první u okénka na poště a odvysílat telegram, to je novinářská zdatnost. Způsobit, aby zpravodaj jiných novin nemohl odvysílat svůj telegram, to je také novinářská zdatnost.
3: Jenže jak to chcete způsobit? Zprávu jste odeslal a už není nic, co byste mohl telegrafovat.
1: Že ne, vždycky se něco najde. Telegrafisto, diktuji.
2: Ano, pane.
1: La Fontaine... Bajka o holubici a mravenci.
3: Já.
1: Stop. Z jasného potůčku šla holubice píti.
3: Stop. Nemůže jít rychleji.
1: Z řík, která k mravenec, mohl se utopit.
3: Stop, utopí.
2: Ano, stop. Stop.
3: O, přijel oddíl vojska. Bitva nabývá na síle.
1: Cože? No to musím vidět svýma očima.
0: Prosím vás pěkně, ten přístroj je volný.
2: Ovšem, právě jsem odeslal se utopiti stop.
3: Dobrá, objednávám 16. telegram. Adresa Daily Telegraph.
2: A dál?
3: No každý ví, kde je Daily Telegraph, lupče. Diktuji.
2: Prosím, prosím.
3: Oddíl vojáků, který se pokusil zachránit gardového důstojníka Strogova ze spáru lupičů, byl rozprášen. Stop!
1: Vojáci prchají, pusťte mě k telegrafu!
0: Vojáci prchají, stop!
1: No tak nepřekážejte, už přece nemáte nic, co byste mohl telegrafovat.
3: Ho, že ne, vždycky se něco najde.
0: Diktuji.
2: No.
0: Britský parlament se skládá ze dvou komor.
1: To nestydatost.
0: Domu obecní a domu lordů.
1: Nešlo by to rychleji.
0: Stop. Domu lordů náležejí duchovní lordové. Dva arcibiskupové.
2: Lituji, pane. ale dál už nemůžete diktovat.
4: Skvělý nápad, na řadě jsem já, ani
2: vy ne, pane.
5: Proč to?
2: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle, no tak pane.
3: Zmys, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
4: Pane poručíku.
3: Jsem kapitánem.
4: Ne.
6: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
4: A když vás prozradím?
6: Ogarev mě nechá popravit.
4: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
7: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva a to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
6: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
8: Co pak by s námi mohl udělat? A proč?
6: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
4: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
8: Ano.
4: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
8: Ano.
4: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
7: Za svou redakci Deník Lema, ten Paříž. To jistě každý pochopí.
9: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout. A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Opřete se o mě, paní. Opravdu, nevadí mi to. Nechcete se napít?
1: Děkuji. Máš zlaté srdce, děvenko. Nevím, co bych si bez tebe počala. Jsem sama na světě. Kdyby to tak byl můj syn.
0: A kde je váš syn?
1: Daleko odsud, dítě moje. V samotné Moskvě, jen si pomysli.
0: Je tam ve službě?
1: Ve službě? V té nejvyšší. Je gardovým důstojníkem u dvora. Ale tiše, tady se to nikdo nesmí dozvědět. Sám Okarev, náčelník té lupičské bandy, býval gardovým plukovníkem.
0: Znám jednoho muže, který...
1: Pokračuj, proč ses odmlčela?
0: Napadla mě jenom taková hloupost. Prostě znám jednoho člověka z Moskvy. Cestovali jsme společně. Možná ho tu potkáme, byli jsme spolu, když nás ta banda přepadla.
1: Že by znal Michala? To by byla příliš veliká náhoda.
0: Cože? Váš syn se jmenuje Michal?
1: Tiše, povídám ti.
2: Vida, koho tu nevidím. Marfa Strogovová.
1: To jsi ty, Sangaro? Opravdu nesmíš chybět u žádné špatnosti.
2: Ty mě budeš urážet? Já ti ukážu.
0: Nesahaj na ní.
2: Uhni mi z cesty, ty jedna ještěrko.
0: Au.
3: Co je to tu za výdržnost, Sangaro? Kde je ta dívka?
2: Raději se ptej, kdo je ta stařena.
3: No tak?
2: Její blahorodí Marfa Strogovová.
3: Marfa Strogovová? To jméno mi něco připomíná. No ovšem, Michal Strogov, poručík mého bývalého pluku. Už to mám. Ten muž v hostinci, ten vysoký statný, který se nechal udeřit jako chlapec, to byl Michal Strogov. A ty jsi s ním cestovala.
2: Cestovali společně, bez pochyby.
3: Takže?
2: Michal Strogov je zřejmě mezi zajatci.
3: Okamžitě ho musíme najít. Není to on? Nebo tamten? Vstaň, chlape! Ne, to není on.
2: Což tamten?
3: Řekl jsem ti, že Strogov je chlap jako hora. Už ho mám! To je on. Vstaň, Strogove!
4: Mluvíte ke mně, pane?
3: Jsi snad hluchý?
4: Jmenuji se Korpanov. Nikolaj Korpanov, pane. Jsem kupec. Prodávám a nakupuji kroupy. Nevím, proč jste mě zajali. Jsem neškodný člověk, prostý kupčík.
3: Že bych se zmýlil, podoba někdy klame. Viděl jsem ho vždycky v uniformě, byl oholený.
2: Prohledej ho, Okareve!
4: Nesahejte na mne!
3: Vida, kupčíka, jak se rozkřikuje! Stráže! Přidržte toho muže! A co je toto? Tuhle pečeť důvěrně znám. Že by jeho veličenstvo svěřovalo zapečetěné depeše obchodníkům s kroupami?
4: Nalezl jsem ten dopis a chtěl jsem ho odevzdat.
3: Nevím, proč zapíráš, Strogové. Je to zbytečné. Skončil jsi. Copak to nechápeš? Tuhle depeši už nikdy nedoručíš. Velkokněžeti v Irkutsku. A víš dobře, jak to na dvoře chodí. Nesplnil jsi rozkaz? Zbaví tě cti, hodnosti, šlapat po tobě budou. Že to nebylo tou vinou, na tom nikomu nesejde.
4: Jsem Nikolaj Korpanov, jsem obchodník s kroupami a nevím, o čem mluvíte, pane.
3: Nabízím ti příležitost. Potřebuji schopného důstojníka, aby mi pomohl zvládnout tuhle lotrovskou bandu. Chystám velkou věc. Budeme oba boháči. Michale Strogové, odjedeme do Indie a tam nás čeká ráj.
4: Vy se ale hrozně mýlíte, pane. Jsem ubohý obchodník s kroupami.
3: Jsi hlupák. Sangaro, ať mi přivedou Marfu Strogovovou.
2: To je skvělý nápad.
3: Moje nabídka pořád ještě platí, Strogové. Tlupa se rozrostla. Mluvím k tobě upřímně. Je nás už příliš mnoho. K čertu, já potřebuju důstojníka a ty jsi chlap jako ze železa. A navíc zdejší, Sibiřan. Dokážeš s těmi lidmi vyjít. Víš, co na ně platí. Dovedeš je skrotit, kdyby bylo třeba.

0: Zde je Marfa Strogovová. Dojemné setkání matky se synem.
1: Což pak nepozdravíš svého synáčka, Marfo?
2: Nikdy jsem neviděla toho muže.
1: A ty, Strogové, neobejmeš svou matku?
3: Moje matka ostává v Rostově, v otcovském domě. Jsem Korpan.
1: Sangaro, podej mi knutu.
0: Tu máš, Ogareve, ale radím ti, nebij Strogova.
1: Je ti ho snad líto?
0: Z něho nic nevytlučeš. Raději bij ji, stařenu tu čarodějnici.
1: Výborně, Sangaro. Ne, dej mi tu knutu.
0: Au. Pane.
1: Ty.
0: Jsi raněný.
1: Ty jsi mě
4: zaplatil, i když nejsem obchodník. Se mnou teď nalož, jak chceš, ale moji matku nechej na pokoji.
1: Sám si zvolil osud. Sangaro, moji šavli.
0: Zde je. Chceš mu utnout hlavu, pane? To bude příliš milosrdná smrt.
1: Ne, z milosrdnosti mě nikdo vinit nemusí.
5: Vidíte to, Jolivete? Rozhavují šavli na ohni. Už je rozpálená do běla.
6: Proč chtějí sekat hlavu rozpáleným mečem?
5: Ale což pak to nechápete? Nechtějí mu useknout hlavu. Oni tím rozpáleným mečem Michala Strogova oslepí.
6: Jakže? Tomu přece musím zabránit.
5: Tiše, Jolivete. Buďte rád, že nás nechali na pokoji. Třeba se nám podaří během noci zmizet. Neupozorňujte na sebe zbytečně.
6: Ne, já nestrpím. To nemohu připustit.
1: Rozhlédni se kolem sebe, Strogové. Dívej se, dívej. Je to naposled, co k tomu máš příležitost.
4: Vidím tvoji zrádcovskou tvář. Poznamenanou švihnutím biče.
7: Michale!
3: Neplač, maminko.
0: Skončí tu komedii.
6: Zadržte! Zadržte!
5: Mlčte, vy hlupáku! Co pak nevidíte, že už ho oslepili?
1: Staň, Michale Srogové. Jsi přece kurýr.
8: Koně! Přiveďte koně!
1: Musíš pokračovat v cestě. Tak. Pomozte mu nahoru.
7: Ogareve, to přece nesmíte dopustit. Michal nevidí. Vždyť se zabije.
0: O to tady jde, paničko.
1: Sedíš pevně v sedle, kurýre. Pokračuj v cestě. Do pekla! Do pekla!

0: Michale. Michale, žiješ?
1: Naďo. To jsi ty?
0: Utekla jsem z tábora. Konečně jsem tě našla. Jsi slepý. Ale já mám oči. Jsou tvoje, Michale. Dovedu tě přes celou zemi. Tvoje cesta neskončila. Ogaref ještě nezvítězil.
2: Takže pan Harry Blount z Daily Telegrafu?
3: Ano, to jsem já.
2: A pan Alcide Jolivet z listu Le Matin.
3: Prosím zde.
2: Vaší zásluhou jsem se dostal do vězení.
3: Ano.
2: Pozbyl jsem hodnosti. A bezmála jsem přišel i o život, pánové.
3: Politování hodné, buďte ale ujištěni, že v tom nebylo nic osobního.
4: Zdaleka.
2: Neomlouvejte se. Budete mít příležitost, abyste mi všechno řádně zaplatili.
4: Pane, také nás dáte oslepit? Slepý novinář je téměř něco tak nemožného, jako hluchý novinář.
3: A ten je jenom krůček od mrtvého novináře.
2: Poslouchejte dobře. Všechna obvinění vznešená proti mně jsou lživá.
3: Ano.
2: Potouchle vymyšlená a nemají žádného podkladu.
3: Jak jinak, pane?
2: Nyní jde o to, abych byl očištěn a aby všechny křivdy byly náležitě odčiněny patřičnou náhradou.
3: Ano, budete se vracet do Moskvy k carovu dvoru?
2: Nikoli. Pokračuji v cestě do Irkutska a tam přepadnu palác a zajmu velkoknížete. Car učiní vše, co je potřebné, až se dozví, že jsem v Irkutsku a že velkokníže, jeho bratr, je mým zajatcem a že... jak bych to vyjádřil diplomaticky?
4: Svému listu bych si dovolil napsat, že car věnuje bedlivou pozornost všem vašim přáním a vychází jim vstříc.
2: Hezky řečeno, hezky.
3: Daily Telegraf by napsal, že jste velkokněžete zajal a že je vám vydán na milost a nemilost. A protože jste v zoufalé situaci, zabijete ho, pokud nedostanete od cara výkupné.
4: Ale pane Blounte...
2: Jen ho nechte. Neřekl to sice hezky, za to ale přesněji. Tím lépe pochopíte, co od vás chci.
3: Začínám tušit.
4: Já taky.
2: Odeberete se do carova paláce a sdělíte mu, že jsem ochoten propustit velkoknížete jenom v tom případě, když dostanu výkupné 1 000 000 rublů ve zlatě.
4: To je hezký peníz.
2: Jakmile v dané lhůtě nedostanu výkupné, anebo jakmile by větší oddíl vojska překročil řeku Jenisej, velkokníže přijde o hlavu a car tím pádem...
4: Obratra. Záleží na tom, čeho si cení víc. Milion je pěkná suma.
2: Ale pro dcera milion neznamená nic.
4: No, opravdu.
2: A nikomu jinému než vlastnímu bratrovi nemůže svěřit správu oblasti, ve které se těží tolik zlata, pro dcerovu pokladnici. Ti dva jsou jako palec a ukazovák. Můžete mi věřit. Za 20 let služby u dvora jsem jim nahlédl do karet.
3: Kdy máme odjet?
2: Ihned.
4: Není to poněkud předčasné? Nemáte velkokněžete ještě v rukách?
2: Na východ od Jeniseje není jediný muž, který by se mi dokázal postavit do cesty.

0: Je krásný den, Michale. Koruny stromů jsou prozářené sluncem. A vrcholky Sajanských hor mají modrou barvu. Ach, promiň, nedotkla jsem se tě.
1: Vyprávěj dál, Naďo. Nevadí mi to.
0: Chtěla jsem ti říct, jak moc si tě vážím. Michale, já tě... Už jenom dvě verzty. A je tu Irkutsk. Michale, my jsme to dokázali.
1: Ještě nejsme u cíle. Cítím ve všech kostech, že je tu něco špatného. Je to lovecké tušení, rozumíš?
0: Neboj se. Jen co vyjedeme do města, vyhledám otce. Ten nás zavede rovnou k velkoknížeti. Můj otec má tady ve městě velké slovo.
1: To doufám jinak.
0: Co tě trápí?
1: Jak jinak bych přesvědčil velkoknížete, že jsem skutečně carův kurýr? Zubožený, otrhaný, špinavý, zmrzačený muž. Ne, já opravdu nevypadám jako kapitán gardy. A hlavně...
0: Co, Michale?
1: Nemám listinu z pečetí. To mi ukradl Ogarev. A protože jí má v rukou, může se kdykoliv prokázat velkoknížeti jako carův kurýr.
0: Toho by se nikdy neodvážil.
1: Ogarev? Špatně ho znáš. Ne, ty ho vůbec neznáš. Za 20 let služby u dvora nasákl všemi špatnostmi světa a teď, kdy je zoufalý jako šelma zahnaná do kouta, odváží se všeho.
0: Netrap se. Uvidíš. Všechno dobře dopadne. Přijď, už se blížíme k městským branám.
1: Jsi hodná, Naděl.
0: Michale, já tě miluji.
2: A tady jste.
1: Uteč, Naděl. Uteč!
3: Je pryč, Ivane Ogareve.
4: K čertu! Alespoň jsme se zmocnili toho slepého hlupáka Strogova. Je zajištěný?
3: Dobře svázaný a hlídá ho pět mužů. Co s ním uděláme? Mám ho nechat zabít?
4: Mám lepší nápad. Vezmu ho do paláce velkoknížete.
3: Zbláznil jsi se, Ivane.
4: Dobře jsem si to vypočítal. Řeknu velkoknížeti, že já jsem kapitán Michal Strogov a on...
3: Je Ivan Ogarev. Ale bude ti velkokníže věřit?
4: Velkokníže uvěří tomu, kdo má carovi pověřovací listiny. A ty mám já!
3: Musel by být hlupák, aby uvěřil.
4: Hlavu vzhůru, Sangaro! Dobře jsem to vymyslel. Tahle lest musí být.

0: přichází carův kurýr.
1: Přicházím ze sídelního města Jasnosti s poselstvím vašeho nejmilostivějšího bratra.
2: Přistupte.
1: Kapitán Michal Strogov.
2: Přistupte, kapitáne Strogove. Bratr si vzpomněl. No ovšem. Nejspíš mu došlo zlato. To je pro něho nejlepší příležitost, aby se rozpomněl na toho, kdo mu hlídá jeho bezhednou pokladnici. Ech, čertu s ním vším. Cože? Ogarev? Ten Ogarev, gardový plukovník?
1: Proslýchá se, že zradil Jasnosti.
2: Nejvíš pozoruhodné. A cože? Je slepý?
1: Přesně tak, Jasnosti. Byl dopaden, ale uprchl, přestože byl ve vězení zbaven zraku. Stupou nejhorších zločinců se vydal pochodem na Irkutsk.
2: To je ovšem směšné, mám zde silnou vojenskou posádku.
1: Knížecí Jasnosti, okamžitě dejte vyhlásit poplach. Věřte mi, hrozí bezprostřední nebezpečí. Prošel jsem celým krajem, byl jsem dokonce zajatý.
2: Zajatý?
1: Ano, padl jsem lupičům do rukou, ale podařilo se mi uniknout. Znám jejich plány. Hodlají napadnout Irkutsk z několika stran. Na horním toku řeky Dinky mají připravenou říční flotilu, která...
2: Stačí, kapitáne Strogove. Tímto vás jmenuji velitelem vojenské operace, která vyčistí kraj od lupické bandy. A později, pokud se v boji osvědčíte...
1: Nemusíte o tom pochybovat, Jasnosti.
2: Dobrá, později vás jmenuji velitelem celé posádky. A teď svoláme důstojnický sbor. Co to má znamenat?
3: To je on.
4: Konečně tě mám.
3: Kopte se ho. To je on. Ivan Ogarev, zrádce.
2: Stráže.
4: Jasnosti. Dovolte, abych vám...
2: Stráže. Neslýchaná opovážlivost. Měl jste pravdu, Strogove. Ten člověk je zřejmě schopný každého zločinu.
1: Měl by být neprodleně popraven, Jasnosti.
2: Ovšem, dám rozkaz. Ale ne. Počkáme, až rozdrtíme jeho bandu. Jistě budeme mít nějaké zajatce. Konfrontací získáme zajímavé informace. Ale už tu máme naše důstojníky. Pánové, představím vám gardového kapitána Michala Strogova. Z moci svého úřadu mu propůjčuji hodnost plukovníka. A současně ho pověřuji, aby řídil závažnou vojenskou operaci. S podrobnostmi vás nyní seznámí sám pan plukovník Strogov.
1: Děkuji nejmilostivější Jasnosti za projev důvěry, kterou se pokusím nesklamat.
5: Pánové, město Irkutsk je v současné době ohroženo ze tří stran silně ozbrojenou lupičskou tlupou, která se blíží jednak na lodicích po řece Dince, jednak od Bajkalu.

0: Vy o něčem usilovně přemýšlíte, Jolibete?
1: Jak jste to poznal?
0: Váš vzhled, obvykle inteligentní, nebyl v zezření téměř zvířecí tuposti.
1: Děkuji za poklonu. Škoda, že vám ji nemohu oplatit.
0: Proč pak?
1: Co pak vy někdy přemýšlíte?
2: Ale.
1: Ale k věci. K věci, Blaunte. Jedeme do sídelního města, není-liž pravda?
0: Samozřejmě. Už se těším, jak budu telegrafovat svému listu senzační reportáž o únosu velkoknížete a o vydírání nikoho menšího než samotného cara.
1: A odkud budete tu reportáž telegrafovat?
0: No, já nevím, jak vy, ale já zpravidla telegrafuji z pošty.
1: A vy si myslíte, že veličenstvo vám dovolí telegrafovat zprávu o únosu velkoknížete a o tom, že bývalý plukovník se odvažuje vydírat hlavu říše?
0: To mě nenapadlo. Kdo by to byl, řekl do Francouze. Dobrá, překročím hranice a reportáž odešlu z nejbližší pošty v Haliči. Tam přece carova pravomoc nesahá.
1: Nesahá? Ale v tu dobu bude aféra vyřízená, stopy odstraněny, velkokníže volný, Ogarev v prachu. A jak dokážete, že je to všechno pravda?
0: Dám své slovo.
1: Ohohoho, milý Blaunte, já vím, že vaše slovo má velkou váhu, ale předpokládejme, že carův velvyslanec v Londýně dá šéfredaktorovi listu The Daily Telegraph slovo, že reportáž pana Harryho Blaunta je vylhaná od A až do Z.
0: To, že by udělal?
1: To udělá. A já vím, co udělám já.
0: Nože?
1: Moje redakce mi uvěří jenom v tom případě, že mne podpoří velkokníže. A protože velkokníže je v Irkutsku, já pojedu
0: do Irkutska.
1: Ano.
0: Jenže v tom případě se car nedoví včas o nebezpečí, které jeho bratrovi hrozí, a Ogarev velkoknížete zabije.
1: Nezabije.
0: Jak si můžete být jist?
1: Protože my dva, milí kolego a soupeři, my dva velkoknížete zachráníme. Tak co? Jaké je vaše slovo?
0: Obracíme. A vracíme se do Irkutska.

0: Konečně.
1: Tiše, Sankaro. Nikdo nesmí vědět, že jsem tady.
0: Všechno je v pořádku?
1: Naprosto. Velkokníže mi důvěřuje. Dokonce mě povýšil na plukovníka.
0: Tak tedy. Znovu plukovník Ivan Ogarev.
1: To ne. Jsem přece plukovník Michal Strogov. Velím zdejší posádce a Strogov. Ten pravý Strogov sedí ve vězení a bude při nejbližší příležitosti popraven.
0: Jen aby něco velkokníže ti neprozradil.
1: Ten už nikdy nebude mít příležitost. Nikdy se s velkoknížetem nesetká. S ním už si nemusíme lámat hlavu.
0: Úplně klidná budu, až ho uvidí mrtvého. Ne slepého, ne svrženého do skální průrvy, ale pořádně provrtaného kulemi Ogareve.
1: Myslíš to jako výčitku?
0: Kdyby bylo po mém, Strogov by byl o hlavu kratší.
1: Nech už toho. Nemohu se tu zdržet příliš dlouho. Nařiď našim lidem, ať vyloží sudy z lodi, na které jsem přijel. Na každém člunu na přídi musí být jeden takový sud.
0: Co je uvnitř?
1: Nafta. Jakmile se čluny přiblíží ke starému mostu, otevřete sudy, naftu vylijete do řeky a zapálíte. V 5 minutách bude Irkutsk stát v plamenech. Potom hravě přemůžeme posádku a nic nám nebude stát v cestě.
0: Báječný plán. Ale slib mi, až odjedeme do Indie, vezmeš si mě za ženu?
1: Milá Sangaro, copak bych na světě mohl někdy věřit někomu jinému než tobě?

0: Michale.
1: To jsi ty, Naďo? Ty žiješ, moje milá.
0: Co mi to dalo práce, než jsem tě našla? Ogarev je.
1: Já vím. Má velení. Velkokníže mu důvěřuje.
2: Vojáci! Nastala chvíle úderu. Jednotlivé oddíly zahájí palbu. Máte před sebou klupu nemilosrdných chlupičů. Proto žádné slitování. Ani jeden muž nesmí upadnout do zajetí. To je rozkaz. Všechny lupiče porubejte do jednoho.
0: Slyšel jsi to, Michale?
1: Je mi to jasné. Ogarev nechá pobít lupiče, aby se nemusel s nikým dělit o kořist. Zradil vojenskou přísahu a teď zradí svoje kumpány, aby pak mohl zradit velkoknížete.
0: Co budeme dělat? Já jsem zoufala. Vůbec nevím, co si počít.
1: Pořád jsem doufal, že se něco stane. Že se vše obrátí k lepšímu, ale teď...
3: Všechny čluny rozvinout! Připravte se! Zapálte pochodně! Otevřete sudy! A za chvíli celý Irkutsk bude jedna veliká pochodeň!
4: To není nafta.
5: To je voda.
4: Je to voda.
0: Cože? V sudech není nafta, ale je tam voda.
2: Nikoho nešetřte. Připravit. Pal.
3: Ogareve, ty jsi nás zradil. Zradil?
6: Jak vypadá situace, plukovníku?
2: Znamenitě jasnosti. Překvapení bylo dokonalé. Lupiči ve člunech se zmohli jen na chabý odpor. Moji muži už likvidují poslední uprchlíky.
6: Jsem spokojen. Velmi spokojen. Můj bratr měl šťastnou ruku, když vybral právě vás k vážnému poslání.
2: Děkuji jasnosti. A nyní, kdyby jasnost dovolila...
6: Ale co to má znamenat? Jasnost nedovolila. Jasnost si přála plukovníka vyznamenat. Po vyhrané bitvě je třeba udílet řády.
4: Jasnost si přála?
6: Kam šel plukovník Strogov?
4: Jasnosti?
6: Kam spěchal?
4: Odcházel směrem k žaláři jasnosti. Proč spěchal, to prosím poníženě nevím.
6: Zajímavé. Zajímavé.
7: Buďte ve střehu, velkokníže!
4: Buďte ve střehu.
6: Kdo jste? Kde jste se to vzali?
8: Já jsem... teda...
6: Stráže!
8: Ale ne...
6: Stráže! Ne.
4: Jasnosti! Plukovník nasadil do bitvy i strážní oddíl jasnosti.
6: Jsem tady bez ochrany?
4: My vás ochráníme jasnosti, proto jsme tady.
6: Kdo vůbec jste?
8: Harry Blount, jméno mé.
4: A mě říkají Jolivet.
8: Novináři.
4: Korespondenti.
6: No, všemu čerta, cizinci a novináři. Pojďte se mnou, snad se dovíme nějakou novinu.

0: Kdo je to? To jsi ty, Naďo?
1: Musím tě zklamat, Strogové. Jsem to já.
0: Ivan Ogarev.
1: Udělal jsem chybu, že jsem tě jenom oslepil. Měl jsem tě nechat zabít. Tu chybu teď napravím.
0: Udělal jsi víc chyb, Ogareve, a doplatíš na ně.
2: To je pan Strogov.
3: Podejte mi šavry.
4: Kde je?
3: Co to děláte s mojí šavlí?
4: Chytejte!
3: K čemu ti bude šavle, slepče?
5: K tomu, abych tě zabil. Ano, vidím. Vidím jizvu, kterou jsem tě poznamenal na tváři. Hráče! Sketo! Vidím místo, kam tě bodnu.
3: Ale dost. Dost! Odhoďte šavle, oba! Já ničeho nechápu, pánové. Jsem naprosto zmaten. Kdo je Strogov a kdo je Ogarev?
5: Já jsem Michal Strogov. Tohle je zrádce Ivan Ogarev.
3: To se odvažuje říci vězeň odsouzený pro své zločiny k smrti mně, plukovníkovi, který právě zvítězil v bitvě!
4: Nevěřte mu jasnosti! Hrál dvojí hru, nechal vašimi vojáky pobít svoje spoluviníky, to je všechno.
2: Tohle je Strogov a tohle je Ogarev.
3: Lžete!
5: Komu mám věřit?
2: Jasnosti, vojáci zajali...
3: Cože? Nařídil jsem, aby pobyli všechny...
2: Nařídil jste, aby pobyli všechny muže plukovníku. Rozkaz splnili, ale mezi lupiči byla jedna žena.
6: Jsem tu, abych se pomstila za zradu, kterou si na nás páchal, Ivane Ogareve.
3: Ten, který je...
6: Dívejte se dobře!
2: Pozor, padíku!
6: Tohle byl Ivan Ogarev. Největší bídák, jaký se vyspolčil s peklem. Michale! Michale!
7: Kdo je to, děvče?
0: Naďo, lásko moje.
6: Ale ty nejsi slepý?
0: Nikdy jsem nebyl. V okamžiku, kdy Ogarev mi nechal přiložit rozpálenou šavli k očím, díval jsem se na svou maminku. Byl jsem dojatý. Oči se mi zalily slzami a slzy mě zachránily.
8: Jenže v bratrově dopise...
0: Ogarev sfalšoval dcerův dopis. Ale víc vám o tom povědí pánové Jolivet a Blount. Ti mají nejlepší informace.
9: Vždycky a za všech okolností.

0: nejdříve předstoupí před jeho veličenstvo podle abecedy, nikoli podle významu, pan Harry Blaum a po něm pan Alcide Jolivet. Pánové jsou s tím srozuměni?
1: Jistě srozuměni.
2: No tak, no moc.
0: Při udílení řádu potkáte svého přítele kapitána Michala Strogova.
1: O, potěšující shledání.
0: Jen to mi povězte, prosím, chápu vše. Odhalení Ogareva. Ale jak jste mohli přijít na to, že Ogareva propustil z vězení právě generál Kysov, velitel carovy ochrany?
3: To je novinářské tajemství, ctěný pane.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, abych vám představil...
1: Ale já pány znám. Já pány moc dobře znám. Jsme mimořádně potěšeni. Bez vašeho přispění by Ivan Ogarev spáchal zločiny v skutku... Ano, v skutku, daleko sáhlého významu a odhalení generála Kysova. Kdo by to byl řekl? Někdejší velitel naší ochrany, šlechtic z nejlepšího rodiny. Nuže, musíme se smířit s faktem, že se na naší hrudi občas vyhřívá i had, bude náležitě potrestán. O tom buďte ujištěni. Jeho trest bude neméně vysoký, jako je podsta, která vás očekává. Řady jsou připraveny, kapitáne Strogove.
2: Ovšem, sire.
1: Je to vysoká podsta a také zavazující.
3: Chápeme, sire. Jak je to odsud daleko do Haliče?
1: Prosím.
3: Nic, nic. Jen jsem kolegovi Jolivetovi říkal, že o Kysovově případu nenapíšeme ani slovo.
4: Sire! Sire!
1: Co se stalo?
4: Generál Kysov uprchl z vězení. Nechápu, jak se to mohlo stát. Stráže byly dvojnásobné. Osobně jsem dohlížel.
1: To je skandál. Skutečný skandál, pánové. Omlouvám se. Slavnostní udílení řádu svaté Kateřiny provedeme později. Omluvte nás, prosím, kapitáne Strogove, doprovoďte pány.
5: Poroučíme se,

0: Kysov utekl. Ale vážně. Jak jste přišli na to, že Ogareva propustil na svobodu právě on?
1: I vy jste nás pustil na svobodu, kapitáne. Znal jste tajný východ ze žaláře. A kdo byl velitelem palácového vězení před vámi?
0: Kysov, tehdy ještě kapitán. Ale kdo mohl propustit Kysova teď?
1: Tak co, milý Jolivete, pojedeme do Haliče telegrafovat, anebo zde nějakou dobu ještě zůstaneme?
2: Zůstaneme, Blante. Máme tu ještě mnoho práce. Vidíte, Michale Strogove.
0: Také si myslím, přátelé.

Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordone Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantový, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadali psi do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 dnů. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvíle mi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimo děk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu jí úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku.
Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.

A v tom je vůle, která neumírá. Kdo zná tajemství vůle a její moc? Neboť Bůh sám je jen veliká vůle, která proniká všemi věcmi svou přirozenou silou. Člověk podléhá andělům i samé smrti jedině pro slabost své chabé vůle. Joseph Glanville. Za nic na světě si nemohu vzpomenout, jak kdy a ani přesně kde jsem se seznámil s Lady Ligeyou. Od té doby uplynulo mnoho let a má paměť zeslábla přemírou utrpení. Přesto se domnívám, že jsem ji poprvé spatřil v jakémsi starém, velkém, chátrajícím městě na Rýně, kde jsem se s ní vídal také nejčastěji. Vzpomínám si s určitostí, že jsem ji slyšel hovořit o její rodině. Nepochybně to byla velmi starobylá rodina. Ligeia. Ligeia. Byla vysoké postavy, štíhlá a v posledních dnech svého života skoro hubená. Marně bych se pokoušel vypodobnit vznešenost a klidnou nenucenost jejího chování nebo nepochopitelnou lehkost a pružnost její chůze. Přicházela a odcházela jako stín. Nepostřehl jsem nikdy, že vstoupila do mé uzavřené pracovny, až podle drahé melodie jejího hlubokého, sladkého hlasu, až když mi položila na rameno svou ruku jako z mramoru. Půvabem obličeje se jí nevyrovnala ani jediná. Zkoumal jsem rysy vysokého bledého čela, byly bezvadné. A pak havraní, lesklý, bujný a přirozeně se kadeřící vlas

nespočívala v tvaru, barvě nebo třpitu a musela podle všeho pramenit z jejich výrazu. Výraz Ligejiných očí. Dlouhé hodiny jsem o něm uvažoval. Po celou letní noc jsem se pokoušel změřit jeho hloubku. Co to bylo, co si ještě hlubšího než Demokritova studna, co leželo hluboko v zrnicích, mé milované, co to bylo? Byl jsem posedlý vášní odhalit to. Ty oči. Ty velké, zářivé, božské zřítelnice. Staly se pro mne dvojhvězdí mledy a já byl jejich oddaným astrologem. V době, kdy mi pronikla Ligejina krása do duše a panovala tam jako ve svatostánku, probudili ve mně mnohé bytosti a úkazy hmotného světa týž pocit, jaký jsem cítil vždy, když na mne hleděla svýma zářícíma očima. Přece však se mi nepodařilo tento cit probádat nebo analyzovat, ani její vytrvale zkoumat. Tento dojem jsem vycítil z oceánu, z pádu meteoritu i z pohledu neobyčejně starých lidí. Z nesčetných jiných příkladů si dobře vzpomínám na místo v knize Josepha Glanvilla, které mne vždy plnilo týmž citem. A v tom je vůle, která neumírá. Kdo zná tajemství vůle a její moc? Neboť Bůh sám je jen veliká vůle, která proniká všemi věcmi svou přirozenou silou. Člověk podléhá andělům i samé smrti jedině pro slabost své chabé vůle. Postupem let a stálým přemýšlením o té věci jsem objevil skutečně jakousi vzdálenou spojitost mezi pasáží anglického moralisty a jistou stránkou Ligejiny povahy. Intenzita myšlení, skutků a řeči byla u ní patrně výsledkem nebo aspoň známkou její obrovsky silné vůle, která se během našeho dlouhého soužití nikdy bezprostředně neprojevila. Ze všech žen, které jsem znal, byla ona, ta navenek klidná, vždy mírná Ligeja, nejbezmocnější kořistí dravých a krutých vášní. O této vášni jsem si dovedl učinit pojem, jen když se jako kouzlem rozšířily její zřítelnice, které mne současně plnily blahem i děsily.

Ligeia onemocnila. Její zvláštní oči planuly až nad přirozeným leskem, bledé prsty nabyly mrtvolně voskové průsvitnosti a namodralé žíly na vysokém čele pulzovaly prudce při sebe menším pohnuc. Viděl jsem, že musí zemřít, a v duchu jsem zoufale zápasil s krutým Arayelem. Slova jsou bezmocná, aby podala správnou představu o zuřivosti odporu, který kladla stínu. Vytrpěl jsem muka při tom žalostném divadle. Rád bych jí byl uchlácholil a rozumně jí domluvil, ale při intenzitě její divoké touhy žít, jen žít, byla by útěcha i úvaha naprostou pošetilostí. Nemohl jsem pochybovat, že mne milovala. A snadno jsem si domyslel, že v srdci, jako bylo její, nebyla láska obyčejnou vášní. Až teprve, když umírala, nabyl jsem pravého ponětí o síle jejího citu. Dlouhé hodiny mne držela za ruku a vylévala mi své srdce, jehož vášnivá oddanost hraničila se zbožňováním. A když dýchali naposledy, vycházel

z jejich rtů tichý šepot. Přiklonil jsem ucho k jejím ústům a znovu jsem pochytil závěrečná slova pasáže z Glenvilla. Člověk podléhá andělům i samé smrti jedině pro slabost své chabé vůle.

0: zemřela.
1: A já, zkrušen až k smrti žalem, nemohl jsem déle snášet svou bezútěšnou samotu v ponurém a chátrajícím městě na Rýně. Neměl jsem nedostatek toho, čemu lidé říkají majetek. Ligeia mi přinesla větší, mnohem větší věno, než jaké obvykle bývá údělem smrtelníků. Po několika měsících unavujícího putování bez cíle zakoupil jsem v jednom z nejdrsnějších a nejméně navštěvovaných krajů krásné Anglie opatství, které nebudu jmenovat, a dal jsem je poněkud opravit. Vnějšek opatství s jeho zvětralými zdmi obrostlými bujnou zelení jsem nechal téměř bez změn. Za to vnitřek jsem vyzdobil s dětinskou svéhlavostí a snad i s nesmělou nadějí, že okázalou královskou nádherou rozptýlím svůj zármutek. Ale nebudu se zdržovat popisem těchto nesmyslností. Povím vám jen o jediném prokletém pokoji, kam jsem ve chvíli zatemnění ducha přivedl od oltáře jako svou ženu, jako nástupkyni nezapomenutelné Ligeji, světlovlasou a modrookou Lady Raunu Trivenien z Trimainu. Každou sebemenší podrobnost v architektuře a výzdobě tohoto svatebního pokoje vidím stále živě před očima. Jak se mohlo stát, že pyšná rodina nevěstina, zaslepena zlatem, dovolila té milé dívce, své milované dceři, překročit práh komnaty takto vyzdobené? Pokoj byl umístěn ve vysoké věži opatství obehnaného cimbuřím. Měl půdorys pětiúhelníku a byl velmi prostorný. Celou jeho jižní stěnu tvořilo jediné okno, obrovská plocha benátského skla z jednoho kusu, celistvá tabule olověné barvy, takže sluneční i měsíční paprsky zalévaly skrze ni předměty v pokoji strašidelným svitem. V místnosti bylo porůznu rozestavěno několik lehátek a zlatých orientálních svícnů, a bylo tam také nízké svatební lože podle indického vzoru, vyřezávané z pravého ebenového dřeva s nebesy podobnými smutečnímu příkrovu. Nejfantastičtější ze všeho bylo však čalounění komnaty. Nepoměrně vysoké stěny byly ověšeny od zhora dolů těžkým a důkladným čalounem. Materiálem byla drahocenná zlatá tkanina. Byly do ní vetkány v nepravidelném vzoru postavy černé jak uhel a podobné arabeskám, asi jedné stopy v průměru. Tyto figury však vypadaly jako arabesky jedině při pohledu z určitého místa. S vynalézavostí nyní běžnou, pocházející ve skutečnosti z raného starověku, byly tkány tak, že měnili svůj tvar. Tomu, kdo vstupoval do pokoje, zdály se pouhými nestvůrnostmi. Ale přikročil-li blíž, tento dojem postupně mizel a krok za krokem, jak návštěvník měnil své místo v pokoji, viděl se obklíčen nekonečným průvodem příšerných tvarů, připomínajících normanské modly nebo výplody hříšných vidin mnichů. Přízračný účinek byl značně stupňován umělým zavedením stálého silného proudu vzduchu za čalouny, který ohyzdně a neklidně oživoval celek. V takových síních, v takové svatební komnatě prožil jsem s Lady Strimainu prokleté hodiny prvního měsíce našich líbánek celkem bez znepokojení. Musel jsem si povšimnout, že má paní se hrozí mé hluboké zádumčivosti, že se mi vyhýbá a že mne příliš nemiluje. Těšilo mě to víc, než kdyby tomu bylo opačně. Nenáviděl jsem ji takovou záští, jaké je schopen spíš démon než člověk. s jak zžíravou lítostí se vracely mé vzpomínky k Ligeji. Milované, vznešené, krásné, pohřbené.

Začátkem druhého měsíce po svatbě Lady Rauna náhle ochoravěla. Postupem chronické choroby jsem pozoroval, že stejnou měrou vzrůstá její nervová podrážděnost a citlivost, takže zcela všední příčiny v ní vyvolávaly strach. Hovořila o zvucích, o prapodivných pohybech mezi čalouny. Jedné noci ke konci září mne upozorňovala na své skličující dojmy znovu, a to s neobvyklým důrazem. Právě se probudila z neklidného spánku a já bděl a pozoroval se smíšenými pocity úzkosti a nejasné hrůzy záchvěvy v jejím pohublém obličeji. Seděl jsem poblíž jejího ebenového lůžka na jednom z indických lehátek. Napůl se vstyčila a s napjatým tichým šepotem mluvila o zvucích, které právě slyší. Já je však neslyšel. A o pohybech, které právě vidí, ale já je nepozoroval. Vzduch prudce povíval za čalouny. Chtěl jsem jí dokázat, že ty nezřetelné vzdechy a velmi nepatrné změny postav na stěně jsou jen přirozeným následkem obyčejného průvanu. Ale smrtelná bledost, která se rozlila po jejím obličeji, svědčila o tom, že má snaha uklidnit ji byla marná. Omdlévala. A služebnictvo nebylo nikde po ruce. Vzpomněl jsem si, kde je uschována láhev s lehkým vínem, které jí předepsali lékaři. A spěchal jsem přes pokoj, abych je přinesl. Ale když jsem vstoupil pod světlo kadidelnice, zaujaly mne dvě zarážející okolnosti. Pocítil jsem, že cosi hmatatelného, přestože neviditelného, mne lehce minulo a na zlatém koberci uprostřed jasné záře lampy jsem spatřil stín. Neurčitý stín v podobě anděla. Tak slabý, že jej bylo možno považovat za pouhý stín stínu. Byl jsem však vzrušen přílišnou dávkou opia. Nevěnoval jsem tomu pozornost a ani Rauně jsem se o tom nezmínil. Nalezl jsem víno, prošel znovu pokojem, naplnil po okraji pohár a přidržel jej u rtu omdlévající. Vzpamatovala se trochu a vzala si sklenku sama. Klesl jsem na blízké lehátko a upřeně ji pozoroval. V tom jsem jasně postřehl lehké kročeje směřující přes koberec k loži. V tom okamžení, kdy Rauna pozvedala víno ke rtům, uviděl jsem, nebo se mi zdálo, že vidím padat do číše jako z jakéhosi neviditelného zřídla v ovzduší pokoje tři nebo čtyři velké kapky jasné, rubínově zbarvené tekutiny. Spatřil jsem to jen já sám. Rauna ne, vypila víno bez váhání. Střežil jsem se zmínit se přední o věci, která podle všeho byla jen pouhou hrou živé obraznosti, chorobně vydrážděné strachem mé ženy, opijem a pozdní noční hodinou. Přesto jsem musel sám sobě přiznat, že i hned potom, kdy skanuli do sklenice rubínové kapky, nastalo náhlé zhoršení zdravotního stavu mé paní. Takže již třetí noc poté ji upravovali ruce jejich služebnic do rakve a čtvrtou noc jsem seděl já sám u její mrtvoly, zahalené rubášem v té fantastické místnosti, která ji uvítala jako mou nevěstu. Různé přízraky vyvolané opiem míhaly se přede mnou jako stíny. Přepadaly mne tisícere vzpomínky na Ligeju. A mé srdce zachvátil týž bouřlivý příval nevýslovného žalu, s nímž jsem pohlížel na ni, zahalenou do rubáše. Noc
míjela. A já stále s hořkými myšlenkami na svou jedinou a největší lásku jsem pohlížel na Rauněno tělo.

Mohlo být asi k půlnoci, snad dřív, snad později, neboť jsem ztratil pojem o čase, když tu mne vytrhl ze snění tichý, slabý, ale velmi zřetelný sten. Cítil jsem, že vyšel z ebenového lůžka, ze smrtelné postele. Naslouchal jsem v agonii pověrčivé hrůzy, ale vzdech se již neopakoval. Napínal jsem zrak, abych zjistil, zdali se tělo nepohnulo, ale neobjevil jsem ani nejmenší pohyb. Nemohl jsem se však přece mýlit. Slyšel jsem ten zvuk, i když byl slabý, vždyť má duše bděla. Rozhodně a houževnatě jsem upíral pozornost na mrtvé tělo. Uplynulo mnoho minut a dosud se nepřihodilo nic, co by vrhlo světlo na záhadu. Konečně jsem spatřil nepatrný, velmi jemný a sotva znatelný nádech červeně, vkrádající se do tváří a kolem zapadlých žilek na víčkách. Seděl jsem a cítil, že mi přestává srdce tlouci a mé údy tuhnou nevýslovným děsem a hrůzou, proněž jazyk smrtelníkův nevynalezl jména. Přece mi však nakonec vědomí povinnosti vrátilo sebeovládání. Nemohl jsem už déle pochybovat o tom, že jsme se unáhlili v přípravách a že Rauna dosud žije. Pokoušel jsem se tedy sám přivolat nazpět duši, která stále ještě váhala opustit tělo. Za krátkou dobu však bylo jisté, že se vrátil předešlý stav. Krev opět zmizela z víčeky z tváří, které teď byly synalejší než bledý mramor. Rty se zcvrkly a sevřely v příšerném úšklepku smrti. Hnusná lepkavost a chlad pronikly rychle po celém povrchu těla, které okamžitě mrtvolně stuhlo. Zděšeně jsem klesl na lehátko, z něhož jsem se prvé tak vylekaně zvedl. A odával jsem se znovu vášnivým myšlenkám na litej.

uplynula hodina. Když je to možné, jsem podruhé zaslechl jakýsi nejasný zvuk vycházející směrem od lůžka. Poslouchal jsem ve strchované hrůze. Zvuk se ozval znovu a byl to vzdech. Vrhl jsem se k mrtvole a zřetelně jsem spatřil záchvěv rtů. O minutu později se rozevřeli a odhalili řádku zubů lesklých jak perly. K pronikavému strachu, který mě dosud ovládal, se nyní přidružil úžas. Opět se objevilo trochu oživení na čele, tvářích i hrdle. Celým tělem se rozlilo znatelné teplo, dokonce i srdce slabě bylo. Paní žila. Náhle barva zmizela, tep ustal, rty přijali opět výraz smrti, rysy zapadly a za okamžik na to bylo tělo již opět studené jak led. Znovu jsem upadl do snění Oligeje. A znovu jsem zaslechl tichý sten z ebenového lůžka. Ale proč bych měl líčit nevýslovný děs a hrůzu té noci se všemi podrobnostmi? Proč bych se měl zdržovat u vyprávění, jak čas od času, skoro až do raního rozbřesku, se opakovalo toto příšerné drama znovu ožívání? Jak pokaždé, když se opět vrátil bývalý stav, nastala vždy krutější a neúprosnější smrt. Uplynula větší část hrůzy plné noci. A ta, která byla mrtva, se znovu pohnula. Opakuji, mrtvola se pohnula. A tentokrát živěji než dřív. Ačkoliv jsem tuto domněnku dosud vždy zavrhl, nemohl jsem o tom tentokrát již déle pochybovat, protože zahalená bytost vstala z lůžka a vrávoravými malátnými kroky se zavřenýma očima, jakoby ve snu, pokročila naprosto a matatelně do středu pokoje. Nehýbal jsem se, jen jsem zíral na zjevení. Je možné, že zde stojí přede mnou skutečně živá Rauna. Může to vůbec být Rauna? Světlovlasá, modrooká Lady Rauna Trivanien z Trimainu. Ale proč? Proč o tom pochybuji? Tváře byly zardělé jako v květu jejího života. Ano, to by opravdu mohly být spanilé líce živoucí Lady z Trimainu. A brada z dolíky jako za dob zdraví, ta snad není její. Neprodloužila se nějak během její nemoci. Jaké nevýslovné šílenství mne posedlo při této myšlence. Skok. A byl jsem u jejich nohou. Zachvěla se, když jsem se jí dotkl. Do napjatého ovzduší místnosti se rozlily mohutné proudy dlouhých, rozcuchaných vlasů. Byly černé, jak havraní perutě půlnoci. A v tom se zvolna otevřely oči postavy stojící přede mnou. Už nikdy, vykřikl jsem, už nikdy se nemohu mýlit. To jsou velké, černé, zvláštní oči mé ztracené lásky. Lady. Lady. Ligej.

0: Povídka starého kriminálníka.
1: To nic není, řekl pan Jandera spisovatel. Honit zloděje to známe, ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl.
0: Abyste věděli, to se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrm, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl? 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít. Od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všechno zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. No, to jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád, to jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když jsem potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiat a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradena. Já vím, povídá ten kritik, to je z Maupassanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele, poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, z Dickense, D'Annunzia, Tisíce a jedné noci, z Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelio, Rossegera, Raymonta a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub.
2: To nic není, pravil, odchrchlává je pan Bobek, starý kriminálník. To mi je upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával, já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát France Fus, Křížový mariáš a Boží požehnání, taky zvané Gotýsek. On to byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2, jak po Via Butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí jeden člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce zakrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlape, řekni, koho jsi to zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, který byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci, ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a na takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biagio z Castro Giovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho, ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen zvolal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tihle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže.
0: tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce. Prosím vás, já nevím, jak se to může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být corpus delicti. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpykal svůj smrtelný hřích. Ty porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenují nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko. Já odpřísáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozorce mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jak živi tam neměli takového hodného vraha. Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka Pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten Páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti, že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz z něho ten Páter taky nic víc nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpykanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda, když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident, mordy ano, když ten Marko chce mermomocí vyset, dejte mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenel. Jak tam našli tu zabitou bábu? Vždyť je to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady, když ten Marko chce být odsouzen. Tak mu to může být jedno. Za co? A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil, ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, tak ji neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co, řekli tomu žalářníkovi, udělejte to nějak tak, aby mohl utéci. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokáne maledetto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte. Od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých, ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív a on vám dělal takový randál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi, ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy, když se nechceš přiznat, koho jsi zabil. Tak my tě, bandy, to jeden odtud vyhodíme. Jsi k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své cely oběsil. Poslouchejte, on ten páter sice říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, a nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, vězte mě, že ten Marko v té cele strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků. Dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc. Pro přečin za 2 nebo 3 dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jaksi ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpy poldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to, páni, povídal ten dozorce v Palermu a kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku, tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář. A jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní. Žádný dozorce vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla. A oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám vztekal, když prohrával, ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožral a zavřel mě do té Markovy cely. Pelbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mě ten dozorce zavolal a povídá, tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jako dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? 3 neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavu a povídá, vy Češi musíte být strašní neznabozy nebo kacíři, že to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili, koho chtěli, neobrátil se ani o dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval, no, dočista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Pro krinda pána to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si, co si. Já jsem jenom krčil rameny, co pak jsem za to mohl? No ne. Tak mě dali aspoň 3 dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.
3: Jak nádherná letní příroda. No co pak je vocné? Už jste zase unaven?
4: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
3: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
4: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
3: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
4: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
3: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
4: Promiňte.
3: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
5: Zdravím vás, pánové.
3: Buďte zdrav, konstáble.
4: Dobrý den.
3: Co nám nesete?
5: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
3: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
5: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
3: Ne, to si rozhodně nemyslím.
5: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
3: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
5: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
3: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
5: Děkuji vám a naschledanou.
3: Kde jsme to přestali, Watsone?
4: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
3: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
4: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javorů.
3: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
4: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
3: Víte, co to je?
4: Jistě, třezalka tečkovaná.
3: Ano, jakou má barvu?
4: No, žlutou přece.
3: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
4: Ó, máte prsty červené.
3: Správně. A proč?
4: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
3: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
4: Já nevím.
3: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
4: No, hypericum perforatum, přirozeně.
3: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
4: Jak hypericin?
3: Správně.
4: Jakže jsem o tom neslyšel.
3: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
4: A chcete říci, že znali hypericin?
3: Název patrně nikoli, avšak...
4: Tak vidíte.
3: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... Konstantin se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
5: Nezlobte se, Holmesi.
3: Co pak se stalo?
5: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
3: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
5: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
4: Ne tak docela.
5: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
3: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
5: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
6: Drahý Holmesy, je skvělé, že?
3: Že nechte rychotek, inspektore.
6: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
3: Jedeme.
6: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
3: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
6: Avšak vzhledem k času...
3: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
6: Myslíte?
3: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
6: Jenom to, co mi řekl konstábl.
3: Co jste mu řekl, konstábl?
5: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
3: A to je?
5: Několik osob popíjelo.
3: Kolik?
5: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
3: Myslím, kolik osob?
5: Čtyři.
3: Muži?
5: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
3: Kde?
5: V domě pana Simpsona.
3: Kdy?
5: Po obědě.
3: Kolik?
5: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
3: Jakého?
5: Červená karkulka, prosím.
3: Tedy nikoli krvavá Mary.
5: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
4: Červená karkulka? To vůbec neznám.
3: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
5: Ano, a také jsou v tom olivy.
3: Ale je to červené.
5: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
3: Kdo z nich zemřel?
5: Pan Kempelman.
3: Mýval nějaké potíže se srdcem?
5: Ne, nikdy.
6: Jsme na místě, pánové.
3: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
7: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
3: Kromě pana Kempelmana ovšem.
7: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
3: To on vždycky míchal koktejly.
7: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
3: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
8: Dosti často. Všem nám chutná.
3: Chápu. A vy, slečno...
9: Kaudelová.
3: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
9: No dovolte, jsem modelka.
3: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
8: Já. Jako asistent. Ale jak jste pro boha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
3: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
4: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
3: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
4: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
7: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
3: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
7: Ano.
3: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
7: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
3: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
9: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
3: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
8: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
3: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
8: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a... No, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď... Jak jsi vinen?
3: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
8: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
3: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
8: Ano, ale...
3: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
8: Máte, ale já nechápu, jak...
3: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně jsem, byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
8: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
3: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
6: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
3: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
4: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
3: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
6: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
3: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
6: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
3: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.

0: Haló? Správa věznice v Dartmooru? Tady úřad veřejného žalobce, u telefonu inspektor Reader, J.G. Reader. J.G., ano. Můžete mi zjistit, kdy bude propuštěn trestanec Lou Cole? Má to být někdy v těchto dnech. Padělatel bankovek dostal 10 let. Ano, ano, čekám.
1: Až budete hotov, přijďte ke mně do kanceláře, Reader.
0: Kdybyste okamžik počkal, pane, to bude hned. Cože? Takže ho propustíte zítra dopoledne? Ano, děkuju, děkuju. Už jsem vám k dispozici.
1: Potřebuju, abyste se podíval na tenhle dopis, Reader.
0: Udání, jako obvykle, že ano. A pravděpodobně anonymní.
1: Ovšem, anonymní udání psané na stroji. Jak víte, dostáváme jich spousty, ale tohle obvinuje... No, přečtěte si to sám.
0: Jen co si vezmu brýle, pane. Sir James Tittlemite si chce vzít neteř své zesnulé ženy, slečnu Margaret Ebnerovou, a jsou to sotva 3 měsíce, co se chudák jeho manželka utopila při plavbě přes kanál La Manche. Není to trochu brzy? Zajímavé.
1: Co vám připadá zajímavé? Mně se zdá, že to je obyčejný anonym.
0: Promiňte, pane, že s vámi nesouhlasím. U většiny anonymů skoro okamžitě uhodnu, jestli to psala zhrzená milenka, závistivý přítel nebo propuštěný sluha, ale tady to tak jednoznačné není. No a obvinění samo...
1: Zdá se vám taky přitažené za vlasy, že?
0: Abych řekl pravdu, už když jsem o tom neštěstí četl v novinách, napadlo mě, že tam něco nehrají.
1: Vy znáte podrobnosti?
0: Trochu jsem se na to hned tenkrát podíval. Stalo se to loni 19. prosince. Oba manželé jeli do Monte Carla, měli se na 3 dny zastavit v Paříži.
1: A co se vám na tom nezdá?
0: Sir James je 50letý. Jeho žena byla o 4 roky starší. Kdyby jim bylo aspoň o 20 míň, chápal bych, že si jedou do Paříže vyhodit z kopítka. Ale starší manželé, o Vánocích, přes kanál za takového počasí.
1: Nevzpomínám si, jaké bylo o Vánocích počasí.
0: Hnusné, pane. Padal sníh s deštěm. Na moři byla bouře a silný vítr.
1: Máte výbornou paměť. Ohromná výhoda v našem povolání.
0: Mám bohužel i zločinecký mozek.
1: Cože?
0: Ano, pane, mám sklon vidět vhodnou příležitost ke zločinu tam, kde to většinu lidí ani nenapadne.
1: A vy myslíte, že v případě smrti Lady Tittlemiteové jde o zločin? Že jí snad Sir James schodil přes palubu?
0: Ne, nic takového prosím netvrdím. Ale pokud mi dáte příkaz, ověřím na místě všechny okolnosti.
1: Ale opatrně. S největší diskrétností. Sir James je politicky vlivný člověk.
0: Boháč, smírčí soudce v Kentu.
1: A má mnoho přátel. No, proč se usmíváte, Reader?
0: Napadlo mě, že já mám asi stejný počet nepřátel. Zrovna před chvílí jsem se dozvěděl, že jednoho z nich zítra propustí z věznice v Dartmooru.
1: Proč vás to tak zajímá?
0: Je to Lou Cole. Ten padělatel.
1: Lou Cole. Začátek vaší kariéry v našem úřadě. Perfektně jste ho usvědčil. Kolik to tenkrát dostal?
0: 10 let. Víte, pane, zažil jsem už různé obžalované a různé výhrušky. Někteří zuřili, že vsteky modrali, jiní mě proklínali, až se celá soudní síň třásla. Když jsem se s nimi po letech setkal, trochu se za to divadýlko styděli, nebo se zase uculovali a potřásali si se mnou rukou. Uznali, že se neměli dát chytit, že to byla jejich, ne moje chyba. Ale tenhle Lou Cole mi nevyhrožoval ani jediným slovem.
1: Takový malý, bledý chlapík.
0: Přesně tak, pane. Vysoký, snědý, vazba. Oči měl jako poměnky. Díval se na mě zasněně těma modrýma očima a ty říkali naprosto jednoznačně. Až výjdu z basy, zabiju tě.
1: Chcete, abych vám dal ochranu?
0: Ani nápad, já už si s ním poradím. Ochrana, ta by mi spíš překážela.
1: No, jak chcete. A pokud jde o Sira Jamese...
0: Ano, prosím, jednat s ním v rukavičkách. Je vlivný, bohatý a má mnoho stejně vlivných a bohatých přátel.
2: Konečně nesete mi návrh té svatební smlouvy?
0: Promiňte, sir Jamesy, nejdu z advokátní kanceláře, ale z úřadu veřejného žalobce.
2: Prosím?
0: Mé jméno je Reader, J.G. Reader.
2: Něco kvůli mému úřadu smírčího soudce?
0: Bohužel ne. Přišel nám tento dopis, anonymní.
2: A vy si všímáte takových pitomostí?
0: Jak je vám jistě známo, patří k našim povinnostem prověřovat i anonymy a vyjádřit se k ním.
2: Tak dejte to sem, ať to máme z krku. Jsou to sotva 3 měsíce, co se chudák jeho manželka utopila. Ten darebák chce zřejmě naznačit, že nějak mohu za smrt své ženy, mám to tak chápat?
0: Znáte lidi, napadne je ledacos. Ale dřív, než to založíme, musíme si ověřit základní údaje.
2: Tak se ptejte.
0: K Douvru to není odtud, z Mainstonu daleko, že ano?
2: Tak 1:15 autem.
0: Šofér vás tedy zavezl?
2: Řídil jsem sám. A vůz jsem dal do garáži hotelu Lord Wilson.
0: Někdy odpoledne, pokud se nemýlím.
2: Večer, dostali jsme se na molo asi 11.
0: A to zrovna přijíždí zvláštní vlak pro účastníky plavby, vypravovaný z Londýna. Taky jsem tak jednou jel. Přijelo hodně lidí?
2: Ano.
0: Bývá tam tlačenice, hlava na hlavě, nic příjemného pro dámu.
2: Nečekali jsme, hned jsme se nalodili. Vyplouvalo se kolem půlnoci.
0: Vánoce ve Francii. Velice lákavé, zaručená zábava, řekl bych.
2: Já tyhle hromadné radovánky nemám rád. Ale moje paní si umínila, že před pobytem v Monte Carlo navštívíme Paříž kvůli šatům či šperkům, co já vím. Podřídil jsem se.
0: A tak jste se tedy nalodili.
2: Vyzvedl jsem klíč od kabiny, zavedl jsem tam svou paní a uložil jsem zavazadla. Mezitím jsme vypluli a tak jsem se šel projít po palubě.
0: Jste zřejmě velice otužilý sportovec, sir Jamesy. Vždyť bylo silné vlnobytí, lilo jako z konve, chvíle mi dokonce sněžilo.

0: Nikde nenašel, vyhledal jsem kapitánova zástupce a ohlásil mu to. Zahájili pátrání.
1: Bohužel marné, já vím. Smutné, opravdu smutné.
0: Nemám, co bych dodal, snad to stačí. S Bohem.
1: Těšilo mě, že jsem vás poznal. Naschledanou.
2: Ale pane, do městečka se jde opačným směrem.
1: Vím, jenže je tak pěkný den a já mám na vlak do Londýna tolik času, že si mohu dovolit procházku tímhle krásným parkem.
2: Vidíte?
1: Začátek jara a tady všecko kvete líp než v Londýně. Keře, květiny, nevím, kam se podívat dřív. Vzorně udržované.
2: Můj muž bude mít radost, až mu tuhle chválu povím. Je tady zahradníkem.
1: Ano.
2: Co pak teď? Ale v létě byste to měl vidět. Růže, kosatce, na co si vzpomenete?
1: Sir James má asi květiny rád.
2: On ani tak ne. Ale chudák Lady Tightermightová. Na parádu si nepotrpěla, za to květiny, park, skleník, to byla její radost. Nejradši měla šeříky. No, letos už je kvést neuvidí.
1: Politování hodné neštěstí.
2: To byl taky nápad, vydat se přes kanál v té nepohodě.
1: Její otec prý byl admirál, asi měla ráda plavby po moři.
2: Ale kdež, vůbec je nesnášela, dostávala po každé mořskou nemoc. Brala proti ní nějakou medicínu, však to zdejší lékárník objednával jen a jen kvůli ní.
1: Měla zřejmě křehké zdraví.
2: Postorávala každou chvíli, ale nebýt toho neštěstí, asi by nás všechny přečkala. Jak se říká, časté stonky, žádné zvonky.
1: Ano, ano, tak to bývá. No, projdu se kousek parkem.
2: Sir James tu nerad vidí cizí návštěvníky, ale vy se s ním asi znáte. Viděla jsem vás vycházet ze zámku.
1: Sir James by jistě nic nenamítal. Dojdu k tomu stavení na konci aleje a vrátím se.
2: Myslíte ten domek vzadu? To je druhá vrátnice, ale už se léta neužívá. Vždyť vidíte, okna vytlučená, střecha děravá. Tam tudy se do zámku nechodí.
1: A vida, to si ale pospíšil. To si opravdu pospíšil.
3: Pane Riedere, je tu nějaký pan Cole a říká, že s váma musí něco projednat.
1: Když to říká, bude to asi pravda.
3: Takhle po ránu v neděli? V 8 hodin se na návštěvy nechodí.
1: Já vím, paní Kerelová, vhodná doba by byla tak v 11, ale pan Cole je můj starý známý. Viděl jsem ho z okna, jak sem míří.
3: Aha. A to zůstanete v županu? Nemám vám přinést aspoň v oblek, co v něm chodíte do kanceláře?
1: To není zapotřebí. My si s panem Colem nepotrpíme na formality. Jen ho uveďte dál.
4: No?
1: Dobré jitro, Cole.
4: Tak brzo jste mě asi nečekal, co?
1: Máte pravdu, čekal jsem vás trochu později, až před polednem. Moje chyba.
4: Keci.
1: Měl jsem vědět, že v káznici naučí každého brzo vstávat.
4: Keci.
1: Je to jeden z těch dobrých návyků, které byste si měl udržet i nadále, milý Cole.
4: Tyhle keci si strčte za klobouk. A proč jsem přišel, to vám snad nemusím vykládat.
1: Jestli mě neklame paměť, tak kvůli tomu, co se stalo před 10 lety.
4: Jo, kvůli tobě jsem seděl 10 let v Dartmooru. A já nezapomínám a neodpouštím Riedere.
1: J.G. Riedere.
4: Zamří, že má je dost času přemýšlet.
1: Výstižně řečeno, ale už jsem to někde slyšel. Nebo četl?
4: Co?
1: Román Pomsta námořníkova. A nebo to byla hra o dědictví?
4: Co?
1: Takže byste si vypůjčoval z vězeňské knihovny. To vám chválím, Cole.
4: Hele, těhle fórů nech. Já tě dostanu, Riedere.
1: J.G.
4: A to si píš, že mě to nikdo nepřišije. I kdyby si vzal na pomoc celý Scotland Yard. Mám to všecko do mrtě promyšlený.
1: Ano, jak už jste řekl, v káznici je dost času přemýšlet.
4: Jo.
1: Nezajímáte se náhodou o výtvarné umění?
4: Ne.
1: Jeden Francouz vytvořil sochu, které dal název Myslitel. Moc by se vám líbila.
4: Hele, oni tě ty šouvky brzo přejdou.

0: si dám čelem vzad. Ale než se naděješ, J.G. Reedre.
1: No vidíte.
0: Objevím se znovu.
1: Ovšem, naschledanou.
0: Ty, sičáku.
1: Pro pána krále, to je nadělení. Prohlížím si svůj Browning a on sám od sebe vystřelí. Chápete to, Cole?
0: Ty jsi mě chtěl odprásknout?
1: Uvědomuju si, že jsem vás mohl poranit. No podívejte se na tu díru ve zdi u dveří. Promiňte, moc se omlouvám.
0: Ještě doopravdy odprásknu já. Tak se ti omlouvat nebudu. Stane.
2: Co se děje? Máš oči navrch hlavy, jako by tě honila horda fízlu. A proč jsi dneska vypadl z domu tak brzy?
0: Byl jsem za Reedrem.
2: V neděli v 8 ráno.
0: Málem mě oddělal. Když jsem odcházel, střelil po mně. Když jsem vyšel před dům, schodil z okna veliký květináč. Rozprskl se mě za patama jako schnilej pomeranč. Byť mě mohl zabít.
2: A ty si čekal, že tě pozve na gábl.
0: Jsem mu chtěl nahnat strach?
2: Koukni se do zrcadla. Bledej, roztřesený jako sulc. A ty jsi chtěl nahnat strach a Reedrovi?
0: Když jsem se vracel, jsem si všiml, že za mnou jde Polda. Mohla to být náhoda, ale taky ho můžou hlídat.
2: Ty moulo. Reeder věděl, kdy tě pustí a připravil se na tu tvou návštěvu. Měl jsi u sebe bouchačku?
0: No jasně, měl.
2: V tom případě si sebr svoje věci a vypadni.
0: Počkej, no proč? Co ti přelítlo přes nos?
2: Že seš kriminálník, to mě nevadí. Seděli jsme spolu. Kdyby jsi šikovně, ale opravdu šikovně oddělal Reedra, tak by mě to taky nevadilo. Ale najít tady v bytě nějakej Polda bouchačku sebere nás oba a já si půjdu odsedět půl druhýho roku, o který mě na podmínku pustili dřív.
0: No jo, klid, tak já jdám pryč, ne, ale nech mě tady. Já si Reedra podám jinak.
2: To bych ti radil. Odprásknout ho to není kumšt, jenom velký risk. Co by se týkalo mě, já bych šel po jeho kase.
0: Myslíš, že je zazobaný?
2: To si piš. Na to dám krk.
0: Má dům? Zrovna jdu o tamtuť, ale nic moc. Žádná nobl čtvrť, žádný extra zařízení.
2: No palác mít nemůže, to by tlouklo do očí. Ale teď víš, že každej fízl bere úplatky.
0: Jo?
2: Prachy, šperky, zlato. A když jde do penze, koupí si někde venku statek nebo vilu a tam si užívá.
0: A vyfouknout mu tak ten jeho poklad.
2: Reedra samotného hlídat můžou, ale co si nakřečkoval, to ne.
0: A když se mu to vypaří, tak on musí držet hubu.
2: Měj ho v merku. A drž se za ním jako stín, ale nesmí tě zblízknout. Dokážeš to?
0: Co si o mě myslíš?
1: Vy jste je tedy neodvážel do Douvru?
3: Ne.
1: A ani jste nebyl při jejich odjezdu odtud?
3: Ne, pane. Dostal jsem týden před Štědrým dnem výpověď. A ani kloudně nevím proč.
1: Nějaký důvod tu snad přece jen byl.
3: Možná, jen že já ho neznám. 2 roky jsem tady jezdil s Morrisem.
1: S Morrisem?
3: To je auták, pane, jestli to nevíte. Aha. A moc dobrá mašina. Po tý se mi stejská. Rozhodně víc, než po seru Jamesovi.
1: Takže výpověď vám dal on?
3: A kdo jiný? Bylo to už na večír. Tma, lilo jako z konve. Musel jsem dávat pozor, abych nedostal smyk. A on začal křičet, že stojím jako šofér za starou Belu. Vytrhl mě volant z ruky, zastavil. Bylo to zrovna na křižovatce u městečka. A vyhodil mě z vozu. A že mám padáka.
1: To se zdá divné i mně.
3: Na mou duši, pane, pro nic za nic. Myslel jsem si, že se třeba z té zlosti vyspí a přišel jsem druhý den ráno do zámku, jako by se nechumelilo. Ale Sir James mě bez řečí vyplatil mzdu na měsíc dopředu a ukázal mi dveře. Tak jsem šel.
1: Žádná radost týden před Vánoci.
3: To vám teda řeknu. Moje žena brečí, kudy chodí. Nikdo tady v okolí nemá auto. Je těžký najít práci. Štěstí, že už začíná jaro.
1: Co chcete dělat?
3: No... Vyznám se tak trochu v zedničině. Nějak se protluču, než si zase sednu za volant. A vidíte, ještě začátkem listopadu mě Sir James chválil, že dovedu všecko možný. To když viděl, jak jsem opravil zítku u garáže. Chtěl si to taky zkusit, musel jsem mu dát, jak on říkal, lekci, jak se míchá malta. To byl jako Milius.
1: Zvláštní přání.
3: To víte, on se tím živit nebude. Ale když mám říct pravdu... Docela mu to šlo.
4: Já jsem na zámku nebyla, když odjížděli. Rozloučila jsem se s nimi den předtím, jela jsem do Londýna k přítelkyni.
1: Strávit s ní Vánoce. No ano, ovšem pro mladou dívku jako vy, slečno Ebnerová, by bylo smutné prožít svátky osaměle, jen se služebnictvem.
4: Ale tady nikdo nebyl. Kuchařka dostala dovolenou a komorné Hryet přišel telegram, že jí těžce onemocněl otec. Jeli jsme spolu do Londýna, tam přestupovala na vlak do Nottinghamu a pak se ukázalo... Ale to jsou maličkosti, které vás jistě nezajímají.
1: Naopak, všecko mě zajímá, všecko, slečno Ebnerová.
4: Ten telegram byl nějaký omyl. Otec naší komorné vůbec nestonal, ale Hryet už zůstala na Vánoce u rodičů.
1: Ach tak. Velice se omlouvám, že vám teď položím pár otázek, které vám asi nebudou příjemné. Jak jste vycházela s Lady Tittermightovou?
4: Byla to sestra mé zemřelé matky. Byly si hodně podobné, měla jsem jí moc ráda. A ona mě taky. Pořád nemohu uvěřit, že ji už nikdy neuvidím.
1: Dědila jste po ní, slečno Ebnerová?
4: Ano, polovinu jejího jmění, tu druhou Sir James.
1: Znovu se omlouvám, slečno, ale proč neříkáte strýc James?
4: Totiž...
1: Mluvme spolu upřímně, nemám v úmyslu vás trápit, jen z laciné zvědavosti.
4: Nikdy to pro mě nebyl strýc. Taky jsem nikdy nepochopila, proč si ho teta vzala. Je hrubý a bezohledný. Nezáleželo mu na ní, ale jen na jejich penězích. I naposledy. Teta nechtěla jet do Francie. To on jí přinutil.
1: Jaký je vztah Sira Jamese k vám?
4: Vždyť to stejně víte.
1: Chtěl bych to slyšet od vás, slečno Marguerite.
4: Požádal mě o ruku.
1: A vy?
4: Nechci ho. Hnusí se mi, když je hrubý, a ještě víc, když se tváří zamilovaně.
1: Ten anonymní dopis našemu úřadu...
4: Uhodl jste, ten jsem psala já. Doufala jsem, že se zalekne, že na mě nebude naléhat. Ale on dovede jít přes mrtvoli.
2: Vy jste se zbláznil, Reedere. Jde o Sira Jamese.
1: Jak jsem slíbil, postupuju na nejvýš opatrně.
2: Ale přijdete mi s historkou tak fantastickou, že vám nikdo neuvěří. Radím vám, pište kriminální romány, ale do úředních spisů nic podobného neuvádějte.
1: Jen uvažte, pane. Tehdy v noci bylo moře velice rozbouřené, ale Lady Tittermightová nevolala ani stevardku, ani lékaře.
2: To přece nic neznamená.
1: Jak už jsem vám říkal, pane, mám...
2: Zločinecký mozek. Já vím. Vy prostě Siru Jamesovi připisujete to, co byste udělal sám, kdybyste chtěl spáchat zločin. To přece nejde.
1: Pane, mohu vám říct na chlup přesně.
2: A já vám mohu říct si na chlup přesně, co se stane, když Sira Jamese obviníte z něčeho, co jste si vycucal z prstu.
1: Promiňte.
2: Pane. Uznávám. Jistá logika v tom je, ale co důkazy?
1: Jak je mohu předložit, když mi nedáte povolení k domovní prohlídce?
2: To vám opravdu dát nemohu.
1: Ano, Sir James je bohatý a má spoustu bohatých a vlivných přátel. A já? Furu nepřátel.
2: Prosím?
5: Stane, mám ho!
3: Co zas?
5: Vstávej!
3: O co jde?
5: Mám ho. O Reedera jde.
3: Ale ty se z něj zcvokneš.
6: Teď bys mu měl být vděčný. Už před 10 lety ti dokázali, že na falšování peněz nemáš, za to vloupačky ti jdou docela slušně.
5: No právě, ale já už vím, kde má ten svůj poklad.
6: Jo, přišel ti to pošeptat do ouška.
5: Mám to černý na bílý.
6: Dovolila bych se zasmál.
5: Hele, sleduju ho už přes týden.
6: A tobě zas chodí v patách nějaký jeho fízl.
5: Myslíš, že jsem tak padlej na rozum, abych neměl oči vpředu i vzadu?
6: Tak se konečně vymáčkni.
5: Dobrý, hele, prima. Párkrát jel do Maidstonu, potom šel pěšky někam dál. Tam jsem ho pokaždý ztratil. Jenomže naposledy.
6: Kdy?
5: Dneska večer.
6: A tak co bylo?
5: Jel z Maidstonu do Londýna tím posledním vlakem. V čekárně otevřel svůj kufřík a tam měl...
6: Punčochu plnou zlaťáku.
5: Jo, přihořívá. Zahlíd jsem 2 paklíky 5 librovek. Byl si je asi vyzvednout z té svý tajný kasy.
6: A chtěl se s tebou rozdělit?
5: Jako kdyby to už udělal. Hele, měl rýmu, utíral si nos. A když zase šmátnul do kapsy pro šnup tychl, vypadl mu z ní rotes. Co já jsem zkusil strachu, aby si toho nevšiml, nebo aby to nezblejsk někdo jiný a nesebral mě to rovnou před nosem. Ale měl jsem kliku. Koukej!
6: No, ukáž, podívám se.
5: Tak moment. Jdeš do toho se mnou, nebo ne?
6: Je to mord? Nebo zlodějna?
5: Zlodějna. A teď naposledy. Sám to nezmáknu. Potřebuju pomoc. Jestli nechceš ty, musel bych říct někomu jinému.
6: Dobrá. Tak na holport.
5: Litovat nebudeš. Tak. A tohle to je ten notes. Už jsem si to omrk. A je to počteníčko. Aha. I s plánkem.
6: Vida, pan Reeder.
5: JJ, no.
6: Jak on si vede o účetnictví, co? Od LM 50 liber.
5: 50, no.
6: Od JV 40 liber. A pěkně to pokračuje.
5: Ty, a co je tohleto? Tedy náhr.c.30L?
6: Řekl bych, že náhrdelník za 30 liber, ne? Takže on bere i tyhle věci.
5: Představ si takovou skřínku plnou prstenů a náramků a diamantových broží.
6: A perel a drahých kamenů, ale když to máš prodat, tak na tom tratíš. Aha. Pak líky 5 librovek jsou lepší. Kde říkáš, že to má?
5: Kousek od Maidstonu.
6: No jo, doma to mít nemůže.
5: Ty pocem stene, ale to je darebák. Dělá ze sebe svatýho a tolik si nahrabal.
6: Teď to bude naše.
5: No jasně. Abych nezapomněl, máš vercajk.
7: Dnešní poštou konečně přišlo prohlášení o tvé plnoletosti, Margaret.
4: A nebylo zbytečné žádat o ně? Vždyť za půl roku mi bude 21.
7: Nechci čekat už ani den. A k žádosti o ohlášky je nutné přiložit i potvrzení o plnoletosti.
4: Řekla jsem ti už několikrát, že si tě nevezmu.
7: Nezačínej zase s podobnými vrtochy.
4: To není vrtoch. Je to mé pevné rozhodnutí.
7: Snesu ti modré z nebe. Kdyby jsi vzala mladíka, který by rozházel celé tvoje jmění...
4: O moje jmění si nedělej starosti.
7: V návrhu naší svatební smlouvy je klauzule, že budeš svým jměním volně disponovat.
4: Podle tvých příkazů, že?
7: Podle našeho společného uvážení.
4: Můj advokát mimo její mění spravuje výborně.
7: Ten starý hlupák myslí jen na svoje palmáre. Na sebe. Ne na tebe.
4: A na koho myslíš ty?
6: Taky mohl ten déšť ještě pár hodin počkat.
5: Teď máš prší plášť a já taky.
6: Jo, jenomže po kapsách kusy skládacího hasáku a ten se pronese.
5: Mý nádobíčko taky neváží jen pár deka. Ale teď už tam budeme co by dup.
6: Nemohli jsme se zmýlit? Myslím v tom plánku.
5: Hleduj už pokoj. 5 mil od Maidstonu, křižovatka, cesta doleva, na konci kovová brána, za ní stavení označený hvězdičkou. Nic podobného tady v okolí není.
6: Ale bude to jistě zavřený.
5: Jsem myslel na všecko. Bránu přelezem, teda nejhorším. Domek si otevřem, pak klíče mám. Hele, už je 11. Ale času je dost.
6: Dej sem tu baterku a ten notes. Ještě naposled si to omrknem.
5: Teď je to zbytečný.
6: Není.
5: Dobře, když myslíš.
6: Jo, je to v pořádku, jdem.
5: Teď už taky vidím bránu.
6: Fajn. Sakra. No, vlít jsem do pořádní louže.
5: To je sklid, v klidu. Už jsme na místě.
4: A jak bys mě chtěl přinutit?
7: Ty si dáš říct po dobrém.
4: Tomu nevěř. Viděla jsem, jaké chyby se dopustila moje teta, když si tě vzala.
7: Dobře ti radím, o ní raději mlč.
4: Co to děláš?
7: Stavuju závěsy. Je noc.
4: Nezamykej. Budu křičet.
7: Nikoho se nedovoláš. V této části zámku ne.
4: Ty mě chceš zabít?
7: Ne. Jen si zajistit, tvoji povolnost.
4: To neuděláš.
7: Byla by tu ještě jedna možnost.
4: Jaká?
7: Kdyby ses vzdala svého dědictví po mé ženě v můj prospěch.
4: A jak ti můžu věřit, že mě pak necháš na pokoji?

0: Vidíš? Šlo to jako po másle.
1: Ten plášť zvykni a hoď ho přes okno, ať není venku vidět světlo baterky.
0: Žádný strachy. Kdo by tam byl?
1: Koukni. Tady to je, před tím krbem.
0: Myslíš, ty dva velký kameny mezi dlaždicem?
1: Jo, dám krk na to, že pod nima je poklad neúplatnýho J.G. Reedera.
0: Tady fušoval, to je vidět. Maltou zaplácával škvíry mezi těma placákama.
1: A to stačí, Pajcer. No, tak jsem do té spály.
0: A teď vem dlato a kladivo.
1: Jo.
0: No a zaber ještě.
1: A je venku. Vidíš tam něco?
0: Posvěť baterkou.
1: Ještě odházet línu. Co myslíš? Kolik tam bude?
0: No, tak jestli neutrácel za slečny a šampaňský. A na to nevypadá.
2: Ježiši, co je? Sakra mrtvola! Pryč! Pryč hned!
3: Kam ten spěch, mládenci? Ale pro jistotu, ruce vzhůru!
2: Pane Reedere, J.G., zlatý pan Reeder.
3: Co jsme si. No, tentokrát půjdete jen na svědeckou lavici, Cole.
4: Stačí to takhle?
5: Dej to sem. Já, podepsaná Margaret Ebnerová, vzdávám se tímto dědictví po své zemřelé tetě Lady Anne Tightermightové ve prospěch Sara Jamesa Tightermighta. Zítra to dám na notářství v Kentu.
4: Takhle jsi to přál?
5: Ovšem. Ale kdyby jsi mě vzala...
4: Nech mě konečně odejít.
5: Margaret, všecko by mohlo být jiné, kdybys chtěla být mou ženou. Neměl jsem en rád, to přiznávám, ale tebe bych nosil na rukou.
4: Víš přece, že svoje rozhodnutí nezmění.
5: Margaret.
4: A teď, když jsem se vzdala jmění, po kterém si tak toužil...
5: Rozsám tvoje prohlášení, jestli si přeje.
4: Kdybys mi sliboval, nevím, co nechci tě, hnusíš se mi.
5: To jsi neměla říkat.
4: Otevři!
5: Na kolenou mě budeš prosit, Margaret.
6: Opravdu je dobré mít přátele, kteří nosí po kapsách pak klíče.
5: Jak jste se sem dostali? Co tu chcete?
6: My jsme se už potkali, sir Jamesy. Jsem inspektor Reeder, J.G. Reeder. A tohle jsou moji korunní svědci, Lou Cole a Stan Bright.
5: O čem to mluvíte?
6: O tom procesu, ve kterém budete hrát hlavní úlohu. Úlohu obžalovaného. Sir Jamesy Tightermighte. Zatýkám vás pro důvodné podezření, že jste úkladně zavraždil svoji manželku Lady Anne Tightermightovou.
7: Takže vy tvrdíte, Reeder, že jste stále bral zřetel na reputaci našeho úřadu.
6: Jistě, že pane. Svolení k domovní prohlídce jste mi nedal a vloupat se tam sám, to právě z ohledu na náš úřad nešlo. Proto jsem na to musel jít malou oklikou.
7: Ale jak jste celé té záhadě přišel na kloub?
6: Žádná záhada, pane. Vtip je v tom, jestli Lady Tightermightová snášela nebo nesnášela plavbu po moři. Ověřil jsem si u několika lidí, že nesnášela. A pokud trpěla mořskou nemocí, pak by při bouři, za které loď odplouvala z Douvru, brzy volala stevardku nebo lékaře. Ale nikdo ji okem nezahlíd. To proto, že na lodi vůbec nebyla. Sir James vystrnadil ze zámku slečnu Margaret. Šoféra propustil. Komorné poslal fingovaný telegram, kuchařce dal dovolenou. Svou ženu zřejmě zavraždil odpoledne před odjezdem a tělo zakopal ve staré vrátnici, kam nikdo nechodil.
7: A jak jste přišel na to, kde je mrtvola ukryta?
6: Víte, když jsem poprvé navštívil zámek, šel jsem se projít parkem a nahlédl jsem oknem i do té staré vrátnice. V koutech pavučiny, okna vytlučená, ale dlažba ku podivu zametená a v ní u dvou velkých kamenů poměrně čerstvá malta.
7: Jenže, jak mi vysvětlíte, že na lodi nikdo nezjistil nepřítomnost Lady Tightermightové.
6: Sir James si to vypočítal tak, aby nastupoval zároveň s cestujícími, kteří přijeli zvláštním vlakem z Londýna. Pořádný nával, pane. Nikdo si nevšiml a nikoho ani nezajímalo, jestli Sir James nastupuje sám nebo s někým dalším. Vyzvedl si klíč od kabiny, zaplatil nosiči, odevzdal 2 lodní lístky a dostal 2 vyloďovací průkazy. Oficiálně byla Lady Tightermightová na palubě. Sir James uložil v kabině zavazadla, no a po hodině šel ohlásit, že Lady zmizela. No, pochopitelně ji nenašli. Jednoduché jak facka. Hned mě napadlo, jak to provedlo.
1: Já vím, máte zločinecký mozek.
6: Všecko do sebe přesně zapadalo, každá podrobnost. I to, jak si od šoféra vyžádal Sir James lekci v míchání malty. Takže, když jsem nemohl udělat domovní prohlídku...
1: Ztratil jste před Louisem Colem svůj notes.
6: Ovšem, pane. I s plánkem a s přehledem částek, které jsem si podle jeho mínění nahamounil. Šli do té staré vrátnice jako 2 ovečky. Až mi jich přišlo líto.
1: Ale jak si pro boha mohli myslet, že máte a ukrýváte nějaký poklad?
6: Víte, pane, zločinecký mozek, to je divná věc. Umí si velice logicky naplánovat loupež či vraždu až do nejmenších, velmi realistických podrobností. Jenže si taky potrpí na hříšně krásné, zlaté a třpitivé báje a pověsti podle svého gusta. Snít o pokladech je přece tak nádherné. A já to chápu.
1: Já vím, Rýdre. Já vím.
8: Václav Kulhánek, známý poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat všedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přívrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kafky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host. Ostrý mrazík, co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železoláme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto hrozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj. Věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudily nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem, přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí rozsudek, nastoupil i hned trest, A pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, líbrový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

9. To je sen Maxena Vlediga. Maxen Vledig byl císař římský a byl muž velmi krásný a moudrý a hodil se za císaře nejlépe ze všech, kdož byli před ním. Jednoho dne se vypravil se svou družinou na hon a přišel do údolí řeky, která teče k Římu. Lovili po údolí až dopoledne. Slunce bylo vysoko na nebi nad jejich hlavami a bylo veliké horko. Císaři se chtělo spát. Jeho panoši postavili a rozložili okolo něho své štíty na ratištích kopí, aby ho chránili před sluncem. Pod hlavu mu dali pozlacený štít a tak Maxen spal. I viděl sen. Zdálo se mu, že jde údolím řeky až k jejím pramenům a přišel k nejvyšší hoře na světě. Myslel, že sahá až k nebi. Když přišel přes horu, zdálo se mu, že kráčí nejkrásnějšími a nejrovnějšími zeměmi, jaké kdy člověk spatřil. A viděl veliké řeky tekoucí z hory k moři a šel podle největší řeky, kterou kdy kdo spatřil, a při jejím ústí uviděl veliké město a v městě veliký hrad a na hradě viděl veliké množství různě zbarvených silných věží. V ústí řeky viděl loďstvo a bylo to největší loďstvo, jaké kdy člověk viděl. A uprostřed loďstva uviděl loď, která byla o mnoho větší a krásnější než všechny ostatní. Její prkna byla střídavě pozlacená a postříbřená. Z lodi k zemi viděl most z velrybí kosti. A zdálo se mu, že jde po tom mostě, až přišel na loď. Plachty lodi se zvedly a loď vyplula na širé moře. Zdálo se mu, že přichází k nejkrásnějšímu ostrovu celého světa. A když přešel napříč ostrovem od jednoho moře k druhému, viděl údolí a propasti a vysoké skály a sráznou potůčky zbrázděnou zemi, že nikdy neviděl podobné. A viděl řeku tekoucí napříč zemí a směřující k moři. V ústí té řeky uviděl mocný hrad. Nejkrásnější, jaký kdy člověk uviděl. A bránu hradu viděl otevřenou. Přišel do hradu a v něm uviděl krásnou síň. A zdálo se mu, že její střecha je celá ze zlata. Její hrany, jak se mu zdálo, byly kolem dokola ze zářících drahokamů. Dveře se mu zdály celé ze zlata. Viděl v síni pozlacená lehátka a stříbrné stoly. Na lehátku, které stálo proti němu, viděl dva hnědovlasé mladíky hrající v šachy. Šachovnice byla stříbrná, figurky na ní zlaté. Při jednom sloupě v síni viděl šedovlasého muže v křesle ze slonové kosti, na kterém byly podoby dvou orlů z rudého zlata. Před sebou měl zlatou šachovnici, v ruce zlatý prut a ocelovou pilku a vyřezával šachové figurky. Před ním viděl dívku sedící v křesle z rudého zlata. Byla tak krásná, že by bylo snáze dívat se do slunce, když je nejjasnější než na ni. Měla košily z bílého hedvábí se sponkou z rudého zlata na prsou. Plášť z brokátu zlatem prošívaného,
na čele náčelenku z rudého zlata, v níž se střídaly rubíny, perly a gemy a císařské kameny. Její pás byl z rudého zlata. Nebylo pro člověka krásnějšího pohledu než na ně. Dívka před ním povstala ze svého křesla. Maxen ji objal a sedli si oba do zlatého křesla, které jim dvěma nebylo o nic těsnější než dívce samé. Když tak objímalší ji dívčinu, tvář proti její tváři, císař se probudil pro škubání psů na smyčkách, ržání a dupot koní. Probudiv se, nemohl žíti ani býti pro dívku, kterou ve snu spatřil. Nebylo v něm jediného kloubu ani co by se zanehet vešlo, tím méně nějaké větší místo, které by nebylo naplněno láskou k dívce. I vsedl císař na svého mimochodníka, nejsmutnější člověk, jakého kdy kdo na světě spatřil, a jel k Římu. Zůstal tak po celý týden. Když jeho družina šla pít víno a medovinu ze zlatých číší, nepřipojil se k nikomu z nich. Když šli poslouchati zpěv a zábavné vypravování, nepřipojil se k nikomu z nich. Toužil jen, aby mohl stále spát. Ve spánku viděl ženu, již nejvíce miloval. Tu poradili císaři: pane, dej se na lov. Cestou, po níž ses viděl kráčeti ve svém snu, zda je to na východ či na západ. I odebral se císař na hon a přijel až na břeh řeky a řekl: zde jsem byl, když jsem viděl sen, a šel jsem proti proudu směrem k západu. Tu se vypravilo 13 mužů jako poslové císařovi. Hle, zvolali: země, kterou náš pán viděl ve snu. Když vešli do hradu, vstoupili do síně a uviděli dva panoše hrající v šachy. Šedovlasého muže v křesle ze slonové kosti, vyřezávajícího šachové figurky, a dívku sedící v křesle z rudého zlata. Poslové poklekli na kolena. Císařovno římská, buď zdráva. Císař římský tě viděl ve snu a nemůže ani býti, ani žíti bez tebe. O pánové, odpověděla dívka, nepochybuji o tom, co mi říkáte, ale také tomu příliš nevěřím. Ale miluje-li mě císař, ať sem přijde za mnou. I vydal se císař bez meškání na cestu se svým průvodem a ti mužové jej vedli. Po moři a vlnách se dostal k velkému ostrovu a vešel do hradu a do síně. Tam uviděl Gnana, syna Eidavova, a Adeona, syna Eidavova, hrát v šachy a Eidava sedět v křesle ze slonové kosti a vyřezávat šachové figurky. Elenu, kterou spatřil ve snu, viděl sedět v křesle z rudého zlata. Císařovno římská, buď zdráva. A císař ji objal kolem krku a té noci s ní spal.

0: Císař byl na tomto ostrově 7 let. Mužové římští měli tehdy takový zvyk. Když některý císař žil v cizích zemích 7 let, dobývaje jich, zůstal v dobité zemi a nesměl přijít zpátky do Říma. I zvolili si nového císaře. Tento napsal Maxenovi výhružný dopis. V listě nebylo než: přijdeš-li? Přijdeš-li kdy do Říma? I poslal Maxen muži, který se nazýval římským císařem, také dopis, ve kterém také nebylo než: přijdu-li do Říma? A přijdu-li? I šel Maxen se svým průvodem k Římu a podmanil si Francii, Burgundsko a všechny země až po Řím a utábořil se u hradu římského. Rok byl císař před hradem a nebyl blíže jeho dobytí než první den, až za ním přišli bratři Eleny s malým vojskem. V tom malém vojsku byli bojovníci, kteří předčili 2x tolik vojínů římských. Císař je radostně uvítal a objal je. Knan řekl: pokusíme se bojovat i proti hradu rozumněji než takto. V noci změřili výšku hradu a dali udělat po žebříku pro každé 4 muže. Každý den opolední oba císařové jedli a z obou stran přestávali v boji, dokud se všichni nenajedli. Mužové z ostrova se ráno najedli a napili, až byli rozohněni. A když oba císařové jedli, muži z velkého ostrova přitáhli k hradu, přistavili k němu své žebříky a bez meškání vstoupili přes hradby do města. Nový císař neměl ani času obléci si brnění, než ho napadli a zabili a množství lidí s ním. 3 dny a 3 noci bojovali proti mužům, kteří byli na hradě a dobývali hradu. Potom byly otevřeny brány římské a císař se posadil na svůj trůn a všichni Římané mu holdovali. Potom pravil císař Knanovi a Adeonovi: o pánové, mám svou říši zase celou a dám vám toto vojsko, abyste si podmanili část světa, kterou budete chtíti. Oni odešli a dobývali zemí, hradů i měst a pobili všechny jejich muže a ženy nechali naživu. Když se z mladých mužů, kteří přišli s nimi, stali šediví starci, rozhodl se Adeon vrátit do své země a mnoho jiných s ním. Knan s druhou částí zůstali tam, aby tam přebývali. Rozhodli se uřezat ženám jazyky, aby řeč nebyla porušena. A protože ženy mlčely, kdežto muži mluvili, byli nazváni mužové z Chaldeu Bretonci. Toto vypravování se nazývá Sen Maxena Vlediga, císaře římského. A tu se končí.
1: Antoine de Saint-Exupéry, Kameny chrámu.

citadelo. Vystavím tě v srdci člověka. Příbytku člověka. Jak by bylo možné založit tě na rozumové úvaze? Kdo by tě mohl vybudovat cestou logiky? Existuješ i neexistuješ. Jsi i nejsi. Jsi složen z různorodých látek. Ale kdo tě chce poznat, musí tě objevit. Jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům a proto by ho zboural. Zbude mu hromada kamení, cihel a tašek. Ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde. A nebude vědět, co si s tou hromadou cihel a kamení a tašek počít. Neboť tu bude chybět objevitelský duch, který jim vládl. Srdce a duše stavitele. Neboť kamení chybí srdce a duše člověka. Ale protože lze rozumovat pouze o cihlách, kamení a taškách a ne o duši a srdci, které jim vládnou a svou mocí je proměňují v ticho, protože pravidlům logiky a zákonům čísel se duše a srdce vymýkají, jsem tu já a má vůle. Já, stavitel. Já, který mám duši a srdce, já, který mám jediný tu moc proměnit kámen v ticho. Přicházím a hned tu ono těsto, jež je pouze hmotou podle tvůrčího obrazu, který mi vnuká Bůh a který leží mimo cesty logiky. Buduji svou civilizaci veden představou jejího budoucího tvaru, tak jako jiný buduje svou báseň a hledá odstín věty a jedno slovo mění za jiné, aniž musí ten odstín či záměnu zdůvodňovat, neboť je veden jen jejím budoucím tvarem, který má uložený v srdci.

Slepý je ten, kdo vidí člověka jen v jeho jednání. Kdo myslí, že se člověk zjevuje jen v činu či v hmatatelné zkušenosti nebo v tom, jakých požívá výhod. Pro člověka není důležité to, co mu v určitém okamžiku patří. Ten člověk na procházce nemá ani hrst klasů, které by promnul v dlani, ani plot, který by utrhl. Ten, kdo mne následoval do války, je plný vzpomínek na svou milovanou, třeba že se jí nemůže dotknout ani ji vidět nebo sevřít v náručí, a třeba že ona na něho dokonce ani nemyslí, protože v tu časnou ranní chvíli, tam v dálce na svém loži, ani nežije pro svět. Zatímco on vdechuje širou poušť a cítí onu sílu, jež ho táhne. Je jako nepřítomná, jako mrtvá. Spí. A přesto nese ten muž břemeno její existence, břemeno něhy, která zde není, která spí v zapomenutí sebe samé jako zrno na sýpce. Břemeno vůní, které sám nevdechuje. Břemeno vodotrysku, který sám neslyší, který však přesto ševelí a tvoří srdce jeho domu. A také břemeno říše, kterým se odlišuje od všech ostatních. A nebo potkáš přítele, jenž v sobě nese své nemocné dítě. Nemocné někde daleko. Nemůže jeho horečku rozpoznat dlaní, neslyší jeho nářek. Nic to v tu chvíli na jeho životě nemění. A přesto se ti bude zdát, jako by mu tíha dítěte drtila srdce. Stejně tak člověk, který pochází z říše a nemůže ji ani obejmout pohledem, ani užívat jejího bohatství, nebo z ní získat sebe menší výhodu. Říše však dodává velikosti jeho srdci. Stejně jako je tomu s majitelem panství, či s otcem nemocného dítěte, anebo s člověkem, který je bohat láskou, zatímco jeho milovaná je kdesi v dálce a dokonce spí. Pro člověka má cenu pouze smysl věcí. Ovšem přijde za mnou kovář z mé vsi a řekne mi, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží. Když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám. K čemu všechno to utrpení? Jak by však mohl být šťastný, kdyby byl na světě sám a měl pouze svůj dům? A kdyby žil se svou rodinou pod stanem ztraceným v poušti? Vedu ho proto k tomu, aby poznal svůj omyl. Když najdeš večer pod ostatními stany přátele, když ti mají co povědět a vyprávějí ti, co je nového v poušti.

Vždyť jsem vás viděl. Na to nezapomeňte. Viděl jsem vás okolo nočních ohňů, jak opékáte z kopce nebo kozu, a vaše hlasy ke mně zaléhaly. V tichu své lásky jsem se k vám zvolna přiblížil. Jistě, že hovořili jste o synech, jak jeden roste a jiný, jak je nemocný. Hovořili jste o domě, ale nepříliš naléhavě. A začali jste ožívat teprve, když k vám přisedl cestující z daleké karavany a rozvinul před vámi zázraky dálek. Když vám vyprávěl o bílých slonech toho a toho knížete a o svatbě ženy na 1000 kilometrů odtud, ačkoliv jste sotva znali její jméno. A nebo o pohybu nepřátel. A nebo o nějaké kometě, urážce, lásce či odvaze čelit smrti. A nebo o nějaké nenávisti vůči vám či o nějakém velkém trápení. Náhle jste byli plní prostoru a spjati s tolika věcmi. A váš stan, milovaný a nenáviděný, ohrožený a chráněný, nabyl pojednou smyslu. A byli jste jati v zázračné předivo, které i vás proměnilo v cosi širšího, než jste byli vy sami. Neboť potřebujete prostor. A ten ve vás může uvolnit jedině řeč.

Vzpomínám, jak otec jednou usadil v táboře na severu města 3000 berberských uprchlíků a co se z nich stalo. Nechtěl, aby se pomísili s našimi, protože byl dobrý, živil je a poskytl jim oblečení, cukr a čaj. Nevyžadoval však od nich za svou štědrost žádnou práci. O živobytí se tedy nemuseli starat a každý z nich si mohl říci, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží, když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám. Ale kdo by jim uvěřil, že byli šťastní? Když mě chtěl někdy otec poučit, zajeli jsme se k ním podívat. Vidíš, říkal mi, proměňují se v dobytek a začínají zvolna hnít. Ne v těle, ale v srdcích. Všechno pro ně totiž začalo ztrácet smysl. I když nehraješ v kostky zrovna o vlastní jmění, je dobře, můžeš-li si vysnít, že kostky představují panství a stáda, zlato a diamanty, které nemáš, které jsou jinde. Ale přijde chvíle, kdy už kostky nedokážou představovat nic. Potom už není hra možná. A naši chráněnci si už náhle neměli co říci. Vyčerpali rodinné historky, které se podobaly jedna druhé. Už si navzájem nelíčili, jaký má kdo z nich stan, neboť stany se podobaly jeden druhému. Necítili už strach ani naději a nic nového nevymýšleli. Ještě užívali řeči pro nejzákladnější věci. Půjč mi své ohřívadlo, mohl říci jeden a druhý, kde je můj syn? Ale po čem by také toužilo lidství, ležící na slámě u žlabu? Ve jménu čeho by bojovalo? Ve jménu chleba? Ten dostávali. Ve jménu svobody? V hranicích svého světa měli naprostou svobodu. Dokonce se v oné neomezené svobodě, jaká někdy vyhloubí v boháči vnitřní prázdno, přímo utápěli. Ve jménu vítězství nad nepřáteli? Ale oni už neměli nepřátel. Otec mi řekl, i kdybys přišel s bičem, docela sám šel táborem a mrskal je po tvářích, nevyrazíš z nich nic než ze psí smečky, která vrčí a couvá a ráda by kousla. Ale nikdo se neobtěžuje a nepokouše tě. Uděláš nad nimi kříž a budeš jimi pohrdat.

Také mi řekl, jsou to už pouze lidské kostry. Člověk zde není. Mohou tě zbaběle zavraždit zezadu, protože lidská chátra umí být nebezpečná, ale tvůj pohled nesnesou. Zatím se jako nemoc uhnízdil mezi nimi nesvár. Zmatený.

neboť dav je zmatený. Směřuje do všech stran současně a brání tvůrčímu úsilí. Pravda je špatné, když jeden člověk drtí stádo, ale to největší zotročení je jinde, když stádo drtí člověka. A tak byla ve jménu jakýchsi nejasných práv každá noc plná mrtvol s rozpáranými břichy. Za Úsvitu je vždycky odtáhli na okraj tábora, jako by vyhazovali odpadky. A naše káry, jako by byly službou zmrchoviště, je odvážely pryč. Vzpomínal jsem na otcova slova. Přinuť je, aby společně budovali věž a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno.

Je pravda, že člověk potřebuje zdi, aby se do nich utekl jako zrno v půdě a jako ono se uskutečňoval. Ale potřebuje také mléčnou dráhu a širou hladinu moře, i když mu souhvězdí nebo oceán v tu chvíli k ničemu nejsou. Neboť co znamená k něčemu být? Znám lidi, kteří podstoupí dlouhý a namáhavý výstup nahoru, kteří si rozedřou kolena i dlaně a celý vyčerpaní šplhají, jen aby dosáhli temene před svítáním, aby se napili z hlubin dosud modravé pláně, jako když člověk hasí žízeň vodou v jezeře. A když jsou nahoře, posadí se a hledí a oddechují. A srdce jim radostně buší a nacházejí tady ten nejlepší lék na své znechucení. A znám i lidi, kteří potřebují moře a zvolna postupují s karavanou k moři. A když dojdou na mis a stojí nad širou, tichou a temnou hladinou, ukrývající před jejich pohledem bohatství vodních řas a korálů, nadechují se štiplavé soli a okouzleně žasnou nad divadlem, které jim v tu chvíli k ničemu není, neboť moře nelze uchopit. Omyli však své srdce s otročením malicherným věcem. Možná, že hleděli s nechutí, jako vězňové za mřížemi, na kotlík, kuchyňské náčiní, ženiny nářky, mateční horninu všedních dnů, ze které je možno vyčíst tvář a smysl věcí, ale která se může někdy stát i hrobem, zakalit se a uzavřít. Nabírají si tedy z bohatství širé hladiny a blaženost, kterou zde našli, si odnášejí domů. A dům je pojednou jiný, neboť je kdesi pláň, nad níž svítá a moře. Všechno se rozevře v cosi daleko širšího. Všechno se promění v putování, v cestu a okno k čemusi jinému, než je vlastní já.

0: František Ladislav Čelakovský, Ohlas písní ruských.
1: Bohatýr Muromec. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými, a za lesy hustými lichvinskými, vyletoval jasný mladý sokol.

0: na rychlých křídlech až pod oblaky. A zatím za sokolem tři jestřáby, tři zbojníci jestřáby jsou sehnali. Oni sokola obletovali, oni k sokolu doletovali, ostré zobce mu do těla zatínali, až jsou oni sokola k zemi strhli a strhnuvše, tak do smrti ubili. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými a za lesy hustými lichvinskými, na koni se ubíral dobrý mládec. On nekvapem jel a jen pojížděl. Křížem ruce složiv, hlavu přikloniv, jak by po šírém poli hořce rozsíval. I vzali se odněkud, přiskákali tři jezdci, všichni sobaky tatarské. A oni dobrého mládence obskočili, zezad z boku, zepředu naň doráželi, ostré šavle mu do těla zatínali, až jsou oni mládence z koně strhli a strhnuvše, tak do smrti ubili. Počali tataré mládce svlíkati z oděvu jeho drahého stříbrného, tož ze stříbrného i ze zlatého, a jali se v jeho oděv děliti, ubitému jinochu se posmívati. A spod lesa, lesa hustého, vzav se tu odněkud kůň vyjíždí. On nevyjíždí, on větrem letí. A na tom koni, na koni bohatýr Muromec, Muromec ze slavného města Muroma. Jedva Tatary zahlídnul, tři sobaky, on z toulu vynímá kalenou střelu. Střelu pustí stětivě hedvábné. Střela ta se zarila v bílá ňádra. V bílá ňádra prvního Tatařína. A Muromec vytasil meč ocelový. Mečem tím ocelovým rozpůlil v dvě půle druhého Tatařína. A třetí Tatařín, na kůň vyskočiv, utíká maní nemaní v šíré pole. I bylo se Muromci čemu smáti, i bylo bohatýru takto mluviti. Oj, kdo přede mnou utíká v šíré pole, na toho já meče netasívám. Zatím já střely kalené nepouštívám a pouštívám tě, můj koni bujný. Tomu hlasu kůň bujný porozuměl. On prvním skokem do půl pole, on druhým skokem do Tatařína a třetím skokem Tataru přes hlavu. I valí se, padá Tatařín k syré zemi. Na kusy lebka jeho roztřepena, tož rázným kopitem koně bujného. A vrátil se Muromec k dobrému mládci. K mládci tomu dobrému, ubitému. On vykopal hrob v šírém poli, do toho hrobu tělo položil, za duši jeho se pomodlil. A schytav a svázav koně tatarské, on s nimi ujížděl ve svatou Rus.
1: Veliký ptačí trh. Lítala síkorka, malá modřinka, po zemích podalekých cara ruského. Od Volhy ona matičky do Bucharska, do Tibetu, Kitaje, do Sibirska, Tobolsk a Irkutsk mimoletem vzala a devět moří modřinka přeletěla, Německo a Polsko k tomu proletěla. Čemuž ona síkorka, malá modřinka, daleké krajiny proletovala? Proto ona síkorka, malá modřinka, daleké krajiny proletovala. Radostnou zprávu ona zvěstovala všemu ptactvu podnebeskému i pozemskému. Všechněch ona ptáků přizývala, tož na veliký trh k moři synému, se vším tovarem, drahým zbožím i se všemi penězi hotovými. A bylo divu na syném moři, na jeho teplých, na zátokách. Hejnem se ptáci sletovali, na bohatých korábech přijížděli, se vším tovarem, drahým zbožím a byli stavu slavného. K kupeckého. Datel v dlouhých řadech krámy stavěl, boudy zbíjel, stany rozbíjel a vše to za jednu, za denešku. I počali ptáci vykládati svoje tovary, drahé zboží a kupovači kupovati. Sokol s krahujícem kožišiny, liščiny, vlčiny, soboliny, nedýmem propouštěné prodávali a jasné, dobré srsti vydávali. Čáp s jeřábem sukno prodával a sukno všech barev, pevné dobře. On na aršínu neodměřoval, odměřoval na svém čapím zobanu. A čapí zoban, dobrá míra. Měl tu též dedek veliké sklady, vzácných koží, tož safiánu, juchtoviny a korduánu. Proto on, dedek, kožemi zapáchá. Vedle něho kupcová mladá se svými sestrami konopkami, plachty a provazy lodní prodává i se vším lodním příslušenstvím. Dále na kamky, na šatky sejný a na plátenko drahé, indické, labuť s husami, se služkami zdaleka kupce přivolává. Potom z Polska klénotníci, to špávy, sojky, žluvy, hosté bohatí, drahé kamení různého květu, prsteny zlaté i jiné klénoty za nevelký peníz prodávali. A chtěl-li by kdo na tom trhu hlučném všech prodavačů a kupovačů zejména a řadem vypovídati, nestačilo by z matičky Moskvy, z matičky kamenné Moskvy do Smolenska a ze Smolenska do Vitebska. I byl trh velký v polovic trhu, přijela sova, bohatá vdova, se svými strýci, všemi kulichy, se svými kmotry, všemi víry, statnými bojary, dvořany hladkými. Ona sovička, pyšná vdovička, mezi boudami se prochází a za ní milé příbuzenstvo, vírovské a kuliší urozenstvo. Ona do všech krámů nakukuje, vysoké obočí namhuřuje, tož i víři a kuliši přikukují, vysoké panské obočí přimhuřují. A ona sova, bohatá vdova, se svým milým příbuzenstvem všecky tovary a drahé zboží, soboliny i pěkné liščiny, dobrého sukna všelikých barev, i juchtoviny i safiánu, bílých plachet i provazů lodních, i drahé kamky, šatky sejný, drahých kamenů různého květu i prstenů zlatých nakoupila. A mnoho jiného pokoupila. Bylo všeho všudy 5 000 rublů. Nahotově 5 000 vyplatila. Z toho všem kupcům radost se stala. Radost se stala veselý nemalé. Počali kupci se veseliti, sovičku vdovičku velebiti. I počali z trhu se ubírati, zas do svých zemí dalekých krajin. Ach, ty neštěstí, ty nehodo zlá, Čáp, slavný kupec suken dobrých, on jediný na moři pohromu vzal. Dohnala bouře koráb jeho, koráb s bohatstvím na příkré skály. U korábu se boky rozbily, peníze jeho se v moře zatopily. Jedva, že on sám život zachránil. Od těch časů on Čáp, slavný kupec, po břehu smuten sem tam pochází, chytaje žabky, plazy vodní, protřásá je a vyklepává, ku penízku penízek shledává. Dejžiš mu štěstí peníze najíti a zpěváku té písně s ním se rozděliti.
0: Vězeň. Takto na výtoku Donu Tichého, do toholi moře do Azovského, stojí v městě Azově vězení temné. U vězení tom leží dobrý bojovník, a jistě dobrý bojovník, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého. Není u mládce druha společníka, a jsou u něho zlé společnice, liché družky, na těle smrtné rány. Není u mládce druha pomocníka a jest jediného, posměšníka. Tož posměšníka měsíce jasného. On okem okrouhlým, mřežovaným, do vězení pohlíží s veselou tváří, jak by se smál z mládence nešťastného, z jeho těžké nehody a žalosti. I rozjařil se bojovník, kozák donský, krev se v něm mládenecká hněvem rozlila, on k jasnému měsíci takto mluví. Neslavno nešťastnému posmívati se, nečestno z ubitého radovati se. Já kdybych byl jak jindy na tichém donu, ach na tichém to donu, na mém korábu a ty se mi ukázal na nočním nebi i na vlnách těch, na hravém toku. Střelami kalenými tebe měsíci zahnal bych já za mraky, za oblaky. Dlouhým bych tebe kopím z mého korábu přirazil na samé dno donu tichého. Bolestí by tvé líce potemnělo, pomračilo se, jak nyní moje. Avšak nebude tobě, hrdý měsíci, z mojich to slzí radovati se. Z mé snad ty můžeš krve utěšiti se, ranami záhubnými uplývající. A on, nešťastný mládec, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého, rozerval, odtrhal všecky povazky, odhalil to, obnažil hluboké rány. Z ran krev horoucí odplývala, odplynulo proudem i žití jeho. Z bílého hrdla duše vyletěla. Pohasly hvězdy na nočním nebi. Měsíc do hustých ukryl se mraků. A mrakové se v déšť rozpustili. Pláčem svým sirou zemi porosili.

0: Toulky českou minulostí.
1: Kdy se objevil první neandertálec? Teď bych možná mohla říct českého původu.
2: Ono je to trošku složitější podle mého názoru. Co si pod pojmem neandertálec budeme představovat?
0: Neandertálec, homo sapiens, neandertalis.
3: Na sklonku posledního teplého období, před příchodem poslední a nejkrutější chladné vlny, se z temna minulosti vynořuje pračlověk, obecně známý pod pojmem člověk neandertálský.
4: Jak si neandertálce, tu pravěkou záhadu, vůbec představit a taky kam ho zařadit, s tím nám pomáhá profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity.
2: Patří do skupiny sapientů, těch starších sapientů, a má řadu variant. Jestliže bychom vzali i takzvané předneandertálce, protoneandertálce, no presapienty a tak dále, člověka steinheimského, eringsdorfského, tak bychom museli jít asi tak kolem těch 200 000, možná ještě hlouběji.
1: To je příbuzenstvo.
2: Ano, ten klasický neandertálec, kterého obyčejně máme na mysli, ten je trochu mladší a zřejmě dost dlouho přežívá. Byly dřív takové představy, že vývoj na sebe dost lineárně, jednoduše navazuje, že prostě mladší forma navazuje na starší a tak dále. Ono zřejmě tomu tak nebylo, ten vývoj byl zvratový, starší formy přežívaly, zatímco někde jinde už existovaly formy pokročilejší a podobně. Mm-hmm. Takže se předpokládá, že neandertálci mohli lokálně dožívat až do doby třeba takových 40-30 tisíc před Kristem. V době, kdy už teda jinde naplno rozkvětla civilizace toho druhu Homo sapiens sapiens.
1: Kde byli, kde se našli po nich tedy nějaké stopy?
2: No, máme naštěstí už přímé kosterní nálezy z tohoto období.
1: To vlastně první kosti lidí u nás,
2: to ano? Ano, první kosterní pozůstatky. Tady už nejde o nějaký pomyslný zub. Takže je to především čelist ze šipky, čelist neandertalského dítěte, nález archeologa Mašky z 80. let minulého století. Dále potom jsou to pozůstatky z některých jeskyní, Švédův stůl u Ochozu, Kůlna.
1: Všechno z moravského vlastně krasu.
2: Moravského krasu, také na Slovensku potom máme Šala nad Váhom, tam je určitá část obličejového skeletu, dokonce se zraněním, vyhojeným zraněním nad okem. No a potom je to ten legendární travertinový výlitek mozkovny neandertálce z Gánovců u Popradu. No tam snad v té oblasti na Spiši, v těch travertínech by těch nálezů bylo více, ale jsou trošku nepřesvědčivé nebo některé přímo sporné.
4: Pan profesor Karel Jaroslav Maška působil jako profesor na reálce v Novém Jičíně a později v Telči. V té Telči povýšil dokonce na pana řídícího. Neučil, jak bychom se snad mohli podle jeho archeologického koníčku domnívat dějepisu, nýbrž vědě daleko exaktnější matematice.
3: Povzbuzen příkladem předního tehdy archeologa moravského, doktora Jindřicha Vankla v Blansku,
4: vlastně rodáka, neboť i profesor Maška se v Blansku narodil,
3: povzbuzen tím příkladem jel se samostatně bádati v oboru prehistorickém na Moravě.
4: Říká Otův slovník naučný v roce 1900. To bylo přesně 20 let po nálezu v jeskyni jménem Šipka. Nalezneme ji na severní Moravě, u městečka Štramberku, na úpatí kopce, který nese takové pěkné kulaté jméno.
5: No tak jmenuje se Kotouč, je to součást přírodní a archeologické rezervace Šipka. Z hlediska archeologického je to lokalita, ve které poprvé v bývalém tehdejším Rakousko-Uhersku byly nalezeny první doklady o přítomnosti neandertalského člověka na našem území.
4: Řekl mi hlasem poněkud zadýchaným doktor Emanuel Grepl, historik z Novojičínského muzea. Kotouč je kopec nevysoký, nějakých 500 metrů nad mořem, leč výstup na něj dá zabrat.
5: Když v roce 1880 Karel Jaroslav Maška proskoumává takzvanou jezevčí díru tak zjišťuje, že v jednom místě se mu objevuje velmi rozsáhlé a moutné, tedy jako ohniště, asi o průměru 1,5 metru, ve kterém bylo nepřevedené množství zvířecí kostí. Ten materiál veškerý byl zabalený do takové žluto-hnědé hlíny. Najednou dělníci mu přinášejí hrudku hlíny. Když Karel Jaroslav Maška tuto hrudku hlíny rozemělnil, ano, tak se mu najednou z ničeho nic objevily 4 zoubky, které bychom mohli nazvat 4 řezáky.
3: A v téhle chvíli uprostřed jeskyně, kdysi zvané Šípová, dnes Šípka, vytáhl doktor Greppel z kapsy svého sáčka, co si jako, jenom přirovnal bych to k šedohnědé hrudce hlíny. Můj odhad měl však od pravdy daleko.
5: To, co máme před sebou, je kopie.
6: Aha, takže to už bude asi odlitek, napodobenina. Ano,
5: je to napodobenina.
6: A z této napodobeniny, která je zřejmě věrnou napodobeninou
5: přesnou kopií nebo napodobeninou
6: toho původního nálezu.
5: Který zhořel v roce 1945 v Mikulovském zámku.
6: Ano, to jsou jeho další osudy. Tak z tohoto nálezu vyrůstají 4 takové zoubky. No, tak mohou to být dolní i horní řezáky. Řezáky zřejmě.
5: Jsou to dolní řezáky, protože toto dítě nemělo bradový hrbol.
3: Doveďme tuhletu šipeckou neandrtálskou záhadu až do konce. Jak se pozná, že těch pár zoubků patřilo dítěti?
5: No tak už objevitel věděl, kdy dítěti se objevují stále tedy zuby. Kdy se mu stále zuby prořezávají. A na této čelisti, ano, je vidět, že se prořezává. Vedle řezáku by měl následovat špičák, který tedy ještě vidíme v té kosti. Ale
6: to znamená, že ještě nevykoukl nahoru.
5: Objevuje další zoubek, který je jasný pro věk 8 až 10 roků. To znamená, se objevuje první molár, čili první stolička, která pro tento věk je velmi příznačná.
0: Neandrtálec. Představme si ho.
3: No tak chodí ještě těžkopádně, s hlavou nachýlenou, chybí mu bradový hrbol, nadočnicové oblouky se rýsují velmi znatelně, navíc je ještě zvýrazňuje mohutné obočí. Čelo ustupuje z prutka nazad, není dostatečně klenuté.
0: Neandrtálec však už dávno zná oheň. Dovede jej vznítit. Objevil všechny přednosti toho rudého květu.
1: Byl takový neandrtálec pohledný mužský nebo pohledná ženská, nazíráno z dnešního hlediska?
2: Já si myslím, že naši posluchači mají v představě především obrazy Zdeňka Buriana, který je dovedl velmi pestře zobrazit. No tak rozhodně to byl už člověk zase pokročilejší, vzhledově výraznější než ten Homo erectus.
1: Jak se od něj lišil?
2: Zřejmě už měl jemnější obličejové rysy. To čelo možná už se trošičku zvedalo, jmenovitě u těch presapientů už měl více podobu teda z dnešního člověka. Měl také větší obsah mozkovný. No zřejmě ustupovalo i to ochlupení a možná už se tam trošičku teda narovnávala nebo esovitě zakřivovala páteř, takže dostával charakter moderního člověka, ale nebyl to ještě teda dnešní člověk.
1: Mluvil neandrtálec?
2: Nesporně už musel mluvit. Už
1: jak mluvil?
2: Tak to těžko můžeme říct, jak mluvil. Pro tuto dobu ještě jaksi nelze konstruovat nějaká jazyková nebo etnická společenství, třeba praindoevropany nebo tak. Snad by se dalo hovořit o nějakém tom nostratickém, nebo jak se říká, borejském, boreálním jazykovém společenství. No tak to nostratické, to je od noster náš z latiny, borejský, boreální, znovu jako severský, nebo tak nějak. To je lingvistický termín, který označuje jazykové seskupení pozdějších teda etnických skupin indoevropanů, semitů, ugrofinů, turkotatarů a podobně. Tohle to jazykové uskupení se teprve někde kolem roku 6000 před Kristem začalo rozpadat. Čili v té době, před rokem 6000, to je hluboko ta doba neandertálců, to bylo nějaké ještě velmi jednoduché jazykové společenství, kde zřejmě lexikální zásoba byla velmi slabá, no a mluvilo se taky kromě zvuků, také gestickou řečí a podobným způsobem.
0: Mozkovna neandertálců prozradila jednu důležitou podrobnost. Jejich mozky už měly vytvořeno centrum řeči.
3: Na dolních čelistech se zase našly stopy po svalových úponech, které řídily pohyby jazyka při vyslovování jednotlivých zvuků.
0: Takže neandertálec mluvil.
3: Ovšem ne jako my, tedy plynulou článkovanou řečí. I kdyby chtěl, nemohl.
0: Proč?
3: No, připustme na chvíli poněkud fantastickou myšlenku, že by ožil nějaký geniální neandertálec s mozkem dnešního inteligentního člověka. Byl by dost chytrý, aby se mohl naučit některému ze světových jazyků, ale my bychom mu nerozuměli.
0: Ještě jednou, proč?
3: Měl by masivní čelist a té by téměř úplně scházela brada. Měl by hrubé lícní svaly, na rozdíl od dnešního člověka, který má složitou soustavu obličejového svalstva. Jeho souhra je jemně odstupňovaná, stahuje například ústní koutky do stran a vzhůru, ovlivňuje rozsáhlou pohyblivost rtů a kromě tvoření některých hlásek umožňuje i bohatou mimiku obličeje.
0: Takže i kdyby byl neandertálec sebechytřejší, neměl by prostě potřebnou výbavu.
3: Měl jinou anatomickou stavbu obličeje a proto by nedokázal vyslovovat některé dnešní souhlásky a samohlásky.
0: Které třeba?
3: P, B, M a taky C, U, V a Z. Přečtěte tuhletu větu.
0: Pabouk má cukr vzadu. To je nesmysl. Tedy hlavně ten pabouk.
3: No jistě. Ale ona ta věta má všechny hlásky, o kterých jsme zrovna mluvili. Místo té věty by neandertálec pravděpodobně řekl jenom aok, a, kr, at.
0: Obávám se, že bychom se nedomluvili.
3: On ani jazyk, myslím tím ten kousek svalu v ústech, neměl neandertálec zrovna nejpohyblivější. Jejich řeč musela být nutně úsečná. Z našeho hlediska to byl jenom sled jednotlivých skřeků.
0: Ale byla složena ze slov.
3: Byla. Zřejmě jenom z podstatných jmen. Většinu sloves nahrazovala živá gestikulace. Posunky patřily nutně k řeči, byly její neodmyslitelnou součástí. Za tmy končila konverzace, protože rozmlouvající na sebe neviděli. Neviděli na svou řeč, vlastně na pohyblivé obrázky.
0: S neandertálci se dalo mluvit jenom za světla.

0: v dnešní době zní tohle jméno trošku, no, řeknu to jako nadávka, ty neandrtálče. Ale lze si představit, že člověk neandrtálský byl šikovný? Na co byl šikovný? Co uměl už udělat?
1: Tak dovedli už vyrábět solidní kamenné štípané nástroje. To je, jejich kultura je označována jako musterská, no mustierská, podle francouzského naleziště Le Moustier. No a oni zavedli už novou štípací techniku, takzvanou levaluaskou. To znamená, že artefakty kamenné, které štípali, které vyráběli, už měli předem plánovaný tvar, čili nebyly náhodné. No a dali se potom ty jednotlivé uštěpy už opracovat teda do různých konkrétních forem, byla tam různá škrabadla, drasadla, že různé specializované nástroje, takové drobné srdcovité hroty velmi často a podobně.
0: Už museli mít jakýsi plán, jakýsi záměr, se kterým ty nástroje dělali.
1: Ano, oni si dovedli to jádro toho kamene, toho materiálu už preparovat, připravit tak, aby potom úderem nebo nějakou tou formou štípací teda dostali chtěný tvar. No, ta kultura musterská se po Evropě rozpadá zase do řady variant, například na Moravě podle jeskyně Šípka se hovoří o Šípkie, no a takových variant je řada.
2: V onom už jmenovaném nalezišti ve francouzském Le Moustier byla nalezena kostra chlapce, možná mladíka. Vypadal, jako by v hrobě spal. Hlava ležela na pravém předloktí, levá ruka byla natažena dopředu, pazourkové nástroje i opálené kosti zvířat ho obklopovali jako milodary.
3: Toho kluka pohřbili. Jeho druhové vyhloubili s velkým úsilím jámu a uložili ho do ní. Dali mu sebou do hrobu i jeho zbraně a nástroje a také jídlo.
2: Neandertálci byli první tvorové, kteří začali pohřbívat své zemřelé bližní. Ne vždy, ne každého. Představovali si však, že smrt je záhadným, tajemným pokračováním života, že neboštík může ubližovat pozůstalým a že je proto třeba ho svázat do kozelce provazy, zatížit ho kameny, hlínou, někdy mamutími lopatkami či kly. V některých případech mu oddělit hlavu od trupu, prostě znemožnit mu, aby se vrátil mezi živé.
3: Nepředstavujeme si však pohřební obřad neandertálců zkresleně?
2: Rozumíme nalézaným kostrám správně?
3: Jsou pradávné hroby, ve kterých předkové po tisíciletí odpočívali v poloze prokazující stopy násilí, skutečně výrazem strachu neandertálců z mrtvých?
2: Dejme tomu. Ale co potom znamenají milodary přikládané po boku zemřelých? Kusy masa, další potrava, nástroje? Jsou výbavou na cestu do záhrobí?
3: A nebo prostě respektovali nepsané zákony, z nichž jeden přikazoval nenechávat mrtvé na pospas dravé zvěři.
2: Také to mohlo být vyjádřením úcty.
3: Možná, že se před neboštíky nejenom bránili, ale pokoušeli se je i usmířit.
2: Nevíme. Totiž nevíme to s jistotou. Sotva kdysi dokážeme duševní život pračlověka správně vyložit.
3: Můžeme se mýlit a nemusíme. Věnce, bdění u mrtvého a ostatní naše pohřební zvyky stělesňují souhrn představ, které, i když pozměněné, jak se předávaly mezi pokoleními, sahají až do vzdálených dob neandertálců a kromaňonců.
1: Jejich duchovní život jistě už měl svou výši. Jsou známy už rituální pohřby neandertálců. Z našeho území žel tedy ne, ale z východní Evropy, z Francie, z Blízkého východu, jsou známy i jakési doklady jejich kultů, například kult medvědích lebek z některých jeskyní.
2: Pozůstatky medvědů se našly v jeskyních po neandertálcích ve Švýcarsku, ve Slovinsku, v Německu, Polsku, Rakousku.
3: V Chorvatsku byla objevena jeskyně s několika výklenky zazděnými kameny. V těch výklencích ležely medvědí lebky se stopami lidských zásahů.
2: Největší lebka byla natočena čenichem k otvoru výklenku, tváří v tvář návštěvníkovi. Tady se lidská činnost nedá popřít a zvláštní účel výklenkových schránek také ne.
3: Neandertálci pravděpodobně medvědy prostřednictvím těchto symbolů uctívali. Jsme zřejmě na stopě z rodu magie, náboženských představ. Tušíme, že lebka v jeskyni představovala nejstarší oltář v nejstarším chrámu světa.
2: Nicméně duchovní podstata dávných obřadů, stejně jako konkrétní myšlenkové pochody těch, kdo medvědí lebky vzývali, nám unikají.
3: Znalec života prehistorických lidí profesor Hugo Obermayer odvážně usoudil, že to byly souběžné pásy škrábanců, způsobené medvědími tlapami na stěnách jeskyní při broušení drápů, které sváděly lidi k napodobování a přispěly tak ke vzniku umění doby kamenné.
0: Existuje něco jako neandertalské umění?
1: O neandertalském umění v pravém slova smyslu ještě hovořit nemůžeme, to přichází později až v mladším paleolitu, ale dovedli už určitě nejen udržovat, ale už i rozdělávat oheň například, dovedli si už budovat chýše, měli také určité teda kostěné nástroje. Dá se říci, že ten život postupně zvyšoval svou úroveň.
3: Neandertálci loví mamuty, srstnaté nosorožce, jeskyní medvědy.
2: Žijí v tlupách. Tak jako předtím australopitekové a lidé vzpřímení žili ve smečkách.
3: Zřejmě už je vážou pevná pouta, zvyky, zárodečné společenské normy.
2: Platí první nepřekročitelné zákazy, nejstarší tabu.
3: Ano, zdá se, že pralidé už respektují zákaz pohlavního styku mezi nejbližšími pokrevními příbuznými. Na samém konci éry neandertálců platí už i nepsaný zvykový zákon, dovolující sňatky v úvozovkách, řekněme raději soužití mužů a žen, výlučně mimo vlastní pouty krve spjatou rodinu.
4: V tehdejší době byla to v podstatě teda poslední doba lidová, bylo poměrně drsnější tedy podnebí než v současné době. No a obyvatelstvo se teda uchylovalo do přirozeného prostředí, které jim poskytovala tato jeskyně, i když z hlediska dnešního byla mnohem drsnější, ovšem jim stačilo prostě, aby se chránili před tou nepřízní podnebí.
5: No nám současníkům tam připadá, tedy tahle jeskyně nám připadá jako dost nepohodlný a velice studený úkryt, ale zřejmě ti neandertálci, nebo vůbec pravěci lidé, byli značně otužilejší a na podobnou nepohodu zvyklí.
4: A také na rozdíl od nás byli vybaveni prostě jako určitým množstvím podkožního tuku, proto taky jim třeba tato jeskyně vyhovovala, i když třeba jsou známí případy, že trpěli určitými problémy, třeba revmatismem.
5: Tak je trápil.
4: No to víte, že jo. Protože ty podmínky, které tady měli, byly natolik drsné, že ten revmatismus se u nich velmi výrazně projevil.
2: První tlupy neandertálců se na scéně objevují asi před 150 tisíci lety.
3: No, v některých oblastech, především v krajinách teplejších, na jihu, patrně už dřív.
2: Na severu, zvlášť ve studené Evropě poslední době ledové, zřetelně později. Před 120 tisíci až 100 tisíci lety.
3: Kolik let měli před sebou?
2: Dobu o pozoruhodné délce stovky tisíc let. Poslední generace neandertálců našeho kontinentu budou lovit jeskyní medvědy, na východě pak kozorožce, přibližně do doby před 35 tisíci lety.
3: A potom?
2: Potom se po neandertálcích Evropy slehne země.
0: Vyhynul neandertálec úplně, dá se říct, že prostě nezůstal po něm žádný zbytek?
6: První typy moderního člověka se objevují nikoli v Evropě zatím, ale v Jižní Africe a na Blízkém východě v době před 100 000 lety. Tedy v době, kdy v Evropě byl opravdu ten neandertálec pravý a rozšířený po celé Evropě. Tam jsou dneska moderní data z Izraele u dvou jasně doložených nálezů, je to jeskyně Gavsech a Kebara, kde jsou data mezi 90 a 100 tisíci lety před dneškem. Tak je v Jižní Africe ze dvou jeskyní. A to jsou takové první vlaštovky moderního člověka na starých kontinentech. U nás ve střední Evropě se objevil moderní člověk kolem 40 tisíc let zhruba. Mezi 40 a 30 tisíci lety před dneškem. Na západě opravdu se dožívají zřejmě neandertálci až doby kolem 30 tisíc let v některých místech, kdy už u nás ve střední Evropě nesporně žili moderní lidé s jinou kulturou. Takže v té době byl vývoj velmi rozmanitý. Byl takový mozaikový vývoj, říkáme. Různé regiony se vyvíjely různě. Je předpoklad, že se tento neandertalský člověk mohl mísit s normálním, s moderním člověkem.
0: To uzavírat znamená, manželství, dejme
6: mohl,
0: tomu?
6: Mohl, ano. A předpokládá
0: v vozovkách samozřejmě.
6: V Blízkém východě k tomu došlo. Mm-hmm. Že tam jsou určité formy, o nich se říká, že by mohly být. Ovšem je to jedna z teorií, která není přesně doložena.
0: A neandertálec, tedy jako čistý poddruh, tak kdy vyhynul, kdy zmizel?
6: No, zmizel skutečně v té době mezi 40 a 30 tisíci lety v Evropě. Ovšem, jestli vyhynul, lze těžko říct, je pravděpodobné, že ta extrémní forma západoevropských neandertálců možná vyhynula, to nikdo neví přesně. Je ovšem možné a dost pravděpodobné, že ty formy, řekněme středoevropské a středního východu, se dožily určitého vývoje a buď splynuly s možná příchozími moderními lidmi, nebo s nějakým způsobem vyvinuli.

0: Ta skupina neandertálců, odborný název je Homo sapiens neandertalensis, to znamená archaický moderní člověk, bychom mohli říkat. Archaický moderní člověk se sice rozšířil po celém starém světě, má však řadu regionálních fací a to, co u nás nejlíp známe, podle obrazů Burjanových, vlastně představuje takový extrémní případ, to, čemu říkáme klasický neandertálec, který fakticky je omezen na západní Evropu. To, co i u nás se, bohužel máme pouze zbytky, nikoli v teda celou kostru hlavy, patří asi trochu jiné varietě, která asi tak nevypadala. To znamená, že ty Burjanovy obrazy, které byly dělány jako rekonstrukce na podkladě lebky ze Chapelle aux Saints ve Francii, jedna z těch prvních nalezených, a to je jeden z těch nejklasičtějších neandertálců, nejvyvinutých teda podle tehdejších představ jako typicky, vlastně neodpovídá tomu obecnému obrazu neandertálce z jiných území. I ti naši, a zejména potom neandertálci z Blízkého východu, tvořili zřejmě podstatně vyvinutější dojem, lepší dojem.
1: Docent Karel Valoch z brněnské Masarykovy univerzity připomněl na úplný závěr naší dnešní schůzky s toulkami českou minulostí, že neexistovala jediná skupina neandertálců. Byly přinejmenším dvě.
2: Typ časného neandertálce a té druhé by se dalo říkat neandertálec klasický.
3: Zdá se, že mladší typ klasického neandertálce skutečně vyhynul. Žil v drsných podmínkách Evropy v blízkosti ledovců a přílišná specializace na chladné počasí mu později znemožnila přežít.
2: Prostě si nezvykl na teplo.
3: Úspěšnější byl časný neandertálec, který obýval teplejší a příhodnější končiny, v Palestině například. Proto se mu taky říká neandertálec palestinský. Z něho se vyvinuli
2: pravděpodobně
3: předvěcí lidé.
2: Tato otázka však zůstává pořád otevřena a její zodpovídání není ukončeno.
1: Tak jako nekončí ani náš seriál, pojmenovaný podle knížky Petra Hořejší.

0: Toulky českou minulostí.
1: Mně se stýská.
2: Maestro, znamená to, že nás chcete opustit?
1: Ne, nebude to dnes ani zítra. Ale bude to. Podepsal jsem tady jedinou smlouvu s vámi, paní Morisová. Tu dodržím. Ale být národním skladatelem americkým, to nemohu.
2: Ale maestro, my vás máme rádi.
1: Přece jen mi nerozumíte. Vy říkáte, americká hudba se konečně zrodila.
2: Ano, je v ní život našich měst.
3: Šum našich prérií.
2: Jsou v ní naše srdce, je to naše hudba.
1: Je to česká muzika, protože já jinou skládat neumím. Z vaší hudby jsem do ní vložil jen několik taktů, jako pozdrav, jako stisk ruky. Ale symfonie z Nového světa je od začátku až do konce symfonie mému starému světu. Když jsem jí psal, byl jsem tam. Doma. A tam je taky moje místo. Protože jenom ta země mluví ke mně hudbou. Bez ní bych oněměl a zahynul.

mě se stýská. Nikde jinde bych neuměl a nemohl být šťastný. Nikde jinde. Tak mi to přejte.

Co teď? Zeptal jsem se. To by ztratil gloriolu neomylnosti. Řídil se jen svými smysly, řekl Holmes. Sundal psa ze sudu a vedl ho ven ze skladiště dřeva. Když vezmete v úvahu, jaké množství kreozotu se v Londýně každý den rozváží, nemůžete se divit, že nám někdo skřížil stopu. Hodně se ho teď užívá hlavně k impregnování dřeva. Nemůžeme svalovat vinu na chudáka Tobyho. Budeme se asi znovu muset dostat na původní stopu. Ovšem. A nemusíme se naštěstí vracet moc daleko. Na rohu Knight's Place zmátly zřejmě psa dvě různé kreozotové stopy, které se tam křižovaly a rozbíhaly každá jiným směrem. Vydali jsme se po té špatné a teď prostě musíme najít tu správnou. Nebyli s tím větší nesnáze. Odvedli jsme Tobyho na místo, kde se dal oklamat. Chvilku pobíhal v širokém kruhu kolem dokola a konečně vyrazil jiným směrem. Musíme dát pozor, aby nás teď nedovedl na místo, odkud ten sud kreozotu přivezli, poznamenal jsem. To už mě taky napadlo. Všimněte si ale, že běží pořád po chodníku, zatímco sud vezli po vozovce. Ba ne, teď jsme na správné stopě. To by nás vedl dolů k řece, přeběhl Belmont Place a Prince Street. Na konci Broad Street se běhl až k vodě, kde bylo malé dřevěné přístaviště. Zavedl nás až na okraj můstku a tam zůstal stát. Kňučel a hleděl na kalný říční proud. Máme smůlu, řekl Holmes. Tady nasedli do člunu. U přístaviště bylo připoutáno několik pramiček a kocávek. Obešli jsme je s Tobym všechny, ale přestože jednu po druhé horlivě očichal, žádnou stopu nenašel. Hned u primitivního můstku stál cihlový domek a ze vzdálenějšího okna visel dřevěný štít. Velkými písmeny na něm stálo Morkedaj Smith a pod tím půjčovna loděk na hodinu i na den. Další nápis nad dveřmi nás informoval, že tam mají i parní člun a tuto skutečnost potvrzovala i velká hromada koksu složeného na molu. Sherlock Holmes se pomalu rozhlédl kolem sebe a výraz jeho tváře nevěstil nic dobrého. Zpropadeně řekl, ti chlapi jsou prohnanější, než jsem očekával. Zdá se, že zametli stopy. Obávám se, že to měli všechno dobře narežírováno předem. Kráčel ke dveřím domku, ale ty se pojednou otevřeli a vyběhl z nich asi šestiletý kudrnatý klouček, následovaný obtloustlou červenolící ženou, která držela v ruce velkou mycí houbu. Marš zpátky a umejt, Žaku křičela. Marš domů, darebáku, jestli přijde táta a takhle tě uvidí, schytáme to od něho oba. To je ale rozkošný klouček, zvolal Holmes strategicky. Lumpík s růžovými tvářičkami. Poslyš, Žaku, co pak bys rád? Chlapec se na okamžik zamyslel. Šiling, řekl. A co bys chtěl radši? Dva šilinky, odpověděl malý chytráček po krátkém přemýšlení. Tady je máš, chytej. Máte roztomilé dítě, paní Smithová. Pánbu požehnej, pane, ale hotovej čert. Někdy si s ním nevím rady, hlavně když starý bejvá celý dní pryč. On je pryč, řekl Holmes rozčarovaným tónem. To mě mrzí, poněvadž jsem chtěl s panem Smithem mluvit. Je pryč od včerejška od rána a abych vám pravdu řekla, začínám o něho mít starost. Jestli jste si ale přišel vypučit loďku, můžu vám posloužit sama. Chtěl jsem si najmout parní člun. To je malér, protože s tím právě odjel. Ale nejde mi to do hlavy, poněvadž vím, že na něm má uhlí tak nejvýš do Volviku a zpátky. Kdyby si vzal obyčejnou bárku, neřekla bych nic, poněvadž ho práce často zavede až do Gravesendu, a když tam má co dělat, zůstane tam přes noc. Co si ale počne s parním člunem bez uhlí? Mohl si uhlí koupit v některém přístavišti na řece. To mohl, jenže to můj starej nemá ve zvyku. Kolikrát přede mnou nadával na ty zloděje, co chtějí za pár mizerných pytlů nekřesťanský peníze. A pak, víte, nelíbil se mi ten chlap s tou dřevěnou nohou, měl takovej hnusnej ksicht, a mluvil jak nějaký cizák. Proč se tady asi pořád potloukal? Chlap s dřevěnou nohou, řekl Holmes, mírně překvapen. No jo, takovej chlap
s ksichtem hnědým jak vopice a scháněl tu mýho starýho už párkrát. Včera v noci ho vyburcoval z postele, jenže můj starý asi věděl, že má přijít, poněvadž měl ve člunu zatopíno pod kotlem. Řeknu vám na rovinu, milej pane, že se mi to všechno dvakrát nelíbí. Ale prosím vás, paní Smithová, řekl Holmes a pokrčil rameny, děláte si zbytečné starosti. Jak můžete tvrdit, že to byl zrovna ten člověk s dřevěnou nohou, kdo k vám v noci přišel? Nechápu, jak si tím můžete být tak jistá. Poznala jsem ho po hlase. Znám totiž ten jeho hlas už od dřívějška. Takovej dutej a chraplavej. Zaťukal na okno, mohly být tak 3 hodiny. Hejbni kostrou, kamaráde, povídal, musíme sebou hodit. Můj starý vzbudil Jima, to je náš nejstarší syn, a vypadli z baráku a mě neřekli ani slovo. Slyšela jsem, jak ta jeho dřevěná hnáta ťuká po kamenech. A byl ten člověk s dřevěnou nohou sám? To vám teda nepovím. To opravdu ne. Nikoho jiného jsem ale neslyšela. Škoda, paní Smithová. Potřeboval jsem parní člun a moc mi doporučovali ten váš... No, jak se ten váš člun jmenuje? Najáda přece. No ovšem, není to ten starý zelený člun s takovým širokým žlutým pruhem nad ponorem? To ne, náš je krásně udržovaný, takových najdete na řece málo. Je čerstvě natřený na černo a s 2 červenýma pruhama. Děkuji, doufám, že se o panu Smithovi brzy něco dovíte. Mám cestu podle řeky a kdybych tam někde na jádu uviděl, vzkážu panu manželovi, že o něho máte obavy. Říkáte, že má černě natřený komín? Ne, černej s bílým pruhem. Promiňte, no ovšem. Černé jsou jen boky člunu, já vím. Naschledanou, paní Smithová. Tamhle je převozník s pramičkou ovocné, dáme se převést na druhou stranu řeky. U takovýchhle lidí, řekl Holmes, když jsme usedli napříč pramice, je nejdůležitější nikdy nepřipustit, aby si mysleli, že jejich informace pro vás mají sebe menší význam. Jak zjistí zájem, mlčí jak zařezaní. Když je ale člověk poslouchá lhostejně a zdánlivě na půl ucha, jako já paní Smithovou, doví se od nich obvykle všechno, co chce. Náš další postup se teď zdá docela jasný, řekl jsem. Nože, co byste tedy dělal? No, najel bych si člun a jel bych po řece po stopách Najády. To by byla nesmírná práce, milí příteli. Mohla přistát u kteréhokoliv přístaviště na obou stranách řeky, odtud až do Griniče. Hned za mostem začíná hotový labyrint přístavních můstků a to se táhne celé míle. Trvalo by vám kolik dní, než byste je všechny prohledal, kdybyste se do toho pustil sám. V tom případě to svěřte policii. Kdepak? Zavolám podle všeho Jonese až v posledním okamžiku. Není to špatný chlapík a nerad bych udělal něco, co by ho mohlo poškodit v zaměstnání. Umínil jsem si, že tenhle případ vyřeším sám, když už jsem s ním šel a když jsem se dostal tak daleko. Co kdybychom si tedy dali do novin inzerát a požádali v něm o informace správce přístavišť? No, to by bylo ještě horší. Naši příteličkové by okamžitě zjistili, že jsme jim v patách a frnkli by nám z Anglie. Je dost pravděpodobné, že chtějí stejně odjet, ale pokud se budou domnívat, že jim nehrozí nebezpečí, nebudou s tím pospíchat. Jonesova energie nám přitom jen poslouží, neboť jeho verze případu se jistě dostane do denního tisku a uprchlíci si budou myslet, že po špatné stopě jdou všichni. Tak co bychom tedy měli podniknout? Zeptal jsem se, když jsme přistáli poblíž Milbankské trestnice. Vezmeme si tamhle ten fiakr, pojedeme domů, nasnídáme se a hodinku si zdřímneme. Jak to vypadá, budeme dnes v noci muset být zase vzhůru. Hej, šéfe, zastavte nám u telegrafního úřadu. To by ho si zatím necháme u sebe. Může nám být ještě užitečný. Zastavili jsme před poštou v Great Peter Street a Holmes odtamtud poslal telegram. Komu myslíte, že jsem telegrafoval? Zeptal se, když jsme se znova rozjeli. To opravdu nevím.
Vzpomínáte si na tu tlupu příležitostných malých detektivů z Baker Street, kterých jsem použil v případě Jeffersona Hopea? Jak by ne, řekl jsem s úsměvem. A tohle právě je případ, ve kterém nám mohou prokázat neocenitelné služby. Jestli selžou, použiju jiných prostředků. Nejdřív to ale zkusím s nimi. Ten telegram jsem poslal umouněnému malému poručíku Wigginsovi a doufám, že se u nás se svou tlupou objeví dřív, než se nasnídáme. Bylo už mezi 8 a 9 hodinou a začal jsem pociťovat značnou fyzickou vyčerpanost po veškerém tom vzrušení probdělé noci. Byl jsem unavený a ochablý, zmořený na duchu i na těle. Postrádal jsem onoho profesionálního entuziasmu, který poháněl mého přítele, ale zároveň jsem se nedokázal na celou věc dívat jako na pouhý abstraktní intelektuální problém. Pokud šlo o Bartoloměje Scholta a jeho smrt, o tom jsem neslyšel nic dobrého a necítil jsem k jeho vrahům přílišnou nenávist. Něco jiného však byl ten poklad. Patřil, nebo aspoň jeho část, plným právem slečně Morstenové. Dokud tu byla naděje, že ji objevím, byl jsem ochoten zasvětit svůj život tomuto jedinému úkolu. Pravda, najdu-li jej, i ona se pro mne pravděpodobně stane navždy nedostupnou. Byla by však malicherná a sobecká láska, kdyby se dala ovlivnit podobnými myšlenkami. Dávali si Holmes takovou práci s vypátráním zločinců, mám já 10x víc důvodů k tomu, abych se snažil najít poklad. V Baker Street jsem se vykoupal a kompletně převlékl, což mě osvěžilo téměř zázračně. Když jsem přišel dolů do našeho pokoje, bylo už prostřeno k snídani a Holmes naléval kávu. Tady to máte, řekl se smíchem a ukázal na rozevřené ranní noviny. Energický Jones a všudy přítomný reportér už to spojenými silami všechno zorganizovali. Vy už ale celého toho případu máte pokrk, že? Raději si nejdřív vemte šunku s vejci. Vzal jsem od něho noviny a přečetl si krátkou zprávu s titulkem Záhadný případ z Upper Norwoodu. Včera kolem půlnoci psali ve standardu

osvědčené schopnosti k vypátrání pachatelů, což bylo vzápětí korunováno uspokojivým výsledkem. Vazba byla uvalena na bratra zesnulého, pana Tadeuše Šolta, na správcovou domu, paní Bernstonovou, indického komorníka jménem Lal Rao a vrátného či hlídače jménem McMurdo. Je mimo pochybnost, že zloděj či zloději byli s domem dobře obeznámeni, neboť pan Jones, proslulý svými technickými znalostmi a detailními pozorovacími schopnostmi, nezvratně prokázal, že bídáci nemohli do domu přijít dveřmi ani oknem, ale museli vniknout po střeše budovy a odtud sklápěcími dvířky do místnosti, která sousedí s tou, v níž bylo nalezeno tělo mrtvého. Tato skutečnost, spolehlivě zjištěná a ověřená, dokazuje s konečnou platností, že nešlo o loupež pouze náhodnou. Rychlý a energický zákrok mužů zákona jen potvrzuje, jak je věci na prospěch, ujmili se podobných případů rázný a svrchovaně inteligentní muž. Nemůžeme se ubránit závěru, že zkušenost z tohoto případu poskytuje pádný argument těm, kdo žádají, aby naši detektivové byli více decentralizováni a dostávali se tak do těsnějšího a účinnějšího kontaktu s případy spadajícími do jejich kompetence. Není to nádhera, řekl Holmes a zazubil se načálkem kávy. Co si o to myslíte? Můžeme mluvit o štěstí, že kvůli tomu zločinu nezatkli nás. To bych prosil. Dostane-li Jones další ze svých záchvatů energie, nejsme, myslím, v bezpečí dokonce ani teď. V tom okamžiku se ozvalo dlouhé zazvonění a uslyšel jsem naši hospodyni paní Hudsonovou, jak rozčileně zvýšila hlas plný pohoršení a výtek. Proboha, Honsi, zvolal jsem a napůl vstal, tak se mi zdá, že už pro nás jdou. Ale ne, tak zlé to s námi ještě není. Tohle jsou naši pomocníci, příležitostní malí detektivové z Baker Street. Při těchto slovech se na schodech rozlehl rychlý cupot bosých nohou, štěbetání vysokých hlásků a do pokoje vpadl asi tucet umouněných otrhánků z ulice. Navzdory bouřlivému příchodu bylo vidět, že mezi nimi panuje jistá disciplína, neboť neprodleně nastoupili do řady a zírali na nás s očekáváním ve tvářích. Jeden z nich, větší a starší než ostatní, vystoupil kupředu s ležérním a povzneseným výrazem, který se na tváři takového strašáčka ze zelí výjímal neobyčejně legračně. Obdržel jsem vaši zprávu, pane, řekl, a vyhlásil jsem jim hned pohotovost. Dostaneme 3 šilinky 6 pencí za lístky. Tady jsou, řekl Holmes a vylovil z kapsy pár stříbrňáků. Příště se budou hlásit tobě, Wigginsi, a mně se přijdeš ohlásit jenom ty. Nemůžete mi vpadat do domu tak jako teď. Je to ale dobré, aspoň k tomu, že teď všichni uslyšíte mé pokyny. Musíte mi zjistit, kam se poděl parní člun Najáda. Majitel se jmenuje Mordecai Smith a člun je černý s 2 červenými pruhy nad ponorem. Komín má černý s bílým proužkem. Bude někde dole na řece. Jeden hoch by měl zůstat u Smithova přístaviště naproti Milbankské tresnici, aby mi dal hned vědět, kdyby se snad člun vrátil. Musíte si úkoly mezi sebou rozdělit a důkladně prohledat oba břehy řeky. Jakmile něco zjistíte, okamžitě mi podejte zprávu. Je vám vše jasné? Rozkaz, veliteli, řekl Wiggins. Platit vám budu stejně jako dřív a ten, kdo člun objeví, dostane navíc guineu. Tady je mzda na den dopředu. Odchod. Dal každému šiling a za moment se už řítili s hlukem dolů po schodech. Za pár okamžiků jsem viděl, jak se hrnou po ulici. Jestli je člun někde na vodě, určitě ho najdou, řekl Holmes a vstal od stolu, aby si zapálil dýmku. Vlezou všude, všechno vidí, všechno zaslechnou. Doufám, že jej do večera vyslídí. Nám teď nezbývá, než čekat na zprávu. Po přerušené stopě se nemůžeme vydat dřív, než najdeme Najádu nebo pana Mordecaje Smise. Dám to by mu tyhle zbytky, snad si na nich pochutná. Jdete si lehnout, Holmesi? Ne, nejsem unavený. Já prostě mám zvláštní konstituci. Nepamatuji se, že by mě někdy unavila práce. Za to nečinnost mě vyčerpává totálně. Zakouřím si a popřemýšlím o té prapodivné historii, do níž nás zasvětila naše švarná klientka.

Jestli měl někdy někdo před sebou lehký úkol, pak jsme to dnes my. Lidé s dřevěnýma nohama se nevyskytují za každým rohem a řekl bych, že i ten druhý člověk je naprostý unikát. Zas už ten druhý. Rozhodně z něho nechci před vámi dělat nějakou záhadu. Měl byste si o něm udělat vlastní názor. Vemte v úvahu známá fakta. Maličké stopy, prsty, které nikdy nebyly stlačeny k sobě v botě, bosá noha, hůl jako hrom s kamennou hlavicí, neobyčejná mrštnost a otrávené malé trny. Co vám to všechno říká? Že to musel být nějaký divoch, zvolal jsem. Možná některý z těch Indů, kteří byli spojenci Jonathana Smalla. To sotva, řekl. Při prvním pohledu na ty podivné zbraně mě to také napadlo, ale pozoruhodný charakter těch stop mě přinutil změnit názor. Někteří domorodci z indického poloostrova jsou sice malé postavy, ale žádný by nemohl zanechat takovéhle stopy. Indové mívají dlouhou a štíhlou nohu. Mohamedáni, kteří nosí sandály, mají palec zřetelně oddělený od ostatních prstů, poněvadž mezi ním a dalším prstem obvykle prochází řemínek. A ty miniaturní šípy se také dají vystřelovat jen jediným způsobem, totiž z foukačky. Kde tedy máme toho našeho divocha hledat? V Jižní Americe, hádal jsem na zdař Bůh. Natáhl ruku a vyndal z přihrádky objemný svazek. Tohle je první díl právě vydávaného zeměpisného slovníku. Ale celá nespornou. A co nám říká? Andamanské ostrovy leží 340 mil severně od Sumatry v Bengalském zálivu. To nám moc nepomůže. Co tu máme ještě? Vlhké podnebí, korálové útesy, žraloci. Port Blair, trestanecká kasárna, ostrov Rutland, bavlníkové plantáže. A tady to máme. Domorodce z Andamanských ostrovů lze pravděpodobně pokládat za nejmenší lidské plemeno na zeměkouli, ačkoliv někteří antropologové tvrdí, že ještě menší jsou afričtí křováci a digerští indiáni v Americe a v ohňové zemi. Jejich průměrná výška nedosahuje 4 stop, přestože mezi nimi najdeme dospělé jedince, kteří jsou ještě mnohem menší. Jsou divocí, nevlídní a nesnášenliví, nicméně schopní proměnit se v nejodanější přátele, je-li získána jejich důvěra. Toho si povšimněte, Watsone. A teď si poslechněte tohle. Od přírody jsou oškliví, mají velké deformované hlavy, malé a skřivené rysy obličeje. Jejich ruce a nohy jsou však mimořádně malé. Jsou tak nesnášenliví a divocí, že veškeré snahy britských úředníků získat si jejich náklonnost skončily neúspěchem. Vždy byly postrachem posádek ztroskotaných lodí, neboť ubíjejí zachráněné plavce holemi s kamennými hlavicemi, nebo je usmrcují otrávenými šípy. Podobné masakry bývají pravidelně zakončovány kanibalskými hodokvasy. Roztomilí lidičkové, vskutku k pomilování. Kdyby tomu chlapíkovi bylo dovoleno, aby jednal podle svých choutek, mohla ta naše záležitost skončit ještě mnohem hrůzněji. Jsem si jist, že i takhle Jonathan Small hořce lituje, že použil jeho služeb. Kde ale mohl k tak podivnému kumpánovi přijít? Ne, to se mě ptáte víc, než vám mohu říct. Jestliže jsme však už zjistili, že Small přijel do Anglie z Andamanských ostrovů, nemusíme se příliš divit ani tomu, že si sebou přivezl domorodého kumpána. Brzo se o něm nepochybně dovíme všechno. Poslyšte, Watsone, vypadáte hrozně unaveně. Natáhněte se na pohovku a já se vás pokusím uspat. Vzal si z kouta housle a když jsem se uvelebil, začal hrát jakousi hlubokou, zasněnou melodii, zřejmě vlastní skladbu, neboť měl pozoruhodný improvizační talent. Mlhavě si vzpomínám na jeho vychrtlé ruce, vážnou tvář,
nastoupavé a klesavé pohyby smyčce. Pak se mi zdálo, že pokojně odplouvám v moři tónů, až jsem se octl v říši snů, kde na mě líbezná tvář Mary Morstanové.

0: Mluvící kapr. Div se nezakuckal, radní kokoška chytaje se za důkladné břicho a smíchem kýkla je velikou hlavou, až si musel narovnat skřivenou paruku, jež objímala bachratý, šarlatově planoucí obličej rámcem úměrných zlatoplavých kadeří. To je dobré, to se povedlo. Mluvící kapr. Je mi divné, že se taková věc vůbec trpí, bručel vážný poštmistr. Kdybych já měl v tom slovo, dal bych plakáty bez meškání strhat a švingulanta bych krátce vyzval, aby si hledal blázny jinde. O, můj drahý pane poštmistře, s takovou přísností byste nynějšího času daleko nedošel, namítal obecní tajemník. Kdybyste chtěl zavírat boudy s falešnými eskimáky a mořskými panami, musel byste po právu také zapovědět všechny pomády a vodičky na holé hlavy, všechny pilulky a tresty proti nezhojitelným chorobám, všechna turecká povidla z kralup a všechno mělnické víno, bůh ví odkud, zkrátka, obrátil byste celý obchod na ruby. A snad by ještě došlo na prospekty knih s bombastickou reklamou, na volební provolání s kopami nejsvůdnějších těšínských jablek, na lec kterou státní ústavu s podivnými kličkami. Ne, ne, ne. S tím byste daleko nedošel. A tu ten člověk je prostý, nevinný kejklíř, který si vyšperkoval svou dryáčnickou udici hodně originálním a křiklavým vnadidlem.
1: Ale vždyť prohlašuje výslovně, že není žádným eskamotérem ani břichomluvcem, ozval se Sládek Pivoňka. A kapra může prý si každý prohlédnout a ohmatat.
0: Ale, pane Sládku, snad byste mu nesedl na vějíčku, káral ho tajemník. Snad nemyslíte opravdu, že by mohl kapr? No, je to příliš směšné.
1: No, třeba směšné,
0: bránil se nesměle Pivoňka trochu rozdurděn.
1: Vím také, že mi žádný kapr z našeho rybníka nemukne. To je arci hloupost.
0: Ale ve světě? Jsou všelijaké věci. Řekne se ku příkladu ryba. Němý jako ryba, no. A nedávno jsem kdesi četl, že jsou někde ryby, myslím, v Čínském moři, které lítají a zpívají jako ptáci. Společnost se dala do hlučného smíchu. Z částí má pan Sládek pravdu, ujal se Pivoňky pan učitel, když byl opanoval svoji veselost. Noviny přinesly vskutku noticku o nějakém druhu mořských ryb, které vydávají zvláštní zvuky. Pravím zvuky, neboť ohlase nelze tuším vážně mluvit. Ale kdyby se tato zpráva potvrdila, byla by to právě jen vzácná výjimka. Ryby jsou vskutku němé. Postrádají potřebného ústrojí, jímž by nějaký hlas vydávali.
1: Snad je ten kapr nějaký automat, podotkl stavitel Petřík, s ukrytým zvukovým strojem. Či, připomenul si, vždyť prý ho smí obecenstvo ohmatat a tak by snadno rozeznalo automat od živé ryby. Buď jak buď, prozatím vím jen, že ten člověk kapra skutečně nosí sebou. Zastavil jsem se předtím na sklenici vína u Růžičky, má dnes hostinec nabitý, a tam povídali, že z čista jasna přišel ten kumštýř s velikým mokrým uzlem a poručil si pokoj a necky s čistou vodou do níž hodil svou zázračnou rybu. Je prý to, pánové, báječně veliký kapr, doplnil kupec Motejl. Byl jsem také odpoledne u věnce a Růžička vyprávěl o té rybě pravé divy. Jsou prý jí plné necky a mrská sebou, že je strach se přiblížit.
0: Ale jak na ní její pán promluví, hned se utěší, poslouchá a hledí na něho moudře jako člověk. Jak prý drží, když ji ten kejklíř škrábe za už, či vlastně hladí po hlavě. Je to divné, pánové. Uvidíte, že do zítřka milý kapr vyroste na velrybu a bude tančit po provaze, smál se lékárník. Tomu, že lze i kapra přiučit rozličným věcem, bych spíš uvěřil, mínil učitel. Bez žertu, pánové, kapr není tak tupé zvíře, jak se zdá. Je známo o pověstných trianonských kapřích, že poslouchali na jména, která jim byla udělena. Dvorní dámy je k sobě volali jako psíčky. A včera jsem četl o člověku, který naučil kapry vymršťovat se přes nastavenou hůlku a napovel konat i jiné pohyby. O, v duši zvířecí dřímají dosud mnohé schopnosti, o nichž nemáme ani tušení.
1: Bodejže, zvolal Sládek Pivoňka. Jak jsem řekl, ku příkladu, slyšel jsem od jednoho známého, že mu jeden pán vypravoval, že měl psa a ten pes mu každé ráno před procházkou bez vyzvání aportoval hůlku. No což na tom není nic, pravda. Ale ten pes aportoval ve všední den obyčejnou španělku a v neděli a ve svátek druhou lepší hůl se zlatým knoflíkem. A notabene, bez říkání, pánové, bez říkání. Co o tom soudíte? Ha? No, pes a kapr je přece jen veliký rozdíl, pane Sládku, pravil s úsměvem učitel. A pak nejedná se o nějaké kousky. I kapra lze snad lecčemu přiučit, ale omluvení, či řekněme raději, poněvadž je to mluvení příliš směšné, o vydávání nějakých zvuků, tedy o věc, které je kapr dle svého ústrojí naprosto neschopen.
0: Neschopen, bránil se houževnatě Pivoňka. O slonu by taky nikdo neřekl, ku příkladu, že dovede stát na jedné noze a uvázat si servítek okolo krku. No, já jsem to viděl na vlastní oči.
2: Což slon je cizí zahraniční zvíře, vmísil se do hovoru opět radní Kokoška. Ale kapr, obyčejný kapr, s tím jdete svatý pokoj, mluvící kapr, a rozesmál se znova, až mu slzy tekly po tvářích.
0: No, kapr je přece pořádné zvíře a má dost veliký mozek v hlavě, přidal se kupec Motejl na Sládkovu stranu. Co je proti kapru drobný hmyz, blecha například?
2: A hleďte, pánové, viděl jsem v Linci celé divadlo s blechami, které byly zapřaženy do malilinkých kočárků, cvičili se ve zbraní jako vojáci a vypalovali droboulinký kanónek.
0: A blecha je přece nejobyčejnější domácí zvíře. A já jsem onehdy četl, vzpomněl si Pivoňka, v některém poledníku jsem četl o žábě, která pískala na flétnu.
1: Prosím vás, pane Sládku, přestaňte už s těmi citáty z novin, smál se tajemník s ostatními. Máme jich pro dnešek dost. Chcete-li mermomoci věřit, že se naučí kapr?
0: Je s podivem, jaké věci už si lidé vymýšlejí, aby žili z cizích kapes, moralizoval poštmistr. A uvidíte, že ten šejdíř se svým kapřím vnadidlem dobře pochodí. Uvidíte, že ten pyramidální nesmysl potáhne, jak náleží.
2: Toť se rozumí, přisvědčil s trpkým úsměvem lékárník. Pohrnou se tam jako ovce do ovčína.
1: Ovšem, že pohrnou. Sám se tam podívám, prohlásil stavitel Petřík.
0: Rád bych zvěděl, co v tom kapru vězí.
2: Jen škoda, že má takovou nechutnou přítěž. Recitace. Bez pochyby nějakých nudných básní nebo monologů z Truchloher. Měl místo toho volit raději citace, nějaké citace duchů nebo mlhové obrazy nebo alespoň kouzelné kousky a labosko.
0: Pravda, mluvící kapr a recitace jsou divné spřežení, žertoval tajemník, ale ten kapr mluví asi zpropadeně málo. A čím doplnit ostatní čas na slušné představení?
2: Na kouzelné přístroje nemá ten dobrý muž bez pochyby peněz a v jiném umění se nezná. Připadl tedy na recitace. K nímž není potřebí než několika knih od antikváře. Finis, finis, zvolal pan farář. Samý kapr, nic než kapr. Nechme si ho pro postní dobu.

Podnět k této nezvykle živé diskusi v honorační místnosti hostince na poště zavdal veliký sáhovými literami v křiklavých barvách provedený plakát, který se téhož dne objevil na několika rozích malého města P. Pod hrubým obrazem nějaké báječné ryby se četlo následující oznámení. Největší div světa. Mnoho zázraků vykonala již bádavost a píle lidská, ale vrcholem jich a korunou moderního svěrochovu jest slavný mluvící kapr, kterého níže podepsaný již zítra vysoce ctěnému obecenstvu zdejšímu představiti sobě dovolí. Po mnohaletém bedlivém studiu a neúnavném, bezpříkladném úsilí podařilo se mi vycvikovat zvíře, na pohled všeliké vyšší drezůře nejméně přístupné, vycvikovat je směrem, který takořka narub obrací nejvlastnější jeho přirozenost a obdařuje zvukem a mluvou tvora, který je vpravdě nejryzejším představitelem němé tváře a jehož zarytá mlčenlivost až i příslovím se stala. Můj mluvící kapr pronáší nejen artikulované zvuky, ale celá slova s dokonalostí a zřetelností, proti níž jsou žvásty nejučenějšího papouška pouhými hudlařskými pokusy. Mému slavnému mluvícímu kaprovi dostalo se cti, že směl umění svoje osvědčiti u přítomnosti nejvyšších osobností a vědeckých celebrit, kteréž se vyslovili o výkonech jeho s nelíčeným obdivem. Žádný milovník přírody, nikdo, jinž s účastenstvím sleduje obrovské pokroky ducha lidského, neopomene seznámiti se zamírné vstupné s touto nejskvělejší vymožeností 19. století a poctíti návštěvou svojí veliké poučně zábavné představení, které zítra od 7. do 10. hodiny večerní v sále velkohostince páně Růžičkova u věnce uspořádám a jehož program obsahovat i bude vedle oslňující produkce s mluvícím kaprem recitace z nejpřednějších děl básnických. Výslovně prohlašuji, že při mém představení všeliké kejklířství a břichomluvectví naprosto jest vyloučeno. Každému diváku bude volno mluvícího kapra po libosti sobě prohlédnouti a vlastnoručně ohmatati. Zevrubnější oznámení zítra na rozích. K nejhojnější návštěvě uctivě zve Tomáš Zoufalý, majitel mluvícího kapra.

0: Není divu, že tento plakát rozbouřil jindy klidnou hladinu pské veřejnosti. Bylo to město vzorně tiché, vpravdě idylické. Spalo uprostřed lesnatých strání nejlíbější sen nevinnosti. Ruch národního života sem zanášelo jen několik politických listů, jejichž sloupce se však výjima nejřidší případy, kdy jednali o P a nejbližším okolí, čítali s oním blahým klidem, s jakým si Goethovi měšťáci vypravují o pronárodech, jež tam, kde si daleko v Turecku, do sebe vrážejí. Český knihkupecký trh si odtud každoročně odnášel prahubenou kořist. Divadelní společnosti se městu zdaleka vyhýbali, poněvadž by tu najisto byli hráli před prázdnými lavicemi. Časem nějaký taneční ples, nějaká produkce hasičů, nějaká oslava místních veličin nebo církevní slavnost, toť byly jediné vlny, které rozčeřovaly klidný, hladký proud, lze-li o proudění vůbec mluvit, zdejšího života. Tepnou toho života byla honorační místnost na poště, jež každý večer ve svých začouzených zdech vítala výkvět důstojnosti a městské inteligence. Ale i tepot oné tepny býval velmi poklidný, ba časem přímo mdlý. Obor témat byl úzký, přesně vyměřený a každý věděl téměř na vlas, čím se asi rozprava zahájí a jaký bude její průběh. Každý znal všechny poměry ostatních a prohlížel jejich srdce a ledví. Život každého byl ostatním otevřenou knihou. I senzační cestu pana Motejla do Lince znali všichni už dávno až do nejmenších podrobností. A nyní právě byla sezóna nejmrtvější. Náhodou nedělo se nic. Pranic, co by stálo za zmínku. I povětrnost byla delší dobu ku podivu stálá. Zkrátka v honorační světnici sahalo se ke kartám o mnoho dříve než jindy. Dnes se stal zásluhou mluvícího kapra náhlý obrat. Poslechli jsme si už úryvek z čilé debaty, která se o tom rozproudila. Karty se objevily na stole neobyčejně pozdě a zaujali pouze stářím skamenělý tarokový čtyřlístek, kdežto ostatní společnost statně pokračovala ve svém řečnickém turnaji. Každý dnes vypil alespoň jednu přes obyčejnou míru a sládek pivoňka se dočkal triumfu, že v hodině duchů městský tajemník, objíma jeho se slzami v očích, kajícně připustil, že při báječném pokroku ve všech odvětvích věd a nápojů, pan tajemník se pohnutím trochu pletl, že konečně je možné, aby lidský důmysl nějakou induktivní metodou i kaprovi rozvázal mlčenlivá ústa. Jitro druhého dne přineslo městu nemalé překvapení. Na rozích se objevil druhý plakát se slovy: za příčinou náhlého ochraptění slavného mluvícího kapra odkládá se představení na zejtřek.
1: No to už věru přesahuje všechny meze,
0: vzkřikl poštmistr, potkav na ulici lékárníka s radním Kokoškou a vyslechnuv od nich senzační novinku.
1: Ten chlap si z nás dělá skutečně hotové blázny. Chraptivý kapr. No to už je vrchol všeho.
0: Radní Kokoška drže si boky a klátě se v zuřivém smíchu celým tělem vypravoval ze sebe jen pustou motanici neurčitých zvuků, z nichž vynikal toliko začátek chr a konec pr. Skutečně, buď si dělá z města šašky, přidával se lékárník, nebo se mu něco pohatilo, nebo konečně chce tím odkladem ještě vyšroubovat zvědavost lehkověrných hejlů. Byla-li tato poslední domněnka správná, zdařil se Tomáši zoufalému plán úplně. Obecná napjatost opravdu vzrostla do úžasných rozměrů. Všechna veřejná i soukromá jednání ten den odpočívala. Jediným středem všech rozprávek byl jen kapr a jeho pán. Každý měšťan měl dnes nějakou záležitost, která ho vedla kolem hostince u věnce, ačkoliv byl dost zastrčený, a neopomenul aspoň pohlédnout do jednoho okna v prvním patře, odkud se zoufalý, pohodlně rozložen, s fezem na hlavě a s dýmkou v ústech, velmi přívětivě usmíval na valné zástupy mládeže, shromážděné před hostincem a těšící se bláhovou nadějí, že snad kejklíř nakonec svého šupinatého pacienta pochová v loktech a vystaví na odiv jejich zvědavým zrakům. Zoufalý byl dost slušný člověk, ale měl nápadně dlouhé vlasy a divně upravené vousy a vůbec trochu fantastický ráz. Pské dámy rozhodly, že je zajímavý a že vypadá skoro jako umělec. Hostinské místnosti dole byly natlučeny hostmi. A jaké mimořádné rozechvění tu společnost ovládalo, dokazuje následující případ. Když si zoufalý během dne vzkázal dolů pro druhý ručník, pronesl dosi zcela vážně bizarní domněnku, že ho kejklíř snad užije ke studeným obkladkům pro svého nemocného kapra. Třetí den zítra všechno spěchalo o překot k nárožím a hle, byl tam už nalepen program dnešního večera. Dlouhá řada recitací z básní a dramat a nakonec bombastické návěstí o produkci mluvícího kapra, který se šťastně uzdravil, jen bohužel, že bylo vstupné dost vysoké. Přesto byl sál u věnce už před 7 hodinou večerní do posledního místečka naplněn. Poštmistr, lékárník, radní Kokoška, městský tajemník, zkrátka všichni pánové, které jsem zpředu uvedl, s ostatní honorací tu seděli nebo stáli se svými manželkami a dcerami v davu z prostšího diváctva, pohlížejíce dychtivě na malé pódium se stolkem, na němž leželo několik knih a za nímž se tajemně vlnila dlouhá zelená záclona.

Konečně vystoupil z úkrytu v elegantní čamaře a slavnostní úpravě Tomáš Zoufalý, přičemž někteří za oponou zcela určitě zahlédli pověstné necky. Ale draze si muselo obecenstvo koupit požitek závěrečného rozřešení velké otázky. Muselo se chtíc nechtíc kochat v nezvyklém a málo kýženém požitku básnické recitace. Recitátor volil sice nejlepší věci a jeho přednes byl vskutku pěkný, místy dojemný a uchvatný. Bylo slyšet tiché poznámky, hezky, vskutku hezky, a několikrát se objevily slzy nejen v očích dam, nýbrž dokonce i na tváři radního Kokošky. Ale přesto hleděli snad všichni netrpělivě vstříc poslední deklamaci. A nebylo dohlédnutí. Když konečně přece doznělo její poslední slovo, ulevili své radosti bouřlivým potleskem. Avšak oběda vděčný umělec přidal za to ještě jeden dost objemný poetický skvost. Konečně se ubírá za oponu. Všem se tají dech. Mešká tam jaksi dlouho. Je slyšet vzdechy, jakýsi šramot a pleskot. Teď se rozhrnula opona a Zoufalý vychází bledý, nejistým krokem, v ruce nese jakýsi bílým ubrusem obalený předmět. Položil jej na stůl, postoupil na okraj pódia, na chvíli si zastřel dlaněmi oči a pak pronesl tato vzdechy a dušeným štkaním přerývaná slova. Velectění pánové a spanilé dámy, stihla mě rána nejkrutější. Abyste její dosah náležitě pochopili, sdělím vám krátce běh svého života. Zpočátku jsem se věnoval hereckému povolání, ale venkovské společnosti, u nich jsem vystupoval, bídně živořili a od nějaké doby padají v úplnou agonii. Obecenstvo našich venkovských měst o ně většinou nestojí. Vystupoval jsem naposled zde, ale vy mne nepoznáváte, poněvadž jsem od té doby stučněl a zvousatěl a poněvadž jste o naše divadlo tenkrát ani nohou nezavadili, ať jsme měli opravdu slušný repertoár. Byl jsem na pokraji zoufalství. Tu mi nebe vnuklo spásnou geniální myšlenku. Chytil jsem si kapra a neúnavnou pílí jsem dosáhl toho, že jsem mu konečně rozvázal jazyk a že dovedl zřetelně pronést větu, jedinkou větu. Od té doby mě provázelo štěstí. Obecenstvo se všude opřekot hrnulo k mým představením a mluvící kapr mi pokaždé vynášel více stříbrňáků, nežli měl snad šupin. Ach, a tento zdroj mého štěstí se rázem zastavil a snad navždy vyschl. Můj drahý kapr se včera, jak víte, náhle roznemohl. Dnes mu bylo lépe a už jsem se zhostil všech obav. Ale běda. Právě nyní, když jsem zašel za oponu, jsem ho našel v smrtelném zápasu. Že mi nezbylo, než kuchyňským nožem ukončit jeho muka. Zde leží chladná mrtvola mého miláčka, mého dobrodince. Byl bez falše. Dovoluji každému, aby se ohledáním a hmatem o tom přesvědčil. Mě ubohému však nezbývá, nežli zkusit znovu své štěstí s jiným kaprem. Ale kdož ví, zdaří-li se mi to a vpravím-li některému opět tu větu, kterou zesnulý tak dokonale přednášíval. Větu u nás nechtěj zušlechťovat, ale lechtej a buď dryáčníkem.

0: Když Klabzubovi kluci vyhráli svůj slavný zápas se Slaví, skoupili všechny noviny, kde byly o nich sáhodlouhé články a jejich fotografie a přivezli je k mamince.
1: Pánbu zaplať, kluci, vy jste tak slavní a vážení. Děkuju pánu bohu, že už to máte za sebou, že už se nemusíte dřít.
2: Co pak tož blabolíš, Marie?
1: Dokud byli učedníci a tovariši, bylo mi jich vždycky líto, jak se musí prohánět. Teď jsou konečně mistři a mohou si odpočinout. Jako tamhle mistr Kopejtko. Pořád musel rachotit a co se udělal pro sebe? Je z něho pán a práci za něho dělají tovariši.
2: Ježíš, Maria, Marie. Vy ženské nebudete sportu jak živě rozumět. Ty si teda myslíš, že si teď najmeme 11 lidí, aby za nás hráli a my, že se na ně budeme koukat.
1: Teď se ví, že by to bylo nejrozumnější.
2: To jsem jakživ neviděl, co si může taková secakra ženská vymyslet. Teď teprve nám nastane největší starost. Kluci, pojďte sem. Když jsme tak všichni pohromadě, tož koukněte se Jurovi na nos.
3: Co má s nosem?
4: Táto, my nic nevidíme.
2: No, jen se na něj dobře podívejte. Jak on teď nosí nos vzhůru, že dal Slávii 3 branky. A vy všichni to děláte po něm, jako by výhrou v Čechách už bylo všecko vyřízeno.
5: Táto, vyhráli jsme mistrovství. Jsme přece nejlepší mužstvo v zemi.
6: A nedostali jsme ani gol.
2: No dobře, a tím se chcete spokojit? To myslíte, že už vám stačí na dosmrti? Já myslím, že je to veliký chybus. Člověk musí chtít něco víc a někam výš. Kdo je mistrem doma, musí chtít být i mistrem ve světě a nesmí přestat, dokud ještě něco zbývá, čeho nedosáhl. A vám zbývá skoro všecko. Já jsem se rozhodl, že se kouknem po Evropě. Tadyhle mám napsáno, jak pojedem. Do Berlína, Vídně, Marseje, Barcelony, Paříže, Amsterdamu a Londýna. Jestli tohle všechno vyhrajete, můžete pak zvednout nos až k čepici, ale do té doby si dejte zajít chuť a radši si jděte zbalit věci. Pozítří odjedem do Německa.
7: Hurá! Jedeme do Evropy!
5: Juro, přines mapu.
8: Člověče, Dánsko.
9: Ty chytré, pojedem do Barcelony.
10: Což teprve do Londýna na Angličany.
8: Ježišmarja, já už se nemůžu dočkat.
9: Já taky ne, jen abychom neudělali tátovi ostudu.
4: Tak to se kluci nebojí, ale teď už musíme spát.
0: Celý druhý den byla Klabzubova chalupa jako vzhůru nohama. Všude bylo plno hluku a křiku, který ustal až večer, až když byla jejich zavazadla zcela připravena a hoši zasedli k poslední večeři v Dolních Bukvičkách. Maminka plakala, když se s nimi 3. dne loučila a bylo jí věru smutno, když pak chodila po chalupě sama. Za týden přišel k chalupě pošťák a přinesl telegram. 12:0 vyhrála Klabzubova 11 v Berlíně a všecko prý zdrávo.
1: Pánbu zaplať. Já tomu všemu nerozumím. Jsem jenom starosvětská ženská. Ale kdyby tam nebyla ta nula, kdo ví, co by ten táta vyváděl?
0: A pak chodil telegram za telegramem, noviny za novinami, dopis za dopisem a všude se mluvilo jen o vítězstvích. Velkým obloukem přejeli Klabzubáci ze severu Evropy na jih a když vyhráli v Miláně 6:0, jeli se změřit se Španělskem. Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klabzubů. Jehož neuvěřitelné skóre ze všech zápasů mělo pořád na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíše jako letopočet, než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu a proto konal několik schůzí mužstva a výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara.
11: Pánové, myslete si, co chcete, ale nejlíp bude, když ty Klabzubáky včas chromíme.
12: Moje řeč, jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci.
13: Jasně, zlámeme mu raději rovnou 3.
11: Kdyby bylo po mém, Pepe, schromili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka.
13: A brankáře k tomu s klíční kostí. Co myslíš, Jorge?
12: Já bych osobně zaútočil středem. Navrhuji taktickou kombinaci zmrzačit centra, centr halfa a brankaře.
13: A nebo tak. Pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít.
14: Pánové, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám.
11: No přece si má utřino sama neprohrajem.
14: To opravdu ne, to by bylo mrzuté, ale není všechno tak jednoduché, jak se vám zdá. Hele, kdybychom je odkráglovali všechny, nedáme jim ani gól.
13: To se ještě uvidí.
14: Pánové, nemůžu si pomoct, ale nedáme jim ani gól.
12: To by mě tedy přece zajímalo, proč.
14: No protože bychom byli pořád v offsideu. Myslím tedy, abychom nehnali věc až do krajnosti.
11: No jasně.
12: Známe přeci meze.
13: To se ví.
14: Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek úplně stačí. Schromte si spojky a střed zálohy, no a potom uvidíme. A když to nebude stačit, tak na vás písknu začátek naší národní hymny od Lajny. No a když ani to nebude stačit, prolomíme střední linii, jak tady zazněl Chorchův návrh. Jen jim pro Krista pána nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli pořád v offsideu.
0: Druhý den o tomto plánu věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klabzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy. A k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věku. Amen. Za takových okolností vjela Klabzubova 11 do Barcelony. Přišla neděle. Zápas se měl začít až o 17. hodině, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klabzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného. On to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. Z těch 3 křížků kolem obrázků jeho 3 synů šel strach.
2: Co pak to jenom znamená?
0: Vysvětlení žádné neměl. A jak tak starý Klabzuba sedí u cesty a dívá se po lidech, najednou slyší hluk a křik. Lidé uskakují stranou. Najednou vidí, jak prostředkem cesty jedou na hřiště 3 vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klabzuba na ně kouká, kouká a vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy, pošoupne si branici, pak vyndá fajfčiznu ze zubů a poškrábe se za uchem.
2: Ivy, kakraholti, set sakra pes potvory, vy, že byste tento nonc? Prach milion děravých gólů, ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. Honem za klukama do šatny.
4: Táto, co budeme dělat s tím obrovským kufrem?
15: To hned, kluci, uvidíte. Ale teď ještě pro jistotu zamkni to někud dveře na chodbu. Tak, a těm katalánským čeršvantům připravíme malé překvapení.
4: To si máme, táto, v oblíc.
15: Já se divíte, hoši, co? Ale ještě víc se budou divit Alcantara a spol.
16: Vážení příznivci Kopané, hlásím se vám ze stadionu slavné Barcelony. Za několik okamžiků má začít tolik očekávaný zápas mezi domácím FC a Klabzubovou 11. Mužstvo Barcelony je už dávno na hřišti, rozhodčí a auťáci jsou také připraveni, ale Klabzubáci pořád nikde. Konečně Klabzubova 11 nastupuje. Tak to jsem ještě neviděl, co svět světem stojí a kope do kulatého míče. Ještě nikdy jsem na trávníku neviděl takhle vystrojené mužstvo, jako jsou dnes Klabzubáci. Všichni Klabzubové jsou strašně baňatí. Ano, ti chlapci, které celý svět znali jako nejštíhlejší a nejsvižnější nochy, mají dnes nehorázná panděra. Vypadají jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách.
0: Barcelonští hráči koukali na Klabzubáky v němém úžasu. Alcantara se přiotočil k Vrantíkovi a nenápadně ho udařil dozad. Ruka mu od nich odletěla. Klabzubáci měli totiž na sobě kaučukový krunýř, do něhož byl napumpován vzduch. Nohy, paže i trup měli ovinuty gumovým pancířem. Snad to vypadalo trochu komicky, ale nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantarovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v přední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klabzuba, který tam hulil svajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tváři.
16: Rozočí hvízdl a tolik očekávaný meč konečně začal. Klapzubáci si podávají meč nejdelším příčným podáváním, jak je možné. Levý záložník na pravé křídlo, to vrací na pravého záložníka, který přenáší hru opět přes celou šíři hřiště na levé křídlo. Teď si podávají meč křídla mezi sebou a barcelonští hráči běhají jako blázni hned nalevo, hned napravo a marně se snaží zmocnit na runy. Ano, přátelé, než se Španělé stačili pořádně rozkoukat, prohrávají už 4-0. Snaží se teď obsadit obě křídla, ale jak se zdá, klapzubáci změnili i hned taktiku a hrají středem. Teď se Španělé vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten poslal míč dozadu a tu beci a záložníci se zas docela volně ženou na španělskou branku.
0: Zkrátka, byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli klapzubákům na tělo. Než se k nim přiblížili, byl už míč dávno pryč. Ve druhé půli Alcantara zuřil už tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána, Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště najednou hubený, že z něho dres visel jako z tyčky.
2: To nic není, kluci! Já vám to zase napumpuju!
0: Hulákal starý klapzuba a hned mu krunýř zalepil a napumpoval. A když sluníčko zapadalo, vyhráli klapzubáci 31-0.
2: Rach milion zahozených autů, set sakra offside. Dobře jim tak? Já jim dám dělat nad mými kluky kříž.
0: Liboval si starý klapzuba po zápase. Ale ty záchranky měly nakonec stejně hodně práce. Dokonce museli telefonovat pro posily, neboť toho dne puklo na tribuně 275 Španělů vzteky.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Vydavatelství Tympanum uvádí audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
1: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi si dával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýřsky založenou náturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce, nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala,
19: Pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí totéž o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tudemem, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. Omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte? Že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět. Hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mu číšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručel. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla dvě porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalém sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objednal. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky,

o 3 dních, jak máte ve zvyku. No radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a bohůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, párote. Doktoři jsou 100 doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po 3 týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív.
Za nějakou chvíli už Hercule Poirot

0: Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední, starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii, policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z Míry? Že by ho vyvedla z Míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne míň než 48 hodin a nevíc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 10. hodiny večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi v 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl? Jen toho synovce? Ještě měl bratra. Dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamyšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být, ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce, Lorimera. Můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne. Jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motiv Monsieur Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zavručil, potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur le docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte, drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea a nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně, byly bílé a pravidelně čištěné. Ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře, víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. Zbohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla se Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano, vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné, dávno z módy a dost hajdalácky oblečené, celé odrbané, ale přesto i tak měl něco do sebe, jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu, jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech. To bude Bonningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Bonningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. Na čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. No to je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudním vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření, ten časový údaj, potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tužkou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, podařilo se mu vyspovídat paní Amelii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana, kuriozního zevnějšku, by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amelia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hilová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopit ho nečekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hilově za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoigneovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hilová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hilová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hilová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hilové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeře. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé manýry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamříkal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřejí si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma. Byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřeli pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sitý ruměnec. Můj strýc? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne. Mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. strýce Henryho. Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl. Lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl borůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že borůvky mají spoustu vitamínů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, mona mi. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jsi mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě míň. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybo nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda. Obyčejná vražda. Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrýc je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr Bydlí ve velkém prorockém domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp. Ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho. A zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si, obočím jak roští, prostě všechno, jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, zarty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě Objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazilo. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Na ramě si potrpěl na dobré papáníčko. Hebian to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk. Jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému dva řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi dva dietní suchary.
1: Karel Matěj Čapek Chod, Ševcem. Událost ze sekundánského života. Ach, my měli zlého pana katechetu v prýmě a sekundě gymnázia. Ještě dnes při vzpomínce na jeho kovovou dlaň zabrní mě každý čtvereční milimetr mého skalpu. Konečně, kdo ví, není-li nynější holota mé hlavy přímým následkem častých a pádných styků jejich z dlaní pana katechety za mých sekundánských časů, kdy žil jsem doopravdy děsný život, potáceje se od jednoho pohlavku do druhého. Připomenuli, že pan katecheta v tehdejších počátcích nižšího gymnázia měl v třídě nejen náboženství, nýbrž i češtinu a latinu, a té je 7 hodin v tém dni, pochopí každý lehce, že bylo pohlavků jako máku. Byl já ovšem ohavný kluk, takový ničem a první třídy, jak se říká, a jak se mi také v skutku říkalo, hanba ústavu, který mě musel ve svém lůně trpěti, hanba rodiny v městě široce rozvětvené a zpříbuzněné, jak mi bylo při každé rodinné gratulaci a návštěvě některým laskavým strýcem anebo tetou ujišťováno. Výstražný příklad pro každého hodného hošíka mého věku a těch byla v městečku našem většina. V každém případě byl jsem nejhorším všech svých vrstevníků a měl jsem to i černé na bílém a 15krejcarovým kolkem dotvrzeno, neboť nové obecní gymnázium, které obci přineslo pověst pokroku, čest majetnictví střední školy latinské, mně ubožákovi přineslo nejhorší osud, jaký mne potkati mohl. Objevilo se totiž hned při prvním sčítání a vážení duševních statků, že mezi 41 žáky podle prospěchu řaděných jsem 41. Ukazovali si mě v městě prstem. Jaká hanba! Pociťoval jsem ji dobře v nejhlubším svém nitru a shledával jsem docela v pořádku ty strašné pohlavky, které dopadaly na mou hlavu také ve druhé třídě, kamž jsem se dostal jen brankou oslí, to jest opravou po prázdninách. A byl jsem jist, že kdyby ozvěna jejich rozléhala se po celém městě, že by kdekdo z bodrých měšťanů byl přijal každý z mých děsných pohlavků s hlučným souhlasem. Dobře mu tak tomu darebovi, který připravil městu takovou hanbu, být posledním. Zasloužil jsem jí plnou měrou a hleděl zarmouceně do dňubky vytlučené do pultu lavice špičatou mou bradou. Pan katecheta vykládal zrovna o základních zásadách latinského větosloví a slova jeho lapaná s pokryteckou dychtivostí elitou třídy doléhala na můj sluch nejinak, než jako kdyby pan katecheta mluvil asyrsky. Chvěl jsem se úzkostí a dychtivě očekával úder blízkých věžních hodin a andělský zvuk školníkova zvonku, zvěstující mé dočasné vykoupení spod dlaně páně katechetovi. Do 9:45 měl jsem už 2 na hlavě, jeden na východní a druhý na západní polokouli. Utekl jsem toho rána z domova bez snídaně, abych nezmeškal, což by mi bylo vyneslo zápis do třídní knihy a celou hodinu místo hanby, jehož jsem se bál snad víc než pohlavků. Než nepřítomnost snídaně v mém žraločím žaludku brzy dostavila se se svými následky. Uprostřed nejkrásnějšího výkladu pana katechety zívl jsem na celé kolo. Aniž by byl přerušil jen na okamžik veletok poučení řinoucí se do ostatních vnímavějších nádržek, vlepil mi pan katecheta velmi řízný pohlavek, a sice tak, že mi najednou zacvakly zuby i ozval se úder mé brady o lavici, což vzbudilo výbuch veselosti ostatních hodnějších mých soudruhů. Vida, přece je k něčemu na světě ta má hlava, pomyslil jsem si. A přestože jsem dal dobrý pozor, abych podruhé nezívl, počítal jsem knoflíčky na klerice pana katechety, stojícího zrovna nade mnou, a pravím, přestože jsem věděl, že z úst mých ani oči nespouští, zívl jsem ještě jednou. Rozumí se, že následoval nový, říznější pohlavek a šlavice zaduněla. Tentokrát se nesmál nikdo, leč můj protinožec, Primus. Pan katecheta však u výkladu ustal a obrátiv se přímo do mého lodrovského zatvrzelého temene zachrměl. Ještě jednou otevřeš tu svou chlebárnu a budeš vidět, co se ti stane. Od toho okamžiku celá třída i já očekávali jsme třetí pohlavek s napjatou zvědavostí, já, rozumí se, s nejnapjatější. Věděl jsem zcela určitě, že zase zívnu. Jednalo se však jenom o to, předržím-li ještě čtvrt hodiny, pak bych byl vyhrál. Ale měl jsem tehdy až v žaludku jistě nějakého šotka, opíral se ostrýma patama o stěny mého nitra a usilovně tahal hrdlem jazyk dovnitř. V očích mě pálilo, ve spáncích brnělo, ale držel jsem dolní red pevně mezi zuby. Konečně však šotku a žaludku přispěla na pomoc nějaká vnější, neviditelná mocnost, která mne popadla za nos a za bradu a násilím rozevřela mi ústa, docela malounko sice, ale otevřela. Zívl jsem zcela nepopíratelně. Jen jsem hlavu přikrčil, z lopatek vystřelil mi kší žhavý pocit a přimohouřenýma očima díval jsem se, do kterého kouta se mi hlava odkutálí. Neboť, že mi tentokrát hlava jistě uletí, o tom jsem byl pevně přesvědčen. Už se ozýval nade mnou zlověstný šum od Damoklova meče, avšak nedopadl. Abys věděl, ničemu nanicovatý, i abys měl dost času k zívání, nepůjdeš k obědu a zůstaneš tu do 6 hodin. Zahrmělo nad mou hlavou jako z neviditelných oblak a hned v zápětí zazněl venku jako na výsměch zvonek. Nemohl zvonit napřed a já pak zívat? Pan katecheta skončil a já celý zmámen potácel jsem se z první lavice, když o latině, češtině a náboženství jsem musel sedati, aby mne pan katecheta měl po ruce na své místo do zadní lavice, kamž jsem vším právem náležel jako první, ale odzadu, jako primus sed quadragesimus, jak mi pan katecheta říkával. Mimo všechen zvyk mlčela třída mezi hodinou jako zařezaná a jen tu a tam obrátil se ke mně dozadu pár vyvalených dětských očí, z nichž jsem vyčetl celou hrůzu svého osudu. V té chvíli sloužil jsem všem těm malým farizejcům za publikána, jistě všichni děkovali Hospodinu, že nejsou na mém místě. Já sám dosud špatně chápal dosah svého neštěstí, ale zívání mi zašlo úplně. Uvažoval jsem, teď máme 10 hodin, dopoledne jsou 2 do 6 8, to znamená tolik jako celou noc. Do Prahy se dojede za 7 hodin, do Klatov pěšky dojde za 6 hodin. To však bylo mi vlastně lhostejno. Co mě trápilo a tížilo, byla okolnost, že je středa, že je od půl dne prázdno a že u nás na Baldovském poli začali dnes ráno dobývat zemčata na 5 korcích a že se bude na poli vařit v ohromném kotli bramborová pro 24 lidí, Ráno jej vezli na pole. Kvůli němu zameškal jsem snídaní. Ah, pohlavek byl by mi býval milejší. Představa tohoto kotle bramborové polévky už mě neopustila a kotel stával se stále bachratějším, čím hlad můj větším a žíravějším. O 12. hodině polední zrovna před modlitbou stalo se, že můj soused Kreiswurm, Němec, který musel do gymnázia chodit každý den z hájovny dvěma vesnicemi, rozlomil velký klín chleba, v jehož černitu a tam třpitila se ovesná pleva, a daroval mi beze slova větší polovici. Spustil jsem dar rovněž bez debaty do šosu svého kabátu jako samozřejmý hold. Bylť mě Kreiswurm zavázán nadmíru, nebýti mne, byl by posledním on. Takhle byl jen 40. Když mě školník zavřel do kreslírny, která bývala zároveň karcerem, nalézajíc se v druhém poschodí, ještě z přízemí jsme my arestanti utíkávali, vrhl jsem se především na chléb a pak jsem vykonával přípravy k sebevraždě, na níž jsem se nezvratně rozhodl. Umínil jsem si, že skočím dolů. Otevřel jsem okno a po delší úvaze jsem je zase zavřel. Ale byl bych jistě vyskočil, kdybych se nebyl bál, že se uhodím o římsu. Potom jsem si lehl do lavice a když mnou zatřepala o 6. hodině železná ruka pana katechety, zdálo se mi právě, že jsem se díval do ohromného kotle plného vroucí polévky, že mne však do něho vrazil ohromným pohlavkem pan katecheta. Vyda pak, že ke skutečnosti doopravdy neschází nic leč kotel polévky, mrštným skokem vyrazil jsem ze dveří a pádil k domovu. Leč každým krokem ubývalo mi kuráže. Teď mi nastávala vlastně celá tragédie. Už zdaleka viděl jsem ve vratech stát matku ve vdovském černém oděvu, který nosila už druhý rok. A viděl jsem tmíti se oči ve smutných důlkách, jež jsem tolikrát předtím a ještě vícekrát potom naplnil slzami. Bůh ví, co se dnes stane. No pojď, jen pojď. Ozvala se matka ledovým, nemilosrdným hlasem už zdaleka, patrně už věděla všechno. Odlož knihy a pospěš, půjdeme někam spolu. Poslechl jsem ani nedutaje. Když jsem jí chtěl ruku políbit, utrhla. Jak vážná a bledá byla moje maminka, můj Bože. Co asi se mnou zamýšlí? Jdeme celým předměstím a zahýbáme za humna. Kam tak pozdě do polí? Když nechceš nebo nemůžeš být studentem, začala maminka temně, budeš tedy ševcem. Dám tě k mužíkovi do učení. Už se nebudu s tebou trápit. Mně spadl kámen ze srdce. Tohle sdělení působilo na mě jako nebeské poselství, přestože švec mužík byl posledním ševcem v městě a snad jakživ nových bod v rukou neměl, ač pěl více kořálkou než smůlou. Bydlel až za cihelnou rybníka, v němž skřehotalo vždycky množství žab. Třeba švec, třeba mužík, jen když mezi gymnáziem a mezi mnou bude ležeti celá vzdálenost od cihelny až na náměstí. Mimoděk zrychlil jsem krok. Jen si nemysli, že je to nějaký žert, navázala zas maminka pozorujíc, jak jsem statně vykročil svému novému povolání vstříc. Sáhl jsem si na ucho, ještě mě pálilo od posledního pohlavku a povídám odvážně. Takhle se tam nedostanem. Je to daleko až za cihelnou. Dosud nikdy nezažil jsem od maminky tak pronikavého, spytavého a zároveň rozpačitého pohledu, jaký následoval na tato má slova. Nemysli si, že budeš mít u mužíka nějaký med. Víš, že jsme chudí. Budeš se učit rok za rok. Bože, pomyslil jsem si. Ševcovina proti latině solené takovými pohlavky zdála se mi rájem na zemi. U mužíka tam budu sám a první odpředu a odzadu a žádný primus sed quadragesimus. Budeš muset, milej zlatej, chovat, mít, mistrové pro všechno chodit. Tvoji spolužáci se ti budou smát. Krok mi poněkud uslábl. Mužíková chodila se spolčaty, jak u nás říkáme blížencům, na každé ruce jedno. Ale hned zas následující krok můj učiněn byl s touž rezignací, které matka sotva stačit mohla. Rač i spolčata chovat, vyjelo mi vzdorně z úst. Maminka se odmlčela a zůstávala o dva kroky nazad. Byli jsme už za městem a cesta k cihelně tmícím se úvozem černala se jako smůla mistra mužíka. Náhle maminka zabočila pěšinou napravo ke hřbitovu. Ale tudy ne, bráním se. Přes hvízdalku přece nepůjdeme, to je dvakrát tak daleko. Ale matka už mne držela za ruku a táhla sebou. Ty máš tedy opravdu chuť na to ševcovství? Zahovořila ke mně náhle vřeleji. Bože, jestli... To si málo cti žádostiv. To já myslela, že v tobě vězí víc, chlapče. To je čest. A v skutku mne od ní jedno ucho pálilo a druhé hořelo. To já čekala, pokračovala matka, že budu mít syna pánem, abych měla v něm na stáří nějakou podporu, ale jako švec to mi málo pomůžeš. Matka hovořila nejněžnějším svým hlasem a se zůmyslnou tklivostí. Náhle zastavila se a zhurta se na mě osopila. A teď si rozmysli, doopravdy chceš být pánem anebo ševcem? Ševcem. Zněla má stejně rozhodná odpověď. Tak dobrá, řekla matka a sáhla po dvířkách ke hřbitovu. Klika cvakla z ostra, ale nepovolila. Protože je zavřeno, pomodlíme se tu na prahu na dobrý úmysl před důležitým krokem, pronesla matka, poklekla a já vedle ní. Pomodlili jsme se Otčenáš. Aby tě pán Bůh osvítil za dar Ducha Svatého, chceš-li tím ševcem opravdu být nebo ne? Nový Otčenáš. Já byl vždy o slovo napřed. Při zdrávasu se maminka zajíkla a dala se do pláče. V pitomé hlavě mojí se náhle rozbřesklo a já pochopil, že matčin pláč platí všem těm nemilosrdně zhrouceným snům o mém panství a ještě spíš té lásce, s jakou jsem k ševcovině tak mimo vše nadání matčino přilnul. A teď ještě Otčenáš za neboštíka tatínka, který z tebe chtěl mít vždycky pana pátera, štkala matka. No, déle jsem to nevydržel. Hrnec se slzami postavený v mém nitru, který odolal všem ranám pana katechety, krutému jeho rozsudku a za celých 6 hodin od půl dne ani nešplíchl, docela se převrhl a na matčiných ňadrech všechen svůj obsah vylil do poslední slzičky. Věru, matčina ruka, ač mozolovitá, byla měkčí než dlaň pana katechety. Chceš být tedy ševcem, anebo ne? Šeptala mi maminka do ucha. Nechci, řval jsem usedavě. Tu se karta obrátila. Když matka spozorovala, že můj odpor zlomila, pozbyla veškeré tklivosti a příkře přísným hlasem prohlásila: Tomáš, naposled, co ti odpouštím. Ještě jednou, jak budeš zavřen, anebo jak o tobě něco uslyším, to si pamatuj, pak ti nepomůže ani pán Bůh, ani všichni svatí, pak půjdeš bez milosti k mužíkovi. A vedla mne zpátky u vítězoslávě vstříc mému panskému osudu, zpět po hlavkům pana katechety, jich jsem okoušel ještě celý rok. Častokrát vzpomněl jsem si později, milá maminko, na tuto naši cestu za večera podzimního A více než jednou litoval jsem upřímně, že jsme tehdáž k Mužíkovům za Cihelnou přece jenom nedošli. Takové boty jako novely bych byl také dovedl dělat.

0: Falknova plechtárna?
1: Prosím, pane.
0: Jsem konzul jejího veličenstva. Řekli mi, že tady žije nejlepší plachtař na Novém Zélandu. Potřebuji pro svou loď do 3 dnů soubor plachet.
1: Mohu vidět nákresy? 3 dny, pane, je na ručně šité plachty tohoto druhu příliš málo.
0: Cože? Vy nemáte šicí stroj? Ve 30. letech 20. století? Kdo je dneska ještě zvědavý na ručně šité plachty? To se povedlo. Ručně šité plachty. Nejlepší plachtař.
1: Plachtařina je uměním svého druhu, pane konzule. Ručně šité plachty jsou důkladnější. Může je udělat jen ten, kdo ví, co přesně potřebují. A já strávil bezmála polovinu života na moři.
0: Přece mi nechcete tvrdit, že v tomhle zahnívajícím piktnu si tím svým uměním vyděláte na suchý chleba. Lidi dneska chtějí pořádnou a rychlou práci, protože naše peníze jsou čas, Falkne. A nestrácet čas, to je umění. Tak hodně štěstí.
2: Nafoukanec jeden. Že si ho nevyhodil, táto. Doufám, že se pořádně vymáchá, než se dostane do Wellingtonu.
1: Jen klid, Robby. Trpělivý nakonec dosáhne svého. Podívej. Slunce za těmi mraky vypadá jako krev. Přijde pořádná vichřice, asi černá, severovýchodní. A po bouři je pro plachtaře vždycky práce.
2: Kolikrát si už tohle říkal, táto. Pořád jenom čekáme. Čekáme, až se druhým potrají plachty a nebudou moc bez nás dál plout. Ale já už jsem dost velký, abych plul sám. Chci na moře. Chci něco zažít a vydělat spousty peněz. Posloucháš mě vůbec, táto?
1: Poslouchám, Robby.
2: Proč jsou na světě chudí a bohatí?
1: Člověk potřebuje nouzi, dluhy a hodně nesnází, aby si uměl skutečného bohatství v životě vážit.
2: Tohle už jsme všechno zažili, táto. Zítra maminka nebude mít čím platit účty. Kitty nebude mít na nové učebnice a ty na plachtovinu.
1: Člověk může být bohatý i jinak, Robby. A to má někdy větší cenu, než mít hodně peněz.
2: Myslím si, že opravdový dobrodružství může člověk potkat jenom na otevřeném moři.
1: Vidíš? Já opustil loď pro ještě větší.
2: Jaké ještě větší?
1: Jednoho dne v Londýně moje loď krátce kotvila. Čekala mě plavba, která ze mě měla udělat boháče. Taková šance přijde námořníkovi jednou za život. Ale náhle se stalo něco, co všechno

0: Vlastně ano. Jako farmář na řece Wanganui jsem zkrachoval. Nakonec jste se narodili vy, ty a tvoje sestra Kitty. A zkoušel jsem pak ještě lecos, než jsem zůstal u plachtařiny.
1: A nikdy už tě to netáhlo zpátky na moře?
0: Táhlo, Robby.
1: Tak proč jsi zůstal v přístavu?
0: Protože jsem našel svý štěstí tady. Maminku, vás, domov.
1: Domov?
0: Jednou to možná pochopíš, Robby.
2: Těžký život námořníka je mi v žití údělem. Nikdo z nás však nenaříká. Moře se nám

0: Slyšeli jste už tu novinu? Přístavu se objevila cizí loď a má úplně potrhaný plachty.
1: Ale Kitty, jaké známky byly dneska ve škole?
0: Ale maminko.
1: No?
0: Viděla jsem na vlastní oči kormidelníka, obrovskýho chlapa. Správce přístavu říkal, že se jmenuje Billy Bomba.
2: Billy Bomba?
0: No, prý si jednou zblízka vystřelil na velrybu a ta se vymrštila jako bomba do výšky, smetla člun se sedmi muži a zmizela s dvěma harpunama a celým kotoučem lana.
3: Ale je-li to Billy Bomba, pak ta cizí loď v přístavu musí být...
2: Kormorán kapitána Rose.
0: No, říká se to. A taky se říká, že když u nás loď přistála, bude mít určitě nějaký tajemný poslání. Kapitán Ross se přeci nikde neobjeví jen tak, že jo?
3: Co ty si o tom myslíš, táto?
1: A víte, co si myslím já? Že s kapitánem Rossem dopadneme stejně jako s konzulem. Bude chtít několik honem na stroji ušitých plachet. A nebo ještě hůř má záložní. A ty mu budou stačit, aby se dostal někam, kde si za svoje miliony pořídí, co chce.
0: To já si zase myslím, že od muže, který na co sáhne promění ve zlato, je možný očekávat cokoliv. No třeba...
4: Jsem kapitán Ross.
1: Já se jmenuji Jessie Falknová. V čem vám mohu pomoci?
4: Je možno mluvit taky s plachtařem?
2: Já jsem plachtář.
4: Potřebuju nový plachty pro moji loď. Tady jsou nákresy.
2: Ano. To půjde snadno. Můžeme s tím začít hned.
4: Ale já chci jenom ručně šitý plachty. Žádný podvádění. Vím přesně, jaký ty věci mají být a co můžou stát. 4 dny do soboty. Pak mi je pošlete s potvrzeným účtem na loď.
2: Postarám se, aby do soboty všechno bylo, jak si přejete, pane. Moje žena a děti mi pomůžou, budeme šít ve dne v noci.
4: Tak, no to je dobrý. No pěkně děkuju, nepotřebuju plachty ušitý nějakou ženskou a malýma dětskama. S bohem!
5: Když tě někdy vlna smete, stát se může dvojím. Buď tam zmizíš, s bohem světem.

0: Vypořádám se s ním. Zabiju ho a povleču ho ke břehu za jeho vlastní střeva.
1: Ale přece nemůžeš jen tak zabít velkého slavného kapitána Rose. Tak moc tě to urazilo.
0: Nedá se věčně jenom čekat a nechat se ponižovat.
2: Často v pusté moři plání zachránil mě ostrov z vln. Na vlast ve svém vzpomínání myslel jsem tam touhy

0: tvá loď se potopit přec nemusí.
1: Bojíš se?
2: Ne, ale bude lepší, když tady počkáš.
3: Co se tady motáš? Neumíš mluvit? Nezevluj a řekni mi, co chceš.
2: No, zabít vás.
3: K službám.
2: Vysmíváte se. Myslíte si, že se svými penězi můžete kohokoliv urážet?
3: Naštěstí od tebe nepotřebuju vůbec nic, tak koukej vypadnout.
2: Vyprávěli jsme si o vás. Příběhy, kterým jsme věřili. O vaší odvaze, objevech a dobrodružstvích, o vaší dobrotě, s kterou pomáháte lidem.
3: No, to je lepší písnička. Na cizí lodi se chovají sprostě jenom piráti.
2: Pak jste ani vy neměl právo urážet moje rodiče. Když se jim omluvíte, budu si vás zase vážit. Když to neuděláte...
3: Zabiješ mě. Nebo už ne?
2: Kdybych já byl námořníkem...
3: No, tak co?
2: Máme dluhy. Táta nemá ani šicí stroj. Ale to vy nemůžete pochopit. Děláte si, co chcete. Všichni jen vidí tu vaši slávu. Neměl jste přistávat v Piktnu.
3: Tak dobře.
2: Ano.
3: A myslíš, že by ty plachty mohly být hotový do týdne?
2: Když to tatínek řekl, pak ano.
3: Tak tedy poslouchej. Nemůžu tu zahalit a čekat týden.
2: Ale tatínek řekl, že by i dřív.
3: Loď by tu mohla zůstat pod ochranou kormidelníka, ale jenom pod jednou podmínkou. Pod podmínkou, že pak půjdeš na palubu ty a pomůžeš jí doplavit domů do blafu na jižním pobřeží. Jak se dostaneš zpátky, je už tvoje věc. Záleží tedy na tobě, jestli budete šít ty plachty. Ale tvoji odpověď chci znát hned. Nemám rád lidi, co dlouho váhají s rozhodováním. Nemám rád žádný kdyby až.
2: Dobrá. Přijímám. Ale mou podmínkou na oplátku je ta omluva.
3: Cože, ty neřekneš o dovolení ani svým rodičům?
2: Ne.
3: Zdá se, že jsi odvážný. A rozumíš plavbě?
2: No, zatím jsme se plavili jen skyty na našem starém člunu.
3: Můj kormidelník Billy Bomba je tvrdý a drsnej chlap, ale naučí tě hodně.
2: Kitty půjde se mnou.
3: Nechci na palubu žádný ozdoby, co na otevřeném moři začnou brečet, že nedoplavou ke břehu.
2: Kitty není žádná ozdoba. Kitty je moje sestra. Jen jí vděčíte za to, že jsem vás okamžitě nezabil.

Kde lí žena, moje děti sní, sám však moři zasvětil jsem žití svého všechny dny.

0: Moře, Kitty, my jsme na moři. Ty nemáš radost?
1: Mám.
0: Tak co s tebou je?
2: Robi, řekni slečně, aby se obtěžovala na návětrnou stranu lodi. Není dobře okukovat moře proti slunci. Mohla by taky přijít o ten svůj bystrej nosámek.
1: Tohle je pořád. Jakoby jí byla nějaká přítěž. Co pak můžu za to, že nejsem kluk? Vytahuje se. Věčně se vytahuje tenhle Billy Bomba. Asi začnu spouru.
0: Ale Kitty, Billy přece slíbil kapitánovi, že na tebe dá pozor.
1: Na mě? Slíbil, že dá pozor taky na tebe.
0: No, já dám na sebe pozor sám.
1: Jo, a víš, co jsem slíbila sama sobě? Že když jsme bez dovolení tatínka a maminky utekli na moře, že dám pozor já na vás na oba. A on se mi nelíbí.
0: Je to skvělej námořník. Víš ty vůbec, co mě všechno naučil? Prostě jenom neumí jednat s dětma. Teda s holkama.
1: Nerobi, v tom je něco jinýho. Billy mohl úplně klidně plout s kormoránem do blafu sám. To viděl kapitán Ross až moc dobře. V tom je určitě nějaký záměr. S námi. A nemůžu přijít na to, jaké. Nemůžu mít proto radost, že plujeme, když nevím proč.
0: Ale víš kam? To stačí, ne? Je to přeci úžasná šance. Kapitán Ross nechal vydělat tatínka a maminku a my jsme mu zase vyhověli takhle. A neptej se, proč to chtěl.
3: Kdyby mi nebyli k smíchu lidi, co si chtějí nahrabat peníze, byl bych už boháč.
0: Jak byste to udělal?
3: Jsem jediný člověk, který ví, kam velitel bílý velryby schoval svůj poklad Ambry. Za ten bych si mohl koupit všechno. Na moři, na souši.
0: Ambry?
3: Ty nevíš, co to je? Je to nejdražší hmota, kterou můžeš najít na moři. Z 50 kil se dá vyrobit několik lodních nákladů voňavky. Ohromný kšeft. Kdyby o tomhle pokladu věděli výrobci voňavek, tak žádnej z nich už neusne.
1: Učili jsme se o Ambře ve škole. Ale nějak jsem zapomněla, kde se moři vůbec bere.
3: Jsou to velrybí žlučový kameny. Po něj tak silně, že velryba, která jich má jen trochu ve svých vnitřnostech, se dá zvětřit už na vzdálenost několika set mil proti hodně prudkýmu větru. Ryby, když takovou velrybu ucejtějí, rozutečou se. A proto ona musí jíst jenom sepie, který nemají tak vyvinutý čuch. Jakmile ale dostane zálusk na lepší potravu, Ambry se jednoduše zbaví. A ta je vyplavená na pevninu, někdo ji najde.
1: Námořnická latina. Ví se přece, že Ambra voní, až když se chemicky zpracuje.
3: Slečně, to horko opravdu nedělá dobře. Co? Měla by si zdřímnout, aby se nepletla do chlapských hovorů.
0: Ale neřekl jste, byli, jak to vlastně bylo s tím kapitánem bílé velryby?
3: V dubnu a v květnu jsme obyčejně vyčkávali tah velryb na sever u Aucklandských ostrovů. Panečku, byla to radost vidět ho, jak se tam vyzná. Byl jsem tenkrát zvědavý mladík. Když jsem ho vždycky v noci vezl ve člunu na břeh, všiml jsem si, že něco ukrývá do skalní stěny obřího paláce. Byla to Ambra.
0: Ale proč si velitel bílé velryby pak už nikdy nevzal?
3: Zabili ho.
1: A proč se tam teda nevypravíte vy a nevezmete si ji sám?
3: No, mohl bych to udělat. Kdyby mi třeba kapitán rozpůjčil kormorána.
1: Proč by nepůjčil? Je přece věčně na cestách. A vy jste ohromný námořník, sám to říkal.
3: Prostě nepůjčí.
0: Škoda. Bylo by krásný zajet si tam.
3: Krásný? Krásný? To je. Západní strana je svislá skalní stěna 500 metrů vysoká. Jenom na jednom místě je průrva, říká se jí žebřík do nebe. Soutěska, která tudy vede, se jmenuje Nadcházka k peklu. A peklo, to fakticky je. Po 11 měsíců v roce tam člověku vítr sfoukne maso z kostí raz dva. O oceán se tam vaří v příboji. A toho, kdo se do té soutěžky dostane, rozdrtí na kousky. Opravdu krásno. Jo. Je to bohapustý moře a bezútěšný Aucklandský ostrovy.
0: Ale co kdyby měl někdo štěstí na počasí? Kdyby se neplulo nad Cháskou k peklu, ale k východnímu pobřeží.
3: Kdyby jsou planý řečičky. Na východním pobřeží se opravdu dá přistát. Je tam 15 zálivů, ale rád bych viděl toho, kdo to tam nezná.
0: K těm ostrovům to není tak daleko.
3: Vzdálenost na moři sama o sobě ještě nic není. Tady se může člověk víc než kde jinde parádně přepočítat. Kdo si tady nerozumí, je pořád dál, než si myslí. A pořád blíž, než je bezpečný. To mi věř.

0: Zdálo se mi o mamince a tatínkovi.
1: Jo?
0: No, a maminka plakala, ale vůbec se na nás nezlobila. Byla taková šťastná. A tatínek jí řekl, vidíš, Jessy, máme hodné děti. Tatínek s maminkou musí mít o nás velkou starost, Robby.
1: Vždyť už jsme v blafu. Za pár dnů jsme doma, přivezeme peníze za ušití plachet.
2: Tak koukám, že se tu nějak lenoší, co? Mám pro vás překvapení. Kapitán v přístavu není, ale napsala vám dopis.
3: Nebudu v blafu, až přistanete. Vydávám se na velkou cestu. Kdo ví, jestli ne poslední.
1: A to se člověku v hlavě zrodějí různý myšlenky. V životě jsem nechytal jenom velryby. Proto jste mě začali zajímat i vy, Robby a Kitty. Zvítězili jste nad někým, na koho si zatím nikdy nikdo netroufnul. Proto jsem se rozhodl, že vám za ušitý plachty zaplatím celou svou lodí. Kormorán je váš. Máte svou loď? Můžete plout? Na cestu dostanete všechno potřebné, to zařídí Billy. Ale jinak už si musíte poradit sami. Billy se musí neprodleně vypravit za mnou. Budu ho víc než kdy jindy potřebovat.

0: Myslíš, že dokážeme vyplout z přístavu a sami se doplavit až domů?
1: Myslím, že musíme, když máme svou vlastní loď.
0: No, je krásná, viď?
1: Ale my budeme přece jen muset našeho kormorána prodat, Robi. Jak jinak bychom pomohli tatínkovi a mamince? Ty mě neposloucháš? Robi!
0: Kitty, tahle tečka na mapě je bláv. A takhle. Není to ani 300 mil k Oaklandským ostrovům. Směr je přímo na jim. A? Myslím, že by to šlo. Kitty! Kitty! Ty bys se mnou do toho šla?
1: Hledat ambrový poklad?
0: Na Oaklandské ostrovy!
1: No jo, ale to budeme muset jít dneska hodně brzy spát, aby jsme byli zítra svěží.
0: Kitty! Jsi můj nejlepší kamarád! Slibuju ti, že budeš doma dřív, než začne škola!

0: Vítr pořád cílí.
1: Při téhle rychlosti bychom mohli mít zítra půl cesty za sebou. A třeba pozítří...
0: Hello, Aucklandy! To by bylo něco. Robík!
1: Ukáž! Neuviděl ses? Nestalo se ti něco?
0: To byla vlna. Jsem celá promočená. Myslím, že bychom měli sundat vrcholovou plachtu, než se setní. Lehčeji by se nám kormidlovalo.
1: Jo, ale Billy by to neudělal.
0: Billy ne, protože měl sílu jako medvěd. Až vítr zesnadne, můžeme ji přeci zase napnout.
1: Možná to bude rozumnější, ale ubere nám to na rychlosti. Vezmi si kormidlo, stáhnu ji.

0: vlny. Vlny, kroupy, dešť a zima. Mokro a zase mokro. Už pátý den. Všechno je slaný, promočený.
1: Na, dej si horký čaj.
0: Au, já nemůžu, já ten hrnek neudržím.
1: To jsou jenom rozpraskaný puchejře. Strhla jsi si a teď ti teče krev. Ovážu ti dlaně a bude to dobrý.
0: Roby, kdyby už skončila tahle strašná dřina s naší lodí. Nejíme, nespíme.
1: Kitty, podívej, tam, tam. Slunce, slunce si bere s sebou ty černí mraky.
0: Musíme okamžitě rozvinout plachty, aby uschly. Jsme určitě hrozně blízko Aucklandským ostrovům.
1: No určitě. Pokusím se změřit výšku slunce, jak mě to naučil Billy.
0: Dej pozor, ať tě vlny nesmetou i s Octantem.
1: Lezu si na střechu kajuty a opřu se o stožár.
0: Víš, jak to tam nahoře musí houpat?
1: Přivážu se, Lene. Udržíš kormidlo?
0: Jasně. Puchej, že to projednou ještě musí vydržet.
1: Slunce kulminuje. Kormidelníku.
0: To mě nepřekvapuje, kapitáne. Jste tam nahoře už celou věčnost.
1: Stupeň zeměpisné šířky, 49 stupňů, 2 minuty a 37 vteřin. Jsme na sever od Aucklandských ostrovů, pak k ní máme ještě 90 mořských mil. Při téhle rychlosti bychom k ním mohli dorazit za několik dní.
0: Takže poplujeme k jihu.
1: No, musíme spíš na západ.
0: Ale...
1: No, chtěla bys raději hledat poklad v Antarktidě?
0: Nedělej si legraci, Robby. Od západu je... Je tam ta skalní stěna a nadcházka k peklu. Podaří se nám tam přistát?
1: Podaří, to víš, že podaří. Je, Kitty, Kitty, země. Vidím na závětrné straně zemi.
0: Kde? To přeci není možný.
1: No podívej, příští se tam vlny a je tam hejno ptáků. Musíme se víc přiblížit. Je to vrak. Ztroskotaná loď.
0: Trčí tam kýlem z vody. A těch mušlí, chaluch a řas. Halo!
2: Halo!
1: Nikdo neodpovídá. Ta loď byla kdysi taky plná naděje, která se nesplnila.
0: Tak velká loď a tak dokonale mrtvá. Jestli uvidím albatrosa, než napočítám dosta, rozplyne se ta mlha. Jedna, dvě, tři, čtyři.
1: Máš horečku.
0: Pět.
1: Ale brzy už tohle všechno skončí, víš?
0: Musím teda začít znova počítat. Jedna, dvě, tři.
1: A co, když se v té mlze přiblížíme k nadcházce k peklu? Zásoby končí. Možná nás proud odnesl na východ od ostrovu. Neměli bychom se spíš snažit vrátit severně do mírnějších vod? Snad bychom našli Nový Zéland. A nebo plout na západ, dokud je vítr příznivý.
0: Robby, přikryj mě, prosím tě. Je mi zima. A mokro. Maminka by se zlobila, že si nevezmu suché šaty, když je zima. Zavřu oči a když hned uvidím maminku, přistaneme. Maminko, nezlob se, že jsem tak strašně špinavá. Mám hlad, jsem hlady nemocná.
1: Snaž se usnout, Kitty. Podle kompasu se teď loď odchýlila k západu. Možná je to znamení, ale možná, že jsem se ve všech výpočtech zmýlil.
0: Nerobi, musíme na východ.
1: Máš pravdu. Brzy rozděláme oheň a na počest přistání budeme spát 24 hodin.
0: Slyšíš?
1: Od východu. Nemýlil jsem se. Je to příboj.
0: Ne, nesmíme plout dál v blze a bezvětří. To nesmíme. Robby.
1: Musíme spustit člun.
0: Máme pod sebou útesy. Jsme vlastně mezi nimi.
1: Ne, ne, už je pozdě. Skály.
0: Těne nás to přímo na ně.
2: Ty a kormidlo, ty! Dělají, co chtějí! Kde jsi, Kitty? Kde jsi?
3: Kormidel v kabině! Je tu pokrk vody!
2: Drž se! Prosím tě, drž se, dokud!
3: Dokud co ještě?
2: Nenarazíme! A to by byl...
3: Ne! Ne! Ty skály jsou všude! Až do nebe! Je to skále vody! Je to skále...
2: Ne! Ne, Kitty, nesmíme se vzdávat! Víš, kde jsme? Jsme v nadcházce k peklu! Jsme u Ochlenských ostrovů! Vstaň! Prosím tě, vstaň! Musíš ke kormidlu! Já natáhnu plavku! Teď musíme přímo kupředu!
0: Zázrak! Stal se zázrak! Propluli jsme nad cházkou k peklu a žijeme! Robi, my žijeme!
2: Spouštím kotvu!
0: A bude se jíst! 3 dny jsem neměla sousto!
2: No jo, ale co jíst? Už nic nemáme.
0: Máme. Šetřit zásoby, to byl jediný způsob, jak jsem ti mohla pomoct, víš? No, tak jsem sama nejedla.
1: Proto ta horečka. Kitty, ty jsi ten nejlepší kamarád na světě.
0: Neumře. Takhle jsme ztratili člun. A i když jsem kamarád, tak tam ho hledat nepoplavu. Nemůžeme se víc přiblížit ke břehu.
2: To by mohlo znamenat pěknou díru do lodě. Pobřeží je plný podmořských útesů.
0: Bez člunu nedostaneme ambru na palubu. Je těžká.
1: Počkej. Billy vyprávěl, že při pobřeží kdysi anglická vláda zřizovala něco jako depoty. Takové chatrče s potravinami a člunem pro trosečníky. Kde máme dalekohled?
0: Vidíš něco?
1: Snad. Počkej. No, chatu nevidím, ale tamhle. Mohl by to být člun? Ale je to hrozně daleko na pevnině.
0: Ukáž. Musí to být člun, Robi. Hurá, máme člun!
2: Hurá!
0: No jo, jenomže člun máme na břehu. Jak se k němu dostaneme?
1: No, musíme doplavat. Troufáš si?

0: Teď si musíme obléknout na sebe všechno, co máme, nebo onemocníme.
1: No, zima je tu pěkná. Ale myslím, že než dojdeme ke člunu, rozhodně se zahřejeme. To je taky nápad, dát člun až někam skoro doprostřed ostrova.
0: No, to víš, tady dole by ho příliv smetl raz, dva. Jenomže tomuhle já neříkám člun. Podívej.
1: Je celý rozeschlej a spuchřelej.
0: No, nějak bychom ho měli dostat k moři, aby se ve vodě zatáhnul. Štěrbiny pak můžeme utěsnit plachtovinou a natřít olejem.
1: Ale jak ho chceš dostat na moře? Vždyť s ním ani nehnem.
0: No, zkusíme tady někde sehnat kulatinu. Oni bysme mohli pomalu člun posunovat. Bude to nějakou dobu trvat, ale nic jiného nám stejně nezbývá.

0: nespíš? Kitty?
1: Nic jsem neslyšel.
0: No kromě tebe nic?
1: Někdo volal.
0: Kdo by tady volal? Něco se ti zdálo?
1: Možná. Téhle jeskyně si připadám jako v pasti. Měli jsme zůstat u člunu. Svítí hvězdy, pršet stejně nebude.
0: Zítra snad člun dostrkáme až k moři. Pak stačí příliv a všechno ostatní půjde samo.
1: Zase!
0: Je to albatros nebo tučňák. Ty umějí volat.
1: Vlci!
0: Tučňák. Je to tučňák.
1: Je to lidský volání. Tady straší.
0: Hloupost. Ale jestli chceš, můžeme vyjít na oblídku.
1: Robi, my tu nejsme sami. Vědí o nás.
0: Prosím tě, kdo by tu byl?
1: Jak to mám vědět, kdo? Třeba duše mrtvých. Třeba...
0: Nejsou žádný duše mrtvých. Vezmu sekeru a jdu se podívat ven.
1: Ne! Radši se nehýbej.
0: Jdeme. Musíme zjistit, co se děje. Vem svítilnu.
1: Už není nic slyšet.
0: To není možný. Zmizel. Člun zmizel. Zatloukl jsem přece kolík do země a člun k němu přivázal.

0: Nikde ani stopy.
1: Udělali to šikovně.
0: Ale kdo? Řekni kdo? Já tomu nerozumím.
2: Je, podívej, tamhle. Člun si došel v noci sám k moři.
0: To je nesmysl. Ty jsi vytáhla včera zátku ze dna?
2: O žádný zátce vůbec nic nevím.
0: Takhle se člun krásně zatáhne. Až voda s odlivem opadne, zastrčíme zátku a až voda zase s přílivem stoupne, člun bude plavat. Ale jak se to jen mohlo stát?
2: Já si myslím, že tu straší.
0: Tohle vypadá spíš na přátelskou pomoc.
2: Ať je to jak chce, nemyslím, že by zůstala přátelská, až začneme nakládat ambru.
0: Musíme teď co nejrychleji k obřímu paláci. Pojď, zbalíme si věci.
2: To není tučňák, Robi. To je pes.
0: Hloupost. Psi tady vůbec nežijí.
2: Robi, ale já mám pocit, že nás opravdu někdo pozoruje.

0: lebky.
1: A tolik. Jsou zvířecí, poznám to.
0: To ten vlk.
1: Ne, budou ovčí. Vzpomínám si, že Billy říkal, že se tu kdysi někdo pokoušel pěstovat ovce. Pastýř se zbláznil samotou a ovce nestříhal. Ty se pak zachycovali hustou vlnou v keřích, keře je uvěznili a tak zahynuli.
0: Chudinky ovečky.
1: Za chvíli bychom měli slyšet oceán.
0: No, od něj bychom měli už snadno určit směr k obřímu paláci, ne?
1: Jak moc myslíš, že jí asi bude?
0: No, jestli vůbec bude.
1: Řekl bych, že uneseme tak 50 kilo.
0: 50 kilo ambry? Ale to nesmírně zbohatném.
1: No, a proč ne? Musíme především zaplatit tatínkovi dluhy. Pak koupíme šicí stroj, samozřejmě elektrický, a dům. Nevím, jestli hotový, nebo jestli bychom měli stavět. Musí být rozhodně velký, aby v něm mohla být i plachtárna. No a koupíme taky všelijaké jiné elektrické vymoženosti, třeba jako je elektrická kuchyň, elektrická koupelna, elektrický ohřivače a...
0: A elektrický záclony, elektrický houpací křeslo, elektrický noční...
1: Když jsi tak chytrá, tak nač se tedy ty peníze použijí?
0: No nač? No, vlastně už tu ambru ani nemusíme hledat, když už jsme ji utratili.
1: Moře, směr obří palác.
0: Stezka. Pojď sem. Nezarostla. Někdo musí po ní chodit.
1: Opravdu. A vede tam k tomu velkému balvanu. Něco je ještě za ním.
0: Vypadá to na nějakou kamennou hráz.
1: Vylezeme opatrně, víš. Je. Hrazi je otvor.
0: Ne.
1: Vždyť je to hrob.
0: Dva kříže sepnuté dýko.
1: Ten otvor za kříže je vchod do jeskyně.
0: Je tu i nápis. Anna 13. A John 9. Byly tu děti Roby.
1: Snad ze ztroskotané lodi.
0: Někdo je musel pohřbít.
1: A ten někdo mohl odnést i ambru. Musíme prohlédnout jeskyni, než se setmí. Ty kříže nám překážejí.
0: Ne, Robi, ne, nesahej na ty kříže.
1: Musíme se tam podívat. Jsme u cíle cesty a teď to nevzdáme kvůli dvou křížům.
0: Jsou na hrobě děti. Možná jediní, který tu byli před námi. Nedávno jsme sami jen zázrakem unikli ztroskotání. Nemáme právo.
1: Možná je tu ještě jiný vchod. Bez ambry se ale domů nevrátím. Neplavil jsem se a nenasazoval život jen proto, abych se všeho vzdal při pohledu na obyčejný hrob. Víš, co jsme si na začátku téhle cesty slíbili? Že budeme vždycky držet spolu.
0: No to můžeme, když ty budeš držet se mnou.
1: To vidím. A takovýhle výpravy se nemají brát malý holky.
0: Jsi nespravedlivej, Robi. A jenom kvůli pitomým velrybým žlučovým kamenům.
1: Uni. Vždyť ty kříže dám jenom kousek stranou.
0: Ne. Někdo?
2: Jsem kapitán Ilmar.

0: Máme na lodi tabák. Pravý. Námořnický. Kdybyste chtěl.
1: I rum?
0: I hledat co jiného by se tam našlo.
2: Proč nejíte? Brambory tu rostou bohužel trpké a malé, ale mám vyuzené tulení maso a čaj. Jste první lidé, které zas po letech vidím. Poslední byly moje děti. Mluvili jsme spolu, ale příboj nás přehlušil. Teď jsou velmi daleko.
0: Co se s nimi stalo?
2: Byla bouře. Někdo na lodi zvolal země. Než jsem vyběhl na palubu, proud nás nesl nad cháskou k peklu. Objal jsem své děti a vrhl se s nimi do moře. Nevím, co bylo dál. Když jsem se probudil, ležel jsem ve skalní strži se svými dětmi. Byly mrtvé.
1: Jak je to dávno?
2: Dávno.
1: My jsme taky jenom zázrakem propluli nad cháskou k peklu.
2: Viděl jsem tam vaši loď a znovu jsem všechno prožíval. Když vaše loď proplula, nepřál jsem si, aby někdo z lidí přišel sem, k mé chatě. Zvykl jsem si mluvit jen sám se sebou. Od té doby, co na moje volání přestali odpovídat moje děti.
1: No, stmívá se. A my bychom se...
2: Neodcházejte. Tak dlouho už jsem s nikým nemluvil. Myslel jsem si, že se vrátili moje děti. Ale ty už se nevrátí. Pomohl jsem vám se člunem. Byl pro vás těžký.
0: My vám za to moc děkujeme. Až se vrátíme na loď, upeču vám koláče. Máme kuchařskou knihu pro lodní kuchaře. To...
2: Nemusíte se bát. To je divoký pes. Můj jediný kamarád. Chodí za mnou. Všude. Volá na mne. A jednou přijde možná i sem. Do mé chaty.
0: Ale vy se musíte vrátit.
2: Vrátit?
1: No, s námi. Na kormoránu.
2: Vrátit. Radši mi povězte, co vás sem přivedlo. Vyprávějte. John a Anna jsou tu určitě s námi. Musí tu být. Už tak dlouho neviděli jiné děti.

0: osešky ty? Neumím ti ani říct, jak jsem rád, že jsme nevnikli do té jeskyně. Kdyby mě kapitán viděl vyvracet kříže. Nechci se už těch hrobů ani dotknout, i kdyby jeskyně byla plná zlata.
1: To je dobře.
0: Ale stejně mi vrtá hlavou, jestli kapitán o té Amře něco ví. Když jsme o ní mluvili, nehnul ani brvou.
1: Nezajímá ho. Ztratil ty, kterým by ji asi chtěl dát, kdyby ji měl.
0: Víš, měli jsme našim aspoň z blafu napsat. Nebo jinak dát zprávu.
1: Když ty jsi tak spěchal.
0: Myslel jsem tolik na kapitána Rose. Tolik jsem se těšil na nějaké dobrodružství, které by z nás udělalo moháče. V piknu byly všechny dny tak stejný a najednou jsem měl svoji loď.
1: Jo, a nebyla Amra jenom záminka. Já bych brečela, když si představím, že tatínek s maminkou teď prožívají něco jako kapitán Ilmar.
0: Musíme se rychle vrátit a kapitána Ilmara vezmeme sebou.
1: Jo, jenom jestli bude chtít. Podívej, vyřezal ze dřeva celý svět. Postavy, zvířátka, krajiny, ztroskotaný lodě.
0: Svět trosečníka. Musí zpátky. Takový krásný figurky musí vidět i jiný a mít z nich radost.
2: Tak si to všechno vezměte. Budu mít dost času vyřezat jiné.
1: Myslela jsem, že přece jen pojedete s námi.
2: Nikdo na mě nečeká. A nechci opustit svoje děti. Možná bych vám mohl být užitečný jako lodivod na cestu, nic víc. Protože pak, co s trosečníkem života, když před vámi je celý velký otevřený svět.

0: Naschledanou!
1: Hello!
0: Hello!
2: Je mi hrozně smutno. Sbohem, Oaklandy!
0: Podívej, Kitty! Přišel až k němu!
2: Je to chytrej pes. Bude ho mít určitě rád. A kapitán Ilmar se o něj dobře postará. Nebude aspoň tak sám.
0: Než se člunem dorazíme ke kormoránu a přichystáme se na plavbu, nepochybuju, že začne foukat, jak potřebujeme.
2: Jsou menší a menší. Oaklandy.
1: Hello! Hello!
0: Domů. Domů.
3: Zkoušel jsem pak ještě ledacos.
4: A nikdy už tě to netáhlo zpátky na moře?
3: Táhlo, Robi.
4: Tak proč jsi zůstal v přístavu?
3: Protože jsem našel svý štěstí tady. Maminku, vás, domov.
4: Já už jsem to pochopil, táto.
1: Robi! Já se snad zblázním radostí, že plujeme domů.

0: Mohu mluvit s kapitánem lodi?
1: Já jsem kapitán.
0: Vy? Tak, lodní listiny, prosím. Máte k proclení nějaké lihoviny, tabák nebo přehnané zásoby potravin?
2: Tabák vykouřený, lihoviny vypité a v zásobě jenom veliký hlad.
3: Ale to snad ne... Ale to jsou Falknovi děti!
2: Pane správce, ahoj!
0: Pane správce, lodní listiny v pořádku. Plachetnice Kútr registrována pod jménem Kormorán jako zábavní loď. Kapitán Robert Falcon, Picton. Proclení nic. Než jakási ohromná bedna s dřevěnými figurkami.
3: To stačí, Jerry. Falconovi děti. Jerry, já dneska neměl ani skleničku, horko taky není, aby se mi to všechno zdálo. Štípněte mě!
0: To, pane, přece nemohu.
3: Robi, Kitty, vždyť vás už oplakal celý Picton. Pan farář za vás sloužil mši. Děti ve škole za Kitty postály minutu ticha a paní učitelka plakala. Vaše maminka dočista onemocněla. Takhle zmizet a nedá to sobě vůbec vědět. Jerry, tu bednu nechte na moje náklady dopravit do Falconovy plachtárny.
0: Ano, pane správce.
3: Děti, děti, doprovodím vás domů. Ne, to snad není možné, to se mi snad...

0: Jak to zase držíš ten příbor, Kitty? A proč nejíš zeleninu?
1: Jeli jsme hledat poklad, víš, maminko? Aby jsme vám pomohli.
2: A našli jste ho?
3: Ne, ale našli jsme něco jiného, táto.
2: Co?
3: Já už asi teď vím, táto, kdo je na světě chudý a kdo bohatý. Podívej.
0: To jsou krásné dřevěné figurky.
2: Opravdu?
1: Všechny je vyřezal kapitán Ilmar, prosečník.
2: Mistrovská práce, dokonalá.
0: Jakoby žili a dýchali.
4: Určitě si vzpomenete, Falkne, protože tenhle zapadákov je pro mě prokletej.
2: Ano,
4: jsem konzul
2: ano.
4: Jejího veličenstva a potřebuju soubor plachet. A... Ale to je tedy figurka. Ať se v tu ránu propadnu, Falkne, vy jste boháč.
2: Co?
4: Zadávám vám okamžitě soubor ručně šitých plachet. Jenom ručně, Falkne, a dvojmo. Pokud možno dvojmo. A s nápisem Falknova plachtárna Picton ručně. Na čase, který potřebujete, nezáleží. Plachty od nejlepšího plachtaře na Novém Zélandu. Plachty od Falkna. Poslední ručně šité plachty od milionáře Falkna.
2: Pane konzule, vy jste se
4: zřejmě... Ne, nikoliv. Platím šekem velikým jako námořnická mapa světa.
0: Tímhle šekem zaplatíme všechny dluhy. Vy nemáte radost.
3: Ať se propadnu, jestli tahle hrouda není...
1: Ambra.
5: Jak se stal Artuš králem? Tenkrát o Vánocích bylo v Londýně po dlouhé době zase živo, jak tomu nebylo od smrti statečného panovníka Utera Pendragona. V zemi nastaly nepokoje a zmatky, při nichž každý z pánů chtěl urvat co možná nejvíc statků na úkor druhého a hlavně na úkor prostých lidí. Jen moudrý královský rádce a prorok Merlin byl znepokojen do té míry, že navštívil canterburského arcibiskupa a požádal ho, ať svolá do Londýna všechny velmože, aby si zvolili nového krále. Neboť jedině tak bude možné znovu nastolit správný řád věcí. Arcibiskupovi ležel osud říše neméně na srdci. Přijal tedy návštěvníka v Lídně a jen se zvědavě zeptal, a jakého muže máš pro královský stolec na mysli, milý Merline? Stačí jen, když prokáže mimořádnou sílu, odpověděl rádce. Arcibiskup však zakroutil pochybovačně hlavou a namítl, že dobrý král se má řídit více rozumem a rozvahou, aby vládl k obecnému prospěchu, než násilím. Na to Merlin prohlásil, mám pro svůj návrh skryté důvody ctihodnosti. V pravý čas se je dovíte. S tím se oba rozešli a arcibiskup hned svolal na Vánoce do Londýna všechny pány k volbě nového krále, jak se předtím s Merlinem dohodl.

Toho roku napadlo mimořádně spousty sněhu a všechny cesty k Londýnu byly zaváté. Přesto však se sem sjížděli baroni, vévodové, hrabata i svobodní, ale docela nemajetní rytíři, kteří měli právo nosit meč. Ti ovšem víc putovali po svých, anebo byli rádi, když se mohli svést na voze. Každého ale poháněla touha stát se králem. Na Štědrý den pak, když všichni vyslechli ranní mši, slouženou samým arcibiskupem v největším londýnském chrámu a vyšli ven na mrazivý vzduch, spatřili prazvláštní věc. Na nádvoří přímo proti chrámovým dveřím stál veliký čtverhraný kámen, na něm ocelová kovadlina a v té kovadlině vězel až po rukojeť zatnutý meč. Kdo přistoupil blíž, spatřil na kameni i tento nápis ze zlatých písmen. Komu se podaří meč vytáhnout, stane se po právu i rodem králem celé Británie. Sotva si tedy shromáždění nápis přečetli, hned se každý snažil tu zbraň z kovadliny dostat. Nikomu se to však nepodařilo, ať se snažil sebevíc. A byli tam siláci, opravdu jak se patří. Páni se pachtili s mečem marně, až arcibiskup rozpoznal, že mezi nimi dosud budoucí král není. Vyhlásil proto na Merlinovu radu novoroční rytířské turnaje a klání, neboť příjezd toho pravého ještě očekávali. A zase bylo na zasněžených cestách k Londýnu rušno. Tentokrát však chtěli rytíři vyzkoušet své umění v zacházení s dřevcem, kopím nebo i se sekirou před očima urozených paní a panen a slavně v takovém klání zvítězit. Přijížděli tedy velmoži zblízka i zdaleka a jedním z nich byl i starý pan Hektor se synem Kejem a s mladičkým Artušem. Museli ujet z Walesu více než 100 mil v zimní slotě, aby Kay mohl skřížit z protivníky zbraň. Poněvadž byl docela nedávno pasován na rytíře a přímo hořel touhou dokázat svou zdatnost. 15letý Artuš byl zase rád, že se může Kayovi starat o výstroj i zbroj, nosit mu meč a štít, zkrátka prokazovat novopečenému rytíři službu panoše, jak bylo v tehdejších dobách zvykem. Do Londýna ti tři dorazili po namáhavé cestě na večer před novým rokem a ubytovali se v hospodě u městských hradeb nedaleko prostranství, kde měli všechny turnaje probíhat. Té noci nemohl pan Kay vzrušením ani dospat a sotva se rozednilo, byl už oblečení v brnění, které novotou zrovna svítilo. Pobízal také své společníky ke spěchu, aby snad nic nepromeškal, a v skutku byli na turnajišti první. Artuš se nemohl vynadívat na tu pestrobarevnou podívanou kolem sebe, na rytíře i krásné paní, které usedali na galerii. Starý pan Hektor pozoroval naopak celé hemžení s úsměvem, připomínaje si doby, kdy i on sám se slavně bil a sklál tolik protivníků. Můj meč, vykřikl však najednou pan Kay. V tom spěchu jsem ho určitě zapomněl v hospodě. Přinesu ti ho, bratříčku, neboj se, hned jsem zpátky, ujistil Kay Artuš a rozeběhl se do hospody, jak nejrychleji mohl. Našel však vrata i okenice zavřené. I čelátka si tedy pospíšila, aby nic nezmeškala. Co teď, uvažoval panoš, kde mám hospodského mezi tolika lidmi hledat? A potom si vzpomněl, že když běžel kolem chrámu, spatřil na nádvoří nějaký meč zatnutý do kovadliny. Bez dlouhého rozmýšlení se tedy vrátil a vytáhl zbraň jako z másla, aniž si vůbec povšiml zlatého nápisu. Potom pospíchal za Kejem. Už ti ho nesu, bratříčku, volal z dálky. Ale když viděl, jak se Kej udiveně tváří, začal vysvětlovat, není to sice tvůj meč, poněvadž hospoda byla zavřená, tenhle ti snad také dobře poslouží. Vytáhl jsem ho z kovadliny před kostelem. Kay však Artuše už neposlouchal. Dobře si minulého dne meče na nádvoří všiml a věděl, co znamená, podaří-li se ho někomu vytáhnout.
pelášil proto hned za panem Hektorem a celý udýchaný spustil, tříma je zbraň před sebou. Jsem králem celé Británie, otče. Ten meč mi to přisoudil. A sám si ho z kovadliny vytáhl? Zeptal se pan Hektor nedůvěřivě. Ne, ale já nějaký meč potřeboval a poslal jsem pro něj Artuše. A těžko by se mohl stát králem Panoš. Musíme se tedy přesvědčit. Ukončil rozmluvu starý rytíř a zamířil s oběma mládenci znovu ke chrámu. Před kovadlinou se zastavil a vybídl syna. Zkus tedy potvrdit svoje právo skutkem. Zasekni meč do oceli. Rytíř Kejs rozmáchl, jak nejvíc mohl, ale zbraň s třeskem odskočila. Potom se dostal na řadu Artuš. Docela bez námahy zasekl meč do oceli znovu až po rukojeť. A pak ho vytáhl a zatnul do oceli ještě několikrát za sebou. V té chvíli poklekl pan Hektor i Kej před jinochem na kolena a oba mu začali líbat ruce. Staň, otče, i ty, bratře. Proč přede mnou skláníte hlavy? Vykřikl Artuš udiveně. Poněvadž se správně stal po právu i rodem naším králem, řekl pan Hektor. Nejsi totiž mým synem a Kejovým bratrem, jak se domníváš. Když si dávno tě jako novorozeně přinesl moudrý Merlin a přikázal mi, abych o tebe pečoval. Byla to tehdy pro zemi zlá doba, samé boje a půtky, a proto asi přišel za mnou, poněvadž ve Walesu přece jen vládl klid. A přitom mi i prozradil, že tvým otcem byl statečný Uther Pendragon a matkou královna Igerna. Nuže, tak je potvrzen tvůj nárok podle rodu. Že se tak stalo i právem, je také zřejmé, neboť jinému než opravdovému králi by se meč z kovadliny vytáhnout nepodařilo. Po těchto slovech pan Hektor vstal a odvedl úžaslého Artuše k arcibiskupovi, aby i jeho seznámil s tím, co jinoch dokázal. Leč věřil-li starému rytíři muž víry, našli se mnozí pochybovači a závistivci mezi panstvem, kteří mládenci korunu nepřáli. Ještě třikrát od nového roku musel Artuš vytáhnout meč z kovadliny před zraky všech, aby tomu zázraku uvěřili. Naposledy o letnicích. Teprve potom pochybnosti přestaly, arcibiskup posvětil onu krom obyčejnou zbraň na oltáři a nejznamenitější z rytířů pasoval jinocha na rytíře. Nakonec byl Artuš korunován. A málo kdo jen tenkrát tušil, že se stane králem tak slavným, aby se v pověstech a bájích

i o divech, které dokázal hřebec Bejar. Vyprávějme si proto alespoň jeden jediný. Ten, který nás dovede do města Paříže. Mnohokrát stál rytíř Émon v bitvách při králi Karlovi. Mnohokrát se statečně bil se Saracény. Jenže příliš vděku za to od krále nezískal. Jeho sídlo Alby v Languedocu poznamenala bída. A jak Karel na věrného rytíře zapomínal, tím těžší byl Émonův úděl. Nakonec pro nuzotu nevystačil z Alby ani nos. Co si však dovedl odříci bez lítosti sám, to chtěl přece jen poskytnout svým čtyřem synům. Starý Émon totiž dobře věděl, že je už na čase, aby se vydali ke královskému dvoru do Paříže. Že nejstarší a v boji nejzdatnější Renaud by si právě tam brzy vysloužil rytířskou slávu. Že Guichard může oslnit svým malířským uměním právě tak, jako získá srdce všech Alardova hra na loutnu i zpěv. A konečně ani nejmladší Richarde by nezůstal stranou. Vždyť je z bratří nejchytřejší a každý si jej oblíbí na první pohled. Ale kterak se ke dvoru vydat, když nevlastnili koně, který by je tam donesl? Peníze neměl starý Émon ani na schromlou herku a rytířská čest mu nedovolila žádat někoho o půjčku. Trudil se otec, posmutněli i synové a nenašel se dlouhý čas nikdo, kdo by jim dal dobrou radu. Až jednoho dne přijel do Alby bratránek Malží. Byl s Émonovými syny vždycky jedna ruka, pokaždé jim také rád ve všem pomohl, ale kdy dokázal takové kousky, že ho mnozí podezírali z čarování. Když po radostném shledání i přivítání bratránek vyslechl, co všechny tolik trápí, jen se zasmál a řekl: Inu, snad mě něco kloudného napadne. Teď ale mám hlad jako vlk. Opatřete mi honem něco pořádného a dobrého k jídlu, chcete-li, abych vůbec mohl přemýšlet. Kdo ví, jak při té bídě dokázal Émon sehnat pro Malžise tolik vybraných pokrmů i nápojů. Jisté je, že když si bratránek utřel po vší té zvěřině, drůbeži, rybách, sýrech, paštikách i ovoci bradu a svlažil hrdlo pořádným douškem klaretu, zatvářil se náramně spokojeně. Nuže, teď je řada zase na mě, když jsem se tak dobře najedl, prohlásil potom. Opatřím vám hřebce, jakému není rovno v celé Francii. Stačí jen, když si ho namalujete na zeď. Jiný by se takovým slovům podivil, ale čtyři bratři znali Malžise dobře a hned se vydali na dvůr k jižní hradbě, kterou jim určil. Potom se dal za svitu loučí Guichard do práce. Maloval hřebce uhlem celičkou noc. Renaud mu radil, jakou namalovat hřívu. Alar se zase vyznal v postroji a nejmladší Richarde dbal na to, aby kůň měl co možná nejchytřejší pohled. Teprve za svítání dokončil Guichard obraz hřebce. A když na obzoru začalo vykukovat slunce, stal se pravý div. Kůň se zprvu docela nepatrně pohnul. Jeho trup i údy postupně nabývaly na objemu, hřívu i ocas rozčísl raní vámek, až posléze docela sám vystoupil ze zdi. Byl to mohutný hřebec sivé barvy, poněvadž jej Guichard kreslil úhlem. Svaly mu jen hrály. Chytré oči si prohlíželi chlapce jednoho po druhém a ti vzrušením ani nedýchali. Až se doticha ozval Malžisův hlas. To tedy je váš hřebec Bejar. Všem vám bude pomáhat, proto jej musíte střežit jako oko v hlavě a nikdy se od něho nesmíte odloučit. Bratránek se na chvíli odmlčel, ale potom pokračoval se stejně vážnou tváří. Prozradím vám ještě, že je to dar dobré víly Orlandy. A kdyby vám či Bejardovi hrozila záhuba, můžete vílu zavolat na pomoc, avšak jen jednou. To si zapamatujte.

Bratři si vzali Maližisova slova k srdci a v skutku se od Bejarda ani nehnuli. Nebylo také proč. Přes den je nosil všechny čtyři v sedle po kraji jako vítr a v noci s ním zůstávali ve stáji. Tou dobou také docela zapomněli na svůj úmysl vydat se ke dvoru. Neboť, i když zůstali chudí, cítili se s Bejardem šťastní a spokojeni. Zanedlouho je znal celý Languedoc. A jestliže bratři zapomněli na krále, král Karel se naopak o nich dověděl a sám je do Paříže pozval. Zvěst o podivuhodném hřebci, který uveze čtyři jezdce, se totiž donesla ke sluchu celého dvora a rádce Ganelon, jenž byl právě tak úlisný jako závistivý, začal králi našeptávat. Proč má mít taková žebrácká holota hřebce, jakého je hoden jenom král? V zájmu celé Francie by vám ho měli darovat výsosti, nebo alespoň ukázat. Kdo ostatně ví, kolik je na těch řečech o Bejardovi pravdy? Tak a podobně hovořil Ganelon před králem den co den. Až nakonec Karel poslal do Alby rytíři Émonovi cenné dary za bývalé služby i list, že si přeje poznat jeho syny a proto je zve i s hřebcem Bejardem do Paříže ke dvoru. Z toho listu i z králových darů měli v Albi velkou radost. Nejvíce starý Émon, kudy chodil, tudy krále Karla velebil, že nezapomněl a že se jistě o jeho syny dobře postará. Také oni se do Paříže těšili, jen nejmladší Richard se k odjezdu neměl a cestu bratřím rozmlouval. Tušil, že král jde jen o Bejarda a snažil se je o tom přesvědčit, ale všichni se mu vysmáli. Posléze se tedy přichystal s těžkým srdcem na cestu i Richarde. Vymínil si však alespoň to, že nikdo nebude Bejarda hřebelcovat a Guichard mu namaluje na tělo bílé skvrny, aby vypadal jako starý kůň. Tenkrát byla ještě Paříž malá a král měl sídlo na ostrůvku Cité u Sény. Přesto, když sem bratři přijeli, podivovali se té nádheře. Množství urozených pánů a paní i počtu krásných koní, které spatřili. Ale to už jim pokynul z dřevěné galerie sám král a pospíšili si proto k němu, aby mu vzdali hold. Vidím, že přijíždíte právě včas, abyste se zúčastnili velkého koňského závodu, který za chvíli začne, řekl potom Karel a dodal s úsměškem, vítěz dostane zlatou korunu. Tak ať se ten váš koník snaží, i když na vítěze právě nevypadá. Bejar proti ostatním koním, kteří se jen leskli, vypadal jako stará zaprášená herka a králův výsměch patřil jak jemu, tak i rádci Ganelonovi, který ho přece tolik přemlouval, aby si váka chtěl. Jenže Ganelon sedící vedle potichu odpověděl, ta staroba je namalovaná. Teprve při závodech se opravdu uvidí. To už se však Bejar stavil s ostatními koňmi do řady. Ale zatímco na všech těch krásných vranících, bělouších, grošácích, ryzácích a hnědácích sedělo po jednom jezdci, zůstali v Sivákově sedle všichni čtyři bratři. I byl z toho náramný smích. Ale kdo pochyboval, zda s takovou zátěží na hřbetě udělá hřebec jediný krok. V skutku to tak zprvu vypadalo. Když dali heroldi znamení a koně vyrazili jako vítr, Bejar vyběhl stěžka jako poslední. Protože nejstarší Rno držel na Richardetovu radu úzdu zkrátka. A smích kolem vzrůstal jako příboj. Jen Richarde na konci sedla vedl svou nepouštěj tu úzdu, nesmíme zvítězit. Rno však už další posměch nesnesl. Sklonil se k hřívě, pustil úzdu a zašeptal Bejardovi do ucha. Teď jim všem ukaž, co umíš. Ale než si diváci stačili uvědomit, co se děje, vyrazil Sivák jako šíp. Z bědného klopítání tlučou jeho kopita do země jako bouře. Odletuje hlína, kamení i drny. Smích ještě nedozněl a Bejar dostihl ostatní
Nastalo ticho a Sivák je první v poli. Král ještě nestačil zavřít překvapením ústa a čtvero bratří stojí před ním u tribuny a očekává odměnu. První se vzpamatuje Ganelon a hned šeptá Karlovi do ucha. Nože, měl jsem pravdu? Takový hřebec náleží jen králi. A král opakuje po něm přísným hlasem. Takový hřebec patří jen králi. Vyvážím vám ho zlatem. Dám i zlatou korunu pro vítěze, jak jsem slíbil. Ale Bejarda si ponechám. Stejně se o něj špatně staráte, jak vidím. Teď je Karel spokojen sám sebou. Ne všechna rozhodnutí mu musí Ganelon našeptat do písmene. Bejarda nedáme, odpoví však za čtyři bratry Renaud. Co teď? I teď si ví král rady. Mnohokrát mu totiž lidé odporovali. Stráže, svažte ty vzpurníky a tím ukážu. Volá proto ze všech sil a už se zbíhají zbrojenci s tasenými meči. Bratři dál nečekali. V mžiku vskočili do sedla a Bejár s nimi míří k Séně, tam, kde je brána a most z města. Nevědí však, že je most zvednutý. Když to poznají, musí se vrátit a hledat jinou cestu k útěku. A pro následovatelé se blíží. Lučišníci, kopiníci, celá Paříž je za chvilku na nohou. Bejar běží tryskem úzkými uličkami. Přeskakuje překážky, které mu Pařížané stavějí do cesty. Nemůže se dostat z města ven. Ani jediný z bratří nedokáže poradit. V životě tu přece nebyli. Ach, kdyby to byl bratránek Malži, přeje si v duchu vroucně Richarde. Kde je ale bratránka konec? Za to šípy, kopí i kamení jim kolem uší jen fičí. A najednou stojí před nimi neprostupná zeď. Dál ulice nevede. Vrátit se také nemohou. Stovky a stovky svých pomáhačů za nimi král poslal. Vílo Orlando, pomoz nám! Vzpomene si konečně Richarde a Bejar se čtyřmi jezdci skočí rovnou do té zdi. Ale co to? Ne, nerozbili se hlavy, ani zeď neprorazili. Co se tedy stalo, že si pronásledovatelé mohou oči vykoukat, jak je poulí? Vidí totiž na zdi obraz hřebce. Právě takový, jaký namaloval přednedávnem Guichard v Albi. Jenomže teď na Sivákovi sedí čtvero jezdců. Čtvero synů Émonových. Pro obraz král neposlal nikoho. A tak Pařížané rozpačitě stojí a pak se rozcházejí, hovoříce o zázraku, který spatřili na vlastní oči. A ani tušit nemohou, že nedaleko za městem cválá Bejar po cestě do Languedocu a Messernoda, Guicharda, Allarda i Richardeta vstříc s novým dobrodružstvím. Vedle nich pak pobízí svého koně všudy přítomný bratránek Malži a jen se směje tomu podivuhodnému kousku, který bratři s pomocí víly dokázali. Možná, že Émonovi synové na onen příběh později sami zapomněli, ale město na ně nezapomnělo nikdy. I když totiž zeď i obraz jezdců vzali dávno za své, zůstal místu název. Ulice čtyř synů.

O hloupém mistru Simonovi a dvou florentinských taškářích. Město na březích Arna se nepyšní jen svými skvostnými chrámy a paláci, ale uchovala se tu i řada veselých, smutných i jímavých příběhů, z nichž právě ty veselé byly solí života ve Florencii. Nože, pověsme si proto jeden z nich. Když se přistěhoval do Melounové ulice mistr Simon da Villa, aby zde provozoval slovutné umění lékařské, brzy sousedé poznali, že ač oplývá jměním, neoplývá nikterak bohatstvím ducha, jakž by co doktor medicíny zajisté měl. Mistr byl totiž náramně zvědavý, kde koho se na kde co vyptával a všemu, co mu lidé řekli, do písmene uvěřil. Potom hned poučoval a radil a jako každý domýšlivý hlupák se vychvaloval sám až do nebes. Simon také nelibě nesl, že se mnohým může žít stejně snadno a dobře jako jemu. Možná dokonce, že záviděl ostatním i vzduch, který dýchají jako on. Právě tahle závist jej upozornila na dva malíře, Bruna a Bufalmaka, kteří bydlili nedaleko. Ti dva popravdě třeli bídu snouzí, ale poněvadž byli veselí a nikdy žádnou švandu neskazili, sousedé je rádi počastovali a tu i tam si objednali i nějaký obrázek. Kdyby tedy měl mistr Simon uši i oči na správném místě, jistě by brzy pochopil, proč jsou oba mládenci volní jako ptáčci, zpěváčci i proč mají pořád tak dobrou náladu. Jenže doktor uvažoval docela jinak. Mají jistě nějaké jiné vedlejší výdělky a jistě ne počestné, přemítal. A hned si i umínil, že musí celé věci přijít na kloub. Od té chvíle pronásledoval oba přátele jako stín. Bruno se mu zdál sdílnější. Seznámil se tedy nejdříve s ním a pozval ho i několikrát na oběd. Malíře zprvu ani nenapadlo, co za Simonovou pohostinností vězí, ale rarášek se v něm probudil, když mistr po dobrém víně začal. To na vás v skutku obdivuji, jak dokážete být vy i váš přítel při takové chudobě ještě veselí. A nebo máte nějaký jiný příjem? Inu máme, nemáme, odpověděl Bruno zdráhavě a stišil hlas. Někdy chodíme v noci na výpravu. Na výpravu? Co to znamená? To mi přece musíte prozradit, nedala Simonovi zvědavost. Ale Bruno, že o tom nemůže být ani řeči, a vzpěčoval se tak dlouho, až milý mistr nemohl zvědavostí ani polikat. A teprve, když Simon na kříž odpřisáhl svatosvaté mlčení, dal se malíř do vyprávění. Už asi, mistře, nevíte, že v našem městě kdysi pobýval velký mák a kouzelník Skoto. Pocházel ze Skotska, proto takové jméno. A mezi florentinskými šlechtici nabyl časem takové úcty, že když chtěl odejít, musel vyučit kouzelnickému umění dva své žáky, kteří v jeho slavném díle dodnes pokračují. Ti dva se totiž scházejí v nočních hodinách se společností florentinských velmožů a splní každému jeho přání, ať finanční, ať milostné. Šťastnou shodou okolností jsem se do oné tajné společnosti dostal i já s Bufalmakem a vyneslo nám to už pěkný peníz i náruč takové krasavice, jako je sama anglická královna. A to nemluvím o báječných hodokvasech a nadzemské hudbě a zlatých síních. Mistr Simon měl oči na stopkách jako hlemíšť a vzrušením se doslova rozklepal. Ve snu by mě nenapadlo, jaké máte styky. A mohli byste i mne vzít do té vznešené společnosti?
No, nevím, nevím, zatvářil se Bruno pochybovačně. I já mám urozený původ. Vždyť matka pochází ze slavného rodu Valekijů. Proto také máš tolik peněz, ty jedno tululum, pomyslil si malíř. Nahlas však řekl, nejde jen o urozenost, pane. Každý, kdo chce být do naší společnosti přijat, musí projít zkouškou odvahy, aby si tak vydobil právo na rozkoše, kterých se mu pak dostane. Teď se Simon zarazil, neboť byl odjakživa třasořitka. I takovou zkoušku jsem ochoten podstoupit, když je to nezbytné, prohlásil však nakonec. A Bruno viděl, že je už na čase ustoupit, nemají-li přijít s bufalmakem o švandu, kterou tak snadno nastrojil. Řekl proto, příští měsíc bude kapitánem té tajné společnosti můj přítel, poněvadž na něho připadne řada. Přimluvím se tedy, abyste dostal úkol v skutku lehký, neboť i vy mi prokazujete přátelství. Přitom také zůstalo. Celý zbytek měsíce hostil doktor Bruna i bufalmaka vybranými pokrmy i nápoji a oni mu na oplátku vymalovali na vrata nočník jako domovní znamení. Aby prý také každý věděl, že v domě bydlí opravdový mistr lékařských věd a podle toho zvláštního znaku se to uvedlo ve Florencii do známosti. Posléze však nastal den, kdy přišli malíři za Simonem s vážnou tváří a řekli mu, nadešla vaše chvíle, mistře Simone. Ještě této noci můžete poznat lesk zlatých síní, prožít božský hodokvas a vychutnat obětí nejspanilejších žen a dívek na světě, budete-li si přát. Stačí jen trocha odvahy. Co mám tedy udělat? Ozval se nedočkavě doktor. Je to vlastně maličkost. Přimluvili jsme se za vás, odpověděl bufalmako. Poslouchejte tedy dobře. Hned po setmění půjdete na hřbitov u kostela Santa Maria Novella. Tam počkáte, až pro vás přijde sluha naší společnosti. Je to chlupaté a rohaté zvíře a bude asi pouštět hrůzu. Nesmíte se bát. Zvíře se pak uklidní a odnese vás na zádech za námi. Jedno si však pamatujte. Po celou dobu nesmíte vyslovit Boží jméno ani na ně pomyslet a při jízdě skřižte ruce na prsou. Jinak je zkouška neplatná a všichni tři budeme pikat. A ještě něco, přidal se Bruno. Oblečte se do svátečního, ať celá společnost vidí, jak vzácného muže přivádíme. S tím oba malíři odešli. Na večer se mistr Simon vymluvil manželce, že musí za vznešeným pacientem. Celý se navonil a oblékl svůj skvostný šarlatový plášť s kožešinovým límcem a když se setmělo, vyrazil ze svého domu. U kostela nebylo živé duše, za to v Simonovi byla malá dušička. Přesto ale srdnatě prošel hřbitovní branou a celý rozechvělý začal pozorovat náměstíčko před kostelem. Zanedlouho se zpovzdálí, snad z ulice Dela Scala ozval hrozný tartas, skřeky a funění a na prostranství vběhla černá rohatá příšera. To si bufalmako oblékl kožich na ruby a tvář zakryl ďábelskou maskou, aby Simona vyděsil co nejvíc. Vyl i bručel, poskakoval po čtyřech a řinčel řetězem, až zjistil, že se mistr strachy jen tetelí a modlí ke všem svatým. Potom se zvíře uklidnilo, stanulo před doktorem a čekalo, až nasedne. Simonovi se chtělo pramálo, ale zvědavost mu přece jen nedala. Ještě jednou se pomodlil a nasedl chlupaté nestvůře na hřbet. Hoj, to byla jízda! Bufalmako se rozběhl po čtyřech, jak nejrychleji uměl,
Pak se vstyčil a se Simonem přilepeným na zádech jako klíště upaloval z města ven až k žumpám, kde se vylévaly splašky. Bábné místo to věru nebylo ani za dne, natož v noci. A představme si, že se nakonec příšera, čili Bufalmako, před jednou žumpou zastavila a mistra Simona do ní schodila. Chudák doktor se v jámě zajíkal puchem, padal, klouzal a trvalo mu hodnou chvíli, než z toho smrdutého neřádstva vybředl. I svůj drahocený plášť tam utopil. A zatímco z domu vyšel vyšňořený a navoněný, táhla se za ním během jeho neslavného návratu docela jiná vůně, připomínající jedno z brusu nové domovní znamení v Melounové ulici. Bruno i Bufalmako se za Simonem táhli v úctivé vzdálenosti, jednak proto, aby je snad nespozoroval, ale zajisté i proto, aby nemuseli čichat onen hrozný smrad, který mistr provázel. Tak se potají dostali až do Melounové ulice a pod okny doktorova domu vyslechli nadávky i rány, jimiž manželka Simona počastovala. Smáli se, až je břicha od smíchu bolela. A druhého dne z raního šera si pomalovali těla modřidlem a rovnou za Simonem. Přivítal je se skoromoucenou tváří, ale než jim mohl vysvětlit, jaké neštěstí ho potkalo, spustil Bruno z hurta. O neštěstí raději nemluvte, protože my jsme dostali pro vaši zbabělost a modlení takový výprask, že máme záda modrá. Načež si vykasal košily a v šeru uviděl Simon místo modřidla v skutku modřiny. Nejen to, připojil se však rozhorleně Bufalmako, z té vznešené společnosti nás navždycky kvůli vám vyhnali. A kterak si teď dopomůžeme alespoň k penězům, když už musíme zapomenout na všechny ty slasti a rozkoše, o něž jsme přišli? Věru, že asi půjdu k soudu a budu si stěžovat. Jen to ne, milí příteli, vyděsil se mistr. To vám raději oběma budu sám dávat měsíční apanáž na přilepšenou. Právě na to Filutové čekali. Na oko sice ještě chvíli Simonovu nabídku odmítali, potom však přijali. A tak byli vlastně všichni tři spokojeni. Jenže Bruno a Bufalmako jazyk za zuby neudrželi. A tak zanedlouho i děti ve Florencii věděli, jaký je Simon, mistr věd lékařských, s odpuštěním Trumbera.

O tom, proč bruselské ženy nosily své muže na zádech. Nejeden rytíř, kníže či král z evropských zemí táhl se zbrojným lidem v létech křižáckých výprav do svaté země. Neboť právě tam ovládli město Jeruzalém nevěřící a povinností každého dobrého křesťana bylo, aby i svým mečem přispěchal na pomoc. Nejinak se také zachovali bruselští měšťané. Všichni do jednoho, kdo jen zbraní mohl vládnout, se postavili pod praporce pana Gottfrieda z Bujonu a za halasného troubení a vyzvánění všech zvonů opustili Brusel. Brzy však utichly fanfáry na rozloučenou a do ulic se vkradl smutek. Míjeli týdny i měsíce, ale o výpravě dosud nedošla ani zvěst, natož zpráva, která se komu daří. A tak stichlo i ženské hašteření a smích kolem studní. Namísto toho se zalec, kterým přivřeným oknem stále častěji ozývalo vzlikání a později hlasitý pláč. Celý rok nevěděli bruselanky o svých mužích, otcích i synech docela nic. Jejich jindy usměvavé plné tváře se žalem a steskem skrabatily ze šedly, jejich hrdá chůze se proměnila v šouravý krok starých babic, takže bys sotva mezi nimi našel ty krasavice, které jejich milí opustili. Až jednoho dne, a bylo to právě 28. ledna, se v Lovaňské bráně objevil neznámý jezdec na spěněném koni. Jeho brnění bylo pokryté prachem i blátem, proto když dojel na velké náměstí, nemusel ani zdvíhat trubku k ústům a nakupili se kolem něho chudé služky i bohaté měšťky, lazebnice i soudcová, kovářova manželka i žena strážného, zkrátka všechny ženy, co ve městě osiřeli, jen aby vyslechli slova neznámého rytíře. A věru, že se dočkali poselství, které jim znělo jako rajská hudba. Jeruzalém byl dobyt zásluhou bruselských a nejstatečnější ze všech, pan Gottfried, se tam stal panovníkem. Nejen však to. Pan starosta vám vzkazuje, že dnes do západu slunce se s ostatními hrdiny vrátí domů, poněvadž už dorazili do Lovaně. Snad chtěl posel ještě něco dodat, snad ne. Jisté však je, že se k slovu už nedostal. Takový tartas a křik totiž ženy spustili. Hned se prý také v houfu rozeběhli k bráně, posedali na zem a jen poulili oči do dálky k Lovani, odkud se měli bruselští vrátit. Ještě, že tehdy v tom lednovém počasí dlouho nečekali, nebo snad bylo mimořádně teplo, inu jisté je, že toho dne jejich hrdinové opravdu přijeli. A když si každá našla toho svého, nastalo objímání, líbání a pláč a smích. Nemyslete si však, že se mohli muští na náměstí pozdržet. Kdeže? Nakonec si je ženy naložili pěkně na záda a jako by se domluvili, odnesli je ulicemi do jejich domovů. Teprve následujícího rána začaly oslavité zdařilé výpravy a po celý měsíc se konala klání, turnaje i hostiny. Důležitější však je, že od 28. ledna bylo zase radost se na bruselské ženy podívat a snad právě proto se stalo jejich svátečním zvykem nosit muže domů toho dne rok co rok. Právě tak, jak se to stalo před mnoha a mnoha léty.

Můj první zásah do literatury. Ve 13 letech jsem byl velmi bystré dítě. Neba myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to také pyšný. Byl jsem učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával. Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích. A kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. A jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl Higgins. Dostal nedávno košem, a kterého si večera našel přítel na posteli toho úbohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu, rozmyslel si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. Pomyslel jsem si, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé a z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb Sir Johna Moora. A byla to parodie pěkně drsná. Pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na nejnovějšího našeho cizince, na lva těch dní skvělého kryčovského tovaryše Ramse z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. Týden co týden posílal do týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nadepsána pro Mary z H, několik teček, Lu, což samozřejmě znamenalo pro Mary z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru. A hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousavou poznámku pod ty verše. A to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne, bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, několik teček Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. Noviny vyšly, a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako tyhle moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Začasného dopoledne přišel strýcův konkurent Higgins s dvouhlavňovou puškou. Když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Přišel Krejčí se svou husičkou Mary a nůžkami. Ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohonění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku nadsti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi. Ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. To byl jeho oblíbený žert. Když se strýc redaktor vrátil, velmi se na mne hněval. A to zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu
A jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů. A tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

Příběh nehodného chlapečka. Byl kdysi nehodný chlapeček, který se jmenoval Jakoubek. I když se takřka vždycky nehodní chlapečkové v knihách z knihovníček nedělních škol jmenují Jakubové, jak jste si jistě už sami povšimli. Bylo to podivné, přece však byla pravda, že i tenhle se jmenoval Jakoubek. Neměl nemocnou maminku, zbožnou nemocnou maminku se souchotinami, která by byla ráda ulehla do hrobu a nalezla již mír, nebýt jen její veliké lásky k chlapci, nebýt její úzkosti, že svět k němu bude drsný a chladný, až ona odejde se světa. Chlapci v knihách z nedělních škol se většinou jmenují Jakubové a mají nemocné maminky, které je učí říkat důvěřuj se v pána, o duše má, a tak dále, které je uspávají sladkým a bolným zpěvem, líbají je pak na dobrou noc, poklekají u jejich lože a pláčí. S tímhle chlapcem je to však jiné. Jmenoval se Jakoubek a s jeho matkou docela nic nebylo v nepořádku. Žádné souchotiny, ani cokoliv podobného. Byla spíše obtloustlá a nebyla zbožná. Ba co víc, netrpěla žádnou úzkostí o Jakoubka. Říkala, že kdyby si zlomil vaz, nebyla by to žádná velká ztráta. Vždycky Jakoubkovi naplácala, než šel spát, a nikdy ho nelíbala na dobrou noc. Naopak, když už se ho chystala opustit, ještě ho spohlavkovala. Jednou tenhle nehodný chlapeček ukradl klíč od spižírny, vklouzl tam, nabral si povidel a nádobu naplnil dechtem, aby matka nic nepoznala. Zcela nečekaně však nepocítil žádnou hrůzu a nic mu nenašeptávalo, což je správné, neposlouchat maminku, není to hřích, kam pak přijdou nehodní chlapečkové, kteří papají mamince povidla. Nepoklekl náhle a nesliboval, že už nikdy nebude hřešit. Nevstal pak s lehkým šťastným srdcem, nešel o tom povědět mamince, neprosil ji za odpuštění a ona mu nepožehnala se slzami hrdosti a díků vzdání v očích nikoli. Tak se to děje se všemi ostatními nehodnými chlapci z knih. S Jakoubkem to však bylo ku podivu docela jinak. Snědl povidla a řekl si po svém hříšném hrubém způsobu, že je to prýma. Dal do nádoby dehet, řekl také, že je to prýma. Zasmál se a poznamenal ještě, že ta ženská bude zase nadávat, až na to přijde. Když na to přišla, všecko popřel, ona ho krutě zmrskala a pláč obstaral on sám. Všechno bylo tak podivné s tím chlapcem. Všechno se s ním dálo docela jinak, než s nehodnými Jakuby v knihách. Jednou vylezl na jabloň farmáře a Korna, aby si nakradl jablka. Větev se nezlomila, nespadl, nezlomil si nohu, nepotrhal ho farmářův veliký pes, neproležel pak týdny upoután na lůžko, nekál se a nepolepšil. Ach, nikoli. Nakradl si jablek, kolik chtěl a v pořádku se dostal zase dolů. Na psa byl připraven a když jej přišel pokousat, uhodil ho cihlou rovnou do čumáku. Bylo to velmi podivné. Nic takového se nikdy nestalo v těch přívětivých knížečkách s mramorovými deskami a s obrázky, na kterých jsou muži v kabátech s vlaštovčími ocasy, v zvonovitých kloboucích a kalhotách nad kotníky, na kterých jsou ženy, jejichž oděvy mají pasy v podpaží a jež nikdy nemají na sobě krinolíny. Nic takového se nikdy v knihách z nedělních škol nestalo. Jednou ukradl učiteli perořízek. A když dostal strach, že na to učitel přijde a že dostane rákoskou, strčil jej do čepice Jirkovi Wilsonovi, synovi chudé vdovy Wilsonové, mravnému chlapci, nejhodnějšímu chlapečkovi celého města, který vždycky poslouchal maminku, který nikdy nelhal, který měl rád učitelovi výklady a byl všecek poblázněn do nedělní školy. Když nůž z čepice vypadl, když ubohý Jirka svěsil hlavu a zčervenal, jako by si uvědomoval vinu, když ho zarmoucený učitel obvinil z krádeže a když se právě chystal spustit metlu na chvějící se záda, neobjevil se zcela náhle mezi nimi nepravděpodobný smírčí soudce šedivých vlasů, nezaujal náležitý postoj a neřekl ušetřte tohoto šlechetného chlapce, hle, tam se krčí viník. Vraceje se od soudu, kráčel jsem mimo školu a sám nepozorován, spatřil jsem na vlastní oči tu krádež. Jakoubek pak nebyl byt. Důstojný soudce nepronesl před plačící třídou kázání. Nevzal Jirku za ruku, neřekl, že takový chlapec zasluhuje být chvalořečen. A nepozval ho pak, aby s ním štípal dříví, studoval práva, pomáhal jeho ženě v domácnosti
Ve zbývajícím čase, aby si hrál, dostával za to 40 centů měsíčně a byl šťasten nikoli. Tak by se to stalo v knihách, ale s Jakoubkem to tak nebylo. Nepřišla sem dělat nesnáze žádná soudcovská huba, která se do všeho plete, a tak vzorný hoch Jiří dostal výprask a Jakoubek byl rád, poněvadž, jak víte, Jakoubek nenávidí mravné hochy. Jakoubek řekl, že má namazánky spadeno. Tak hrubě mluvil ten nehodný, zanedbaný chlapec. Ale nejpodivnější věc se Jakoubkovi stala, když se jednou v neděli šel projet na loďce a neutopil se. A jindy ho zase zastihla bouře, když v neděli chytal ryby a blesk ho nezasáhl. Mohli byste prohlížet a prohledávat všechny knihy z nedělních škol od nynějška až do příštích Vánoc a nikdy byste tam nic podobného nenašli. Och, nikoli. Zjistili byste, že všichni nehodní chlapci, kteří se v neděli projíždívají na loďce, bez výjimky utonou. A všichni nehodní chlapci, které v neděli zastihne bouře při chytání ryb, jsou neomylně zasaženi bleskem. Loďky s nehodnými chlapci se o nedělích vždycky obracejí dnem vzhůru a je vždycky bouřka, jestliže jdou nehodní chlapci v neděli na ryby. Jak tomuhle Jakoubek unikl, to je pro mě záhada. Kolem toho Jakoubka bylo nějaké kouzlo. Tak to jistě bylo. Nic mu nikdy nemohl ublížit. Dal dokonce slonovi ve zvěřinci šňupec tabáku a slon mu neurazil hlavu svým chobotem. Proslídil skříň, aby našel pálenku z máty, nezmýlil se přitom a nevypil kyselinu. Ukradl otci pušku, šel v neděli na lov a neustřelil si 3 ani 4 prsty. Udeřil sestřičku pěstí do spánku, když dostal vztek a ona po dlouhé letní dny netrpěla zdlouhavými bolestmi a nezemřela, promlouvajíc sladká slova odpuštění, jež by zdvojnásobovala utrpení jeho zdrceného srdce? Ne, dostala se z toho. Utekl konečně z domova na moře, nevrátil se pak a necítil se tu na světě smuten a sám, zatímco jeho milovaní spali již na tichém hřbitůvku a zatímco se Břečťanem obrostlý domov jeho chlapeckých let zhroutil a propadl zkáze. Ach, nikoli. Vrátil se domů ožralý jako slíva a první jeho návštěva patřila policejní strážnici. Dospěl a oženil se, přivedl na svět velikou rodinu, které jedné noci rozpoltil sekirou hlavy a zbohatl všemi způsoby podvodu a darebáctví. Teď je z něho nejpekelnější, nejneřestnější padouch, žije ve všeobecné úctě a stal se zákonodárcem.

příběh hodného chlapečka. Byl kdysi chlapeček jménem Jáchym Blívens. Vždy poslouchal rodiče, ať jejich požadavky byly jakkoliv nesmyslné a nerozumné. Vždy se dobře učil a do nedělní školy nikdy nepřišel pozdě. Nikdy nechodil za školu, i když mu střízlivý úsudek říkal, že by to byla nejprospěšnější věc, jakou by mohl udělat. Nikdo z ostatních chlapců nikdy nebyl schopen tohoto chlapce napodobit, tak podivně si počínal. Nikdy nelhal, ať jakkoliv by se mu to bylo hodilo. Říkal jen, že lhát je špatné a tomu stačilo. A byl tak poctivý, že to prostě bylo směšné. Zvláštnosti tohoto Jáchyma všechno překonávali. Nehrál v neděli kuličky, nevybíral ptačí hnízda, nikdy nedával opičkám flašinetářů rozpálené mince. Zdálo se, že ho žádná z rozumných zábav prostě nezajímá. Ostatní chlapci se ho tedy pokoušeli pochopit a dorozumět se s ním, ale k žádnému uspokojivému výsledku nedospěli. Vytvářeli si jen jakýsi mlhavý názor, že je praštěný. A tak ho brali pod svou ochranu a nedopouštěli, aby mu bylo ubližováno. Tenhle hodný chlapeček četl všechny poučné knihy z nedělní školy. Bylo to jeho největší potěšení. V tom vězelo celé jeho tajemství. Věřil na všechny ty hodné chlapečky, kteří se vyskytují v knihách nedělních škol. Skládal v ně všechnu důvěru. Toužil potkat některého z nich živého. Ale nikdy se mu to nepodařilo. Patrně všichni vymřeli dřív, než se narodil. Kdykoliv četl o nějakém obzvláště hodném chlapci, rychle obracel listy na konec knihy, aby se dověděl, co se s ním stalo. Byl by se rozběhl na tisíce mil daleko, aby na něj mohl popatřit. Ten hodný chlapeček vždy v poslední kapitole zemřel a vždy tu byl obrázek pohřbu, na němž všichni příbuzní a všechny děti z nedělní školy stáli kolem hrobu v kalhotách, které byly příliš krátké, v kloboucích, které byly příliš velké, a všichni tu plakali do kapesníků, které měly rozměr 1,5 čtverečního metru. Takhle ho to vždycky doběhlo. Jáchym měl šlechetnou ctižádost dostat se do nějaké knihy z nedělní školy. Chtěl se tam dostat i na obrázku, který by ho ukazoval, jak slavnostně odmítá lhát své matce, která z radosti nad tím pláče. Nebo na obrázku, který by ho ukazoval na domovním prahu, jak dává centík ubohé žebračce se 6 dětmi a jak jí říká, aby to utratila podle svého uvážení, aby však nebyla marnotratná, neboť marnotratnost je hřích. Nebo ještě na jiném obrázku, který by ho ukazoval, jak velkodušně odmítá prozradit nehodného chlapce, který na něj čekává za rohem, když jde ze školy, vždy ho zmlátí laťkou, pak ho žene domů a vykřikuje přitom v běhu hip, hip, hip. Taková byla ctižádost Jáchyma Blívence. Chtěl se dostat do knížky z nedělní školy. Občas mu bylo trošku nepříjemné, když si pomyslel, že hodní chlapečkové vždycky umírají. To víte, měl rád život. A tohle bylo na životě podle vzoru knížek z nedělní školy nejprotivnější. Věděl, že být hodný není zdravé. Věděl, že je to větší neštěstí než souchotiny. Být tak nadpřirozeně hodný, jako byli chlapci v těch knihách. Věděl, že to nikdo z nich dlouho nevydržel. A bolelo ho pomyšlení, že kdyby se dostal do některé z těch knížek, ani by ji nespatřil, nebo kdyby přece jen knížku vydali dřív, než by zemřel, nikdy by nebyla dost oblíbená bez obrázku jeho pohřbu v poslední části. Nebyla by to žádná knížka z nedělní školy, jestliže by nevyprávěla o tom, co radil lidské společnosti, když umíral. A tak si to konec konců musel zařídit, jak bylo možno za daných okolností nejlépe. Žít v poctivosti, vydržet přitom na světě co nejdéle a mít pro všechny případy připravena svá poslední slova umírajícího. Ale nikdy to jaksi s tímhle hodným chlapcem nedopadlo správně. Nikdy se s ním nic nestalo tak, jak se to stávalo s hodnými chlapečky v knížkách. Vedlo se jim vždycky dobře a nehodní chlapci si zatím lámali nohy. V jeho případě někde něco přeskočilo a všechno se s ním dálo docela jinak. Když přistihl Jirku Blejka, jak krade jablka, a šel mu pod strom přečíst vyprávění o nehodném chlapci, který spadl se sousedovy jabloně a zlomil si ruku, Jirka v skutku také spadl se stromu, ale spadl na něj, zlomil ruku jemu a sám si vůbec neublížil. Tomuhle nemohl Jáchym porozumět. O ničem takovém v knížkách nebylo.
Když jednou nehodní chlapci strčili slepce do bláta a když mu Jáchym běžel na pomoc, chtěje tím získat i jeho požehnání, slepec mu vůbec nedal žádné požehnání, nýbrž ho praštil holí přes hlavu a řekl k tomu, že by ho moc rád příště chytil, až jej zas bude strkat do bláta a pak předstírat, že mu chce pomoci. Tohle vůbec nesouhlasilo se žádnou z těch knížek. Jáchym je znovu všechny přečetl, aby se o tom přesvědčil. Jáchymovým přáním bylo nalézt nějakého schromlého psa bezdomova, hladového a pronásledovaného, přivést ho k sobě domů, vyhýčkat ho a získat si tak jeho nehynoucí vděčnost. Konečně k svému štěstí takového psa nalezl. Přivedl jej domů a nakrmil. Ale když ho začal hýčkat, pes na něj skočil, s výjimkou přední části šatstva všechno na něm roztrhal a udělal z něho strašáka k pohledání. Hledal vysvětlení u svých autorit, ale nic tam nevyčetl. Byl to pes téhož rodu jako ti v knížkách, ale počínal si docela jinak. Cokoliv ten chlapec podnikl, vždycky to skončilo nesnázemi. Právě ty věci, za něž chlapci v knížkách byli odměňováni, ukazovaly se v jeho případě jako věci ze všech nejméně prospěšné. Když jednou kráčel do nedělní školy, spatřil několik nehodných chlapců, jak se právě vydávají na zábavnou plavbu v plachetnici. Byl všecek zmaten, poněvadž věděl z knížek, že se všichni chlapci, kteří v neděli sednou na loďku, bez výjimky utopí. Běžel tedy na blízký vor, aby je varoval. Ale jedna z klád se pod ním otočila a on sklouzl do řeky. Jakýsi muž ho včas vytáhl, doktor z něho vypumpoval vodu a znovu vzkřísil k životu jeho plíce, ale Jáchym přitom nastydl a po 9 týdnů byl upoután na lůžko. Nejzáhadnější na celé věci bylo, že se nehodní chlapci po celý den měli výborně a že se, což nejvíc překvapuje, dostali domů živi a zdraví. Jáchym Blíven si řekl, že v knížkách se nic takového neděje. Byl z toho dokonale zmaten. Když se uzdravil, neměl už tolik odvahy, ale rozhodl se přece jen, že bude pokračovat v pokusech. Věděl, že dosavadního zážitky nestačí na to, aby se dostali do knížek a že nedosáhli ještě lhůty určené hodným chlapečkům. A tak doufal, že se přece jen vyznamená, jestliže to do určené doby vydrží. Kdyby všechno ostatní zklamalo, měl připravena svoje poslední slova umírajícího, na která se mohl spolehnout. Prozkoumal knížky a zjistil, že je čas, aby se vydal na moře jako plavčík. Navštívil kapitána, které si lodi, přednesl žádost. Když se ho kapitán tázal, jaká má doporučení, hrdě mu předložil náboženský spisek a ukazoval na slova Jáchymu Blívencovi, jeho milující učitel. Ale kapitán byl drsný, hrubý chlap a řekl, s tím jdi k čertu, to není žádný důkaz, že umíš umývat talíře nebo zacházet s kbelíkem na špínu. Mám dojem, že tě na loď nevezmu. Tohle bylo nejpodivnější ze všeho, co se kdy Jáchymovi za celý život stalo. Učitelovo věnování, vepsané do náboženského spisku, nikdy nemohlo nevzbudit nejněžnější city v námořních kapitánech. Nikdy nemohlo neotevřít cestu ke všem podstám a ziskům, které z nich plynou. V žádné z kníže, které kdy četl, nikdy se nic takového nestalo. Sotva věřil svým smyslům. Ten chlapec Jáchym měl vždycky těžký život. Nikdy se nic nedálo v souhlase s autoritami, které uznával. Když konečně zase jednoho dne pronásledoval nehodné chlapce, aby jim udělil napomenutí, spatřil jich několik v bývalé slévárně, jak chystají žertík se 14 nebo 15 psy, které spoutali dohromady v dlouhou řadu a chystali jim ozdobit ocasy prázdnými plechovkami od nitroglycerínu. Dotklo se to Jáchymova srdce. Usedl na jednu z těch plechovek, neboť konal-li svou povinnost, nikdy mu nevadilo, že se ušpiní. Vzal prvního z těch psů za obojek a obrátil svoje vyčítavé oči na zlého Tomáše Jonese. Avšak právě v tomto okamžiku vstoupil jsem pln hněvu přísedící McWelter. Všichni nehodní chlapci utekli, ale Jáchym Blívens vstal, vědom si své neviny, a začal jednu z těch slavnostních řečí, jaké se pronášejí v knížkách nedělních škol a které vždycky začínají Och, pane, v naprostém rozporu se skutečností, že žádný chlapec, ať hodný nebo nehodný, nikdy svoje oslovení nezačíná Och, pane. Ale přísedící nevyslechl, co mělo přijít dál, vzal Jáchyma Blívence za ucho, obrátil ho a uhodil dlaní přes zadek. V témže okamžiku vyletěl hodný chlapec střechou vzhůru
a vznášel se k slunci, zatímco ostatky těch 15 psů vláli za ním jako ocas draka. Na povrchu zemském nezůstala jediná stopa po onom přísedícím ani po bývalé slihvárně. Pokud pak jde o mladého Jáchyma Blívence, nikdy už se mu nedostalo příležitosti pronést poslední slova umírajícího, která mu dala tolik práce, když je sestavoval, jestliže je ovšem nepronesl k ptákům. I když totiž největší část z něho spadla docela v pořádku do koruny stromu v sousedním okrese, ostatní části se rozletěly po 4 okolních městských obvodech, takže bylo nutno 5x opakovat soudní vyšetřování, aby se zjistilo, zda je skutečně mrtev nebo živ a jak se všechno zběhlo. Tak rozptýleného chlapce nikdo nikdy neviděl. Závorka. Tuto glycerinovou katastrofu jsem si vypůjčil z článku kterého si plátku, jehož autora bych zde uvedl, kdybych jen věděl jeho jméno. MT. Závorka uzavřít. Tak zhynul hodný chlapeček, který dělal, co nejlepšího mohl, ale nikdy mu to nevyšlo tak, jako v knížkách. Všichni chlapci, kteří si kdy počínali, jak on si počínal, měli úspěch, jenom on ne. Jeho případ je v skutku pozoruhodný. Nikdy patrně nebude vysvětlen.

0: Václav Voska přečetl Příběhy tří chlapečků. Humoresky amerického autora Marka Twaina v překladu Zdeňka Urbánka natočil v roce 1966 režisér Jiří Hesoun.
1: Běžná cesta s Evženem v metru vypadá nějak takhle.
2: Vidíš tamhle toho?
1: Nenápadně do mě strká loktem. Já se rozhlížím po natřískaném vagonu a než stačím odpovědět, že nevidím, zasyčí mi Evžen do ucha.
2: Ne tak nápadně, ty idioté. To ti na něj můžu rovnou ukázat prstem.
1: Takže to má za výsledek, že nevím kam s očima a nakonec skončím s pohledem někde na stropě, hlavně abych nás neprozradil.
2: Nenápadně.
1: Pálí mě do krku jeho šepot.
2: Ale nenápadně se podívej, tamhle na toho chlápka u dveří. Vždycky jeden u dveří, to si pamatuju.
1: Jo, jak to? Říkám nechápavě.
2: Jo.
1: Šeptá Evžen, teď pro změnu do kapesníku, který si drží před pusou.
2: A teď se podívej, za mě na tu ženskou v červený čepici, to je jeho komplická. A ty dva chlápkové se tamhle utyče, dělají, že se neznají, k něm patří taky.
1: Snažím se, abych se v tom nenápadně zorientoval, ale je tu všude kolem tolik lidí, že v tom mám za chvíli.

0: tamhle toho Dagestánce.
1: Syčí mi přímo u ucha. Ty poznáš Dagestánce? Zvedám v údivu obočí. Evžen pokejve svou zrzavo bílou hlavou.
0: Tohle jsem potkal dva na Žižkově.
1: Co sdělal?
0: Kontroval. Co se mohl dělat jinýho?
1: Odpovídá věcně Evžen a takhle je to s ním furt.
0: Stoupej si vždycky tak, abys měl v okně přehled o tom, co se děje za tebou a nikdy nečum do blba a nestůj jak strašák zelí, neustále si hlídej optimální postoj. Přenášej furt váhu z jedné nohy na druhou, nikdy se nenech ukolíbat a pozor na ženský. Zůstaneš chvíli vyhrát na nějakou pěknou ženskou prkince vajzlu, kamaráde, a nikdy se nesedej, když nemusíš. To je zatraceně nevýhodná pozice. Někdo na tebe padne a že prý promiňte a ty seš prdeli. Zablokovaný nohy, ruce, všechno a oni tě dají na rozloučenou ještě půl milice mezi oči a jsou v tahu. A nikdy se pro nic nevohybej, nikdy. Žádný haló, pane, něco vám upadlo. Stůj jak socha, jako skála a pod svou draperií nech pracovat tělo, nech to na intuici, svalový paměti a spolíhej na to, že tvůj postřeh je tisíckrát rychlejší než mysl. A ještě jednu důležitou věc si zapamatuj. Když už po tobě někdo vystartuje, zkus ho okamžitě zlikvidovat. Ultimativně, rozumíš nám vždycky? Žádný, co do mě, pane, vrážíte, já do vás taky nevrážím, tohle je na hovno. Zkrátka jdi po něm, na kule, do krku, vem ho dlaněma do uší, až mu prdnou bubínky, jdi mu po kolenou, snaž se ho zasáhnout tak, aby se už nezved. Buď nemilosrdný, protože buď on nebo ty, o ničem jiným to není. A ještě jedna věc, když po něm jdeš a já ti říkám, jít po něčem musíš tvrdě a kolem jsou lidi, kteří na to čumějí, tak vždycky musíš co nejhlasitěji svolat, pomoc, prosím vás, nechte mě pomoct, chápeš? Protože oni pak budou říkat na policii to, co slyšeli a ne to, co viděli, to je jistý, to je letama prověřený.
1: Kdo by tě měl pořád přepadávat, Evžene, namítám.
0: Kdo? Organizovaný gang. Vyšinu, to je jedinec. To je jedno kdo.
1: Kráčíme s Evženem chodbou nočního metra, když najednou velitelským pohybem zastavuje moji chůzi.
0: Pozor, ani se nehni.
1: Poručí mi a bradou ukazuje směrem před nás. Co je ti zas? Zamručím.
0: Támhle, ta velká černá taška na poslední lavici.
1: Šeptá, ačkoliv jsme tu momentálně sami. Stojíme a pozorujeme tu věc.
0: Není to trochu divný? Osiřelá taška takhle v noci? Na nástupiště metra?
1: Ptá se spíš sám sebe. Ježíš Maria, neblbni, Evžene.
0: Chceš mi snad namluvit, že ji tady někdo zapomněl? Takovouhle krávu?
1: Šeptá rozčileně Evžen. Je to prostě jen nějaká taška, pronáším otráveně.
0: Taška? Říkáš, že nějaká taška?
1: Zahledí se na mě nevěřícně. Nešťastně vrtím hlavou, ale no tak.
0: Žádný no tak. Tokio, útok sarinem, sekta Om Shinrikyo. 12 mrtvých na místě, pozor, moc nekruť hlavou, 5500 přivotrávených.
1: Skončils, povídám. Ty bys dal v tuhle hodinu, kdy už se vrací domů jen pár flamendrů, jako jsme my dva, bombu do metra. To bys musel být hodně blbej terorista. Evžen neslyší nebo nechce slyšet, popadne mě za ruku a táhne zpátky směrem k eskalátorům.
0: Musíme informovat službu. Ty zůstaneš tady. Musíš tu stát jako živej špunt. Dolů se nesmí dostat ani myš. Zvládneš to, starý brachu?
1: Dido háje, říká mu, ale to už Evžen naskakuje na schody a mizí mi z dohledu. Kriste, pane Tévůl. Zvolám směrem k nejbližší kameře. To je přece takovej vůl. Pozoruju rozjařenou skupinku nějakých Španělů, který ke mně sjíždějí se schodů. Usmívám se na ně a to, že jsou to Španělé, poznávám podle vlajky, kterou máchají nad hlavama. Taky se na mě usmívají a něco zpívají, ale jediný, čemu rozumím, je mohutný olé, olé, který zní v refrénu. Tohle nemá smysl. Usuzuju po chvíli, jdu ke schodům a výjíždím nahoru za Evženem. Stojí před kukaní dispečera a slyším, jak do okýnka říká.
0: To je moje, je vaše povinnost, občanská povinnost. Takže to tady teď zamknete a půjdete se mnou. A taky zavoláte policii a pyrotechnika. Je vám to jasný? Je vám jasný, k čemu došlo v Tokiu?
1: Nakonec teda ten na dispečera docela mladý kluk vyleze ven a tváří se pěkně na sraně. Jenže neví, co má dělat jinýho.

0: Člověk před ním nijak opile nevypadá a když zaregistruje mě, tak mi jen věnuje takovej krátkej a tázavej pohled a já na to říkám, že jsem kamarád a že můžu potvrdit, že to, co říká Evžen, je pravda. Že tam dole je skutečně dost podezřelá věc. I když já osobně se nepřikláním k tomu, co si myslí můj přítel a že já mám spíš dojem, že to tam prostě někdo zapomněl na lavičce. Evžen se po těch mých slovech nafoukne, koulí divoce očima a párkrát se dokonce projde v kruhu, aby to vydejchal a do toho dispečer zamyká svou kukaň a teprve pak sjíždíme všichni tři dolů. Víte, říká cestou dispečer, moc bych se divil, kdyby to mělo být tak, jak říkáte, ale no tak to prověříme, co s váma mám dělat, čověče. A myslí tím Evžena, který zarytě mlčí, a pak už kráčíme po nástupišti, na jehož samým konci se na lavici válí ta obrovská černá taška. Míjíme rozdováděný španěli, který mám já osobně rád už proto, že si navzájem nepřejou dobrý den, ale hned dobrý dny. A umějí se bavit a jsou usměvaví, stejně jako tyhle tady, co tu mávají tou svou vlajkou, na kterou jsou tak očividně pyšní. Říkám si, že radši bych byl teď s nima, než s nějakým mladým a dost otráveným dispečerem, s kterým kráčím vstříc další blamáži, na který je Evžen takovej expert. No, a když jsme tak na 5 metrů od té věci, tak se najednou všichni zastavujeme, protože vlastně nevíme, co dál.
1: Mám tam jít já?
0: Ptá se dispečera Evžen a ačkoliv v té otázce nepoužil slovo snad, tak jako by se stalo. Dispečer stojí, vraští čelo a po chvíli se otočí k Evženovi a říká: máte pravdu, tohle je vážně dost velká taška.
1: Proto jsme to nahlásili.
0: Spokojeně pokyvuje Evžen hlavou. Počkejte tady! Přikazuje nám dispečer, následně překonává těch pár metrů, co ho dělí od lavičky a já si říkám, vždyť je to jedno, jestli támhle nebo tady. Kdyby to prdlo, tak jsme stejně všichni na kaši. A při pohledu na Evžena získávám pocit, že i jemu musí táhnout hlavou podobně pochmurný úvahy. A to už je dispečer u té černé tašky a polehoučku na ní pokládá svou dlaň. To ještě nic neznamená. Šeptá vedle mě Evžen. Co tím myslíš? Snažím se taky ošepot.
1: Že to ještě nebouchlo, může v tom být zabudovaný pekelný stroj, časovaná nálož.
0: Halo, vstávejte! Huláká dispečer. Slyšíte, vstávejte, člověče! Volá, protože právě s velkým rachotem přijíždí do stanice vlak a já nevěřím vlastním uším a za chvíli ani vlastním očím, protože v tom okamžiku se ta velká černá taška na lavici rozbalí jako ježek, co byl až doteď schoulenej do klubíčka a je z ní chlap. Celý v černým, jako takový menší vydání Johnnyho Cashe vypadá, černá bunda, černý kalhoty a i boty má černý, protře si oči, odstrčí dispečera stranou a nastoupí do metra dveřma, které jsou přímo před ním. A malej Johnny Cash si sedá k těm Španělům, který se ho okamžitě ujímají jak ztracenýho syna a už s nima huláká ole, ole, a dveře dělají pst a vlak mizí v tunelu. Stojíme tu s dispečerem, který má co dělat, aby se Evženovi neposmíval přímo do ksichtu a já, protože jsem holt slušně vychovaný, tak říkám promiňte. A Evžen mlčky zírá na koleje a dispečer povídá. Takže jdeme, pánové, tohle byla poslední souprava. No a my pak jdeme pěšky až domů a Evžen, který to celý zavinil, celou cestu zarytě mlčí. Jako by za to snad mohl někdo jiný než on. Táta sedí a pozoruje televizi a já si dávám židli k jeho posteli a díváme se spolu. Dávají tam nějakou vědomostní soutěž, v který se doplňují chybějící písmena tajenky. Stojí tam takovej usměvavej a nesmírně bodrej chlapík a právě říká, že tam chybí písmeno T. A pro upřesnění dodá, že T jako táta. A protože já svým způsobem věřím na znamení, tak mě napadne, že tohle snad ani nemůže být náhoda, že já tu sedím s tátou a z televize zní slovo táta. A tak to trošku dávám víc nahlas, aby mi nic neuniklo. No, a na tomu říká moderátor té soutěže, že pozor, že T už tu jednou bylo a že musí říct nějaký jiný písmenko, ale že musí počkat, až na něj zase dojde řada. A ten chlap sám nad sebou vrtí hlavou, jak to mohl takhle poplíst, a se smíchem zvolá, no jasně. A pak vrtí tou hlavou prakticky až do doby, než se na něj znovu dostane. A v ten moment, aniž by hnul brvou, zase zahlásí to svý T. A zopakuje i to, že T jako táta. Moderátor na něj zírá a je vidět, že už je z toho víc než zmatenej, protože takovýhodle vola tu bezesporu ještě neměl. Nicméně je to profík a tak tomu bodrýmu chlápkovi trpělivě vysvětluje, že písmeno T už tady bylo celkem třikrát a jestli tomu soutěžící už konečně rozumí. A ten chlápek se usměje, jakože nebojte, teď už se nebojte. A pak, když na něj zase dojde řada, pevným hlasem a tak, aby nikoho nenechal na pochybách, že si za tím, co říká, naprosto pevně stojí, zvolá tě, jako tulpas. A to všechno jen chvíli potom, co moderátor všem připomínal, že háčky a čárky tady neplatějí. Vstávám jak spráskanej pes, vypínám televizi, pohladím tátu, který už spí, a pomalu se vydávám směrem k antikvariátu. Za nějakou chvíli se zjevuje Evžen a že prej, co kdyby jsme zašli na chvíli do ticha. Říkám mu, že jo, ale ať počká, až srovná pár knížek a slezu ze štaflí. Evžen sedí v křesle a roztržitě listuje novinama, který za chvíli otráveně hodí na zem. Pozoruju ho a povídám. Pomíjivost věcí si člověk uvědomí, když se vrátí od novin k rozečtené knize.
1: Tak co, jak se dneska cítíš?
0: Ptá se mě pozdějc v tichu. Tě, jako tulpas. Zamručím, ale on to nevnímá. Proč se nás furt někdo ptá, jak se máme, když je to každému putna? Stavil jsem se u našich, jak říkám rodině svý dcery Julie. Jedinýho plodu lásky z mýho, a to rovněž jedinýho, a teprve před 20 lety rozvedenýho manželství, kdy mě žena opustila, a jako jeden z důvodů uvedla u soudu moje chrápání. Já na to tenkrát nic neříkal, i když jsem asi mohl. Mohl jsem namítnout, že ona chrápe stejně jako já a kydat na ní stejnou špínu jako ona na mě, ale v těchto situacích se já snažím chovat vždycky jako gentleman. Takže jsem to tenkrát odkejval, protože nic jiného ani nemělo smysl. Dcera Julie byla vždycky na mý straně a to, že se se mnou její matka rozešla, brala téměř jako nějakou formu vlastizrady a hned, jak byla plnoletá, od ní odešla co nejdál. S matkou se teď sice sem tam vídávala, ale moc vřelý to nebejvalo. Já bych o tom ani nemluvil a uvádím to prostě jen proto, že mě občas Evžen napadá s tím, že jsem slaboch, který nedokázal udržet pohromadě ani tu blbou rodinu. Na což mu unaveně odpovídám, že podívej, Evžene, tohle se a speciálně od tebe doopravdy moc dobře poslouchá. To je to samé, jako kdybych já tobě dělal přednášky v tom smyslu, že seš citově nevyzrálá osobnost, což dokazuješ celým svým životem. Nepamatuju, že bys měl někdy známost delší než půl roku.
1: Dva.
0: Volává Evžen, když na to přijde řeč.
1: Nezapomínej, že s Magdou to byly 2 roky.
0: No to je toho, posmívám se. Jenže já 22 let a to je, kamaráde, rozdíl. Jak říkám, stavuju se teda u našich, protože Julie koupila pro mýho tátu novej župan. Sedíme v kuchyni, pijeme kafe a já se zamyšleně dívám na plynovej sporák před sebou. Pamatuješ na jeho první slovo? Ptám se Julie a myslím tím Míšu. Děda? Řekne nejistě. Já myslím první slovo, který přečet. To nevím. Mora. Támhle na tom sporáku. Stál tady v kuchyni, na sobě pyžamo s medvídkama a řekl Mora. Až mi tenkrát přeběh mráz po zádech. Připadalo mi divný, že zrovna Mora má být jeho první rozluštěný slovo. Zní to ponoře, jako nevermore. A pamatuješ, jak jsem ho naučil pískat? Julie se usmívá a kejve hlavou. Pískal pak, kudy chodil. Sám jsem měl párkrát chuť ho za to pískání zabít. Utírám si slzy smíchu. To byla snad největší chyba mýho života. On si pískal prakticky nepřetržitě, chechtá se Julie. Hned jak ráno vstal, tak sešpulil rty a už pískal. Poskakoval na jedné noze, protože se snažil dostat do kalhot a pískal si. Upad přitom, ale pořád si pískal jako frajer. Pohvizdoval si i při čištění zubů a dokonce při jídle. To snad není ani možný, říkám pobaveně. No jistě, volá Julie. A Robert na něj furt řval, ať vyplivne tu píšťalku. Vyplivni tu píšťalku, Ergot! Zamečí hlasem toho svýho. Ještě chvíli se tomu smějeme. To mám dodatečně velkou radost. Kejvu potěšeně hlavou, ale Julie se ke mně nepřidává. Najednou se tváří vážně. A tak, abych ji rozveselil, tak povídám. Ale jinak jsem ho učil správný věci, myslím. Julie je herečka. Nikdo jiný u nás v rodině k tomuhle nikdy neinklinoval. Řekl bych, že můj otec herce považoval vždycky za komedianty a když se někde dočet, že nějaký herec nebo herečka čekají dítě, tak se nad tím chytal za hlavu a volal Pane bože, další dynastický bastard ve světě jen znamená prkna. Když se můj otec Julius dozvěděl, že se jeho milovaná vnučka dostala za jeho zády na damu, že selhala tímhle strašným způsobem, obvinil z toho mou bejvalou, Marcelu, která byla v sedmém nebi z toho, když Julii přijali, a je fakt, že později nevynechala jediný představení, v kterým její dcera účinkovala. Marcela je ten typ, co je u ní každej známej herec Oldříšek a Pepíček, a všechny zná a se všema se přátelí, protože se odjakživa považovala za jednoho z těch, co si říkají komediánská banda, která táhne tu svou káru tak nějak od štace ke štaci. Já nevím, mně to bylo vždycky spíš jedno, já ty figurky od divadla nijak zvlášť nemusím, ale je fakt, že něco fascinujícího na tom všem je, když je možný, že vás nějaká nána je schopná na 2 hodiny přesvědčit o tom, že nána není. Já divadelní hry radši čtu a občas udivuju lidi z téhle branže tím, že jsem schopnej z nich citovat celý pasáže. A když se mě ptají, kde jsem to viděl a s kým a v jakým nastudování, tak říkám popravdě, ale já to nikdy neviděl.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část druhá. Záhadné pečetě.
3: Nemáš mnoho času. Nezapomeň. Buď já budu mít zpět své zlato, nebo ty přijdeš o hlavu.
0: Těmito slovy se král rozloučil se svým prokurátorem Oldřichem z Chlumu. Když se ráno Oldřich probudil, myšlenky se mu divoce honily hlavou. Jak se zlato mohlo ztratit, bylo záhadou. Při ukládání zlata do truhlic byli mincmistr Eberhard, králův úředník Mikeš, rychtář Henslin a perkmistr Fridlín. Kromě toho vše hlídali královští vojáci. Truhlice zapečetili Mikeš a Fridlín. Sklepení podvěží je vytesáno v žule. Dveře byly zapečetěné a hlídané vojáky. Ráno byly všechny pečetě neporušené, truhlice byly naloženy na povoz. Jediná chvíle, kdy nebylo zlato obklopeno vojáky, byl okamžik, kdy byl povoz přepaden lupiči a celý doprovod se za nimi vydal. Se zlatem zůstali jen pan Mikeš a kočí. Ovšem ta chvíle, než se vojáci vrátili, byla na jakoukoliv manipulaci se zlatem příliš krátká. V Praze byly otvírání truhlic přítomní pouze král a Eberhard. A místo zlata našli v truhlicích jen kameny. Záhada nad záhady. Oldřich se zamyšleně vydal k maštalím pro svého koně. Tu si povšiml známé tváře. Byl to pasířský mistr a rytec Vojtěch, který pro něj před lety vyráběl pečetidlo. Oldřich mu vyšel vstříc.
4: Mistře Vojtěchu, vyšetřuji takový zvláštní případ a potřebuji znát tvůj názor. Truhla s cenným obsahem byla zapečetěna dvěma různými pečetěmi. Potom z truhly věci zmizely, aniž by pečetě byly porušené. Řekni, mistře Vojtěchu, je těžké zhotovit falešné pečetidlo tak, aby se pečetě z něj nelišily od původních?
5: Jak se to vezme, vznešený pane? Jistě víte, že já jsem jediný, kdo smí v Českém království vyrábět pečetidla. To proto, aby se zamezilo podvodům. Navíc udělat pořádné pečetidlo je opravdu velmi těžké. Můj otec se to naučil v Norimberku a od něj jsem se to naučil já.
4: Neodpověděl jsi mi na otázku. Lze zhotovit falešné pečetidlo tak, aby to nikdo nepoznal?
5: Já bych to dokázal. Musel bych ovšem mít otisk původního. Už jsem to dělal.
0: Oldřich Vojtěchovi ukázal zbytky pečetí, které sundal z královské truhly, a Vojtěch ho na druhý den pozval k sobě domů. Tam má kresby všech pečetidel, které kdy dělal, a může je tedy s těmito porovnat. S tím se rozloučili. Královský prokurátor seděl ve svém pokoji v hostinci u Zlatého kola a rovnal si v hlavě vše, co se během minulého dne a hlavně noci dozvěděl. Bylo toho žalostně málo a jemu bylo jasné, že ho čeká nejtěžší případ jeho dosavadní kariéry královského prokurátora. Konečně se objevili jeho dva pomocníci, Ota a Diviš.
4: Konec s lenošením, vy dva. Slyšel jsem, že jste nesnídali tady, ale v jakémsi hampejzu plném lehkých holek. O to u tebe mě to nepřekvapuje. Ale ty, Diviši, Už i tebe stahuje ten svůdce do tenat pekelných?
0: Oldřich se při tom proslovu usmál, ale hned zvážnil. Stručně jim vysvětlil úkol, který dostal od krále a neopomněl zdůraznit jeho mimořádnou vážnost.
4: Nejde jen o to zlato. Jde o královu prestiž před rakouskými pány. A mimochodem jde také o moji hlavu. No ano, nedivte se, král mi dal jasně najevo, co bude se mnou, když zlato nenajdu.
5: Tedy, pane, to je strašný, příšerný úkol. A my jsme se zrovna chystali vyřešit vraždu, které jsme byli svědky.
0: Oba stručně Oldřichovi vylíčili, co se jim přihodilo. Ale Oldřich to odbil s tím, že je to záležitost místního rychtáře a ne jejich. Oni mají jiné starosti. Potom zopakoval slovo za slovem, co se zatím dozvěděl a zjistil. Když skončil, rozdělil jim úkoly. Ota pojede do Jílového, vybavený pověřením, které získal od Eberharda. Bude vystupovat jako nový nájemce zlatonosného území. Diviš dostal za úkol projet trasu, kudy se zlato vezlo do Prahy. Oba měli jasný cíl. Dozvědět se o převozu zlata co nejvíc.
4: Já zatím zůstanu tady, v Praze. Diviši, až něco zjistíš, hned se ke mně vrať. Potom pojedeme spolu za Otou do Jílového. Dejte se do toho a buďte opatrní.
0: Ota se přivlékl do šatů, které neměly královský erb, a vydal se do Jílového. Cesta byla dlouhá a na místo dorazil až k večeru. Uprostřed vsi stály dvě tvrze. Ta, na které vlála Přemyslova zástava, patřila královu zástupci panu Mikešovi z Dobronína. Druhá tvrz byla ještě mohutnější. To byly věže, sídlo mincmistra Eberharda. Místo, kam se ukládalo veškeré vytěžené zlato z revíru. Ota se ohlásil u pana Mikeše. Pán z Dobronína, který se z Prahy vrátil pozdě odpoledne, byl velice překvapen, že pan Eberhard pronajímá nějaký revír, ale nebyla to jeho věc. Domluvil se s Otou, že za ním ráno pošle svého úředníka a propustil ho. Ota se ubytoval v jediném zdejším hostinci a po nepříliš chutné stravě šel spát. Byl po dlouhém dni unavený a věděl, že ho druhý den čeká mnoho práce. Ráno, ještě než se Ota stačil pořádně nasnídat, mu přišla služka z kuchyně říci, že na něho venku čeká královský písař Zdeněk. Dívka byla opravdu velice pěkná, ale Ota si po zkušenosti z Prahy zakázal zaplétat se v průběhu vyšetřování se ženami. Pouze se na ní mile usmál.
5: Ty jsi skutečně půvabná a milá dívka. Jako bys sem ani nepatřila. Já bych si s tebou rád popovídal, ale ne, nesmím. I když... Možná se u tebe za pár dní stavím. Co říkáš? Můžu? Přijmeš mě ve své komůrce?
0: Ota jí lehce pohladil po tváři. Dívka se zapířila, cudně sklonila hlavu, neznatelně přikývla a rychle odběhla. Otovi hned bylo lépe. Rychle se upravil a sešel do šenku. Královský úředník byl stejného věku jako Ota, a když ho uviděl, uctivě se uklonil a předal Otovi glejt opatřený pečetí.
5: Předpokládám, že je to registrace mého revíru, kterou mi posílá pan Mikeš. Dobrá, sice jsem ještě nedojedl, ale můžeme vyrazit.
0: Písař Zdeněk seznámil Otu s právy a povinnostmi nájemce revíru a když projížděli osadou, ukázal mu štolu, ve které při důlním závalu zahynulo několik horníků. Ota projevil zájem podívat se dovnitř, ale Zdeněk to odmítl. Prozradil mu, že se té štole začalo říkat ďábelská. Po tom neštěstí se tam objevuje démon. Potkalo ho pár horníků, prý byl děsivý. Celý se třpitil, šlehali z něj plameny a měl hrozný hlas. Od té doby se do štoly už nikdo neodvážil vstoupit.
5: To se tam zjevuje sám velký ďábel. Toho bych rád viděl. Hned se tam jdu podívat. Třeba budu mít štěstí.
0: Královský písař Zdeněk ho přesvědčil, aby to nedělal. Otazi stejně v duchu umínil, že jak jen to bude možné, hned tu ďáblovu štolu prozkoumá. Nebyl pověrčivý a za povídačkami o démonech tušil nějakou nepravost. Zdeněk pobídl koně a za malou chvilku byli na místě, které měl Ota pronajato. Tou dobou, kdy se Ota seznamoval s poměry v Jílovém, Diliš projížděl trasu povozu se zlatem. Táhlo už k večeru, když dorazil k zájezdní hospodě. Hospodský byl na první pohled čizuňk a podvodník. Oči mu střílely ze strany na stranu, přímo do tváře se nikomu nepodíval. Diliš se rozhodl, že bude vystupovat jako překupník s kradeným zbožím. Doufal, že se tou lstí dozví něco zajímavého. Poručil si jídlo a když mu hostinský přinesl i pohár piva, spokojeně si odfoukl.
3: Máš dobré jídlo i pití, hostinský. Máš také něco na prodej? Víš, já jsem kupec. Obchoduji s různými věcmi. Je jedno s čím. Hlavně, když je to levné. Hodně levné. Rozumíš?
0: Hostinský se falešně usmál a jakoby nechápavě pokrčil rameny. Diviš si byl jistý, že je na správném místě. Pokynul hostinskému, aby se naklonil blíž.
3: Koupím všelijaké zboží. Dejme tomu sukno, látky, zlaté šperky, které někdo náhodou ztratil po cestě. Cokoliv. Rozumíš mi dobře.
0: Hostinský se vychytrale ušklíbil, zmizel v kuchyni a v zápětí byl zpátky s nabídkou. Za pár stříbrňáků ho doporučí jednomu jeho známému, který je náhodou u něho na návštěvě. Ten ho doprovodí do zájezdního hostince, kde by o něčem takovém náhodou mohli vědět. Diviš pochopil a přikýval. Za okamžik se ve dveřích objevil hubený muž s krysým obličejem, který se představil jako křivák. Bez řečí vyšel ven, Diviš ho následoval. Byla tma a trvalo dost dlouho, než se před nimi objevilo světlo. I když Diviš viděl v životě hospod nepočítaně, tohle byla špeluňka nejhrubšího režení. Hliněná podlaha byla pokryta odpadky a špínou, vzduch plný kouře, místnost osvětloval jen oheň z ohniště. Uvnitř seděl tucet podivných zjevů. Na křivákovu otázku, kde je náčelník, ostatní jen pokrčili rameny. Otrhanci se na Diviše nedívali s důvěrou. Každý cizinec pro ně znamenal nebezpečí. Tři z nich se zvedli a pomalu se k Divišovi blížili. Jeden z nich náhle vytáhl tesák a vrhnul se na něj. Diviš počkal, až by lupič těsně u něho, švihl rukou a vyrazil mu tesák z ruky. Potom ho popadl a praštil s ním o zem. Když ostatní viděli, s jakou lehkostí zlikvidoval jejich kumpána, stáhli se zpátky. Dveře do hospody se otevřely a vešel mohutný muž. Na rozdíl od ostatních otrhanců byl upravený a poměrně čistý. Lhostejně se podíval na ležícího lupiče a otočil se k Divišovi.
5: Slyšel jsem, že jsi kupec a chceš obchodovat. Dobrá, jestli máš dost peněz, nevidím žádný důvod, proč by se obchod nemohl uzavřít. Jen si dej pozor, kupče, nesnáším podrazy. Ty trestám jen jedním, smrtí.
0: Diviš mlčky přikývl a nechal se zavést do zadní místnosti, kde se na podlaze válely balíky sukna, truhly i pytle plné nejrůznějšího zboží. Diviš předstíral, že zkoumá jakost látek a nakonec souhlasil.
3: Dobrá, když se dohodneme na rozumné ceně, beru všechno. Uděláme to takhle. Zítra večer přijedu se svými třemi přáteli do Šenku, kde jsem večeřel. A samozřejmě, že budeme pořádně ozbrojeni. To jen tak pro pořádek, rozumíš? Ty pro nás pošleš křiváka. Vůz se zbožím bude připravený na mítině u cesty, kde se sejdeme. Já zkontroluji zboží a když bude všechno v pořádku, dám ti peníze. Platí?
0: Lupič, který byl rád, že se kradeného zboží zbaví najednou, souhlasil. Po krátké roze při oceně se s Divišem na znamení úmluvy objali a políbili. Dohoda byla spečetěna. V době, kdy Diviš prováděl svá nebezpečná pátrání, prováděl šetření i pan Oldřich. Za pomoci rychtáře a jeho služebníků se dozvěděl mnohé. Tou nejzajímavější a velice podezřelou se zdála být informace o vraždě, které byly svědky Ota s Divišem. Tím mrtvým se totiž ukázal být kočí jílovského rychtáře Henslina. Ten samý, který se všem chlubil, že při poslední cestě z Jílového do Prahy vezl truhly se zlatem. Henslinovi sluhové dosvědčili, že za ním to odpoledne přišel nějaký muž v plášti s erbem pánu z Rožumberka a domluvili si na večer schůzku. Oldřich začínal tušit, že vražda kočího nebyla náhodná. To odpoledne ho čekala ještě jedna schůzka. Navštívil pasíře Vojtěcha, který mu měl ukázat záznamy o vyrobených pečetích.
5: Vzácný pane, tady jsou kopie pečetí, které jste mi ukázal. Pečeť pána z Dobronína je v pořádku, ale ta druhá, perkmistra Fridlína, ta je falešná. Podívejte se, já si vždy zhotovuji otisky pečetidel, které dělám. Mám je všechny uložené pro případ, jako je tento, abych poznal padělek. A tady je rozdíl vidět na první pohled. Ten, kdo falešné pečetidlo pana Fridlína vyrobil, byl sice šikovný, ale stejně udělal několik chyb.
4: Můžeš mi jmenovat toho, kdo mohl ten padělek udělat?
5: Nezlobte se, vzácný pane, to nemohu. Určitě musel být velice zručný. Myslím si, že je členem spolku pasířů. Tady jsem pro vás připravil seznam všech našich členů. Podle mého názoru to musel být někdo z nich.
0: Oldřich poděkoval, vzal seznam pasířů, své dvě pečetě sejmuté struhly a zamířil do hostince. Přešel několik ulic, když náhle do něho vrazil potácející se pobuda a odhodil ho několik kroků k protější zdi. Než mohl Oldřich začít klít, dopadl přesně na místo, kde dřív stál těžký trám. Oldřich pohledl vzhůru a zahlédl stín prchající po střechách. Nic by za to nedal, že postava měla na sobě plášť s erbem rožmberské růže. Oldřich se rozlobil a obořil se na měšťana, který z domu vyběhl.
4: To je tvůj dům? Vidíš, co si málem způsobil. Někdo schodil z tvé střechy trám, aby mě zabil. Podle zákona jsi zodpovědný za újmu, která se mi stala. Jsem královský úředník a obviním tě z toho, že jsi ohrozil můj život.
0: Muž se strachy rozklepal. Když řekl Oldřichovi své jméno, pán z chlumu zpozorněl. To jméno Janek od Špitálu je přece na seznamu členů spolku pasířů. To není náhoda.
4: Poslyš, mám důkazy, že vyrábíš falešné pečetě. Mlč! Jsem královský prokurátor. Stačí mi slovo a jdeš na mučidla. Ovšem, máš ještě jednu možnost, jak si zachránit krk.
0: Oldřich zašel s mužem do domu. Vyndal z váčku pečeť perkmistra Fridlína, tu z královské truhly, a ukázal ji třesoucímu se muži.
5: Ano, ano, vzácný pane, tu jsem dělal já, ale přísahám vám, vznešený pane, že je to jediná falešná pečeť, kterou jsem kdy v životě dělal. Proto si ji pamatuji. Pečeť jídlo si objednal jeden rytíř. Mně se sice nepředstavil, ale čeledín, který ho doprovázel, ho oslovoval jako pana Mikeše.
4: Podle čeho si to pečetidlo vyráběl? Je to totiž velice mizerná práce.
5: To zas ne, vzácný pane. Když něco dělám, je to perfektní. Podívejte se. Udělal jsem si kopii nákresu pečetě, kterou mi ten rytíř přinesl. A všechno souhlasí do detailu.
0: Pasíř měl pravdu. Na nákresu byly všechny chyby tak, jak se otiskly do pečetě pana Fridlína na truhlách se zlatem. Oldřich si ještě ověřil, zda má ten nákres od onoho rytíře. Pasíř Janek ho ujistil, že je tomu opravdu tak. Ten původní chtěl i hned zpět, ale on si od něho udělal dvě kopie. Vždycky si je dělá. Oldřich se na ně přísně podíval.
4: Pokud mi pomůžeš najít toho urozeného pána, který si pečetidlo nechal vyrobit a slíbíš, že to bylo naposled, možná tě Katu nepředám. Zítra ráno pojedeme spolu do Jílového. Ukážu ti několik mužů a ty mi řekneš, zda si někoho z nich poznal. Rozumíš?
0: Vyděšený pasíř vše slíbil. Oldřich se rozhodl pro jistotu nechat jeho dům hlídat a zamířil k rychtáři, aby vše zajistil. Cestou si uvědomil, že někdo o jeho vyšetřování ví, a proto se ho pokusil zavraždit.

0: Roman se odklonil na chvilku od obrazovky a četl, co napsal. Byl zvyklý psát skoro každý den, snad jen s výjimkou nedělí nebo nějakých mimořádných dní, kdy byly svátky nebo významné rodinné události. Tak i dnes, protože byl úplně obyčejný den, psal, jak byl zvyklý. Hlavní hrdina povídky, na které právě pracoval, se mu nejen jevil jako zajímavá postava, ale navíc se Romanovi zdálo, že se kolem toho hlavního hrdiny, Jonáše, rozvíjí docela zajímavý a dramatický děj. Vypadalo to, že Jonáš prochází napínavými životními situacemi, aniž by Roman o nějakou detektivní či jinou napínavost usiloval nějak záměrně. Prostě ten život, který Jonáš prožíval, byl sám o sobě zajímavý a Romanovi se zdálo, že by i budoucímu čtenáři mohlo stát za to sledovat Jonášovi osudy. Protáhl se, přečetl si, co napsal, znovu se protáhl, podíval se na hodinky a viděl, že má před sebou ještě dost času, aby mohl spřádat další Jonášovi osudy. Jonáš nastoupil do vlaku, opouštěl navždy místo, kde prožil celý svůj dosavadní život. Tady se narodil, chodil do školy, trápil se prvními platonickými láskami i prožíval ty opravdové. Tady pochoval své rodiče a vystudoval, pracoval a po tolika letech se rozhodl změnit svůj život. Začal pročítat různé nabídky a začal uvažovat o tom, že se jeho život stává jaksi nudným a nezajímavým nejen pro jiné, to by mu ostatně bylo i docela jedno, ale i pro něho samého. Vypadalo to, že tady ve městě, které právě mizelo za okny vlaku, už není, co by neznal. Netušil, co by ho překvapilo. Pryč, pryč odsud. Zdálo se mu, že dokonce ta samá slova zaznívají v rytmickém dusotu kol ujíždějícího vlaku. Pryč odsud, pryč odsud, pryč odsud. Takhle ale vlak vůbec nedusá. A proč jsem napsal zrovna slovo dusat, kroutil hlavou Roman, nespokojen s nastalým vývojem. Jonáš jako postava se mu začal najednou nějak vymykat z toho děje, jak se podle původního plánu měla povídka vyvíjet dál. Jakoby teď právě Jonáš dospěl a odchází a Romanovi, ten jakoby byl otcem, vůči němuž se syn bouří, nezbývá, než sledovat trpně další osudy svého nezdárného syna. Dívat se, co se děje a nemoci to změnit. Jonáš se usadil v prázdném kupé. Opřel si hlavu v rohu u okna, do výklenku opěradla a zavřel oči. Náhle se rozjeli dveře a vešel nejeden, ale rovnou dva průvodčí. Kontrola jízdenek. Jonáš jim podal jízdenku a čekal s napřaženou rukou, až mu ji vrátí. Ale muž prohlédl jízdenku, vtiskl na ní razítko, pak ji parafoval a podal ženě. Ta si ji také prohlédla a uložila do příruční brašny. Jonášovi klesla ruka. Nevrátíte mi moji jízdenku? Podivil se. Oba průvodčí se náhle a naráz usadili proti němu. Kam jedeš? Jonáš vůbec nechápal, o co jde. Co se tu děje? Co to? Kam jedeš? Zeptali se oba zároveň, jako by byli dirigováni někým neviditelným. Kam pak jedeš? Kam a proč? Kdo ti tohle dovolil? Kdo ti kázal zbalit kufry, prchnout z místa, kde jsi byl? Dokud je čas, z vlaku skoč, dokud pro tě někdo truchlí, vrať se zpátky, kde jsi žil, zas buď tím, kým dřív jsi byl. mleli oba průvodčí svou podivnou říkačku a do toho se rytmicky hýbali ze strany na stranu. Teď se kupředu nachýlil muž, tichým hlasem poněkud vemlouvavě spustil. Kam pak to jedeš, můj milý? Co od toho čekáš? Co si myslíš, že ti v tom širém světě bude někde líp? Co už tak zvláštního a zajímavého tě tam potká? Čím myslíš, že by ses tam mohl stát? Žena ho objala kolem ramen a oba začali spolu notovat jímavou píseň, tak se aspoň tvářili, jako Trumpové v dojetí u ohně. Ty jsi opustil svůj rodný kout, kde stála tvoje kolébka. Budeš jak tulák světem plout, zbělená vrátí se jen lebka. Toto se už zdálo Jonášovi příliš a rozhodl se, že se ohradí tentokrát jednoznačně a důrazně. Roman se zděšením zíral na obrazovku, kde modravými písmeny na zářivě bílém pozadí řádila dvojice průvodčích a on sám měl být ten, který je tam přivedl. Chtěl se ohradit. Ne, on to nebyl. On by jim takové průpovídky a písničky do úst rozhodně nevložil. To se mu tam vecpali z jakéhosi jiného zážitku, vzpomínky proti jeho vůli a nakonec i proti vůli jeho hlavní postavy, Jonáše, jak bylo zřejmo z jejich reakcí. Kdyby si tak mohl vzít Jonáše na chvíli stranou, domluvit se, co podniknout, v klidu všechno zvážit, to by bylo dobré, ale to právě nebylo možné. Snad by bylo lepší někoho jim do toho kupé přivést, prostě tam vepsat nějakou novou postavu, byť třeba jenom na chvilku, někoho neškodného, třeba nějakou starší paní. Proč ne? No jistě starší dámu. V tom se odsunuli dveře kupé a vešla starší paní v černém se závojíčkem na tváři. Taková staromódní věc, závojíček. Ale stejně dobře, že přišla. Aspoň se nebudu muset hádat s těmi blázny, co si hrajou na průvodčí, řekl si Jonáš a pocítil úlevu. A taky to tak bylo. Jakmile paní vešla, oba kuriózní průvodčí zmizeli s chichotem a šťouchajíce do sebe, ale také s Jonášovým lístkem. Tomu už ale bylo skoro jedno. Byl rád, že má od nich pokoj. Paní se usadila v protilehlém koutě a zdálo se, že pro svůj smutek, který patrně drží kvůli úmrtí někoho blízkého, je ráda, že ji také nikdo neobtěžuje. A tak seděli oba poklidně a vlak se tloukl dál a dál. Tak se to přece jen podařilo vyřešit, pomyslel si Roman. To byl dobrý nápad, ta stará paní ve smutku. Taková figura nic nepokazí a ještě do děje vnese trochu tajemna a melancholie. Trošku se zarazil. Co teď dál? Snad by si měli aspoň vyměnit slovíčko. Měli by si spolu promluvit. Proč ne? Není vám horko? Nemám trochu pootevřít okno? Zeptal se Jonáš. Stará paní poodhrnula závoj. Horko? Horko? Pak závoj zvedla ještě kousek výš a Jonáš uviděl pichlavé oči staré paní a maso tváře, které přecházelo v odhalené čelistní kosti a cvakající zuby. Myslel jsi, že ses osvobodil? Myslel jsi, že už budeš mít pokoj? Zbavíš se jedněch a druzí nepřijdou? Odjedeš si z města a ono na tebe zapomene? Zanecháš za sebou spoušť a ohlodané kosti a někdo půjde za tebou a bude to všechno po tobě sbírat? Zahlazovat stopy?
1: Když totiž jedni odejdou, druzí právě přijdou. Pořád bude za tebou někdo chodit. Nikdy už nebudeš mít klid.
0: Cvakali zuby kostěné čelisti a na sklo se přilepily rozesmáté tváře dvojice průvodčích.
1: Plesk
0: a zase plesk plácali rozverně dlaněmi na sklo posuvných dveří, smáli se a baba cvakala čelistmi do stejného rytmu.
2: Strašná mrcha je ta baba, zaskočila mě, řekl si Roman. U mě už má útrum. Jak se mi někdy v myšlenkách vynoří starší paní, pryč s ní, avaláre.
0: Ale co teď s tím Jonášem? Jak ho z toho dostanu? Sám jsem mu to všechno připravil, sám ho taky musím osvobodit. Chystal jsem mu pestřejší život, měl jet do hlavního města, měl se tam usadit i bydlení, už jsme mu tam našli, i pěknou práci, i zamilovat se tam měl, napřed nešťastně, pak šťastně, pak měl povýšit, stát se dokonce nějakým ředitelem, zkoumat, bádat, po světě jezdit a nakonec měl mít i krásnou smrt. A ve snu se mu mělo zdát, těsně před smrtí ještě, že přichází do nějaké snové krajiny. A tam ho měli vítat bytosti, které nikdy neviděl. Jen o nich četl svým malým dětem v pohádkách. A tam také najednou měl poznat, co je štěstí a bolest a tak dále. Prostě jsem to měl nějak vymyšleno a teď to musím udělat nějak jinak. No, nedá se nic dělat, tak se mi to vyvinulo, budu si s tím muset poradit, pomyslel si Roman. Ale jak? Jak jenom? No, zkusíme, uvidíme.
1: V tom náhle vlak zastavil. Jonáš viděl, že kousek dál na pokraji louky začíná borový lesík. Ještě dál vzadu napravo nějaká malá vesnička s kostelíkem, hotová idylka. A tady ve vlaku se pochychtávají jakési karikatury průvodčích a napůl kostra, napůl bláznivá baba mu klepe holými čelistmi do tváře. Už je toho dost. Jonáš se náhle vyšvihl, postavil se na vyklopené odkládací pultíky a provlékl se oknem ven. Chviličku zůstal na tom okně vagónu viset, jako by si ještě rozmýšlel, jestli udělal dobře. Ale když mu babizna s čelistmi a oba průvodčí začali pálit prsty, pustil se, dopadl do měkké trávy náspu, když se nohama odrazil od stěny vagónu. V tom se vlak dal do pohybu. Jonáš ještě zahlédl, jak půlkou těla vykloněný průvodčí na něho mává a něco vykřikuje. Co? To už neslyšel. Pak se však blížil k tunelu a Jonáš ještě viděl, jak tělo průvodčího narazilo do kamenů tunelového oblouku, urvalo se náhle a dopadlo na zem. Vlak zmizel v černé díře ve skále a horní polovina těla toho apokalyptického průvodčího se po rukou pustila neuvěřitelnou rychlostí za posledním vagónem. Z utržené poloviny vlály vnitřnosti a proudem stříkala krev. Ale průvodčí utíkal rukama po prašcích jako starý zkušený akrobat. Konečně byl Jonáš svoboden. Oddechl si zhluboka a rozhlédl se po tiché krajině. Roman si vydechl také a opřel se do opěradla. Ale dalo mu to práce, než toho Jonáše zachránil. Nebo spíše, než se Jonáš s jeho pomocí zachránil. Na těch pár stránkách se nadřel víc, než jindy na celé knize. Vzal ještě jednou do ruky lístek, kam si poznamenal klíčové body příběhu, na kterém pracoval. No ano, všechno se mělo vyvíjet úplně jinak,
2: i konec, ke kterému ještě nedošlo, měl být krásný, harmonický, smířený se životem i smrtí, takový povznášející. Teď je ovšem otázka, jestli má Jonášův život Jonášovi osudy plně v ruce. Poprvé po dlouhé době hleděl na obrazovku počítače trochu s nedůvěrou, až nepřátelsky. Měl přece jen možná zůstat u psacího stroje. Tam se mu věci nevymykaly z moci. Tam žili postavy takovým životem, jaký jim on, Roman, vdechl. Opatrně se zase naklonil, nedůvěřivě zvedl ruku nad klávesnici a napsal písmeno. Na obrazovce se hned v zápětí to písmeno objevilo. Tak je všechno v pořádku. Snad. Vydal se směrem k lesíku. Už dávno neprožil takovou chvíli klidu a harmonie jako v této chvíli. Pomalu kráčel po louce, pozoroval nebe, po kterém pomaloučku postupovalo stádo drobných obláčků do růžova zbarvených večerním sluncem. Rukama rozhrnoval vysokou trávu, viděl drobné broučky i přelétajícího čmeláka. Tak dobře mu bylo. Cítil, jak jde, a země pod ním měkce pruží, jako by to ani nebyla zem, ale jen jakási pohádková kulisa. Zastavil se a několikrát zapružil v kolenou. Všechno kolem se rozhoupalo. Pomalu začala pod ním klesat půda. Asi nějaký čarovný výtah. Kam pak se to dostanu? Do nějakého podzemního království? Kolem jeho hlavy kroužily vášky. Asi mi chtějí něco říct, napadlo Jonášovi. Vášky mávaly lehounkými křídly a dotýkaly se jemně Jonášovi hlavy, nosu, uší, na malou chviličku usedali a zase vzlétali. A to už byly Jonášovi oči,

aby si představil celý ten pestrý a divoký, teď už zase klidný a příjemný dnešní den. Zavřel ty oči, klesal níž a níž a už se mu ani nechtělo je otvírat. Pak už se mu nechtělo dýchat, myslet a hýbat se a nakonec ani žít. Ale to už přišlo samo od sebe. Puf! Zafuněl Roman a spustil ruce od klávesnice. Co je to za blbost? Spisovatel vymyslí postavu, příběh, píše a najednou se mu to vymkne z rukou. Ty postavy do příběhu vstupují a vystupují z něj, jak se jim zachce. Hlavní figura, pro kterou člověk plánuje kdo ví co, se mu pod rukama utopí v bažině a ještě je to pro ní ten nejkrásnější zážitek. To je teda prasárna. Roman hledal nějaké silné slovo, kterým by si mohl pěkně ulevit a to se mu zrovna hodilo. No ano, prasárna. Povídka, která měla mít 30 stran, má nějakých bídných 7. Ještě nakonec je dobře, že se to tak vymklo na papíře, v povídce a ne ve skutečném životě. Roman úplně skoprněl. Najednou se mu zdálo, že je nějaké nezvyklé ticho. Nejen tady u něho v pracovně, jak své komoře honosně říkal, ale vůbec v celém domku. Roman opatrně vstal a podíval se z okna. Přes listí ořechu viděl matně plot a za ním ulici. Vítr pohyboval listím, na zahrádce nikdo, ulice taky lidu prázdná. Jakoby se Roman náhle octl ve vylidněném předměstí nějakého cizího, neznámého města. Ořech, ořech, říkal si, mám já vůbec před oknem ořech? Bál se vyjít ze své komůrky. Pomyslel si, já tam půjdu, ven z pracovny, do kuchyně, do pokoje, a nikdo tam nebude. Žena pryč, děti pryč. Mám já vlastně vůbec ženu a děti? Není to jenom sen, výmysl? Myslím si, že mám rodinu, domek a v něm pracovnu, sedávám v ní u počítače a píšu nějaké povídky a články a zatím opatrně se připlížil ke dveřím, které vedly na chodbu. Rychle a náhle je otevřel. Co kdyby tam přistihl nějaké průvodčí nebo někoho takového? Taky by tam mohla být třeba propast. Ale na chodbě nikdo. Pomalými a opatrnými kroky šel dolů po schodech. Za dveřmi, kde by měla být obývací kuchyně, zaslechl hlasy. Ale to nebyly hlasy jeho dětí. I když to byly dětské hlasy. Pootevřel dveře na nepatrnou škvírku, úplně potichoučku. Před jeho očima, které teď, když klečel, byly ve výši kliky, se mihla neznámá tvář, jakési divné potvory. Rychle zase zavřel a přemýšlel. Pak se rozhodl, půjdu tam, ať se děje, co se děje. Radši uvidět ty hrůzy hned a naráz. Náhle tedy otevřel dveře a jemu vstříc se s hlaholem vrhly obě děti. S maskami kozy a opice na tvářích, s hůňatými dekami přes ramena. Volali mečivými hlasy a napodobovali ta svoje zvířata. Od kuchyňského pultu se na něj udiveně dívala jeho žena. Nechápala vytřeštěný výraz jeho obličeje a podivný, strnulý postoj jako ve střehu. Žena kroutila nechápavě hlavou a pojídala broskev, kterou právě opláchla ve vodě. Roman se pomalu napřímil a v tom byl povalen oběma dětmi na zem. Nožky po něm dupaly, ruce ho štípaly, koza mečela, opice vydávala skřeky Romanovi přímo do obličeje. Ale Roman byl

60. letech posílila řady mladých pedagogů v našem gymnáziu klidná a vlídná kolegyně s milým úsměvem a širokým moravským srdcem Boženka. Tehdy byl velký nedostatek bytů a taky ředitelství školy poskytlo azyl ve školním kabinetě. K tomu, jak bylo zvykem, vyfasovala několik veřejných funkcí, mezi jinými se stala i jednatelkou svazu rodičů a přátel školy, tedy zkráceně SRPŠ. A protože ve svém dočasném útulku z části i úřadovala, našli jsme jednoho dne razítko toho bohulibého spolku povalovat se zcela nepatřičně na stole mezi ostatními lejstry a talířkem s večeří. A nás napadlo, že se to musí potrestat. Razítko SRPŠ jsme nenápadně odnesli do zborovny, tam jsem se posadila k psacímu stroji a ostatní diktovali. Tehdejší předseda SRPŠ, jehož dcerku jsem měla ve třídě, byl vysoce postavený kádr, vážený a důstojný pán, z něhož se těžko kdo byl ochoten dělat legraci. Jeho jménem jsme tehdy Božence oznámili, že jí jako vzorné jednatelce sdružení uděluje pochvalu, s níž je spojená peněžitá prémie ve výši 1000 korun československých. Na tehdejší poměry to byla závratná částka. Podpis předsedy jsem okopírovala z omluvného listu jeho dcery. Vedle jsme otiskli ono osudné razítko a na obálku jsme napsali Boženčinu adresu. Známku na dopise jsme orazítkovali jakýmsi prastarým razítkem, dávno nepoužívaným, s nápisem Pionýrské hospodářství, které léta sloužilo zejména na apríla k podobným účelům. Představovali jsme si, že Boženka dopis najde v poště, přijde se nám pochlubit a my se jí vysmějeme. Zdálo se to jednoduché a bez komplikací. V tomto momentě však přesně propracovaný plán dostal první trhlinu. Boženka si dopis přečetla a v dojetí nad lidskou dobrotou spěchala v radostné euforii do ředitelny, aby nejprve poděkovala aspoň řediteli školy. Což o to ten mýval pro naše žertíky porozumění. Ovšem kdyby. Kdyby se mě někdo zeptal, kolikrát za čtyřletou dobu působení lze najít předsedu SRPŠ o velké přestávce v ředitelně, odpověděla bych, že nikdy. Jenže, milí posluchači, právě těchto a ne jiných 10 minut za 4 léta studií své dcery si zvolil důstojný pán k tomu, aby něco sdělil našemu řediteli. Božence padl do rány, hned srdečně poděkovala za milé ocenění, mávala mu před očima osudným dopisem a potřásla mu pravicí. A teď tě, milí posluchači, zase asi zklamu. Předseda zůstal naprosto klidný. Prohlásil, že sice na minulé schůzi nebyl přítomen, ale nevadí, akci zřejmě iniciovali kolegové. Ještě dodal, že je to správné rozhodnutí, se kterým on naprosto souhlasí. Následovalo blahopřání ředitele a teprve pak se šťastná Boženka přišla pochlubit do zborovny. Je na bíledni, že za zmoklou slepici tam nebyla ona, nýbrž my, strůjci celé akce. Přesvědčili jsme se, že na posměváčky jsou opravdu háčky. Vysvětlovali jsme, omlouvali se, žehlili. Leštili jsme kliky tak dlouho, dokud pánové z výboru nevzali celou aféru jako realitu. Co se stalo, nedalo se odestát. A tak nakonec se vybičovali k logickému závěru. Boženka prémii přece jenom dostala.

0: Pane kapitáne, jsem poručík Radcliffe z válečného loďstva jeho veličenstva. Zbitevní fregaty nepřemožitelná.
1: Hrome, skřížili jste mi cestu a donutili skasat plachty. Povážlivý manévr v kanálu La Manche.
0: Vypluli jsme z přístavu s neúplným stavem posádky. Kapitán Ver mě pověřil doplněním stavu a vyslal mě ve člunu k vaší lodi.
1: Mary je obchodní loď, která se po 7 měsících plavby vrací do mateřského přístavu. Moji muži jsou velmi unavení, potřebují odpočinek.
0: Přednější než odpočinek je služba ve válečném loďstvu jeho veličenstva. Muž, na kterého ukáži, půjde se mnou, ať po dobrém nebo násilím.
1: Nechám schromáždit mužstvo na horní palubě. Při přehlídce posádky si můžete vybrat.
0: Není třeba. Cestou k vaší kajutě padl můj zrak na mladého urostlého muže. Vysoký, modrooký...
1: Billy Budd. Chcete naverbovat mého nejlepšího námořníka, poručíku?
0: To je mi líto, ale v řadách královského válečného námořnictva slouží vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
1: Vy mi nerozumíte, poručíku. Než jsem přijal toho mladíka na loď, byla ubikace námořníků v podpalubí semeništěm hádek. Měl jsem tolik starostí, že mě ani dýmka nedokázala utěšit. A pak přišel Billy. Vyzařovala z něho taková přívětivost a dobrá nálada, že jí nakazil hned celé mužstvo. Okamžitě si ho všichni zamilovali. Všichni, kromě jednoho vyhlášeného rváče. Snad na Billyho žárlil, snad mu záviděl. Každopádně se ho snažil vyprovokovat. Billy se dlouho ovládal, ale jednou číše přetekla. Ten chlap dostal od Billyho takový výprask, že na něj do smrti nezapomene. A takového muže mi teď chcete odvést, poručíku.
0: Umím si vybírat, kapitáne. Obvykle mi stačí jediný pohled. Vydejte prosím rozkaz, aby se ten mládenec připravil.
1: Jestli ten mládenec odejde z mé posádky, dovedu si představit, jak to tady bude za čas vypadat. Dám vám kohokoliv, ale Billy Budda mi neberte, mějte slitování, poručíku.
0: To je slovo, které nepoužívám.
1: A když se vám zepře?
0: V těchto případech není žádné dovolání. A vy to víte, kapitáne. Jakékoliv námitky jsou zbytečné. Je to právo královského loďstva.
2: Jméno?
3: Billy Budd, pane kapitáne.
2: A víte, jak se jmenuje naše loď?
3: Vím, pane kapitáne. Nepřemožitelná.
2: Tak tedy vítejte na palubě Nepřemožitelné v řadách válečného námořnictva jeho veličenstva. Budete pozorovatelem na předním stěžni.
3: Ano, pane.
2: Odkud pocházíte?
3: Pravděpodobně z Anglie, pane.
2: Nevíte, kde jste se narodil? Kdo byl vaším otcem?
3: Bůh to ví, pane.
2: A vy? Víte vůbec něco o svém původu?
3: Jednoho rána léta, páně, 1776, mě prý našli v krásném, hedvábým olemovaném košíku, který visel na klepadle jistého dobrého člověka v Bristolu.
2: Zdá se, že to byl moc dobrý nález. Doufám, že najdou ještě někoho takového, jako jste vy, mládenče. Královské loďstvo takové nutně potřebuje.

0: Od kasat horní plachty! Korminelníku, stočte loď přijdí proti vlnám!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Muž přes palubu na závětrné straně!
3: Bůh buď milostiv jeho duši.
4: Pomoc! Pomoc!
5: Uvážu si lano kolem pasu a skočím pro něho. Podívej se na ty vlny, mrzí tě život, Billy. Ten ubořák je na dobro ztrácen. Nemůžeme ho tam nechat. Držte pevně konec lana. Přitáhnete nás.
2: Odskočil! Blázen!
3: Svatý Krištofe, stůj při něm.
2: V těch vlnách se utopí.
0: Je to šílenství.
5: Už je u něho. Drží ho!
0: Zaberte chlapi a přitáhněte je na levobok. Schoďte jim provazový žebřík.
2: Zvládne to, Billy, pat to zvládne.
0: Už je u lodi,
2: ale nemá sílu vyšprhat po žebříku.
0: Sakra, pomozte jim na palubu, vytáhněte je.

0: vydával ses ve velké nebezpečí, aby se zachránil můj starý život. Děkuji ti, Billy Budde. Snad nebesa dají a já ti to budu moci oplatit.
1: Doufám, že to nebude potřeba. Pocházíš opravdu z Dánska?
0: Přímo z Kodaně. Ale tak dlouho jsem sloužil na anglických lodích, že ze mě spíš už Angličan.
1: Podívej, Dáne. Zase mi někdo seděl na lůžku. Lodní vak je rozvázaný.
0: Potloukal se tady zbrojmistr Klegert.
1: Proč by se mi hrabal ve věcech?
0: Nevím. Ale dej si na něj pozor, Billy.
1: Nic proti mě nemá, vycházíme spolu dobře. Často mě chválí.
0: Zbrojmistr Klegert má sladký hlas, ale můj starý nos větří, že se tady něco chystá.
2: Pozor!
1: Promiňte, že jsem do vás vrazil, pane.
2: Kam takový spěch, chlapče?
1: Mám hlídku na předním stěžní.
2: Moře je klidné, pevně nadaleko, nemusíš tak spěchat. Ale ty prý plníš své úkoly s velkým zaujetím a velmi pečlivě, že?
1: Snažím se, pane.
2: Časem bys to mohl dotáhnout až na kaprála. Tedy, kdybych si tě já jako zbrojmistr vybral. Co tomu říkáš?
1: No, nevím, jestli bych na tu práci stačil, pane.
2: O tom nepochybuji. Jsi chlapík, Billy. Jen nevím, jak by se k tomu stavil kapitán Ware. Nevidí rád mladíčky na takových místech.
1: Promiňte, pane, už musím běžet.
2: Správně, hochu. Dostát svým povinnostem, to především. A povýšení přijde samo.
3: Billy Budd. To myslíte vážně? U posádky je velmi oblíbený. Je třeba ho získat pro naši věc. Když půjde on, půjdou i ostatní.
4: Chápu, pane, ale tolik ho zase neznáme. Je to nebezpečné.
3: Máš strach, Zrsku?
4: Musíme být opatrní.
3: To dnes bych dělal na lodi plavčíka, kdybych byl pořád jen opatrný.
2: Někdy je třeba plavat v nebezpečných vodách, aby ses dostal k cíli.
4: Já vím, pane, ale přesto...
3: Najdeš Billy Budda a v ústraní s ním promluvíš.
4: No, jak si přejete. Počkám, až půjde z hlídky na předním stěžní. Napřijdi v závětří u řetězů, se ho pokusím získat na naši stranu.
3: Hej, Billy!
1: Co seš, Zrsku?
3: Přikrať se k řetězům vpředu. Sem, do závětří.
1: O co jde?
3: Tiše.
4: Něco je ve vzduchu, Billy. Asi to taky cítíš.
1: Mluv jasněji, nerozumím ti.
4: Je nás víc, celá parta. Chci se tě zeptat, jestli bys stál na naší straně.
1: K sakru, co ti myslíš?
3: Ne, tak nahlas.
1: Tak přestaň mluvit v hádankách.
4: Pomohl bys nám.
3: V případě nutnosti.
1: K čertu nevím, kam míříš a o co ti jde. Ale dám ti jednu radu. Jdi mi z cesty. Nebo tě hodím přes zábradlí.
3: Abys nelitoval, Billy Budde.
1: Zmiz!
3: Budeš litovat?
1: Tak jsem zmiz!
5: Co se tady děje?
1: Potloukal se tu jeden ze zádi, poručíku. Tak jsem mu jenom ukázal, kam patří.
5: Správně, Billy. Nikdo ze zádi nemá u nás na přídi co pohledávat.

0: bezvětří. Nic se nepohne.
1: Postoupili jsme aspoň trochu dnes odpoledne.
0: Ani opíť. Zrovna jako bychom měli vyhozenou kotvu. Chytit tak alespoň malý vánek. Slyšíš to ticho, Billy?
1: Ležíme tu jak leklá ryba.
0: Je to ticho před bouří.
1: Obloha bez mráčku, moře jak voda ve sklenici. Kde pak bouře?
0: Možná, že tahle nepřijde z nebe.
1: Dane, včera, když jsem šel z hlídky, chytil mě zrzek. Povídal moc divné věci. Skoro bych řekl, že mluvil o vzpouře.
0: U všech rohatých.
1: A možná jsem to jenom špatně pochopil. Ale ptal se, jestli bych v případě nutnosti byl na jejich straně.
0: Zatím stojí zbroj mistr Klegert. Dám na to krk. Jdi za kapitánem a pověs mu to.
1: A to po mně nechtěj, Dane.
0: Je to tvoje povinnost, Billy.
1: Nejsem donašeč.
0: Zažil jsi někdy na lodi vzpouru? Radši budu stát proti nejprudší bouři, proti vichru, vlnám, běsnícím živlům a povedu s nimi čestný boj a zvítězím buď já, nebo příroda. Ale spiklenec, to je had, který se plazí za noci k tvému lůžku. Už tkne tě ve spánku, abys mu nemohl useknout hlavu.
1: Nemám důkazy. Zrzek mluvil v hádankách. Co pak mohu jen tak někoho obvinit?
0: Kapitán Ver je moudrý a zkušený muž. Jdi za ním. Je lepší se zmílit, než mlčet.
1: Dobrá. Zítra před ranní hlídkou mu oznámím, co jsem slyšel.
0: Jen aby nebylo pozdě.

0: Neměli jsme ho do našich plánů zasvěcovat. Byla to chyba.
1: Vypadal důvěryhodně. Ta jeho obliba u posádky mě zmátla. Kdo mohl tušit, že se takhle zachová?
0: Ten bídák mě chtěl hodit přes palubu.
2: Z možného společníka je rázem nepohodlný svědek.
3: Nesmí promluvit, jinak...
2: Já vím. Snad si s ním nějak poradíme a zavřeme mu pusu.
0: Nejspíš ho hodíme rybám.
2: Mám lepší nápad.

0: Otočte kormidlem, ať zachytíme ten vánek od zádi.
1: Rozkaz, kapitáne.
0: Konečně se snad pohneme.
2: Pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit.
0: Poslouchám vás, brojmistře.
2: Promiňte, ale věc je velmi důvěrná. Nemohli bychom se uchýlit do vaší kajuty?
0: Nože, oč jde, zbrojmistře?
2: Rmoutí mě, že přináším špatné zprávy, ale podle svého nejlepšího svědomí jsem se rozhodl, že budu upřímný. A upozorním vás na jisté podezření, které jsem pojal.
0: Mluvte jasněji, zbrojmistře.
2: Za poslední dny jsem toho viděl dost, abych se utvrdil v názoru, že přinejmenším jeden námořník na palubě je nebezpečnou osobou. Dotyčný muž se do služeb jeho veličenstva dostal jiným způsobem než normálním odvodem.
0: Řekněte rovnou, že jde o muže odvedeného rozkazem.
2: Ano, pane. Zcela nedávno jsem zjistil, že v mužstvu probíhá nějaký skrytý pohyb vyvolaný dotyčným námořníkem. Necítil jsem se oprávněn své podezření hlásit, pokud si nebudu alespoň trochu jistý. Avšak včera večer jsem toho muže pozoroval a mé podezření se přiblížilo takřka jistotě.
0: Važte dobře svá slova, zbrojmistře. A uvědomte si odpovědnost, kterou na sebe tímto hlášením berete. A jaké důsledky může mít vaše obvinění?
2: Uvědomuji si to, pane. Ale jako námořník válečného královského loďstva cítím povinnost promluvit.
0: Řekl jste, že na palubě je přinejmenším jeden nebezpečný člověk. Jmenujte ho.
2: Nechtějte to po mně.
0: Řekl jsem, jmenujte ho.
2: Billy Budd, pozorovatel na předním stěžni jasnosti.
0: To myslíte? Toho muže, kterého poručík Radcliffe získal přednedávnem z té obchodní lodi? Toho odvážného mladíka, který zachránil starého Dána před jistou smrtí?
2: Právě toho jasnosti.
0: Ten chlapec je u mužstva velmi oblíben.
2: Jistě, ale přes své mládí a hezký vzhled je to lstivý člověk. Nezískává si přízeň ostatních jen tak pro nic za nic.
0: Chtěl jsem ho povýšit na místo velitele nejvyššího koše na zadním stěžni.
2: Na vašem místě bych jasnosti takové jmenování ještě zvážil.
0: Přicházíte za mnou s velmi mlhavým příběhem. Pokud jde o Billy Budda, chci, abyste mi uvedl nějaký skutek nebo slovo, které by potvrdili vaše obecné obvinění. A dejte dobrý pozor, co řeknete, zbrojmistře. V případě, jako je tento, čeká křivého svědka pro vás na konci ráhna.
2: O jasnosti, nezasloužím si váš přísný tón. Sám bych si nepřál nic víc, než aby se mé obvinění ukázalo jako liché, ale jak si mám například vysvětlit, že Billy Budd se v ústraní obrátil na jednoho z námořníků a ptal se ho, jestli s ním může v případě potřeby počítat? Řekl doslova, něco se chystá. Je nás víc a chci vědět, jestli jdeš s námi. Možná, že se pletu, ale v mých uších to zní jako příprava a podněcování vzpoury.
0: To je silné slovo. Chci znát jméno toho muže.
2: Mám pádné důkazy, kterými svá slova doložím a v pravý čas prozradím jméno toho muže.
0: Zbrojmistře, je nyní Badova směna ve službě?
2: Není jasnosti.
0: Stráž!
3: Co ráčíte, pane?
0: Znáte Budda? Pozorovatele na předním stěžni?
3: Ano, pane.
0: Jděte ho najít. Řekněte mu, aby se okamžitě dostavil do mé kajuty. Snažte se to zařídit tak, aby Budd s nikým nemluvil.
3: Provedu, pane.
4: Pozorovatel na předním stěžni Billy Budd přišel na váš rozkaz, pane kapitáne.
0: Stráž, zavřete dveře. Stůjte venku a do mé kajuty nikoho nevpouštějte.
3: Podle rozkazu, pane.
0: A teď řekněte zbrojmistře tomuto muži přímo do očí všechno, co jste mi o něm povídal.
2: Nebojím se pravdy. Billy Budde, seznámil jsem kapitána lodi se svým důvodným podezřením, že v řadách mužstva podněcujete a připravujete vzpouru.
0: Mluvte, Bilibade. Braňte se.
4: To je lež?
2: Chcete popřít, že jste oslovil jistého člena posádky a ptal se ho, jestli se v případě potřeby přidá na vaši stranu? Rozuměj, stranu vzbouřenců.
4: Jak můžete něco takového říct?
2: Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi to říká snadno. Byl jsem vám vždycky nakloněn. Projevoval jsem vám dokonce jistou přízeň. To nemůžete popřít. Dokonce jsem vás chtěl jmenovat kaprálem. Ale když jde o pravdu a o osud posádky, sympatie musí jít stranou.
0: Co řeknete na svoji obhajobu, Billy?
4: Nic. Vůbec nic. Proti takovému nařčení je nejlepší rána mezi oči!
0: Člověče, co jste to udělal? Pomozte mi ho zvednout! Vy jste ho tou ranou pěstí snad zabil! Jsem nucen vás zamknout vzadu v přístěnku mé kajuty, dokud se celá věc neprošetří. Následujte mě! Stráž!
3: K službám, pane.
0: Sežeňte ranhojíče a řekněte, že s ním chci okamžitě mluvit.
3: Ano, pane.
5: Ten už oči neotevře. Zbrojmistr Klegert je mrtvý, kapitáne.
0: Myslel jsem si to.
5: Jak se to stalo?
0: Bylo to něco jako boží soud. Zbrojmistr Bilibada obvinil z podněcování vzpoury.
5: Vzpoury!
0: Místo, aby dokázal svoji nevinu slovy, nechal Billy mluvit svoji pěst.
5: Myslíte si, že zbrojmistr naškl Billyho neprávem?
0: Sražen a usmrcen andělem božím. Ale ten anděl musí viset. Je třeba rychle jednat. Pomozte mi odnést tělo. Uložíme je do druhého přístěnku vzadu v kajutě.
5: Chcete ho nechat tady?
0: Počkám na rozhodnutí válečného soudu. Ten bude svolán i hned. Teprve po vynesení rozsudku vše oznámím posádce. Řeknete poručíkům, co se stalo, a vyzvete je, aby si celou věc ponechali pro sebe.
5: Podle rozkazu, pane kapitáne.
6: Kapitáne Vere, podal jste nám svědeckou výpověď o politováníhodné události, která se stala zde ve vaší kajutě. Chcete k výpovědi ještě něco dodat?
0: Snažil jsem se tento válečný soud nezaujatě obeznámit se skutkovou podstatou činu, který zde byl spáchán. Pánové, je nyní na nás, abychom společně a důkladně zvážili vinu obžalovaného Bilibada a vyřkli ordel.
6: Obžalovaný Bilibade, slyšel jste, jak kapitán Ver popsal celou událost. Máte k jeho svědecké výpovědi výhrady, nebo s ní souhlasíte?
4: Kapitán Ver mluví pravdu. Všechno se událo přesně tak, jak říká.
6: Zbrojmistr Klegert vás před kapitánem obvinil z přípravy a podněcování vzpoury.
4: Zbrojmistr lhal! Jedl jsem a jím králův chléb a jsem králi věrný.
0: Věřím ti, chlapče.
4: Bůh vám za to žehnej jasnosti.
0: Snaž se ale svá slova podložit nějakými důkazy.
6: Říkáte, že zbrojmistr lhal. Jaký měl podle vás ke lži důvod?
4: To nevím.
7: Byla mezi vámi nějaká rozepře nebo zlá vůle?
4: Ne. Vycházeli jsme spolu velmi dobře. Nikdy jsem proti němu nic neměl a pokud vím, on proti mně také ne. Ne, žádná zlá vůle mezi námi nebyla.
6: Jak si tedy vysvětlujete jeho chování? Proč by vás jinak chtěl před kapitánem očernit?
4: Nevím.
7: Když mezi vámi žádná rozepře nebyla, musel tedy mít jiný důvod.
4: Nedovedu si jeho chování vysvětlit.
0: Otázka, kterou jste obžalovanému položil poručíku, se přirozeně nabízí. Jediný, kdo by jí mohl dobře zodpovědět, leží mrtvý támhle v přístěnku. Nechme proto stranou onu motivaci, kterou byl zbrojmistr veden. Válečný soud musí v tomto případě posuzovat především důsledek úderu. A tento důsledek se nemůže posuzovat jinak, než jako skutek toho, kdo udeřil.
7: A není v posádce někdo, kdo by mohl vrhnout na tuto záhadu trochu světla?
0: Pánové, znovu vás vyzývám. Vězňův skutek. Pouze jím se musíme zabývat.
6: Obžalovaný, místo abyste se snažil obhájit, zbrojmistra Klegrta jste udeřil a zabil. Tak jednají lidé, kteří jsou s argumenty v koncích a kteří nemohou poskytnout přesvědčivé důkazy o své nevině.
4: Lituji, že je mrtev. Nechtěl jsem ho zabít. Ale hanebně mi lhal do očí v přítomnosti mého kapitána. Popadl mě vztek. V tu chvíli jsem se nedokázal bránit jinak než úderem. Bůh mi pomáhej.
7: Věděl jste o něčem, co by nasvědčovalo, že se mezi mužstvem začíná projevovat nepokoj, který by dokonce mohl přerůst ve vzpouru?
4: Ne.
0: Bade, máte-li ještě něco, co byste řekl ve svůj prospěch? Řekněte to nyní.
4: Řekl jsem už všechno, pane.
6: Odeberte se zpátky do přístěnku vzadu v kajutě. Tam vyčkáte do vynesení rozsudku. Stráž! Doprovoďte obžalovaného a zamkněte za ním.
3: Rozkaz, pane.
0: Pánové, až doposud jsem byl v tomto případě převážně svědkem. Ale nemohl jsem si nevšimnout, že v rozhodujících okamžicích jste velmi váhaví. Vaše váhavost nepochybně pochází ze střetnutí vojenské povinnosti s mravními ohledy, které jsou ještě zesíleny soucitem. Pokud jde o soucit, nemohu jinak, než jej sdílet. Ale naší povinností je odložit stranou vše, co by mohlo vést k oslabení naší rozhodnosti. Bez ohledu na polehčující okolnosti jsme nuceni považovat zbrojmistrovu smrt za důsledek skutku tohoto vězně. A já se vás nyní ptám, je tento čin hrdelním zločinem, který se trestá smrtí?
7: Co pak můžeme odsoudit k okamžité smrti člověka, o němž si myslíme, že je nevinný?
0: Já to tak cítím, poručíku. Ale je naší povinností jednat podle našich citů nebo podle zákonů?
7: Na prvním místě je věrnost králi.
0: Zajisté. A tím pádem i věrnost zákonům. Když jsme se stali důstojníky, přestali jsme být v těch nejdůležitějších ohledech svobodní. Když se vyhlašuje válka, ptá se nás snad někdo na náš názor. Bojujeme na rozkaz. Podobné je to i nyní. Vyneseme-li rozsudek, budeme to my sami, kdo bude soudit. Mnohem spíš válečné právo, které bude působit naším prostřednictvím. Za toto právo a jeho tvrdost my odpovědnost neneseme. Naše odpovědnost, k níž jsme se zavázali, je taková, že se tohoto práva budeme držet a že je budeme prosazovat, ať se projeví jakkoliv nemilosrdně.
6: Copak neexistuje v tomto případě nějaké východisko, aby pravda nebyla tak nemilosrdně krutá?
0: Abychom si to trochu uspořádali. Vraťme se k faktům. Námořník válečné lodi udeří svého nadřízeného, hodnostně vyššího. A ta rána je smrtelná. Už ten úder sám, nehledě na jeho účinek, může být podle válečných ustanovení hrdelním zločinem.
6: Ano, pane, ale Billy Budd určitě neměl v úmyslu ani vyvolat vzpouru, ani vraždit.
0: Jistě ne, důstojníku. A před jiným soudem, než je válečný soud, by tato obhajoba vše zmírnila. Ale tady musíme postupovat podle zákona o vzpouře. A jaký tento zákon je, všichni víte. Není závažné, co Billy Budd zamýšlel, či nezamýšlel. Musíme udělat jednu věc ze dvou. Buď odsoudit, nebo osvobodit.
7: A nemůžeme ho uznat vinným a přece jen zmírnit trest?
0: Uvážil jste následky takové mírnosti, poručíku? Napadlo vás, jak by to přijala posádka?
7: Ne, pane. Na to jsem nepomyslel.
0: Já ano. Copak můžete posádce vysvětlit všechny aspekty, o kterých se tady bavíme? Ti lidé nemají intelektuální vnímavost a uvážlivost. Nepochopili by to. Pro ně bude Badův čin prostou vraždou, kterou budou pokládat za jasný akt spoury. Čím se trestá, vědí. K tomu trestu však nedojde. Proč budou uvažovat? Náš mírný rozsudek budou považovat za zbabělost. Budou si myslet, že jsme se zalekli, že se bojíme uplatnit tvrdost zákona. To by velmi ohrozilo udržení kázně. Zapřísahám vás, přátelé, nechápejte mě špatně. S tím ubohým chlapcem cítím stejně jako vy.
6: Co tedy navrhujete, kapitáne?
0: Formálně ho uznat vinným a odsoudit k trestu smrti pověšením na rameni rána v době první ranní hlídky. Je to jediné možné východisko. Dejte o tomto návrhu hlasovat.
6: Hlasujte, pánové. Jednomyslně schváleno.

0: Nemáš špetku tabáku, Zrsku?
1: Tady si vezmi a nacpi si dýmku, Dáne.
0: Pěkná noc. Ležet si takhle na palubě, dívat se do nebe plného hvězd. Jen ten tabák mi chyběl. Nechtěl bych nad ránem umřít jako Billy.
1: Houpat se naráhně, do toho se nikdo nehrne, ale vražda je vražda.
0: Tak, tak. A vzpoura je vzpoura. A co tobě o tom budu povídat?
1: Jak to myslíš, Dáne?
0: Silný tabák.
1: Nemám rád takovýhle narážky.
0: Proč myslíš, že Billy zbrojmistra zabil?
1: Jak to mám vědět?
0: A chceš, abych ti to prozradil?
1: Do takových věcí já se radši nepletu.
0: Dobře děláš, Zrsku. Není o co stát. Člověk se pak dostane do maléru dřív, než foukne vítr do plachty. A co tobě o tom budu povídat, viď?
1: Sakra, nech si ty narážky.
0: Ticho. Ještě tě někdo uslyší. Nebo snad chceš, aby se kapitán dozvěděl, jak si Billyho támhle u řetězů na přídi přemlouval ke spouře. A když to nevyšlo, jak jste na něj se zbrojmistrem ušili tuhle boudu, která ho bude stát krk?
2: Nevím, kdo ti to řekl, Dáne. Ale jedno vím jistě.
1: Ty už to neřekneš nikomu.
3: Kdo je?
4: Poručík Radcliffe. Dovolte mi vejít, pane kapitáne.
3: Vstupte.
4: Omlouvám se, že vás ruším v tak pozdní noční hodinu, ale...
3: Myšlenky na Billy Budda mi stejně nedají usnout. Oč jde, poručíku?
4: Na horní palubě byl nalezen Olaf Anderson, přezdívaný Dan, s bodnou ranou v zádech.
3: Žije?
4: Když ho našli, byl už mrtvým. Vrah zatím nebyl dopaden.
3: Kdo s ním byl viděn naposledy?
4: Nikdo neví, pane. Dovolí si poznamenat, že tato vražda může nějak souviset se smrtí zbrojmistra a odsouzením Billyho Budda.
3: O důvod víc, aby rozsudek byl s úsvitem bezodkladně vykonán.
4: Ale co když objasnění Dánovy vraždy vnese do Buddova případu nové světlo?
3: Pověřuji vás sestavením a vedením vyšetřovací komise. Ale vyšetřování Dánovy vraždy nemůže mít odkladný účinek pro popravu Billyho Budda. Jakékoliv váhání a prodlevy mohou vážně ohrozit udržení kázně. Na kolik vražd máme ještě čekat? Po těchto politováníhodných událostech bude celá posádka velmi zneklidněna. Proto je třeba okamžitě jednat. Nechte prohledat celou loď. Třeba najdete nějaký důkaz, který povede k odhalení Dánova vraha.
4: Ano, pane.
3: A nechte svolat na horní palubu celou posádku. Chci k ní promluvit.
4: Ještě teď v noci, pane?
3: Jistě.
4: Provedu. Pane kapitáne.
3: Můžete jít, poručíku.
5: V tuto neobvyklou noční hodinu jsem vás nechal svolat sem na horní palubu, abych k vám promluvil. Vedou mě k tomu události, které se staly během několika posledních hodin. Mnozí z vás již vědí, že byl zabit zbrojmistr Cleggert. Pachatelem tohoto hrdelního zločinu byl pozorovatel na předním stěžni Billy Budd. Viník byl souzen a odsouzen mimořádným válečným soudem k trestu smrti oběšením. Poprava bude vykonána za první ranní hlídky. Druhým důvodem, proč jsem vás volal, je zavraždění Olafa Andersona, zvaného Dan. Byl nalezen zde na horní palubě s bodnou ranou v zádech. Zatím nevím, zda spolu tyto dva zločiny souvisí. Žádám všechny, kteří mohou přispět k objasnění Dánovy smrti, aby splnili svoji povinnost námořníka jeho veličenstva a pomohli odhalit vraha.
2: Synu, přicházím za tebou jako Kristův služebník, abych připravil tvoji duši na odchod z tohoto světa a nabídl ti útěchu života věčného, která je dána všem, kteří věří v našeho Pána Ježíše Krista. Věříš, Synu, v jeho spasitelnou moc a v život věčný, který všem svým věrným zaslíbil?
4: Věřím, Otče.
2: Očisti svoji duši a vyznej se ze svých hříchů, Synu.
4: Lituji, že jsem zabil. Prosím Všemohoucího, aby mi odpustil.
2: Jeden lidský život si zachránil a druhý zmařil. Bůh je milosrdný, Synu, a odpouští hříchy všem, kteří jich upřímně litují. Modleme se, aby přijal tvoji duši do svého nebeského království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší nám dnes. A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

0: odsouzený, chcete ještě něco říci předtím, než vám Kat nasadí oprátku?
1: Bůh žehnej kapitánu Verovi.
2: Bůh žehnej.
0: Vykonejte rozsudek!
3: Zadržte! Chcete popravit člověka, který se stal obětí spiknutí? Tento list, který byl nalezen pod poduškou na lůžku zavražděného Olafa Andersona, to dosvědčuje! Dovolte mi list přečíst, pane kapitáne.
0: Čtěte, poručíku.
3: Tato slova píši pro případ, že bych náhle zemřel a nemohl podat svědectví o spiknutí, které bylo osnováno proti pozorovateli na předním stěžni, Billy Budovi. Billy Bud se mi svěřil, že ho tajně vyhledal James Denker, zvaný Zrzek, a ptal se ho, jestli by jim v případě nutnosti pomohl a stál na její straně. Bylo jasné, o co se jedná. Ale vrozený odpor k donašečství na vlastní kamarády z lodi Budovi bránil, aby celou věc včas hlásil. Otálení se mu stalo osudným. Zbrojmistr Klegert Buda předešel a označil ho před kapitánem za vzbouřence. Křivě ho obvinil, aby se zbavil nepohodlného svědka, který odmítl spolupracovat. Končím tyto řádky a jdu vyzvat Jamesa Denkera, zvaného Zrzek, aby v zájmu spravedlnosti promluvil. Podpis Olaf Anderson.
0: Předveďte Jamesa Denkera!
4: Kam zmizel?
5: Tamhle! Běží napříč!
0: Chyťte ho!
3: Je klid! Nemá kam utéct!
5: Pozor!
0: Leze přes zábradlí! Odklíčte ho!
5: Podívejte! Klesá ke dnu! Je s ním amen! Utopil se!
0: Posádko fregaty nepřemožitelná! S ohledem na objevení nových skutečností, které přinesl dopis Olafa Andersona, válečný soud změnil již vynesený rozsudek a Billyho Buda osvobodil!
6: Ač je Billy!
1: Děkuji vám, přátelé. Děkuji všem, kteří stáli při mně. Věděl jsem, že ti, kteří mě soudili a vynesli nade mnou ortel smrti, nemohli jednat jinak. O to větší je moje radost, když mě teď mohli osvobodit. Sláva kapitánovi!
6: Hurá!
1: Sláva posádce fregaty nepřemožitelná!
6: Hurá!
1: Ať žije král!

Mé sestře Mary, která byla vždycky přesvědčená, že dokážu všechno, co si zamane. Část první. Povinnost ženy. Manželka musí sloužit manželu s touž povinností jako vládci lid. Shakespeare. A budu šťastná. Kromě toho, že se jehněčí peče na česneku a že se dáma nikdy nedrbe na hlavě a neplivá na podlahu, vštěpovala maminka mým sestrám i mně, že svatou povinností ženy je dbát a pečovat, aby její manžel byl spokojený ve své práci a ve svém povolání. Především se přesvědčte, že váš manžel dělá to, co ho baví a pro co se nejvíc hodí, a pak radostně přijímejte všechno, co to obnáší. Když si vezmete lékaře, nekňourejte, že nemá pracovní dobu tak pevnou jako prodavač obuvi. A naopak, když se provdáte za prodavače obuvi, nebrečte, že nevydělá tolik peněz jako lékař. Těšte se z toho, že chodí ve stejnou dobu do práce i z práce, říkávala nám maminka. Podle maminky, když se tedy vašemu choti zachce opustit kariéru bankovního úředníka a živit se leštěním acháty, dovolte mu to. Pomáhejte mu leštit acháty, učte se znát acháty a milovat je, případně se jimi i živit. Už pouhé vědomí, že muž musí pracovat celý život, je dost smutné. A ještě k tomu by ho mělo trýznit, že se bude zabývat prací, kterou nenávidí? Příliš mnoho potenciálních velikánů se užírá v tupých povoláních kvůli svým sobeckým manželkám. A maminka uváděla také příklady. Jednou za měsíc k nám chodíval zaměstnanec firmy Fala Brush a vyprávěl mamince, jaké závratné štěstí prožíval, když pěstoval sibirské vlky a hrál na housle v symfonickém orchestru, dokud nenarazil na Myrtle a neoženil se s ní. Pánové, říkali jsme si, až se vdáme, budou naši manželé dělat přesně to, co budou chtít. A to se také stalo. Tahle filozofie, půjdu, kam ty půjdeš, budu dělat, co ty budeš dělat a budu tím, čím budeš ty, a tvoje štěstí bude mé štěstí, se osvědčila znamenitě u maminky, která následovala svého hutně inženýrského manžela po celých Spojených státech a vedla fantastický život. V mém případě to bylo slabší, protože jsem sice učinila, co mi maminka nakázala, a nechala jsem Boba, aby si zvolil práci, v níž byl vůbec nejšťastnější, a pak jsem se do toho střemhlav a celým srdcem vrhla s ním. Ale skončila jsem na pobřeží Tichého oceánu v úplně divokém koutě Spojených států s 50-litrovým soudkem dobré whisky, s několika velmi špinavými indiány a stovkami zcela nezajímavých slepic. Někde se stala chyba. Buď to maminka přeskočila kapitolu, nebo tkvěl ten velký nedostatek ve mně, protože Bob byl ve svém údělu šťastný, ale já ne. Nedokázala jsem se naučit milovat a znát ani slepice, ani indiány, a namísto, abych se radovala ze života v široširé divočině, jsem znovu a znovu přemítala, co já jsem proti 2,5 milionu akrů hor a stromů. Možná, že maminku s jejím pionýrským nadšením by to bylo bavilo. Možná. Kde maminka toho pionýrského ducha vzala a jak se k němu dostala, to nevím. Popravdě řečeno se spíš zdá, že náš rodokmen překypuje mdlou tupostí, která je také nepochybně příčinou toho, že se všichni dožíváme 87 nebo 93. Maminčini předci byli Holanďané. Jmenovali se Ten Aikové a v New Yorku se usadili v roce 1613. Jedno z rodových jmen mého otce bylo Campbell. Campbellové přibyli do Virginie ze Skotska.
Byli to sami slušní a vychovaní lidé, ale nic zvlášť odvážného a žádní dobrodruzi, kromě bábinky, matky mého otce, která nosívala šněrovačku nohama vzhůru a levý střevíc na pravé noze a naopak a vzala si karbaníka se žlutýma očima. Ten karbaník jménem James Bart z Bardstownu ve státě Kentucky odvezl svou choť na západ, kde hrál ferbla za svoje peníze, za peníze své manželky a dokonce z části za peníze svého zaměstnavatele a pak taktně zmizel a vždycky se o něm hovořilo jako o neboštíku. Tohohle dědečka jsme nikdy neviděli, ale naše životy ovlivnil, protože bábinka silně věřila na dědičnost. A to zejména na dědičnost špatných vlastností. A od plínek nás hlídala jako ostříž, aby okamžitě postřehla, až se to zatížení objeví. Vtloukala mému otci do hlavy přesvědčení, že v jeho žilách koluje karbanická krev tak důsledně, že nám dětem nedovolil hrát vůbec žádnou karetní hru, dokonce ani Černého Petra nebo Prší. Fádnost maminčina rodokmene v ničem nepolevila, dokud se maminka neprovdala za Darcy Barda, který doučoval jejího bratra, tudíž byl pracující západan. Vydělával si kondicemi na studium v Harvardu. To byla velice šokující záležitost, jelikož rodina mé maminky žila v přesvědčení, že vymoženosti civilizace končí na pomezí státu New York a že západani jsou hrubá sebranka, která si šlape na jazyk a ještě k tomu si o sobě myslí, že jsou zrovna tak dobří jako ostatní. Maminčina matka, později nás donutili nazývat ji drahá babička, šla z mdloby do mdloby, dostávala hysterické záchvaty a vztekala se, ale nebylo to nic platné. Maminka se odvázala a bez jediného ohlédnutí odjela pro pána krále do Butte ve státě Montana. Bylo to Butte z prvních let 20. století, v čase měděných králů, kdy si tam kdekdo přišel na $1 000 000, kdy pracovalo pod zemí 35 000 horníků a v každém druhém domě byla hospoda. Irské uklízečky se stávaly manželkami milionářů a zvali si architekty z Francie, aby jim zmákli domy. Každý tu byl bodrý, dobrácký a veselý a všichni se všemi se neustále hostili. Klub stříbrné smyčky uspořádal večírek na uvítanou maminky v Butte a maminka ohromeně zjistila, že dámy zdejší městské smetánky nosí pařížské toalety, ale jsou zmalované jako prostitutky. Maminka byla vychována ve víře, že když má člověk smůlu a narodí se s obličejem do bledě zelena a je dáma, ani na vteřinu ho nenapadne použít líčidla, nýbrž přijme svou barvu jako svůj kříž a činí skutky milosrdenství pro chudinu. Takhle byla maminka vychována, ale neschvalovala takové nesmysly. Naštěstí měla pěknou pleť i barvu, takže nemusela odolávat svodům, ale každopádně ji potěšilo, když zjistila, že si dámy z Butte, a bylo tam mnoho dam v tom nejpřísnějším smyslu slova, vyhazovali z kopítka od Bostonu až po Atlantu a vylepšovali přírodu vším, co jim padlo do ruky. Maminka milovala západ a milovala západany. Moje sestra Mary se narodila v Butte. Měla červené vlasy a pro potěchu maminčiny rodiny obdržela jako druhé jméno Ten Ike, což ji donutilo probojovat se základní školou, protože na ní volali Mary Ten Ike je starý cajk. Když ještě Mary nebyl ani rok, poslali otce dolů do Nevadské pouště, kde měl prošetřit nějaké zlaté pole. Maminka plná radosti jela s ním, bydlela v dřevěné chatě a jezdila na koni s miminkem v sedle před sebou. Oba dva, maminka i tatínek, byli v tatínkově zaměstnání šťastně. Já jsem se narodila v Boulderu ve státě Colorado.
Tehdy u nás byla bábinka a v noci, když jsem se měla narodit a na maminku přišly bolesti, zavolala bábinku, tatínek byl na služební cestě, a požádala ji, aby zatelefonovala lékaři a ošetřovatelce. Ale bábinka, hnána stejnou vnitřní silou, která ji pudila nosit šněrovačku spodkem nahoru, přeběhla ulici a zabušila na dveře veterináře. Když se objevil, přivlekla ho vyděšeného a v dlouhých podvlékačkách k maminčině posteli. Maminka, úplně klidná, poslala toho chudáka zpátky domů, ale kvůli tomu zdržení a zmatku jsem se narodila dřív, než se mohl dostavit lékař, a bábinka musela zavázat a přestřihnout pupeční šňůru.

plně bílé, ale později mi zčervenaly. Když mi bylo pár měsíců, dostala maminka od tatínka následující telegram. Ve čtvrtek odjíždím na 2 roky do Mexico City. Jestli chceš jet se mnou, zabal kufry. To bylo v pondělí. Maminka odtelegrafovala, zabalím, a zabalila. Ve čtvrtek ráno jsme se všichni i s bábinkou vypravili do Mexika. Dajes sloužil tehdy své poslední období coby mexický prezident a Mexico City bylo překrásné město plné Mexičanů, květin a krásných koní. Moji sestru Mary Mexičané obdivovali kvůli jejím nádherným rudým vlasům. Naučila se mluvit plynně španělsky, ale já, krom obyčejně tupohlavá, jsem do 3 let nemluvila skoro vůbec. Za našeho pobytu v Mexiku došlo k několika silným zemětřesením, ale maminka, která nikdy nehysterčila, se poptala na návod, jak postupovat, když se země třese. A jakmile začaly lampy kroužit vzduchem, zrcadla se rozhoupala a stěny se hroutily, maminka moudře zahnala Mary, bábinku i mě mezi hlavní dveře, kde byla budova údajně nejpevnější, a ačkoliv dům popraskal od zhora až dolů, nikomu se nic nestalo. Z Mexika jsme se přestěhovali do Placerville v Idaho, do tábora zřízeného pro pracovníky v dolech. Bylo to v horách blízko Boaz a v zimě tam napadlo 5 metrů sněhu, takže maminka nakupovala zásobu potravin na celý rok. Naše nejbližší sousedka byla laskavá paní, dříve velmi úspěšná prostitutka na Aljašce, a nosila kolem krku řetěz z velikých zlatých valounů. Ten zlatý řetěz jí visel až pod kolena. Moc si mě oblíbila, tvrdí maminka. A každému vykládala, že když jí byly 3 roky, podobala se mi, jako bych jí z voka vypadla. Bábinku to strašně rozčilovalo. Myslím, že se jí jmenovala paní Vůstrová. A v Placerville se z ní stala důstojná provdaná žena, ale zřejmě jí to značně otravovalo, protože prý, jak maminka vypráví, neustále hovořila o zlatých starých časech. V Placerville řídil můj otec svůj první velký projekt rýžování zlata. A jelikož to byla práce nebezpečná a těžká, vybourala maminka dřevěné přepážky v našem křehoučkém domečku, postavila krb a porodila mého bratra Sydneyho Clevelanda, všechno docela sama. Cleveland měl rudé vlasy. Všechna tahle rusohlavost vyvolala v Placerville spoustu řečí, protože maminka byla blondýnka s hnědýma očima a tatínek měl vlasy černé jako uhel a oči šedivé. Nikdo totiž nevěděl, že by tatínkovi narostly zrzavé vousy, kdyby se neholil. Když se narodil Cleve, poslal mamince její otec telegram. Doufám, že nepokládáte za své poslání splodit dítě v každém státě Unie. Náš následující zájezd směřoval na východ na návštěvu k maminčině matce, čili k drahé babičce. Ve vteřině, když jsme dojeli, nacpali nás děti do dětského pokoje k chůvě, která měla vole a jméno Phyllis, a když se konal čaj na oslavu mých 5. narozenin, zakázala drahá babička dětem, aby mi přinesli dárky. Kriste pane, jak jsme toužili po bábince s jejími převrácenými střevíci a po jejím laskavém přátelství. Drahá babička byla vyhlášená svou nádhernou postavou a vznosnou chůzí, ale chodila špičkami od sebe a měla platfus. Učila Mary a mě vytáčet při chůzi špičky ven, říkat děkuji, velmi dobře, místo fajn, když se nás někdo zeptal, jak se nám daří, a vyseknout pukrle při představování. Úporně se snažila odškrábat z nás malých zlatých jadérek každou stopu západanství, ale jakmile jsme se vrátili domů, nakázal nám tatínek, abychom chodili zase po indiánsku s rovnými chodidly. Na tomto místě bych ráda podotkla, že chůze s chodidly mířícími vpřed je na indiánech jediná věc, kterou bych vůbec kdy chtěla napodobit.
Vrátili jsme se z Auburnu, přestěhovali se do Butte a tam jsme žili celé 4 roky.

Z Beaut se pamatuji na dlouhé spodní prádlo, kterému bábinka říkala čímani, z příčin zcela zvláštních a známých pouze jí. Ohrnovali jsme si čímany pečlivě kolem kotníků, aby se nám nekrčily bílé punčochy. Pamatuji se na své nové sáně, rohačky Bleskosjezd, a na to, jak jsem na nich sjížděla kolem 14 bloků Montánské ulice a zpátky jsem stopovala auta. Pamatuji se, jak za oknem visely rampouchy veliké jako noha, a na to, jak jsme večer s tatínkem jezdili na bobech a bob se pokaždé překotil a tatínek nás odváděl domů ubrečené. Když jsme se Klíf a já rvali o největší jablko, o větší hromádku cukroví nebo jiné nesmysly, o které děti zápolí, postavila se bábinka nad nás a křičela: skoč si pro sekirku, Klíf, a zapí hned teďka, jednou to stejně uděláš, tak proč ne hned? To nás pokaždé namíchlo, takže jsme se přestali mlátit a ukrutně jsme se skamarádili bábince na vztek. Možná, že právě to chtěla v zásadě docílit, ale mně se vždycky zdávalo, že přímo dychtí, aby se zbavila své malé jmenovkyně. Moje sestra Darzi se narodila, když jsem chodila do druhé třídy. Byla drobounká a měla tmavé vlasy. Mary a já jsme nosili každý den do školy bílé punčošky a střevíčky s černou lakovou patou a bílou špičkou. Mary obracela punčochy na ruby a nosila je 2 dny, což by nebylo vadilo, jenže ona to kde komu povídala a já jsem se styděla. Bábinka nás nutila nosit přes šaty zástěrky. Zástěrčičky, říkávala, když jsme si po vyučování hráli. Už u dveří nás vítala se zástěrkami v ruce, ale když se nám náhodou podařilo vyplížit se bez nich, rozkročila se na verandě a plačtivě kvílela. Děvenky, pojďte si pro zástěrčičky. Poslední i znělo výhružně jako volání do boje. Když jsme vyslovili nějaké neslušné slovo, což jsme činili, jakmile jsme se nějaké naučili, a babinka nebo maminka se to dozvěděli, museli jsme spolknout meducínu pro dušičku. Byla to tmavá a ohavně chutnající tekutina, která nám huntovala jazyky a údajně očišťovala dušičky. Později jsem se poučila, že to byl rybí tuk. A nepochybně sloužil dvojímu účelu. Beaut neznalo pučící stromy, ani jarní květiny, ani zelenou travičku. Ale že přišlo jaro, jsme poznali podle hučících proudů vody, zurčících ve stružkách dlažby. Jednou jsem v takovém proudu našla 5-dolarovou bankovku. Myslela jsem, že to je reklamní nálepka na boty, sbírala jsem je. A pečlivě jsem papírek lovila špičkou přezůvky a odnesla domů k bábince. Ta bankovku přežehlila a vysvětlila mi, že to je 5 dolarů. Byly to první papírové peníze, které jsem vůbec kdy viděla. Protože v Beaut se převážně platilo stříbrňáky a zlaťáky. A neměla jsem vůbec pocit, že jsem skutečně našla 5 dolarů. Dokud mi tatínek nevyměnil bankovku za zlaťák, a ten jsem si vhodila do měděné pokladničky. Později jsme s Klívem tu malou pokladničku vypáčili důlním krumpáčem a za 5-dolarový zlaťák jsme si nakoupili cucavé bombony. Jednou v zimě nás vzali v Beaut do divadla Broadway na nějakou hru. Hra se jmenovala Rajský pták. A když se překrásná hrdinka vrhla do soptícího vulkánu, všichni jsme žmoulali bábinčiny ruce a usedavě štkali. Pak na jaře jsme vyšplhali na velký Beaut, holou hnědou skálu vysokou 300 metrů, hned za naším domem. A když jsme se dostali až na vršek, k smrti nás vyděsil veliký kráter, který jsme tu objevili, a bábinka nám jakoby nic vysvětlila, že tahle hora, přesně ta, na které jsme teď udýchaně leželi, byla sopka. Celou cestu dolů jsme utíkali a kradmo jsme se ohlíželi v očekávání, že uzříme, jak se vršek chudáka starého velkého Beaut
promění v ohnivé peklo. Sirný kous smrděl příšerně, ale bábinka nás nutila dýchat zhluboka, přímo ho vcucávat. Tvrdila, že nám dezinfikuje vnitřnosti. Také nás nutila pít hektolitry odporně chutnající vody z bílých sirných pramenů. Spojeným úsilím medicíny pro dušičku, sirné vody a kouře bychom měli být čistí jako andělé, ale bohužel to nebyl náš případ, protože jsme úporně usilovali o zjištění, odkud přicházejí na svět děti. Až jednoho osudového rána moje sestra Mary vystoupila na malé pódium, které jsme sestrojili vzadu na dvoře, a učinila prohlášení ke shromáždění dětí ze sousedství. Dámy a pánové, děti vylezou lidem z díry v břiše. Dodneška cítím na jazyku chuť tehdejší medicíny pro dušičku. Bábinka s námi chodívala také na procházku do města, ale protože nám přikázala zavřít oči pokaždé, když jsme šli kolem hospody, měly vycházky význam spíš jako zdroj čerstvého vzduchu, než jako podívaná. Jednou nám nařídila, že máme oči otevřít a podívat se na klobouk za výkladem obchodního domu Hennessy. Ten klobouk stál $105. Vůbec jsme se z toho nemohli vzpamatovat. Celých $105 za klobouk. Třikrát jsme si vyšli podívat se na ten klobouk, ale vůbec si nevzpomínám, jak vypadal. Nepochybně proto, že můj zrak byl přikován k cenovce. Hlavní ulicí často projížděly hloučky kovbojů v širokánských kloboucích a někdy také indiánští válečníci na ponících, následováni opěšalými skvau s miminky na zádech, a všichni zvolna přecházeli kolem té výlohy se $105 kloboukem. Byli to indiáni z kmene černonožců a byli oblečeni v překrásné korálkové šaty s čelenkami z obrovských per a měli dlouhé nosy a studené indiánské oči. Bábinka nám čítala povídky o Hiawatovi, Poukahontovi a sedícím bíku a vyprávěla nám spoustu příběhů, při nichž se ježili vlasy na hlavě, příběhu o masakrech, skalpech a běhání uličkou hanby. A my jsme si mysleli, že tihle indiáni jsou prostě báječní, silní a stateční, a utíkali jsme přes kolik ulic, abychom je zahlédli. Romantické názory na indiány jsem v sobě hýčkala, ještě když jsem se přestěhovala na slepičí farmu. A byla to pro mě krutá rána, když jsem se poučila, že dnešní rudý bratr, nebo přinejmenším jeho odrůda z pobřeží Tichého oceánu, kterou jsem já zhlédla, není vůbec žádný vysoký, bronzově osmahlý, statečný bojovník. Naši indiáni v barvě bláta byli spíš cvalíci a vyskytovali se nejčastěji ve staré fortce. Ve žlutých zubech žužlali párátko s opilou slastí v ploskonosé tváři. Ale každopádně se vzezřením podobali literární postavě z povídek mého dětství asi tak, jako žralok mřence. V létě jsme vždycky tábořili v horách. Obvykle jsme sebou měli průvodce a spali jsme ve stanech a chodili jsme s tatínkem na obchůzky šachet, ale někdy jsme bydleli v dřevěných srubech u jezera s bábinkou, zatímco maminka cestovala s tatínkem. Moje neutuchající a stále doutnající nenávist a nedůvěra k divoké zvěři mi byla vštípena právě na těchto výpravách. Jednou jsme téměř upadli přes velkého medvěda, který klidně a lhostejně ožíral borůvky na druhém konci veliké klády. Jindy nám tatínek ukázal pumu, provalující se na slunci u lesa nad našimi hlavami. Různí medvědi nám neustále poráželi stany a žrali zásoby a v noci nechutně vyli kojoti a vlci. Maminka a tatínek neustále rybařili a třikrát denně jsme jedli pstruhy, které jsme my, děti, nenáviděli. Někdy se s námi vypravila i bábinka, ale jenom když jsme bydleli v dřevěných srobech a neflákali jsme se po horách.
Bábinka zůstávala s námi a maminka s tatínkem se vydávali na výlety a chytali ryby. Letní dny s bábinkou jsme trávili v její chatičce s dveřmi i okny pevně zavřenými před úskoky horského vzduchu. Rozesedli jsme se kolem jejího houpacího křesla a bábinka nám předčítala poutníkovou cestu a krmila nás lékořicí z černé taštičky. Pravidelný chod věcí byl někdy narušen bouřkou. Jejíž první zahřmění nás vrhlo pod postel, kde jsme žmoulali polštáře a modlili se. A někdy se stávala změna programu z krátkých procházek, na nichž nás bábinka za každým druhým krokem zastavovala, jestli neuslyšíme chřestýše. Vybičovala nás do stavu, kdy jsme při zašustění padajícího listu zbledli, spotili se a obrátili na úprk domů do bezpečí srubu. Bábinka nás cepovala ke znalosti všech nebezpečenství života ve volné přírodě. Varovala nás před orly, jestřáby, včelami, mouchami a ovády, kteří ukrutně koušou, před moskyty a komáry, kteří mohou zaútočit ze vzduchu, a před klíšťaty, hady, pijavicemi a brouky, kteří mohou vyskočit a chňapnout po nás ze země. Přesvědčila nás, že stromy kolem paseky, na které stály naše chatičky, jsou něco jako mříže klecí v zoo a hned za nimi se prohánějí stovky vlků, medvědů, grizly a pum a rvou se mezi sebou, který z nich nás sežere. Z prázdnin s maminkou a tatínkem ve stanech jsme se vraceli do města hnědí a zdraví, ale z letních dnů s bábinkou jsme přijížděli vystrašení, bledí a celý nakřivo po dlouhých hodinách proležených v peřinách pod postelí, modlíce se za bouřky nebo natěsnaní v malých chatičkách v bezpečí před tesáky po nás se sápající divoké zvěře. Samo sebou, že jsme statečně a nebojácně mamince a tatínkovi bábinku neprozradili, ani jsme jim nepověděli nic o úkladech života v přírodě, takže pravděpodobně přemítali, jak mohli oni, silní odvážlivci, splodit tuhle hromádku vyplašených králíků. Když maminka s tatínkem odjeli na dlouhé cesty, a to bylo často, zůstali jsme doma s bábinkou. Nechala nás všechny spát ve svém pokoji na vojenských lehátkách a na skládacích postelích, které spěšně a nepříliš pečlivě postavila a které proto neustále padaly a odírali nám nosy a vyráběly modřiny pod očima. Bábinka přechovávala vedle své postele pár tatínkových bot a jakmile zaslechla v domě jakýkoliv zvuk, vyklonila se z postele a mlátila botou do podlahy, aby loupežník nebo vrah, který z nich se právě přinatrefil, myslil, že je v domě mužský a ne samotná bezbraná ženská a pár malých dětí, všichni v klubíčku a v očekávání, kdyže budou pozabíjeni. Naše děvčata na výpomoc se často vracela domů pozdě, a já jsem v dospělosti uvažovala, jestli v nich to dusání mužských bot uprostřed noci nahoře v poschodí v době, kdy věděli, že maminka s tatínkem jsou v New Yorku nebo na Aljašce, nevzbudilo domněnku, že bábinka vede tajný milostný život. Nahodilého pozorovatele, jako byly posluhovačky, mohlo něco takového klidně napadnout, protože bábinka byla velmi hezká žena, drobná, s velkýma modrýma očima, sněžnými pravidelnými rysy a lesklými vlnitými vlasy. Ale pro ty, kdo ji znali, existovalo několik pádných důvodů, proč něco takového nemohlo přicházet v úvahu. Především bábinka muže nenáviděla, všechny mužské, kromě tatínka. To vypadá na nějakýho nadutýho ožralu, těm je to podobný, utrousila, když narazila v novinách na zprávu o znásilnění nebo vraždě. Celý svět je dělaný jenom pro mužský, na to nikdy nezapomeňte, varovala nás, když dbala na to, abychom měli oči zavřené při pochodu kolem hospody u stříbrňáku. Když u nás večeřeli tatínkovi přátelé, což bylo 6x do týdne, napomínala bábinka služebné, moc se s tím nepiplejte, mužský sežerou všechno, čuňata.
Za druhé, by se byl každý milenec bábinky musel vyzbrojit vytrvalou touhou a dlouhým loveckým nožem, protože bábinka byla velice zabalená, přímo zatarasená. Nahotu považovala za hřích a varovala nás, ne abych vás přistihla, jak lítáte úplně nahatý. A co se jí týkalo, pouze přidávala nebo odebírala vrstvy šatstva podle počasí. Úplně na povrchu měla pokaždé čistou a naškrobenou bílou zástěrku, během dne přikrytou velikánskou kostkovanou zástěrou. Pod těmihle zástěrkami byly červené hedvábné šaty, černá vlněná sukně, bílá batistová blůza s vysokým límečkem, stojáčkem, nesčetně flanelových spodniček, živůtek, šněrovačka nohama vzhůru a s podprsenkou miloučce přiléhající k bokům. A nakonec čímani. Za třetí, by bábinčin milenec byl zajisté spočinul na lůžku velice hrbolatém, vycpaném všemi jejími župánky, nočními kabátky a pod polštářem naskládanými několika rezervními čímany. Při pravé ruce měla pod prostěradlo vsunutou Bibli, na druhé straně knihu, kterou právě četla, malé pytlíčky s cukrovím, jedno či dvě jablíčka, několik časopisů, rozmanité sáčky a krabičky a hned pod přikrývkami nebo pod polštářem skleničku kafru, aby na ní snadno dosáhla. My děti jsme tohle zařízení milovali a když nám bylo smutno nebo jsme se něčeho báli, byla bábinčina postel útočištěm přívětivým jako venkovský krámek. Bábinka byla neúnavný čtenář. Četla nám nahlas a za našeho pobytu v Bute nás obeznámila s Biblí, přečetla nám poutníkovou cestu Dickense, Thackeryho, Louise Carrolla, Kiplinga, malého plukovníka, kouzelníka z Ozu, pět malých pepřů a celého Zene Greye, jehož jsme zbožňovali. Zaměňovala dlouhá slova za taková, kterým jsme rozuměli, aniž přerušila plynulost řeči. Ale po jedné či dvou hodinách s malým plukovníkem nebo s pěti malými pepři začala podřimovat a posílala nás do kuchyně, abychom požádali kuchařku Mařenku o černou kávu. Černá káva obyčejně bábinku zase přivedla k životu, takže pokračovala ve čtení až do oběda nebo do večeře, nebo dokud nebyl čas ke spaní. Ale někdy, hlavně při nechutném šprýmování malého plukovníka nebo setrvalém řvaní pěti malých pepřů, kteří brečeli, když byli šťastni, pila bábinka jednu černou kávu za druhou a přesto pořád usínala. A když se probudila, četla znovu a znovu stále stejný odstavec. Několikrát jsme se marně pokusili vzbudit ji docela, ale pak jsme to vzdali a šli si hrát ven. Bábinka byla trpělivá, netrpělivá, laskavá, přísná, vtipná, smutná, moudrá, pošetilá, pověrčivá, pobožná, předpojatá a milovaná. Byla to zkrátka a dobře babička. A to je konec konců žena, jejíž nedůslednost čas prohloubil a život přibrousil. Nesnáším ženy, které si stěžují na to, že s nimi musí žít jejich matky nebo matky jejich manželů. Mému bábinkou ovlivněnému pohledu připadá život dítěte bez prarodiče v domě jako suchopár.

0: Jak se hází hrách na stěnu? Když mi bylo 9 let, přestěhovali jsme se do Seattlu ve státě Washington a průkopnické časy byly ty tam. A začali jsme se připravovat na život. Alespoň jsem přesvědčená, že to měli maminka s tatínkem na mysli, když zapsali Mary a mě do hodin zpěvu, klavíru, tance, baletu, na francouzštinu a na recitaci. Kdyby byli věděli, co nám osud nachystá, nebo alespoň co nachystá mě, mohli si ušetřit spoustu peněz a námahy, protože mému životu na slepičí farmě by bylo nesrovnatelně lépe posloužilo, kdyby mě byli třeba s na pár hodin denně zavřeli do podchlazené špajsky, kde bych byla seděla a hleděla na ošatku s vejci. Rozhodně by takovýto výcvik byl užitečnější než, dejme tomu, francouzština nebo balet. Kromě tohoto naočkování kulturou jsme ještě navíc byli my děti po hlavě vrženy do gigantického plánu zdraví. Nesměli jsme solit pokrmy, pít mezi jídlem, museli jsme všechno 100krát rozžvíkat, vstávat v 5 hodin, koupat se ve studené vodě, cvičit podle hudby a hrát tenis. A zřejmě také v zájmu zdravé mysli jsme nesměli chodit do biografu ani číst vtipy. Jeden z domů, v nichž jsme bydleli, patřil dřív dánskému konzulovi a měl dole v přízemí veliký plesový sál, který tatínek okamžitě proměnil v tělocvičnu s hrazdou, basketbalovými košíky a žíněnkami. Každý večer nás nutil vstoupit do této mučírny, aby nám protáhl tělo. Nechtěli jsme být zdraví, chtěli jsme chodit do biografu, číst vtipy a povalovat se jako ostatní nezdravé děti. Služební úkoly odváděli tatínka z domova na 6 měsíců v roce a je s podivem, že naše svalstvo zvládlo tu zátěž tvrdého otužování a rosolovitého změkčení. Když byl tatínek pryč, přetrvávaly jen hodiny teoretického vzdělávání, protože ani maminka, ani bábinka neprahly po vstávání v 5 hodin ráno, po studených koupelích a po cvičeních o nic víc než my. Za tenhle tatínkův příšerný zdravotní komplex jsem prý byla přímo odpovědná já, protože jsem byla hubené, nazelenalé dítě, které chytilo kdeco. Zanesla jsem domů spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice, záněty spojivek, spálu, černý kašel a vši a svrap. Vždycky jsme sídlili ve velkých domech, protože tatínek hrozně rád zval lidi, aby u nás bydleli. Jen tak mimochodem zatelegrafoval mamince z Aljašky: čekej ve čtvrtek u parníku Alameda, Bill Swift s rodinou přijede na pár měsíců do Seattlu, pozval jsem ho, aby bydlel u nás. Maminka vyměnila prostěradla na postelích v hostinském pokoji a vzdychla a odjela čekat na parník. Někdy byl Bill Swift a jeho manželka a děti roztomilí a litovali jsme, že odjíždějí, ale jindy byl Swift, jeden z největších otravů pod sluncem, měl ukňouranou manželku a s jeho dětmi jsme se rvali na život a na smrt. Jací to budou hosti, jsme dokázali uhádnout podle bábinky po prvních 24 hodinách. Když to byli zajímaví a příjemní lidé, oplácela jim bábinka laskavostí, vtipem a šarmem, jenší byl vlastní. Ale když byli nudní nebo jí šli nějakým způsobem na nervy, dala nám bábinka znamení, a to tak, že pletla jména. Jestliže se jmenovali Swiftovi, říkala jim Smithovi, Sharpovi nebo Wolfovi. Jestliže bylo jedno dítě Gladys, jmenovala ji bábinka Gertrude nebo Gleso a na chlapce Petra volala Pavle. Bábinka znala i jiné delikátní způsoby, jimiž projevovala, že jí návštěva vadí. Ze své ložnice ve druhém poschodí volávala na nás děti, když jsme si hráli v přízemí. Děti, prosím vás, jděte nahoru, jestli ty otrapové jsou ještě v koupelně. Čekám tu už hodinu a nemůžu se tam dostat. Když mi bylo 11 a zrovna jsem se v baletu začínala učit chodit na špičkách, koupili jsme dům v Laurelhurstu, blízko vody. Bylo to celé velmi krásné, se sadem, zeleninovou zahrádkou, tenisovými kurty a s obrovským trávníkem na kroket. Celkem nás bylo 7, i s tatínkem, který byl doma zřídka kdy. Ale stůl byl vždycky prostřený pro 12 a někdy pro 40. Večeře byla vzrušující záležitost, kvůli níž jsme si v horečce rozčilení drhli kolena, převlékali šaty a kartáčovali vlasy. Maminka seděla na jednom konci stolu a tatínek na druhém, pokud byl doma, bábinka po tatínkově pravici a my děti jsme byli rozmístěny strategicky, abychom se neprali. Tatínek vydal nařízení, které se velmi přísně dodržovalo, ať byl doma nebo ne, že se u stolu smí hovořit pouze o předmětech obecného zájmu. Tím se zamezily takové příspěvky z naší strany jako:
1: v mojí třídě je kluk, co jí mouchy. A Mirna Heplvejtová na mě vyplázla jazyk a já jsem řekla he, he, he, he, he. A ona mě praštila a já jsem pověděla jejich mamince.
0: Vlastně nám to zabránilo vůbec se vměšovat do rozhovoru, krom vzácných příležitostí. A dneska si myslím, že to byl výborný nápad. Velice mě popouzí, když u někoho stoluji a vyprávím své krásné příběhy a vtipy a do řeči se mi mísí: Hubertku, to jsi ukous moc veliký kousek. Nebo:
1: mami, pověděla jsi velikonočnímu králíčkovi, že k nám musí vlíst komínem?
0: Jakmile jsme se v Laurelhurstu zabydleli, rozhodl tatínek, že krom výuky Mary, Darcy a mne ve zpěvu, klavíru a baletu, výrazovém tanci, francouzštině a recitaci a klívova klarinetu se musíme všichni vzdělat ve všeobecném technickém minimu. Jeho prvním krokem v tomto směru bylo, že přikázal Mary, klívovi a mně, abychom natřeli střechu našeho třípatrového domu. Střecha měla být červená a každý z nás obdržel kbelík barvy, velikánský štětec, žebřík a pár velice všeobecných a neurčitých instrukcí o lakování. Zřejmě se nám nedostávaly žebříky, takže klív a já jsme stáli na stejném. Klív byl jenom o jednu nebo dvě příčle nade mnou a oba jsme s vyplazenými jazyky namáčeli štětce do barvy a horlivě jsme plácali červení, jak se dalo a kam se dalo. Zrovna jsme domalovali střížku nad zadní verandou a popolézali jsme, když v tom se něco porouchalo a klív převrhl vědro barvy mě na hlavu a za krk. Bábinka mě vycídila terpentínem, ale bručela: podle mýho názoru je to zázrak, že jste vůbec naživu s těma nápadama, co některý mužský dostávají. Střechu jsme přesto natřeli celou, a to tím způsobem, že mě tatínek držel za paty, abych mohla hlavou dolů natřít vikýřová okna ve střeše. Ale byla to práce úděsná a kluská a co by výuka v soběstačnosti, dokonalé fiasko. Další tatínkův krok byla koupě malorážky a obrovského terče. Bábinka propadla hysterii.
2: Flinty, kvílela, flinty jsou pro hůny a pohany. Dyť ty děti jeden druhýho pobijou. Pro boha tě prosím, Darcy, nedávej jim do rukou flintu.
0: A tak jsme se učili střílet. Mary a já jsme byli obě trochu krátkozraké a stříleli jsme moc špatně, ale Klív střílel báječně a pořád. Klív se stal takovým střeleckým přeborníkem, že začal už v 10 letech chodit na lov a tatínek byl nadšený. Až jednou Klív zamířil a vypálil na křepelku, která se usadila na parapetu velikého arkýřového okna vedlejšího domu. Nikdo ze sousedů nebyl zabit, ale arkýřové okno bylo značně drahé a proto byla puška na nějaký čas odložena a tatínek nám pořídil velikánský luk a šípy a obrovský slaměný terč. Zatímco se Klív cvičil v lučišnictví, my s Mary jsme se učili vařit. Dohlížela na nás maminka, která byla báječná kuchařka, a bábinka, bezesporu nejhorší kuchařka na světě. Bábinka vždycky hlásala, že nesnáší rozmařilost a plýtvání, a naše služebné z ní šílely. protože je nutila cpát do ledničky malé kastrolky s jedním hráškem, třemi fazolkami, osminkou nebo lžičkou džemu a vymačkaným stroužkem citrónu. Když pak maminka nakonec nařídila vyklizení ledničky a začala vyhazovat všechny ty rendlíky a zmetky, bábinka se urazila a šla a koupila 15 kilo mouky, podala to mamince a prohlásila: tak jdi a vyhoď tohle taky. Vy mladí dneska prostě musíte plejtvat. Bábinka vyráběla také hrozitánské čajové koláčky. Tyhle koláčky byly mohutné a kulaté a tlusté asi ke 2 centimetrům. Lepily se na patro a neměly vůbec žádnou chuť. Museli jsme vyřešit problém, co s tím. A to zvlášť, když jsme se konečně usadili a přestali se stěhovat z místa na místo. Koláčky se výhružně tyčily v kuchyni, povalovaly se vzadu na verandě, nikdo se jich ani nedotkl, až se konečně nastěhovali naproti nám Vornovi. Vornovi měli nádherný jižanský dům a 2 auta, ale jejich děti měli 4, 2 chlapce a 2 děvčátka, jedli psí suchary. Nevím, z jakého důvodu, ale jedli je. Paní Vornová chovala u zadního vchodu do domu 50-kilový pytel psích sucharů a malá Vorenčata si je po škole nacpala do kapes a uždibovala z nich, když jsme skákali panáka nebo hráli maso. Jednou se Vornovi děti zastavili u nás dřív, než si zašli domů pro svůj příděl psích sucharů, a bábinka náhodou právě pekla koláčky. Náhodou pékávala koláčky obvykle 6 dnů v týdnu, protože tvrdila, že jsou laciné a výživné a že tak ušetříme. A všem nám pečivo vnutila. Vornovým chutnalo. Užasli jsme a na zkoušku jsme si drobátko kousli, abychom zjistili, zdali se náhodou koláčky nezměnily. Nezměnily. Když mi bylo 12, zemřel tatínek v Beaut na infekční zápal plic. A za 5 měsíců se narodila moje rusovlasá sestra Elizen. Všechno to bylo velmi smutné, ale události pozbyly poněkud na tragičnosti a nabyly jakési horečnatosti tím, že nás navštívila drahá babička. Přijela, aby potěšila maminku a změnila náš život v peklo. Oblékala Mary a mě do barchetových šatiček a slamáčků, ptala se nás, kdo jsou naši kamarádi a čím jsou jejich otcové. Nedovolila bábince pracovat v zahrádce, protože se to na dámu neslušelo, a tak se bábinka plížela z domu kolem půlnoci, aby si okopala brambory a dýně. Drahá babička také nedovolila, aby naše stará skotská chůva jedla s námi u stolu, a urazila ji tím, že o ní mluvila jako o služce. Když kráčela do města, našlapovala, jako bychom měli dřevěné chodníky, a pobavilo ji všechno, co viděla v našich obchodech, protože to nebyl New York. Naším jediným útočištěm se stala prádelna, což byla veliká místnost přistavená vzadu k domu a spojená s kuchyní různými chodbami, halami a verandami. Vysedávali jsme tam s chůvou a s bábinkou, vařili jsme si čaj na prádelním kotli a pomlouvali jsme drahou babičku. Když konečně odjela do New Yorku, uchopili jsme život zase do vlastních rukou a běh věcí pokračoval více méně stejně jako před tatínkovou smrtí, až na to, že jsme byli chudší a navštěvovalo nás čím dál tím míň přátel maminky a tatínka nebo bábinky a čím dál tím víc přátel Mary. Moje sestra Mary měla velký úspěch u chlapců na střední škole i na univerzitě, ale já jsem nosila rovnátko na zubech a pěkné vysvědčení. Mary odsvištěla na večírky a já jsem zůstávala doma s bábinkou a studovala jsem dějiny starověku nebo jsem hrávala s klívem šachy. Mary vodila domů 100 mládenců, ale také 100 děvčat, takže já jsem obyčejně pekla piškot a myla nádobí, kostkovanou zástěru uvázanou přes odznak nejlepší žákyně a přes bolavé srdce. Bábinka mi říkávala, že jsem typ, který se bude líbit starším pánům. Ale protože v mých představách vypadal starý pán jako obrázek na krabičce cucavých bonbónů proti kašli, nijak mě to neutěšovalo. A ještě ke všemu jsem z ničeho nic přestala být nazelenalá a kostnatá a začala jsem být růžovolící a tlustá. Narostlo mi velikánské pevné poprsí a velikánské pevné břicho a to nebylo v módě. V módě byla má nejlepší přítelkyně vysoká 180 cm a vážící 42 kg. Měla drobnou hlavu a úzká ramena a určitě vypadala jako teploměr, ale pro mě byla prostě nádherná. Kupovala jsem si šaty tak těsné, že jsem se do nich musela vsunovat jako podhlavník do povlaku a začala jsem kouřit a pít černou kávu. Ale přesto jsem pořád měla hned pod bradou velikánské pevné poprsí a trochu níž velikánské pevné břicho. Mary měla určitě taky poprsí a břicho, ale jí tyhle součásti zřejmě nepřekážely tak jako mě. Možná, že proto, že vedla život, říkali jí prskavka. A pod její fotografií ve školním výročním časopise napsali: prskavka je děvče, které má říz. A pod mou fotografií natiskli v očividném zoufalství: vynikající studentka, upřímná přítelkyně. Byla jsem do domácnosti a maminka mě učila rovnat cípy prostěradel a stlát postel tak, že byla hladká jako sklo. Bábinka zastýlala do postelí ohřívací lahve s vychladlou vodou, knížky, hračky, župánky či cokoliv, co tam kdo v raním spěchu pohodil. Maminka trvala na tom, že všechno, co děláme, musíme dělat pořádně. Ale bábinka říkávala: moc se s tím nepárejte, zítra to budete muset dělat na novo. Maminka prostírala každý večer, ať jsme měli hosty nebo ne, stůl se svíčkami, stříbrem, skleničkami a květinami. Bábinka jedla raději v kuchyni příborem sestávajícím z loupáčku na brambory a z vidlice na maso. Maminka nosila na stůl jídla krásně zdobená petrželkou a paprikou a zeleninovou přílohou vkusně barevně sladěnou. Bábinka házela potraviny na stůl v kastrolech, ve kterých vařila, a když nám nakládala jídlo na talíř, navršila všechno na jednu odstrašující kupu, přičemž většina talíře zůstala prázdná. Teď to vlastně není nic jiného než výživa pro tělo, řekla, a plácla na lžíci bramborové kaše kotletu a na to celé nasypala hrášek. Byla to výchova plná rozporů a výsledek je, že jeden den nedokážu uklidit vůbec nic a na zítří jsem schopná olizovat trámy a vydloubávat jehlou prach z dírek po hřebících. Když mi bylo 17 a studovala jsem druhým rokem na univerzitě, přivedl můj bratr Cleve na sobotu a na neděli hodně vysokého a velmi hezkého staršího pána. Měl snědou pleť, hnědé vlasy, modré oči, bílé zuby, trochu zastřený hlas a laskavé a mírné chování, což byly samé vynikající vlastnosti a Mary i její přítelkyně se svíjely v obdivu. Ale vůbec to nejbáječnější a zcela výjimečné na něm bylo to, že jsem se mu líbila já. Dodnes nechápu, proč, leda, že ho překonala ta spousta panenskosti. Pozval mě na večeři, šli jsme tančit a do biografu a já jsem se zamilovala až po uši, což ho zřejmě potěšilo. A když mi bylo 18, vzali jsme se. Bob byl o 13 let starší než já, ale zdaleka v ničem se nepodobal obrázkům na cucavých bonbónech. Proč vlastně jezdí více či méně inteligentní lidé na svatební cestu? Dodnes hledám manželský pár, kterému by se byla svatební cesta vydařila. Strávili jsme ve Viktorii týden a ačkoliv jsem tam již byla několikrát předtím, překvapilo mě, že jsem si nevšimla, jaké je to nudné hnízdo. Nedalo se tam dělat vůbec nic. Bob, ten milý, veselý, chápající společník za dnů našich schůzek, Sedal s bradou pokleslou na hrudník a mrzutě civěl na tančící páry. A já jsem jedla. Jedla jsem celou tu dobu, co jsme byli ve Viktorii. Byla jsem hrozně tlustá a zoufale jsem chtěla nejíst a vypadat romanticky a graciézně, ale nedalo se nic jiného zkrátka dělat. Bob nejedl téměř vůbec nic. Rozhlížel se kolem sebe úkosem jako polapené zvíře. No, chápu, že to musí být děsná rána, když se starý mládenec vzdá své svobody, zvlášť když si při každém pohledu na svou choť uvědomí, že ho čeká budoucnost překypující nehoráznými účty z koloniálu. Na zpáteční cestě z Viktorie hovořil Bob o svém dětství na ranči v Montáně, kde se pěstovalo obilí, o studiích na zemědělské fakultě a o svém prvním zaměstnání. Byl správcem na veliké slepičí farmě. O obilnářském ranči vyprávěl s nadšením, s jakým by člověk vzpomínal na svých prvních 15 let prožitých na galejích. Ale potom začal o tom slepičím podniku a pohrával si s každou podrobnůstkou tak láskyplně jako matka s prvním střevíčkem svého miminka. Když došel k číslům cena za slepici a za vejce, cena za tucet vajec, výhoda otevřených výběhů, čtvereční metry připadající na jedno slepici, vyslovoval je s takovou touhou, že naslouchat lhostejně bylo jako pokoušet se plavat klidně ve vodním víru. A nakonec mi pověděl, že našel místečko na pobřeží, často tam prý jezdívá na služební cesty, místečko jako stvořené pro slepičí farmu a že by se to mohlo koupit skoro zadarmo. A co prý si o tom myslím? Co jsem si o tom myslela? Inu, co bych si myslela? Maminka mi vštěpovala, že manžel musí být šťastný ve své práci a jestli chtěl být Bob šťastný ve slepičářství, byla to jeho věc. Já jsem uměla udělat majonézu, narovnat rohy prostěradla a rozsvítit svíčky na stole prostřeném na večeři. A tak slepice nebo pojišťovna, já si svůj úděl splním. To jsem si tehdy myslela. A myslí si to spousta manželek, jejichž choťům zvlhne zrak při pohledu na vajíčko předložené k snídani. Spousta manželek, jejichž partneři spřádají plány, jak vezmou celoživotní úspory a vrhnou je do obchodování se slepicemi. Proč chce pro pána krále kdekdo pěstovat slepice? Proč se slepičářství stalo svatým grálem drobného občana? Snad proto, že většina mužů žije v děsu, že dostanou výpověď, že ztratí zaměstnání, že nebudou mít dost peněz na jídlo a střechu nad hlavou pro své drahé a že slepičářství má svatozář setrvalosti. Pěstování slepic má jednu velkou výhodu. Když je slepice líná a nehodlá konstruktivně spolupracovat nebo je nepřívětivá, usekneš jí hlavu, čímž se situace jednou provždy vyřeší. Jestli si myslíš, že se budeš vytahovat, tak to tedy neprohodíš. A pěkně hladce jí ušmykneš hlavu. Následující ráno po našem návratu do sídla zařinčel budík v 6:30. V 6:30 a 1 minutu dusal Bob zahalený do plandavé vlněné kostkované košile po kuchyni našeho malého bytečku, vařil kávu a žádal, abych sebou hodila. Ve 9:45 jsme měli za sebou 20 kilometrů jízdy a nastupovali jsme na převozní pramici do prvního kola cesty za tím roztomilým místečkem. Byl to jeden z našich lepších březnových dnů, takový ten březnový den, jaké tu občas míváme. Ale tenhle březnový den byl jasný a krásný a já s Bobem jsme se po celou dlouhou dobu plavby procházeli po palubě a obdivovali tmavě modrou vodu Pagetova zálivu, blankitné nebe, hustě zalesněné tmavozelené ostrůvky plující klidně tu a tam a obrovské hřebeny pohoří Olympiku, které se nám přátelsky odhalily v celé své zasněžené velkoleposti. Byli jsme na té velké lodi plné lidí jediní cestující, kteří se šli nadýchat čerstvého vzduchu nebo se vůbec jen podívali na obdivuhodnou scenérii. Všichni ostatní, úředníci, obchodníci, manželky farmářů, dělníci, spil a indiáni, vypadali nevábně. A Bob i já jsme schytali vraženě vzteklé pohledy, když jsme asi tak po půl hodině rozjařeně vešli, podupávali jsme studenýma nohama, práskli jsme dveřmi a schánili jsme se po kávě. Bob kouřil, když jsme vešli, a nikdo si toho válně nevšiml. Ale když jsem si já zapálila ke kávě cigaretu, strhla si jedna z farmářek z hlavy svůj klobouk v barvě hnoje a začala se zuřivě ovívat směrem ke mně, vydávajíc drobný hekavý kašlíček. Kouřila jsem klidně dál, takže druhá sebrala noviny a mávala jimi tak zuřivě, že jsem se bála, že nám smete hrnečky s kávou do klína. Bob na mě zasyčel: radši tu cigaretu zamáčkni. A já jsem zasyčela zpátky: ze srdce si přeju mít tady ohromné černé cigáro. A Bob se na mě káravě podíval a vyvedl mě ven a podal mi malou knížečku. Knížečka tvrdila, že se zde příroda předvádí ve svém nejvyšším majestátu. Dnes už vím, že ji skutečně lze popsat pouze v superlativech. Loď přistála, my jsme vystoupili na břeh a objeli jsme dvě ulice, z nichž Dogtown sestával. Byla zde velká pila, kouzelný starý viktoriánský hotel s krásně upravenými trávníky a keři, obchod, který patřil dřevařské společnosti, a řada ošklivých domů, které také patřily společnosti. A dlouhé molo, z něhož se nakládalo dřevo na nákladní lodě pomocí povážlivě váhavého jeřábu. Byla bývala úplně spokojená, kdybych byla mohla zůstat opřená o sluncem proteplené zábradlí přístavu, vdechovat onu báječnou směs dechtu cedrového dřeva a mořské trávy, tak charakteristickou pro pobřežní dřevařská městečka, a až do večera bych se mohla dívat na ty jeřáby. Bob mě ale upozornil, že nás čeká dlouhá cesta a jestli se chceme vrátit ještě před večerem, musíme bez prodlení vyrazit. Výpadová silnice z Dogtownu se nebezpečně kroutila, nebyla příliš široká a jezdilo tam mnoho aut, nákladních vozů, úkrutně plných a hrozivých vleků, které se nakláněly a kymácely. Všichni řidiči jeli, jako kdyby hořelo, a po nesprávné straně silnice, a jen poplašné ječení brzd a pneumatik nás upozorňovalo, že se blížíme k zatáčce. Bob je vynikající řidič, ale měl plné ruce práce. Vysvětlil mi, že silnici postavili dodatečně a proto vedla přes některé usedlosti. Všude bylo vidět černé a bílé holštýnské krávy a neobydlená opuštěná hospodářství a, jak mi vysvětlil Bob, všechno to souviselo se vším. V tomhle údolí, kdy si pěstovali nejlepší holštýnská stáda v zemi a farmáři investovali do chovů spoustu peněz. Když se potom před několika lety holštýnský zemědělský trh zhroutil, mnoho farmářů zkrachovalo. Bob vůči nim však nemrhal citem, pravil, že jsou beznadějně nepokrokoví a že užívají zastaralých výrobních metod a potom si stěžují. Podívej se tamhle, vzkřikla jsem a ukázala na zoraná pole černá jako lékořice. Musí to být ukrutně úrodná půda. Úrodná je, řekl Bob, ale je to rašelina a stojí hrozné peníze ji odplevelit a zavodnit. Vyčistíš pole a oseješ a napřes rok vyoráš kořeny na každé metru. A můžeš začít čistit znovu. Kromě toho se musí skoro každý metr odvodnit. Dojeli jsme do města zmítajícího se v šíleném chaosu celých 4 podniků. Měli tu hotel, holičství, benzínovou pumpu a koloniální obchod, v němž byla také umístěna pošta. A nádavkem tu byl roztomilý hřbitůvek a impozantní škola z červených cihel. Z městečka vedlo 5 silnic, ale Bob nezaváhal. Zvolil tu, co vedla na jihozápad k mrazivým horstvům Olympiku. Několik dalších hodin jsme neviděli žádná města. Provrtávali jsme se do hor, ale pořád ještě jsme byli v zemědělském kraji. Pak jsme odbočili z hlavní silnice na neupravenou polní vozovku a nadskakovali a poskakovali poslední kousek k roztomilému hnízdečku. Na první pohled to vypadalo zoufale ztraceně, stulené hluboko v klínu obrovského Olympiku. Budovy byly zšedlé počasím, ovocný sad přerostlý jedlovým mlázím, ploty zhroucené, okna zela prázdnotou. Bylo to takové malé, staré, opuštěné hospodářství, na které si lidé ukazují z okénka auta: podívej se na to půvabné staré stavení. A pak rychle odjedou k něčemu méně půvabnému, ale teplejšímu a civilizovanějšímu. Bob zastavil, aby otevřel vrata, a já jsem se rozmrzele rozhlédla po horstvech a pomyslela jsem si: pánové, tyhle hory by nás mohly splácnout jako mouchu ze sukně. Pak by si trošičku poopravili stromoví a nikdo by si ničeho ani nevšiml. Nebyla to představa nijak radostná a veselosti mi nepřidala ani příjezdová cesta, spíš jakýsi příjezdový tunel, pospojovaný paží proti sobě stojících řad obrovských stromů. Takhle jsme dojeli snad 500 metrů a pak z ničeho nic stromy zmizely a octli jsme se na dvorku, který střežil třešňový prapradědeček zbělený květem a nakláněl se nad budovami k němu se tulícími. Nemohu říci, jestli to bylo tou třešní nebo purpurovým kobercem sladce vonících fialek, obklopujících podivně stříbřitou kůlnu, nebo protože tu všechno bylo tak čistěnké. Ale ten nepříjemný pocit opuštěnosti se najednou vytratil. Vypadalo to tu sice opuštěně, ale jako by tu všechno horlivě toužilo po přátelství. Poslušná malá farma, která nám za několik pohlazení oken a zdí a za trochu laku a úklidu za chvíli bude olizovat ruce. Zatímco já jsem stála na dvorku a prožívala to, Bob poskakoval kolem s kladivem a mlátil do zdí a šťastně provolával: podívej se, Betty, tohle jsou ručně tesané cedrové trámy, zdravé jako řípa. Dům byl zřejmě počat, co by srub měřící 7x7 metrů, a pak k němu ze všech stran přistavovali. Měl nádhernou polohu na vyvýšené plošině, s níž zbíhal starý sad, vykukující z dvouletého mlází dolů k malému jezírku nebo k velkému rybníku. Původní srub tvořil obývací pokoj s okny na sever a na jih, a s úzkou vratkou verandou v průčelí. Výhled byl na jih přes ovocný sad, na rybník a samozřejmě na hory. Ty hory byly všude. Z pravé strany obývacího pokoje se vcházelo do ložnice s okny na sever, západ a jih a pod okny kvetly záhony růží a zimolezu. Po třech schodech dolů a doleva z obývacího pokoje se sešlo do obrovské čtvercovité kuchyně s okny na východ a na sever a do spíže, asi tak velké jako náš městský byt, se třemi okny na východ a na jih. Vrzavé schodiště vedlo z obývacího pokoje nahoru do dvou malých ložniček se šikmým stropem. Pod přední verandou jsme vypátrali sklep ověšený netopíry a podél kuchyně v pravém úhlu k obývacímu pokoji vedla chodba ven a do kůlny. O severní stěnu kuchyně se vzdorovitě opíral zadkem veliký, mrzoucký a trochu rezavý sporák. Jinak tu bylo všechno prázdné. Podlahy byly zborcené a lezly z nich třísky. Stěny byly přikryté pečlivě přitlučenými novinami z roku 1885. Hospodářské budovy vypadaly na první pohled křehce a neužitečně, ale pečlivější prohlídka ukázala dobrou kostru. A tak jsme mohli ke zdejším výhodám připsat velikánskou stodolu, dva malé kurníky, dřevník
1: a venkovní záchod. Také sem patřily 4 hektary půdy nesoucí stopy dávného obhospodařování a 12 hektarů panenského lesa. Cedrů, jedlí obyčejných i kanadských, některé v průměru více než 2metrové, a v těch kdysi zorených polích tu a tam jako ozdobné sošky na stolečku rostly ty nejrostomilejší, nejbuclatější, nejmistrněji tvarované vánoční stromečky, které jsem v životě viděla. Každý měl kulaťoučkou baculatou prdelku,

spíšit a nastěhovat se sem, abychom pomohli té malé farmičce v boji proti divočině. Bob byl přešťastný, když jsem mu sdělila tento svůj pocit. A rozhodli jsme se, že hospodářství koupíme okamžitě. Za těch 16 hektarů, srubový dům o 6 místnostech, stodolu, 2 slepičárny, dřevník, kůlnu, záchod a mrzoucký sporák, žádala úvěrová banka $450. Když jsme dali dohromady všechny naše úspory, svatební dary, narozeninové dary a vybrali jsme z malého dědictví, které jsem měla dostat v 21, měli jsme $1500. Seděli jsme pod třešní, nad sluncem zalitém zápraží, počítali jsme tesařskou tuškou na šindeli a došli k závěru, že můžeme za farmu zaplatit hotově. $700 vložíme do banky, abychom z nich mohli později nakoupit krmy a pěstovat 350 kuřat a za zbytek opravíme budovy. Palivo a vodu máme zadarmo a budeme mít velikou zeleninovou zahradu, prasátko, které vykrmíme zbytky, pár slepic na vejce pro potřebu a Bob může občas vypomáhat na některé pile, aby si přivydělal, dokud nezačnou slepice snášet. Sepsáno modrou tuškou na starém šindeli to vypadalo jako nejjednodušší a nejpříjemnější recept na život, který si vůbec kdy dva lidé vymysleli. Potom jsme odjeli a spěchali jsme domů, abychom své plány uskutečnili. Na zítří hned po ránu zaplatil Bob $450 a přivezl smlouvu. Následující týden jsme si půjčili nákladní auto, naložili jsme všechen svůj majetek a odjeli do hor a vrhli se po hlavě do slepičářství. A to všechno dokazuje, pravila jsem, že připravovat dívku na manželství před svatbou je stejně užitečné jako házet hrách na stěnu. A jak Bob později dodal, připravovat dívku na manželství po svatbě se podobá snaze prostrčit velblouda uchem jehly.

0: Kdo? Já? Neboli sakra, tak se tvař zemědělsky.
1: Kdo? Já? Otázala jsem se, když jsme se stěhovali a Bob jen tak mimochodem ukázal na velikánský prádelník a řekl, odnes to do ložnice.
2: A kdo jiný?
1: Vyštěkl. A mně se začala třást brada, protože jsem pochopila, že teď už jsem jen manželka.
0: Kdo? Já?
1: Nevěřícně jsem se zeptala, když mi podal otěže obrovského koně, kterého si vypůjčil od souseda a pravil, že mám dopravit toho koně a hromadu kůry do dřevníku, zatímco on připraví další náklad.
2: Ano, ty, zařval a rychle. To přece nedokážu,
1: zaječela jsem, když mi přikázal nahazovat smyčky na jedle a křičet, kterým směrem má táhnout. Klestili jsme sad a Bob vodil spřežení.
0: Ale dokážeš. Vím, že nejsi moc šikovná, ale nic lepšího tu momentálně nemám po ruce.
1: Zasmál se Bob bez špetky citu. Podej mi to kladivo, zaběhni do domu pro ty hřebíky i pomůžeš mi osekat tenhle trámek. Pospěš si s těmi šindely, opři se pořádně do toho sochoru. Natři tamhle tu podlahu, než já tuhle opravím. Takhle se okna neměří, ty vrtáku. Pomůžeš mi složit krmivo pro slepice, doběhni dolů pro pár kbelíků vody. Když já dokážu orat pluhem, mohla by ses naučit alespoň vodit toho koně trochu inteligentně. Přines semena, musíš dát kuřatům vodu, podej mi ještě nějaký ten trámek 2x4, nařeš asi 25 šindelů, nebuď taková fajnovka a přines je přece sem nahoru. Nepolezu dolů ze střechy pokaždé, když potřebuji hřebík.
0: A takhle to šlo celé to první jaro a léto. Byla jsem

0: střídavě šíleně šťastná a beznadějně zoufalá. Snažila jsem se, ale vůbec nic jsem neuměla a byla jsem nešikovná. Kdybych se byla místo baletu vyučila tesařem nebo jak sedlat osla, naříkala jsem balancujíc na hřebenu slepičárny a otloukala jsem si stejně již rozmlácené prsty v očekávání, že co chvíli spolknu plnou pusu šindelových hřebíčků, které mě píchaly do dásní a dloubaly do tváří. Začínáš se pěkně zapracovávat, řekl Bob laskavě, a on si mohl laskavost dovolit, protože pracoval, jako když bičem mrská. Byl rychlý, pořádný, čistotný a důkladný. Můj výkon se podobal šrapnelu. Nejlepší tam, kam nezasáhl. Bob zatloukal hřebíky několika rychlými pevnými údery rovnou na hlavičku. Já jsem mačkala hřebíky do zdi bokem a moje nejlepší výsledky vypadaly, jako bych do dřeva mlátila širočinou. Bob řezal pilou zlehka, rychle a přímo v lince. Šups! A prkno bylo v půli a piliny v úhledné hromádce po obou stranách. Mně se pila vevlněla do dřeva, pak jsem ji s námahou vytáhla, kňučící nadspala zpátky a když jsem to dojížděla, podivil se Bob, jak si pro Boha udělala takový zub? Měl temperament a zkušenost a já jen spoustu energie. První den jsme nastěhovali do domu všechen nábytek a já jsem se domnívala, že hned na zítří vsadíme okna, položíme nové podlahy, nalakujeme dřevo a otapetujeme stěny. To jsem si myslela já. Na zítří jsme začali stavět budovu, v níž umístíme líhně. Protože vůbec ze všeho nejdůležitější bylo pustit se do kuřat. Pár metrů od místa, kde měla budova stát, pokácel Bob několik stromů a nařezal z nich trámy, ostatní dřevo natahal z pily a já jsem štípala šindele tupým pořízem a mnoha šťavnatými kletbami. Líheň jsme postavili v nejhezčí části sadu s výhledem na rybník a na hory a její novost byla tak nesourodá se stříbřitými šedinami ostatních budov, že jsem Bobovi navrhla, abychom tu zasadili pár rychle rostoucích popínavých květin a sem tam nějaký keřík, abychom sladili scenérii. Vytěsil se, jako bych mu navrhla, aby vnesl květináče na operační sál. Líhně se budují na skluznicích tak, aby se mohly převážet z místa na místo, protože kuřata musí mít neustále novou neposkvrněnou půdu, řekl. Dnes se mi tohle bezpečnostní opatření zdá zbytečné, protože půda tam nahoře byla celá neposkvrněná. Když byla budova pro líheň dostavěná a 750 pípajících kuřat, včetně vlastní líhně, bylo zainstalováno dovnitř, domnívala jsem se, že se pustíme do domu. Noci byly velmi studené a nejméně 3 ze 7 dnů v týdnu pršelo. A myslela jsem, že bychom se mohli rozmazlit několika okny a dveřmi. To jsem si myslela já. Ale ze všeho nejdůležitější bylo postavit 2 malé slepičárny pro mladé slepičky a natřít stěny a v 1 malé slepičárně položit novou podlahu, aby se kohoutům pohodlně tloustlo. Kohoutům jsme postavili také pěkný výběh a pak jsme přemodelovali 2. slepičárnu na chlívek pro selátko, protože selátko potřebuje také své pohodlí a museli jsme ho zaštítit před chladným nočním vzduchem a vlhkem dne. Než jsme tohle všechno dostavili, byl květen. Studený, rozmoklý květen a pršelo tolik, že nám plesnivěly šaty ve skříních a peřiny zlepkavěly, že jsme se přikrývali, jako bychom na sebe natahovali mořskou trávu. A teď, pomyslela jsem si, máme všechen dobytek v teple a v pohodlí, teď už konečně přišel čas, abychom upravili dům. To jsem si myslela já. Nadešel totiž čas k orání a ošetřování zahrady. Četla jsem, že tvrdý život v zemědělství a ještě k tomu v horských podmínkách člověka zakalí ke zdatnosti a všeho schopnosti. Ke konci těchto dvou prvních měsíců jsem byla pořád ještě rozbolavělá jako nemocný zub a jediné, co se v hospodářství zakalilo, bylo Bobovo srdce. Jednoho květnového rána hned po snídani vyjel Bob do dvora na koni tak obrovském, že ho mohl splodit jedině slon. Nedbale přehodil otěže přes sloupek branky a zvěstoval mi, že mám tuhle příšeru vodit a on, že bude běhat za námi a držet pluh. Všechno šlo docela dobře, dokud mi Vrabeček, tak se kůň jmenoval, nešlápl na nohu. Stoj mi na noze, řekla jsem vlídně Bobovi, který hartusil, protože jsme se zastavili. Sundej ho a pojedeme, zařval muž, který sliboval, že mě bude chovat v lásce a něžnosti. Moje bivší noha byla mezitím zasouvána do měkké půdy jako kolík a Vrabeček se zasněně rozhlížel po kraji. Tloukla jsem ho dozadu do podkolení, ječela jsem na něj, ječela jsem na Boba, až konečně Vrabeček v roztržitosti ukročil a zvedl nohu. Odbelhala jsem se do domu, přikládala na nárt studené obklady a chmurně přemítala o mužích a zvířatech. Toho večera jsme s Bobem seděli proti sobě a 2 hodiny jsme přebírali a ořezávali sadbové brambory. Vrkání a štěbetání novomanželských hrdliček vypadalo takto. Tohle je očko. Očko je klíček. Z klíčku vyroste rostlinka. Každý sadbový kousek musí mít 3 očka. Je tohle očko?
1: Ne.
0: Proč ne?
1: Ach bože.
0: V noci jsem ležela v posteli a poslouchala Bobovo chrápání. Když jsme zorali zahradu velkou 20x100 metrů, když jsme ji zválcovali a uvláčeli, pak jsme takhle připravili asi 0,5 hektarové pole vzadu za domem, kde jsme zasázeli brambory, kapustu, krmnou řepu a reveň. Následujícím mým pověřením bylo tahání kořenů. Odtáhli jsme poslední jedli na hromadu pařezů na druhé straně východního plotu, příští zimu jsme je hodlali spálit, odřezali mrtvé větve ovocných stromů a hádali jsme, který druh ovoce stromy ponesou. K podzimu jsme však s určitostí věděli, že máme 2 grávštínské jabloně, 1 renetu, 1 kalvilovu, 1 zimní a několik raných, pak 2 italské švestky a 1 ringli, 3 nebo 4 hrušně máslovky, několik bingových třešní a vzadu na dvorku třešňového pradědečka původu tak prapodivného, že ho nikdy nedokázal určit žádný zahrádkářský odborník, který nás navštívil. A tenhle strom rodil štědře. Měl pozdní ovoce koncem srpna a třešně byly veliké, světle červené, chrupavé, šťavnaté a sladké. Ještě stále jsme byli zaměstnáni čištěním ovocného sadu, když si Bob všiml v časopise inzerátu na příručku o řezu ovocných stromů. A protože mu připadalo, že je rozumné vlastnit něco takového, objednal si ji. Knížka přišla obratem a spolu s ní veliký barevný obrázek nezbytných nástrojů a pomůcek. Bob si to objednal všechno. Ten první rok trénoval Bob na vinné révě a na keřích, které několika jistými řezy proměnil v zákrsky. Příští jaro se pustil do sadu. Tohle musí pryč, prohlásil, šilha je nejdřív do příručky a pak na samojedinou větev stromu. Šla pryč a stromeček zašel.
1: Samí vlci,
0: ucedil mezi zuby a popadl pár živých výhonků rozechvělé švestky a uštípl je svými zlořádnými štípačkami. Strom zahynul a Bob se urazil.
1: Tady je napsáno, že se to takhle dělá, ukazoval návod.
0: Ano, ale třeba hovoří o nových, mladých stromcích, namítla jsem. Naše stromy jsou staré možná 40 nebo 50 let a jsou slabé a neduživé. A proto bude lepší, když se jich zbavíme, uzavřel Bob Ale zřejmě se mu ulevilo, když jsem mu ukázala, že popínavá růže za kuchyňským oknem to přece jen přežila. Když jsme skončili se zahradami, proklestili sad a zorali, pustili jsme se do veliké slepičárny. Ale teď jsme potřebovali zvláštní, mimořádné věci, jako třeba skelnou vatu, tabulové sklo a hustou drátěnou síťovinu, a proto jsme se vydali na výlet do města. Město byla místní sobotní Mekka. Vypadalo starodávně a nějak se sem vůbec nehodilo. Připomínalo opuštěnou stárnoucí slečnu. Byl omšelé a otlučené bouřemi a větry. Blahobyt se mu jaksi vždycky vyhýbal. Před mnoha lety bylo město bohaté dřevem a překrásným přístavem prohlášeno za mis Tichomořského severozápadu roku 1892 a zasnoubili ho s velikou železnicí. Následující šetření odhalilo, že město je nejen nespolehlivě náladové, ale také je ve dne v noci rok co rok znásilňováno větry a že má málo vody. V panice již toto zjištění způsobilo hned v příštím roce 1893. Milenecká železnice město zradila, pustila je z dlaní jako horkou bramboru a do roka se vážně ucházela o několik slibnějších pobřežních měst. Chudák městečko se z téhle rány nikdy nevzpamatovalo. V posledních letech se tu blízko usadila malá, ale veselá vojenská posádka a úspěšná odbočka pobřežní stráže. Ale městečko odmítalo jejich zoufalé námluvy a raději se dál s bídou drželo při životě a vedlo svůj všední život, který byl především udržován návštěvníky a zákazníky přijíždějícími sem z okolí a z hor, a všichni hovořili o městu značně neuctivě jako o jediném osvětleném hřbitově na světě. Všichni, kromě mě, protože pro mě město znamenalo život. Milovala jsem ten dlouhý táhlý kopec, který se stáčel dolů k městu. Milovala jsem purpurově zelené močály, přes které jsme přejížděli dole pod kopcem. Milovala jsem bílou pěnu vln narážejících na molo přístavu a milovala jsem rozvážný krok města, jeho rozšafnost, kterou si nenechalo nikým a ničím narušit, způsob, kterým přijalo svoji porážku. Projížděli jsme tichými ulicemi vedoucími po půvabných svazích a hleděli jsme na překrásné panoráma a pak jsme zašli do obchodů a hned jsme poznali, že zdejší zákazníci jsou farmáři a indiáni. Obchod potravinami páchl zatuchlým potem, sýrem, pečivem a hnojem. Drogérie zaváněla lékořicí, dezinfekcí, potem a hnojem. V železářství smrdělo umělé hnojivo, pot a hnůj. Jediné místo, kterému se podařilo povznést se nad své zákazníky, byla malá cukrárna hostící většinou měšťáky. Zhluboka jsem se nadechla šťavnaté šlehačkové vůně a koupila jsem si sáček mléčných karamel. Majitelka jim říkala karmelky, které zřejmě nikdy nedospěly do tuhého stavu, protože se lepily na hnědý papír a k sobě navzájem. Při téhle návštěvě města jsme měli třikrát štěstí. To první, když jsme zjistili, že účet v bance souhlasí s našimi šekovými knížkami a že se překvapivě dobře drží. Druhé, když jsme dostali tip, kde koupit tucet nosných slepic za $10, a nakonec to třetí, to bylo 5 litrů kořálky, kterou jsme dostali jako dárek na uvítanou od místního nejlepšího překupníka pašované whisky. A těch tu zřejmě byly stovky. Whisky v 5-litrovém demižonu měla zlatovou barvu a voněla horce, přímo vznětlivě. Napili jsme se večer před večeří a když jsme ji polkli, sjela nám do útrop jako blesk. Jako puk do branky při hokeji. Druhý den ráno jsme posnídali v onom snovém údolí těsně před svítáním a ještě než vyšlo slunce, pracovali jsme přepilně na veliké slepičárně.
1: Byla to těžká práce a veliký úkol. A Bob a já, lépe řečeno Bob mnou obtížený, musel nejprve vyjmout ze stodoly veškeré vnitřnosti, potom jsme tam museli zainstalovat kukaně, hřady a na 3,5 stěnách okna, ve zbývající půlce byly dveře, a pak jsme museli okna zasklít zdravotním sklem. Uprostřed staré stodoly stály podpěry strámu. Ty jsme samozřejmě nevytrhli, i když mi to připadalo jako moc dobrý nápad, dokud mě Bob neupozornil, že tyhle trámy drží střechu. Postavili jsme mezi ně krmítka, obílili jsme stěny až ke krovu, zametli a pečlivě vytrhli hliněnou podlahu a najednou se z toho všeho vyloupla užitečná, i když typická slepičárna, v níž jsme chovali 1500 slepic. Hned první den po dokončení slepičárny zajel Bob do města a koupil tam tucet červených Rhode Islandek za $10 a okamžitě jsme je nasadili do velikého nového domu. Když jsme se pustili do našeho vlastního domu, nadešlo pozdní léto. Položili jsme podlahy, zasklili okna, osadili výlevku bez vody, ale s obkladem, podstoupili ještě další základní úpravy a začalo to vypadat jako domov. No, i když co do stylu, připomínal dům svou našedlou těžkopádností, eleganci dlouhých podvlékaček. V kuchyni byla dvě křesla a houpací židle, veliký čtverhraný stůl, hadrové koberce a sporák. Kuchyň byla terčem veškeré naší činnosti. Den tu začínal ve 4 ráno a končil v 8:30 tím, že jsme přivřeli sporák a sfoukli petrolejku. Zbytek domu byl čistý a pohodlný a nedůležitý. Svoje auto jsme vyměnili za malý dodávkový nákladáček Fordku. S jedním farmářem, hospodářem z údolí, jsme vyměnili lívanečník a opékač topinek svatební dary za benzínovou pilu. Elektrické lampy svatební dary jsme směnili za petrolejové lucerny, benzínové lampy a žehličky. Zakoupili jsme plechové vany a tlakový hrnec. V nedotčeném lese vzadu na našich pozemcích jsme vysekali cestu a po ní jsme jezdili svým nákladáčkem obloženým sekerami, palicemi, klíny, naftou a benzínem a řezali jsme šindelové klínce z 1,5 metru silných popadaných cedrů, jejichž dřevo bylo úplně zdravé a pěkné. Padlé jedle v průměru 2-metrové a sukovité jsme rozřezali na palivo. Bob je štípal palicí a klínem a já jsem je nakládala na vůz a sbírala jsem kůru. Následující 2 nebo 3 pochůzky se zdařily bez nehody. A pak, když jsem přetížená sebedůvěrou a obrovským nákladem došla až k autu, zakopla jsem špičkou střevíce o kořen a natáhla se jak dlouhá, tak široká. Pochopila jsem, jak naprosto nedostatečné jsou citoslovce. Ach, bože, nebo já je. A jaké uspokojení člověku přinese šťavnaté sakrování a nadávky, které se procítěně válely po jazyku. To první jaro a léto jsem také poznala doslovný význam mnoha běžně užívaných frází. Pochopila jsem, že opřít se do toho znamenalo, že já se opřu do nákladáku, zatímco Bob štval motor a snažil se vjet z díry. Poctivý pár rukou byly ruce Bobovi a moje, které kopali, pleli, štípali, krmili, poklízeli dobytek a uklízeli. Týmová práce, Bob a Vrabeček a já, když vytahujeme kořeny. Ženiny povinnosti nemají konce, znamenalo nádobí po večeři, jež jsem já mila, zatímco Bob kouřil lulku a odpočíval. A myslím si, že setrvale trpící Bob vůbec ze všeho nejlépe pochopil torčení o ženě, která vždycky probouzí touhu tvořit veledíla, ale zabraňuje je uskutečnit. Pamatuji si na mnoho nocí, kdy jsem byla tak unavená, že jsem nemohla usnout. Převracela jsem se ze strany na stranu, bolavá na tisíci místech a ptala jsem se sama sebe. Tomuhle se říká život. Ráno jsem vstala, rozlámaná, rozvrzaná a stuhlá. A pak se najednou začala rozsvětlovat okna kuchyně a já jsem věděla, že vychází slunce. Vyběhla jsem ze dveří, zrovna když nad horami stydlivě vykoukly první světlounce růžové červánky. Nabývaly na síle i jasu, až se po úbočích skalních stěn proudem valila jiskřící záře. A pak už zavonila z kuchyně káva, ta báječná, srdce osvěžující vůně a já jsem si řekla, bože, to je krása. A Bob scházel dolů k snídani a pískal si. Na podzim jsme měli sklizené brambory, slepice snášely, kohouti stloustly a prodali jsme je a byli jsme doopravdy slepičářští farmáři s podrobnými záznamy o snužce vajec a týdně jsme vydělávali čistých 25 dolarů ze svých 360 slepic. Pár tisíc z brusunových svalů bolelo a přebolelo, zahojili se mi puchýře na dlaních a jednou v noci jsem ležela v posteli vedle Boba, hleděla jsem, jak vzadu za černými hřebeny hor vystupuje úplněk, ráno bude mrznout. Naslouchala jsem Bobovu dechu, hlubokému a klidnému. Sporák občas zavrzal, jak se zakousl do svého nočního přídělu kůry. Někde zaškrábala jemňounce myška a já jsem si pomyslela, tak tomuhle se říká život. A potom nastala zima a já jsem pochopila, že porážka, právě tak jako morálka, je součet spousty nicotností.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy. A Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně. Oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí, ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročež na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím, probejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit. Já však nemusím být tak uctivý, protože jsem ještě malý a nemám z toho rozum. Možná, že panu Feistovi plivnu na okno, nebo mu strčím do kapsy něco nemravného, například chcíplou myš. O tom budeme s bejvalem pilně uvažovat. Celou ulici Palackého skáčeme o jedné noze, kdo to déle vydrží, nebo jdeme pospátku, to také každý nedokáže, a pak se zastavíme před cukrářstvím pana Svobody. Ve skříni tu jsou koláčky, kremové trubičky, rohlíčky a dorty, růžové, hnědé a zelené. Také čokoládové placičky posypané takovými bílými a červenými semínky. Tak stojíme s bejvalovým Tondou před výkladem, prstem ukazujeme na dorty a říkáme se značnou rychlostí. To je moje, to je zas tvoje. A tak se jako rozdělíme o celý výklad. I tázal jsem se bejvala, zda by se bál, kdyby ho na noc zavřeli do cukrářství. Bejval Antonín odvětil, že by se ani trochu nebál, že by tam všecko sežral. Já by jsem se taky nebál a taky bych všecko sežral. Ale na hřbitově by jsem se bál, tam v jednom kuse straší. Kdo naposled umře, tak mezi ostatními neboštíky nemá žádnou úctu. To je zrovna tak, když přijde do školy nový žák. Tak ten nový umrlec musí sedět na čerstvém hrobě, zahalený v prostěradlo a vartuje. To musí být otrava. Já by sem nechtěl mít na Krchově službu, ani kdyby mě někdo za to dal celý pytel burských oříšků, k tomu album cizozemských známek, modrý svetr a palčivé sklíčko.
2: Ať srdce naše v bratrství se spojí a cesty naše nic zlého neskříží a nerozdvojí. To si slibujeme. To si slibujeme.
3: Pavlovi znovu zní v mysli tahle slova, kterými Ludva obřadně pečetil jejich přátelství, když se poprvé setkali. A ten se teď na nemocničním lůžku namáhavě zvedá a říká:
4: Tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.
3: Škola se už chýlí ke konci a všechny ovládá předprázdninové vzrušení. Ale Pavel s Ludvou věří, že nikdo se nemůže těšit víc a nikdo nemůže mít lepší a zajímavější prázdniny než oni.
5: Budeme stavět chatu v jezerní kotlině.
6: Budeme se zařizovat jako dva Robinzoni.
3: Všechny přízraky jsou zaplašeny, ani nedávno nalezený kříž v odlehlém koutě té jejich milované divočiny je už neděsí. Zatím tam ale nechodí tak často jako dřív. Každou volnou chvíli totiž věnují schánění bedniček od margarínů, z nichž podle Ludvova plánu chatu staví. V potravinářských obchodech už je znají a bedničky jim sami schovávají. Část jich už oba do jezerní kotliny dopravili, na vybraném místě zapustili do země, přibyli k sobě hřebíky a naplnili drobnou sutí. Ale větší část bedníček schovávají ve skalních otvorech, skrytých v téměř neprostupném houští, asi v půli cesty do kotliny, na místě, kterému říkají překladiště. Získali už sice přes 200 bedníček, ale potřebují jich ještě víc. A při schánění dalších je čeká překvapení.
5: Člověče, stopovali mě dneska dva slídilové, neznám je, ale náhodou jsem vyslechl jejich rozmluvu. Nějaké velké té je prý svolalo ke schůzce na dnešek, na 8 hodin do Olšin.
7: Velké T, velké T. Tak přece začíná slovo tarantule.
5: Právě. Co když je to schůzka jejich členů?
7: Půjdeme tam taky. V 8 hodin jsme v Olšinách, rozumíš? Už musíme tu záhadu rozseknout. Uvidíme, kdo je ten jedovatý pavouk, ta tarantule.
3: Nikdy se čas nevleče tak, jako když nás čeká něco vzrušujícího. Oba kamarádi se však přece dočkají. Přišli do Olšin z málo používaného směru a teď opatrně postupují vpřed a kryjí se za keři, šerohoustne. Pak ucítí vůni ohně a plíží se k němu. Rozeznávají kolem něj 9 postav a některé z nich znají.
7: Vidíš? Halza od nás ze třídy. Určitě mi tenkrát vzal ten sešit, aby se podle něj naučil moje písmo.
5: A ten habán uprostřed? Vždyť je to Lojza Rezek. Můj nepřítel od prvních dnů tady ve spálených mlýnech. Po tom výprasku za to, že se vysmíval mému mrtvému tatínkovi, jsem ho moc neviděl. A teď je tady a je to asi šéf té tarantule.
3: Hovor kolem ohně naraz stichne. Je tady celé slovo? Ptá se Lojza panovačným hlasem. Ano, odpovídá všech 9 jako jeden. Tedy obživněme, říká Lojza. A pak každý člen party počínaje jím, vyrazí ze sebe postupně jednu hlásku. Protože mezi nimi nejsou přestávky, zní to jako když někdo jediný vyřkne pomalu celé slovo.

0: obavách jsme měli pravdu.
1: Pavel s Ludvou jsou nejdřív svědky běžného hovoru, ale pak se začne mluvit o nich. A ukazuje se, že se nezmýlili ve svém odhadu, že tarantule opravdu pase po jejich knize. Vlastně přesněji řečeno, že po ní touží Lojza. Ten totiž zrovna zuří, když musí čelit námitkám jednoho člena, že se kvůli získání nějaké knihy dělá pořád tolik složitých opatření.
0: Víme, co jsme chtěli. Můžeme se potichu ztratit.
2: Počkej. Třeba se dovíme, proč tu knihu tolik chce.
1: Z protější strany se zvedá jeden z členů tarantule, aby přinesl nějaké dříví. Kolem ohně je teď rušno a najednou Pavel tlumeně zaúpí. Kdo si mu šlápl na nohu? A v zápětí se ozve polekaný výkřik. Někdo je tady, rychle sem! Nastává nepopsatelný zmatek. Pavel s Ludvou se pokoušejí vstát, ale jejich skřehlá těla ztratila pružnost. Chopí se jich několik párů rukou a táhnou je k ohni. A vydá, sběratelé bedniček, už klíbne se Lojza, když je pozná. Tady holinkové žádné nemáme. Můžeme vám ale posloužit tímhle. A rozpřáhne se na Ludvu, jenže to už Pavel nedokáže trpně snášet.
2: To se nestydíš, mizero, mlátit zajatce?
1: Začne se divoce ohánět mezi členy tarantule. Uchopí jedno z nejútočnějších a vrazí jim prudce do klubka ostatních. On i Ludva s obtížemi odrážejí rány, i když sami jich také dost rozdají. Pak rozkopnou do hasínající oheň, v nastalém zmatku se vyrvou nepřátelům a dávají se na útěk. Povedlo se. Ještě dlouho slyší vzteklý povyk členů party Lojzerska, která si dala jméno po jedovatém pavoukovi tarantule.
0: Pátrání byl úspěch, ale zakončení žádná sláva.
2: Ale vždyť jich bylo 9 a my jenom 2. Vím, co si myslíš, ale není to tak. Rozhodně nejsme zbabělci.
1: Teď, když je tarantule prozrazena, stávají se její útoky na Pavla a Ludvu zcela veřejné, bez tajných dopisů, falešných vzkazů a podobných věcí. A uprostřed bojů nadcházejí prázdniny. Oba mají dobré vysvědčení a tak jim rodiče táboření v jezerní kotlině povolují. Chodí tam teď každý den a stavba chaty rychle pokračuje.
2: Musíme to dodělat do týdne. Nebudeme přece stavět celé prázdniny.
1: Stavba však je i s vnitřním zařízením, ke kterému patří i 2 slamníky vyplněné vlastnoručně nasekanou a usušenou trávou, hotová až 12. den prázdnin. Dřív to stihnout nešlo. A když ten den zatlučou poslední hřebík a přidělají petlici na dveře, jsou tak slavnostně naladění, že podobný pocit ještě nikdy předtím nepoznali.
0: Dokázali jsme to. Dokázali.
1: A pak nadejdou krásné dny, plné pohody, prosvícené sluncem, protchnuté kamarádstvím. Celé hodiny prosedí nad stránkami Ludvovy zavře knihy, ale zase jí odkládají a žijí jen svému jezeru, koupání, cvičení, běhům a skokům a hrám nebo zlézání krkolomných skal. Často leží v trávě u vody s očima obrácenýma k nebi a pozorují oblaka.
2: Hezčí prázdniny jsem nikdy nezažil.
0: Já taky ne. Kdyby tak nechtěli nikdy skončit.
1: Jenže prázdniny skončí a oba se musí vrátit do spálených mlýnů. Městské zdi je pohltí, jako kdyby se nic nestalo. Obnovuje se i pronásledování ze strany tarantule a hlavně dychtění po zavřené knize. A za jedné větrné deštivé noci se znovu ozývá i tajemné nebezpečí, které už je několikrát tolik vyděsilo.
0: Zase u nás někdo bral zakliku u dveří, ale maminka se neprobudila a já se neodvážil ani hlesnout. Nechtěl jsem zažít tu hrůznou rozprávku s nočním hostem jako minule. A ve tmě chodby za dveřmi bylo slyšet zase jen to sýpavé oddechování a pak nějaké mručení. Přecházelo do podivného tichého zpěvu beze slov, do jednotvárného nápěvu. A já ten nápěv poznal. Už jsme ho slyšeli oba, tenkrát před bouřkou nad údolím, když jsme se vraceli z jezerní kotliny.
1: A ta noc zase přesvědčí Pavla i Ludvu, že mimo tarantuly je zde pořád ještě něco jiného, co jim hrozí a čemu nerozumějí. S tarantule si již moc nedělají, i když její pronásledování je někdy velmi nepříjemné, ale z těch neodhalených tajemných zjevů na něj jde děs. To proto, že nebezpečí je skryté a oni neví, jak mu čelit. Do jezerní kotliny chodí stále, pořád ještě mají dost práce s vylepšováním chaty, ale dny se krátí a oni ji musí opouštět mnohem dřív. Těmi krkolomnými stezkami a po skalách se nedá jít potmně, i když znají cestu dopodrobna. A tak jednoho dne Ludva překvapí Pavla tím, že přijede na sraz na kole. Půjčil si ho prý od nočního hlídače, který bydlí u nich v domě.
0: To je nápad. Sedni si na tyč, já budu šlapat.
2: Ušetříme za obě cesty nejmíň hodinu.
1: Mohou docela pohodlně dojet až k překladišti. Tam kolo schovají v houštinách a pak jdou roklemi a známými stezkami pěšky. Podzim už vládne v celé své kráse a jeho zvláštní sladká vůně omamuje celý kraj. Říkají jí podzimní vůně. Je těžké určit, z čeho pochází, je všude. A pokaždé, čím víc se oba blíží k jezerní kotlině, tím je silnější.
2: Jako kdyby v ní bylo cítit nějaké koření. Voní dálkami.
1: A když zase jednou uprostřed svého království leží v trávě u jezera, Pavel najednou zpozorní.
0: Ludvo, tohle je to, co cítíme v naší podzimní vůni. Tále kytka, podívej. Je jí kolem plno, ale dřív tu nebyla.
1: Bere do ruky fialovou květinu. Vnitřek její zvonkovité korunky vyplňují oranžové blizny. Vydává silnou, omamující vůni a má v okolí v trávě tisíce sestřiček. Ludva se chvíli opájí její kořenou vůní a pak ji vloží do zavřené knihy.
2: Na památku. Bude tam vonět na věčné časy, na připomínku dne, kdy jsme ji objevili. Ať její vůně prosákne celou knihou a ať v ní zůstane navždy.
1: Jenže ten hezký den má ošklivý závěr. Když padá soumrak a oba se vracejí k houštinám pro schované kolo, není tam nic.
0: Je pryč? Už jsme prohledali všechno. Asi následoval někdo z tarantule a kolo sebral.
2: No, vždyť není moje. Vypůjčil jsem si ho a hlídač o tom ani neví. Nemohl jsem si vyžádat jeho dovolení. Spál. Co teď? Co mu řeknu? Budu vypadat jako zloděj.
1: Po dlouhé a neveselé zpáteční cestě docházejí k domu, kde Ludva bydlí. Stojí tam hlouček menších hochů a mezi nimi jeden vyšší. Pavel ho nezná, ale Ludva s ním už několikrát mluvil. Je to Filip Strnad, o pár let starší, bydlí kousek odtud. Teď se otrhl od hloučku a jde k ním. Halo, ztratilo se vám kolo, vidíte? Volá na ně tlumeně.
2: Ano, víš snad o tom něco? A jak to víš? Kdo ti to řekl?
1: Filip mávne opovržlivě rukou k hloučku. Člověk se od těch mrňousů ledacos dozví a sám taky tu a tam něco vidím, říká. A Pavel s Ludvou se dovídají, že si Filip Ludvy všiml, když na kole výjížděl, a tak mu bylo divné, když na něm potom viděl jezdit jiného staršího kluka. A jestli chtějí, že jim ukáže, kde ten kluk bydlí.
2: Doveď nás tam hned, prosím tě. Záleží na každé minutě.
1: Filip je vede a zastavuje se před domem, kde bydlí.
0: Lojza Rezek, tarantule.
2: Ten ničema nás stopoval.
1: Mají štěstí. Kolo najdou vzadu na dvoře přikryté starými pytly. Lojza se sice náhle objeví a začne hádka, ale pak vůdce tarantule pochopí, že sám proti třem už nemá šanci. Ludva poděkuje Filipovi a rychle ujíždí vrátit kolo, dokud na něm hlídač nevyrazí na noční směnu. Také Pavel po pár slovech díků odchází domů. V tu chvíli však netuší, jak daleko sáhlé následky tohle setkání bude mít.
0: Neviděl jsem Ludvu už několik dní. Co s ním je?
1: Jejich třída je pořád ještě rozdělena. Každý chodí do jiného oddělení v jiném patře s jiným koncem vyučování. Každý den teď prší a na cestu do jezerní kotliny není ani pomyšlení. A ty deště jakoby odplavily všechno staré, dobré a krásné, co bylo dřív. Pavlovi se to aspoň tak zdá, když později na tu dobu vzpomíná. Ludvu potkává náhodou před školou až pátý den po události s kolem. Zdá se mu vážný a zamlklý.
0: Dneska odpoledne máme oba volno. Do jezerní kotliny asi nepůjdeme, viď? Vypadá to už zase na déšť. Ale můžeme dělat něco jiného, někam jít.
2: Když já, Pavle, nemůžu. Slíbil jsem Filipovi, že s ním půjdu do kina. Už máme dva lístky. Sám si to se mnou smluvil. To víš, nemůžu přece odmítnout. Když nám byl dobrý, aby nám našel to kolo, musí nám teď být dobrý taky jako kamarád.
1: Jdou sice spolu dál, ale nějakým není do řeči. A když dojdou na křižovatku, kde se obyčejně rozcházejí, jsou skoro rádi. Jindy tu stáli, pořád si povídali a jeden vybízel druhého, aby ho šel kus cesty vyprovodit. Dnes ale nic. Loučení je krátké a rozpačité. Ani další dny Pavel nemá štěstí. Ne a ne Ludvu někde zahlédnout. A Ludva sám za Pavlem nejde.
0: Jakoby se mi schválně vyhýbal. A o tu svou knihu, co u mě má, jakoby už ani nestál.
1: Svůní, kterou vydechuje květina vložená do knihy, se hlásí vzpomínky na všechny ty chvíle v jezerní kotlině, prožité s Ludvou. A přestože teď téměř ustávají útoky tarantule, ani záhadný noční děs se nehlásí, zmocňuje se Pavla úzkost před jiným, nečekaným nebezpečím.
0: Co se to stalo? Proč už nemáme spolu kamarádit? Vždyť jsme si přece nic neudělali.
1: To všechno teď Pavlovi probíhá hlavou u nemocničního lůžka, na kterém se jeho kamarád namáhavě zvedá a říká:
2: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.

0: Když se podíváte na mapu Spojených států, najdete na ní kousek pod Michiganským jezerem město St. Louis. Odtud začala stavět společnost Atlantic and Pacific transkontinentální dráhu, která vedla přes indiánské území Oklahomy, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až na pobřeží Tichého oceánu. Stavba této trati pro železného oře byla jablkem sváru mezi indiánskými kmeny Kijovů, Komančů i Apačů, kteří stavbě nepřáli, a mezi bílými přistěhovalci z východu. Války mezi oběma znepřátelenými stranami si vyžádaly tolik indiánské krve, kolik proteče v Rio Grande vody za dva dny v období sucha. Od té doby, kdy na tuto dráhu slavnostně vyjel první vlak, uplynulo přesně 50 let a 7 minut. Jako tehdy i tentokrát byl jasný, vonavý letní den. Jen párek tučných supů protínal modrou oblohu téměř bez mraků. Kaktusy byly snad o 2 metry vyšší, ale písku v poušti bylo znatelně méně, protože nedaleko stála dobře prosperující továrna na přesýpací hodiny. Jako tehdy i dnes jel slavnostně vyzdobený železný oř ze St. Louis, aby celé Americe připomněl toto významné jubileum.
1: Odjíždíme. Urychlete nástup.
2: Prosím vás, stavíte v Santa Fe?
1: Samozřejmě. Ty děti patří k vám?
2: Který?
1: Tyhle.
2: Je, málem bych na ně zapomněla. Henry, File, Annie, pojďte.
3: Ano, ano, ano.

0: Je tady volno? Haló, je tady volno?
1: Cože?
0: Jestli je tady volno.
1: Cože?
2: Bydličky, anože.
1: Tady není jídelní vůz, ale už jsme vyjeli.
0: Děti, posaďte se. To zas bude cesta.
2: Ano, maminko.
3: Slavnostně ověnčený železný oř uháněl texaskou krajinou a míjel řeku Canadian a dál podél novomexického údolí se stříbrným jezerem, do kterého se vlévá řeka Red River, kde před 100 lety náčelník Tangua ztratil opasek, který se stal jablkem sváru mezi Comanche a Apache, kterým odedávna toto území patřilo, a považovali volně pohozený Tangův opasek za vhozenou rukavici. Což jistě uznáte, to se nedělá. I když na druhou... Ale ne, to skutečně, to je nehoráznost. To je stejné, jako když paní Bleková nepoznala v neslyšícím starci, i když byla z cesty hodně rozrušená, ale i přes svou vrozenou roztržitost jej měla poznat. To je prostě nehoráznost, to se prostě nedělá. To je jako s tím opaskem, to můžeme tu desku zabalit a jít domů. Ona snad chrápe, to snad není možné, to já tam snad vystřelím šíp. Jenom abych se strefil. Tak teď hezky napnout tetivu, pořádně zalícit.
0: Indiáni?
2: Hurá!
0: Parchanti, který to byl? Henry, ukaž ruce, kde máš ten luk? File.
2: Já taky ne.
0: Tak ty Annie.
2: No, mami.
0: To jsem blázen. Přeci to sem nepřelítlo z nebe. Nebo že by... Poslyšte, dědo, ukažte mi ruce.
1: Myslíte si, že jsem užvaněná paba s roztřesenýma rukama? Já, když vystřelím, nikdy neminu cíl. A navíc mou zbraní není luk, ale pěst.
2: Mami... To je přeci... No jo, to je on!
4: Kdo je to?
0: Kdo by to byl, prosím tě?
4: Pane, nejste vy?
3: No, konečně. Malý Henry.

0: Luchý.
1: File.
2: Auweis. Cože?
3: Vidličky a nože.
1: Tady je jídelní vůz.
3: Ten připojí až v Diegu.
2: Pane Shatterhande, vyprávějte nám o Indiáne.
1: Ale neotravuj pána. Ale kdyby vás to, pane Shatterhande, neobtěžovalo, mě by to také moc zajímalo.
3: Jo, no tak... Dobře, ale já jsem nudný vypravěč.
2: Jak jste zabil grizzlyho? Pěstí.
3: Statečný muž nikdy nemluví o svých činech. To přenechává žvanivým greenhornům.
2: Vypravíte, pane Shatterhande.
3: No tak dobře. Víte, jak jsem se skutečně seznámil s náčelníkem Apačů Vinetuem?
2: Ne.
3: Naše první setkání se uskutečnilo úplně jinak, než se píše v knížkách. Dívám-li se na tvou tvář, no ty, jak se jmenuješ, Henry, nemůžu než nevzpomenout na ten osudový den.

0: Jine tu, vylez už z té kádě. Jseš tam přes 2 hodiny. Stejně zůstaneš tmavej. Neodmlouvej. Dneska jdete ty a nšoči sami. Já musím večer ještě jednou přežvejkat tu bůvolí kůži. Zítra je v Santa Fe veletr. Co je? No co ti je, Vinetu? To tě to pořád tak trápí. Vždyť to mají všichni indiáni. Dospíváš. I tupá hlava to měl. I kleky Petra. A je to bavorák.
1: Ta tvoje kozlí mast je k ničemu.
0: Protože se v tom pořád hnípáš.
2: Dobrý den.
3: Paní Inčučunová, je Vinda doma?
1: Já už jdu, jenom si připnu péro. Mami, můžu si vzít koně?
0: Opovaž se. Dneska půjdeš pěšky. A ne, abyste u Siuxů kradli jako posledně. Víš, jak to dopadlo?
1: No jo.
0: Žádný no jo. 250 mrtvejch. Nšoči.
4: Ano?
0: Prosím tě, dohlídni na ně.
4: No.
0: Seš z nich nejrozumnější.
4: Ano, maminko.
5: No,

0: Vítám vás na odpoledních nedělních čajích v salonu u Centra. Dnes se společně naučíme nový indiánský tanec Skočkodan. No tak to by stačilo. Prosím indiánské chlapce, aby při nácviku nekouřili dýmky míru.
1: Přichází horda indiánských chlapců.
2: Stát! Apačiska.
3: Co je?
2: Kolikrát jsem vám říkal, že tady není žádná zábava, ale čaje.
3: No jo.
2: Tak to nebojte. Ukáž. Dobrý, ukáž ty. Dobrý, ty. Vrať se.
4: Já?
2: No ty. Co se tak červenáš, Rudochu? Co schováváš ty ruce? Jak ty nemáš rukavice?
4: Já je zapomněl.
5: Vinďa zapomněl rukavice.
4: To je bůl.
6: No já se picnu. Pane Centře, tak pro jednou. Bráška si je příště určitě nezapomene.
2: Neexistuje. Žádný smlouvání.
7: Centře, mohu se do vašeho hovoru vmísit?
8: Co chceš ty, Greenhorne?
7: Jenom mě tak napadlo, jestli to nařízení platí pro všechny. Mě jste před malou chvilkou pustil dovnitř bez rukavic.
8: To je něco jiného.
7: Jak jinýho?
2: Nechci, aby se ty jejich smradlavý indiánský pracky dotýkali čehokoliv v mým lokálu.
4: To je vaše poslední slovo?
8: Poslední, ty uhenáku.
4: Ach jo.
7: Počkej, příteli.
4: Příteli?
7: Půjdu s tebou. Centře, my se ještě uvidíme.
8: Budu se těšit, Greenhorne.
1: Old Shatterhand odchází za Vinnetouem k Červené řece.
9: Příteli, zvolni krok.
10: Nech mě.
9: Počkej.
10: Patříš k ním? Jdi se bavit.
9: No tak, buď rozumný.
10: Je tancovat Skočkodána.
9: Počkej.

0: Jo. Já nejsem jako on.
1: To se pozná na první pohled.
0: Jak to?
1: Co to máš vůbec na hlavě?
0: Klobouk. Ty roláče. To se u nás běžně nosí.
1: Co a co ty kalhoty? To jsou dětský?
0: Proč myslíš?
1: Ty je nemáš ani ke kolenu.
0: To jsou krátké kožené kalhoty.
1: No jo. Divný kraj, odkud přicházíš.
0: Tak proto oni vždycky poznali, že jsem cizinec. Podle kalhot. Ostatně, nechceš si je zkusit?
1: Jo.
0: Mají padací most?
1: Jo, to je dobrý. Ukáž. A já ti na oplátku půjčím svoje, jo?
0: Tak jo.
1: Až mě v tomhle uvidí doma v Táboře, to zas bude takový rachot, že si Siuxové budou myslet, že jsme vykopali válečnou sekiru.
0: Dej si ten tyroláček takhle na stranu.
1: Takhle?
0: Tak. No vidíš. Teď vypadáš jako můj přítel Ginter z Ulmu.
1: A ty v těch třásních jako můj nejlepší kamarád Bůvolí roh? Jo, co ty mokasíny padnou?
0: To víš, že jo. Tady si to zapni. Tak. To jsou šle.
1: Šle?
0: Mm. No vidíš. Mně byly krátky a tobě jsou akorát. A teď zkus zajodlovat. Takhle.
1: Alalalalili.
0: Ne, posaď to víc. Tak, víš, musíš to pojít. Jo, dívej. Dívej.
1: Alalalalili. Alalalalili.
0: No vidíš. Lalalalili.
1: Alalalalili.
2: Zmidlíme, boba.
3: Za to nám centr nezaplatil. Dáme tomu Ruduchovi nakládačku, že už si skočkoda na nikdy nezatancuje.
1: No jasně.
3: Jdeme
1: na to. Jdeme na to.
2: Old poplácal koně po zadku.
4: Tak hotovo. A věříte Centrovi. Greenhornův pozdrav.
1: Spletli si nás v tom převleku. Mysleli si, že já jsem ty.
0: A ty jsem já.
1: Díky, bílý bratře. Zachránil jsi mi život.
0: Nic.
1: Ale že jsi jim dal co proto. Takový nářez. To bych nikdy nedokázal. Budu ti od dneška říkat drtící pěst. Souhlasíš, cizinče?
0: Old Shatterhand.
1: Oh. Co je ti? Old Shatterhand, ty krvácíš.
5: Pojď ke mně. No neboj se, strejdy.
0: Kde to je?
5: Pojď sem, já tě chytím. Že tě chytím.
1: Ale ten tady běhá léta. Po té doby, co tu máme rezervaci, je tu furt.
5: Už tě drží.
1: Ale ty krvácíš.
0: A to nic není. Jenom díra v krku od nože jednoho z těch centrových padouchů.
1: Neřádi. Pojď, domů tě k nám domů. Mamka ti na to dá kozlý mast. Ta zabírá na všecko.

0: No a tak jsme se ve skutečnosti seznámili s náčelníkem Apačů. Kozlí mast mě brzy postavila na nohy a naše nové přátelství s Vinnetouem jsme stvrdili vlastní krví. Stali se z nás pokrevní bratři. Bohužel při slavnostním rituálu před nastoupeným celým kmenem Apačů jsme použili k řezu našich paží nečistého nože a my těžce onemocněli pomerančovou horečkou.
1: Co to je?
0: Dnes se tomu učeně mezi bílými říká žloutenka.
2: Od té doby byli oba naši přátelé na dietě. Možná, že leda, co se ve skutečnosti událo trochu jinak, ale děti s paní Blekovou byly vyprávěním strženy tak, že ani nepostřehli, že do kupé vstoupil průvodčí.
3: Koukám, že si tady u vás párkrát cvaknu, jestli se nepletu. Nejedeli ovšem někdo na černo.
2: Old Shatterhand zůstal jako opařený. Nevěřícně hleděl na průvodčího, který mu připomínal dávného přítele, jenž ovšem již mnoho let stopoval zvěř u velkého manitu.
3: Tak, děkuji. 4x lísteček pro mladou paní. Tak, cvak, cvak, cvak a cvak. No a co vy, co na mě tak zíráte, jako kdybyste polknul žábu?
0: Promiňte, pane, ale na chvilku jsem si vás spletl se svým přítelem Samem Hawkinsem.
4: Cože? Vy jste znal mého otce?
0: Chce snad říct, muž s kleštěmi, že je synem mého učitele. Neohroženého Sama Hawkinse, jednoho z nejslavnějších Westmenů, kteří se kdy proháněli po prériích Texasu a Arizony.
4: No, ano, jistě, to byl skutečně můj otec, jestli se nepletu.
0: Neuvěřitelné.
4: Počkat, ale v tom případě vy musíte být Old Shatterhand.
5: Ano, je.
1: Je.
6: Je.
1: Je.
3: No tak od vás samozřejmě jízdenku nepotřebují. Vás by tato železnice měla platit.
0: Ne, to nepřichází v úvahu. Jsem jako každý jiný cestující a zde je moje jízdenka. Prosím, procvakněte mi ji.
3: Když jinak nedáte, děkuji. Tak, ale je mi ctí.
0: Posaďte se na chvilku k nám. Do nejbližší stanice ve Fort Blizzard to máme ještě přes 30 mil, jestli se nepletu. A zrovna jsem chtěl vyprávět o vašem otci. Není pro nikoho tajemstvím, že slavný zálesák Sam Hawkins nosil na své chytré hlavě slušivý apartní příčes. Všichni si vždycky mysleli, že byl skalpován Indiány. Jak to ale bývá, pravda byla úplně jiná. Ale abych začal od začátku. Kde jsem to skončil? Aha, to se musíme ovšem vrátit do doby, kdy mladičký Sam vycházel měšťanskou školu v Chicagu.
7: Sedněte si, děti. Děti. No tak, děti, sedněte si. Kvapem se blíží doba, kdy opustíte škamna naší školy a budete se muset rozhodnout, jaké bude vaše budoucí povolání. Tak třeba ty, Bile, co bys chtěl dělat po škole?
8: Nic.
7: Dobře, tak tebe se dnešní hodina týkat nebude. Ale pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli a chtějí se stát platnými členy naší rozvíjející se kapitalistické společnosti, bych rád představil pana Brauna, zástupce firmy Williams & Son.
9: Dobrý den.
7: Který by vám něco řekl o jejich slavné strojírenské výrobě. Pane Braune, prosím, můžete se ujmout slova.
1: Děkuju za slovo, pane učiteli. Milí žáci, na úvod bych vám chtěl říci, že kdo chce zažít život plný vzruchu, napětí a dobrodružství, kdo chce být obdivován nejkrásnějšími ženami i muži, kdo se nebojí chlapské dřiny a nemá strach obětovat kus svého já, ten určitě nepropásne svou příležitost, když vstoupí do učení k naší firmě Williams & Son. Máme pro vás připravenu celou škálu těch nejzajímavějších oborů. Zedník, tesař, obrábičkov, hlídač, svářeč, to jsou jen náhodně vybrané profese z bohaté nabídky naší společnosti, kterými se můžete u nás vyučit. Ale ten pravý obor pro skutečné chlapy jsem si nechal jako trumf na závěr. Je to frézařina.
5: Frézařina,
1: frajeřina, jak by řekl básník. Zvuk frézy, to je hudba oklahomské prérie. To je zurčení vody v červené řece. To je dusot kopyt divokých mustangů. To je hudba vaší budoucnosti. To je vaše láska, váš život, váš svět.
6: Co je s tebou, Samueli?
7: Ale nic.
6: Vždycky se tak hyhňáš. Jsi samý hy. A najednou mlčíš jako ryba, táto. Řekni taky něco.
8: Hele, tady píšou, že ta trať ze St. Louis už je protažená až do Santa Fe. To se asi indiáni opeřej.
6: Prosím tě, ty si pořád čteš noviny a kluk zatím vychází školu. Nevíme, co s ním.
9: Mami. Musím vám něco říct.
10: Haló, sousedi, řekněte Samovi, že se mu v tom jeho háru u nás na zahradě hrabou slepice.
6: No tak Samé, pojď od toho okna, jinak se ten plešoun zblázní závistí, že máš tak nádherný dlouhý vlas.
9: Mami, musím vám něco říct. Mám milenku.
8: Milenku?
9: Bude to i moje matka.
6: Cože? Slyšíš, táto?
8: Co říkáš?
6: Kluk má milenku.
9: Jak se k ní budu chovat, tak mě bude živit. Hlavně ji musím dobře promazávat.
6: Co to říkáš, chlapče?
9: Nejdůležitější je údržba.
6: Slyšíš ho, táto?
8: Cože?
9: Jenom aby to nebyla nějaká stará mašina.
8: Jaká mašina?
9: No fréza přece.
6: Fréza?
9: Dneska byl u nás ve škole pan Brown od Williamse. A říkal, že frézařina je povolání pro správní chlapy.
6: Ježíši, já myslela, že půjdeš k baletu samé. Vždyť tak hezky tančíš u ohně.
9: Mami, to můžu vždycky dělat jako koníčka po práci. Ale já chci, aby ze mě byl pořádný chlap.
8: Jasně, mámo. Co říkal?
6: Že budeme mít doma frézaře.
8: Tak my budeme mít doma frézaře.
0: Tak šel mladistvý Samuel do učení k firmě Williams na frézaře. Byl šikovný, práce mu šla od ruky, dokonce vyhrál soutěž o nejlépe vyfrézovanou šerifskou hvězdu. Jeho učení však mělo jeden malý háček.
11: Samé. Kolikrát ti budu říkat, aby si zbral ke stroji ochranou síťku na vlasy?
12: Ale pane Sentře, ještě se mi svačinářky budou smát.
11: Hele, nedělej frajera a okamžitě si tu síťku nasaď. Víš dobře, že to odporuje předpisům o bezpečnosti práce.
12: No jo.
11: Já jsem za tebe zodpovědný. Kdyby se ti něco stalo, tak půjdu zase bručet do basy. Máš štěstí, že už máme padla. Tak, běž domů. Ale zítra tě chci vidět se síťkou na vlase.
12: Jo, schál.
0: Strašné. Mluvilo o tom tenkrát celé město. A té krve. Mladý Samuel vlastně opouštěl dílnu, když v tom druhá směna zapla frézu a nešťastného mladíka stroj skalpoval.

Mr. Center šel skutečně znovu bručet do basy v Princetonu. Když ho po 6 letech pustili, odstěhoval se na divoký západ, kde se udělal pro sebe a koupil si taneční salon. Mladý Samuel se nemohl dlouho vyrovnat se ztrátou své bujné kštice, na které si tolik zakládal. Navštívil několik lékařů, kteří pracovali na jeho hlavě ve dne v noci, ale bohužel všechny pokusy byly marné. Když nepomohl ani husí trus s cibulovým zábalem, odstěhoval se nešťastný mladík do pustiny divokého západu. Doslechl se totiž, že se tam už po prériích prohání také jeden holý ze 7 statečných, který měl stejné problémy. A přece jenom ve dvou se to lépe snáší. Nakonec dostal sám darem půvabný skalp od náčelníka Kijovů a ten zdobil jeho hlavu až do smrti.

0: Já jenom nechtěla bych se vás nějak dotknout, pane inženýre, ale to víte, taková ženská zvědavost. Vy jste miloval nějakou od nich, že jo?
1: Neříkejte od nich. Jsou to lidé jako my. Jsou mezi nimi dobří i špatní lidé, stejně jako mezi bílými.
2: Jasně, Indiáni jsou lepší.
0: Já to tak nemyslela, ale vy jste miloval nějakou dívku z indiánského kmene. Nějakou rybu.
2: Ale prosím tě, matko, ty to pleteš. Pan inženýr Šetrén přece miloval šoči.
1: Ano, ano. Byla to skutečně výjimečná žena. A nejenom mezi Indiány.

0: Prosím tě, kam zas jdeš?
1: A jen tak. K medvědí strouze.
0: Aha. A zase se vrátíš za 3 dny potrhanej jako poslední.
1: Ale prosím tě, nešačit.
0: Kdo to má pořád zašívat? Jehly pořádný nekoupíš, jen si to někdy zkus s tou tulení kostí. A co tam pořád máte v té medvědí strouze?
1: Ale co bys měl?
0: No. A kam jdeš s tou motykou?
1: Ale jdeme s radou starších vykopat válečnou sekeru.
0: Vy jste pořád samá porada a nikam to nevede. Podívej na Snukra, jak řádí. Ten je chytrej. A s nikým se neradí. Ty porado jeden.
1: Prosím tě, Nšoči, to není tak jednoduchý.
0: Jednoduchý, nejednoduchý. Nemysli si, že tu novou kůži budu zase žvejkat sama. A neříkej mi, že je to práce pro ženský.
1: Já už mlčím.
0: Tak. Podívej, jak žvejká vlčíte sám.
1: No, ten.
0: No, jo. No. Spadlý list, ta si to uměla zařídit. Ta jenom sedí a komanduje. A vlčí tesák tančí, jak ona troubí.
1: Nšoči, už troubějí, musím jít.
0: Nikam nepůjdeš. Tentokrát půjdu já a všechno těm dětkům řeknu.
1: Prosím tě, Nšoči, nedělej.
0: Nepros.
1: Prosím tě.
0: Nepros, si chlap. No.
1: Budu se myslet, že jsem pod mokasínem.
0: Nepros, je to moje poslední slovo.
1: Nšoči.
0: Slyšel jsi? A než přijdu, rozčešeš ty nový skalpy. Blíží se svátek celého měsíce a já nemám co na hlavu.
1: Nšoči, no tak. Nšoči, nečko. Nšoči.
0: Ne. A s tou tratí si to taky pěkně schvatkal. Děti si nemají kde hrát, všude plno sazí, randál.
1: Ale je to pokrok.
0: Hovk.

0: šoči přichází na radu starší.
1: No, co koukáte? Ztratili jste řeč?
2: Kaček, ale mekata, jo, Olčetrhent?
1: Není tady a nebude. Češe skalby.
2: Kočiketa?
1: Slyšíš dobře, starý smrko, nebude.
2: Olčetrhent? Hureva nám mokasin?
1: No bože. A nechej si ty řeči, nebo na tebe zavolám starou vichřici. Ta už ti ty tvý větve na čechra.
2: Kečasr. Děleš oči, ovládej se. Jsi na radě starších. Gabele tak.
3: No pojď sem ke mně. Že tě chytím, už tě držím. Už tě mám.
4: Moment mál, šoči. Moment mál.
3: Promiňte, neviděli jste?
1: Ne, neviděli.
4: Wir warten
1: Ty taky mlč, Kleky Petro.
5: Jovoj.
1: Jste sice rada starších, ale podle mě se hodíte tak akorát do vykvamu důchodců. Hovk.
6: Tenkrát to bylo. No tak sakra, co to bylo památnýho? Pomozte mi někdo.
0: Tenkrát to byl památný proslov před radou starší.
6: Jo, to je to slovo.
0: Šoči hovořila 2 dny a 2 noci s jednou malou přestávkou na oběd a s jednou velkou přestávkou na malou a malou na velkou.
6: Ne, naopak. Malou na velkou a velkou na malou.
0: No tak dobře, no, víte, byli to až na Vinetu a sami staří pánové.
6: Jo.
0: Po 2 dnech se Kleky Petra zeptal. Vás? A to byla ta nešťastná německá otázka. Šoči mluvila další den a noc a toho využil známý parouch Center, který během této neobvykle dlouhé porady napadl náš apačský kmen a pobil většinu apačských statečných mužů a žen a ukradl všechny koně.
7: File, nehraj si s tím šípem. Může být otrávený. Nevíš, kdo to měl v ruce.
6: To se pozná podle peří. Tak tenhle šíp měl v ruce... No tak to ti tedy nepovím. Ale můžu říct, že je to stará, poctivá, otrávená práce.
7: Vidíš, File, pan Šetrhen se vyzná.
6: No to je pro mě maličkost. Vlastně takový indiánský slabikář. Počkej. Teď zkusíme, jestli je ten hrot otrávený. No tak já už to nepoznám, mám starý stvrdlý jazyk.
8: Já to zkusím, mám jazyk růžový a citlivý. Ukažte. Jau!
7: File, neudělal jsi něco?
8: Teče mu krev.
7: Vy jste ho navedl.
6: Uklidněte se, paní Bleková. Musíme teď doufat, že hrot otrávený nebyl.
7: A co když byl?
6: A co když nebyl?
7: Ale co když byl?
8: Mami, podívej se, Phil bledne.
6: To byly ti bledé tváře, které vybíjely nevinné Indiány.
7: Nechte si ty řeči a dělejte něco.
6: Měla jste pravdu, madam. Ten šíp byl skutečně otrávený.
7: No, jako kdybych to neříkala. A to jsem nikdy v savaně nebyla.
8: Nehádejte se. Podívejte se, jak Phil vypadá.
7: Tak dělejte něco.
6: Přátelé, klid. Nosím vždy u sebe zázračný indiánský lék. Nikdy nevím, kdy ho můžu potřebovat. Ten určitě chlapci pomůže.
8: Já věděla, že nás nesklamete.
9: Jasně, Olčetrhent se vždycky věděl rady. Je jednička.
7: Tak kde máte ten prášek? Honem.
6: Kam jsem ho jenom...
7: Dělejte, vždyť to dítě umírá.
6: A to vidím. Klid. Vždy jenom...
9: Jasně, klid ta rozvá udělá z Greenhorna pravého Westmana.
6: Správně, chlapče. Baba. Ale já ho vážně nemůžu najít. Kam jsem ho nevěděl?
7: Hlavně se uklidněte. Uklidněte se, určitě ho najdete. Vždyť jste zkušený westman. Jste odvážný, statečný, neporazitelný a krásný.
6: No to vím. Ale nevím, kde mám ten váč.
10: Prosím vás, nenechal někdo na toaletě tenhle podivný pitlík? Jak vidím, mohl by ho potřebovat tenhle Greenhorn, jestli se nepletu.
6: To je ono, to je můj váček medicínský. Tak. Teď pozor, vyplázni jazyk, chlapče, zatni zuby, jenom jako a vydrž. Bude to trochu štípat, ale je to lepší, než potupně skanout ve vlaku.
8: To jste řekl moc hezky.
6: Vrací se mu barva. Chlapče, prober se.
7: No, jak mu dejte?
8: Mami! Bravo!
10: Výborně, nemáš. Olčtehen, to je mach, jestli se nepletu. A propo, už nám připojili jídelní vůz.
7: Bravo.
8: Vy jste prostě úžasný Olčtehende.
6: To ne já. Poděkujte tady Hawkinsovi.
10: A na to.
6: Přišel jako vždy v pravý čas.
10: No, po otci.
6: Bohužel v pravý čas skočil můj bratr Vinetů do střely, která mířila na mě a tím mi zachránil život. Svůj statečně obětoval. To, aby začal od konce.
5: Tak jsem to sehnal.
2: Fajn.
5: A bylo to za hubičku. To znamená, že zítra dřív než s tímto temu olíznavy k vám starců vyrazíme.
2: Musíme si vzít mokasíny z medvědí kůže, bratře. Kolik jich asi bude?
5: No, včera sprchlo.
2: Já už se nemůžu dočkat, bratře.
5: Bratře.
2: Ani nedospím.
5: Do psí boudy, kde jsi byl tak dlouho, bratře.
2: Promiň, bratře. Zaspal jsem.
5: Bratře.
2: Bratře.
5: Nezapomněl jsi vzít ostrý nůž?
2: Jeliči, tyhle ta titla se mi nějak nelíbí. Větří nebezpečí.
5: Podívej, Vinetu. Někdo tu před námi byl.
2: Kde?
5: Támhle, vidíš? Klobouk.
2: Oh.
5: A tady noha.
2: No jo.
5: Prokletě, ten musel řádit.
2: Nebyl to Center?
5: Podívej. Je v tom mlází. Vidíš ho?
2: Jo.
5: Je schovaný. Možná, že tam má taky bratry. Připrav nůž.
2: Je tvůj. Ty jsi ho viděl první.
5: Víš co, bratře? Rozdělíme se. Tak budeme mít větší šanci. Ty jdi po modrý a já půjdu po červený. Kdyby něco, dej znamení.
2: Ale jdeme jen po pravej.
5: Jasně.
3: Pocem. Že tě chytím, už tě mám.
2: To nám
3: že
2: ještě scházelo, proučká zposedlej.
3: No pojď ke mně,
2: ať už ho konečně chytí.
5: Ten jim neublíží.
2: Kde se sejdeme?
5: Za medvědí rokli.

0: Dobrý úlovek.
1: Vyplatilo se to. Jít po stopě.
0: Bez tebe bych to ale nedokázal. Bratře.
2: Bratře.
0: Jedna, dva, tři, čtyři.
2: Teď přijde ta nejhorší práce. Musíme oškrabat a rozkrájet.
0: Sem dávej klobouky a sem nožičky. Mm-hmm. Některé usušíme. To pro případ, až se nás zima zeptá.
2: Tak takovou úrodu podubáku jsem ještě nezažil.
1: Ani jedna mochomůrka.
2: Vinetu, připrav smaženici.
0: Ano, rád.
2: Já zatím skočím říct Šoči, že už jsem doma.
1: A nezdržuj se dlouho, aby ti to nevystydlo.
2: Neboj, bratře.
1: Bratře.
3: Šoči.
4: Kde jsi zas byl celý den? Ráno jsi se vypařil jak pára nad kotlíkem. Slíbil jsi mi, že dneska budeme jenom spolu. Že spolu půjdeme k Červené řece.
2: Ale já jsem ti chtěl udělat s bratrem překvapení, Nšoči.
4: S Vinetuem si pořád. A se mnou tak málo. A my indiánské ženy stárneme ze dne na den.
2: Nšoči, veveruško, otup svůj ještěrčí jazyk.
4: No.
2: Uděláme si hezký večer.
4: No, to jsem zvědavá.
2: Já rozdělám oheň z lipového dřeva a namasíruju ti chodidla eukalyptovým olejíčkem.
4: Oh, to zbožňuju. Konečně jsi všimnul, Oldine. Mám už chodidla jak struhadla na mrkev.
2: Dopak, veveruško, vypadáš moc dobře.
4: Jo, dobře. Nohy mám jak konve, žíly jako provazy. No, no tak, Oldine, nechej toho.
2: Čočičičko.
4: Slunce ještě kouká do našeho migvamu.
2: Veveruško, čičičičko. Toužím po tobě, Nšoči.
5: To je bolest, bratře.
4: Proboha.
2: Co se ti stalo, bratře?
4: Bratře?
5: Umírám, bratře. Cítím, jak mi ubývají síly.
4: Bratře!
5: Sestro!
2: Kdo tě tak zřídil, Vinetu?
5: Moje nenasytnost.
2: Cože? Co to blábolíš?
4: Je jako omámený.
5: Víš, chtěl jsem tu smaženici jenom ochutnat, ale tak mi zachutnala, že jsem ji nakonec celou snědl. Člověk má být střídmý. A ty si tak dlouho nešel, sestra. Na tebe zase vila jako šakál, vy.
2: Ale co to říká?
5: Ty houby, ty houby byly jedovaté.
2: Ale jak je to možné? Vždyť to byli sami podubáci. Sám jsem to kontroloval podle atlasu.
5: Někdo musel ty hlavičky přebarvit.
4: Tak proto Sentr kupoval tolik hnědé barvy? Stál za mnou ve frontě v drugstoru, zrovna když jsem kupovala nové jehly.
2: No.
4: Věděla jsem hned, že v tom bude nějaká lumpárna. Ale že by běhal po lese se štětcem a přebarvoval zelené a červené hlavičky na hnědo.
5: To je bolest.
4: Bratře.
2: Co pro tebe mohu udělat? Máš nějaké přání? Nšoči, nech nás mezi bratry.
4: Ale jsem přece sestra.
5: Prosím. Moc prosím.
4: Dobře. Drazí bratři.
2: Bratře.
5: Mám přání. Můj milý, bílý bratře, prosím tě, slib mi,
2: ano,
5: že dřív než umřu,
2: ano,
5: že se nikdo nedoví příčinu mé potupné smrti. Zemřít v posteli. A ještě k tomu na otravu z přebarvených hub. To by byla moje smrt. To je nedůstojné.
2: Pojď, podložím ti hlavu, ukáž.
5: Díky. To je nedůstojné náčelníka Apačů. Bratře, prosím tě, rozhlaš před všemi rudými bojovníky, že jsem zemřel statečně v boji zákeřnou kulkou.
2: Zbuď se. Vinetu.
5: Já nespím, bratře. Já umírám.
0: Promiň.
5: Nezapomeň.
0: Co?
5: Kulko, nepřítele. Je to moje poslední.
0: Vinetu, neodcházej. Teď ne. Ještě toho musíme hodně vykonat, bratře. Aby měl pan Máj o čem psát.
5: Bratře.
6: Tak takhle zemřel statečný náčelník Apačů ve skutečnosti. Ale prosím vás, je to jenom mezi námi.
7: Ach, spolehněte se, pane Shatterhand.
6: Ale ještě předtím, než si jej navždy povolal Manitou do věčných lovišť, předal mi můj rudý bratr tajemný váček s kouzelnou medicínou, která ti před chvilkou, Phile, zachránila život.
8: Kontrola jízdenek. Všichni na svá místa.
9: Do kupé vstoupil revizor. Muž s napomádovanými pečlivě zčesanými bílými vlasy, s navoskovaným knírem, který si tu a tam uhladil bílou rukavicí. Z jeho dechu byla cítit drahá pálenka. Na první pohled zjev padoucha a ničemi.
8: Neslyšeli jste? Ksu, paní.
6: Snad byste se mohl před dámou a dětmi chovat slušně.
8: To mluvil někdo ke mně, nebo jsem slyšel kvákání žab?
10: Tak si myslím, že tahle cesta bude ještě hortá, jestli se nebetu. Jak by řekl sam Hawkins.
6: Správně, Henry. Vidím, že jsi nejenom chytrý, ale i statečný chlapec, který má pro strach uděláno.
10: Děkuju, pane Shatterhande.
8: Cože?
7: Ale jídelní vůz připojej až v Diegu.
8: Tak vy jste... Tak jsem se přece dočkal. Už jsem v to ani nedoufal. Vidíš, ani mě nepoznáváš, co? Všichni si mysleli, že je po mně. Je ti tvý zatracení rudoši. A vidíš? Nakonec mi jeden z těch divochů pomohl.
7: Centra! Pro boha!
6: Uf! To přece není možné. Ani v knize to tak nebylo a třikrát jsem ji redigoval. Tvůj život přece skončil na kopích apačských bojovníků pod skalou posledního výstřelu.
8: Chyba lávky, oče Trende. To kopí, které mě mělo probodnout, mělo gumový hrot. I Čung ho tam vyměnil za 3 lahve ohnivé vody.
6: Cože? Tak i Čung zradil.
8: Tak ukaž, Lupen, bledá tváři nemáš, co? Vsadím se, že jedeš na černo, ty barchané. A já ti teď napařím pořádnou pokutu.
6: Nenapaříš ten
8: napařím.
6: Se. Nenapaříš.
8: No pařím.
6: Nenapaříš, protože mám jízdenku. To jenom ty jezdíš na černo, protože máš černou duši. Fuj.
7: Nevadilo by vám, pánové, kdybych na chvilinku otevřela okno? Je zde přeci jenom dusno.
8: Otevři si, co chceš, ale zavři zobák. Je asi po mně.
10: Ale mami vždy si zatáhla za záchranou brzdu.
11: On se nabíh na ten šíp?
6: Sence, padouchem ses narodil, jako padouch si i zemřel.
7: Ale já za to opravdu nemůžu. Já chtěla jen otevřít okénko.
6: Zlo a trest je jako bratr se sestrou. Jdou ruku v ruce.
10: To jste řekl moc pěkně, pane Shatterhande. Počkejte, já si to zapíšu do památníčku. Jak to bylo? Jak to bylo?
6: Teď konečně slyším zvonit zvony ze Santa Fe.

0: I tak banální situace se někdy vyskytne v lidském životě. Snad to byla náhoda, snad prozřetelnost. Jisté je, že můj poslední šíp si našel svůj cíl. A já teď klidně můžu opustit slavnostně vyzdobený uhánějící vlak s připojeným jídelním vozem, ve kterém slavný Old Shatterhand dál vypravoval svým novým mladým přátelům své dobrodružné příběhy. A jdu se ohřát do věčných lovišť k věčnému ohni. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem u toho ohně. Hovko.
1: Pojď sem, kde seš? Kam ses mi schoval? Já tě najdu. Že tě najdu? Tady seš. Je, on mi ho zašláp.
2: Ne, prosím, prosím, nestřílet, ne.
0: Vedle. Netrefil.

0: Dej znamení, že jsi ženich.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 26. února.
0: Řeznický mistr Leopold Fríza a jeho manželka Antonie mají dceru Hedviku. Řezník se nejednou vyjádřil. Kdyby jsme se té holky dovedli šikovně zbavit, tak to máme v suchu. Antonie mu přisvědčovala. Hledali ženicha, ale kde ho dneska najdeš? Doba je zlá a muž tí myslí na špatnosti a ne na manželství. Řeznický zrak padl na nějakého Eduarda Máslo. Byl to modelář a přivydělával si hudbou, foukal trombon a přišel si na pěkné peníze. Ten by se mi šikl, mínil řezník. Musí to být vzdělaný člověk, protože je pomalej a spolky nevede. Jenom jestli ji bude chtít, obávala se Antonie. On sic s ní párkrát tančil, koupil jí čaj s rumem a do památníku jí napsal, že má vlast svou nade všecko milovat, ale z toho nic nekouká. To už nech na mě, na to se musí s politikou. Sedí modelář Máslo za stolem a má se dobře. Řezník s Antoní jsou samé, pane Máslo sem, pane Máslo tam, vemte si, poslušte si, nesmíte nám dát košem, my nejsme žádná noblesa, jen tak po domácku. Modelář si lebedí, moc se nedá pobízet, jídlu a pití vzdává čest. Antonie šťouchla do Leopolda, aby už začal s politikou. A Leopold začal jako rozený diplomat. Tak co ty, kluku, máselnatá, kdy už do toho praštíš? Modelář Eduard polkl kus uzeného z hořčicí a pak děl. Do čeho bych měl praštit? Tobě ty náno, musí se dát taky všechno po lopatě, usmívá se řezník laskavě. Povídám, kdy už s naší Hedvikou uděláš nějaký konec. Modelář Eduard si ukrojil kus ovaru a pravil. Jo, to není jen tak, ono, jak se říká, no ne. Na jedné straně bych třeba do toho praštil, proč ne? Jsem člověk uvědomělej. Když to ale vezmu z druhé strany, tak si říkám, pr, Eduarde, jen abys tento, jak si myslím, na tom něco je, přisvědčil Leopold. Je vidět, že nejseš dnešní a máš o tom pojem, ale v tomhle případě jaký řeči? Co máme, to máme, do hrobu si nevememe. Holka bez krejcaru nebude, to říkám rovnou. Tak dej sem ruku a plácneme si. Modelář odpověděl. Dnes je pondělí, zítra úterý, než se naděješ, je půl týdne pryč. Člověk se diví. A já už musím jít, dal jsem kamarádům slovo. Řezník Leopold zrud. To zas nepůjdeš. To by dovedl každej. Debužírovat a pak říct má úcta a pryč. Tak jak to bude s ženěním? Eduard řekl, že to není ze dne na den, teď má myšlení jinde a že musí do spolku. Toho dne do spolku nešel. Obžaloba státního zástupce doktora Čecha říká, že Fríza nemá je důvodu považovat pana Máslo za člověka škodlivého, úmyslně mu v užívání svobody bránil. Popadl ho totiž a zavřel do spíže. Modelář bušil do dveří, bylo mu těsno a rozšlápl hrnek se zavařeninou. Řezník na jeho naléhání odpovídal, dej znamení, že seš ženich, pak tě pustím ze špajzu a nebudeme mluvit dál. Nedáš-li znamení, pak budeš starý člověk, než tě pustím. Modelář však odpovídal, dal jsem slovo, to slovo dodržím, zvítězím nebo padnu a tu Hedvu si dejte za rámeček. Samosoudce Vrchní rada Petřík uznal obžalovaného vinným zločinem omezování osobní svobody a vyměřil mu 2 měsíce žaláře podmíněně na 2 roky. Z toho plyne, že na ženichy se dneska musí s politikou.
1: Lidové noviny, 27.2.1938. z ordinace divotvorného lékaře.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna.
1: Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval dvěma tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk, byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
0: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
0: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podívil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla, byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
1: Lidové noviny 8.9.1937.
2: Jakousi nespravedlivosti dějin se čas od času stává, že některá místa jsou vysunuta na slunce naší pozornosti a jiná zasunuta do jejího stínu. Kdybych byl historik, nenadnášel bych například tak příliš takzvanou královskou cestu, která vedla dnešní Celetnou ulicí přes Staroměstské náměstí do dnešní Karlovy ulice, na Karlův most a na Pražský hrad. Zdá se mi, že daleko pohnutější a našemu srdci bližší osudová trasa vede Valštinskou ulicí přes stejnojmenné náměstí nahoru do ulice Sněmovní a z té pak ulicí Thunovskou na nové zámecké schody. Ve Valštinské ulici je vinárna u Kolovrata. Jejíž název je ovšem spíše pro orientaci než po právu. Zdeněk hrabě z Kolovrat okolo jejich dveří pouze jezdil do svého paláce, který stojí v těsném sousedství a patrně nikdy neprošel veřejemi tohoto domu číslo 18. Mezi ním a skutečným Kolovratským palácem stojí totiž ještě renesanční palác Pálfijovský, nazývaný tak po hraběti, který palác koupil před 100 lety. Více než jeho jméno nám však říká jméno držitele, který vlastnil palác 200 let před hrabětem Pálfim, bylým Wolf Wilhelm z Lamingenu. Jehož syn, Wolf Maximilian, byl onen lomikár, který má na svědomí Kozinu. Kolovratský palác, dnešní ministerstvo kultury, byl v době první republiky sídlem předsednictva vlády a v něm probíhala vládní jednání, která vyústila do mnichovského diktátu. A mezi oběma paláci stála první písecká brána, která přežila jen o 3 roky bělohorskou bitvu. První doslova, protože ta dnešní písecká brána, co stojí nedaleko letohrádku Belvedéru, je až 3. Druhá stála na brusce. Před dveřmi u Kolovrata stojí pak další monument české historie. Palác, který vystavil frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, císařský generalisimus, jenž měl na dosah královskou, ne-li dokonce císařskou korunu, kdyby popravil hraběte Thurna, nebo kdyby ho dal do želáře, nebo kdyby ho alespoň nepropustil a tím neutvrdil v císaři podezření, že je zrádce. V koutě za Valštinským palácem stojí dům číslo 5. Na jehož místě stával v 16. století dům Václava Hajka z Libočan. V něm napsal českou kroniku, kterou už 2 století každý cituje, ale odsuzuje, protože na co autor neměl doklad, to si domyslel či vymyslel. Málo kdo však řekne to neméně důležité, že jeho kronika byla jednou z mála českých knih, která držela národ nad vodou v době temna. Tiskli mu ji asi také ve Valštině.

u 1618 domluvili, že vyhodí z okna české kanceláře Slavatu a Martinice, čím začalo stavovské povstání a válka 30letá. A teď mi tvrďte, že trasa, v jejím středu je vinárna u Kolovrata, není dějně osudovější než celá královská cesta.

0: Pozor, pozor, důležité. Není to náhoda, že seznamujeme veřejnost se záhadou zlatého meteoru právě v těchto dnech. Jistě jste všichni slyšeli o tom, že důvěrné a tajné vládní materiály bývají nějakou dobu ukrývány v archivech. Méně významné čekají na zveřejnění 10-20 let. Skutečná státní tajemství jsou chráněna obvykle 50 let. Ale jen ve zcela výjimečných případech se čeká déle. V našem případě to bylo plných 100 let. Ano, celé jedno století jsme museli čekat na oficiální uvolnění faktů o případu, o kterém měla veřejnost jen nejasné tušení, o případu, který v úzkém kruhu zasvěcených měl název Honba za meteorem. Jistě se ptáte, proč tolik tajností, proč se muselo čekat tolik let. Lhůta utajení zpravidla narůstá tou měrou, jak velkou ostudu by vláda daného státu zveřejněním utrpěla. V případě honby za meteorem byly zesměšněny všechny významné státy tehdejšího světa. Spojené státy americké stejně jako ruská říše, německé císařství stejně jako Rakousko-Uhersko, francouzská republika stejně jako Británie, Turecko stejně jako císařství japonské a čínské. Zesměšněny. To je slavé slovo, vážení posluchači. Více se přiblížíme pravdě, když prohlásíme, že řečené vlády se bez vlastní viny octly v situaci dokonalých pitomců. Nepředbíhejme však událostem. 100 let starými dokumenty je třeba listovat po pořadě. Tak nejprve. Jméno?
1: Jmenuji se Dean Forsyth.
0: Stáří?
1: 45 let.
0: Odkud?
1: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
0: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
2: Jmenuji se Sidney Huddleston.
0: Stáří?
2: 47 let.
0: Odkud?
2: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
0: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso.

0: jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
1: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
0: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
2: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
0: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
1: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
0: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před stolety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
3: Podvodníku!
4: Ignorante!
3: Šarlatáne!
4: Zloději meteoru!
3: Lupiči astronomických objevů!
4: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
3: Hand po veškerého hvězdářství!
4: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář.
3: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl.
0: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité.
5: Jméno?
6: Zefirin Xirdal.
5: Stáří?
6: Je mi 31 rok.
5: Bytem kde?
6: V Paříži.
5: Kdeže?
6: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
7: Zefirin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
8: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro ně jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou, fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, kde zřejmě o nejstarší záznam jejíž agenti špionáže učinili.
9: Vyzařování?
6: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie.
10: Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem.
6: Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
9: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecaire, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
9: Ani jediný santý.
10: Ale strýčku...
7: jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
6: Nechci zlámaný groš, strýčku, potřebuji 3 000 franků pro tvoji banku, je to pakatel, máš přece miliony.
7: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1 000 franků.
6: 3 000. 3, strýčku, pouhé 3 000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
7: Dobrá investice?
6: Ano.
7: Jestli jsem tě dobře pochopil, chceš nakoupit několik vagónů mizerného kamení, které někde v tramtárii vyhazují na sklad.
6: Mizerné kamení a tramtárie? Ne, jde o mimořádně zajímavou horninu, která se jmenuje Smolinec a nachází se v Čechách poblíž Stříbrných dolů v Jáchymově.
7: Mimořádně zajímavá hornina, můj milý synovečku. Znám jen jediný zajímavý minerál na celém široširém světě. Zlatonosnou rudu. A i na tomto minerálu mě zajímá zase jen jedno. Zlato.
6: Věda. milý strýčku, může být zdrojem mnohem větších zisků než ten nejbohatší jihoafrický nebo australský důl na diamanty či zlato.
7: Nevšiml jsem si. Tvé vědecké pokusy se v mých účtech objevují jen na stránkách nadepsaných vydání. Nikdy příjmy. To, synovče, nikdy.
8: O, tají se nám dech nad těmito dokumenty. A už blíže chápeme další důvody, proč byly tak dlouho drženy v tajnosti. Zefirin Xirdal byl na stopě objevu, který měl vstoupit na jeviště dějin. Ale poslechněme si další válečky. Jež pečlivý pracovník od poslechové služby označil čísly 68 a 89.
9: Přitahující objekty na dálku?
6: Ano, stričku, můj přístroj dokáže přitáhnout i hmotný objekt prakticky na jakoukoliv dálku.
7: Za pěkně mastné peníze předpokládám.
6: Ne, není to tak strašné, můj přístroj je jednoduchý. Vzpomínáš si na mé vyprávění o dynamosféře? O té tajemné energetické záři obklopující všechna hmotná tělesa?
7: Třesky plesky.
6: Až dosud to snad mohlo vypadat jako třesky plesky.
7: Vypadat? To byly třesky plesky.
6: Až dosud jsme se o to mohli hádat, ale teď jsem schopen svoji pravdu dokázat.
7: Nejsi.
6: Jsem, ale jsem. Dokaž mi, že nejsem.
7: Můj důkaz bude zajisté jednodušší než ten tvůj milý synovče. Já ti nedám peníze, ty nepostavíš žádný přístroj, a tudíž nedokážeš zhola nic.
6: Co pak, nemáš srdce?
7: O tom jsem nikdy moc nehloubal. Vím za to, a moc dobře, že mám zdravý rozum.
6: Pokusím se tě natchnout, stříčku. Četl jsem onehdy v novinách.
7: Ty čteš noviny? Myslel jsem, že ani písmena neznáš.
6: Četl jsem v novinách, že kolem naší zeměkoule krouží meteor. Je to pevné těleso, celé ze...
7: Žvásty.
6: Žvásty? Jsem schopen tento meteor přitáhnout k zemi. Jsem pomocí svého přístroje připraven ho přimět k tomu, aby dopadl na předem určené místo zemského povrchu.
7: Mohl bych to místo zvolit sám?
6: Ale samozřejmě, strýčku.
7: Tak tedy volím. Ať je to samo peklo.
6: Ach.
9: Ano, ať táhneme tu k čertu, ať jde k čertu tvůj pekelný přístroj a spolu s ním i ty. Ale milý strýčku.
8: Konec záznamu číslo 68. Toto byla první ze série zvukových záznamů. Ta druhá je o pouhý den mladší. Agent byl tentokrát pozornější a podařilo se mu zachytit rozhovor celý. Záznam číslo 89. Start.
7: Zefirine! Synovečku! Kde vězíš? Kde jen může být? Tady.
6: A? Aha. Strýček. Promiň, byl jsem zamyšlený. Uvažoval jsem o rovnici, která stanoví poměr imanentní energie, která je v ustavičném pohybu, ale nikoli nahodilém nýbrž.
7: Zadrž. Nerozumím ani slůvko z toho, co povídáš. Jsem jen prostý muž, můj drahý Zefirinku, ale pro vědu mám pochopení.
6: Ano.
7: O to přece dobře víš.
6: Ne.
7: Přemýšlel jsem o tvém přístroji.
6: Jakém přístroji?
7: No přece... O přístroji, kterým chceš potvrdit svoji teorii. Hmm. To o té dynamosféře.
6: Ach tak, ty myslíš přitahovací přístroj a jeho levotočivé paprsky, víš?
7: Ano, přesně tak.
6: Tak ten už nepotřebuju.
7: Jak to? Vždyť ještě včera si prosil, včera si naléhal, byl si celý žhavý.
6: Ale včera bylo včera a dnes je dnes.
7: Jaký je u všech čertů rozdíl mezi dneškem a předvčerejškem? Dokážeš mi vysvětlit aspoň tohle?
6: Snadno. Předevčírem jsem si nebyl jistý. Zda je moje teorie správná.
7: Cože?
6: Ano, proto jsem chtěl postavit přitahovací přístroj, vyzařující levotočivé paprsky, abych se o správnosti svých úvah přesvědčil.
7: Cože? Ty jsi nebyl jistý?
6: No, přiznávám se, stričku, že jsem byl dokonce velmi nejistý.
7: A to jsi chtěl utratit mé 3000 franků jen proto, abys vyzkoušel správnost nějaké teorie?
6: Omyl, stričku. Můj přístroj by nestál 3000.
7: No, Bůh ti žehne.
6: Nýbrž 10 000 franků.
7: Čertu s tebou!
6: Spíláš zbytečně. Moje rovnice dokázaly nad veškerou pochybnost, že jsem se nemýlil, že mé úvahy správné jsou a díky jim, těm přenádherným matematickým vzorcům, už žádný přístroj nepotřebuji.
7: Žvanil si něco o přitahování meteoru, plácal si nesmysly o tom, že bys ho dokázal přimět k dopadu.
6: Cože?
7: Na libovolné místo na země kouli.
6: Ano, aha, ano, to máš pravdu, ale teď, kdybys dovolil, potřeboval bych se ještě věnovat.
7: Ale málem jsem naletěl, počkat. Přístroj nepotřebuješ, protože rovnice jsou správné. Ale kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
6: Samozřejmě. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
7: Nechci rovnice, chci přístroj!
6: A proč to, stričku?
7: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
6: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
7: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků.
6: Ale mýlíš se, stříčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
7: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
6: Má vina není tak velká, stříčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
9: Dostíte!
8: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut. Jisté je, že se zachovala objednávka adresovaná panu Morisi Šabanovi Truhláři bytem ulice Kaset 19 bis, která zněla takto.
6: Objednávám dřevěný kotouč o průměru 120 cm nasazený na železné ose. Na obvodu nech je vyhloubeno 27 jamek o průměru 7 cm, způsobilých pojmoutí stejný počet nádobek tak umístěných, aby při otáčení zůstávaly pořád v poloze kolmé.
8: Zmíněných 27 baněk zakoupil pan Zefirin Ksirdal u obchodníka s fyzikálními potřebami taktéž bytem v ulici Kaset. Lze soudit, že dřevěné kolo a baňky se staly základem přístroje, který měl o něco později vyvolat nekontrolovatelný vývoj událostí.
7: Vážený pane.
8: Aha, ani pan Lekér nezahálel. Svědčí o tom dopis adresovaný jistému londýnskému obchodníkovi z pozemky.
5: Vážený pane, pověřuji vás úkolem nad jiné důležitým. Potajmu, bez pozornosti zejména tisku, zakupte ve prospěch mého bankovního domu pozemek o rozloze 10x10 kilometrů. Podle mých informací v současné době jsou nejlevnější pozemky v Grónsku. Byl bych rád, kdybyste svou pozornost věnoval právě této ostrovní zemi. Jednejte bez otálení, přeji si, aby obchod byl uzavřen co nejdříve. S výrazem díku, váš Robert Lekér.
8: Takže, ve výšce 400 kilometrů kroužil meteor z ryzího zlata v ceně odhadované na 6 bilionů francouzských franků. Toto nesmírné bohatství se ocitlo na dosah přitažlivé síly podivuhodného přístroje pana Zefirina Ksirdala.
11: Ještě nikdy nikdo nevložil peníze do obchodu tak výnosného, jako to udělal pan Robert Lecker, když poskytl svému synovci podporu ve výši 10 000 franků. Na jednom vloženém franku měl pan Lecker vydělat 6 000 000. No to už je věru obchůdek, který stojí za to. Jenže nebyl sám, kdo měl prsty v této vysoké hře. Svědčí o tom zápis ze soudního jednání, které se odehrálo ve městě Watsonu ve státě Virginia. Ano, ve Watsonu. Městě, v němž žili oba objevitelé meteoru, pan
7: Dean Forsythe.
1: Zde vaše ctihodnosti.
7: A Sidney Huddleston.
4: Zde vaše ctihodnosti.
7: Zahajuji jednání ve věci rozepře mezi pány Deanem Forsythem a Sidney Huddlestonem.
4: Já prohlašuji.
7: Hovořit budou.
1: Vaše ctihodnosti.
7: Postupně obě spolné strany.
4: Vaše ctihodnosti.
7: V abecedním pořádku. Prosím pana Forsytha.
12: Žaluji slavnému soudu pana Sidney Huddlestona za pokus o uloupení majetku mnou objeveného a tudíž mně náležejícímu o uloupení.
4: O převzetí meteoru, který jsem jako první spatřil já. A objev oznámil úředním místům.
7: Ale pane Huddlestone, volám vás k pořádku.
12: Správně, správně, jen tak na něho.
7: I vás volám k pořádku, pane Forsythe. Já jsem zde určen a oprávněn rozhodovat o tom, co je správné a co správné není.
4: Správně, správně, jen tak na něho.
7: Pánové, touto metodou bychom se nedostali ke kýženému cíli, totiž k zjednání spravedlnosti. Jak je stvrzeno nejenom zprávami v tisku, ale i listinami, jež vy sami jste podepsali, spatřili jste meteor současně, v naprosto stejnou dobu. Navrhuji vám tedy, abyste se o něj rozdělili.
4: To nikdy, to nikdy.
7: Nedovedu vaše stanovisko správně pochopit. Vždyť jde o objekt obíhající kolem země koule ve výši 400 kilometrů nad jejím povrchem. Pokud by někdo z vás nebyl schopen vybudovat věž kýžené výšky, nedokáže se sporného objektu ani dotknout.
4: Tady nejde o to dotknout se či nedotknout.
7: A o co tedy jde?
12: O vědeckou čest.
7: Tento soud nabývá dojmu, že pánové dosud nečetli dnešní noviny.
12: Odmítám studovat výplody písálku, kteří berou vážně, nedouka jménem Huddleston.
4: Noviny nejsou objektivní ctihodnosti. Ještě ani v jednom listě jsem nenalezl žádnou zmínku o tom, že pan Forsythe je zloděj a lump.
7: Vyjeden. Klid, soudní síni. Nečtete-li noviny vy? Čteje tento soud. V raním vydání všech deníků našeho města se píše o složení sporného meteoru. Je z ryzího zlata. Jeho cena je tak nesmírná, že i kdyby sporné strany přistoupily na návrh soudu, totiž na rozumnou dohodu, jedna i druhá by získala nad veškerý pomysl velké bohatství.
1: Bohatství? O tom je třeba uvažovat.
4: Uvádí se nějaká suma?
7: Vzhledem k váze meteoru se jeho cena odhaduje na 2,5 bilionu dolarů.
4: Za to by se dal pořídit největší astronomický dalekohled na světě? Že ano?
12: Observatoř, umístěná třeba na Mount Everestu, nejvyšší hora světa, že ano?
4: Takové peníze vložené do hvězdářství by otevřely lidstvu pohled až do nejzazších koutů vesmíru, že ano?
12: Je to největší šance, jakou astronomie měla od okamžiku vynálezu dalekohledu, že ano?
7: Ano! Gratuluji, pánové, vidím, že jste rozumní muži a že dohoda je v dohledu. Navrhuji, abychom o tom sepsali patřičnou listinu.
12: Souhlasím.
4: Ani já nejsem proti. Úplně proti.
12: Zbývá už jen jedna
4: docela nepatrná
12: otázka.
7: Jakáže je to otázka?
4: Jak to bude s prvenstvím objevů?
7: Navrhuji jednoduché řešení. Meteor nazveme Forsythe Huddlestonův meteor.
12: Někdy.
4: Raději smrt.
12: S takovým podvodníkem.
4: S takovým nedoukem. Zloději, šarlatáne.
7: Ticho. Soud bych chtěl sporné strany upozornit na jednu snad nepodstatnou okolnost. Meteor se nachází ve výšce 400 kilometrů nad zemským povrchem.
13: Nedomnívají se oba pánové, že spor by se začal odvíjet zcela jiným směrem, kdyby do něho vstoupily nové okolnosti.
4: Jaké? Smím-li se ptát?
13: Zde v examineru čtu, že Greenwichská hvězdárna, vybavená doposud nejvýkonnějším dalekohledem světa, zjistila v dráze sporného meteoru odchylky, které, pokud budou narůstat, vedou k domněnce, že se meteor zřítí na zemský povrch.
4: Kam má dopadnout?
13: To není ještě zjištěno. Jisto ale je, že po dopadu meteoru na zem ztratí otázka prvenství objevu kosmického tělesa na významu.
14: Jak to prvenství objevu přeci nikdy?
13: Milý pane Forsythe, i po dopadu se můžete se svým kolegou či sokem panem Huddlesonem přijít o prvenství objevu třeba do skonání času. Bude to ale spor o objev kosmického tělesa. Jakmile však meteor dopadne, přestane být, pozor, tělesem kosmickým a stane se, no?
4: Tělesem pozemským. Komu bude náležet, smí by se ptát?
13: Majiteli pozemku, to přeci dá zdravý rozum. A tak zní i litera zákona. Nuže?
8: Nuže?
11: List examiner, o kterém se zmínil soudce Pros, byl jeden z prvních a také posledních, které zaznamenali zprávu o podivuhodných odchylkách v dráze zlatého meteoru. Ztratili reportéři zájem o námět tak přitažlivý? Nebo je snad někdo donutil k porušení novinářských povinností? Po 100 letech těžko zjistíme pravou podstatu věci. Musíme se spolehnout na vlastní úvahu. Zdá se, že si všichni zainteresovaní uvědomili, oč tady běží. Každá informace má cenu zlata. Přesně řečeno má cenu 6 bilionů ve francích nebo 2,5 bilionu v dolarech. A to je suma, za kterou stojí námaha držet jazyk za zuby. Našli se ale dva muži, kteří si pouštěli jazyk na volno, jak říkají kinologové, a povídali si bez zábran, přinejmenším doma. Byl to bankéř Robert Lecker a jeho synovec, geniální fyzik Zephyrin Xirdal. A co řekli doma, slyšeli ve svých úřadovnách agenti francouzské špionáže. I my po 100 letech si můžeme poslechnout potajmu natočené fonografické záznamy.
15: Vítězství, strýčku!
14: Jakže?
15: Já věděl, že moje rovnice je správná, já nepotřeboval žádný důkaz, ale chápu, že ty jako člověk matematiky neznalý potřebuješ
14: peníze. Ano, synovče, bankovní dům Lecker potřebuje peníze. Ne z nějaké chamtivosti, ale proto, aby mohl vydělávat ještě více peněz.
15: Ale díky mému přístroji je vydělá. Obrovská síla, ukrytá ve hmotě, se přeměnila v levotočivé paprsky. Ty zachytili meteor v obrovité výšce 400 kilometrů a
14: stahují ho na pozemek, který jsem prozíravě zakoupil v Grónsku. Je to vítězství. Milý synovče, dokud byl zlatý meteor v oblaci.
15: Nad oblaky, strýčku. Na oběžné dráze. Buďme vědecky přesní.
14: V oblacích nebo na klusácké dráze byl mimo dosah. Jenže teď je...
4: Slyšel jsi to?
15: Na dosah! Máme ho na dosah!
4: Ne, to nemám na mysli. Někdo tu je. Někdo nás poslouchá. Ano, stěny mají uši. Synovče, už nejsme bezpeční. Musíme co nejdříve změnit vzduch.
15: A co moje výpočty? A co moje pokusy?
4: V Grónsku se jim bude dařit znamenitě. Vzhůru na cesty.
11: My přece víme své. Ano. Bankéř Lecker nebyl nadarmo ostražitý. Jak vyplývá z dokumentů, jeho dům byl v tu dobu už doslova prošpikován odposlechovými fonografy. Špioni byli ve sklepě i na půdě, v komínech, ve spižírně, v temných zákoutích větracích šachet. Prostě všude. I tento fakt je bohatě dokumentován.
5: Kdo zaváhá, nežere.
11: Máme důvod k domněnkám, že i Watsonský soudce, jeho ctihodnost pan Pross, nebyl americké tajné službě nějak příliš vzdálen. Svědčí o tom i rozhovor, který vedl s pány Forsythem a Huddlesonem, objeviteli zlatého meteoru, o několik dní později.
13: Pánové, jsem vám vděčen, že jste dokázali překonat vzájemné rozpory a dostavili se do mé kanceláře oba společně a ve svornosti.
4: Tedy, abych pravdu řekl.
13: Pravdě se dostaneme v zápětí. A je našim zájmům poněkud nepříznivá.
3: Našim zájmům? Mé zájmy.
13: Ustoupí před zájmy vlasti, pane Forsythe. Musím vám oznámit, pánové, že hrozí vážné nebezpečí. Meteor, který jste objevili...
3: Já.
13: Nechci slyšet žádné komentáře, prosím. Nuže tento meteor, jak se dovídám ze zcela spolehlivých pramenů, spadne.
11: Spadne?
13: Dopad na Zemi nastane 19. srpna mezi 8. a 11. hodinou.
4: Tak časně? Pro hvězdáře je to hrozná hodina.
13: A konečně meteor dopadne v obvodě 10 kilometrů od Uperviku, hlavního města Grónska.
3: Nikdy jsem neslyšel o takovém zapadákově.
4: Nejspíš tam není žádná hvězda.
3: A tudíž ani žádní hvězdáři.
13: V tomto posledním ohledu by mělo dojít ke změně v pozitivním slova smyslu.
3: Tedy já nechápu ctihodnosti.
13: Vy dva, vážení pánové, se odeberete do Uperviku, hlavního města Grónska, a budete žádat, aby vaším právům bylo učiněno zadost.
4: Právům objevitele?
13: A nikdy bych nevěřil, že učenec dokáže být tak nedovtipný. Jde o práva majitelská, pane Huddlesone. Kdo první spatřil kosmické těleso, je jeho objevitelem. A vzhledem k okolnostem se mu právem objevu naskýtají i nová práva, totiž vlastnická.
3: V tom případě chápu, proč bych měl do Uperviku hlavního města Grónska jet já. Avšak už vůbec nechápu, z jakého důvodu by pan Huddlesone...
13: Dost už té hloupé hádky, pánové. Neobracím se na vás jako občan města. Neobracím se na vás jako soudce, kterého jste si zvolili. Mými ústy hovoří vláda naší země. Vy dva jste se zasloužili, že naše vlast má ve sporu, který bez pochyby nastane, největší naději na úspěch. Grónsko, jak je vám jistě známo, je s dánskou osadou, takže Dánsko bez pochyby uplatní svoje nároky. Je to ale země malá, politicky a vojensky bezvýznamná. Vzhledem k poloze největšími soupeři bude Ruská říše a císařství německé. K jejich počínání nebude nečinně přihlížet Anglie a Francie, ani Rakousko-Uhersko se svým spojencem i soupeřem Itálií. A do sporu se dozajista vmísí i dvě císařství orientální, Čína a Japonsko. Nelze však vyloučit, že i jiné mocnosti a státy se pokusí uplatnit svoje nároky.
3: Na náš meteor.
4: Na náš meteor. Máte pravdu, Forsythe. Není čas na rozmíšky. Zde je moje ruka.
3: A zde moje.
4: Vaše ctihodnosti, soudče Prosse, jsme k dispozici vám?
3: Jsme k dispozici naší vlasti.
4: Co máme činit?
3: Poroučejte, pane.
13: Co máte činit? To je přece na bílé dní. Rychle balit kufry, pánové.
11: Ano. Tempo. Události rychle spěly ke svému vyvrcholení. Zlatý meteor, přitahovaný přístrojem geniálního vynálezce pana Zefirina Xyrdala, obíhal planetu Zemi po stále nižších oběžných drahách. Byl viditelný brzy i ve slabých dalekohledech a po nedlouhé době i prostým okem. Učenci všech států světa zpřesňovali výpočty jeho dráhy a místa dopadu. Ke Grónsku hleděli pozorně zraky politiků, ale také vojáků. Archivy jsou v tomto smyslu bohaté.
16: Dávám rozkaz všem křižníkům směr Grónsko.
11: Naši přátelé, amatérští hvězdáři Dean Forsythe a Sidney Huddleston však měli přece jenom náskok před válečnými obrněnci soupeřících mocností. Z dochovaných dokumentů si lze udělat představu, jak jejich dobrodružství na půdě Grónska asi vypadalo krátce poté, kdy se na večer 18. srpna vylodili.
12: Pospěšte, Hadosne. Zbývá už jen několik hodin do dopadu, musíme najmout drožku.
4: Obávám se, že přeceňujete kulturnost tohoto bídného kusu země, ztraceného v ledovém moři. Pozor, porzajte! Dýne, všimla jste si?
12: Ovšem, ta podivná záře, jako kdyby slunce mělo být na západě.
4: To je meteor. Náš meteor, Dýne. Už se blíží. To je nepochybně jeho záře. Výpočty byly správné.
12: A jestliže byly správné, pokud jde o čas dopadu, jistě jsou správné i pokud jde o jeho místo.
4: Musíme být už velmi blízko. Meteor vydává takovou záři, že pohodlně vidím mapu, kterou jsem si na základě výpočtu načrtnul.
12: Já mám svoji mapu. Máte pravdu, Sydney. Máte pravdu. Jsme vzdáleni už jen několik stovek kroků k čertu s drožkou. Žádnou nepotřebujeme.
4: Ozývá on, náš přítel, náš milý druh.
12: Ten krásně křičí, ten hrdýma. Zvedá se vítr, zapotácel jste se, Sydney.
4: A
12: zde moje paže, zachyťte se.
4: Dojímáte mě, příteli. Je mi stydno při pomyšlení, že jsem se kdy stavěl proti vám.
12: Ani já se nechoval lépe.
4: Zapomeňme na to. A nehovořme o tom.
12: No, tím spíš, že v tom hluku už není slova slyšet. Vítr je už nesnesitelný. K zemi, Sydney, k zemi dřív, než nás vítr hodí na skaliska.

0: Sydney! Sydney Huddlesoné!
1: Bůh zaplať, že jste se ozval, Dýne Forzajte. Už jsem se bál, že vám ten zpropadený meteor ublížil. Prolétl těsně nad našimi hlavami.
0: Září, tam opodál, rychle.
1: Zdá se, že můj dopad neublížil. Bál jsem se, že se rozbije na tisíce kusů. Zůstal celý. A září, jako zlatá hora.
0: Je to zlatá hora. A patří nám.
1: Naší vlasti, Dýne. Už cítím žár na tváři. Ještě několik kroků a...
2: Stát!
0: Kdo jste člověče a co si to dovolujete?
2: Jmenuji se Lekér a mohu si dovolit leccos.
1: Například?
2: Vyhodit vás ze svého pozemku. Zde je potvrzení mých práv. Šlapete mi po půdě, pánové. Ale protože jsem Francouz a mé vychování je dvorné, nevyhodím vás. Pouze vás co nejzdvořileji požádám, abyste můj pozemek laskavě opustili a vyčkali, až budete ke vstupu pozváni. Poroučím se a přeji dobrý den, pánové.
0: Slyšíte to, Sydney? Ten člověk si z nás dělá dobrý den.
1: Dobrý den! Ne, to není pozdrav, pane Lekére. Vy se osmělujete tvrdit, že pozemek je váš a tudíž, že...
2: Že mi náleží vše, co na pozemku leží. Například shodou pro mne velmi příznivých okolností i zlatý meteor v ceně 6 bilionů franků.
3: Mýlíš se, strýčku, pouhých 5 800...
2: Toť můj synovec, mladý muži, jak jistě vidíte, a jeho paže jsou silné, takže...
3: Možná mám silné paže, ale také dobré oči, strýčku. Podívej se směrem k moři.
2: Mám oči zaslepené tou září. No tak co tam vidíš?
0: Zkušené oko hvězdářovo.
1: Jak by se zdálo?
0: Vidí... Lodě. Mnoho lodí.
1: Něco horšího než pouhé lodě, Dýne. Jsou to křižníky. A jak se blíží, vidím na jejich věžích vlajky.
0: Sláva. Sláva. Vidím naši vlajku s hvězdami a pruhy.
2: Sláva. Nyní už já vidím dobře červeno-bílo-modrý prapor Francouzské republiky.
1: Jenže já teď vidím i prapor německého císaře a jeho ruského soka a prapor japonský a čínský a ke všemu ještě i anglický.
0: Všechna dělá on připraví k bombě. Ty muži na svá místa.
3: Stričku, vidíš to? Dělové věže se na nás stáčejí. Ti šílenci jsou schopni nás pobít. A pak se bez pochyby vrhnou jeden na druhého. Kolem hory ze zlata se budou brzy vršit ještě vyšší hory mrtvých a raněných.
2: 6 bilionů, to už stojí za pár výstřelů.
0: Odplujte pryč! Zde stojím já, Dýne Forsajt, občan města Vocnu. Odplujte pryč!
1: Jste hlasem, Dýne, neslyší vás. A kdyby slyšeli...
2: Zefirine! Zefirine, kde vězíš? Neviděli jste mého synovce, pánové?
0: Ještě před malou chvíli zde byl.
1: Já si ho všiml. Odběhl tam k té budce, která stojí blízko pobřeží.
0: Možná, že ve chvíli nervového vypětí...
2: Nevím, nač narážíte, pane. V té budce se skrývá nejskvělejší vynález všech.
1: No, ale dejte pokoj, vynález. Zakrátko nás dělá rozbíjí na cucky a vy tu žvaníte o vynálezu.
2: Já že žvaním, milý pane... Díky přístroji vynalezenému mým synovcem Zefirinem Xirdalem dopadl váš meteor na můj pozemek a v důsledku toho na nás míří neméně než 400 dělových hlavních.
0: Nechápu, proč meteor tak nevysvětlitelně změnil svoji oběžnou dráhu.
1: Řekl jste, váš meteor?
2: Ale na mé půdě.
1: Znamená to, že se chcete dělit?
2: Šel bych i půl na půl, kdybyste dokázali zapudit tuhle flotilu.
0: Vidíte? Z domečku vychází podivná záře.
2: To nejspíš Zefirin zapnul svůj přístroj. Ano, to je záře jeho tajemných paprsků. Třeba on, můj geniální synovec, zažene svým přístrojem flotilu na volné moře. Nebo ji potopí. Ne, to ne. To ne, je to hodný, slušně vychovaný hoch. Takový nepotápějí flotily.
1: Pane, paprsky nemíří na loďstvo. Míří na meteor. Už se pohnul. Už se šine k moři. Legere, váš synovec dočista zešílel. Tlačí meteor k moři. On ho tam snad chce hodit.

0: a je po něm.
1: Náš meteor.
2: Ztratil se v moři.
0: K nebi stoupá pára.
1: Zbyla po něm jen oblaka.
0: Je po něm.
3: Je po něm!
4: Ale my jsme zůstali naživu, strýčku! Kašlu na zlato, za to se mi podařil pokus, na který jsem se zatím neodvážil ani pomyslet.
3: O čem to žvaníš, synovče?
4: Pouhým přepolováním energetického zdroje jsem změnil povahu přitahovacích paprsků, takže se z nich staly paprsky odpuzovací a...
3: Takže ty jsi mohl odpudit i flotilu?
4: Jistě, ale na meteor se mi lépe mířilo, když tak pěkně zářil.
3: Slyšíte ho, pánové? On dokáže říct tak strašnou věc s úsměvem, idiota na líci. Držte mě, nebo já ho...
5: Květný zhod! Ale jste Eventure vyprázdní tábojové komory! Vraci mezi Austrálkem!
3: Ostuda! Mezinárodní ostuda! Flamáž! Flamáž!
6: A netrvalo dlouho a válečnou flotilu pohltila temnota Grónského moře stejně spolehlivě jako mořské vlny pohltili zlatý meteor. No a pánové Leker a Xirdal se vrátili do Paříže, Forsyth a Huddleston do Watsonu, nikdo ze zúčastněných neměl důvod roztrubovat zprávy o tom, co se stalo, ani hvězdáři, ani bankéř, ani vynálezce, ani náčelníci námořních štábů. A zprávy novin? Ty byly brzo označeny za výmysly, za pouhé kachny. Jako se to stává za našich časů se zprávami o létajících talířích UFO. I o nich se možná za 100 let, až se archivy otevřou, dovíme leco ze zajímavého. Děkuji za pozornost.

0: Na ten případ vzpomínám nerad. Hluboce a upřímně nerad. On to vlastně ani kriminalistický případ nebyl. A můj úkol spočíval... Já vlastně ani nevím. Byl jsem spíš svědek. Zvláštní svědek příčiny smrti ženy, kterou jsem kdysi dávno ještě jako kluk zbožňoval. Možná právě proto je mi ta vzpomínka nepříjemná. Koncem října jsem náhodou uviděl mezi lejstry na stole kolegy dopis, který bloudil mezi kancelářemi už několik dní. Na obálce razítko policejní stanice v městě Moulénu s poznámkou předáno soudní policii v Paříži. Uvnitř na obyčejném papíře pečlivě napsáno: oznamuji vám, že na dušičky při první mši bude v obci Saint-Fiacre spáchán v kostele zločin. V obci Saint-Fiacre. V obci Saint-Fiacre jsem se narodil. Můj otec byl 30 let správcem majetku tamnějšího zámeckého pána a ve svém rodném hnízdě jsem už hodně dávno nebyl. Vzal jsem si ten případ na starost a 1. listopadu jsem se ubytoval v jediném hostinci ve vesnici. Patří Marii Taténové, mé bývalé spolužačce.
1: Na dušičky já vždycky chodím k přijímání, ale vy jste mohl ještě spát, ještě není 6, je úplná tma.
2: Kdepak, proto jsem včera přijel, abych nepřišel na raní pozdě. A spalo se tady báječně, jako kdysi. Jako doma.
1: No, vaše stavení skoro nepoznáte. Správce všecko předělal.
2: Rád bych věděl, Marie, proč mi vykáš.
1: Protože komisař Maigret je někdo, já jenom mykovská husa v hostinci a k tomu stará pana.
2: Aby tě spolužáci nebrali na hůl, viď? A jak se tady vůbec žije? Kdo umřel? Kdo se narodil? A co panstvo? Pokud vím, hraběnka má syna, je někde ve světě a nebo hospodaří tady?
1: Mladý pán Morris žije snad v Paříži a paní hraběnka už není nejmladší, takže hospodaří správce.
2: Ona si na všecko nestačí.
1: Ta toho ještě stihne.
2: Je pořád tak hezka?
1: Však uvidíte, je teď moc pobožná. Dneska určitě bude na přijímání. A už musíme jít, pan farář se zlobí, jak se lidi courají.
2: Když jsem tady tenkrát ministroval, býval kostel na dušičky vždycky plný. A kněz sloužil mše 3.
1: Kdysi, teď nás chodí jenom pár.
0: Jako malý ministrant jsem vždycky ve svátek dopoledne dostával na faře svačinu. Vajíčko na měko a kozí sýr. Ten ministrant neumí chodit v sukních jako kdysi já. Zádušní mše jsem mýval nejradši, protože při nich byly krátké modlitby. Někdy celá mše trvala jen 16 minut.
3: Odpočinutí věčné vejmo, pane.
0: Je to ona. Je to hraběnka ze Saint-Fiacre. Jak soustředěně se modlí. Když jsem ji viděl naposledy, před 35 lety, dnes je plus minus 60. Nějak moc zubená. Tenkrát to byla štíhlá, vysoká, smutná dívka. Čekal jsem, až půjde na procházku a z dálky se na ní díval, jak na obrázek. Taková skoro první láska, na to se nezapomíná. Jde ke knězi pro hosty, má stále lehký krok. Za mladá tak zbožná nebyla, do kostela nechodila. V lavicích sedí jenom asi 15 ženských. Na policii měli pravdu. Tady se sotva něco stane. Při první mši bude spáchán zločin, ten dopis psal pitomý vtipálek. Konec. Kostelní klakotně zasíná svíčky. Zajdu na hřbitov k rodičům. Nechám hrobníkovi peníze na údržbu hrobu a sednu na vlak do Paříže.
4: Pane faráři, pane faráři. Ano, doběhnu pro doktora.
5: Pane, nejste náhodou lékař, potřebují pomoc. Paní hraběnka omdlela.
2: Kde je?
5: Ve své lavici. padla na sedadlo. Kostelník už běžel pro doktora. Tady, prosím.
2: Lékař nejsem, ale...
6: Jsme v kostele. Přece jí nebudete rozpínat blůzu.
2: Už nedýchá. Zemřela.
5: To není možné. Zemřela. Pane Bože, co budeme dělat?
2: Až přijde lékař, zařídíme, aby ji odvezli. Jsem Maigret, komisař soudní policie.
5: Policie? Proč jste právě teď tady? Někdo jí něco udělal?
2: Jsem tady jen náhodou, pane faráři. Náhodou.
7: Na co čekáte? Odneste paní hrabinku do ložnice a svlékněte ji. Tak bude to.
8: To je dneska služebnictvo. Klidně by ji nechali ležet tady vele. Nařídíte pitvu, pane komisaři?
2: Zatím nevím. Především počkám na vaše dobrozdání.
8: Léčili kolega z Mulénu. Mezi moje pacienty nepatřil. Ale zavolali mě na zámek několikrát, když měl srdeční záchvat. Zdá se mi, že jde o náhlé přerušení srdeční činnosti. To se stává při nějakém rozčílení, při fyzické námaze, nebo zimou.
2: Prosím vás o důkladnou prohlídku. Zajímá mě sebe menší modřina nebo stopa po injekci a tak dále. No, vždyť víte.
8: Samozřejmě. Já zjistím si u pana Žána, která léky brala.
2: Kdo je to pan Žán?
8: Takový roztomilý mladík.
2: Sekretář?
8: Jo, taky se tomu tak dá říkat. Je to milenec paní hraběnky.
2: Milenec?
8: Amant, vážený pane. Jeden z amantů, evidentně ten poslední.
2: Kdo jim může volat tak brzo ráno? Haló, tady je zámek Saint-Fiacre.
9: Zavolejte mi matku, už jistě přijela z kostela.
2: Okamžik. Kdo je u telefonu? Odkud voláte?
9: Z Moulinu, hotel Café de Paris. Ale co je vám do toho? Dejte mi matku.
2: Radši sem přijeďte, pane hrabě.

0: Přijede starožitník a odveze všecko, co má nějakou cenu.
1: Mm-hmm. A syn?
0: Mladého Mori se moc neznám. Říká se, že je to číslo. Ale tady už máte pana sekretáře. Já jdu vystavit úmrtní list.
2: Řekli mi, že paní hraběnka zemřela. Proboha, jak se to stalo, doktore?
0: Promiňte, spěchám.
2: Ale...
0: To vám řekne tady pan Maigret, komisař pařížské policie.
2: Co s tím má společného policie?
1: Jestli vám nevadí, že jste ještě v pyžamu. Mně to trošku vadí. Potřebuju se vás na něco zeptat. Jak se snášíte s hraběnčiným synem? Jste asi stejně staří, vidíte?
2: Já... Tedy nevím, co bych...
1: Budeme mluvit přímo, aby se nestrácel čas. Existuje podezření, že smrt paní hraběnky někdo zavinil. Jak dlouho jste na zámku?
2: 4 roky.
1: Znal jste paní hraběnku už dřív?
2: Já... Totiž seznámili nás naši společní přátelé a... Já pak nastoupil tady jako tajemník.
1: Aha. A co jste dělal předtím?
2: Cestoval jsem. Psal jsem umělecké kritiky a tak různě...
1: Byl jste milencem paní hraběnky.
2: Každý může milovat, koho chce.
1: Jiří, té inteligenci. Běžte se ustrojit. No tak běžte.
3: Haló, je tady někdo? Nebo všichni spíte?
1: Vy jste mladý pan hrabě?
3: V celé své slávě.
1: Komisař Maigret.
3: Komisař? Co se tady děje?
1: Vaše matka dnes ráno v kostele zemřela.
3: Zemřela?
1: Je v ložnici. A je tam také lékař.
3: Jak se to stalo? Já ji musím vidět, pane Maigret.
1: Tak jděte. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Počkám na vás v hostinci.

0: V zámku jsem nekouřil. Zámek pro mě zůstal výjimečným místem. Můj otec říkával pyšně, dneska si mě hrabě zavolal do knihovny, abych mu pomáhal s účty. Do knihovny. To bylo něco jako vyznamenání. A teď si vzpomínám, vydával jsem v parku i chůvu s kočárkem. To dítě bylo přece mladý hrabě Morris. Chovali ho jako prince.
1: Rum, dvakrát.
2: Pane hrabě, jsem z toho celá pryč, chudák paní hraběnka. A když si vzpomenu, že nikdo ani nespozoroval, že jí je špatně. Vždyť vy jste byl přece taky na mši, pane Megrety, a víte přece, že nikdo nic nevěděl. Já šla napřed a až tady mi řekli, co se stalo. Rum, já vím.
0: Mně grok, Marie, je mi zima.
1: Takové neštěstí a zrovna na dušičky.
0: Pane Morisi, mohl mít někdo zájem na smrti vaší paní matky?
1: Zájem. Doktor mi říkal, že došlo k zastavení srdeční činnosti, žádnou stopu cizího zavinění nenašel.
0: Jenomže zastavení srdeční činnosti někdo předvídal 14 dní napřed. Přečtěte si to. Anonymní lístek přišel na policii v Molénu.
1: Při raní mši bude spáchán zločin. To nechápu. Matku někdo zabil?
0: Proč jste chtěl dnes ráno matku k telefonu?
1: Nevím, kdo by měl zájem na matčině smrti. Leda já sám.
2: Rum, grok, aspoň kousek špeku a chleba a uvařím čaj.
1: Děkujeme. Vy jste od policie, pane Megrete, takže jste už jistě odhadnul situaci. Moje máma byla chudák. Otec zemřel, já odjel a ona zůstala docela sama. Myslím, že se z toho trochu pomátla. Ze začátku proseděla spoustu času v kostele a potom...
0: Přišli mladí sekretáři.
1: To ovšem nebyla sexuální posedlost. Potřebovala se o někoho starat, potřebovala trochu něžnosti. Jestli toho sekretáři využili a navázali s ní poměr, zůstala přesto.

0: pobožná. Musela jistě prodělávat záchvaty výčitek, když se tak potácela mezi vírou a tím na zámku.
1: Mluvil jste o svém zájmu na matčině smrti.
0: Telefonoval jsem a přijel jsem dneska proto, abych požádal matku o 40 tisíc franků. Vystavil jsem nekrytý šek, zítra ho bude chtít majitel inkasovat.
1: Ruleta, karty.
0: Ne. Chtěl jsem založit filmovou společnost. Jak vidíte, kdyby matčina smrt byla zločin, byl bych první podezřelý já. Ovšem nevím, proč bych vám to 14 dní předem psal.
1: Proč jste se ubytoval v Mulénu? Proč jste nepřijel rovnou domů?
0: Protože jsem vzal sebou svou přítelkyni Mariana, nechtěl jsem, aby jí matka dnes viděla. Maminka byla strašně trpělivá a hodná. Nezasloužila si to.
1: Co si nezasloužila?
0: Aby ji někdo zabil. To přece není možné. Nedovedu si to vysvětlit, jak by to udělal.
1: Seděla v kostele ve své lavici. Nikdo se k ní nepřiblížil. Vstala, přistoupila k přijímání, pak si klekla, sklonila tvář do dlaní. Díval jsem se na ní, jak znovu usedla, otevřela modlitební knihu a za malou chvíli si znova zakryla obličej dlaněmi. A to byl zřejmě konec. Vzpomínám si na každý detail. Otevřela modlitební knihu. Kde vůbec jsou teď ty modlitby?
0: Naše modlitební kniha zůstává přece pořád v kostele v přihrádce u naší lavice.
1: Zajdu do kostela a podívám se na ní.
0: Jsou to docela obyčejné modlitby, vázané v sametu, nic pozoruhodného.
1: Myslíte? Zastavení srdeční činnosti může být následek silného rozčilení. A stalo se to právě po přijímání, když hraběnka otevřela modlitební knížku. Co když v té knížce bylo něco... Šel jsem na hřbitov. Třetí hrob za Cipřišem je hrob naší rodiny. Moje vzpomínky na dětství jsou spojeny s těmi, kdo tady leží, otec, matka, otcovi rodiče. Zámecký park a nádvoří figuruje v mé paměti jako kulisa pohádek. Kdybych tenkrát věděl, že krásná hraběnka skončí jako potřeštěná bába, která si vydržuje amanty. Co jsem to chtěl? Už vím. Podívat se do její modlitební knížky.
2: Pane kostelníku, prosím vás, nevíte, kdo vzal z téhle lavice modlitby?
3: Jaký modlitby?
2: Hraběnčiny. Zůstali tady po mši ležet.
3: Myslíte?
2: Vždycky tady přece zůstávali. Kdo tu seděl při druhé mši?
3: Doktorova žena. Ale ta má přece modlitby svoje. Kdo vzal hraběnčinu knížku, to já, pane komisaři, nevím.
2: No tak dobře. Napište vývěsku na kostelní vrata, ano, že dám odměnu tomu, kdo mě ty modlitby přinese. Bydlím v hostinci u Marie Taténové.
1: Kdyby ten její tajemník byl aspoň hezký a chytrý, ale ten pitomeček byl vlastně opravdu chudák. A její syn, poslední hrabě ze Senfi, jakr bude sedět v kriminále, protože vystavil nekrytý šek. Na nádvoří dali pískovcovou dlažbu. Tady jsme hrávali kuličky na udusané zemi a tamhle náš dům má jiné dveře.
4: Pane Megrete, spěchám za vámi. Už mi řekli, co se stalo. Byl jsem právě na Kachnách střílet.
1: Vy jste zdejší správce?
4: Ano, promiňte, že jsem se hned nepředstavil. Mé jméno je Gutie. Jsem z toho neštěstí celý rozklepaný, hrozné. Nechcete zajít k nám na skleničku?
1: Ne, děkuju, až jindy spěchám.
4: Nechci zdržovat.
1: Rád bych se vás ale přesto na něco zeptal. Co si myslíte, pane správče, o tom sekretáři? Jak se vlastně jmenuje?
4: Jean Metayer. Říká se, že je z dobré rodiny.
1: A co tady na zámku vlastně dělal?
4: Řeknu vám to rovnou, že nic. Na začátku říkal, že má známosti ve finančním světě. Nakoupil za hraběcí peníze akcie a za pár měsíců šli dolů. Pak si začal něco s reprodukováním fotografií, já tomu nerozumím. Psal taky články do novin, jmenují se Mulenský věstník. Museli mu je brát už kvůli paní hraběnce. Dělal v tiskárně pokusy s těmi fotografiemi, ale netroufli si ho vyhodit. Viděl jsem, že už přijel mladý hrabě. Snad se mezi ním a sekretářem něco nestalo.
2: Jaký mladý blázen, jede jak divoch.
4: To je můj syn. Má z toho nového stroje radost, pracuje v Molenu, v bance. Dneska se asi opozdil, tak spěchá.
2: No, ještě se uvidíme. Naschledanou.
5: Už na vás čekají, pane Megrete.
2: Kdo pak?
5: Sousedka s tím svým zrzavým klukem. Pojďte sem, pojďte, pojďte. To je pan komisař.
6: Nejdřív bych vám chtěla říct, pane Megrete, že naše rodina byla vždycky poctivá. I když jsme chudí. Jakmile jsem viděla, že tato Ernest má cizí modlitby, on v kostele ministruje.
2: To ty jsi vzal tu knížku?
6: Tak odpověz přece. A tak budeš mluvit. Kolik měsíců už brečí, abych mu koupila modlitby s červeným písmem, jako má pan farář. Když jsem slyšela, že se ztratily modlitby paní hraběnky, hned mě napadlo. Ernest je měl pod madrací, tady jsou.
2: Děkuji vám.
6: Slyšela jsem, že je na to ta odměna.
2: Ovšem, prosím.
6: Děkuji. Děkujeme. Pojď, uličníku, uvidíš, co doma ještě dostaneš.
1: Modlitba po svatém přijímání, stránka 221. A máme to. Vložený papírek, výstřižek z novin. Paříž 1. listopadu, dnes ráno se mladý hrabě ze Saint-Fiacru zastřelil ve svém pařížském bytě. Před tímto činem sdělil své přítelkyni Marianě S., že se stydí za skandální život člena své rodiny. Můžeme téměř s určitostí tvrdit, že se jedná o trapné rodinné drama a že osobou, kterou měl hrabě na mysli, je vlastní matka pachatele tohoto zoufalého činu. Tak tohle byla smrtící zbraň. Článek o synově sebevraždě. Šla k přijímání, to se dalo předvídat, pak vyhledala příslušnou modlitbu, kam někdo vložil tenhle lístek. To přece není vystřiženo z novin. Ubohá napodobenina novinového tisku, vyrobená ručním linotypem. Pachatel neuměl, nebo nechtěl, nebo neměl dost času udělat rafinovanější napodobeninový střižku. Spoléhal se, že hraběnka bude v šoku. Ale proč upozornil policii? Nebo udání poslal někdo jiný? Co kdyby se ty modlitby ztratily? Kdyby se ztratily, nikdo by nebyl v podezření. A nebo naopak? Ano, to je ono. U koho by se našli, ten vraždil.
7: Erneste, počkej. Chci ti něco říct.
8: Maminka říkala, že nemám s nikým mluvit a nemám se courat.
7: Chci ti koupit nové modlitby s červenými písmeny. Maminka říkala, že se ti líbí.
8: Líbí?
7: A ty mě za to řekneš, ale jenom pravdu. Kde jsi našel tu modlitební knížku? V lavici?
8: Ne, já jsem šel na faru, ale vrátil jsem se do zákristie pro kapesník. No a pod mým oblečením ležely ty modlitby.
7: A ještě dávají na faře ministrantům ke svačině vajíčka na měko?
8: Jak to víte?
7: A zavařeninu?
8: Jahodovou.
7: Já jsem totiž taky dělal ministranta. To už je dávno, víš. A ještě se chci zeptat, viděl tě v zákristii kostelník nebo zvoní?
8: Nikdo. Ty modlitby s červeným písmem stojí asi dost peněz, že jo? Vy jste mi je slíbili jen tak, že jo?
1: Zločin na tři doby. Někdo vysázel nebo dal vysázet článek linotypem, jaký mívají v některých větších tiskárnách. Někdo vložil papírek do modlitební knížky mezi přesně volené stránky. A někdo další tu knížku vzal a dočasně ukryl zákristii pod oděvem ministranta. Udělala to jedna osoba, nebo jich bylo několik? Jedině v té knížce je důkaz.
7: Ale ne. Pane Mitajere, kam se stěhujete s kufrem?
9: Budu dočasně bydlet v hostinci.
7: To je dobře, třeba si budu chtít s vámi promluvit.
9: Já vím, že si myslíte, že jsem zavinil tu smrt, ale já se budu bránit.
7: Je dobře, jen se braňte. Byl jste se rozloučit s hraběnkou? Už ji oblékli a uložili do rakve? Je u ní někdo?
9: Já nevím, já jsem...
7: Vy jste se s ní ani nerozloučil. Měla vás ráda, ne?
9: Nebudu s vámi o ničem mluvit. Poradím se nejdřív s advokátem.
7: Jednu otázku. Kdy jste byl naposledy v redakci nebo v tiskárně Mlenského věstníku?
9: Proč se mě na to ptáte? Musím odpovídat?
7: Když nechcete, nemusíte. Vy jste studoval práva, že?
9: 2 roky. Ale vím, že jsem nebyl ani obžalován, ani přistižen při činu a nejste tudíž oprávněn...
7: Velmi dobře, máte 1, snaživý chlapče.
9: Doktor tvrdí, že hraběnka umřela úplně normálně.
7: A já tvrdím, že jí zabil největší darebák pod sluncem.
9: Jak to mluvíte? To si zakazuju.
7: Ale chlapče, tím jsem ještě nemyslel vás. Přečtěte si tenhle papírek, co vypadá jako novinový výstřižek, a pak mi to vraťte. Mimochodem, kde je hrabě? Na zámku, vidíte. Proto se stěhujete do hospody.
9: Abyste věděl. Hrabě se hádá se správcem o nějaký šek. Najdete je v knihovně.
7: Promiňte, pánové, že ruším. Pan tajemník Jean mi právě sdělil, že vás najdu v jakémsi hlasitém rozhovoru.
10: Pan tajemník se mailí. Jenom vysvětluju panu hraběti, že v žádném případě mu nedokážu do zítřka opatřit 40 000 franků.
11: Abyste rozuměl, pane komisaři. Předevčírem jsem telefonoval matce. Chtěl jsem jí požádat o peníze. Telefon bral samozřejmě ten pan Jean a rovnou mi pravil, že matku k telefonu volat nebude. A že se s mými peněžními problémy nic dělat nedá.
7: To má takový přehled o finanční situaci celého panství.
10: Měl pravdu, nejde to.
11: Už jsem vám říkal, pane komisaři, do jakých finančních obtíží jsem se momentálně dostal. Když matka zemřela, jsem samozřejmě hlavním dědicem já. Proto jsem se domníval, že na to, co ze zdejšího majetku zbylo, by někdo těch 40 000 půjč.
10: Říkám, že to nejde. Nikdo nic nepůjčí do té doby, než přijde notář. A ten bude jednat o pozůstalosti až po pohřbu.
7: A nechtěl byste, pane správče, aspoň zkusit, jestli seženete půjčku? Proč nechcete prokázat dobrou vůli?
11: Má asi své důvody.
1: Byl jsem už dost unavený. Nebylo to tím, že jsem ráno vstával tak brzo. Unavilo mě a znechutilo prostředí zámku. Zaprášená knihovna, koberce, chatrné podlahy, no, nechci zrovna říct, že špinavé, všecko bylo jiné, než jsem si v paměti uchoval. Zahrada kolem zámku už vůbec nebyla tak líbezná jako tenkrát. A v kostele už dávno nebyl náš usměvavý pan farář. Tenhle zamračený a bledolící připomínal středověkého fanatika a letěl právě jak černý pták po zámeckém nádvoří do vesnice.
7: Odpusťte, pane faráři, jenom krátce, potřebuju se vás na něco zeptat.
12: Prosím, ptejte se.
7: Dneska ráno zmizel hraběnčin Misal, který zůstal ležet na jejím klekátku v lavici. Ministrant Ernest dopak našel schovaný v zákristii pod svou komží. Jenom 3 lidé, promiňte, kostelník, zvoník a...
12: Já. Vzal jsem tu modlitební knížku a odložil ji v zákristii.
7: Věděl jste, co je v té knížce?
12: Ne, nevěděl. Zdálo se mi, že paní...
7: Tušil jste něco? Aha. V tom případě si přečtěte tenhle článek. Vypadá jako výstřižek z novin, vidíte. Někdo ho vložil do knížky přesně na stránku modliteb po přijímání.
12: Sebevražda hraběte ze sem fěkru z důvodu skandálního života matky. Odporné.
7: Byl to zločin. Někdo ji tím falešným článkem zabil.
12: Chodila za mnou každý den. Chtěla se vrátit na cesty, páně. Ale každý den se zase vracela na zámek tam k tomu.
1: Podezříváte někoho?
12: Prosím vás, pane komisaři, abyste mi další otázky nedával.
1: Vy znáte vraha?
12: Bůh ho zná. Odpusťte, musím navštívit nemocného, spěchám.
1: A co uděláte, když se zjistí, že to byl zločin? Zločin v kostele.
12: Příčinu smrti určil lékař. Selhání srdce.
1: Pod zámkem postávaly hloučky lidí. Pár zvědavců už vstoupilo dovnitř s květinami. Dušičková atmosféra zavalila i moje vzpomínání a šel jsem brzo spát. Rozhodl jsem se, že brzo ráno půjdu znova za farářem do kostela. Proč ukryl jediný důkaz o zamýšleném zločinu? A kdo poslal oznámení na policii?
2: Tak, a k snídani dostanu dneska, co?
6: Kafe, chleba, už to bude ještě chvilku.
2: Vajíčka?
6: Jsou čerství.
2: Vzpomínáš si, Marie, na ty žampiony?
6: Ne.
2: Jak jsme tě s klukama vyměnili?
6: Ne, nevzpomínám.
2: Maminka tě přece poslala na louku za rybníkem pro žampiony. Když jsi se chvíli bavila s naší partou, dali jsme ti do košíku místo tvých žampionů žáby. Měla jsi takový zavírací košík a brečela si cestou domů strachem, že se houby začaly hýbat.
6: Už nevím.
2: Vážně ne.
1: Konec konců je to už pár pátků. To už zvoní na mši?
6: No, před chvílí jelo auto ze zámku. Asi pan Hrab jede dneska ráno taky do kostela.
1: To bych se divil. Tak brzo?
6: On už jel ráno v 5 na dráhu, říkala mlíkařka, že dal slečinku do rychlíku na Paříž.
1: Jakou slečinku?
6: Přece za ním včera večer přijela. Tady na vesnici se ví všecko.
1: Tak vidím. Jsem komisař a nevím nic.
11: Dneska to vzal ten farář nějak zkrátka.
1: Vždycky jsem si myslel, že když je člověk hrabě, nikdy nevstává před 9 ráno. Chtěl jste vidět, jak vypadá venkovská mše?
11: Špatně jsem spal.
1: Říkali mi v hospodě, že jste byl ráno na nádraží.
11: Přinutil jsem Marianu, aby odjela. Nechtělo se jí, znáte ženské.
1: Blázen, jezdí jak šílenec.
11: To je správcův syn. Jezdí do Mulénu, do zaměstnání. Co myslíte, může být pohřeb už zítra? Není to moc brzo? Čekám na faráře, aby mi poradil. Projednal jsem už organizaci obřadu se správcem.
1: Sehnal vám včera těch 40 tisíc?
11: Ne. Totiž... Řekněte mi, pane komisaři, upřímně. Podezíráte mě?
1: Nemám důvod podezřívat vás víc, než kohokoliv jiného.
11: Děkuju. Lidi se na mě dívají všelijak. Určitě si myslí, že jsem nějak matčinu smrt zavinil. Omluvte mě, farář už odchází. Budu rád, když se před obědem stavíte na zámku na skleničku vína. Děkuju a nashledanou.
1: Vrátil jsem se do šenku, kde i teď ráno bublaly řeči o potrhlé bábě, která prodávala majetek část po části kvůli amantům.
6: Vzadu vás čeká tajemník s nějakým pánem.
1: Udělej mi grok, Marie. Je mi zima.
13: Pane Megrete, dovolte, abych vám představil svého advokáta.
14: Doktor Tal je člen advokátní komory v Burže. Těší mě, pane Megrete. Vím, že jste odsoudní policie. Vezmete si s námi malou svačinku. Hostinská, 3x šumku, děťátko. Ano, a 3 grogy.
1: Už mám objednáno, děkuju.
14: Doufám, pane komisaři, že se na mého klienta nehněváte za to, že si mě zavolal. Neznám ještě všechny podrobnosti, jen to, že v modlitební knize hraběnky byl nalezen útržek papíru, z kterého lze vysoudit, že smrt byla vyprovokována prudkým vzrušením. Syn mrtvé byl jakoby náhodou v blízkosti. Žalobu na nikoho nepodal. Ani nemůže. Protože vražedný úmysl není dost průkazný, že?
6: Grog. Šunku přinesu hned.
14: Díky, děťátko.
13: Vysvětlete, doktore, že nejsem žádný parazit.
14: Ovšem, jaká vlastně byla pozice mého klienta na zámku? Byl zde jak adoptivní syn. Hraběnka zůstala sama, syn ji opustil a našla útěchu v oddanosti a péči svého sekretáře. Mohl si dovolit žít bez práce, ale on ne. Hledal uplatnění v oblasti nových fotografických objevů.
1: Vážně?
14: Ovšem, je také velice důvěřivý ten chlapec. Nikdy nepomyslel na to, že by hraběnka mohla zemřít. A tak všechno, co mu patří, je na zámku propleteno s majetkem nebožky. Zatím tam přišli další lidé a chtějí ještě zabrat pro sebe.
1: Pár starých pyžam a rozšmajdané pantofle.
14: Jak prosím?
1: Mám objednaný telefonický hovor, musím vás opustit, s Bohem.
2: Promiňte, že ruším, pánové.
15: Vůbec nerušíte. Zval jsem vás přece na skleničku, prosím, posaďte se.
16: Domlouvali jsme některé podrobnosti zítřejšího pohřbu. Ne, prosím, mě nenalévejte, pane hrabě, jsem už na odchodu.
15: Aspoň trochu, je to staré burgundské.
2: Znamenité. Mám telefonát z eskontní banky, že šek ze San Fiacru je krytý, všecko je v pořádku, pane hrabě. Zřejmě vaše slečna dojela do Paříže včas a 40 tisíc včas do banky uložila. Sehnal vám je správce?
15: Ne, komisaři. Všechno vám vysvětlím. Bude to další rozbor situace. Pardon. Kuřte, pane komisaři. Kuřte, jestli máte chuť.
1: V zámecké knihovně mě dýmka nechutná.
16: Nechtěl byste s tím rozborem počkat, dokud si nepromluvíme spolu?
15: Nechtěl, pane faráři, nechtěl. Jsem dokonce rád, že je tu pan komisař.
16: Modlím se za vás.
15: Pan farář je přesvědčený, že jsem matku zabil já. Tedy, že jsem spáchal zločin, který sice úplně nespadá pod pravomoc zákona, ale že vina je na mě.
16: Dovolte, abych...
15: Moment. Pan farář mou matku velice uctíval a chtěl ušetřit zámek od dalšího skandálu. Proto mi včera poslal po kostelníkovi 40 tisíc. Teď víte, pane komisaři, proč jsem se ráno objevil na mši. Chtěl jsem panu faráři poděkovat a přesvědčit ho, že jsem svoji matku o život nepřipravil.
16: Promiňte, musím teď odejít, mám katechismus.
15: Podezíráte pořád jenom mě. Vidíte. Přemýšlel jsem o tom a už vím proč. Co vám o mě řekla maminka? Modlíte se za mě a nevěříte mi ani slovo.
16: Velmi vás prosím, pane hrabě, dovolte, abych odešel.
15: Ujišťuji vás důstojnosti, že odtud neodejdete, dokud mi neřeknete pravdu. Byl jste s mou matkou ustavičně ve styku. Předpokládám, že i sekretář Jean byl vaše věrná ovečka. Jeden z nich vám o mě něco řekl, že? Kdo to byl? Maminka, vidíte. Měla strach, že přijedu. Vidíte. Věděla, že by zas musela něco prodat, aby mě vytáhla z brindy.
16: Měl byste se uklidnit a méně pít.
15: Nepřestanu, dokud mi to nezaknete.
1: Počkejte. Pan farář schoval modlitební knížku paní hraběnky.
15: On? Aby mě chránil. Matka mu možná řekla, že má ze mě strach. Ano, to je pravděpodobné. A on z toho vyvozuje, že jsem já?
1: Pan farář nesmí prozradit zpovědní tajemství. Nemůžete na něj naléhat.
15: Měla strach, že se jednou zeptám, kde je dědictví po otci. A že mi bude muset vysvětlit, kde je majetek, který odsávali její sekretáři. Tak tedy běžte, pane faráři, na ten váš katechismus. Vrátím vám těch 40 tisíc co nejdříve. Omlouvám se za všechno a děkuju.
16: S pánem Bohem, modlím se za vás.
15: Naschledanou. Smím vám ještě nalít? Chtěl mě zachránit.
1: Pravděpodobně.
15: Chtěl mámu zachránit ve jménu písma. A když zemřela, pokládal za svou povinnost zachránit mě. Protože je přesvědčený, že jsem ten zločin spáchal já.
1: Zločin nepodléhající spravedlnosti.
15: Mýlíte se. Až toho mizeru dostanu, zaškrtím ho sám. Proč tu vlastně, komisaři, zůstáváte, když říkáte, že policie se tou věcí nezabývá?
7: Mohlo by se třeba ještě něco přihodit.
15: Kdybych odhalil pachatele, zabránil byste mi, abych ho vzal pod krkem.
7: Nechme ty úvahy na jindy. Poslyšte, umíte zacházet s linotypem?
11: Neumím zacházet s ničím. To je to neštěstí.
17: Pane komisaři, nechtěl byste se dát pozvat na oběd? Projdete si dům, prohlídnete si všecko. Vždyť jste se tady přece narodil a máte spoustu vzpomínek.
7: Bohužel mám teď málo času.
17: A škoda. Byl bych se vás rád zeptal na radu.
7: Prosím, jsem vám k dispozici.
17: No, nevím, jak začít. Jsme chudá rodina. Vždyť znáte správcovské řemeslo, z toho nikdo nezbohatne. Pokladna paní Hraběnky bývala často prázdná. A já jsem musel služebnictvo a dělníky vyplácet ze své kapsy, protože jsem nechtěl, aby se poškodilo jméno zámku.
7: Zkrátka, paní Hraběnka je vám dlužna. Kolik to dělá?
17: Nevím, zatím jsem to nepočítal. Ale takových 70 tisíc to bude, možná víc. A teď ten pohřeb k tomu. Mám starost, jestli ty peníze dostanu zpátky, že?
7: Já vám rozumím.
17: No, kdybych neměl syna, bylo by mi to jedno. Jenomže Emil má před sebou kariéru. Bankovní úředník je dneska někdo. Emil musí mít solidní zázemí.
7: Ano, to já chápu. Ještě si o tom pohovoříme. Teď mi promiňte, mám dneska opravdu ještě moc práce. Jedu totiž do Mulénu.
18: Haló, pane! Je tu někde vedoucí, prosím vás?
19: Čeho vedoucí?
18: Vedoucí tiskárny, nebo aspoň šéfredaktor Mulenského věstníku.
19: Máte smůlu, jděte do kanceláře, tady je tiskárna.
18: Mám prosbu, koukněte se na tenhle výstřižek. Potřebuju vědět, jestli to bylo vytištěno u vás.
19: Ukažte. To písmo je sorta ideální, to mají skoro všechny linotypy v každé tiskárně.
18: A má tady ve městě ještě někdo linotyp?
19: Asi ne, koukám. Někdo vám chtěl namluvit, že tohle je výstřížek z novin, vidíte? Co je to za pitomost? Tiskli to ručně, to není z novin.
18: Nepoznal byste, odkud je papír?
19: Všechny noviny u nás v kraji mají papír od stejného dodavatele. Je to německý papír a tenhle kousek je z tohohle kraje. Ale možná, že ten papír berou jinde, nevím.
18: Znáte Žána Metajera?
19: Jo, to je ten cvok ze zámku Saint-Fiacre, říká si vynálezce. Šéf mu kvůli Hraběnce dovolil, aby si v naší dílně něco montoval.
18: Umí zacházet s linotypem?
19: Říkal, že tiskařský řemeslo umí.
18: A dokázal by sestavit tuhle zprávičku?
19: To nevím.
18: Nehrál si u vás v poslední době s linotypem?
19: Těžko říct. Přijde si a odejde, kdy chce. Nám všem jde ten chlapeček už na nervy.
7: Město Mulén má tolik půvabu jako každé venkovské město. Na hlavní ulici, jediné rušné ulici v obci, potkáte během půl dne snad všechny zdejší obyvatele i ty, co přijeli na nákup z kraje. Vedle tiskárny je banka a ve dveřích jsem se dokonce potkal s tím zrzavým ministrantem a jeho matkou. Kluk měl na krku zbrusu novou skautskou píšťalku a vsadil bych se, že byla právě zakoupena za finance, které ode mě dostal jako nálezné modlitební knížky. Šel jsem si do oddělení běžných účtů pro informace.
20: K službám, prosím, přejete si?
7: Znáte mě, pane?
20: Neznám, ale když dovolíte, řekl bych, že jste ten pán od policie, co včera přijel k nám do vsi.
7: Předpokládáte správně, jsem Megret. A vy jste syn pana Gautiera, že?
20: Ano, prosím, Emil Gautier.
7: Podobáte se tatínkovi, víte to? Potřeboval bych od vás některé údaje o finanční situaci hraběte ze Saint-Fiacre.
20: Jednoduchá věc. Běžné účty mám v naší bance na starosti já. Přejete si rekapitulaci, výši výnosu nebo všeobecné údaje?
7: Stačí mi všeobecné údaje.
20: Prosím, vezmu si jen kruce konto Saint-Fiacre. Posaďte se, prosím, takže... Ano, děkuji. Ano, už to mám. Jistě vám, pane komisaři, otec naznačil, že Hraběnka byla velice nepořádná. Často platila šekem a vůbec ji nezajímalo, kolik má na účtu. Často nájemci nezaplatili včas a na účtu neměla nic.
7: Majetek je už úplně vyčerpaný?
20: Ještě ne. Z 5 dvorů prodala zatím 3. Zbylé 2 a zámek jsou zatíženy hypotékou. Když dala každou chvíli připsat 40 nebo 50 tisíc na účet svého syna, tak se Pochopitelně velice narušila rovnováha účtu. Můj otec jako správce majetku...
18: Půjčil hraběnce peníze, o tom vím.
20: Víc informací nemám. Ke dnešnímu dni činí vklad přesně 770 franků. A dosud nejsou zaplaceny daně za loňský rok.
18: Mm-hmm. Jean Meta je zná stav majetku?
20: Jako abecedu.
18: Promiňte, že jsem vás držel od práce. Byl jste velice laskav. Byl skutečně velice laskav. Ulízaný, úlisný. Když jsem si uvědomil, že doktor naznačil, že i on byl hraběnčiným sekretářem, předchůdce toho Žána. Prostě nechtěl se mi věřit, že ta žena, co padla mrtvá na kostelní dlažbu, byla bílé, něžné stvoření, které jsem s tlukoucím srdcem tajně pozoroval v parku. Chtělo to jeden pořádně horký grok, nebo dva. V hotelové kavárně Café de Paris bylo rušno.
0: Pan hrabě Morris ze Saint-Fiacre má telefon. Telefon pro pana hraběte ze Saint-Fiacre.
21: Už běžím. Připravte mi zatím v recepci účet za pokoje. Pane komisaři, co tady děláte? Vyřídím si telefon a sedneme si spolu na chvilku. Mám stůl tamhle v rohu.
18: Dobře, počkám na vás.
0: Pan hrabě v jednom kole. Zemřela mu včera matka, víte to?
18: Paní hraběnka, že?
0: A z ničeho nic. Pan hrabě spal ze soboty na neděli tady u nás, nic nevěděl. A ráno ho do zámku narychlo povolali. Ale já si myslím, že se s matkou v noci sešel. Asi ho k sobě pozvala na poslední rozloučení, aby nikdo nevěděl. Protože proč by si v noci bral auto a jel pryč, že jo? Slečnu tady nechal a za půl hodiny byl zpátky. Říká se o něm všelicos, ale je to slušný člověk.
18: Myslíte?
21: Hotovo. Mám před sebou nádhernou budoucnost, pane komisaři. Už mě nechce půjčit ani starý Wolf. A nabízel jsem, ať si řekne jakýkoliv úrok. Chtěl jsem si totiž koupit černé šaty, momentálně na ně nemám. V bance mi řekli, že Mačin účet je zablokovaný. A víte, kdo mi to s úsměvem sdělil?
18: Syn vašeho správce.
21: Ano, bývalý sekretáříček. Ale co, půjdu za rakví v šedivém obleku, mamince už je to jedno. Přece si nebudu vypučovat šaty od komorníka. Ale dnes večer udělám pohřební hostinu a vyberu zámecký sklep až do dna. Doufám, že přijdete.
22: Pardon, pánové, promiňte, že ruším. Nedovolil bych si, ale mému klientovi velice záleží na věci, kterou mám s panem hrabětem projednat. Vím, že není vhodné prostředí.
21: Můžete mluvit stručně?
22: Jistě jste si uvědomil, že můj klient zná líp než kdokoliv jiný finanční situaci, milostivé paní.
21: Zámecká pokladna je prázdná.
22: Vy mě určitě chápete, pane komisaři.
18: Všechno chápu.
22: Je nám známo, že u notáře je uložena závěť. A pokud víme, práva pane hraběte nejsou dotčena. Na mého klienta je ovšem pamatováno také. Celková finanční situace je trochu nepřehledná a nejasná, ale pan Metaje se ve všem vyzná.
21: Je to vzorný sekretář a to je všecko, co mi chcete říct, pane advokáte?
22: Chtěl jsem především říct, že můj klient je ochoten vám podat pomocnou ruku.
21: Vážně?
22: K některým osobám chová nedůvěru a chce vás upozornit, jaké transakce někteří prováděli a... Konečně, promiňte, neurazte se. Pohřeb by zajisté měl být důstojný, jak se na zámek Saint-Fiacre sluší. Takže můj klient by rád...
21: Rád by mi půjčil na pohřeb. Je to tak?
22: Ano. V tom smyslu.
21: Dojednáme si všecko u mě na zámku. Zvu vás, pane advokáte, i s vaším klientem dnes na večeři. Pozval jsem i lékaře, pana faráře a správce se synem. Prostě chci, aby smuteční hostina nebyla chudá.
22: Děkuji. Domnívám se, že je do značné míry i povinností mého klienta, aby se zúčastnil.
21: Pane komisaři, vás čekám především.
18: Vypil jsem svůj grog, nebo víc, nevím už. A
1: vzpomněl jsem si na léta, kdy jsem do téhle kavárničky koukal za sklenými dveřmi jako do tajemného místa hříchů. Tenkrát v zahradě u dlouhého stolu se dával v neděli i můj otec. Byla to vlastně hospoda. Žádný neonový štít Café de Paris. Otec mi tady poručil chleba s máslem a grenadín. Jenomže teď si říkám, je to vůbec pravda? Bylo to tak? Byl jsem to já. Zámecká jídelna byla však stejná jako tenkrát, když jsme chodili starému hraběti gratulovat k svátku. Usadili mě mezi správce Gautiera a jeho ulízaného syna Emila.
3: Skvělé. Takové víno, hrabě, to je poklad.
21: Otec vínu rozuměl.
3: A ten váš komorník. Kdybych si mohl dovolit takovýhle zámek, určitě bych Alberta chtěl přetáhnout k sobě. To je eso. V prostírání má vkus.
21: Co není, může být, pane advokáte. Možná, že brzo bude zámek na prodej.
4: Kuře na lanýši. Delikates. Povedlo se. Vyřiďte v kuchyni, Alberte.
21: Alberte, nalejte důstojnému pánovi a panu komisaři. Bordeaux, burgundské.
4: Děkuji, zatím ne.
1: Mně burgundské, Alberte.
21: Nebo radši něco ostřejšího? Je tady ještě někde něco, pane sekretáři?
5: Ve sklepě máme... Má paní hraběnka bedínku whisky. Albert ji přinese.
21: Pane Gautiere, je někdo v ložnici u rakve?
10: Myslím, že už ne.
21: Co, aby se tam šel podívat tady pan Emil a pan Jean, oba bývalí sekretáři... Jestli ještě hoří svíčky.
23: Já prosím, teď se omlouvám, nejsem zvyklý.
10: Svíčky hoří, pane hrabě, díval jsem se před chvílí, v pořádku.
21: Dobře, budeme držet hlídku tady, u dobrého pití. Mně to připadá jako v romantickém románě Waltera Scotta, nebo v nějaké detektivce, co říkáte, pane komisaři?
1: Detektivky nečtu, takže nevím, co máte na mysli.
21: Vrah je přece zde. Mezi námi. Ostatní pánové kolem stolu zastupují do určité míry spravedlnost. A já budu mít teď delší expoze. Shrneme události a uvidíme, ukáže se, kdo zabil. Všichni víme, že vrah ve skutečnosti nic neriskoval. Vložit někomu do modlitební knížky kus papíru není přece zločin. Doktore, kdy měla maminka poslední záchvat?
4: Je to asi 3 měsíce. Jak jste telefonoval z Berlína, že ležíte nemocný někde v hotelu a...
21: Chtěl jsem prachy, aby bylo jasno.
4: Tenkrát jsem prohlásil, že další silné rozrušení by mohlo být tragické.
21: Takže? Kdo o tom věděl? Pan sekretář Jean, já, pak tadyhle pan správce Gautier, že? Protože patří skoro do rodiny. Potom vy, doktore, a pan farář. To říkám, protože všichni, co jsme tady, vyjma pana Maigreta, můžeme být pokládáni za pachatele. Proberu každý případ zvlášť. Začnu s panem farářem.
10: Nechápu, proč takové divadlo?
21: Měl důvod mou matku zabít? On je svatý člověk. Úplný apoštol. Církev kdysi upalovala hříšníky, aby je očistila. Co když pan farář ve víře, že zachrání jednu duši, notabene matka jde právě od přijímání, je ve stavu milosti boží.
10: Dovolíte, abych tuto společnost opustil?
21: Omlouvám se. Vždyť je to jen úvaha. Přejdeme k doktorovi. Tady jsem v rozpacích.
4: Aspoň to.
21: Doktor není světec ani vědec, což ho zachraňuje.
4: Proč?
21: Kdybyste byl vědec, mohl byste provést ten pokus s výstřižkem novin, abyste si ověřil, co nemocné srdce vydrží.
4: Moc fantazie škodí, hrabě.
21: A máme tu pana správce Gautiera. Je složitější případ. Buďte vzorný správce Saint-Fiacru, nechcete přihlížet, jak mladému hraběti mizí majetek dík bláznivému chování staré hraběnky. A nebo opačná teorie vyznívá v tom smyslu, že nejste vzorný správce. Že jste rošťák, dlouhá léta zneužíváte slabosti svých pánů a kšeftujete. Ty naše dvory, které se museli prodat, kupujete pod rukou vy. A hypotéky vlastníte také vy.
10: Dovolte, to je urážka.
21: Klid, pokračuju. Víte dobře, že brzo bude hraběnka na dně a že se přijde na to, jak zneužíváte svého postavení. Nebylo by lepší, aby hraběnka zemřela a všechno se tak jaksi v tichosti urovnalo? Řeklo by se, že ona o všech machinacích věděla.
10: Ale teď už dost, pane hrabě, už dost.
21: Vždyť jsem vám říkal, že je to jen jako v románě. Že je to jen hra. Dělám to správně, pane Megrete? Smím vám ještě nalít? Bordeaux nebo burgundské?
18: Radši burgundské. Pokračujte, pane hrabě, mě to zajímá.
21: Jsme teprve v polovičce hry. Pane sekretáři, proč nepijete?
6: Děkuji.
21: A pan Emil?
23: Já ze zásady.
21: A co vy, pane advokáte?
6: Díky, díky. Právě mám nalito. A víte, že mluvíte báječně. Byl by z vás výborný státní návladní.
21: To jsem rád. Pokračuju. Vážení, mám tady otcův revolver. Je ostře nabitý. Položím ho sem doprostřed našeho kulatého stolu. Všimněte si, pánové, že všichni máme k této zbrani stejně daleko, že? Zhasneme světlo? Albert zapálí svíčky. Ano? Tak. Teď proberu tři zbývající případy. Abychom zůstali v atmosféře romantického románu, oznamuji vám, že než zazní poslední úder 12. hodiny, bude vrah mé matky mrtev.
8: To už je moc románové, hrabě. Přeháníte.
21: Nejdřív o sousedovi po vaší levici, pane komisaři. To jest o Emilu Gautierovi. Co říkáte? Může on být vrah?
18: Říkal jste, že každý zde přítomný je podezřelý. Vím a mě, doufám.
21: Tak tedy, zde přítomný Emil pracoval při různých machinacích pro svého otce a s jeho vědomím. Zná finanční situace rodiny a má v bance veškeré možnosti domluvit se s některým tiskařem nebo dělníkem z typografie, aby mu vyrobil falzifikát novinového článku. A nebo druhý předpoklad? Emil Gautier není žádný krasavec, ale před Jeanem Metayerem zaujímal na zámku místo sekretáře. Byl stále pod její ochranou a měl z toho pořád ještě spoustu výhod. Čili? Zabít hraběnku a svalit podezření na Jeana Metayera, to by také mohlo být řešení. Co koukáte? Nenechte si kazit chuť. Tatínek je nějak bledý, nalejte mu whisky. A teď vy, mladíku.
6: Pane, já si vyprošuju, můj advokát.
21: Sedněte si na zadek a seďte. Nedělejte, jako byste nerozuměl žertu. Vezměte si dezert a poslouchejte mě. Váš případ je jasný a v podstatě nezajímavý. Hrál jste tady trapnou úlohu, věděl jste, že v závěti je na vás pamatováno. A taková závěť je věc nejistá, může se kdykoliv změnit. Ovšem, když přijde včas náhlá smrt, jste volný a můžete se oženit s mladým děvčetem, vidíte?
6: Dovolte, pane hrabě, to už přestává všechno. City, které můj mandant choval paní hraběnce...
21: Držte hubu a napijte se. O půlnoci bude vrah mrtvý. Je revolver přesně uprostřed stolu? Je. Ale pijte, pánové. Nalévejte si, vykašlete se na společenská pravidla.
6: Mně nenalévejte, prosím.
21: Ale důstojný pane, na zdraví. Ťukneme si spolu, nebo nechcete, abych byl zdravý?
6: Tak na zdraví, ale pak už dost.
8: Když budete všichni zdraví, co si počne doktor? Na zdraví.
21: A dál. V předestření mé hypotézy, kdo je vrah, zbývám už jenom já. Každý ví, že nic pořádného neumím, platím nekrytými šeky. Matka mi odmítá dát 40 tisíc, tak jí dám do modliteb ten výstřižek, abych ji postrašil. Vím, jak je citlivá, chci se druhý den vrátit s nadějí, že po tom šoku bude povolnější. A nebo? Nebo jsem ji chtěl opravdu zabít? Celý majetek panství není ještě v pekle, ještě něco zbylo. Když to provedu šikovně, první podezřelý bude tadyhle Metaje. Chodí přece často do tiskárny v Mulénu a může kdykoliv dát papírek do modliteb. Vždyť jsem přijel do Mulénu už v sobotu odpoledne. A čekal jsem tam se svou přítelkyní, jak to ráno v kostele dopadne. Ale pánové... Zkazil jsem vám náladu. Maminka měla zkažený život celá léta. Mám pravdu, pane faráři? Vy to přece musíte vědět. Ještě není půlnoc. Říkal jsem, že vrah mé matky je zde. Mezi námi. Dnes večer má možnost zabít nás všecky. Co když to udělá?
8: Doporučil bych teď každému šálek silné černé kávy a žádné rozčilování.
16: Musím připomenout, že je v domě mrtvá žena a že bylo žertu už dost.
21: Ne, žerty teprve začnou. Připijme si, pane komisaři. Vsadím se, že vy už víte, kdo je vrah.
1: Vím tolik, co vy.
21: Pane, já vím víc. Zbraň je na stole, pánové. Neměla by se dát vrahovi příležitost, aby se sám zabil. Je za 3 minuty půlnoc.
1: Svíčky na slavnostně prostřeném stolu dohořívaly. V jídelně bylo strašidelné šero. Hraběn naléval všem kolem stolu, ale sám byl sotva polovinu. Choval se jako opilý, jako by v hysterické euforii a chvílemi se na mě chladně a významně podíval. Nerozuměl jsem ničemu. Bylo mi trapně a ze všeho nejvíc jsem si přál, abych už byl pryč.
21: Řekl jsem o půlnoci. Minuta? Už jen 30 vteřin?
1: Připadalo mi, že je to zlý sen. Že se mi tahle hysterická a odporná situace jen zdá.
9: Jděte toho a já chci domů!
1: Ano. Přesně o půlnoci skutečně padnul výstřel z revolveru a hrabě Moritz se bezvládně zroutil na stůl.
16: Pane bože! Doktore, pomozte, je mrtvý.
12: Pusťte mě k němu, uhněte. Přineste mou brašnu, je vále.
1: Před výstřelem jsem se nedíval na advokáta, který se v kritickou minutu řítil ke dveřím a upoutal pozornost společnosti. Sledoval jsem revolver na stole. Hrábnul po něm můj soused Emil Gauthier.
13: Světlo, rozsvíťte, rychle!
1: Proč jste střílel, Gauthiere?
23: Udělal jsem jenom to, co jsem pokládal za svou povinnost, pane komisaři. Sám si o to přeci říkal, že ano. Říkal, že vrah musí zemřít. A byl příliš zbabělý, aby sám na sobě vykonal spravedlnost. Já vím docela určitě, že hrabě chtěl svou matku zabít. Přísahám, že jsem ho viděl v noci před vraždou, jak se chtěl vloupat do zámku. Pochopil jsem, že jde matku zabít. Soud, ať rozhodne, čím jsem se provinil. Já nic neskrývám.
16: Vy jste si jistý, že hrabě zabil svou matku?
23: No samozřejmě. Co pak bych po něm střílel, kdybych to nevěděl?
16: Vy jste ho viděl v noci před vraždou chodit kolem zámku?
23: Ano, viděl. Nechal stát svoje auto před vesnicí. Bydlel v Mulénu a zřejmě přijel v noci jen kvůli tomu.
16: A jiný důkaz nemáte?
23: Mám. Dnes odpoledne za mnou přišel do banky ten ministrant se svou matkou. Matka mu poručila, aby mi všechno pověděl. Hrabě totiž uplatil kluka, aby mu po mši hraběnčiny modlitby přinesl.
16: Opakuj to ještě jednou! Řekni to ještě jednou!
23: Pomoc!
16: Hrau!
23: Prosím vás, pomožte mi!
1: Byl jsem jako divák na hloupé komedii. Bylo mi trapně a komedie nebrala konce. Hrabě ze Senfiakru svou smrt skutečně jen předstíral. Revolver byl nabitý naslepo. Nikdo z nás se nevschopil, aby mladíka před zuřivým hrabětem ochránil.
10: Ty jsi chtěl dělat ze sebe ochránce ctirodu Senfiakru. Ty zrůdo! Ty ulízaný idiot.
23: Oh, přestaňte, prosím.
21: Abyste tomu rozuměli, pánové. On mě tu noc před mrčinou smrti opravdu viděl tady na nádvoří před vchodem do zámku. Šel jsem dovnitř a on vycházel. Chtěl jsem si tajně vzít pár rodinných šperků a prodat je. Stáli jsme proti sobě tváří v tvář a tenhle padouch mi vykládal, že jde právě z matčiny ložnice.
16: Pustíte, co si to dovolujete?
21: Ty drž hubu, zloději. Do zámku jsem nešel. Vrátil jsem se do hotelu v Mulénu.
16: Všechno, o čem hovoříte, je zbytečné a neprůkazné.
21: Starejte se o sebe. Emil Gauthier byl první, kdo využil matčiny slabosti a Jean Metaje přišel po něm. Oba se báli o svou pozici a cizopasili tady jako hmyz. Odpusťte mi, důstojný pane. A vy, pane komisaři, i vy, pane doktore, že jste tady celý ten večer vdechovali takové svinstvo. Jak už bylo řečeno, soudní a oficiální spravedlnost tady s tím vším nemá co dělat. Určitou formalitu musím tedy splnit sám a pak se můžeme rozejít. Ten padouch musí jít se mnou a mou matku odprosit.
23: Ne, ne.
21: Vstaň!
23: Ne, ne, prosím vás, ne.
21: Vstaň.
23: Ne.
21: Nastav tvář. Druhou.
19: Nechte ho.
21: Vy jste ovšem věděl. Byli jste smluveni, vy a váš syn. Měli jste už v rukou dvory a hypotéky a Jean Metaje vám byl pořád nebezpečný. Vymysleli jste plán, jak se rychle zbavit hraběnky a odstranit sekretáře, na kterého nutně padne podezření, protože má styky s tiskárnou. Proto jste se odvážil poslat oznámení na policii. Nechci domyslet, jestli v noci tenhle idiot nesebral matce léky, které pravidelně ráno brala na podporu srdeční činnosti, nebo jestli ji naopak nějaký dryák dal do jídla. Běž napřed, hajzle.
23: Ne.
19: Ti povídal.
23: Kam?
21: Odprosím.
23: Ne, prosím vás, ne.
21: Běž, nebo tě zabiju už tady.
23: Ne, prosím.
19: Co mu chcete udělat? Já vás udám.
21: Vejdi zdvořile k mrtvé hraběnce. Klekni. Pořádně. Na kolena. A odpros.
23: Odpuštění.
21: To je všechno. Víc neřekneš. Vzpomeň si, že tě dala vystudovat. Vzpomeň si, ty hajzle mizerná, že ses k ní vetřel do postele.
23: Odpuštění. Odpuštění.
1: Nedokázali jsme odejít. Farář s očima přilepenýma k zemi trčel na místě jako socha. Doktor klidně přihlížel, jak hrabě až do krve zmlátil ulízaného panáčka.
21: To je málo. Řekni, že jsi hnusná veš.
19: Opakuj!
23: Já jsem...
21: Na kolena. Na kolena říkám!
23: Opuste mě!
21: Musíš prosit! Doktore, uklidněte ho. Myslím, že to stačí.
19: Já hudám.
21: Vydržte hubu, Gautiere. Ven! Ven. Nechci tě vidět, parchante.
22: Jestli dovolíte, tak já v zastoupení pana Metaira.
21: Táhněte oba!
1: Farář se tiše modlil, doktor vypil poslední skleničku whisky a odešli do tmavé listopadové noci.
21: Jestli nejste příliš unavený, pane komisaři, zůstaňte ještě chvíli. Posedíme tiše a v klidu jako na rozloučenou s maminkou.
1: Hrabě Morris se po zuřivém výstupu uklidnil a zdálo se, že se proměnil. Najednou jakoby zestárnul a zmužnil. Seděli jsme v knihovně, kam můj otec při výjimečných událostech vstupoval s čepicí v ruce a kde u okna sedávala mladá hraběnka. Můj první klukovský ideál ženské krásy. Teď ležela v rakvi v sousedním pokoji a já tam ani nešel. Už jsem si jenom přál odjet, co nejrychleji odjet do Paříže. Chyběl mi jen maličký kousek tohoto divného příběhu.
2: Nesmíte se na mě zlobit, pane Megrete, že se o vás dneska málo starám, to víte, pohřeb. Přijde hodně lidí. Jsem z toho celá pryč.
1: Děkuji, Marie. A to mi budeš pořád opravdu vykat?
2: Nezlobte se, na vesnici je to jinačí.
1: Já se nezlobím, všecko je jinačí. Pro mě ale budeš pořád holka, které jsme dali do košíku místo hub ropucha.
2: Co pak chceš, Erneste?
11: Já jdu za panem komisařem.
1: Tak pojď, sedni si. Marie, prosím tě, běž za tím hostům. Je, ty máš krásnou píšťalku, Erneste. Takovou jsem si vždycky přál. No tak, co pak mi chceš říct?
11: Kvůli těm modlitbám. Maminka chce, abych vám pověděl pravdu. Tak teda, před hrubou mší na mě ty modlitby chtěl pan sekretář Jean. No a tak jsem je pro něj vzal.
1: No jo, hezky to povídáš, hezky. To tě naučil pan Emil, viď? Viděl jsem tě včera s maminkou v Mulénu, když jste šli z banky. Kolik vám zaplatil za tuhle povídačku? Nejdřív kradeš kvůli červeným písmenům, pak to svedete na sekretáře a teď ti určitě budou učit další povídání o hraběti. Uvidíš, že mám pravdu. Budeš se učit o hraběti.
11: Co mi za to uděláte?
1: Vezmi si píšťalku a koukej mazat. To byl ten poslední drobný článek, který jsem si chtěl doplnit. Gotye měl skutečně plán a možná

0: Tam zmizeli. Měli zřejmě strach, aby naše hrabátko nerozbilo cifelník jim. Když se bude hrabě soudit, budu svědčit, jak brali hraběnku na hůl.
1: A nikdo se o ní nepostaral.
0: Nikdo. Mezi náma byla to kdysi pěkná ženská, ale od jak živa příšerně hloupá. To tady Marie Tatenová, co si nikdo nevzal, protože šilá, je 10x milejší a rozumnější, i když je to jen hospodská. Marie, pojďte k nám.
2: Ježím.
3: Marie, požádal jsem pana faráře a mám ti předat odpustky za všecky tvoje hříchy na 10 let dopředu. Už jen proto je něčí navíně, co bylo včera.
2: Ale jděte, vy jste pořád stejný, samá legrace.
1: Nebyl jsem vůbec pořád stejný a samá legrace, jak říkala Marie. Bylo mi úzko právě z toho, že všecko, co jsem si pamatoval z dětství, nebylo teď stejné. Můj rodný dům měl zavřené okenice a já si přál, abych uměl zamknout i svoje vzpomínky. Nepodařilo se. Tenhle příběh nemám rád. Nerad jsem o něm mluvil. A není to jen proto, že jsem v něm neslavil úspěch jako komisař Maigret.

0: Nevím proč, řekla Joyce Lempriérová, ale tenhle příběh vám nevyprávím ráda. Stal se už před delším časem, abych byla přesná, před 5 lety. Ale od té doby mi nejde z hlavy. Ten úsměvný, jasný dojem na povrchu a pod ním skrytá hrůza. A je zvláštní, že obrázek, který jsem tehdy malovala, je prostoupen stejnou atmosférou. Když se na něj zpočátku díváte, je to jen hrubá črta příkré konvelské uličky prozářené sluncem, ale po delším pozorování jakoby do obrazu vstupovalo něco zlověstného. Nikdy jsem ho neprodala, ale nikdy se na něj nedívám. Mám ho v koutě ateliéru obrácený ke zdi. Místo, o němž vyprávím, se jmenuje Red Hole. Je to zajímavá konvelská rybářská vesnička, velmi malebná, snad až příliš. Naaranžované starodávné prostředí, krámky, kde děvčata smykády v pracovních pláštích malují barvami na pergamen staré průpovídky. Je to hezké a kuriozní, ale úmyslně kuriozní.
1: Jako bych to neznal, bručel Raymond West. To mají na svědomí ty zájezdové autokary. Žádná malebná vesnice není před nimi jistá, ať k ní vedou sebe užší cesty.
0: Joyce přikývla. Ano, do Red Hole vedou také úzké cesty a příkré jako skalní stěna. Tak abych pokračovala. Přijela jsem do Cornwallu na 14 dní, chtěla jsem tam malovat. V Red Hole je stará hospoda u Zlatého erbu. Má to být jediný dům, který zůstal nezbořen, když Španělé někdy počátkem 16. století bombardovali vesnici.
1: Bombardovat nemohli, řekl káravě Raymond West. Musíš být historicky přesná, Joyce.
0: Tak dobrá. Vylodili tedy prostě děla někde na pobřeží, stříleli z nich a rozbili všechny domy. To už je vedlejší. Ta hospoda bylo krásné staré stavení s krytým vchodem na 4 sloupech. Našla jsem si velmi pěkné místečko a právě jsem se chystala pustit se do práce, když se na kopci objevilo auto a plazilo se v zatáčkách dolů. Samozřejmě, že zastavilo před hospodou, zrovna tam, kde mi nejvíc překáželo. Vystoupili z něho 2 lidé, muž a žena. Nijak zvlášť jsem si jich nevšimla. Pamatuji si jen, že ona měla světle fialové plátěné šaty a klobouk stejné barvy.

0: Muž za chvíli vyšel zase ven a k mé velké radosti zajel s autem dolů k přístavišti a nechal je tam stát. Pak šel pomalu kolem mě zpátky do hospody. V tu chvíli se přihnalo zhora další zatracené auto a z něho vyhlédla žena v tak křiklavých kretonových šatech, jaké jsem v životě neviděla. Byly, myslím, potištěny rudými pryšcovými květy. Na hlavě měla velikánský slaměný klobouk, takový ten kubánský, právě tak křiklavě červený. Nezůstala stát před hospodou, ale odjela dolů k prvnímu autu. Vystoupila a tu ji ten muž uviděl a úžasle vykřikl: Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? To je ale překvapení potkat vás v téhle zapadlé díře. Neviděl jsem vás celou věčnost. Támhle je moje žena Marjorie, musíte se seznámit. Šli spolu nahoru k hospodě a ta druhá žena, která právě vyšla ze dveří, mířila směrem k ním. Tu ženskou Carol jsem jen zahlédla, jak šla kolem mě, ale všimla jsem si její silně napudrované brady a rudých planoucích úst. A jen mě tak napadlo, že z toho seznámení Marjorie velkou radost mít nebude. Marjorie jsem zblízka neviděla, ale z dálky vypadala málo elegantně, stydlivě a korektně. Samozřejmě nic mi do toho nebylo, ale člověk někdy zahlédne podivný kousek cizího života a neubrání se, aby o něm nepřemýšlel. Z místa, kde jsem stála, se mohla pochytit jen útržky jejich rozhovoru. Dohadovali se o koupání. Manžel, jmenoval se zřejmě Denis, chtěl najmout člun a veslovat podél pobřeží. Říkal, že asi míli odtud je proslulá jeskyně, která stojí za vidění. Carol ji chtěla také vidět, ale navrhovala jít podle útesu a podívat se na ní z pevniny. Říkala, že loďky nemá ráda. Nakonec se dohodli, že Carol půjde cestičkou podél útesu a sejde se s nimi u jeskyně, kam Denis s Marjorie přiveslují ve člunu. Když jsem je tak slyšela mluvit o koupání, dostala jsem chuť také se vykoupat. To dopoledne bylo velmi horko a práce se mi zvlášť nedařila. A také jsem si myslela, že odpolední slunce bude mít lepší světelný efekt. Tak jsem si zbalila věci a vypravila se na malou pláž, kterou jsem sama objevila. Ležela právě na druhé straně od jeskyně. Báječně jsem se vykoupala, k obědu jsem měla konzervu s uzeným jazykem a dvě rajčata. A odpoledne jsem se vrátila domů plná důvěry a nadšení, jak se pustím do práce. Ve vesnici jakoby všechno spalo. Měla jsem pravdu s tím odpoledním světlem, stíny byly mnohem výraznější. Stará hospoda byla ústředním bodem mého obrazu. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na zem představení, které stálo ve stínu a vytvářely zajímavý světelný efekt. Usoudila jsem, že společnost, která se šla koupat, se šťastně vrátila, protože z balkónu visely dvoje plavky, jedny rudé a jedny tmavomodré. Něco se mi v rohu obrázku nezdálo, a tak jsem se sklonila a snažila se to napravit. Když jsem se znovu narovnala, stál o sloup hospody opřený nějaký muž. Jak se tam objevil, nevím. Měl na sobě námořnické šaty a vypadal na rybáře. Měl dlouhé tmavé vousy a kdybych byla potřebovala model pro ničemného španělského kapitána, nemohla bych najít lepší. Pustila jsem se do práce s horečným chvatem, než mi odejde, ačkoliv tam stál, jako by chtěl sloupy podpírat na věky. Pak se přece jen pohnul, ale naštěstí ne dřív, než jsem zachytila, co jsem chtěla. Přistoupil ke mně a dal se do řeči. Ten toho namluvil. Red Hole je velice zajímavé místo, začal. To už jsem věděla, ale i když jsem mu to řekla, nezachránilo mě to. Musela jsem vyslechnout celou historii o bombardování, o zničení vesnice a o tom, jak hostinský byl zabit poslední. Španělský kapitán ho probodl mečem na prahu vlastní hospody, krev vystříkla na dláždění a po celých 100 let tu skvrnu nikdo nemohl smít. To všechno dokonale zapadalo do ospalé, netečné atmosféry onoho odpoledne. Mužův hlas byl velmi příjemný, ale v jeho spodním tónu bylo něco děsivého. Jeho chování bylo úslužné, přesto jsem však měla pocit, že je v základě krutý. Teprve z jeho vyprávění jsem pochopila, co byla ve skutečnosti inkvizice a jaké hrůzné věci Španělé napáchali. Zatímco mi všechny ty věci vykládal, tak jsem malovala. A tu jsem si náhle uvědomila, že jsem v tom vzrušení, s jakým jsem naslouchala jeho vyprávění, vmalovala do obrazu něco, co tu nebylo. Na bílé sluncem zalité dláždění před dveřmi hospody jsem namalovala krvavé skvrny. Podivila jsem se, k čemu člověka přiměje zjitřená fantazie. Jakmile jsem však pohledla na chodník před hospodou, lekla jsem se znova. Má ruka namalovala jen to, co oči viděly. Kapky krve na bílém dláždění. Chvíli jsem na ně hleděla, pak jsem zavřela oči a řekla jsem si, nebuď blázen, nic tam není. Když jsem je však znovu otevřela, krvavé skvrny tam byly ještě. Náhle jsem pocítila, že to už nevydržím. Přerušila jsem prout rybářovi řeči a pravila, mám trochu špatný zrak, prosím vás, nejsou tamhle na dláždění skvrny od krve? Pohlédl na mě s vlídnou schovývavostí. Teď už tam žádná krev není, paní. Co vám tu vykládám, se stalo skoro před 500 lety. No ano, řekla jsem, ale tam, na tom dláždění. Slova mi odumřela v hrdle. Já věděla, že nebude vidět to, co vidím já. Vstala jsem a třesoucíma se rukama jsem si začala skládat věci. Ze dveří hospody právě vyšel mladý muž, který ráno přijel autem. Pohlédl v rozpacích ulicí nahoru a dolů. Jeho žena zatím vyšla na balkon a sebrala plavky. Mladý muž se pustil ulicí dolů k svému autu, ale najednou se zarazil a přešel na druhou stranu k rybáři. Povězte mi, kamaráde, zeptal se, vrátila se už ta paní, co přijela druhým vozem? Ta paní v květovaných šatech? Ne, tu jsem neviděl, pane. Šla ráno podél útesů k jeskyni. Já vím. Koupali jsme se společně a ona pak šla pěšky domů a od té doby jsem ji neviděl. Tak dlouho jí to přece nemohlo trvat. Snad ty útesy tady kolem nejsou nebezpečné. To záleží na tom, kudy jdete, pane. Nejlepší je vzít sebou někoho, kdo to tu zná. Myslel jasně sám sebe a chtěl vykládat dál, ale mladý muž ho bez okolku zarazil, rozběhl se zpátky k hospodě a volal na manželku na balkoně. Slyšíš, Marjorie, Carol se ještě nevrátila. To je divné, nemyslíš? Neslyšela jsem Marjorinu odpověď, ale její manžel pokračoval, čekat na ní už nemůžeme, musíme se dostat do Penrisru. Jsi hotová, otočím vůz. Udělal, jak řekl, a za chvíli spolu odjeli. Já si zatím dodávala odvahu, abych si dokázala, jak směšné byly moje představy. Když auto odjelo, přešla jsem ulici a zkoumala pečlivě chodník. Samozřejmě, žádné krvavé skvrny tam nebyly. Všechno to bylo jen plodem mé přepjaté fantazie, tím to však bylo děsivější. Jak jsem tam tak stála, uslyšela jsem rybářův hlas. Díval se na mě zvědavě. Tak teda vy jste si myslela, že tu vidíte krev? Přikývla jsem. To je teda divné. Moc divné. Tady u nás máme takovou pověru, paní, že když někdo vidí ty krvavé skvrny... Rybář se odmlčel. Tak co má být? Řekla jsem. Rybář pokračoval tím svým měkkým hlasem s cornwallským přízvukem, ale s vrozenou jemnou a kultivovanou výslovností a beze všech nářečních obratů. Říká se, paní, když se vidí tyhle krvavé skvrny, že někdo do 24 hodin umře. Brr, až mi naskočila na zádech husí kůže. Rybář mluvil přesvědčivě dál. Tady v kostele je zajímavá pamětní deska o smrti. Ne, děkuji, řekla jsem rozhodně. Otočila se energicky na patě a vykročila ulicí nahoru k domku, kde jsem bydlela. Právě když jsem docházela domů, uviděla jsem v dálce tu ženu Carol, jak přichází po stezce mezi útesy. Pospíchala. Na pozadí šedivých skal vypadala jako nějaký jedovatý rudý květ. I její klobouk měl barvu krve. Musela jsem se sebrat. Už mi ta krev šla opravdu na mozek. Pak jsem uslyšela hluk jejího auta. Byla bych ráda věděla, zda jede také do Penrisru. Ale zahnula nalevo opačným směrem. Dívala jsem se, jak auto šplhá do vrchu a mizí, a pak jsem volněji vydechla. Red Hole vypadal znovu klidně a ospale, jako předtím.
1: Je-li tohle všechno, řekl Raymond West, hned ti řeknu svůj názor. Pokažený žaludek, skvrny před očima po špatném jídle.
0: To není všecko. Musíte slyšet ještě další. 2 dny na to jsem o tom četla v novinách pod titulkem Osudné koupání v moři. Článek líčil, jak se v Landerském zálivu, kousek dál na pobřeží, utopila nešťastnou náhodou paní Dekrová, manželka kapitána Denise Dekra. Dekrovi bydleli v místním hotelu. Měli v úmyslu jít se koupat, ale udělal se studený vítr a kapitán Dekr prohlásil, že je příliš chladno a odešel ještě s jinými hotelovými hosty na blízké golfové hřiště. Paní Dekrová však řekla, že na ní tak chladno není a pustila se k zálivu sama. Když se nevracela, vydal se jí znepokojený manžel s přáteli hledat na pláž. U skály našli pohozené její šaty, ale po nešťastné paní ani stopy. Mrtvolu objevili až za týden. Byla vyplavena na břeh o něco níž od místa neštěstí. Na hlavě měla ošklivou ránu, kterou utrpěla před smrtí, a byla tu domněnka, že při skoku do moře narazila hlavou na skálu. Jak jsem pochopila, smrt musela nastat právě 24 hodin potom, co jsem uviděla krvavé skvrny.
2: Protestuji, řekl sir Henry. Tohle není detektivní problém, to je strašidelná historie. Slečna Lempriérová je zřejmě médium. Pan Petherick si jako obvykle odkašlal, než promluvil. Tady mě zaráží jedna věc, řekl, totiž ta rána na hlavě. Nemůžeme, myslím, vyloučit možnost, že tu došlo k zločinu, ale nemáme žádné údaje, o které bychom se mohli opřít. Halucinace nebo vidina slečny Lempriérové je jistě zajímavá, ale mně není jasné, nač máme podle ní říci svůj názor.
1: Žaludeční nevolnost a náhodná schoda okolností, řekl Raymond. A rozhodně si nemůžeš být jistá, že šlo o ty též lidi. Kromě toho kletba měla platit jen pro obyvatele Red Hole.
2: Soudím, že v téhle historii má prsty ten zlověstný námořník, řekl sir Henry. Souhlasím však s panem Petherickem, že nám slečna Lempriérová poskytla velmi málo údajů.
0: Joyce se obrátila k doktoru Penderovi,
2: ale ten s úsměvem zavrtěl hlavou. Je to velice zajímavý příběh. Ale musím bohužel souhlasit se sirem Henrym a s panem Petherickem, že máme velmi málo údajů, z nichž bychom mohli vycházet.
0: Joyce se pak zvědavě podívala na slečnu Marplovou
3: a ta se na ní usmála. Já si také myslím, že je to od vás trochu nepoctivé, milá Joyce. Samozřejmě u mě je to něco jiného. Chci říci, že my ženy oceníme ten nápad se šaty, ale předložit takovouhle záhadu mužům není poctivé. Znamenalo to zřejmě několikeré rychlé převlékání. Byla to ale hanebná žena a muž byl ještě horší.
0: Joyce na ní úžasle hleděla. Tetičko Jano, totiž slečno Marplová, tak si myslím, opravdu si myslím, že to víte.
3: Má milá, pro mě, která tu klidně sedím, je to mnohem lehčí, než to bylo pro vás. Zvlášť, když jako umělkyně jste tak citlivá na atmosféru. Když ale člověk sedí a plete, tak prostě vidí fakta. Kapky krve padaly na dláždění z těch plavek na balkóně a protože to byly červené plavky, vrahové sami nepoznali, že jsou od krve. Chudinka, ta mladá paní.
2: Promiňte, slečno Marplová, řekl sir Henry, Ale víte, že já ještě pořád nevím, oč jde? Vy se slečnou Lempriérovou zřejmě víte, o čem mluvíte, ale my muži dosud tápeme ve tmách.
0: Povím vám teď konec příběhu. Za rok na to jsem byla v jedněch malých lázních na východním pobřeží. Právě jsem malovala, když se mě najednou zmocnil zvláštní pocit, jako bych prožívala něco, co se už jednou stalo. Na chodníku přede mnou dva lidé, muž a žena, se zdravili s třetí osobou, s ženou v kretonových šatech s rudými pryšcovými květy. Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? Neviděl jsem vás celou věčnost, mou ženu asi neznáte. Joan, tohle je moje stará přítelkyně, slečna Hardingová. Okamžitě jsem toho muže poznala. Byl to týž Dennis, kterého jsem viděla v Red Hole. Manželka byla jiná, to jest nebyla to Marjorie, byla to Joan, ale byl to týž typ. Mladá a trochu stydlivá a hodně nenápadná. Na chvíli jsem myslela, že se zblázním. Začali mluvit o tom, že se půjdou koupat. A teď vám řeknu, co jsem udělala. Šla jsem rovnou na policii. Čekala jsem, že si budou myslet, že to nemám v hlavě v pořádku, ale bylo mi to jedno. Ale dopadlo to docela dobře. Byl tam nějaký chlapík ze Scotland Yardu, přijel právě kvůli tomu. Je hrozné o těch věcech mluvit. Ale policie, jak se zdá, měla už Dennise Dekra v podezření. To nebylo jeho pravé jméno. Používal při jiných příležitostech po každé jiného jména. Seznámil se vždycky s nějakou dívkou, obvykle nesmělou a nenápadnou, která neměla moc příbuzných a přátel, oženil se s ní a pojistil ji na život na velkou částku a pak... Ach, jaká hrůza. Ta ženská Carol byla jeho skutečná manželka. Vždycky to spolu provedli podle stejného plánu. Proto ho vlastně dostali. Pojišťovny začaly mít podezření. Vždycky zajel s novou manželkou do nějakého klidného letoviska u moře, pak přijela ta druhá a šli se všichni společně vykoupat. Pak manželku zavraždili, Carol se oblékla do jejich šatů a jela s ním loďkou zpátky. Než odjeli, vyptávali se na domnělou Carol a hned za vesnicí se pravá Carol oblékla do svých rudých šatů, nápadně se nalíčila, vrátila se a odjela vlastním vozem. Zjistili si směr proudu a zaranžovali předstírané utopení kousek dál na pobřeží v sousedním lázeňském místě. Carol hrála úlohu manželky a odešla na nějakou osamělou pláž, kde u skály pohodila šaty mrtvé a odjela ve svých květovaných kretonových šatech a klidně čekala, až za ní muž přijede. Když zabili ubohou Marjorie, vystříklo asi trochu krve na Caroliny plavky. A protože byly červené, tak si toho nevšimli, jak říká slečna Marplová. Ale když je pověsili na balkon, začala z nich kapat krev. Brr. Pořád to mám před očima.
2: Samozřejmě, teď si na to vzpomínám, řekl sir Henry. Pravé jméno toho chlapa bylo Davis. Úplně mi vypadlo z paměti, že jedno z jeho četných falešných jmen bylo Decker. Byl to neobyčejně mazaný párek. Vždycky jsem se divil, že nikdo nepřišel na záměnu osob. Asi to bude tím, jak říká slečna Máplova, že šaty utkví v paměti lépe než tváře. Ale bylo to promyšleno velice chytře. Nebylo snadné Davise usvědčit, i když jsme ho podezírali, protože měl pokaždé bezvadné alibi.
1: Tetičko Jano, jak jen to děláš? Zeptal se Raymond a pohlédl zvědavě na slečnu Marplovou. Žiješ takovým klidným životem a přece tě zřejmě nic nepřekvapí.
3: Vždycky mi připadá, že na tomhle světě se jedna věc podobá druhé. U nás byla jedna paní Greenová a ta pochovala 5 dětí a všechny byly pojištěné. A tak samozřejmě začal člověk mít podezření. Na vesnici člověk vidí hodně špatnosti. Přála bych si, abyste vy mladí nikdy nepřišli na to, jak je svět zlý.

0: rybářský rybníček. Leží schovaný v kotlince obklopené pahorky, ten můj rybářský rybníček. Posledně jsem se tam vypravil, právě když končila sezona, kdy podzimní listí velkých stromů kolem měnilo barvy a se šustěním se snášelo na tichou černou vodu. Když jsem se na svůj rybníček díval, znovu jsem si uvědomil, jak je to místo krásné a odlehlé, jakým přirozeným půvabem přitahuje rybářovo srdce. Člověk odbočí z venkovské silničky, přejde stranou přes louku a přes kopec a už to má před sebou. Hladinu klidné vody s vysokánskými břehy, zarostlými rozložitými stromy. Před dávnými lety někdo na dolním konci údolíčka postavil pilu, teď už zmizelou, a přehradil říčku, aby vznikl rybník asi půl kilometru dlouhý. Dovolte, abych rovnou prohlásil a nedělal s tím žádné tajnosti, že v mém rybníčku žádné ryby nejsou. A pokud vím, nikdy tam žádné nebyly. Ale nikdy jsem neshledal, že by na tom nějak záleželo. V okolí se dobře ví, že ke svému rybářskému rybníčku nevodím každého a kohokoliv. Záleží mi jenom na pozvání lidí, kteří opravdu umějí rybařit, umějí chytat na udici, odborníků a obzvlášť takových rybářů zdaleka, pro které je celé to sousedství nové a přitažlivé, kteří můj rybníček vidí poprvé. Kdybych tam vzal obyčejné lidi, zejména muže, co tady blízko žijí, velice pravděpodobně by si všimli, že nic nechytili. Odborník si toho nevšimne. Vyzná se v chytání pstruhů až moc dobře. Ví, že i v opravdu báječném rybníku, v takovém, jakým se mu jeví ten můj, jsou dny, kdy pstruh nevyplave k hladině. O chytání pstruhu existuje tak ohromně rozsáhlá věda, že lidé, kteří se v tom vyznají, dokážou diskutovat o různých teoriích rybaření dlouhé hodiny. Čím jsou ty teorie teoretičtější, tím jsou další. Takové teorie obvykle probíráme, můj příležitostní host a já, když se u rybníčku zabýváme přípravami. Mám tam totiž všechnu patřičnou rybářskou výstroj. Pramičku se zabudovanými skříňkami na potřeby i na úlovek, pěkný malý přístavní dok z cedrového dřeva, cedr přitahuje pstruhy, a co je nejlepší, mám tam svoji boudu, kuriozní kůlnu v podobě pagody, těsně u vody a přece pod stromy. Podívej, starouši, řeknu třeba. Jestli chceš zkusit nějaký naviják, vezmi si tenhle. Nebo viděl jsi někdy tyhle japonské vlasce? Ne, nejsou to střívka, ale nějaký druh hedvábí. Pochybuju, že bych s tím něco chytil, poznamená přítel. Možná ne, odpovím. Ve skutečnosti vím určitě, že nic nechytí. Není tu co chytit. Na kolících v té pagodě visí pár nepromokavých plášťů. Člověk nikdy neví. Může ho zastihnout liják zrovna ve chvíli, kdy se pstruzy začnou zvedat k hladině. K tomu ovšem patří i jakýsi sklípek s karafami a lahvemi a zázvorovými sušenkami a třeba i s nějakou tou konzervou ančoviček. Nikdo přece nechce nechat rybaření jenom kvůli hladu. Právě tak žádný pořádný rybář nechce začít rybařit bez loku. Máme toho tolik k prodiskutování. Problém váhy prutu či barvu umělé mušky i širší obecné otázky teorie, jako třeba zda záleží na tom, jakou má člověk na hlavě čepici. Zdá se, že některé pokrývky hlavy přitáhnou pstruhy k hladině, kdežto jiné zase ne. Jeden z mých nejlepších hostů, který napsal o chytání na mušku celou knihu, klade obzvláštní důraz na čepice a na barvy.
1: Tuhle čepici bych si nebral, starouši, řekl mi třeba. Je moc tmavá na dnešní den. Nosil jsem ji celý minulý měsíc, poznamenal jsem. To je možné, starouši, jenže to byl srpen. V září bych si tak tmavou čepici nikdy nebral. A ta kravata je moc tmavomodrá, starouši. Takhle jsem věděl, že je všechno v pořádku. Nechal jsem si tu čepici na hlavě.
0: Zažili jsme nádherné odpoledne. Nechytili jsme ani rybičku. Host například jeví známky netrpělivosti. Řeknu tedy, vám ale jde to mrskání od ruky. A host se tak zabere do vrhání udice dál a dál, že zapomene na ryby. Zůstaňte na přídi, zašeptám, a já budu tím směrem tiše pádlovat. Ten šepot si ho podmaní. Někteří z mých hostů začínají šeptat kilometr před rybníčkem a šeptají i po návratu domů.
1: To víte, když tak do vody skákají žáby, když se vlasec zamotává do sítin a když na udici váznou vodou stěžklé klacíky, které moji hosté občas vytáhnou skoro až ven, nikdy vlastně nevědí, jestli jim nějaká ryba zabrala nebo ne. Za krátký čas si myslí, že jim opravdu zabrala. Vykládají o tom kapitálním pstruhovi, o kterého přišli, a nad něčím takovým se každý rybář při vzpomínce vždycky rozteskní. Pamatujete se, říkají mi pak po měsících v našem klubu ve městě, na toho kapitálního klacka, o kterého jsem v loni v letě přišel ve vašem rybníčku? Pamatuju se, to se rozumí, odpovídám. Dostal jste ho pak někdy později? Ne, nikdy, vrtím hlavou. Vím zatraceně dobře, že jsem ho nedostal. Ani jeho, ani žádnou jinou rybu.
0: Kdykoliv se hladina mého rybníčku poprvé zaleskne před očima nějakého nového hosta, zůstane stát jako očarovaný.
1: Jaké nádherné místo pro pstruhy, zvolá.
0: Vidíte, opáčím.
1: Není divu, že v takovém rybníčku máte pstruhy.
0: No to vůbec není divu.
1: Nemusíte tam nejspíš ani dávat násadu, co? Násadu?
0: Zasměju se při té představě. Dávat násadu do takovéhohle rybníčku, to tedy vážně ne. Snad jedním z nejlepších a nejlákavějších rysů je takové rybaření po rybářské sezóně, těsně den či dva po ní. Každý rybář ví, jak prudká je jeho lítost nad každou končící sezónou, poholcenou a ztracenou v nádheře naposledy planoucího podzimu. Takže když se nějaký host objeví právě v té době, řeknu mu, já vím, že je už po sezóně, ale napadlo mě, že byste se možná stejně rád podíval na můj rybníček. Tomu nemůže odolat. Jakmile jednou je v pagodě a má v sobě pár loků, jen kapku, ne tolik, dost, rozhodne se, že pár mrsknutí udicí nemůže nikomu uškodit.
1: Doufám, ubezpečí se, že nikdy nemáte žádné potíže s rybářskou inspekcí. Kde pak, odpovídá. Nikdy je nenapadne obtěžovat mě. A pak se do toho pustíme na celé odpoledne. Jsem vlastně rád, řekne host nakonec, že nešli ke hladině. Konec konců jsme si užili stejně, jako kdybychom něco chytili.
0: V tomto vězí, v iluzi, kolik věcí v životě je právě takových. Záleží na představě něčeho, ne na skutečnosti. K rybaření nepotřebujete ryby, stejně jako nepotřebujete koroptve k potěšení z honu na koroptve. Ani zlato ke vzrušení ze zlatokopectví. Jde o tu iluzi či očekávání. Vracím se teď tedy do města a do svého klubu, kde budeme rybařit celou zimu, kde nám budou ťukat ty kapitální kousky, ale o ještě kapitálnější budeme přicházet. Dva pstruzy nám zaberou na jedno mrsknutí udicí, tři na jedno mrsknutí. A mně zatím vším vyvstane vzpomínka na můj rybářský rybníček zatmívající se podpadajícím listím. Přinejmenším obšťastnil mé přátele.

navždy svoji. Když nedlouho po svatbě se Valentínovi manželství rozpadalo, byl sklíčen, ale co si jeho smutek nadlehčovalo. Odedávno měl tušení, že mu je souzena samota. Zamlada byly jakési náznaky ke známostem, ale všechny se rozplynuly a všechny bez větší lítosti, až se musel sám sobě smát. Tak i teď osaměl a chystal se na stav mládenecký. Šla léta v tichu a míru. Ale jak jich přibývalo, jako by mu cosi chybělo. Ostýchal se to vyslovit, až nebylo pochyb. Byla to žena. A tu se náhle objevila. Byla tak krásná, že Valentína jímala závrať. A úžas, jak je možné, že si ho všimla. A co víc, z jejich pohledů dýchá cit jaksi nepojmenovatelný, ale trvalý a den pod ní sílil. A Valentín vplul do manželství. Tonul ve štěstí, jehož se mu dostalo bez přičinění, bez boje. Ostatně boj mu byl cizí, nikdy o nic nebojoval, vždycky se jen vzdal. Ale budu mít dost sil, abych takový dar unesl? Říkám dar, ale což jestli mi osud Karolinku jen půjčil? Na zkoušku jsem lí hoden. A do jeho štěstí se vloudil strach. Ten se ozval, když ho jednou Karolínka objala. Pan doktor mi řekl, měla byste si dopřát lázně. Ne, nic mě nebolí, to jen pro osvěžení, šeptla mu do ucha. Třeba bych tam trošku ubrala. Valentín byl zmaten. Nikdy mu nenapadlo, že by měla nadváhu. Na každý pád teď už nemá Karolínku. Teď ji půjčí on doktorům a musí na ně dohlédnout, co s ní dělají. Jenže ty lázně byly velmi daleko a ona také. Občas volala, žertovala, odpočni si ode mne. To každému muži udělá dobře. Nemám proč se odpočívat. Od ničeho a od nikoho. Uvidíš, jak ti ten čas uteče. A to opravdu utíkal. Pořád se něčemu na sobě divil. Řeklo by se, že při tom stesku ztratí chuť k jídlu, ale on zřejmě ze stesku propadl žravosti. Vrhl se na ledničku, kterou Karolína napěchovala vším možným k snědku. Dosud měl k technice nechuť. Nejsložitější mechanismus, jaký byl z toho pochopit, byl deštník. Teď, ke svému údivu, dokázal zmáčknout správný knoflík na sporáku, aby to ohřál, to uvařil. Tak přešly dva týdny a nastal třetí a poslední. Nejvyšší čas připravit se na Karolínin návrat. Musí najít byt tak, jak jej opustila, tím potvrdit naše štěstí, jehož znakem je trvání, bezpečí, stálosti. Tento byt se za tu dobu dosti změnil. Za prvé, mít nádobí vršící se v dřezu, utřít a uložit. Pak je to prádlo. Nosil jsem jen dvě košile, jinak jsem vystačil s touto textílií. Lze ji také označit jako košily a taková se po dvou, třech dnech pere. Bůh ví proč. Tato věc by však snesla označením tričko či svetýrek. Svetr se klidně nosí měsíc. Je to ovšem prádlo. Nepochybně spodní. Sice neviditelné, ale páchnout by nemělo. Pračka je ovšem mechanismus od deštníku hodně vzdálený. Řekněme, že postačí dobrá vůle máchnout pod vlíkačkami párkrát ve vodě a vyvěsit na terase. Karolínka trvala na dosti časté výměně cíchy na peřině. Vyndat cipek z cíchy není problém, za to vecpat jej dovnitř. Chce to popadnout přední rohy sypku a vmáčknout je do zadních rohů cíchy. Znamená to vlézt zepředu hlavou dovnitř až po břicho, rohy nepustit a složit kam patří. Pak jsou tu její květiny.
jak se v líbeznosti podobali své paní. Zaléval je poctivě, ale teď nastalo vedro. Víc vody, nejvíc kaktusům, hostům ze Sahary, věčně žíznivým. A teď vzhůru k podlaze. Co se Karolínka nazametala rozházených zápalek a popela z mé dýmky, nudlí a rýže popadaných z mých talířů, říkala jim pod stoloprty. Jsem s Luxem. Ale pozor, technika. Ale když našel správné tlačítko, hadice se vzepjala a jako had šílený žízní se vrhal na koberec, na polštáře i záclony. A přišel den poslední. Skoro by si přál, aby se Karolínka spozdila. Vždyť má ještě tolik, co dělat. Nějaký přece musí uhostit. Jenže lednička je vyjedená. Budiš. Aspoň mě donutí vymyslet něco nevšedního. A tu si vzpomněl, jak v jednom ženském časopise, Karolínka si v něm ráda četla, našel recept. To se prořízne podélně rohlík, obsah se vydlabe, takže vznikne korýtko. To se vymastí... Čím? Tady. Jakási pasta. Třeba to bude ona. Pak se do něho vloží párek, přivře se vrchní částí rohlíku a strčí do trouby. Tu zapnu, až Karolínka zazvoní. Pak už jen čekání. Bezmocné, odevzdané. Zazvonilo. Valentín zmáčkl knoflík na troubě a pak Karolínce do náručí. Byla ještě krásnější. Osmahlá, trošku hubenější, ale na pravých místech. Usadil ji, položil před ní horký rohlík, ona se podivila a řekla: Valentínku, já mám předepsanou jakousi lehkou dietu. Snad později večer se spolu posadíme a budeme si tolik toho povídat. Zatím se dám do rozbalování a ty si běž lehnout, jako vždycky odpoledne, víš? A Valentín už byl zase ten, kdo se vzdává. Ulehl a poslouchal sladké zvuky domova. Rachot nádobí, šum vody do dřezu, z koupelny se hlubokým altem rozezněla pračka. Neodolal. Škvírou ve dveřích spatřil Karolínku, jak poletuje lehounce jako stuškonoska, jak vynáší kaktus v květináči, z něhož tekla po kapkách hnědavá voda. Rohlík někam ze stolu zmizel. Do snu tiše bzučel Lux. Byla to píseň oblížící se líbezné noci a po ní nekonečné řadě dnů plných strachu, jestli nemá Karolínku opravdu jen půjčenou.

0: Revoluce. Dům starší, ale ošetřený. Odpovídal rodinnému typu bývalého rady Roberta Dadřicha a jeho ženy Felicie. Řadou jejich synů a dcer netřeba se zabývat, odpovídala průměru. Její počet však potvrzoval až impozantní plodnost otcovu. Tedy do doby, kdy se začala tlumit. Zprvu k jeho znepokojení, později k ututlanému zoufalství. Neboť s jeho odpadem se začala zvedat matka Felicie. Dosud se její existence brala na vědomí, teď nabývala váhy údernosti. Její živelnost strhávala dospívající potomky k extravagancím a dochodu rodiny vnikala vykolejení. A tu v otci Dedřichovi vykypěl otcovský put. Před nedělním obědem zavolal. Až dojíte, zůstaňte sedět. Promluvím. Ten tón zarazil. Dojedli a seděli. Rodino, blíží se mezi nás cizí síly. Buď ze zhůvěřilého venčí, nebo z našich temných hlubin. Teď vyvstávají, aby narušili, co je nám nejdražší. Nejdražší je nám rodina. Přesněji rod. Odkaz předků. Tím je bez všech pochyb naše příjmení. I stalo se, že šafář místo pradávného Bedřich zapsal do křestní knihy Dedřich. Jenže jméno bylo zde posvátné, nedotknutelné a tak jsme a budeme Dedřiši. To jméno volá, silte, množte se. Stlumil hlas. Snad mi přiznáte, že jsem po této stránce přispěl. Nadechl se. Hoši, co se od vás čeká? Otcovství. Co od vás, dívky? Mateřství. První předpoklad mateřství je ženství. Jak jímavá je naše mateřština. Gramaticky zdůrazňuje, muž řekne, dvojtečka, byl jsem. Žena, dvojtečka, byla jsem. Muž, jsem silný, žena, jsem silná. Naproti tomu Němec, ich war, žena, ich war. Francouz, je suis riche, francouzka, je suis riche. Eskimák, Ghonkujak, eskimačka, Ghonkujak. A tu mě, dívky, bolí, že nosíte kalhoty, čímž ženství odsouváte. Dívky, pryč s kalhotami, vzhůru do sukní. Hoši se drží kalhot, ale nedůsledně. Věší je na kšandy, na ty ubohé sliské cancoury. Roztrhl přesku a zamával opaskem nad hlavou. Celý muž věší kalhoty na drsnou kůži, na níž kdysi visel meč. Netřeba ho. Opasek sám je zbraní lačnící po holých zádech z pratkových. Rodina se bavila. Vidím do vás, mládeži. Šilháte po budoucích chotích. Budiš. Ale jejich volba bude věcí rodiny. Mám plán. Přivedeš mladý muži tři dívky. Sehraj scénu. Drcnu do lahve a víno se rozlije. Dívka, označme ji A, zamává elegantně kapesníčkem, aniž jej smočí. Dívka B vrazí do komory, popadne hadr a utírá louži pode mnou a leští mi boty. Dívka C sundá z krku krajkový šátek a něžně jím mne mé čelo, aniž k němu víno došplíchlo. Synu můj, to je ta pravá. Budiš tvou.
1: Takže diktatura.
0: Otec se zarazil. Co to slyším? Syn promluvil latinsky, za toho chválím. Synu, tvůj děd Josef Dedřich ovládal latinu a řečtinu, tvůj praděd i hebrejštinu. Nařizuji, abyste si všichni našli pramen k osvojení latiny. Ovšem ty, vzdělanče, si mi vmetl do tváře diktaturu jako zlo. Raději bys byl slyšel volnost, rovnost, bratrství. Čí bylo toto heslo? Revoluce. Jen ta vede k pokroku. A to diktaturou. Jsem rozhodnut si ji podržet ještě z jednoho důvodu. Po celou dobu seděla v koutě matka Felicie a kousala se dortů. Otec. Ponořme se do nejzasších hloubek rodu, kdy jsme byli smečkou lidoopů. Vládla jí žena. Tu zasáhla síla nade všecky mocná. Vývoj. Přišel hlad a ten pozvedl muže na lovce, plniče útrop. Ženy poklesly na udržovatelky ohně pod trestem smrti. Felicie stiskla rty, div, že je nepřekousla a nevyplivla. Otec uzavřel. Zakazuji, abyste mi říkali tati. Jsem pro vás výhradně otec. Rodina se zvedla a šla po svém. Dojetí nad sebou zatím ušetřilo otce tušením, že ono po svém bude směr všech. Jak šli dny, ztrácel přehled. Zahlédl, jak matka vplétá děvčátkům mašle do vlasů a z písní na rtech je kam si odvádí. Přiřítily se dívky bůh ví čím rozčilené, zda radostí nebo studem. Otec škvírkou ve dveřích spatřil matku, jak dává křížky na čelo třem synům a z okna jim mává na rozloučenou. Dům šel po svém. Prázdnil se. Jen matka sílila v sebejistotě a účinnosti svých gest. Ploužil se domem s oběma rukama na kostrči. Bolest v ní se sunula i do nohou. Otekly mu tak, že ráno se mu nepodařilo svléknout přes ně kalhoty pyžama. Povzdechl. Horlil jsem, jak se mají dívky oblékat, a já sedím v pyžamu, z něhož se nedostanu. Jednoho rána spatřil, že se mu u postele zvedá pára z lavoru. Vysoukal pyžamo, šplouchal, cákal. Blaženost ho zalila. Pak vylezl z vody a zanechává je po podlaze louže, klopítal do kuchyně, kde Felicie cosi mlela v mlýnku. Přitiskl ji v náručí a šeptl: konečně sami.

0: Blažený dům. Onen činžovní dům byl v jistém směru naprosto jedinečný. Vládl v něm až neuvěřitelně přátelský vztah sousedský, miluj souseda jako sebe samého, hraničící až k vřelé dotěrnosti. K technické opoře tohoto stavu přispěla prádelna. Muži si je vyprosili od svých žen pro sobotní sedánky, leda, že by se schylovalo ke katastrofě, a pak by byla prádelna přístupná bez mezí. Blížilo se léto, prádelna jindy namoklá útulně vysychala, radost posedět. Během jednoho sobotního odpoledne došlo k čemusi nezvyklému. Přihnal se neznámý, neohlášený muž.
1: Prosím vás, žije tu ještě ta stará bába Pačuchová?
0: Soused Krocan, nikým nezvolen, ale uznávaný jako spolehlivý mluvčí, zvolil tón mírně dotčený. Myslíte, pane, onu ubohou, opuštěnou ženu?
1: Hele, dneska ji litujete, ale takovým babám se z čista jasna zapalujou lejtka a to si, pánové, užijete. Já jsem vám pro ní něco přines.
0: Měl tu objemnou škatuli, strhl z ní kus plátna a objevila se důkladná drátěná klec. V ní pták se zahnutým zobákem a krásným peřím.
1: Kuky, choval ho náš soused, ohromný vědec. Ten teď umřel bez potomků a my si s tím ptákem nevíme rady. Mně napadlo, že by se hodil té vaší bábě, když nesežene chlapa, ať má aspoň ptáka.
0: Co žere? Zeptal se věcně Krocan.
1: Tady, pytel zrní. Ten taky zůstal po našem neboštíkovi. Jo, a ještě něco. Pták měl kolem sebe pořád plno profesorů a od nich se naučil mluvit. Ta bába si s ním může povídat.
0: Kuky máchl křídly a zaskřehotal.
2: Všecko visí na gravitaci.
0: Host se chystal k odchodu.
1: Kdyby ho Pačuchová nechtěla, a vy taky ne, přijdu mu zakroutit krkem. Vy jste na to moc nobl. Maucta.
0: Dojem rozhodně hluboký. Berme toho ptáka jako dar nebes. Bude to strážce našeho poslání. Když někdo něco chce, my mu k tomu pomůžeme. Pačuchová někoho chtěla? Bude ho mít. Sestavili delegaci, ta popadla klec a zaklepala Pačuchové na dveře. Zaječela.
3: Bože, návštěva, má první v životě. Vy byste si mě nevšimli, ani kdybyste na mě šlapali.
0: Je váš i s pytlem. Milujte se. Onen soused přišel zas.
1: Ten náš neboštík nechal po sobě ještě tadyhle křečka. Teď je zahrabaný do kupky sena. To má místo pelechu. Strčte ho do klece. Žere to též, co kuky.
3: Jaké nadělení,
0: vyjekla stará paní a slzy jí tekly po roztřesené bradě. Dojetí se dotklo i Krocana. Vzýváme matičku přírodu. Posílá dalšího živáčka a stará paní, umrtvovaná samotou, bude mít celistvou rodinku. Není to memento i pro nás? Jsme dostatečně vděční za rodinky svoje? Důsledně učitelští k svým dětem? Pozorní ve dne i v noci k svým manželkám? Pánové se rozešli zaraženi. Spíš, než by se rodinky rozehrály, ožily manželky. Tak jako muži v prádelně, tak se kupili v jizbičce Pačuchové a porovnávali svá mínění.
3: Pták má ohromně silný zobák, ptám se proč. Na drcení zrní by mu stačily zoubky jako křečkovi.
1: Takový zobák chce zabíjet.
0: Starou paní jako by přejel mráz.
1: Ten ne, zvolala jedna z žen. Má obranu, jakou žádný zobák neprorazí, horoucí lásku ke všemu živoucímu.
0: Niterné ticho. Mně se zdá, že pták hubne a křeček bachratí. To se doneslo mezi muže. V sobotu je oslovil Krocan bez úsměvu.
1: Buďme obezřetní. To, že pták hubne, může být klam oné ženy. Té je bližší pták než savec. Jeden z mužů zavzpomínal. Děda honil křečky a práskal do nich motykou. Vyžírali mu pole a co nedožrali, to si nacpali do pelechu. Krocan ještě pořád svůlí směřovat namítla.
3: To může být akt hospodářské prozíravosti před tuhou zimou.
2: Křeček je žrout.
1: Ba, zloděj. Žena ho viděla, jak ptákovi před očima krade jeho příděl. Toho pytle se zrním pořád ubývá.
3: Krocan uznamenal, že situaci obchází katastrofa. I svolal pány mimo sobotu a s nimi se do prádelny vecpaly i manželky. Jedna oči navrch hlavy vypískla.
4: Křeček z přežrání kadí černé bobule a ten pták s pitomělý hladem se na ně vrhá a žere je. Už je úplně vypelichaný, vypadá jako vypráskané koště. Tuhle zařval, Darwin je vyřízený.
3: Co já vím, kdo je Darwin, ale on ho zabil zobákem.
1: Krocan zesinal. Takže žrout, zloděj a vrah. Povstal, vzhlédl ke stropu jako ten, v němž se cosi zlomilo.
3: Muži, ženy,
1: zaposlouchejme se do tepu našich srdcí. Zahleďme se do jiskření našich mozků. Žili jsme čistě, zdravě, nevinně. Tu mezi nás vstoupila zvěř a s ní vidina, že svůj domov povýšíme až po úplný ráj. Jenže není andělského ráje, kolem něhož by nečíhal posel pekla. Tak i ráj boží. Vetřel se do něj had. Krocan ruce v pěst. Udeřila naše hodina. Vzhůru do boje s biblickým hadem. Občané vytvořili útvar a vrazili do pokojíku. Na zemi se válel křeček s nohama vzhůru, nad ním chřestil pták zobákem.
2: Otevřte okna, zuřil Krocan. Pekelný puch se valí domem.
1: Na posteli ležela v mdlobě Pačuchová.
5: Křečíčku, ty jsi mi umřel. Už jsi nestihl v podzemí vykopat mi hrobeček. Kde je ptáček?
1: Krocan se nad ní sklonil.

0: Pošlete do lékárny pro valeriánské kapky.
1: Ano.
0: Za 15 kopějek.
1: Ano, pane účetní.
0: A někdo ať nese sem do ředitelny čerstvou vodu.
1: Hned to bude, Kuzmo Nikolajeviči.
0: Všechno, abych to opakoval 100krát. Já už nemůžu. 4 dny už píšu, oka nezamouřím. Od rána do večera tady, od večera do rána doma. A k tomu mám zápal snad celého těla, zimnice, horkost, kašel. Sotva stojím na nohou a v očích takové jako cukání. Ten náš tajtrlík, ten darebák, předseda správní rady, si bude dneska na valné hromadě přednášet referát. Naše banka dnes a zítra. Dvě, jedna, jedna, šest, nula, sedm. On se chce blízknout a já, abych tady seděl a držel se na ně jako galejník. To se prostě nedá vydržet. Tu máme jedna, tři, sedm, dvě, jedna, nula.
2: Děkuji vám, pánové, děkuji vám. Jsem dojet.
0: Slíbil mi odměnu. Když to dneska dobře dopadne a podaří se nám je oblafnout, tak mi slíbil zlatou plaketu a 300 navíc. No, uvidíme. Ale jestli to tady dělám zadarmo, tak si mě, kamaráde, nepřej. Já jsem pruďas, kamaráde. Mně, když vzkypí krev, tak jsem schopen třeba zločinu.
2: Drazí kolegové, tento váš dárek budu až do smrti opatrovat jako vzpomínku na nejšťastnější dobu svého života. Ano, pánsko, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám, děkuji. Ach, můj drahý, nejváženější Kuzmo Nikolajeviči, kdybyste věděl, jak jsem dojat.
0: Dovolte, pane předsedo, abych vám blahopřál k 15letému výročí naší banky.
2: Děkuji vám.
0: A přeju vám.
2: Děkuji vám, můj drahý, děkuji. Ostatně domnívám se, že dnešního výjimečného dne se můžeme u příležitosti výročí i políbit. Jsem opravdu rád, Kuzmo Nikolajeviči. Mám velikou radost. Děkuji vám za vaše úsilí, za všechno vám děkuji. Jestli bylo v době, co mám čest být předsedou správní rady této banky, vykonáno něco užitečného, pak za to vděčím především svým spolupracovníkům. Ach, už je to tak, příteli, 15 let. 15 let, jakože se jmenuji Šipučin. Ano. 15. Tak co, už jste to dopsal? Ten můj referát, jak vám to jde?
0: Už zbývá jenom 5 stran.
2: Výborně, takže do 3 to bude hotovo.
0: Jestli mě nikdo nebude zdržovat, tak to dodělám. Už jen pár drobností.
2: Znamenitě, jakože se jmenuji Šipučin. Valná hromada se sejde ve 4. Buďte tak hodní, příteli, dejte mi první půlku, podívám se na to. Tak ukažte.
0: No, prosím.
2: Výborně, píšete čitelně. Já si od toho referátu slibuji velice mnoho. Je to moje profession de foi? Přesně řečeno, no prostě ohňostroj, ano, ohňostroj, jakože se jmenuji Šipučin.
0: 2:0.
2: Ale jsem unaven, pekelně unaven.
0: 0.
2: V noci záchvateček podágry. Od rána samé starosti a pobíhání, k tomuto rozrušení, ovace, ten spěch. Jsem unaven.
0: 2:00.
2: Strašně
0: unaven. 0:00. 3:00. Už z těch čísel vidím rudě. 3:00.
2: Chyline.
0: 1:00.
2: Ale než je to počít.

0: Tadlo na chvilku. Chirine, dnes ráno za mnou byla vaše choť. A zase si na vás stěžovala.
1: Jedna.
0: Prý jste ji i švagrovou honil včera večer podobně s nožem v ruce. Kuzmo Nikolajevič, to se dělá, ale...
1: U příležitosti 15letého výročí naší banky mi dovolte, Andrej Andrejči, abych se na vás obrátil s prosbou. Prosím vás, už z úcty k mé galinické práci. Nepleťte se do mého soukromého života, já vás prosím.
0: Ale no, vy máte nemožnou povahu, Kuzmo Nikolajeviči. Jste takový báječný člověk, všeobecně vážený, ale k ženám se chováte jako nějaký modrovous. Skutečně nechápu, proč je tak nenávidíte.
1: Já zase nechápu, proč vy je tak milujete.
0: Zaměstnanci mi právě přinesli album. A jak jsem slyšel, tak členové správní rady mi chtějí věnovat děkovnou zdravici a stříbrný pohár. No a tak to má být, jakože se jmenuji Šipučin. To se přeci patří, že? Reputace banky si vyžaduje jisté pompy, vem to nešť. Ostatně vám nemusím nic vykládat. Oslavnou zdravici jsem si napsal sám, stříbrný pohár jsem si taky koupil sám. Kožená vazba na to poděkování mi stála 45 rublů, ale to se nedá nic dělat. Je by nic takového nenapadlo. A pořádně zařízená kancelář je záruka úspěchu. Ne, že ne. Naleštěné kliky u dveří, tlustý portír, no to není žádná malichernost. Prosím, doma v soukromí si můžu žít, jak chci. Třeba jako prase. Chlastat.
1: Žádné narážky, prosím.
0: Ale to přece nejsou žádné narážky. Vy máte nemožnou povahu. Já přece jenom říkám, že doma v soukromí si můžu žít, jak chci, třeba jako parvený a tak, jak jsem zvyklý. No ale tady musí být všechno en grand. Tady to je banka. Tady musí každá věc imponovat, abych tak řekl. Všechno musí mít slavnostní vzhled. A moje hlavní zásluha je právě v tom, že jsem vysoko pozdvihl reputaci banky. A to je veliká věc, dobrá reputace. Kuzmo Nikolajevič, to je veliká věc. Jakože se jmenuje Šipučin.
1: Je tři, jedna.
0: Milí Chirine, vážení příteli, každou chvíli se tu může objevit deputace členů správní rady a vy tu sedíte v bačkorách, v šále, v jakémsi sáčku podivné barvy. Taky jste si mohl vzít frak, nebo aspoň černé šaty.
1: Mé zdraví je mi přednější než vaši členové správní rady. Mám zápal celého těla.
0: Ale uznáte snad, že je to nepořádek. Rušíte celkový vzhled, celkové nivo.
1: Když přijde deputace, můžu se schovat, o nic nepřijdu. 7-1-7-2-1-5-0. Já taky nemám rád nepořádek. 7-2-9. Já nepořádek přímo nesnáším. A vy byste asi udělal nejlíp, kdybyste na dnešní slavnostní oběd nezval žádné dámy.
0: Ale prosím vás.
1: No, já to znám. Vy, aby to vypadalo reprezentativně, jich sem sezvete celý harem. Ale počkejte, ty vám tady udělají kulničku na dříví. Z nich pochází všechna špatnost a nepořádek.
0: Právě naopak. Ženy nás povznášejí.
1: To jo. Vaše manželka minulé pondělí s prominutím plácla takovou věc, že jsem se z toho dva dny nemohl vzpamatovat. Najednou se mě před úplně cizími lidmi zeptá. Poslouchejte, je to pravda, že muž koupil akcie Dryasko-Pryaské banky, jak teď klesly na burze? Můj muž má teď takové starosti. A to před úplně cizími lidmi.
0: Ale Chirine...
1: Proč se jim vůbec věřujete?
0: Kuzmo Nikolaj...
1: Já to prostě nechápu. Chcete, aby vás přivedli do kriminálu?
0: Tak dost, to stačí. Žádný pesimismus, máme přece výročí. Ostatně ještě, že jste mi připomněl, dneska má přijet moje žena. Abych se přiznal, moc velkou radost z toho zrovna nemám. Totiž mám radost, ale osobně bych radši, kdyby ještě jeden nebo dva dny zůstala u své mamičky. Bude chtít, abych dnes celý večer strávil s ní. A my jsme si chtěli po obědě čistě pánská společnost někam... Tak se mi zdá, že na mne jde nervový třas. Nervy mám tak napjaté, že stačí sebemenší hloupost a já se rozpláču. Ne, musím zůstat silný. Jakože se jmenují Šipučinem. Ale...
2: Kuku, miláčku.
0: Aha. My o vlku a vlk za humny.
2: Miláčku.
1: Klaním se, milosti.
0: Zrovna jsme o tobě mluvili.
2: Stiskalo se ti? Jsi zdraví? Ještě jsem ani nebyla doma z nádraží, jedu rovnou sem. Musím ti toho tolik vyprávět, už to nemůžu vydržet. Ani se nebudu svlékat, držím se jenom chviličku.
0: Ale...
2: Pojďte zdrávku z Monikolajeviči, u nás doma je všechno v pořádku, miláčku.
0: Ano, je, je. A vypadáš báječně. Nějak si mi za ten týden zkrásněla. Tak co, jak ses měla?
2: Nádherně. Maminka i Káťa tě moc pozdravují. Vasilij Andrejevič ti posílá pusu. Teta sklenici zavařeniny a všichni se moc a moc zlobí, že jim nepíšeš. Zina ti posílá pusu. Bože. Bože. Bože, kdybys věděl, co se stalo. Co se to stalo? Já ti to ani nemůžu vyprávět. Ach, co se to jenom stalo? Ale ty nemáš radost, že jsem tady, já ti to vidím na očích.
0: Naopak, miláčku.
2: Ach, chudinka Káťa, chudinka Káťa, je mi líto.
1: Čtyři.
2: Tak líto.
1: Devět, dvě, dvě.
0: Miláčku.
2: Ano.
1: Osm.
0: My tady dnes máme výročí, víš? Každou chvíli sem může přijít deputace členů správní rady a ty nejsi ustrojená.
2: Ano, výročí, blahopřeji, pánové, přeji vám... No to znamená, že dnes bude shromáždění, oběd, no to já mám strašně ráda. Vzpomínáš si na to slavnostní poděkování, co jsi tak dlouho skládal? Dneska ti to budou číst.
0: Ale, miláčku, o tom se nemluví. Snad, abys jela domů.
2: Hned, hned, jenom chvilinku, co ti to povím a odjedu, ale musím začít od začátku. Tak, když jsi mě doprovodil, sedla jsem si vedle té tlusté dámy, pamatuješ se?
0: Ano.
2: A začala jsem si číst. Já se ve vlaku nerada s někým bavím. Tři stanice jsem si četla a s nikým nepromluvila ani slovo. No a pak se setmělo. A znáš to, člověka začnou napadat takové chmurné myšlenky. Naproti mě seděl mladík, docela slušný, brunet, vůbec neošklivý. A tak jsme se začali povídat.
1: Je.
2: Pak přišel jeden námořník a nějaký student. A já jim řekla, že ještě nejsem vdaná. Povídali jsme si až do půlnoci. Ten brunet vyprávěl strašně směšné anekdoty. A námořník pořád zpíval. Smích mě úplně rozbolelo břicho. A když se námořník, ti námořníci, když se ten námořník náhodou dověděl, že se jmenuji Taťána, víš, co zpívali?
0: Ne, ne.
2: Proč skrývat mám, že vášní planu? Bez míry miluji Taťánu.
0: Dobře, Taňko, dobře. Ale my tu rušíme Kuzmu Nikolajeviče.
2: Ale...
0: Víš co, jeď domů, miláčku. Povíme si to až pak.
2: Ale ne, ne, jen ať si to taky poslechne, je to moc zajímavé. Už končím. Na nádraží pro mě přijel Serjoža, nachomíte se k tomu nějaký mladý muž, myslím, berní inspektor, docela slušný, rostomilý člověk, zvlášť oči. Serjoža mi ho představila, tak jsme jeli ve třech. Bylo nádherné počasí.
3: Vyloučeno, musím s ním mluvit osobně.
2: Co je to?
3: Vyloučeno, tam nemůžete.
4: Jdejte do mě a puste mě dovnitř.
3: Promiňte, pane předsedo, ta dáma se nedá zadržet.
4: To teda nedá, protože přicházím za spravedlností. Mám tu čest se vám představit, vaše excelenci. Manželka gubernského podoficiála Nastasia Fjodorovna Merčutkinová, prosím.
0: A co si přejete?
4: S vaším dovolením, vaše excelence, můj muž... Gubernský podoficiál Merčutkin byl nemocný 5 měsíců a zatímco ležel doma a léčil se, tak ho úplně bez důvodu dali do penze. Vaše excelence. A když jsem přišla pro jeho služné, tak oni mi z jeho platu, no jenom si to představte, strhli 24 ruble 36 kopějek. Já se ptám proč. A oni na to vždyť si bral ze společné pokladny a ostatní se za něj museli zaručit. No co je to za nesmysl? Co pak si mohl brát něco bez mého souhlasu? Tak to teda ne, vaše excelence, to ne. Já jsem žena chudá, žiju jen z nájemníku. Nikde nemám zastání. Všichni si nám nedovolují, nikdo mě ani slovíčkem nepotěší. Napsala jsem si žádost.
0: Dovolíte?
4: Prosím.
0: Já si tu žádost.
4: Prosím.
2: Kuzmu Nikolajeviči, toť napište. Nechte toho počítání, musím vám to povědět od začátku. Minulý týden vám najednou dostanu dopis od mamičky. Píše, že se o sestru Káťu začal vážně ucházet nějaký grendílevský, skvělý, skromný mladík, jenže úplně bez prostředků a bez postavení. A co čert nechtěl, jen si to představte. Káťa se do něj zamilovala, tak? A co teď? No, mamička napsala, abych i hned přijela a nějak na ní zapůsobila.
1: No, teď jste mě spletla.
2: Ale tohle je moc důležité.
1: Ale prosím vás.
2: A vůbec, poslouchejte, když s vámi mluví dáma.
1: Pořád se mi, maminka Káťa, maminka, udělal jsem chybu a stejně ničemu nerozumím.
2: Proč jste dnes tak mrzutý? Nejste náhodou zamilovaný?
1: Tatiano,
2: zamilovaný!
0: Taničko!
2: Andrej, on se červená!
0: Taničko! Miláčku, prosím tě, jdi na chvíli vedle do kanceláře, já jsem tam hned.
2: Dobře, ale víš, jak nerada čekám.
0: Tak, paní Merčutkinová, já vůbec nic nechápu.
5: To nevadí, vaše excelence.
0: Patrně jste se tu, vážená paní, octla omylem. Vaše žádost se nás svou podstatou vůbec netýká. Ne, kdybyste byla tak laskavá a obrátila se na ten resort, kde sloužil váš muž.
5: Milý pane, já už byla na pěti místech. Nikde s tím nechtěli vůbec nic mít. Už jsem úplně ztratila hlavu. Ale můj zeď, Boris Matvějič, mě přivedl na myšlenku obrátit se s tím na vás.
0: Ano?
5: Povídám, maminko, jděte za panem Šipučinem, to je moc vlivný člověk, ten může všechno. Pomozte mi, vaše excelence.
0: Paní Merčutkinová, ale my pro vás nemůžeme nic udělat. Pochopte, váš manžel, jak jsem vyrozuměl, sloužil ve vojensko-lékařském resortu a náš podnik je čistě soukromý komerční ústav. Tady je banka, to je přeci úplně jasné.
5: Ale můj muž byl nemocný, vaše excelence, mám na to lékařské potvrzení tady. Račte se podívat.
0: Výborně, já vám to věřím, ale opakuji, to se nás netýká. No, moje žena musí kvůli vám zdržovat úředníky, to je všechno tak podivné až komické. A co pak váš manžel neví, kam se má obrátit?
5: Ale vaše excelence, to neví vůbec nic. Mele, pořád dokola, do toho ti nic není, vypadni, no to je všechno.
0: Opakuji, milostivá, váš muž sloužil ve vojensko-lékařském resortu a tady je banka, soukromý komerční ústav.
5: Ano, to já všechno chápu. Ale v tom případě, vaše excelence, přikažte, ať mi vyplatí zatím aspoň 15 rublů. Ale konečně já to přece nevyžaduji celé na jednou.
1: Andrej, či takhle ten referát pro vás nedodělám nikdy.
0: Ano, paní Merčutkinová, já už nevím, jak vám to. Pochopte aspoň to, že jít k nám s podobnou žádostí, to je stejně pochybné, jako například podávat žádost o rozvod, dejme tomu v lékárně nebo ve státní zkušebně drahých kovů.
5: Já vím, ale
2: no.
0: Ale to počkej! Ne, Miláčku, promiň, počkej! Paní Merčutkinová,
5: ano, excelence.
0: Vám nevyplatili celou gáži.
5: Ne.
0: No, ale tak co s tím máme my společného? A navíc, drahá paní, my tu dnes slavíme výročí, jsme krajně zaneprázdnění, každou chvíli se může někdo přijít, tak nezlobte se, ale já opravdu.
5: Vaše excelence.
0: Smilujte
5: se nade mnou, jsem ubožá.
1: Dvě.
5: Já jsem slabá, opuštěná žena, nikde nemám zastání.
1: Tři.
5: Jsem utrápená k smrti.
1: Čtyři.
0: Pochopte, že
1: už sedm.
5: A soudit se s nájemníky. Díky, když jsem vás za manžela, starat se o domácnost, no a teď ještě k tomu všemu zeď bez místa.
0: Ale to je paní Merčutkinová.
5: Excelence.
0: Ne, promiňte, já s vámi mluvit nemohu.
5: Ale
0: až se mi udělalo slabo. Nám tady jenom překážíte a sama zbytečně ztrácíte čas. Kuzmo Nikolajevič, prosím vás, vysvětlete paní Merčutkinové, že
5: vaše excelence.
0: Že na mě volá, vysvětlete jí to. Ne, promiňte, já opravdu nemohu zůstat. Omluvte mě, já musím odejít.
5: Slabá žena, ta nemá nikde zastání.
1: Co vlastně tady chcete?
5: No, možná, že na první pohled vypadám zdravě, ale jen si mě pořádně prohlédněte. Ani jedna žilka není v pořádku. Co to stojím na nohou?
2: jsem úplně ztratila chuť k jídlu. Pila jsem dnes kávičku a vůbec mi nechutnala.
1: Já se vás ptám, co chcete?
4: Poručte, ať mi vyplatí 15 rublů a zbytek třeba až za měsíc.
1: Myslím, že vám bylo řečeno jasně, tady je banka.
4: No, když to bez toho nejde, tak já mohu ukázat lékařské potvrzení.
1: Máte v hlavě mozek nebo co?
4: Milánku, já chci jenom to, co mi patří podle zákona, já se o cizí neprosím.
1: Madam, já se vás ptám. Máte v hlavě mozek? Nebo co, krucifix? Já nemám čas se s vámi vybavovat, mám práci, laskavě odejděte.
4: A co peníze?
1: Madam, vy máte mozek. Asi jako slepice.
4: Co? Tak vy takhle. Jo, tak ty takhle. Tak to si teda říkej ženě doma. Já jsem gubernská podoficiálová, se mnou si moc nezahrávej.
1: A ven.
4: No, moc si nezahrávej.
1: Madam, jestli odtud v té chvíli nevypadneš, tak zavolám domovníka. Ven.
4: No jo, už jsem třesu, takovej jsem už viděla. Vy nula.
1: Mám pocit, že jsem v životě neviděl protivnější babizru. Jako kdybych dostal palicí po hlavě. Říkám ti ještě jednou, slyšíš? Madam, ty stará ochechle, jestli okamžitě nevypadneš, tak tě roztrhám na cucky. Já mám takovou povahu, že s tebe můžu udělat na dosmrti mrzáka. Já jsem schopen spáchat zločin.
4: Teď se mluví, voda teče. Tebe se tak leknu. Takových jsem už viděla.
1: Ani podívat se na ní nemůžu. Mně je zle. Pustili jsem plnou banku bab. Nemůžu psát referát. No prostě nemůžu.
4: Já nic cizího nechci. Jen to, co mi patří podle zákona. A podívejte se na toho nestydu. Na úředním místě a v bačkorách. To je účetní. Křupan.
1: Nemůžu.
6: Taničko, prosím tě.
7: Já vím, miláčku, že tě strašně bolí hlava, ale nech si to dopověděl.
1: Nemůžu.
7: Jeli jsme na večeři k Berežnickým, Káťa měla světle modré fulárdové šaty s lehkou krajkou a s výstřihem. Jí moc sluší vyčesané vlasy, tak jsem jí učesala.
8: Ano, paní.
7: A když se oblékla a načesala, byla prostě okouzlující.
8: Ano, okouzlující, ale už tu mohou být každou chvíli.
4: Vaše excelence.
0: Je, co ještě, co si přejete?
4: Vaše excelence?
1: Nemůžu.
4: Já prý mám mozek jako slepice.
1: Slepice.
8: Dobře, milostivá, já to vyřeším, učiním opatřením.
4: To říká tenhle tady. Vy jste mu přikázal, aby vyřídil moji záležitost a místo toho se mi posmívá.
8: Ano, později, vraťte se
4: vaše
8: domů.
4: Vaše excelence, já jsem slabá žena, nikde jete, nemám zastání.
8: Já mám migré a bere mě podágra.
1: Andrejči, pošlu pro portýra, ať s ní vyrazí dveře.
8: Ne,
1: to přece nejde dál.
8: Ne, to jen to ne, začne vřeštět a v domě je plno nájemníků.
4: Vaše excelence.
1: Já musím psát referát, já to nestihnu, já už nemůžu.
4: Vaše excelence, já kdy dostanu ty peníze, já je teďko strašně potřebuju.
1: Milostivá
8: paní, já už jsem na to říkal jednou. Tady je banka, soukromý komerční ústav.
4: Ale udělejte mi tu laskavost, vaše excelence, mějte slitování. Když nestačí lékařské vysvědčení, tak já mohu přinést potvrzení od policie. Tak přikažte, ať mi vyplatí ty peníze.
1: Ach, bolí mě hlava strašně.
9: Milá paní, co pak jste neslyšela, že tu překážíte? Vy jste,
4: milost
9: ale...
4: paní, co pak se mě někdo zastane? Jsem ráda, že ještě vůbec jím a piju. Tuhle jsem pila kávičku? Vůbec mi nechutnala.
0: Milostivá paní, kolik jste chtěla těch peněz?
4: 24 ruble 36 kopějek.
0: Dobře. Tady máte 25 rublů. Vemte si to a jděte. Jděte, milostivá paní, jděte.
4: Děkuji, vaše excelence. Loučím se, milost paní, loučím se.
1: Konečně.
9: Miláčku, já už vážně musím domů, kolik je hodin, ale ještě jsem to nedopověděla, to bude hned a pak půjdu, až já ti povím, co se stalo. Bože, co se to stalo?
8: Ale potichu, potichu, Taťáno. Prosím tě, strašně mě bolí hlava a Kuzma Nikolajevič píše a počítá. Rušíš ho?
9: Ale neruším, rád to slyší. Léni si na chvilku na divan, určitě se ti uleví. Odpočiň si před tou slávou, já už musím jít, co ti to ještě dopovídám. Ležíš dobře?
8: Ležím.
9: Bože, kdybys věděl, co se stalo?
8: Ta hlava.
9: Tak jsme jeli na večeři k Berežnickým, celkem příjemná cesta, ale zase nic zvláštního. Samozřejmě, že s námi byl i Kátin ctitel Grendilevský. No já si s Káťou promluvila, poplakala, domluvila jsem ji a ona hned ten večer jeho nabídku odmítla. Říkám si, že všechno dopadlo tak, jak jsme si přáli. Maminka se uklínila, Káťu jsem zachránila, už taky můžu být klidná. No a co bys tomu řekl? Těsně před večeří jdeme s Káťou alejí a najednou... Najednou slyšíme výstřel.
8: Ta hlava.
9: Ne, já o tom nemohu mluvit bez rozčílení. Ne, nemohu.
8: Je, podágra.
9: Běžíme k besídce a tam leží chudák Grendilevský s pistolí v ruce.
10: Promiňte, vaše excelence, chci se ještě zeptat, nemohl by můj manžel?
8: Ne! Já už to nevydržím, já to nevydržím.
9: Střelil se přímo do srdce. Tady jsem. Káťa chudinka omdlela. On sám se strašně vylekal, leží a prosí, abychom poslali pro doktora. Doktor tam byl hned a tomu chudákovi zachránil život. Představ si, Andrej.
8: Ano, ano. A co ode mě chcete?
10: No jestli by nemohl můj muž znova nastoupit, vaše excelence?
8: Ne, já to nesnesu, já to nesnesu.
1: Chyline, vyžeňte ji, vyžeňte ji, zapřísahám vás, vyžeňte ji.
11: Taťáno, Alexejevno, vypadni.
1: Ne.
10: Co se to?
1: Ne, tu příšeru Melčutky novou.
10: Vypadni. Co?
1: To je hrůza. Já nešťastný člověk.
11: Okamžitě ven.
10: Co?
1: Žeňte ji.
10: Co?
1: Ven.
10: Ne.
1: Já vás rozdupnu.
10: Co si to dovolujete?
1: Já vás roztrhám.
10: Vy zprostňáku.
1: Já spáchám zločin.
10: Zadržte. Andrej, pomoc, Andrej.
8: Zadržte. Kuzmo Nikolajevči, zadržte. Zapřísahám vás. Tiše. Tiše. Ušetřete mne. Vyhoďte Merčutky novou.
1: Píchni.
10: Vidíčky,
8: mamo! Přestaňte,
1: prosím vás, přestaňte. 8 a 8 je 15.
10: Oni se zprásnili.
8: Přestaňte, já vás zapřísahám.
10: Ne, je špatně.
1: Pustí krv.
8: Prosím vás, zapřísahám vás, prosím vás, přestaňte. Ne.
12: Pane předsedo, přijměte laskavě delegaci.
8: Delegaci. Deputaci, deklarace.
12: Vážený pane předsedo.
1: Ven.
12: Dovolte mi, abychom vám jménem správní rady předali tento pohár a děkovnou zdravici všech zaměstnanců banky.
1: Vypadni.
13: Velevážený a drahý Andrej Andrejeviči.
1: Podejte mi ji.
13: Vrhneme-li... retrospektivní pohled na minulost našeho finančního ústavu.
1: Jsem s ní.
13: A proběhneme-li se v duchu historií jeho postupného rozvoje.
1: Zločin.
13: Získáváme
1: zločin.
13: Na nejvyšší míru utěšený pocit.
1: Já jsem schopen spáchat zločin.
9: Vodu, vodu.
13: Je sice pravda, že v počátcích existence ústavu nepříliš velké rozměry základního kapitálu a nedostatek jakýkoliv seriózních operací na ostrý nože vyhnalo v skutku hamletovskou otázku. Být či nebýt? A dokonce se ozvaly hlasy volající po zavření banky. A hle, do čela ústavu se stavíte vy. Vaše znalosti, vaše energie a vám vlastní takt se staly příčinou neobyčejného úspěchu a nevídaného rozkvětu. Reputace banky
14: Reputace banky.
13: Reputace banky. Reputace.
14: Reputace. Deklarace.
13: Reputace banky byla vámi pozvednuta na takovou výši.
14: Šli dva přátelé večerním časem.
13: Nyní náš ústav může směle konkurovat.
14: Vedli tichým hlasem o
13: nejlepším zahraničním.
14: Srdce tvoje nesně, pozemská rozkoš neznáma buď ti. O, reputace.
15: Proto vrhneme-li objektivní pohled na současnou situaci. Jsme velevážení a drahý Andrej Andrejič.
14: Tichým vedli hlasem reputace. Deklarace.
1: Reputace.
15: Deset.
1: Deset. Deset.

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomohl jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku a sešel se tam v pestré směsici houf lidí, canterberští poutníci. Dost bylo stájí, světnic, pohodlí. Hned po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Tak znova připomínám, dámy, páni, že každý poví během putování dvě povídky, jež udály se kdysi, a příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu tady.
0: My souhlasili. Každý chválu pil, když lodník, mlynář, šafář pověděl veselou historku a dobrá žena z bás i student, všichni pobavili nás. Dnes naposled z poutníků dlouhé řady promluví statkář. Ten muž bílé brady, tvář krevnatou má barvy karmínu, chléb k snídani si smáčí ve vínu, doma prý není nikdy bezpečeně a ryb i masa nemá o nic méně než v pohádce, kde sněží jídla mísy a lahůdek, co jen kdo pomyslí si.
2: Víno sem. Člověk cestou hlady hyne, tak aspoň čvánek dobré révy vyne.
3: A pivo, než pan statkář řeč svou začne a vtipem sytit bude duševačné.
1: Ten žádnou taškařici neskazí.
4: Zvlášť ostřejší, když vtip ji provází.
5: Šlechetný lid ve Staré Británii znal mnohá dobrodružná skládání, zbásněná v jejich dávném jazyce, jež zpívala se kloutnám nejvíce, či přednášela se vždy na zábavě, což něco ctnostného nemáte v hlavě.
6: A každý prostopášník do zajista je v řeči velikánský moralista.
2: No, řeknu vám to, jak jen umím, páni.
1: Jak zobák narost vám, jsme venkovaní.
2: Nerad bych, říkám, slyšel od vás, Hanu, že nemám řeč svou vypulírovánu. Moment. Než přijdu ke své historii, řízného piva ještě poupí a přísám Bůh, znám kousek bez chyby, jenž moudrostí svou se vám zalíbí. V Bretani staré, zvané Armorika, žil rytíř, jenž byl příklad milovníka. Sloužil své dámě z nejlepší své snahy a nedbal na boje a na námahy, než osmělil se o ruku jí říct. Vždyť krasavice byla krasavic a její rod tak vysoko jí zdvih, že rytíř dlouho váhal pro ostych, zda smí jí svěřit bol svůj strast a žal. Však nakonec procnost již vynikal a pro pokoru jeho ještě spíše zželelo se jí, když tak trpěl tiše, že souhlasila. Ba i sama chtěla jej za pána si vzít a za manžela.
7: Já přísahám vám na rytířskou čest, že nebudu si nikdy v žití vést tak jako vládce proti vaší vůli. A nikdy neprojevím žárlivcovu zvůli, leč poslušně vám splním všechna přání, tak jako každý milenec své paní.
8: Na to vám pravím s odanými díky. Když poskyt jste mi díl tak převeliký výsad a práv, můj ušlechtilý pane, dej Bůh, ať u nás nikdy nenastane rozbroj a svár, jenž z mých by vzešel chyb. Mé věrnosti a lásky, mějte slib.
2: Troufám si, páni, tvrdit v této věci, že přátelé vždy musí vyhovět si, jestliže chtějí zůstat v družném svazku, a zvůle nesmí omezovat lásku. Láska chce volnost, jako každý duch, a žena ráda dýchá volný vzduch. Svou povahou nechce být nevolnicí. A muži také, mám-li pravdu říci. Ten rytíř proto veci nejmoudřejí, když klidně slíbil snášet choutky její, a ona zase jemu dala slib, že na ní nikdy nenalezne chyb. Hele, tak si moudře zavázal druh druha. On její pán byl právě jako sluha. V manželství pán a přitom sluha v lásce. Takže byl obé, poddaný i vládce. Za rok ten rytíř, o němž uvedeno, že Arviragus z Kejradu měl jméno, se vypravit chtěl načas do Anglie, kterou též tenkrát zvali Británie. Slávy a cti si vydobíti zbraní. To totiž bylo jeho vroucí přání. A Dorigena jeho sličná choť, jež milovala muže nad život, lkala po zvyku ušlechtilých žen, když muž je pryč a krp je opuštěn. Ve chmurách, nářku, bdění, hladu, žízni, toužení po něm tak ji jalo trýzní, že pomíjela kolem všechno všudy. Přátelé její znali její trudy a ze všech sil jim chtěli odpomoci. Mluvili do ní stále ve dne v noci, že sama sebe nesmí ubíjet a ulehčit jí chtěli tíhu bět. Hrad její stál tak blízko u moře, že s přáteli se často octla v hře a přitoulkách, na mořských útesech, z nichž lodí hlídala i bárek běh, jak mimo plachtili si, kam jen chtějí. To ale stále rvalo srdce její.
8: Arviragu, koráb tolikerý vdál vidím plout a nikde koráb, který by zpátky přivezl mi mého pána. Pak přestala by v srdci žhnout má rána.
2: V myšlenkách Hindy se dávala zas, zrak upírajíc na pobřežní sráz. Když viděla však chmurné, černé skály, tu hrůzou pod ní nohy podklesaly a chvěla se, jak strachý k srdci vnik. I usedala potom na trávník a žalostně se zadívala k moři a vzdychala si těžce ve svém hoři.
8: Věčný můj Bože, který si náš svět tak prozřetelně od pradávna ved, nic marně neděláš prý, moudrý si. Avšak ty hrozné černé útesy zdají se spíše s potvořením díla, než sličným tvarem, který vytvořila tvá božská ruka. Moudrosti ty plný. Proč stvořil si ten výtvor nesmyslný? Tisíce lodí už tu ztroskotaly. Památka jejich zašla na úskalí. O kéž bys černé útesy ty chtěl potopit všechny někam do pekel.
2: Přátelé zřeli procházky ty k moři, že netěší, leč ještě víc jí moří. I jinam vodili podél řek a k zábavám u tichých studánek, do libých míst, kde nebyla by sama, kde tančili a hrál se šach a dáma. Tak jednou zítra, jak v tom čase vždy, se vydali do blízké zahrady a nechali si napřetvoren sad narosit jídla a vše nachystat a hráli si tam, jak si páni hrají. Bylo to právě 6. jitro v máji a zpívali si jen ne Dorigena. Jež naříkala stále zarmoucená v tanečním kole, nikde nevidíc miláčka svého, jenž by jí šel vstříc. Jak kroužili v tom kole dohromady, před Dorigenou tančil panoš mladý. Byl svěžejší a hezčí, řeknu vám, a zdobnější než měsíc máj je sám. A nikdo lépe tančit nedoved, než on, ni zpívat, co je světem svět. Mlád byl a bohat, moudrý, ctný, pln sil, že každý si ho naráz oblíbil. A má-li být i vpravdě pověděno, ten panoš, jenž měl Aurelius jméno, ten junák, jenž se kořil před Venuší, pro Dorigénu hořel celou duší. 2 roky už nad všechna stvoření ji rád měl. Bez jejího tušení. Leč netroufal si mluvit o svém žáru a pil svůj hořký osud bez poháru. Zoufal si ve svém ostychu a tísni a naznačoval jenom někdy v písni to hoře své v povšechné lamentaci, že jeho milá lásku neoplácí. Jinak než tak si Aurel netroufal svěřit své paní lásku svou a žal, ledaže v tanci, když se jako vždycky mladý svět bavil po svém, romanticky snad zvedal oči k její krásné líci, tak jako muž o milost žadonící, aniž však ona znala jeho cíl. Přece však dřív, než den se ukončil, začali řeč, než vydali se domů. Byť její soused, ctěný muž, byl k tomu a znávala ho dříve dávno již. A tak v té řeči stále blíž a blíž se Aurel dostával ke svému cíli a promluvil, když našel vhodnou chvíli.
7: Má paní, přísahám vám při Bohu, že kdybych věděl, že tím pomohu vašemu hoři, v den, kdy manžel vám na moře vyplul, byl bych zmizel sám, pryč daleko, až za mes nenávratna. Vím, že má věrnost je mi málo platná. Jen puklé srdce odměnou mám, madam. O, smilujte se nade mnou, já strádám. Váš rozsudek mne spasí, nebo zdrtí. Kéž smím vám padnout k nohám aspoň v smrti. Nemohu mluvit dál, otrýzněte mne. O, milost, lásko, nebo zhubíte mne.
8: Já netušila nikdy, co jste chtěl. Teď, když jste mi to sám však pověděl, slyšte, že při něm, jenž mi duši vdych, nevěry, nikdy nepodstoupím hřích, slovem ni skutkem. Navždycky jsem žena jen jednomu, jemuž jsem zaslíbena. Tím pro mne končí celá tahle věc. A ještě řeknu, slyšte nakonec. Nechtějte, ať vám smutek život kalí. Až odstraníte ony černé skály, co hyzdí všechny břehy u Bretaně, až korábům a člunům vodní pláně pro volnou plavbu budou očištěné, až budu vidět břehy bez kamene, pak milovat vás budu víc a líp než kohokoliv. Ten vám dávám slib. Však vím, že nikdy nemůže to být. Potlačte ten svůj pošetilý cit. Jakou v tom radost může vidět muž milovat ženu, již má jiný už, který, když chce, smí vzít si její tělo.
7: Z toho mě, paní, srdce rozbolelo. Snad nezasloužím si tak krutou důtku. Pláču a trpím. Utonu v svém smutku.
2: Bujně šla domů tlupa veselá, až na chudáka běda Aurela. Ten domů bral se v srdci ránu meče a viděl už, že smrti neuteče. Bolestí zmaten nevěda, co poví, modlil se stále zoufalými slovy a z hlouby srdce tklivé vzdechy šly mu k bohům a nejdřív k bohu slunečnímu.
7: Apollo velký, Bože můj a vládce trav, rostlin, stromů, květů na zahrádce, upři své oko na můj slzí proud. Mne na smrt vydal té mé paní soud a bez viny. Ó, spas mne, polituj. Zachraň svou mocí mroucí život můj. Učiň, ať moře vzedme tolik vod, že pod nimi 5 sáhů na vespod zůstanou strmé skály v Bretani. A roky 2, ať má to trvání. Ať paní své smím říci bez pochyb. Ty tam jsou skály. Dodržte svůj slib. Navštívím chrám tvůj v Delfách, Fébe, bosí. Vys slzy v tváři zoufalce jenž prosí, muk, aby strašných zželelo se tobě.
2: A po těch slovech padl na zem v mdlobě a dlouho ležel jako ve fantase. Bratr, jenž věděl, jak věc ona má, se jej odnesl a složil v poduškách.
3: No, nedivím se, že měl o něj strach.
2: Arvirak zatím přišel ve zdraví v průvodu reků ze své výpravy, květ rytířstva. Tak proslavil své jméno.
7: Jsi šťastná teď, má drahá Dorigeno. V náručí držíš věrného ti muže.
8: Květ bojovníků, rytíře jako růže.
7: Který by za tě vlastní život dal.
2: A on se ženy ani nevyptal, jestli jí někdo nevyznával lásku, když on byl pryč. Znal pevnost jejich svazku.
3: A co ten mládenec? Jak bylo s ním?
2: O Aureliu hned vše vypovím. Na pohled zdráv byl, ale břitká střela hluboko v srdci zaražena tkvěla. A dobře víte, rány toho tvaru se velmi špatně léčí u felčarů, když nenajdou a nevytáhnou šíp. Ten jeho bratr namáhal svůj vtip, až vzpomněl si, jak myšlenka tak míjí, jak v Orleánu býval ve Francii a jak tam viděl knihu o magii, jak jeho přítelí tam přechovává, jenž to tím časem bakalář byl práva. A když si vzpomněl na tohleto dílo, hned se mu v prsou srdce roztančilo.
9: Můj bratr, ať nelžu si sám sobě, vyléčen bude nyní v krátké době. Jsou jisté vědy, o nich každý neví, jež vyvolají nejrůznější jevy. Moudrý mák může vyvolat i zdání, že útesy a skály při Bretani pohltil všechny dravý mořeprout, že přes ně mohou volně lodi plout a nechat to tak týden nebo dva. Tak skončila by muka bratrova. Vždyť to by rázem přinutilo paní splnit svůj slib či sklidit pohrdání.
2: Avšak nač o tom mluvit ještě dál? Za Aureliem i hned pospíchal a k cestě vyzval ho do Orleánu. A bratr zlože vyskočil v tu ránu a vyrazil hned veden nadějí, že přece jen mu bude volněji. A v domě učence byl pohoštěn vším, o čem dosud mohl snít jen. Mák ukázal mu ještě před večeří lesy a parky přeplněné zvěří. Jeleny viděl s mocným barožím, že většího si sotva někdy vším, viděl, jak stojích na kusy rvou psy, jak jiní v krvi s šípem zápasí, jak nad nimi se dravý sokol vznes. Však zmizela ta zvěř a celý les na mudrcovo krátké znamení. Zatleskal a byl konec mámení. Pak po jídle se jali rokovat, jaký má dostat za své divy plat, když všechny skály budou odstraněny od Žirondy až k vyústění Sény. Mistr se zdráhal, říkal při své spáse pod 1000 liber, že prý nepoddá se.
7: Mám naději, vzal 1000 liber ďas. Celičkým světem odměnil bych vás míti tu moc a býti světa vládce. Mějte svůj plat, my shodneme se hladce.
2: A ráno, když den v ložnici jim vnik, hned Aurelius a ten kouzelník se do Bretaně dali k svému cíli a v jednom místě se tam usídlili. Ten moudrý mák tak soucitem byl jad, že dnem i nocí hleděl vypátrat pro záměry své nejvhodnější chvíli, kdy čáry by se nejlíp vydařily, by paní věřila a všichni s ní, že vymizely skály v Bretani, či propadly se pod úroveň dna. Až napadla mu doba příhodná. Navíc než týden mágův klam a mam dal iluzi, že skály jsou ty tam. Náš Aurel zatím všecek zoufalý, že nevěděl svou lásku získáli, ve dne i v noci čekal na ten div. A když neviděl překážek jak dřív, když každá skála zmizela i tes, tu mistru svému vděčně k nohám kles.
7: Já, Aurelius, ubohý a štvaný, děkuji vám a Venuši své paní, že setřeli jste chmury z mého čela.
2: A zamířil hned na to do kostela, kde věděl, že svou dámu uhlídá a chvíle vyčkav pozdravení dá.
7: Má slova vzácná paní Kalí Trýzeň, že mohu navždy ztratit vaši přízeň. Víte, že slib váš naději mi dává, ne že bych se chtěl dovolávat práva, jen v milost vaši naději svou kladu. Však víte sama, jak jste v onom sadu slib učinila, jenž mě muk mých zbaví a slovo své mi dala do zástavy. Já provedl, co jste mi uložila. Pohleďte sama na výsledek díla. Ve vašich rukou je můj život celý. Leč vězte jen, že skály vymizely.
2: A odešel. Tak stála kamenící, že krve by se nedořezal v líci a omdlévala. Živoucí však duši neřekla slovem, co jí takhle kruší, neb Arviragus pryč byl v oné době. Tak promlouvala jenom sama k sobě.
8: Teď jiný způsob vyváznutí nevím, než smrtí svou, anebo pohaněním. Když jedno z toho musím zvolit již, to s životem chci rozloučit se spíš, než by mé tělo bylo pohaněno, než zrušit slib, než ztratit dobré jméno. A smrtí vím, bych byla vyproštěna. Kolikrát už se ušlechtilá žena anebo pana zabila, o žel, když bránili se pohaně svých těl. Tak svědčí zprávy z uplynulých dnů. V Aténách 30 zpupných tyranů Fidona jednou sklálo při hostině a jeho dcery jako otrokyně si dali předvést nahé na posměch pro ukojení choutek chtíčů všech. A proto raději ubohé ty pany ze ztráty panenství tak vylekány skočily v studnu v nestřežené chvíli, jak pověst dí, a tam se utopily. Tak zabila se žena a bradata, když padl on, a cedila svou krev do jeho vlastních rozeťatých cév. Tak prohlásila při tom umírání. Teď alespoň mě nikdo nepohaní. Nač zvláště jmenovat zde případ každý. Vždyť tolik spáchalo jich samovraždy, jen aby ušli této pohaně, že to tak bude nejlépe i mně, než abych hanbou byla zneuctěna. Chci Arviragu věrná býti žena.
2: Tak Dorigena lkala víc a víc, k smrti se stále přitom chystajíc. Leč Arviragus vrátil se noc třetí, ten rytíř ctný, a hledě na dojetí a její pláč hned ptal se, co jí mrzí. Leč ještě více propuk příval slzí. A vyprávěla všechno, co už znáte. Nač opakovat, Bůh ví kolikrát.
7: Nech spát, co spí, má milovaná ženo. Nermuť se, neplač, smutná Dorigeno. Možná, že brzy bude nám zeslíp. Leč na mou čest je třeba splnit slib. A musím říct, že smrt by byla trest, kdybyste o tom, co je vám teď nést, co živa řekla slůvko komukoli. Zkusím to snést, ač krutě mě to bolí, a v tváři smutek skrýt. A nikdo z lidí potupy vaší se tak nedopítí.
2: Mnozí z vás by mu sotva prominuli, že zlovolně jí vnucoval svou vůli. Kdo vlastní ženu takhle vánbu honí? Však poslyšte, než zapláčete pro ní, snad líp to skončí, než lze uhodnout. Až dopovím to, proneste svůj soud. Náš známý panoš Aurel Řečený, tak zadívaný do Dorigény, náhodou potkal tu svou krasavici uprostřed města v ruchu na ulici, když přicházela míříc k tomu sadu, kde nad sebou mu přislíbila vládu. Div nešílíc mu říci musela.
8: Jdu do sadu na přání manžela dodržet slib svůj, běda mi ožel.
2: Ten Aurel nad tím chvíli přemýšlel a soucit veliký ho v srdci jal, když viděl její zoufalství a žal, i s Arviragem rytířem, jenž ve cti jí poručil si podle slibu vésti. A k vyřešení přitom našel klíč, že raději sám potlačí svůj chtíč, než aby jeho neurvalý čin ublížil dvěma srdcím šlechetným.
7: Já nechci plýtvat velikými slovy. Řekněte paní svému manželovi, že když jsem zřel, jak šlechetně to snáší, a když tak zřím i velkou bolest vaši, já rozhod se spíš strpěti svůj žal, než mezi vás, abych se vměšoval. Tak vracím vám váš závazek. Vašeho slibu jsem se navždy zřek a nikdy na to slovem nevzpomenu, to slibuji. Já opouštím teď ženu, tu nejlepší a vpravdě nejvěrnější, jakou jsem poznal na své pouti zdejší. Tak věrna slovu nechť je každá žena tak jako vy, jak byla Dorigena.
2: Tu před ním padla z díky na kolena a spěchala pak choti přeblažena říci mu vše, co slyšeli jste právě. A buďte jisti, že byl po té zprávě až k nevypsání potěšen a rád. Co měl bych dále o tom vykládat? No, s Arviragem jeho Dorigena po celý život byla spokojena. Hněv neskalil už jejich svazek něžný. On si ji vážil s úctou jako kněžny a ona byla věrná na pořád. Víc o těch dvou už nelze povídat.
3: A ten třetí? Co o něm pověst praví?
2: Aurel, ten chvíli rval si vlasy z hlavy.
7: Jak lituji svých nezvážených slov, že v čistém zlatě má ten filozof mít 1000 liber, ukvapený čine. Co si mám počít? Budu na mizině. Požádám ho o možnost splácení rok za rokem, vždy k určitému dni, a za ten ohled vroucímu vzdám dík. A splním slovo, nejsem podvodník.
2: A prosil mistra, aby nebyl krutý, že splatí všecko do určité lhůty.
4: Což nesplnil jsem naše ujednání?
7: Jistě, že splnil přesně podle přání.
4: A nedosáhl jste, jak jste chtěl, té ženy?
7: Ne. Láskou k ní však dál jsem usoužený. Soucit mě jal, že stejně nezištně, jako on poslal svoji ženu ke mně, já poslal jemu ji zas nazpátek. A to je vše. Už nemám, co bych řekl.
4: I učenec být může ušlechtilý, jako vy dva jste navzájem si byli. Mějte těch 1000 liber ode mne, jak vyrost byste právě ze země a nevěděl, že někdy jsme se sešli. Nevezmu od vás, pane, ani grešli za ten svůj a práci trpělivou. Dost platil jste mi za jídlo a pivo, to postačí, tak buďte zdrav. A s Bohem.
2: A na cestu se vydal se svým koněm. A teď bych se vás

0: Jednýho dne...
1: To hostinský si na mušku vzal mne.
0: Vidím tě k zemi civět nejvíce, jako bys v trávě hledal zajíce. Spusť taky s něčím, jako všichni druzí.
1: Můj drahý pane, strašně mě to mrzí, že neumím tak hezky vyprávět. Jen rýmovačku ze svých mladých let.
0: No dobře, chlapče. Jak tak vypadáš, veselý kousek k lepšímu nám dá.
2: Tak prosím, aby každý stich.
1: Chci vzbudit veselý a smích tou povídkou svou pro vás. Byl rytíř, který právě spich při bitvách jako v turnajích a jméno měl pan Topas. Pan Topas statně vzrostl sic, leč bílou měl jak střídka líc a růžnou barvu rtů. Nos pěkný měl, si troufám říct, a tváře se mu leskly víc, nádechem šarlatu. Zvěř lákala ho divoká, lovíval podle potoka sokola na dlani. Lučišník byl to od oka, v zápasech byl vždy nad soka, však též... V zápase byl vždy nad soka o cenu beraní. A ten pan Topas jedenkrát si vět chtěl, jak měl to rád. A hnal se lesem, jenž byl pln černé i zajíců a srn na sever, na východ. A jak tak přeskakoval drn, řeknu vám, náhle smutku trn se do srdce mu vbod. Byl jim tam kvet luch veliký, lékořice a...
0: Tulipány.
1: Ne, hvozdíky. A pevné, ne, pestré fialy. I muškátové oříšky do piva nebo do skřínky by vůni dodali. Ptáků tam zvučel zpěv a skřek, pěl krahulík i skřek.
2: Papoušek.
1: Až radost poslechnout. Zpěv drozdílinul se a tek a z holubičí hrdélek... Hrdélek...
0: Dost, přestaň už pro boží slitování, dost hrdélek. Ty nemáš ani zdání, jak je mi špatně z toho tvého žvástu. No moutě pravdu, aby si vzal džastu, rýmovačku hnusnou do pekel.
1: Proč nepřeješ mi dovol, abych děl k mluvení slovo právě jako druhým, když tohle to je nejlepší, co umím?
0: Proboha, dost! Tak abych jasně řekl, ty tvoje rýmy nejsou nic než drek. Zbytečně s ním jen utrácíme čas a proto říkám krátce, ušet z nás.
1: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury.
3: Jak si nakouřil pan Worrell pěnovku. Dne 16. února roku 1840 a ještě několik odevřel pan Worrell svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Důpoldi, Herst, pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě. Krupici kup tady u toho nového. Můžem to zkusit. Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že odevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí, ale takovému bych řekl jen, ty nebohý, nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokinář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. K krám se dědí.

z otce na syna a přišel někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy nebo z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl, jak si podrobil navyklému pořádku jejich, ale nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný, a dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem do Košíř a teď nač jen ten krám, krupař v Ostruhové ulici byl již jeden, arci až zcela dole, ale nač druhého. Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si myslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snívě modrých očí, štíhlý jako panna a k tomu svobodný, kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlynáře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou píchu domorodců, byl jim cizí. Večer sedal v žlutém domku při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, lidaže kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu před tak srdečná slavnost. Slavil pan Jarmárka, poštovní úředník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 25 let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal Jarmárka 3 lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly. Paní hospodská měla v celé zásobě své jen 2 sklenky vinní, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přece měl pan Vorel dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera bylo tu na dobro vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou, ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček a bílé soukenné spodky o hodině 7. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o hodině 8, zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O 9. hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulic, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovi slečna Poldínka. Slečna Poldínka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o ní asi 4x, že se bude vdávat, a světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho.
Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldinka vždy klopítla a sáhla přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařův spočinul na slečně Poldince. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela. Přitiskla si šátek honem k nosičku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldinka a obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil. Naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco při tom mluvit měl. Ráčíte být, jemnost slečinko, tuze spokojená, koktal. Tak, prosím, zde. Mnoho li? Ptala se slečna Poldinka s jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky. Tak. Poníženě ruku líbám, první počínek od krásné slečinky, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldinka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař, mohl by být rád, kdyby si ho vzala tamhle mydlářovic zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce. Vylídl zase do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtiškovi žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtišek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, pravil pan Vorel lidu milně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtišek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, onže sem do krámu musí. Ono to půjde. Ale u hlubokého sklepa stála setníkovic slečna Poldinka a právě vypravovala paní Radové k Dorjekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna Poldinka určitě, že z ní cítí tabákový kouř. A položila lžici. Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražena a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak, než uzený krupař. Osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký, dobře. Druhý, třetí den, no. Však to ještě půjde. Ale šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vystoupil před práh do ulice. Zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně stíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. A po pěti měsících začali pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy. Židé. Pokaždé pak přivřel pan Vorel skleněné dveře krámské. Sousedé si povídali zcela určitě, že malá strana uvidí bankrot. Kdo se jednou se židy spustí?
K svatému Havlu se již vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně, den před stěhováním, zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin z rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít. Do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmil, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel jí k světlu a pravil: tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl. Podívejte se.

Dobrý den. Setkáváme se posté 38. a je to schůzka u památek, které jsou spojeny se jménem Karla IV. Mezi všemi, které buď to jeho jméno skutečně nesou, anebo je dostali o něco později. A ještě bychom tu měli třetí možnost, že jsme si je spojili s otcem vlasti my. Tak tedy mezi nimi jsou dvě, kterým by titul Národní kulturní památka patřil, i kdyby to neměli úředně potvrzené.

0: Toulky českou minulostí.
1: Léta páně 13.42. v předvečer očišťování Panny Marie, po předchozím teplém jižním větru, po němž přišlo deštivé počasí takřka jarní, po velmi kruté a tuhé zimě, v níž silným mrazem zahynulo množství lidí v Čechách i ostatních zemích, nastala přívalem sněhové a dešťové vody veliká povodeň a obrovskou spoustou a tloušťkou ledu byl na několika místech stržen kamenný Pražský most, takže z něho zůstala sotva čtvrtina, leč i ta byla přívalem vody poškozena.
2: Údaje o rozsahu škod byly různé. Kronikáři tvrdili, že z mostu zbylo něco mezi jednou třetinou a jednou čtvrtinou.
1: Všechny mlýny a jezy byly strženy a mnoho vsí ležících u břehů bylo i s lidmi i zvířaty zničeno. I v městě Pražském vody široko daleko rozlité zničily v sklepích rozličné nápoje připravené k potřebě lidí a způsobily mnoho škod. Pražští a podskalští měšťané ztratili přívalem vod mnoho ohromných hromad dřeva určeného na různé stavby. A protože povodeň nastala nečekaně a nenadále, bylo vidět plout domy i s lidmi, mlýny s nářadím, děti v kolébkách a nikdo jim nemohl pomoci. Tato povodeň způsobila nenapravitelné škody, zvláště zbořením Pražského mostu. Tehdy totiž lidé poprvé poznali, jak veliké a významné dobro ztratili. Nastala veliká potíž a nebezpečí při převážení a zármutek chudáků, nemajících na převoz. Tento most se zřítil onoho roku v den svatého Blažeje v samu noc. A zřítil se i kamenný most přes tutéž řeku v Drážďanech.
3: Bylo to 3. února roku 13.42.
2: Tedy ještě za života Jana Lucemburského.
3: Kdy vzal za své jediný Pražský most.
0: Byl pojmenován podle královny Judity, manželky Vladislava II.
3: Vydržel 170 let.
0: Ani on nebyl služebně nejstarší.
3: Ještě před ním se ze Staroměstského na Malostranský břeh chodilo po dřevěném mostě.
0: Juditin most měl 24 polokruhových oblouků, rozepjatých mezi mohutnými šestibokými pilíři.
3: Jeho délka dosahovala 514 metrů, šířka byla 7-metrová.
0: Patřil k těm nejstarším stavbám tohoto druhu ve střední Evropě a byl vůbec nejstarším u nás.
2: Jak naznačuje kronikář Beneš Krabice z Vajtmíle, všechno to zavinilo počasí.
3: Teplý jižní vítr s deštěm tenkrát po dva dny kvapem likvidoval sníh, popukaly ledy na řece a pod jejich náporem a pod náporem připlaveného dřeva se prolomilo několik oblouků.
0: Povodeň toho tenkrát poničila víc.
2: Už jsme slyšeli vsi, mosty, mlýny.
0: Ale za nejstrašnější se tehdy považovala ztráta koruny království.
1: Mohutné zříceniny, jež z velkého Pražského mostu zbyly, jak podivná věc, teď náporem vltavských proudů přinesly veliké zlo a neštěstí celému kraji. Nářek pronikl vším a nesmírná bolest je vnitru. Zašly přečetné dvorce, jež vzkvétaly pečlivou prací. Domy ve vodě pluly, v nich lidský se ozýval nářek. Vinen byl ledový chlad, že nazí bědují zimou.
0: Povodeň zničila i kamenný most na řece Labi v Drážďanech.
1: Za to velmi pevný most v Roudnici, postavený úspěšně, pevně a krásně ctihodným otcem panem Janem, 27. biskupem pražským.
2: Byl to Jan IV. Z Dražic?
1: Ten zůstal nepoškozen, ačkoliv tam byl větší proud vody a silnější nápor masy ledových ker.
3: Juditin most byl pokládán za div a chloubu.
0: Měřit se mu mohly jedině podobné stavby v Řezně, Drážďanech a Würzburgu.
3: Právě z Řezna přišla do Prahy stavební huť, nebo aspoň její někteří členové, aby tady postavili první Pražský most.
0: Podle dochovaných ilustrací si byly velmi podobné.
2: Tedy most v Praze a v Řezně.
0: Dokazuje to sloh románského reliéfu na menší malostranské věži, která je jediným viditelným pozůstatkem Juditina mostu.
3: Praha se musela po jeho zřícení několik desetiletí spokojit s jakýmsi dřevěným provizoriem.
0: Vlastně to byla taková lávka.
3: Prostě byly propojeny dřevěné pilíře pobořené stavby.
0: A mezi tím uplynulo 15 let.
1: Léta páně 13.57. dne 9. července položil pan císař základní neboli první kámen v základu nového pražského mostu na břehu blízko kláštera svatého Klimenta.
2: Ano, početí nového kamenného mostu v Praze známe na den přesně, 9.7.1357.
3: Kamenný bychom měli psát s velkým K, protože tak se skutečně jmenoval.
0: Někdy se mu také říkalo jednoduše Pražský most.
3: Oba názvy mu zůstaly až do roku 1780, kdy teprve dostal jméno svého zakladatele.
0: Zastavitele mostu určil Karel IV. Petra Parléře.
3: Měl s ním dobrou zkušenost. Už před 4 lety se pustil na Hradčanech do chrámu svatého Víta.
0: Tehdy bylo Parléřovi 23.
3: A v době, kdy začal stavět kamenný most, dovršil právě 27 let.
2: Měl už za sebou nějaký most, tedy aby to byla jeho stavba?
0: Ne, most do té doby nestavěl.
2: To tedy bylo od něj dost troufalé.
0: Od Karla také, tedy to, jak velice tomu mladému staviteli důvěřoval.
2: My jsme si s touto osobností smluvili v jedné z budoucích toulek českou minulostí zvláštní schůzku, a to na místě jménem katedrála svatého Víta. Proto se prozatím vyhneme jeho životopisu. V této chvíli nás zajímá především druhý pražský most přes řeku Vltavu.
3: V Praze byl druhý, jinak v Českém království 4.
0: První kamenný a nyní stržený byl Juditin. Druhý se klenul nad Otavou v Písku. Třetí přemostil Labe v Roudnici.
2: Měl Parléř technické problémy při stavbě nového mostu?
3: Značné. Aby odolal přívalům vod za jarního tání a při povodních, tak jeho základy měly být správně založeny až 9 metrů pod hladinu Vltavy na skalnaté dno.
0: Něco takového však nebylo v tehdejší době technicky proveditelné.
3: Parléř však udělal pro stabilitu mostu všechno, co mu tehdejší technika dovolovala. Proto budoval základy alespoň pod štěrkovým a písčitým dnem, to znamená 2,40 m pod úroveň vody, na mohutné dřevěné rošty a kamenné desky.
0: Hodně plánů a nákresů předcházelo, než se Parléř s dělníky pustili do práce.
3: Ta zrovna rychle nepostupovala. Stavitelé byli hodně závislí na přízni počasí. Dílo znemožňovaly hlavně dlouhé deště, při kterých stoupala hladina řeky.
1: Tesaři připravovali silné a dlouhé fošny, které byly na konci zašpičatělé.
2: Píše se v publikaci o Petru Parléřovi, jejíž autorkou je historička docentka Jana Janusová.
1: Spouštěli je z loděk do vody těsně vedle sebe. O kus dál vybudovali ze silných prken jakýsi plot. Mezi fošnami a prkny se vytvořila mezera. Z ní dělníci vybrali všechnu vodu, poté navozili jíl a drny a všechno to upěchovali do mezery. Tak vytvořili jakousi hradbu proti toku vody a mohli stavět jako na suchu. Kladivy zatloukali fošny do dna, lopatami odhazovali písek, až narazili na štěrkové kamenité dno. Špičáky je narušovali a zaráželi do něho kameny.
3: Parléř se musel vyhnout zbytkům Juditina mostu, které na staroměstské straně trčely z vody.
0: A přitom chtěl vtipně využít mostecké věže Juditina mostu na straně Malostranské.
3: Postavil proto most do mírného oblouku.
0: Měřil na délku 516 metrů.
2: Tedy o 2 metry víc než Juditin.
0: Jeho šířka činila 9,5 metru.
2: Oproti Juditiným 7.
0: Vltavu překlenul o metr výše, než byl starý most, a to při menším množství pilířů.
2: Pouze 16.
0: Než měl starý most.
3: Stavba kamenného mostu byla jednou z nejnákladnějších akcí středověké výstavby Prahy. Přispěla na ní ve sbírkách celá země.
0: Roku 1370 se už po mostě jezdilo. V korunovačních průvodech českých králů, ale také v pohřebních.
3: Konaly se tu rytířské turnaje.
0: Prchalo se před nepřítelem.
3: Tady se odehrávaly války, odboje, revoluce.
0: Roku 1412 vyvěsil rektor Pražské univerzity Jan Hus na obě mostecké věže svůj protest proti odpustkům.
3: Bojovali tu husité proti královským.
0: Most pamatuje krvavou řeš pasovských.
3: Smrt tu stávala na třetím jižním pilíři.
2: Tedy blíž staroměstskému břehu.
0: Tady stínal hlavy mistr popravčí. Těla házel do vody.
3: Hlavy 12 z českých pánů, sťatých v roce 1621 na staroměstském náměstí, byly naraženy na kůl a vystrčeny z cimbuří staroměstské mostecké věže.
0: Do studené lázně odtud putovali v koši nebo železné kleci nepoctiví pekaři a živnostníci.
3: 3 měsíce bránili most univerzitní studenti proti Švédům v 30leté válce. A právě uprostřed mostu byla po míru Vestfálském podepsána i mírová dohoda se Švédy.
0: Na 30letou válku most doplatil tím, že mu zničili gotickou výzdobu vnitřní strany staroměstské věže.
3: A jsou tu zase studenti. Píše se rok 1848 a na mostě stojí jejich barikáda proti Windischgrätzovým dělům.
2: Snad by bylo na místě se zmínit o tom, že nejenom ta velká historie kráčela po tom pražském mostě.
0: V obou mosteckých věžích bylo vězení pro dlužníky.
3: Rozléhal se tady i smích, pokřik povozníků, obchodníků, služek.
0: Handrkovalo se tu o clo. A to až do roku 1816.
2: Co všechno se proclívalo?
0: No, skoro všechno. Celnímu poplatku podléhalo víno, cín, sukno, chléb, koně na prodej a taky nevěstky.
2: Cože?
0: Chtěla jsem říct nevěsty.
2: No proto.
0: Za každou nevěstu, která most přešla, měli celníci právo vybrat 72 haléře. A to byly nějaké peníze.
3: A od vonavých nevěst k něčemu méně libému. Až do roku 1592. Bylo celé okolí malostranské věže skládkou hnoje a odpadků.
2: Přímo na dohled z Pražského hradu.
0: Kamenné nohy mostu vícekrát podtrhla zdivočelá voda povodní.
3: Poprvé to bylo při stavbě mostu.
0: Podruhé v roce 1432, kdy po liácích, které zvedly hladinu až k pověstné hlavě kamenného bradáče, strhla voda 5 pilířů a rozlomila most na 3 části.
3: Ale už za 4 roky na to, v říjnu roku 1436, se na něm konal velkolepý rytířský turnaj.
0: V roce 1874 zase při jedné z povodní se zřítil do Vltavy prostřední pilíř se strážnicí a všemi strážnými.
3: Od té doby nemá most svoji posádku.
0: Nejhůře a přímo katastroficky to Karlův most odnesl v roce 1890. Doslova se roztrhl ve dví. 2 pilíře voda pohltila. Při opravě byly ty nové už zakotveny hluboko do skalního podkladu.
3: A za 2 roky zase znovu stál.
2: A stojí dodnes.
3: A to se všemi svými 30 vzácnými sochami.
0: Ty už ovšem taky nejsou původní, ale kopie.
3: Na Karlově mostě se jezdilo vpravo, nikoli od roku 1939, ale už v roce 1759. Platil tu zvláštní dopravní řád.
0: O tom mostě se vyprávějí pohádky, pověsti a legendy.
2: Nejznámější je snad ta o vajíčkách, která zpevňovala jeho maltu.
3: Při chemickém rozboru malty byly skutečně nalezeny organické látky.
2: Když vejce uvařená natvrdo, která údajně dodali pro stavbu kamenného mostu experti z Velvar, tak ta tam určitě nejsou. Je to ale vůbec ten původní Karlův kamenný most?
0: Vlastně není.
3: Povrch pískovcových kvádrů rozrušila kyselina sírová, obsažená v pražském vzduchu.
0: Rozleptala ho sůl, kterou se sypalo proti námrazám.
3: Chemicky agresivní voda Vltavy doslova rozhlodala jeho základy.
0: Za posledních 50 let schátral Karlův most víc než za uplynulá století.
3: Proto musel Karlův most podstoupit důkladnou léčebnou kůru.
0: Především byl most otevřen a bylo z něj výmuto staré hliněné jádro.
3: Ono už jej přece jenom trochu tížilo.
0: Taky se pečlivě hledal ten správný kámen pro nové kvádry.
3: A našel se až v Božanově u Jíčína a u Pometuje.
0: Přemýšlelo se, jak kámen opracovávat.
3: Až byl nakonec zvolen vzor podle oken domu vévody Saského.
0: pořizovala se dláta, která odpovídala nástrojům dávno mrtvých kameníků.
3: Kámen se ručně nejenom tesal, ale i lámal a řezal.
0: Zatímco na povrchu měl most vypadat naprosto středověce,
3: uvnitř byl zpevňován ocelovou výstuží a betonovou injektáží.
2: Původně vyhrál návrh, aby byl Karlův most pokryt slušivým barevným asfaltem.
3: Pak ale zvítězil zdravý rozum. Povrch mostu pokryla žula.
0: Vedle měkkého sametového pískovce by ovšem žula působila hodně stroze, tvrdě.
3: Proto byl vybrán druh tohoto kamene v jemných tónech, šedé a narůžovělé.
0: Začala dlouhá pouť restaurátorů po českých a moravských lomech.
3: Ten správný kámen našli až kdesi u Skutče.
0: Velkým problémem byly parapety.
2: Tím se myslí kamenné zábradlí.
0: Mnohde se uchylovaly až 20 cm od svislice.
3: A ještě jedna maličkost. Opravené parapety nadělali hodně starostí bezpečnostním technikům. Jsou totiž dost nízké.
0: Ano. Byly stavěny na míru možných postav středověku a tehdejší rytíři byli v průměru asi 150 cm vysocí.
3: Naštěstí jsou parapety dost široké a tak se most obejde bez přídavného zábradlí.
1: K vystavění hradu Karlštejna dala příčinu myšlenka zvláštní a původní. Karel chtěl na bezpečném, za umění válečného té doby naprosto nedobytném a přece snadno přístupném místě uchráněno míti vše, co Čechové chovali v lůně svém nejdůležitějšího, drahocenného a svatého. Zejména korunu a jiné klenoty říšské, celý korunní archiv a všecky relikvie svaté, které Karel již sebral anebo ještě sebrati měl, protože ty, které již dříve v Čechách se nacházely, bez papežova dovolení nesměly z míst svých hýbány býti. Nařídil tedy stavění onoho hradu, ke kterému dne 10. června 13. 48. roku v jeho nepřítomnosti od arcibiskupa Arnošta položen kámen základní a jež vedl stavitel dvorský Matyáš z Arasu.

0: Všechno, co Karel budoval a zakládal, tak dělal, zdá se to možná na státníka trochu nepatřičné, ale s láskou.
1: Měl rád svoje království. Sám o něm napsal, že
2: je zahrnujeme přednostní láskou srdce nad ostatní důstojenství a statky, ať zděděné nebo šťastně získané.
1: Totéž platilo i o jeho rodném městě.
2: Praha je místo našeho narození a vychování, které jsme před převzetím břemene správy tohoto království milovali v letech dětství a vždy neúnavně toužíme po vůni jeho mastí.
1: Zřejmě to byly podobné důvody,
3: tedy hlavně vzpomínky z dětství,
1: které ho vedly, když vybíral staveniště pro Karlštejn.
3: Nedaleko odtud na hradě Křivoklátě totiž strávil skoro celých prvních 7 let svého smutného dětství prožitého v Čechách.
0: On mu asi pobyt na Křivoklátě musel připadat docela příjemný, hlavně když si jej porovnal s temnou kopkou na lokti, ve které na toho 2letého kluka dopadala jenom trocha světla malým otvorem u stropu.
3: Křivoklát a Loket byly první hrady, které po svém návratu domů vyplatil ze zástavy.
1: 10. června 1348,
0: tedy ve stejném roce, mohli bychom říct přímo super roce, ve kterém Karel založil Pražskou univerzitu i nové město Pražské,
1: byl položen základní kámen hradu, který se měl stát hradem spásy.
3: Ten hrad začal Karel budovat 30 kilometrů jihozápadně od Prahy, na strmém vápencovém ostrohu poblíž řeky Berounky.
1: Arcibiskup Arnošt z Pardubic položil základní kámen v zastoupení svého přítele Karla IV., který měl zrovna jakési jednání v Rakousku.
3: Vybral pro něj strategicky nejdůležitější místo, jaké měl k dispozici. Byl to geometrický střed přibližného čtverce o straně asi 250 kilometrů, který vytvářejí přírodní hranice Čech.
2: Ten hrad se jmenoval po Karlovi.
0: A to německy. Karlštejn.
3: Skládá se z vlastního jména.
0: V německém znění Karl.
3: A ze slova Stein.
0: Tedy kámen. Což ale v zemích střední Evropy, podobně jako slova Eck a Berg, je jakousi obdobou výrazu Burg, což znamená hrad.
1: První svůj hrad ale Karel nezaložil doma, nýbrž ve vzdálené Itálii.
0: Už jsme na něj v Toulkách narazili. Nachází se v blízkosti města Lucky a jmenuje se Monte Carlo.
3: V Českém království zvětšnil po Karlštejnu svoje jméno ještě několikrát. Tak nedaleko Sušice stojí hrad Karlsberg.
0: Neboli dnešní Kašperk u Kašperských hor.
3: Na hranicích Čech služící blízko Žitavy postavil Karlsfried a Karlswald.
1: Jeho jméno nesl původně i hrad Radyně u Plzně, Karlskrone.
0: Neboli Karlova koruna.
3: Karlshaus u Hluboké nad Vltavou
0: se dnes jmenuje Hrádek.
3: A Karlsburg na Moravě,
0: to je dnešní Tepenec.
3: Zatímco Karlík u Dobřichovic, ten už přejmenován nebyl.
1: Zkrátka Karel svým jménem až neuvěřitelně plýtval.
0: Proč?
1: Protože vědomně pěstoval vlastní kult. S pýchou až přemrštěnou, možná i nesympatickou, se hlásil ke svým činům a ke svému dílu.
3: Dlužno říct, že ani jedno, ani druhé si nepřisvojil, ale vykonal.
1: Byl skálopevně přesvědčen, že ho k moci povolal sám Bůh.
3: Cokoliv podnikal, dělo se ve shodě s vůlí nebes.
1: Měl se za vyvoleného, věřil ve své mimořádné poslání.
0: Ku podivu, podobně jsou postiženi i někteří dnešní státníci a politici. A nemusí se ani jmenovat Karel.
1: Kdo projektoval Karlštejn, to není známo.
0: Ale před chvilkou nám tvrdil František Palacký, že to byl stavitel dvorský Matyáš z Arasu.
1: Není to ničím doloženo, ale je fakt, že to musel být vynikající stavitel opevnění. Složité uspořádání hradních budov, které dokonale využívaly skalnatý ostroh, to nemělo v tehdejší Evropě obdoby.
3: Už rozměry obou věží byly těžko s něčím srovnatelné. Hmotou tisíců tun kamenných bloků navršených na temeno skály působí dojmem úplné nedobytnosti. Její severní zeď je skoro 7 metrů silná.
1: Na rozdíl od jiných hradů, které měly jednu, nejvýš dvě kaple, bylo na Karlštejně kaplí 5.
3: Karlštejn byl vybudován na 3 odstupňovaných úrovních.
1: Nejnižší zaujímaly prostory určené k obývání císaři, císařovně a jejich družině.
3: Ve 2. stupni byl ve věži zřízen kostel Panny Marie a kaple svaté Kateřiny.
1: A konečně nejvýše se tyčila hlavní hranolová věž, kde byla v patře největší sakrální prostora hradu, kaple svatého kříže, nejposvátnější místo hradního komplexu.
3: Ty 3 hradní roviny měly pravděpodobně symbolickou povahu.
1: Světský komplex představoval obec pozemšťanů.
3: 2. stupeň, místo očištění.
1: A 3. a nejvyšší byl v symbolice kaple svatého kříže s ostatky svědců nebeským Jeruzalémem.
3: Na Karlštejně chtěl Karel IV. Uchovat ty nejcennější pozemské věci.
0: Podobně jako měl rytíř Artuš se svými rytíři na hradě Grálu střežit misku s krví Kristovou.
1: On však chtěl využít Karlštejn i jako místo pro spojení s Bohem.
3: Proto ve velké věži uložil říšský korunovační poklad. Zlatý obřadní kříž, ozdobený drahokamy a emailem, ve kterém bylo uloženo kopí, hřeb a část kříže Kristova s křišťálovou schránkou obsahující zub Jana Křtitele a rámě svaté Anny. Dále k němu patřily 2 meče, z toho jeden z vlastnictví Karla Velikého. Zlatá koruna svatého Karla s velkým drahokamem zvaným Candidus, zlato a pozlacené říšské jablko, stříbrné a pozlacené říšské žezlo, 2 drahocené prsteny, 3 zlaté ostruhy, zlatá kadidelnice, obřadní roucha, střevíce, rukavice a pozlacená schránka na ostatky.
1: Císař si zároveň vymyslel velmi přísná pravidla.
0: Mohli bychom říct jakýsi provozní řád karlštejnské velké věže.
2: Na oslavu a s ní spojenou úctu k posvátným nástrojům umučení páně císař stanoví, aby na oltáři těchto posvátných nástrojů ve větší kapli slavné mše sloužit nesměli jiní, leč jen arcibiskupové a biskupové, mající právo pontifikální. A aby posvátnost místa nebyla ničím rušena, zapovídá císař jednou provždy, aby ve věži hradu Karlštejna, v níž dotčená kaple je vystavěna, nebo v některé komnatě věže, nebylo nikomu dovoleno s nějakou, byť i zákonitou manželkou, spáti nebo lehati.
1: Toto ustanovení se odvolávalo na praxi starozákonních kněží a levitů, kteří se při službě Hospodinovi rovněž nesměli intimně stýkat s vlastními manželkami.
0: On to Jaroslav Vrchlický v noci na Karlštejně trochu popletl.
3: Nebylo to tak, že Karel IV. Zakázal jakékoliv ženě strávit noc na Karlštejně.
1: Bez ženské práce nebyl život na královském dvoře vůbec představitelný.
0: Pouze do velké věže měly ženy zákaz přístupu, jakož i lehání a spaní, byť i se zákonitými manželi.
2: Ozdobení hradu Karlštejna uvnitř císař nešetřil zlata ani drahého kamení, ale i krásouma, zejména malířství, hojně muselo přispívati. K manské službě hradu přikázáno drahně osad na blízku ležících a představeno jemu po 2 purkrabích, jeden z panského, 2. z rytířského stavu, kteří majíce pod svou stráží také všecka privilegia zemská, byli nejen králi, ale i stavům zavazováni přísahou. Takovýmto způsobem zaujímali oni velmi důležité místo ve státním ústroji českém a vynikali brzy mezi předními úředníky zemskými, až v roce 1625. všecky poklady karlštejnské přeneseny byly do Prahy, počemž hrad sám, co statek koruní, některým lidem soukromým do zástavy dáván byl a rychle se blížil pádu svému, který teprve v časech nejnovějších odvrácen byl. A i podnes ještě rád putovává tam poutník umění milovný, aby křísil srdce i mysl názorem nehojných, ale i tak poměrně bohatých zbytků uměleckých těch pokladů, které tu kdysi shromážděny byly.

0: Děda občas mojí mamince říkal hruštičko. Když byla malá, tak prý skoro pořád. Teď, když byla velká, tak jenom, když nebyla na blízku babička. Babičce to vadilo a když to náhodou zaslechla, hned dědu okřikla, že je starý a hloupej a nemá rozum. Nikdo z nás nevěděl, proč to babička nerada slyšela. Hruštička měla plno kamarádů a ještě více sestřenic a bratranců. Nejraději ze všech měla bratrance Šotkovi. Správně se sice jmenovali Šotekovi, ale nikdo jim tak neříkal. Každý o nich mluvil jako o Šotkovejch. Starší Adolf, nebo taky Áda, byl víc divokej, ale všechno uměl udělat rychle, každý mu utekl a pořád vymýšlel nějaké lumpárny. Bez něj by žádná volná chvilka nebyla tak zábavná. Ale opravdový kamarád mojí maminky byl mladší bratranec Jindra. Správně se jmenoval Heinrich, ale teta a strejda Šotkovi na něj volali Jindra. Ne Jindro, ale Jindra. Oni měli takový zvyk, že na každého volali prvním pádem. Áda, pojď domů. Jindra, kde seš? A paní Šotková volala na naši maminku Hruštička. Kluci ale říkali zásadně Hruška. Říkal jí tak i její mladší bratr Mína. Když měl Áda narozeniny, dostal od pana Šotka opravdového německého vlčáka, maskovací celtu a vojenskou dýku s dřevěnou rukojetí. Aby to nebylo Jindrovi líto, dostal taky maskovací vojenskou celtu, ale psa ani dýku ne. Toho měl jenom Áda, protože měl zrovna teď o prázdninách narozeniny. Když se obě celty sepnuly dalšími stranami k sobě, bylo možné z nich postavit stan. Áčko. Ten stan Jindra a Áda postavili na dědově zahradě, aby s nimi mohla spát i Hruška. Společně s pravým německým vlčákem v něm každý prázdninový den nocovali. Děda je jednou vyfotografoval, jak leží všichni tři ve stanu na břiše, hlavy jim z toho stanu koukají a úplně vpravo se k ním mačká pes. Takže tam vlastně neleželi tři, ale čtyři. Pro toho psa vymyslel jméno náš děda, právě když je fotografoval. Do té doby pes neměl jméno. Áda, jak se tvůj pes jmenuje?
1: Nemá jméno.
0: Ale je to pravý vlčák. Německý vlčák. No já vím, ale každý pes se musí nějak jmenovat.
1: No nemá jméno. Říkáme mu pes.
0: Musí mít jméno. I když je to pravý německý vlčák, musí mít jméno, abys na něj mohl volat.
1: Nemá jméno. Každý mu říká Šotku vlčák.
0: Ale to nejde. Tobě taky nikdo neříká Šotku kluk, ale Áda.
1: No ale vaše dcera se taky nemenuje Hruška a každý tak říká.
0: No já vím, ale to je jenom taková přezdívka.
1: No tak jak by se náš vlčák měl jmenovat?
0: No, jako nějaký slavný vlčák.
1: A vy nějakýho znáte? Nějakýho slavného vlčáka?
0: Znám.
1: No a jak se ten slavný vlčák tedy jmenuje?
0: Rintintin.
1: Jak?
0: Rintintin. To je moc dlouhý, nikdo na ně nebude tak volat. No ale je to slavný pes, ten Rintintin.
1: No ale moc dlouhý.
0: No tak jenom Rin. No to je krátký a každý si hned vzpomene na toho slavného psa.
1: To není špatný. A může se opravdu jmenovat jenom tak krátce Rin?
0: No samozřejmě.
1: Tak jo, je to Rin.
0: Ale teď se už do toho stanu poskládejte, ať vás můžu vyfotografovat. Od té doby neměli Šotkovi dva syny, ale tři. Áda byl nejstarší, Jindra prostřední, Rin nejmladší. Tak to alespoň vždycky říkal pan Šotek. Že prý Šotková musí vařit navíc jednu porci, protože Rin je stejně nenažraný jako Áda a Jindra. A Hruška měla ve svém albu hned na první straně velkou fotografii. Opravdový vojenský stan postavený z maskovací celty a uvnitř stanu Áda, uprostřed Hruška, napravo Jindra a úplně nejvíc zpravo ještě nalepený Rin. Děda udělal ještě několik úplně stejných fotografií, akorát takových malých, asi tak 3x4 cm. A každý jich dostal několik, aby měl po prázdninách na rozdávání, aby se mohl pochlubit, že spal v opravdovém vojenském stanu a aby každý viděl vycvičeného vojenského psa se slavným jménem Rin.

0: Po prázdninách nastoupili Áda a Jindra na celý školní rok do německé školy. Paní Šotková to tak chtěla a říkala, že je to tak lepší, že kluci budou umět česky i německy. A moje babička jí to pochvalovala, že se alespoň kluci ve světě nikdy nestratí. Na vánoční prázdniny byli kluci doma a to bylo naposledy, kdy je Hruška viděla. Úplně naposledy. Potom si už jenom psali. Dopisy psal vždycky Jindra a Áda se jenom dole podepsal, nebo tam občas připsal nějakou hloupou poznámku. Jindra vždycky Hrušce ke každému dopisu přibalil jednu fotografii, takovou tu malou, na které jsou všichni tři, vlastně čtyři ve stanu. A na druhou stranu fotografie napsal jedno písmeno a jedno číslo. Že prý je to tajný kód a až jich bude mít 16, tak to může poskládat a přečíst si tajnou zprávu. Dopisy chodily, i když se Hruška přestěhovala ze Sudet do Krušovic. Babička v Sudetech zůstala přes celou válku. Prohlásila, že prý to bude lepší a nebude o tom s nikým diskutovat. Myslela tím samozřejmě dědu, protože ten jediný ji na slovo poslouchal. Každý druhý by o tom diskutoval, ale děda ne. Proto mu to tak babička vždycky říkala. Nebudu s nikým diskutovat. Ano. Je lepší být ze široka rozkročený. Ano, ale nerozumím ti. Já ti nerozumím. Ale rozumíš. Nemusíme prodávat dům a máme tady dobré známé.
1: Jaké známé? Samé Němčoury.
0: Jaké Němčoury? Šotkovi nejsou žádní Němčoury, ale Šotkovi. Od nás, ze Sudet.
1: Já ti nerozumím.
0: Ale rozumíš. Akorát koukáš, jako bys spadl z rušky. Budu za vámi jezdit a vy za mnou. Je to lepší být rozkročený. Jednou nohou tady a druhou nohou tam.
1: Nemůžeš být rozkročená, nemůžeš sedět na dvou židlích.
0: Nebudu s nikým diskutovat. V Krušovicích se nastěhovali do malého domku, který stál kousek stranou, směrem k Řevničovu. K domku byl přilepen ještě menší domek. V tom bydlel pan Rabas, který celé dny, když nepršelo nebo nemrzlo, lítal venku a pořád maloval Krušovice a Řevničov. Když měl dobrou náladu a bylo pěkné počasí, vyrazil i dále, až na Šustnu. Jednou plíbil až v Domoušicích, což je pěkný lán cesty. Musel to mít namalované ze všech stran a v každém ročním období. Celý jeho malinký dům tak zvláštně voněl. Všechna místa na stěnách byla zaplněna jeho obrazy. Kopec louštin nad Krušovicemi, západ slunce nad Řevničovem nebo Strání, žitné pole za pivovarem, železniční viadukt u Domoušic, statek Zíků a další a další a další. Všude, i ve sklepě. A náš děda si ho stále dobíral, ať to nafotografuje, že je to rychlejší, levnější a takové opravdové.
1: To není ono. Obraz, to je ono. Fotografie, to je ono. Herman, ty se zbláznil. Obraz je umění.
0: Kdybys byl chytrej, tak si ode mě nějaký obraz koupíš. Nač bych kupoval draze obrazy, když si to levně nafotografuji?
1: No tak si alespoň nějaké vezmi, zadarmo.
0: No a co bych s nimi dělal, Rabas?
1: Herman, Herman, ty jsi hloupej učitel. A ty jsi starý patlal, Rabas. Herman, Herman.
0: Jedině, kdybys namaloval obraz mojí rodiny. To bych bral.
1: Žádnou rodinu malovat nebudu, jsem krajinář.
0: Rabas, Rabas, žádný krajinář, ale starý vůl, portréty by tě dobře živily.
1: No, možná někdy nějaký portrét zkusím, ale jenom tebe, Herman. Někdy v létě tě namaluju. Teď je strašná zima a mrzne mi olej v barvách. Barvy tuhnou.

0: Hruška si všechny dopisy od Jindry a také všechny fotografie s číselnými kódy schovávala do krabice od bot. Na Vánoce přijela babička ze Sudet a přivezla i dva další dopisy pro Hrušku, jeden od Ády a jeden od Jindry. Ten od Ády byl s francouzskou poštovní známkou a ten od Jindry jenom s razítkem a takovým divným písmem. Skoro jako arabské nebo řecké písmo.
1: To není řecký ani arabský.
0: A jaký tedy?
1: No, to je azbuka. Tak se píše v Rusku. Dopis asi přišel z Ruska.
0: A proč by chodil z Ruska?
1: No tak se podívej. Přečti si ho.
0: Ale co by Jindra dělal v Rusku? Vždyť je ve škole v říši.
1: Přečti si ho.
0: Ahoj, Hruška. Jsem teď v armádě u Waffen SS. Všichni z naší třídy jsme nastoupili ke stejnému útvaru. Jsme v Rusku u Stalingradu. Víc napsat nesmíme, ale až vyhrajeme, pojedeme domů. Už nebudu chodit do školy v Německu, ale vrátím se k nám, do Sudet. Tam je to nejlepší. Těším se na tebe, na Rina a na rodiče. Těším se na leto pod stanem. Tady je teď strašná zima, ale až vyhrajeme, určitě přijedu. Hrozně se na tebe těším. Jsi moje nejlepší kamarádka. Taková sladoučká Hruštička. Posílám ti další fotografii. Nezapomeň na tajnou zprávu. Pozdravuj všechny. Tvůj Jindra Šotek.

0: Hruška složila dopis a dala ho zpátky do obálky. Z Ruska je to, říkal jsem ti to. Jindra je v Rusku. Tak daleko. Ve Stalingradu. Tam už není ani Jindra, ani žádný německý voják. A kde by byl? Třeba je zpátky. A jsou zase s Ádou doma. Z kuchyňského kredence vyndala Hruška ostrý nůž a ostrou špičkou zajela do druhé obálky. Opatrně, aby nepoškodila francouzskou poštovní známku. Hruška, s naším Afrika Korps jsme zase zpátky ve Francii. Nevím, co s námi bude. Pořád pendlujeme sem a tam. Chudák Jindra už se nevrátí. Poslali mi vojenskou poštou všechno, co po něm zůstalo. Nevím, proč měl u sebe tolik malých fotografií. Nevím, co s nimi dělal. Sám nevím, kde skončím, tak ti všechny posílám. Nevím, jestli tento dopis dostaneš. Pozdravuj rodiče a našeho psa. Rin mi chybí nejvíce. Kdybych se nevrátil, postarej se o něj. Rin tě má taky rád. Áda. Hruška se podívala na razítka na obálkách a hned jí bylo všechno jasné. Nemohla číst. Oči měla zalité slzami a po tvářích se jí koulely další a další. V levé ruce držela několik malých fotografií. Všechny stejné. Všechny s opravdovým vojenským stanem. Nalevo Áda, uprostřed ona. Vedle ní Jindra a vedle Jindry Rin. Jako by to bylo včera. Dopisy dala opatrně do krabice od bot a vyběhla nahoru do podkrovního pokojíku. Nemohla se nadechnout. Otevřela okno a pustila dovnitř mrazivý vzduch. Venku se proháněly drobné vločky a na pozadí temných krušovických lesů vytvářely divoké obrazy. Jako od rabase.
1: Večeře, nemám hlad. Pojď k večeři, přivezla jsem něco od paní Šotkové ze Sudet. Nemám hlad ani chuť. Poběž dolů, musíš jíst, potřebuješ to. Nemám hlad. Nemám chuť k jídlu, nepůjdu dolů. A taky nic nepotřebuju. Nic na tebe nezůstane. Nic nechci.
0: Hruška zavřela okno a sedla si k malému stolku u okna. Sundala víko od krabice

Jindra, mluje Hany. Jindra miluje Hany. Rozplakala se. To bylo poprvé a naposledy, co jí Jindra oslovil jinak než Hruška, jejím pravým jménem.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část pátá. Proces. Otaz zástřízlý byl v Jílovém neprávem obviněn z krádeže zlata a odsouzen k smrti. Diviš, jeho přítel, ho z vězení osvobodil a pan Oldřich z Chlumu, královský prokurátor, připravuje u krále velké představení. Pátrání po ukradeném zlatě krále Přemysla Otakara se blíží k závěru. Král Přemysl seděl na trůnu a rukou si zamyšleně podepíral bradu. Nechal sál upravit přesně tak, jak si Oldřich z Chlumu přál. Nalevo od jeho trůnu stál masivní dubový stůl, na něm pozlacený kříž, vedle meč a jeho pečetidlo. U stolu bylo připraveno křeslo pro královského prokurátora, který jako jediný měl právo v přítomnosti krále sedět. Křeslo i stůl byly potaženy rudým suknem. Král tleskl a v zápětí vstoupil Oldřich. Měl na sobě fialový šat vyšívaný stříbrem, kolem krku mu visel masivní zlatý řetěz, odznak jeho úřadu. Trochu nervózně se uklonil. Král se na něho podíval.
3: V noci jsem o všem, co si mi navrhl, přemýšlel. Poslechnu tě, ale doufám, že dokážeš svému králi zlato vrátit. Pokud bys zklamal...
4: To jsme si, myslím, můj pane, vyjasnili už včera. Buď vaše zlato, nebo moje hlava. Ale všechno musí proběhnout podle mého plánu. I to, co jsem připravil pro vás, můj králi.
3: Jde přece o mé zlato. Naučil jsem se, co mám říkat. Já to určitě neskazím. Přiveďte ostatní.
0: Do sálu vstoupil mincmistr Eberhard, jeho perkmistr Fridlín, jílovský richtář Henslin, pasířský mistr Vojtěch, velitel hradní posádky a několik královských úředníků. V obličeji všech se zračilo napětí. Král tleskl a do síně vstoupil kat, který vedl spoutaného Mikeše z Dobronína. Sál zahučel údivem. Král starobil

0: Tou formulí zahájil zasedání a předal slovo svému prokurátorovi.
1: Vy všichni, co jste tady, už víte, co se stalo. Zlato, které si náš panovník nechal přivézt z Jílového, bylo ukradeno.
0: Potom Oldřich podrobně zopakoval celý případ. Jak bylo zlato v Jílovém za přítomnosti mincmistra Eberharta a dalších spolehlivých mužů zváženo, uloženo do truhlic, zapečetěno a převezeno na Pražský hrad.
1: Když náš milostivý panovník nechal truhly otevřít, zlato bylo pryč. Stala se hanebná krádež.
0: Při těch slovech se Oldřich otočil přímo na Mikyše z Dobrodína, který zrudl a vykřikl.
2: Protestuji proti tomuto bezpráví. Nic jsem neudělal, ale ty, Oldřichu, to ty si s vyšetřováním nevíš rady. Aby se zachránil vlastní kůži, falešně si mě nařknul.
0: Král dal pokyn Byzici a ten přetáhl Mikeše důtkami přes záda, aby stichl. Mikeš sykl bolestí a sklonil hlavu. Oldřich pokračoval.
1: Jak jsem zjistil, zlato z Jílového odešlo v pořádku. Po cestě je hlídala družina králových vojáků. Přesto, když truhly za přítomnosti našeho panovníka pan Eberhard otevřel, bylo v nich místo zlata kamení. Jak se to mohlo stát? Celá záhada je založena na jednoduchém triku. Během cesty zloději, protože Mikeš nebyl sám, měl své pomocníky, tak tito zločinci vyměnili truhlice. Udělali to ve chvíli, kdy vojáci pronásledovali lupiče, kteří je přepadli. Místo truhel, které byly plné zlata, putovali do Prahy jiné, v nichž bylo pouze kamení.
2: Jak se jim podařilo to zvládnout za tu chvíli, než se vojáci vrátili? Ty truhlice byly hodně těžké. Než by je přeložili, to by trvalo hrozně dlouho.
1: Udělali to velice jednoduše, můj pane. Na dohodnutém místě čekal v lese druhý vůz, který měl naloženy úplně stejné truhlice opatřené královským erbem, ale plné kamení. Tady zaútočili Lapkové a odlákali doprovod. Pak jen stačilo přepřáhnout vozy a bylo hotovo.
0: Mikeš z Dobronína zbledl a vykřikl.
2: Ale Oldřichu, nevyprávěj báchorky! Jsem snad kouzelník, abych si vyčaroval druhý vůz? Jak to můžeš dokázat?
1: Snadno. Nejenže vůz vidělo několik vesničanů, ale my jsme ty čtyři truhlice s erbem našeho milostivého panovníka v opuštěné štole objevili.
2: A kde je moje zlato? Našli jste ho?
1: Odpusťte, vznešený králi. Truhlice byly prázdné. Zločinci zlato někam odvezli. Mikeši, tvůj panovník se tě ptá, kde je jeho zlato. Tak mluv.
2: Pane můj, vznešený králi, Přemysle, to všechno je smyšlenka. Po celou dobu, kdy vojáci pronásledovali lupiče, se mnou byl kočí pana rychtáře Henslina, ten moji nevinu dosvědčí.
1: Kočí je mrtev. Tvůj pomocník, jmenoval se Markvart a sloužil Rožmberkům, ten ho zavraždil. Vím víc, než si myslíš. Byl to Markvart, kdo řídil ten druhý vůz. A byl to také on, kdo pomáhal zlato ukrást. Však ty na mučidlech potvrdíš má slova. Obávám se však, urozený králi, že zlato má již ve svém sklepení pán z Rožmberka.
0: V síni to zahučelo nevěřícím úžasem, ve kterém zcela zanikly protesty Mikyše z Dobronína. Přemysl vyskočil z trůnu.
2: Pokud to byl skutečně pán z Rožmberka, udělal největší chybu svého života. Pozná, kdo je vládcem Českého království. Prokurátore, máš ještě něco? Nebo může Kat začít s výslechem Mikeše?
1: Jenom drobnost k vyjasnění, můj králi. Truhlice byly zapečetěné, a to i ty druhé, falešné. Jenže na těch podvržených, které byly plné kamenů, byla pečeť pana Mikeše v pořádku. Ovšem ta druhá, patřící perkmistru Fridlínovi, ta byla falešná. Dal jí zhotovit pan Mikeš u pasíře Janka od špitálu. Ten však neměl dostatek zkušeností a udělal několik drobných chyb. Pasíře Janka rovněž zavraždil Markvart, Mikešův komplic. Samozřejmě proto, aby Mikeše nemohl usvědčit.
0: Mikeš z Dobronína co si hystericky vykřikl a než se kdo nadál a stačil zareagovat, vyběhl ze sálu a zabouchl za sebou dveře vedoucí na nádvoří. Oldřich křičel na velitele stráží, ten křičel na vojáky, v sále vypukl zmatek. Nakonec Purkrabí skočil k oknu a zavolal vojáky na nádvoří, aby zběha chytili. Mikeš, když viděl, že se k brance vedoucí ven nedostane, vběhl do dvířek na věž. Všichni v sále se nahrnuli k oknům, aby viděli, jak to dopadne. Do dveří na věž se nahrnuli královi vojáci a Oldřich poznamenal.
1: Je v pasti. Z věže není úniku. Máme ho.
0: Chvíli nebylo vidět nic. Ale pak se na vrcholku věže objevili vojáci. V jejich středu se zmítal muž v plášti Mikeše z Dobronína. Zuřivě se s nimi rval, až jeden z vojáků máchl rukou, ve které měl dýku. Pronásledovaný vykřikl, v zápětí přepadl přes okraj věže a zřítil se dolů za hradby. Plášť s dobronínským erbem za ním vlál jako křídla můry, která se spálí o oheň. Král se otočil k Oldřichovi.
2: Mikeš je mrtev. Máš ještě nějakého jiného svědka proti Rožumberkům?
1: Můj králi, já sice žádného jiného svědka nemám, ale u vyloupených truhel se našel plášť s rožumberským erbem.
2: Plášť se dá převléknout, to není důkaz. Poslyšte všichni královu vůli. Zlato uloupil Mikeš z Dobronína s dalšími zločinci, kteří však díky liknavosti mého prokurátora Oldřicha z Chlumu zůstali nepotrestáni. Přesto může zaloupeš svou nepozorností také mincmistr Eberhard. Jeho lidé měli zlato střežit celou cestu. Proto mu ukládám zaplatit celou částku, tedy 800 hřiven zlata znovu. Současně jej, ale také jeho perkmistra Fridlína, zbavují všech práv na těžbu zlata v Jílovém. O tom, jak naložím s tebou, pane z Chlumu, rozhodnu později. Slyšení je u konce.
0: Odhalení Mikeše z Dobronína a jeho děsivá smrt, potrestání pana Eberharta i perkmistra Fridlína, to nebyly náměty, o kterých by ostatní chtěli rozmlouvat. Na nádvoří se všichni rozloučili mlčky a bez úsměvu. Ve svitu louče, v šeru a prachu, lopotil se perkmistr Fridlín s rychtářem Heslinem. Odkrývali otvor v podlaze štoly. Fridlín zadýchaně supěl.
2: Myslel jsem, že zlato tady ještě nějaký čas necháme, ale slyšel si krále. Zbavil mě postavení a kdo ví, kam mě Eberhard pošle. Raději budu mít to zlato ve sklepení našich domů v Praze. Hned ráno necháme štolu zavalit, aby tajná chodba byla navždy ztracená. Já budu váčky vyndávat a ty je odnášej ke vchodu. Až budou venku všechny, dojdu pro vůz.
0: Trvalo dlouho, než váčky, a bylo jich 160, Henslin odnosil. Počkal, až přijde Fridlín. Venku byla tma. Fridlín zapálil louč, otočil se a zděšeně vykřikl. Přímo před ním stál Mikeš z Dobronína.
2: Proč se vracíš mezi živé? Jdi ode mě.
0: Pokusil se utéct, ale to už ho chytli pevné ruce a bleskově spoutali. Stejné péče se dočkal i Henslin, který se s vytřeštěnýma očima díval na Mikeše.
2: Jak jsi mohl přežít pád z věže?
0: Ze tmy vystoupil královský prokurátor důstojný a vážný.
1: Jak mohl přežít? To snadno vysvětlím. Popravili jsme místo něj náčelníka lupičů. Toho, kterého jste si najali, aby během cesty do Prahy odlákal od vozu se zlatem vojenský doprovod. To jste si skutečně mysleli, že mě oklamete? Odveďte je oba do věže a připravte sál pro zasedání soudu.
0: Mikeš z Dobronína si nadšeně prohlížel váčky se zlatem. Potom objal Oldřicha.
2: Povedlo se. Máme zlato i ty ničemi. Ale přiznám se ti, Oldřichu, i když jsem věděl, že to slyšení u krále je jen hra, měl jsem strach. Všechno, co jsi říkal, bylo tak přesvědčivé. Vůbec netuším, jak to ve skutečnosti bylo.
1: Překontroluj a ulož zlato. Nech ho důkladně hlídat, ať se zase nestratí. Ráno se musí poslat do Prahy. Až to zkontroluješ, přijď do věží. Tam se dozvíš vše.
0: Hlavní sál tvrze věží připomínal soudní síň. Na stole potaženém rudým suknem stál velký kříž. Do křesla uprostřed se posadil královský prokurátor Oldřich z Klumu. Po jeho pravici seděl královský úředník pan Mikeš z Dobronína, po levici správce tvrze. Dva královští vojáci přivedli perkmistra Fridlína a richtáře Henslina. Postavili je doprostřed sálu, přímo před prokurátora. Oldřich povstal a pronesl formuli, kterou se jménem Boha a krále zahajovalo soudní jednání.
1: Viním Fridlína a Henslina, že ukradli zlato, které patří králi Přemyslovi. Jejich doznání není nutné, neboť byli s ukradeným zlatem chyceni. Protože se dopustili úkladu proti králi, může soud rozhodnout o některém z těžkých trestů smrti. To znamená buď lámání v kole, nebo trhání kleštěmi. Pokud však prokáží účinnou lítost a budou pravdivě před tímto soudem vypovídat, navrhnu králi trest prosté smrti stětím.
0: Oba odsouzení poklekli a Oldřich zahájil obžalobu.
1: V Praze jsem odhalil králi pravdu o tom, jak se vše stalo. S jeho souhlasem jsem sehrál malé divadlo. Jistě by nebyl problém dát oba zločince Katovi. Na mučidlech by přiznali, kam zlato ukryli. Ovšem, mohlo to trvat dlouho, ale král zlato potřebuje ihned. Proto jsem obvinil pana Mikeše, aby král mohl zbavit perkmistra Fridlína jeho úřadu. Donutili jsme tak tyto dva zlotřilce, aby zlato co nejrychleji vyzvedli z úkrytu. A podařilo se. Nejlépe se ve zdejších štolách vyznal perkmistr Fridlín. V průběhu let, co tady pracoval, objevil tajný vchod do podzemní kopky, ale nechal si to pro sebe. Čekal na vhodnou příležitost. Ta přišla s požadavkem krále na zlato. Fridlín s Henslinem se na krádež připravili velice důkladně. Bylo jim jasné, že se pachatel krádeže musí najít co nejdříve, aby vyšetřování netrvalo příliš dlouho. Ale současně museli vzbudit dojem, že zlato zmizelo u někoho mocného, aby vyšetřování nebylo příliš důkladné. Vybrali si pána z Rožmberku, který nepatří ke královým příznivcům. Jak to tedy bylo? Vůz s truhlicemi vyráží z Jílového do Prahy. Doprovází ho Mikeš z Dobronína a královi vojáci v čele s Fridlínem. V lese je průvod přepaden lupiči najatými Markvartem. Ti odlákají vojenský doprovod a u truhlic zůstane jen kočí a pan Mikeš. Po malé chvilce se vojáci z neúspěšného pronásledování vracejí a vůz pokračuje do Prahy. Mezitím Markvart, oblečený do pláště s erbem růže, odveze prázdné truhlice do štoly a nechá je tam i s pláštěm. Potom jede do Prahy a zavraždí Kočího. Když v Praze pan Eberhard za přítomnosti krále truhlice otevře, najde v nich místo zlata kamení. A pan Mikeš se náhle stává hlavním podezřelým.
0: Pan Mikeš se zamyslel a nevěřícně kroutil hlavou.
2: A jak si přišel na to, že zlato bylo ukradené už v Jílovém? To přeci nikoho ani nenapadlo.
1: Dlouho jsem měl jen podezření. Odhalení oné dívky, že do sklepení, ve kterém bylo ukryto zlato, existuje ještě jeden tajný vchod právě z té zakleté štoly, mě donutilo uvažovat. A včera, když mi Diviš vyprávěl o zatčení Oty, o jeho divném soudu, který na něj vymysleli právě Fridlin s Henslinem, začalo mi být jasné, jak se to stalo. Kdo všechno byl u vážení a ukládání zlata do truhlic? Pan Eberhard, pan Mikeš, perkmistr Fridlin a richtář Henslin. Plus královi vojáci, ale ty jsem nebral v úvahu. Kdo z nich měl motiv zlato ukrást? Pana Eberharta jsem vyloučil, ten to neměl zapotřebí. U pana Mikeše jsem si chvíli nebyl jistý, ale když všechny stopy ukazovaly přímo na něj, tak zřetelně a jasně, začal jsem mít podezření na zbývající dva.
0: Oba dva zločinci klečeli před panem Olzichem. Henslin měl hlavu sklopenou a třásl se. Fridlin se drze usmíval, jako by mu všechno bylo jedno. Oldřich pokračoval v líčení.
1: Takže Fridlin a Henslin v noci vlezli slojemi z ďáblovy štoly do sklepení, kde byly uloženy truhly se zlatem. Přede dveřmi stáli vojáci, kteří neměli tušení, co se v zamčené a zapečetěné kopce děje. Zloději otevřeli truhlice, vybrali zlato a místo něj do nich dali kamení. Pak truhlice zapečetili falešnými pečetěmi a zlato ukryli v podzemí.
0: Fridlin, který vše sledoval se zvráceným zaujetím, se ozval.
2: Odpusťte, urozený pane, ale jak jste došel k názoru, že to neudělal pan Mikeš? Vždyť falešná pečeť byla moje, nikoli jeho. Přece vám muselo být jasné, že si tu pečeť u Janka od špitálu mohl objednat jedině on.
1: Tady jste udělali hrubou chybu. Proč jste mě chtěli u pasířova domu zavraždit?
2: Nechtěli jsme vás zabít. Chtěli jsme vás na ten dům jen upozornit. Bylo jasné, že vám Janek všechno řekne. I to, že si pečetě objednal pan Mikeš. Potom Janek zemře a když zmizí i nákresy pečetidel, kdo objeví pravdu?
1: Další chyba. Neprověřili jste si, jak Janek pracuje. Dali jste mu kresbu svého pečetidla s chybou a potom jste si ji vzali zpět. Ale netušili jste, že si pasíř dělá od všech kreseb dvě kopie. Jednu Markvart spálil, ale ta druhá zůstala ukryta. Tak jsem zjistil, že pečetidlo neudělal špatně, ale přesně podle nákresu. Chvíli jsem se trápil otázkou, kdo by byl takový hlupák, aby si nechal vyrobit pečetidlo podle špatné předlohy. To byla moje další stopa.
2: To ale přece nic nedokazuje.
1: Poslední hrubou chybou, kterou jste udělali, byla přesná kopie pečetidla pana Mikeše, kterou jste si u Janka také nechali vyrobit. Tentokrát bez chyb. I od tohoto nákresu si Janek udělal kopii a já ji našel. Mysleli jste si, že když Markvart pasíře Janka zavraždí a všechny nákresy spálí, máte vyhráno. ale Janek si kopie schoval ještě jinde. A mimochodem, tělo zavražděného Markvarta jsme našli v řece. Kdo z vás ho zabil? Ty, Henslíne?
2: Přiznávám se, vznešený pane.
1: A to falešné obvinění mého panoše Oty. Fridlíne, co to mělo znamenat?
2: To byl jen nápad. Kdyby se něco prozradilo, mohli jsme ukázat na člověka, který byl obviněn, usvědčen a popraven za krádež zlata. Mohlo se to hodit.
1: Ještě mi řekněte, jak to bylo s tím démonem v ďáblově štole? Fridlíne.
2: Nechal jsem Markvartovi ušít dlouhý plášť, pošitý stříbrnými plíšky. Na hlavě měl lesklou přilbu a na ní upevněny hořící svíce. To pověrčivým horníkům stačilo, aby do štoly vůbec nevkročili. Všechno to bylo tak dokonale připravené. Pitomá čmáranice a skvělé dílo je vniveč.
1: Několik vražd, loupež králova zlata, falešné obvinění. Tomu říkáš skvělé dílo? Jelikož zločinci neprojevili před tímto soudem ani špetku lítosti, navrhnu králi, aby byli popraveni lámáním v kole. Slyšení je u konce.
0: Fridlín si jen nepřítomně šeptal něco o pár čmárenicích, za to richtář Henslin zděšeně vykřikl a pak omdlel. Případ byl uzavřen. Den po skončení rytířského turnaje jeli Oldřich z Chlumu s velitelem Divišem a doprovodem zpátky na Bezděs.
3: No, doufám, že Otovi nebude loučení s tou milou dívkou trvat moc dlouho. Máme na hradě dost jiné práce, než muchlovat se s holkama.
1: Jen ho nech, milí Diviši. Třeba to tentokrát dopadne úplně jinak. Náš milý Ota se konečně usadí a bude mít kopu dětí.
0: Oldřich z Chlumu, královský prokurátor a velitel jeho stráží Diviš se na sebe vážně podívali a potom se dali do hlasitého smíchu.

0: těžkým srdcem se odhodlávám k vyprávění tajemného příběhu, který mě osobně tolik zasáhl a zranil, jako žádný jiný z případů mého geniálního přítele Sherlocka Holmesa. V roce 1891 dosáhl jeho věhlas takových rozměrů, že začal pracovat na základě mezinárodní úmluvy na supertajných případech pro francouzskou vládu. O to víc mě překvapilo, když se náhle, bylo to 24. dubna večer, objevil v mé ordinaci.
1: Watsone, neruším vás.
0: Vy zde, příteli? Myslel jsem, že jste v Paříži. Vypadáte přepadle.
1: Měl jsem drobné nepříjemnosti a trochu přepínám své síly. Neměl byste nic proti tomu, kdybych zavřel okenice?
0: Bojte se něčeho?
1: Ano, vzduchovek s krátkou hlavní.
0: Jste snad v nebezpečí?
1: Vy víte, že nejsem nervózní, ale přesto raději opustím váš dům přes zeď na konci zahrádky.
0: Co to všechno znamená?
1: Nezajel byste se mnou na týden do Evropy?
0: Jistě, ale kam?
1: Kamkoliv, to je mi docela jedno.
0: Co se děje? Mluvte, pro boha, Holmesi.
1: Slyšel jste někdy o profesoru Moriartym?
0: Ne, nikdy.
1: Vidíte, a v tom je právě jeho genialita. Ten člověk si dělá v Londýně, co chce. A nikdo o něm neslyšel. On je přitom hlavou organizovaného zločinu, ale dokáže mistrně tahat nitky a stát nepozorován v pozadí. Dopadnuli ho, dosáhne má kariéra vrcholu. Konečně jsem narazil na protivníka, který se mi vyrovná intelektem. Nakonec však přece jen udělal chybný krok. A já ho opředl sítí, kterou zbývá jen zatáhnout. Do 3 dnů budou věci zralé a profesor s hlavními členy své bandy padne do rukou policie.
0: Gratuluji.
1: Předčasně, drahý brachu. Profesorovi neušel ani krok, který jsem udělal. Dnes ráno mne totiž vyhledal.
2: Skřížil jste mi cestu. Situace je neudržitelná, musíte s tím přestat.
1: Za 3 dny.
2: Ale kde pak? Způsob, kterým jste postupoval, mi poskytl opravdový intelektuální požitek a jen nerad bych proti vám použil krajních opatření.
1: Nebezpečí patří k mému povolání.
2: Tohle není nebezpečí. To je jistá záhuba. Musíte uhnout z cesty, pane Holmesi, nebo budete rozdupán.
1: Já neustoupím.
2: Bude to tedy souboj mezi vámi a mnou, pane Holmesi. I kdybyste byl tak chytrý, že byste mě dokázal zničit, buďte ujištěn, že stejný osud připravím já vám.
1: Děkuji za kompliment, pane Moriarty. Ale v zájmu veřejnosti se nechám třeba i zničit.
2: Dobrá, vyhlásili jsme boj.
0: Hrome!
1: Tak tedy ve stručnosti vypadal můj rozhovor s profesorem Moriartym.
0: Proč proti němu nesalarmujete policii?
1: Jsem přesvědčen, že úder nepřijde od něj, ale od jeho agentů. V poledne mě málem přejel vůz tažený s běsilými koňmi. O hodinu později se za mými zády zřítily ze střechy naskládané tašky. Cestou k vám mě přepadal nějaký hromotluk s obuškem. Myslíte, že to byly náhody?
0: Obdivuji vaši odvahu.
1: Musíme přečkat ty 3 dny. Soud se bez mé výpovědi neobejde. Pojedete se mnou, drahý Watsone?
0: Jak můžete pochybovat?
1: Od této chvíle se mnou hrajete dvousečnou hru proti největšímu darebákovi a nejmocnějšímu zločineckému syndikátu v Evropě. Poslouchejte, co musíte udělat.
0: Ráno jsem doslova a do písmene uposlechl Holmesových instrukcí, jak mám zmizet ze svého bytu a nepozorován se dostat na nádraží. Vše proběhlo bez potíží.
1: Jen v kupé, které jsme měli zadáno, se usadil jakýsi stařičký italský duchovní. Po Holmesovi ani památky.
3: Mazava žadla vám, doufám, nevadí, signore.
1: Ale toto kupé je rezervováno, důstojný otče.
3: Si occupato.
1: Vlak už se dával do pohybu, ale Holmes stále nikde. Co se mu k čertu mohlo stát?
3: Ale, milý Watsone, sedíme tu spolu už dobrých 5 minut a ještě se vám stále neuráčilo popřát mi dobrého jitra,
1: Holmes,
3: signore?
1: To jste vy, Holmesi.
3: Jeden z mých pověstných převleků. Je třeba stále zachovávat maximální opatrnost. Jsou nám stále na stopě.
1: Ujedeme jim. Rychlík má přímé napojení na loď. A tak se toho zloducha zbavíme na dobro.
3: Myslíte? Patrně jste si, milý Watsone, plně neuvědomil, co míním, když říkám, že ten člověk se mi intelektem naprosto vyrovná.
1: Ještě ten den, večer, jsme různými oklikami dorazili do Bruselu a na zítří pokračovali do Štrasburku. Holmes se stále pronásledovalo tušení, že Moriarty je nám v patách. V pondělí telegrafoval Holmes londýnské policii a večer byla v hotelu odpověď.
3: K čertu, to jsem čekal. Unikli jim.
1: Moriarty?
3: Pozatýkali celou bandu, kromě Moriartyho a ještě 3 dalších. To se rozumí. Když jsem odjel z Anglie, není tam nikdo, kdo by na ně stačil. Bylo by nejlíp, kdybyste se vrátil domů, Watsone.
1: Opustit vás? Proč?
3: Budu pro vás nebezpečným společníkem. Všechny podniky a plány toho člověka jsou v troskách. Zbývá mu jediné. Msta.
1: Já, starý válečník a váš starý přítel, já vás mám v tísni opustit nikdy. Jedeme dál.
3: Výborně. Troufám si říct si, milý Watsone, že jsem nežil nadarmo. Přestože jsem zneškodnil 100 padouchů, rád bych svou kariéru korunoval dopadením největšího zločince Evropy. Stanu se tedy lovcem i vábničkou zároveň. Zítra odjedeme do Ženevy.
1: Údolím Rhony jsme se pak dostali až k horám. Můj přítel zatoužil spatřit na vlastní oči slavné reichenbachské vodopády. Usídlili jsme se s největší ostražitostí ve vesničce Meiringen, v hostinci Anglický dvůr, který vedl náš krajan, Steyler. Odpoledne jsme se vydali na túru k vodopádům. Stáli jsme na úzké stezce nad propastí, do níž se s hukotem řítí vodní křížď, když nás dostihl uřícený poslíček.
4: Pánové, který z vás je doktor Watsone?
1: Já, pojď běži.
4: Pan Steyler vás prosí, abyste se vrátil do hostince. Ubytovala se tam jistá stará Angličanka, která dostala prudký záchvat chrlení krve a přeje si jen anglického lékaře. Pan Steyler vás moc prosí.
1: Ale co naše túra?
3: Jen klidně běžte, drahý Watsone. Takové prosbě nelze nevyhovět. Poslední přání krajanky umírající v cizí zemi musíte splnit.
1: A vy?
3: Pobudu ještě chvíli u vodopádu a pak se přes hřebeny vydám zpátky. Večer vám budu vyprávět, co jsem viděl.
1: Cesta do Meiringenu mi trvala něco přes hodinu.
4: Doktore Watsone, copak? Vodopády vás nezaujaly?
1: Kde máte tu Angličanku, Steylere? Doufám, že se jí příliš nepřitížilo.
4: Jakou Angličanku? Jediní Angličané tady jsme my dva.
1: Cože? Vy jste pro mě neposílal?
4: Já? Celé odpoledne jsem spal. Vždyť je tu božský klid.
1: Bože můj, v tom má určitě prsty Moriarty. Pojďte se mnou, snad ještě není pozdě.
4: Ale kam? No počkejte, doktore Watsone!
1: V panické hrůze jsme běželi zpět. Ale běda, Holmesova alpinistická hůl byla opřena u skály, kde jsem ho zanechal, a po mém příteli ani stopy.
4: Podívejte, tady je nějaký papír.
1: Ukažte. Ach, poslední pozdrav mého přítele. Milý Watsone, napsat těchto pár řádků mi umožňuje laskavost pana Moriartyho, který čeká, kdy mu budu k dispozici. Teď se uvidí, kdo z koho. Závěť jsem už před odjezdem uložil u svého notáře. Ničeho nelituji. Hlavu vzhůru, brachu. Věděl jsem, že ten poslíček byl Moriartyho muž, ale člověk nemůže donekonečna unikat svému osudu.
4: Podívejte, pane, na téhle úzké skalní římce se museli dva muži strašlivě porvat. Vidíte ty stopy?
1: Ano. A oba se zřítili. Dolů do propasti. Tam do toho kotle vřící vody a syčivé pěny.
4: Vodopád své oběti ještě nikdy nevydal.
1: Tam tedy navždy bude odpočívat nejnebezpečnější zločinec i nejpřednější obránce zákona své generace.
4: Bůh s nimi, pane.
1: Smrt mého přítele mě velmi zkrušila a dlouho jsem se z ní nedokázal vzpamatovat. Truchlil jsem však nejen já, ale celá Británie. Sama královna vyjádřila našemu autorovi, Siru Arturu Conanu Doylovi, svou nelibost nad smrtí slavného detektiva. Uplynuli však 3 prázdné roky. Staré jizvy se zacelily a my jsme se s tou ztrátou pomalu smířili.
5: Snad si toho nevyložíte ve zlém, pane Watsone, že jsem vás navštívil bez ohlášení. Bydlím tady v sousedství. Mám tady krámek s knihami, unikáty, samé unikáty, nepotřeboval byste nějakou. Tamhle v policii máte místo právě tak na 5 pěkných knih. Podívejte se.
1: Ohlédl jsem se ke knihovně a když jsem se opět obrátil, stál přede mnou. Ano. Uhodli jste. On.
3: Milý Watsone.
1: Vy, Holmesi, pane bože.
3: Tisíckrát se vám omlouvám, ale znáte mou neodpustitelnou zálibu v dramatických efektech. Netušil jsem, že to na vás udělá takový dojem.
1: Holmesi, jste to skutečně vy.
3: No myslíte, že jsem duch? Sáhněte si.
1: Opravdu. Jak jste se vyškrabal z té strašlivé propasti?
3: Náramně snadno. A to z toho důvodu, že jsem tam nikdy nespadl.
1: Vy jste nespadl do propasti. No ale co ty stopy?
3: Ale ano, porval jsem se s Moriartym. Na život a na smrt. Naštěstí se trochu vyznám v baristu, japonském zápasu, o tom přece víte.
1: Nikdy jste se nezmiňoval.
3: Vážně, nikdy? Sám nevím, kde jsem se tomu naučil, ale prostě to umím. Vymkl jsem se speciálním hmatem z Moriartyho sevření a on se s příšerným výkřikem zřítil do prázdna. Zvítězil jsem. Ve chvíli Moriartyho zhouby jsem si totiž uvědomil, že osud mi poskytuje jedinečnou šanci. Vzpomenete si jistě, že z pasti neunikl sám. Měl jsem v patách ještě další 3 protivníky. Budou-li přesvědčeni o mé smrti, ztratí ostražitost a snadněji je dopadnu. A tak jsem vytraverzoval na skalní římsu nad stezkou a odtud s dojetím pozoroval vaše pohnutí.
1: Ach bože, způsobil jste mi takový žal.
3: Musíte pochopit, Watsone. 3 zločinci zůstali na svobodě. 2 z nich jsem už zlikvidoval a nyní jsem na stopě toho 3. Vím, že jsem vás neodpustitelně zarmoutil, ale Watsone, smutek nejlépe vyléčíme prací, věřte mi.
1: Dnes večer nás čeká jistý úkol. A když ho zdárně splníme, můžeme s uspokojením prohlásit, že jsme nežili a netrpěli nadarmo.
6: Souvisí to s vraždou Ronalda Eidera?
1: Ano, uhodl jste. Podivná vražda. Byl zastřelen ve svém pokoji, který sám zevnitř zamkl. A nikde zbraň, nikde stopa. Jen otevřené okno, které však bylo tak vysoko, že tudy vrah uniknout nemohl. Případ má tedy prazvláštní rysy, které mi velmi důrazně připomněly jistou známou osobu. Neprodleně jsem se vrátil do Londýna a nepřestrojen navštívil svůj starý byt v Baker Street.
6: A co paní Hacnová?
1: Ta dobrá žena. Utrpěla další ze svých šoků, který mi platí za to, že se mi uvolila pronajmout pokoje. Proseděl jsem 2 hodiny ve své klubovce a pak se v převleku za antikváře vydal do ulic.
6: Proč jste se pro boha tak nepohodlně přestrojil, když jste předtím zrušil své inkognito?
1: Pochopíte. Ale teď už je 10:30 a my musíme vyrazit za pozoruhodnou záhadou prázdného domu.
6: Hlavou se mi honily 10 nespojitých myšlenek a protichůdných pocitů a tak jsem ani nevnímal, kam vlastně s mým znovu nalezeným přítelem jedeme. Vystoupili jsme z drožky a vešli do starého, opuštěného domu. Holmes mě vedl dlouhým vestibulem ke schodišti do patra, až jsme se ocitli v temném, prázdném, čtvercovém pokoji. Z okna byl dobrý výhled na protilehlý dům.
1: Víte, kde jsme?
6: Pro boha, vždyť tam je Baker Street.
1: Přesně tak. Jsme v Kem House, který stojí přímo naproti našemu starému bytu.
6: Proč jsme sem ale přišli?
1: Protože je odtud znamenitý výhled na náš miloučký domeček.
6: Pro boha. Ve vašem pokoji svítí světlo. A tam, v klubovce, ta sedící postava. To jste přece vy.
1: Poznáváte mě?
6: Ta podoba je báječná.
1: Věřím, že mou bezmeznou vynalézavost věk nezdolá a zvyk neotupí.
6: Prosím.
1: To byl citát ze Shakespeara.
6: Ano.
1: Ale ta figurína vypadá, jako by mi z oka vypadla. Co říkáte?
6: Kdybyste nestál vedle mě, přísahal bych, že jste to vy.
1: Vyslovte své uznání panu Menierovi z Grenoblu, který tu voskovou figurínu zhotovil.
6: Proč jste si ji nechal udělat?
1: Musím přesvědčit jisté lidi o tom, že jsem doma, zatímco ve skutečnosti jsem někde jinde.
6: Domníváte se, že jste sledován?
1: Nedomnívám. Já to vím.
6: A kdo dům pozoruje?
1: Mí staří nepřátelé. Členové toho roztomilého spolku, jehož vládce skončil na dně Reichenbachského vodopádu. Bylo nutné, abych se objevil a aby viděli, že jsem naživu.
6: Dnes jste ze sebe dělal živý cíl.
1: Jen po nezbytně nutnou dobu. Velice mi totiž záleží na jedné osobě. Je to zlosin velkého formátu. Poslední pozůstalý profesora Moriartyho. Jenže on netruchlí, on jedná. A já mu to hodlám rázně překazit.
6: Konečně vám začínám rozumět. Pro boha, vaše silueta změnila polohu.
1: Samozřejmě. No snad nemyslíte, Watson, že jsem takový směšný břídil, abych postavil do pokoje panáka, na kterém je na první pohled znát, že je z vosku a doufal, že tím přelstím jednoho z nejprohnanějších mizerů Evropy. Paní Hacnová manipuluje pomocí drátků figurínou zepředu, aby nebylo vidět její stín. Pozor, to jsem nečekal.
6: Co se stalo?
1: Zdá se, že budeme mít návštěvu.
6: V tom jsem už i já zaslechl slabý. Kradný šramot. Vetřelec našlapoval tiše, ale jeho kroky se v domě rozléhaly.
7: Kesti!
6: Hrozivá. Mužská postava vstoupila do pokoje. Čekal jsem, připraven čelit útoku. Ale záhy jsem si uvědomil, že on o naší přítomnosti nemá ani tušení.
5: Báječný rozlet. Konečně to skoncujeme, detektive. Moriarty nezůstane nepomstěn.
6: Jako bych toho muže už někde viděl.
5: Tak pojď, má drahá. Dnes tě čeká tvá nejdůležitější rána.
6: Pozorně nabil podivně deformovanou pušku. Ne, něco takového jsem nikdy neviděl. Zacílil na Holmesovu figurínu v protilehlém okně.
1: Na něj!
2: Vy psi!
1: Snažte se ho omráčit,
3: Watson! Už si vzpomínám, kde jsem ho viděl. Ten poslíček u vodopádu. Tomáš! Parouchu!
1: Výborně! Ztratil vědomí.
2: Jste v pořádku, pánové?
7: Inspektor Morton, vítám vás.
2: Rád vás vidím zase v Londýně, pane Holmesi.
7: To věřím. 3 nevyřešené případy v jednom roce, Mortne, to je hodně. Prosím vás, svažte toho muže, nebo nám ještě připraví nejedno nemilé překvapení.
3: Má neobyčejně tvrdou lepku. Po takové ráně a už se probírá.
2: Ty ďáble, ty praskaný, mazaný ďáble!
7: Ale plukovníku, nepřepínejte. Jak praví staré rčení, na konci cesty se 2 milenci sejdou. Nepamatuji se, že bych měl to štěstí setkat se s vámi od chvíle, co jste mě u Reichenbachských vodopádů poctil svojí pozorností a odvolal doktora Watsona k umírající pacientce, která měla jen jeden jediný nedostatek. Že totiž neexistovala.
2: Ďáble, hnusný, vychytralý ďáble.
7: Pánové, ještě jsem vás nepředstavil, omlouvám se. Máte před sebou plukovníka Sebastiana Morena, který sloužil v Indii. Nejlepšího lovce střelné zvěře ve východní části Britské říše. Mám pravdu, plukovníku?
2: Tebe bych taky z chutí složil, bestie.
7: Já se vám divím, plukovníku. Tak zkušený lovec a dá se oklamat tak prostou léčbou. Jistě jste nejednou čekal s puškou na tygra v koruně stromu, k němuž bylo přivázáno kůzle. Tenhle prázdný dům sehrál úlohu stromu a vy jste pro změnu dělal toho tygra. A to, co jste svou speciálně upravenou zabijáckou vzduchovkou postřelil, to bylo právě jen to kůzle, chápete?
2: Kéž by tě peklo spolklo, arciďáble!
6: Můj přítel zaujatě studoval vrahovu speciální pušku.
7: Pozoruhodná zbraň, nehlučná puška s rasantním účinkem. Vím o její existenci už několik let, ale zatím jsem neměl nikdy příležitost, abych ji dostal do rukou. Inspektore! Z čeho vlastně chcete plukovníka obvinit?
2: Z pokusu o zavraždění Sherlocka Holmesa?
7: Ne. To se mi nelíbí. Nechci, aby se mé jméno objevilo ve spojení s tímto případem. Na tomhle znamenitém úlovku máte zásluhu jen a jen vy. Blahopřeji vám, že jste ho dostal.
2: Děkuji, ale koho jsem to vlastně dostal?
7: Muže, po němž policie marně pátrá. Plukovníka Morena, který 30. minulého měsíce otevřeným oknem zastřelil trhavou střelou ze vzduchovky ctihodného Ronalda Eidra v jeho bytě. Tak zní obvinění, Mortne. A vy, Watsone, doprovoďte mě, prosím. Pokud vám ovšem nevadí, že na vás potáhne rozbitým oknem, myslím, že půl hodinka při doutníku v mé pracovně vás pobaví a poučí.
6: A tak jsme, jako za starých dobrých časů, zasedli v Holmesově pracovně.
7: Ten indický lovec má dodnes dobré nervy a zrak jako ostříž. Podívejte se, jeho střela zasáhla zátylek figuríny. Trhavá střela do revolveru s useknutou špičkou, jak račte vidět, to je chytrý nápad? Vystřelit něco takového ze vzduchovky? Slyšel jste vůbec někdy jeho jméno?
6: Ne, neslyšel.
7: Inu, světská sláva, polní tráva. Jenže pokud mne paměť neklame, vy jste neznal ani jméno profesora Moriartyho, který patřil mezi nejprohnanější mozky našeho století.
6: Proč jste ho ale nezneškodnil dřív? Čekal jste 3 roky.
7: Ano, čekal jsem, pozorně sledoval noviny a přemýšlel, jak se poslednímu nohsledovi profesora Moriartyho dostat na kobylku. Dokud byl plukovník na svobodě, věděl jsem, že je můj život ohrožen. Co jsem měl dělat? Zastřelit ho? Dostal bych se před soud. Pro svá podezření jsem neměl jediný konkrétní důkaz. Proto jsem vás musel 3 roky udržovat v mínění, že jsem mrtev.
6: Konečně chápu.
7: Přirozeně. Teprve, když jsem se dočetl o smrti Ronalda Eidera, pocítil jsem, že nadešla má chvíle. Na základě toho, co jsem věděl, nepochyboval jsem, že vrahem je plukovník Moren. Hráli spolu karty, on pak sledoval Eidera do jeho bytu a otevřeným oknem ho zastřelil. Okamžitě jsem se vrátil a postaral se, aby se o mém návratu všichni dozvěděli. Bylo mi jasné, že plukovník vytuší, jak dalece spolu souvisejí můj návrat a jeho zločin a že se pokusí odklidit mě z cesty. Nuže, milý Watsone, přejete si vysvětlit ještě něco?
6: Ano, neobjasnil jste mi motiv vraždy.
7: Jsou to jen dohady, ale myslím si, že plukovník Moren hrál karty a hrál falešně. Eider mu na to přišel a chtěl stropit skandál. Co říkáte? Zní to věrohodně?
6: Nepochybuji, že jste opět jednou trefil hřebík na hlavičku.
7: Jisté je, že plukovník Moren nás už v budoucnu obtěžovat nebude. Moriartyho banda je konečně beze zbytku zlikvidována. Splnil jsem svou povinnost a teď se konečně chci nerušeně věnovat
6: dalším případům.
7: Nikoliv. Co by mě, řekněte, co by mě potom všem mohlo ještě vůbec zaujmout a povzbudit k přemýšlení? Ne, ne, ne. Mé historické poslání je završeno.
6: A co tedy chcete dělat se zbytkem života, drahý Holmes?
7: Milý brachu, chci ho věnovat svému nejoblíbenějšímu hobby.
6: Houslové hře, chápu.
7: Je mi líto, ale opětovně nic nechápete. Vy vážně nevíte, že poslední dobou se nejvíce zabývám včelařstvím? Dokonce jsem na to téma napsal vědeckou práci. Vy jste ji nečetl?
6: Ne, lituji, ale o tom nevím nic.
7: Pak tedy vězte, že se hodlám odstěhovat na venkov a věnovat se plně včelám. Už jsem si objednal úly a včelařské potřeby. Žihadlo je v skutku méně riskantní než zločinecká kulka v temení hlavy. Každý má přece nárok vydechnout si po namáhavé a vyčerpávající práci. Dokonce snad i slavný detektiv, ne? Co říkáte?

Příběh o kasaři a žháři. Co pak o to, pravil pan Jílek, krást se musí umět. To říkával taky pan Balabán, ten kasař, co naposledy dělal tu kasu u firmy Šole a spol. Ten Balabán to byl takový vzdělaný a rozšafný lupič. Taky už byl starší, to dá rozum. Ty zkušenosti každý nemá. Mladý člověk má spíš takový hazard. Ono se z kuráží leda co spodaří, ale když člověk začne přemýšlet, tak obyčejně ztrácí tu kuráž a proto jde na věc s rozvahou. To platí v politice a ve všem. Tak ten Balabán říkal, že každá práce má své pravidlo. A co se týče neodbytných pokladen, že takový kasař má vždycky pracovat sám, protože se nemá na nikoho spoléhat. Za druhé, že nemá nikdy pracovat dlouho na jednom místě, protože pak už se jeho práce zná. Za třetí, že má jít s duchem doby a naučit se všemu, co je v jeho oboru nového. Ale přitom se má držet takové té tradice a dobrého průměru, protože čím víc lidí tím způsobem pracuje, tím to má policie těžší. Proto se ten Balabán držel hasáku, třeba že měl elektrickou vrtačku a uměl zacházet i s tím termitem. On říkal, že to je taková zbytečná ješitnost nebo ctižádost pouštět se do těch moderních pancéřových sejfů. On že raději pracuje u takových starých a solidních firm, které mají staré ocelové kasy a v nich poctivé peníze, a ne tyhle šeky. To on to měl všecko dobře rozváženo a spečetěno, ten Balabán. On měl kromě toho obchod se starou mosazí, dohazoval reality, kšeftoval v koních a vůbec stál si dost dobře. Teda ten Balabán říkal, že udělá už jenom jednu kasu, ale to, že bude čistá práce, to prý bude ta mladá generace mrkat. Ono prý není hlavní věc udělat velké peníze. Hlavní je, říkal ten Balabán,

A na tom místě, kde tu kasu načal, ji taky otevřel, nebyla tam ani jedna zbytečná díra, nebo rejha, ani škráp, nebo rejpanec, ba ani nátěr na té kase zbytečně neodřel. To bylo vidět, říkal ten Pištora, s jakou láskou to ten člověk dělal. Však ta kasa je teď v policejním muzeu, kvůli té mistrovské práci. Potom vybral peníze, asi 60 tisíc, snědl kus špeku a chleba, co sebou přinesl, a zas odešel oknem. On ten balaban říkal, že vojevůdce a kasař se musí starat hlavně o ústup. Potom donesl ty peníze ke své sestřenici, nástroje schoval u nějakého líznera, šel domů, vyčistil si šaty a boty, umyl se a vlezl do postele jako každý pořádný člověk. Ono vám ještě nebylo ani 8 hodin ráno, když někdo tluče na dveře a volá: pane balabán, otevřte. Ten balabán se diví, kdo pak to může být, ale jde s klidným svědomím otevřít a do dveří se hrnou dva policajti a s nimi ten agent Pištora. Já nevím, znáte-li ho, on je takový pomenší člověk a má zuby jako veverka a pořád se směje. On býval dřív u funebráku, ale přišel o chleba a protože se všichni lidé museli smát, když tak šlapal před tou rakví a pořád tak špásovně se zubil. Já jsem pozoroval, že mnoho lidí se šklebí jenom z takových rozpaků, že nevědí, co by dělali s hubou, jako jiní nevědí, co by dělali s rukama. Proto se lidé tak horlivě usmívají, když mluví s nějakým velikým pánem, příkladně s panovníkem nebo s prezidentem. Ono to není ani tak z radosti, jako spíš z takových rozpaků. No ale já jsem chtěl mluvit o tom balabánovi. Když ten balabán viděl ty dva strážníky s Pištorou, spustil na ně se spravedlivým hněvem: co pod něčem ležete? Já s vámi nechci nic mít. Přitom se sám zarazil nad tím, jak šišlá. Ale pane balabán, smál se ten Pištora, teď my se vám jdeme jenom podívat na zuby. A rovnou šel k takovému malovanému hrníčku, do kterého si ten balabán dával na noc chrup. A on totiž přišel o většinu zubů, když jednou musel skočit z okna. Že jo, pane balabán, povídá s gustem ten Pištora, ono to nedrží, tyhle falešní zuby. Ono se vám ty zuby při vrtání hejbaly. A tak jste si je vyndal a položil na psací stůl. Jo, ale tam bylo prachu, pane balabán. To byste už taky mohl vědět, co v těchhle účtárnách bývá prachu. To my pak musíme jít za váma, pane balabán, když tam najdeme takovou tu stopu po zubech. To se na nás ani nezlobte, ale měl jste ten prach dřív utřít. Žatračená věč, divil se ten balabán. Vidíte, Pištoro, ono se říká, že jednu chybu udělá i ten nejchytřejší lump, že jo? Jenže vy jste udělal dvě, zubil se pan Pištora. Panečku, my jsme se tam mrkli a už jsme hádali na vás. A víte proč? Každý pořádný lupič se na místě s odpuštěním, aby ho nechytili. To už je taková pověra. Jenže vy jste takový nevěrec a rozumář a nedáte na tyhle pověry. Vy si myslíte, že na všecko stačí rozum. To máte z toho. Jo, pane balabán, krást se musí umět.

0: Inspektor James Granby, vítám vás.
1: Děkuji. Aristide Valentin, ředitel pařížské.
0: Vaše jméno je známé i u nás. Není třeba se představovat. Co mohu udělat pro naše francouzské přátele?
1: Mnoho, všechno. Stačí, když vám řeknu, že v této chvíli je Flambeau v Anglii.
0: Ten Flambeau.
1: Kterého hledá francouzská, belgická i holandská policie. Zločinec mezinárodního formátu.

0: Má tu velký flambo.
1: A Anglie měla to štěstí, že ji zatím nenavštívil, pokud vím.
0: Ano, pokud víme. U něho si totiž člověk není ničím jist. Je to nejobratnější zločinec, jakého znám. Přímo kolosální osobnost. Nejen svým uměním, ale i svojí postavou. Obrovitý gaskonec s velkou odvahou a nesmírnými schopnostmi, navíc s jistým zlomyslným vtipem.
1: Co si jako Cyrano z Bergeracu, že?
0: Ale komisaři. Cyrano hájil ctnost, Flambo naopak žije z nectnosti a zločinu. I když je třeba říci, že ten člověk užívá spíše rozumu než síly, kterou ho příroda tak bohatě obdařila. A i té síly užívá, řekl bych, spíše nekrvavým způsobem. On protivníka častěji poníží, potupí, zesměšní, než zničí.
1: Dost vzácné u zločinců.
0: Jednou jsem ho měl téměř v pasti. Šli po něm dva uniformovaní muži. Dopadlo to tak, že chytil oba dva pod paží, běžel s nimi živou pařížskou ulicí, pak je odhodil jako loutky a než se vzpamatovali, zmizel.
1: No, ty loutky byly zřejmě menších postav. To naši londýnští policisté...
0: Ani s těmi svými přilbami nejsou tak velcí jako on. V tom však spočívá naše výhoda. Jeho obrovitá postava je všude nápadná, i když Flambeau je kromě toho mistr převleku. Jeho výška se žádným způsobem nedá zakryt.
1: Takže kdybych někde viděl nápadně velkou prodavačku květin nebo vévodkyni, můžu ji okamžitě zatknout, že?
0: On vás humor přejde, až poznáte Flambeaua. Myslím, že jsem vám o něm řekl všechno důležité.
1: Až na to, co ho přivedlo do Londýna.
0: Promiňte. V Londýně se zítra a pozítří koná církevní kongres s velkou přehlídkou a výstavou církevních skvostů všeho druhu.
1: To zajisté vím. Je snad Flambo milovníkem církevních klenotů?
0: Klenotů všeho druhu. Je v tomto oboru přímo znalce.
1: Myslel jsem, že ho pronásledujete, ale vy ho zatím obdivujete.
0: Ano, no, trochu ho obdivuji a usilovně pronásleduji. V poslední době bohužel bezvýsledně. Až teď mám výbornou šanci.
1: Vedou-li jeho stopy do Londýna, může mít 1000 důvodů sem přijet.
0: A z toho 1000 je nejpravděpodobnější ten, že pase po církevních skvostech. Když jsem přijel právě teď.
1: V tom případě stačí poslat pár našich lidí na ten církevní kongres. A protože máme jeho popis.
0: Ono je dost možné, že tam vůbec nepůjde. Může získat některý z těch skvostů jinak. Třeba získá důvěru některého z těch prostoduchých venkovských kněží a obalamutí ho.
1: Jsem sice protestant, ale katoličtí kněží mi nepřipadají takový prostáčci.
0: Bohužel vím, o čem hovořím. Cestou ve vlaku z Harwiche do Londýna jsem se trochu rozhlížel po cestujících a měl jsem příležitost se s jedním takovým seznámit. Smím trochu posunout vaše zavazadlo, otče?
2: Promiňte, udělám to sám. Hledáte nějakého svého krajana, pane?
0: Jak jste přišel na to, že jsem cizinec? Myslel jsem, že moje angličtina je velmi dobrá.
2: Až na tu špetku cizího přízvuku, no, pane. Také každou chvíli vycházíte skupě do uličky. Promiňte, ještě deštník.
0: Jakou národnost byste mě přisoudil?
2: Francouzskou, pane. Nemám pravdu?
0: Je pro vás důležité, jestli jste uhodl?
2: Připouštím, že se nerad mýlím, když hádám.
0: Tak tedy, nemýlíte se. Není vám trochu nepohodlné držet ten balíček pořád na klíně? Dám vám ho nahoru.
2: Ne, v žádném případě.
0: Je v něm snad něco křehkého? Nějaké sklo?
2: Něco... mnohem vzácnějšího. Taková velká stříbrná věc s modrými kameny. Víte, v Londýně začne zítra eucharistický kongres a bude tam výstava vzácných církevních relikví, že? No a já vezu z Essexu taky jednu takovou vzácnou věcičku.
3: No, pokud se o ní tak obáváte, neměl byste o ní každému na potkání vykládat, otče.
2: Ale vyznám se trochu v lidech a v tomto kupé jsou gentlemani. No proč bych se o té věci nezmiňoval, že?
3: A představte si, že celou cestu do Londýna tlachal a tlachal a každému v kupé vysvětloval, jak musí být opatrný, když veze takovou vzácnou věcičku. Jestli jsou všichni účastníci kongresu tak bezelstní.
1: Jsem přesvědčen, že nejsou.
3: Doufejme, jinak by pro zločince typu Flamboa bylo přímo hračkou získat některou z těch vzácných věciček dřív, než se objeví v nějaké té vitríně.
1: Vstupte. Co je Vilzne? Ach, dopis. Děkuji. Omluvíte mě, vážený kolego? Jeden můj známý, který také přijel na kongres, má nějaké nesnáze. Prosí mě, abych ho navštívil v hotelu. Za hodinu jsem spát.
3: To mě docela zajímá. Nemohl bych jít s vámi přirozeně, jen jako pozorovatel. Třeba získám trochu přesnější představu, jak bude celá ta záležitost probíhat a na co se mám připravit.
1: Pochybuji, že právě od něho je to jen obyčejný kněz, žádný hodnostář. Ovšem ohromně zajímavý, pozoruhodný člověk.
3: Jsem vám velmi zavázán, inspektor.

0: pánové si přejí?
1: Policie. Ve vašem hotelu je ubytován jeden můj známý, katolický duchovní.
0: Čtyři naši hosté jsou katoličtí duchovní.
1: Jmenuje se otec Brown, je menší zavalitý.
0: Okamžik, prosím, okamžik. Ano, otec Brown, pokoj 24, druhé patro. Ale je mi líto, pánové, už není ve svém pokoji. Asi před hodinou šel se svým přítelem posnídat do jídelny.
1: Se svým přítelem?
0: Ano.
1: V dopise o něm není ani zmínka. Snad ty dva ještě zastihneme v jídelně, vážený kolego.
2: Pánové, budu snídat? Anglickou nebo kontinentální snídani? Čaj nebo kávu?
3: Před chvílí u vás snídali dva katoličtí duchovní.
2: To je pravda. Odešli asi před 20 minutami.
3: U kterého stolu seděli?
2: Druhý napravo.
4: Tam, co je politá zeď? Čajem nebo kávou?
2: Polévkou, pane. Taková malá mrzutost. Za chvilku to odstraníme.
4: Aha, ano. Doneste mi kávu, prosím.
2: Mně také. Hned to bude, pánové?
1: Nebude problém ty dva najít, nemůžou být daleko.
2: Káva pro vás, pánové, mléko, cukr?
3: Mně stačí kapka mléka.
4: My Francouzi si potrpíme na sladké.
3: Co pak? Káva vám nechutná, vážený kolego?
4: Nečekal jsem, že bude zvlášť dobrá, ale tohle. Od které doby máte v cukřence sůl, garçon?
2: Račte prominout, pane.
4: Má to snad být příklad anglického humoru?
2: Je to politování hodný omyl. To určitě provedl ten malý starý kněz.
3: Opravdu, proč by to dělal?
2: Určitě to byl on. To on také polil tu stěnu polévkou.
4: Vysvětlete nám, k čemu to vlastně došlo. Jsme od policie a toho pána trochu známe.
2: Vůbec tomu nerozumím. Ti dva vypadali tak seriózně. Klidně o něčem hovořili, ten větší pil kávu, sladil si ji právě z té cukřenky, jako tady pán, zaplatil a odcházel. Když tu ten druhý, starší, najednou z ničeho nic vylil svoji nedojedenou polévku, snídal polévku, to je dost neobvyklé, že? Na zeď? Usmál se a následoval ho.
4: To je velmi zvláštní.
3: Nevšiml jste si náhodou, kterým směrem ti dva šli, když opustili hotel?
2: To, co provedl ten malý, mě tak rozlobilo, že jsem za nimi vyběhl. Šli doleva směrem k tržišti. Vzpomínám si, že se ten, o kterém hovořím, ještě u stolu zmínil, že by si rád koupil nějaké ovoce.
4: Jak daleko je k tomu tržišti?
2: Tak asi 10 minut.
1: Vůbec mi to nejde do hlavy, že tak z ničeho nic z hotelu odešel a ani mi nenechal zprávu, kam jde. Přitom píše, že ta věc spěchá, dokonce, že se jedná o něco nebezpečného. A ta nepříjemnost, kterou stropil v jídelně. Jako kdyby chodce Brouna vůbec neznal.
4: Třeba se cítil v hotelovém pokoji ohrožen.
1: Myslíte, že by si na ulici připadal bezpečnější?
4: Možná právě proto požádal toho druhého kněze o doprovod.
1: Na to něco může být.
4: Nebo byl někam vylákán a...
1: Nestačil ani nechat vzkaz, chcete říct.
4: Ta záležitost je dost podezřelá. Měli bychom toho vašeho přítele rychle najít.
1: Ale kde? Hledat někoho v Londýně je jako hledat špendlík v příslovečné kupě sena.
4: Víme, že měli namířeno k tržišti. Že si ten váš excentrický přítel chtěl koupit nějaké ovoce.
5: Jablka, hrozny, pomeranče. Čím posloužím, pánové? Jablka, hrozny, šťavnaté španělské pomeranče. Můžete mít nejjemnější brazilské ořechy, libra za 4 pence, nebo sladké mandarinky 2 za penny.
1: Ani jedno, ani druhé, ani to ostatní. Jen odpověď na jednoduchou otázku.
5: Jo tak, pánové jsou z Berňáku.
1: Vypadáme na to?
5: A člověk dneska neví.
4: Promiňte, nic mi do toho není, ale proč máte zboží označené obráceně?
5: Jak to obráceně?
4: U pomerančů máte tabulku nejjemnější brazilské ořechy, libre za 4 pence, ořechy jsou označené jako sladké mandarinky 2 za penny, jablka jako citron.
5: Co? Že to udělal ten zlomyslný fráterník?
1: Pokračujte, pokračujte. Máte-li na mysli katolického duchovního, případně dva, tak právě to nás mimořádně zajímá.
5: Hlečte, Nevím, co máte s těma dvěma ptáčkama společného, ale jestli jsou to vaši přátelé, tak jim vyřiďte, ať se to hezky dlouho neukazujou, nebo něco uslyší. Zvlášť ten mrňavej tlustej, farář nefarář. Nic nekoupí, poplete mi cedule a ještě rozhází jabka.
4: On vám také rozházel ovoce?
5: Jo, ještě ke všemu. A nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli je takovej nešika. Ten větší mu pomáhal sbírat a nakonec chtěl něco koupit, ale ten dědek mu to rozmluvil, představte si.
3: Nevšiml jste si, kterým směrem odešli?
5: To víte, že všim. Přijď tamhle, na zastávku těch žlutých autobusů. Halo, mladá paní, mám tu pro vás tam na ty mandarinky, pomeranče.

0: Ještě trváte na tom, že mě budete doprovázet, vážený kolego? Vy přece hledáte velkého zločince Flamboa, ne nějakého prostoduchého venkovského faráře. To by od vás nebylo příliš rozumné počínání.
1: Ve své práci se držím jedné zásady, vážený kolego. Když nemůžu sledovat dráhu rozumu, sleduji dráhu nerozumu. První možnost připadá v úvahu, když se můžu opřít o pevné a jasné stopy. Nemám-li je, nastupuje druhá varianta. Co kdybychom na cestě za tím vaším otcem Brownem nerozumně narazili na nějakou větší rybu?
0: Ani bych se tomu nedivil. Ten starý pán má vzácnou schopnost připlet se do neuvěřitelných událostí. Co tedy podnikneme, kolego?
1: Půjdeme na zastávku, nasedneme do jednoho z těch žlutých autobusů a pojedeme do Houston.
0: Máte tušení, jaká je to dálka? Autobus cestou projíždí nejméně 10 volně propojenými městy a přitom jste pořád v Londýně. Neměl bychom si vzít taxi?
1: Vážený kolego, víte-li, co někdo chce udělat, předejdete ho. Ale když chcete zjistit, co dělá, musíte se držet za ním a postupovat stejnou rychlostí jako on. Pak uvidíte, co spatřil on, a budete jednat tak, jak jednal on. Jen musíme mít oči otevřené pro nápadné věci. Tak co, souhlasíte?
0: Rád. Víte, rád bych přišel na kloub tomu, proč si otec Brown počíná tak, jako právě dnes. Ten člověk nikdy nic nedělá bez důvodu.

0: Zastavte. Zastavte, pane řidiči. Je to naléhavé. Jsme od policie.
1: To je pravda, tady je můj průkaz.
2: Vystupujeme, vážený kolego.
1: Co nejrychleji, dřív než se řidič zpamatuje a začne nadávat. Předpokládám, že máte nějaký rozumný důvod k tomuto svému počínání.
2: Kombinuji rozum s nerozumem. Vidíte tu restauraci na druhé straně ulice?
1: Myslíte tu s tím rozbitým oknem?
2: Mm-hmm.
1: Kde máte nějaký důkaz, že to má něco společného s těmi dvěma, které sledujeme?
2: Důkaz. Ovšem, že je tu pravděpodobnost 20:1, že to s nimi nemá nic společného. Ale co nám zbývá? A neřekl jste snad, že ten váš otec Brown...
1: Uvažuje způsobem, který můj policejský mozek neustále překvapuje.
2: Právě. A také bych se rád v té restauraci najedl.
3: Dobrý den, pánové. Přejete si stůl?
1: Ano, i když to máte trochu nevlídno. Takový slušný podnik a rozbité okno.
3: Stalo se to bohužel před necelou půl hodinou, takže jsme zatím...
1: Copak nějaký uličník nebo nešťastná náhoda?
3: Velice podivná nepříjemnost s jedním hostem.
2: Násilník? Nebo někdo, kdo neměl na zaplacení účtu a vyvolal hádku?
3: V našem podniku? Jistě, že ne.
2: Tak co se tu vlastně stalo?
3: Přišli sem dva pánové v černém. Dva z těch kněží, kterých je v těchto dnech v Londýně tolik. Objednali si skromné jídlo, v klidu ho snědli, pak jeden z nich zaplatil účet. Byl to takový vysoký, ramenatý pán a odcházel. No a když jsem se podíval na peníze, které mi dal, zjistil jsem, že jsem od něho dostal 3x tolik, než jsem účtoval. Volám za ním, byl už ve dveřích. Pane, dal jste mi trochu moc. Ale on se jen usmál a řekl, že zaplatil jen to, co bylo na účtu. Přísahal bych, že jsem tam napsal 4 šilinky a teď tam bylo 14. Jakoby někdo před 4 připsal 1. Tak to jste udělal vy, povídám tomu druhému, který se chvilku zdržel. Ano, klidně připustil, ale proč, ptám se. Odpusťte, synu, že vám komplikují účty, ale to máte za to okno, které vám teď rozbiju, řekl. A praštil do téhle tabule deštníkem.
2: A jak ten člověk vypadal?
3: Velice všedně, malý při těle, nevýrazná tvář, prostě kněz. Nevím, co jiného bych řekl.
1: A měl deštník?
3: Jistě, to už jsem říkal.
1: Je to od Brown. O tom nemůže být pochybnost. Neměl jste pocit, že měl z něčeho strach nebo tak něco?
3: Naopak, vypadal, že má velice dobrou náladu.
2: Mimochodem, jak na to reagoval ten druhý?
3: Myslím, že byl překvapen stejně jako já, ale nic neříkal. No a pak se k němu ten malý přidal a viděl jsem, že pěkně čiperně vykročili přes Bullock Street. Nechápu, kam měli namířeno, zbývá už jen pár ulic a jste na Hampstead Heath, kam už se v tuto hodinu na procházky nechodí.
1: Jsem anglický policajt. To znamená, že mám porozumění pro různé výstřednosti svých krajanů, ale v tuto chvíli počínání od Sebrauna nerozumím, to přiznávám.
2: A já zase nerozumně věřím, že se blížíme k rozluštění něčeho zajímavého.
1: Budeme si muset pospíšit. Slunce je nad západem. Víte, co je to Hampstead Heath, vážený kolego?
2: Něco jako velký park na severním okraji Londýna, ne?
1: Pořádně velký park. A vlastně se parku ani moc nepodobá. Je to pěkný kousek volné přírody a večer tam může být pro dva venkovské kněze dost nebezpečno.
2: Podívejte, cukrárna. A krásná. Zvláštní tak hezký obchod v téhle předměstské končině.
1: Dostal jste chuť na sladké, vážený kolego?
2: Mám mesný jazyk. A ta cukrárna je na první pohled tak lákavá.
4: Vítám vás, pánové, čím posloužím?
2: Ne, ne. Váš obchod je už zvenčí pastva pro oči. Což potom zevnitř.
4: Hned se pozná, že nejste Angličan. Jo? Ti jsou na chválu skoupí.
2: Vzal bych si krabičku těchto čokoládových doutníků.
4: Prosím, pane?
1: Povězte nám, neprošli tudy před chvílí dva kněží. Jeden menší, starší.
4: A ten druhý vedle svého společníka přímo obr.
2: Cože? Obr?
4: Ti dva se tu dokonce zastavili.
1: Slečno, jsem policejní inspektor Granby.
4: Aha. Tak jestli jdete pro ten balíček, tak ten už jsem odnesla na poštu.
2: Jaký balíček? Povězte nám pokud možno přesně, co o těch dvou víte, ano?
4: Ano, no to bylo tak. Před půl hodinou sem přišli dva kněží, koupili si větrové bonbony a hned odešli. Ale za okamžik přiběhl zpátky ten menší, prozapomenutý deštník a zeptal se mě, jestli tu nenechal také balíček. Hledala jsem všude, ale nic jsem nenašla. On řekl, že to nevadí, ale kdybych ho náhodou našla později, abych ho poslala na jednu adresu ve Westminsteru, že se mi odmění. Odešel a představte si, já za chvilku ten balíček opravdu našla na téhle židli. Tak jsem ho poslala na adresu, kterou mi dal. Byl zabalený v takovém hnědém papíru. Přišli jste kvůli tomu, pánové?
1: Právě kvůli tomu.
2: A? Jak daleko je odtud na Hampstead Heath?
4: Asi čtvrt hodiny. Nejdřív přijdete na takovou pláň, ale stejně nechápu, proč tam ti dva pánové jdou. Za chvíli zapadne slunce a v tuto roční dobu se brzy stmívá.
1: I poslední milenecké dvojice už se vracejí z procházky. Každým okamžikem bychom měli ty dva zahlédnout.
2: Tamhle, to budou oni. Ten malý... Ten malý mi někoho připomíná. Ten deštník, od něhož se podle všeho nikdy neodloučí. Ano. Vážený kolego, krk bych vsadil na to, že ten malý je totožný s tím venkovským farářem, kterého jsem potkal ve vlaku z Harwiche do Londýna.
1: Je také pravděpodobné, že ten starožitný stříbrný kříž, víte, se safíry, přivezl, aby jej předvedl účastníkům kongresu. V tom případě ten druhý otec Brown mu nesahá ani po ramena. No to by přece mohl být...
2: Kdo jiný než...
1: Ah.
2: Už je to tak, vážený kolego.
1: Pospěšme si. Otec Brown je můj přítel.
5: Nádherné místo. Vidíte, bratře.
6: Pěkně opuštěná končina, když se setmí. Jako kdyby nepatřila k velkoměstu, jako je Londýn. Podívejte, lavička.
5: Je krásný večer. Nepůjde mi ještě kousek dál?
6: Myslím, že mám té procházky právě dost. Moc pevná zrovna není, ale nás dva unese.
5: Vděčím vám za to, že jsem poznal tuto část Londýna, bratře.
6: Nemohl jsem odmítnout, když jste o to tolik stál, bratře.
5: Miluji tmu. Přivádí mě na zvláštní myšlenky.
6: Věřím, že na ušlechtilé. Křesťanské.
5: Samozřejmě, na jaké jiné. Podívejte. Těch hvězd.
2: Ztratil jsem je z dohledu.
1: Zašli do takového údolí při cestě. Říká se mu údolí zdraví.
2: Dokonalá ironie. Vůbec nechápu, jak se ten váš pan farář mohl nechat odvést až sem. Večer. Zločincem, jako je Flambo. A s drahoceným skvostem u sebe.
1: Ani já ne. Je-li to opravdu otec Brown?
2: To jen potvrzuje moje slova o prostomyslném venkovském knězi. Beránek jde dobrovolně s vlkem.
1: Ještě je tu jiskřička naděje, že se přece jen nejedná o otce Brauna a bezohledného zločince Flamboa.
2: Souhlasím. Víte, celá tahle primitivní intrika mi nejde s Flámbojem dohromady. Připadá mi nevěrohodné, že by si zločinec tak geniální vybral tak bezmocnou a lehkověrnou oběť. To by bylo přímo pod jeho úroveň.
7: Ani mně nejde do hlavy, že by se právě otec Brown mohl dopustit takové pošetilosti a nechal se odvést do těchto končin.
2: Stojte! Tamhle sedí na té lavičce. Hned za nimi je zarostlá stráň. Nebude těžké se k ním nenápadně přiblížit.
7: Díky Bohu.
5: Miliony hvězd. Vesmír, který stvořil Bůh. Až se člověka zmocňuje obdiv a současně strach. Říkám si, že tam někde nad námi jsou možná jiné světy. Vesmíry, kde všechno je jiné. I rozum tam vládne jiný, nemyslíte, bratře?
6: Všechno je tam možná jiné, ale rozum ne.
5: Proč ne?
6: Jaký jiný by měl být rozum?
5: Nevím. Třeba nerozumný.
6: Ale to ne. Rozum je vždycky rozumný, jinak to není rozum. Já jsem přesvědčen, že rozum je stejný v pekle jako v nebi. Tady u nás, na naší planetě, stejně jako kdesi na samém okraji vesmíru.
5: Snad.
6: Víte, lidé vytýkají církvi, že snižuje rozum. Ale je to právě naopak.
5: Opravdu?
6: Ano. Jediná církev rozum vyvyšuje. Rozum je něco božského. Člověk je jediný tvor, který má rozum. Člověk, který byl stvořen k obrazu Páně. A my učíme, že dokonce Bůh sám je vázán rozumem.
5: Ale kdo ví, jestli v tom nekonečném vesmíru...
6: Nekonečném pouze ve fyzickém slova smyslu. Není nekonečný tím, že by se mohl vymknout zákonům pravdy.
2: Slyšíte, kolego? Co je tohle za nesmysl? Takový rozhovor by snad mohli vést nějací teologové v italském klášteře. A ne zločinec a jeho oběť.
1: Kdybychom se blamovali.
2: Co pak vy? Ale já? Cizí policajt na anglické půdě.
1: A k tomu šéf pařížské policie.
2: Trpělivost, to chce trpělivost.
6: Víte, bratře, já jsem přesvědčen, že rozum a spravedlnost vládnou i na těch nejvzdálenějších hvězdách. Natož v životě tady dole. Podívejte. Nevypadají jako démanty? Jako pralesy démantů s briliantovými listy. Měsíc je modrý, jako ohromný safír. Mně dokonce připadá, že na těch opálových pláních je nápis Nepokradeš.
5: Tajemství nebes jsou možná nevyzpytatelná. A já se obávám, že my dva je stejně nevyřešíme. Ale mohli bychom se pokusit vyřešit něco jiného.
6: A sice, bratře?
5: Když už jste se zmínil o safírovém měsíci, tak se přiznám, že se mi velice zamlouvá ten kříž se safíry, který jste přivezl a máte u sebe. Rád bych ho získal.
6: Škoda, že není na prodej.
5: Nechtěl jsem ho koupit.
6: A co jste tedy chtěl, synu?
5: Vy nechápete? No tak, buďte rozumný.
6: No co to je rozumný?
5: Prostě mi ten kříž dáte. Je tma, nikde nikdo, já jsem mnohem silnější. Jistě uznáte, že tahle situace je pro vás beznadějná. Víte, nerad bych vám ublížil, jste přece jenom starší člověk.
6: Synu, říkáte, abych byl rozumný a myslíte přitom zbabělý.
5: Tak dost. Vy asi opravdu nechápete, oč jde. Já totiž nejsem kněz.
6: Ale samozřejmě, to vím už dávno.
5: Jsem Flambo. Tak co? Dáte mi ten modrý kříž?
6: Ne, nedám.
5: Člověče, nemáte šanci. Buď ho od vás dostanu po dobrém, nebo po zlém. Dejte ho sem.
6: To nemohu. Nemám ho u sebe. Tušil jsem, že před vámi není v bezpečí, tak jsem ho ukryl.
5: Nesmysl. Když jste odcházel z hotelu, bral jste ho sebou. Celou dobu od našeho setkání na londýnském nádraží vás pozoruju. Proč myslíte, že jsem se k vám přidal? Ubytoval se ve stejném hotelu? Nespustil vás z očí?
6: To mi právě bylo podezřelé. Kromě jiného ovšem.
5: Proč já se s vámi vůbec bavím, vy flanďácký skrčku? Vy klerikální blbečku? Nemusíte mi ten kříž dávat, protože já si ho vezmu. Dejte ruce nahoru. Já si vás prohledám.
6: Prosím, poslušte si.
5: Měl jste ho v balíčku ve vnitřní kapse pláštěnky. Kam jste ho dal?
6: Vzpomínáte na tu roztomilou cukrárnu, kde jsem koupil ty větrové bonbony?
5: Nežvaňte, jestli chcete získat čas.
6: Ale ne, chci vám vysvětlit, jak jsem ten kříž před vámi ukryl. Jistě si vzpomínáte, jak jsem v té cukrárně zapomněl deštník, víte? No úmyslně, abych se tam mohl vrátit. Deštník tam byl, ale já jsem prodavačce tvrdil, že jsem tam nechal také balíček. A dal jsem jí adresu jednoho svého přítele, shodou okolností policejního inspektora, aby na ní balíček poslala, kdyby se přece jen našel. No a mezi tím jsem ho nenápadně položil na židli. Myslím, že v tuto chvíli už je na cestě do Westminsteru.
5: To jste si zrovna teď vymyslel.
6: A kde pak? O tomhle triku mi vyprávěl jeden zloděj, který to takhle dělal s kradenými věcmi. Víte, nějakou dobu jsem byl zpovědníkem v Hartlepoolské věznici.
5: A když řeknu, že vám nevěřím?
6: No, vaše chyba, příteli. Tedy jedna z mála. Jinak jsem si počínal velmi dobře. Jednu chvíli jsem si myslel, že byste mohl být skutečný kněz, a proto jsem nechtěl vyvolat skandál. Tak jsem zkoušel, jestli se nějak neprojevíte. No, lidé obyčejně dělají malý výstup, když zjistí v kávě sůl, pokud nemají důvod mlčet. Nebo protestují, když dostanou třikrát větší účet. Ale vy jste se ani jednou neozval, jen jste se snažil co nejrychleji zmizet, abyste nebudil pozornost. No tak jsem to dělal soustavně sám, abych zanechal stopy pro svého přítele policejního inspektora, jehož jsem vyzval, aby za mnou přišel. No proto ta politá zeď, rozbité okno, rozházené ovoce.
5: Chcete říct, že všechny ty blbinky, které jste vyváděl, byly...
6: Jen záměrně rozeseté stopy, milí příteli. A pokud se nemýlím... Na doslech od nás jsou ukryti dva pánové.
8: Ruce vzhůru, Flambo a žádné hlouposti.
5: Komisař Valentin.
8: Osobně. Jsem rád, že se zase setkáváme. Jste zatčen se svolením a zásluhou anglické policie.
5: No, tu bych moc nepřeceňoval. Dostal mě tady ten mrňavý, chytrý dědek. A propos, kde se ve vás vzala ta zatracená schytralost?
6: No, to bude asi tím, že člověk, který nedělá skoro nic jiného, než poslouchá lidské hříchy, může mít velmi dobrou představu o tom, co je lidská zloba, chtivost a všechny ty temné stránky lidské povahy. Nemusí to být klerikální blbeček, jak jste se právě vyjádřil. A Kromě toho mě ještě další stránka mého povolání přesvědčila, že nejste kněz.
5: Která?
6: Útočil jste na rozum. A to je špatná teologie.
5: Klobouk dolů před vámi, otče. Dnes jste zvítězil, ale my dva se možná ještě setkáme.
6: Proč ne? Mám rád inteligentní protivníky. Zatím bychom si mohli třeba psát. Například o vesmírném rozumu. Co říkáte? Bohužel neznám vaši adresu.
2: Ta bude teď na pár let jasná. Paříž, věznice La Santé.

Horká neděle. Když se napíše horko, není to tak zlé, jako když horko je. V kabině skříňové Avie bylo jako v peci. A to už se blížila půlnoc. Řidič Vojtěch Puklica jel s oběma okénky spuštěnými, ale vzduch zvenčí byl, jako by noc měla horečku. Jenom když se rozpálená silnice vnořila do lesa, ucítil na levém lokti příjemné chladnější vanutí. Steplalou vodu z petláhve už se mu nechtělo pít. Těšil se domů na pivo. Na piva. Představoval si ty lahváče, jak na něj doma ve sklepě čekají, a až rozsvítí, na hrdlech se jim vesele zalesknou zlaté korunky. Chvíli prováděl kroutivé cviky hlavou, aby neusnul. Měl za sebou perný týden, který se tentokrát protáhl až do soboty. Soukromý autodopravce musí dneska křižovat republiku jako šílenec, aby obstál. A ne všechny noci člověk prospí. Tentokrát ztratil hodně sil v Chomutově. Puklica, ačkoliv už začínal šedivět, měl pořád co dělat, aby skončil v posteli sám. A v Chomutově, v tom ubohém hotelu, kde bylo cítit naložené zelí, se zase neuhlídal. Ta servírka měla druhý den volno a když kránu upadal do spánku, vytrvale mu mlela do ucha. Nespí, lásko, takovej krasavec a on by spal. Jak řidič ručkoval po volantu a točil vůz doprava, reflektory olízly známé domy na návsi. Spící obcí dojel až ke svému přízemnímu domku. Po paměti zacouval pod lípu, otočením klíčku zrušil světla i zvuk a vyčerpaně sklouzl z kabiny na zem. Uši, hodiny bombardované dýzlovým motorem a hukotem dálnic, zaplavilo nebetyčné ticho. Slyšel jen vzdálený štěkot psů a kovové praskání chladnoucích válců. Jeho pes věděl, že nesmí štěkat, a tak za vrátky jen tiše natěšeně kňučel. Puklica k němu přiklekl a oběma rukama ho drsně prodrbal od hlavy k ocasu. No tady jsem, tady, už jsem zase tady. Hučel, dívaje se zvířeti do očí. Vzduch byl i tady horký. V trávě ležela hadice. Svlékl se do naha a otevřel kohout. Voda zpočátku teplá, postupně chladla, až mu na spocené tělo dorazil studený proud z hlouby studny. Vojtěch zaržál jako kůň, a když blaženě zaklonil hlavu, viděl nebe plné nezvykle jasných hvězd. Zítra zase nebude pršet. Věra byla tlustá. Puklica pil pivo rovnou z láhve, protože tak si na něm nejvíc pochutnal, kouřil a díval se na svou ženu. Usnula na gauči před televizí s dálkovým ovladačem v dlani. Asi už neměla sílu přejít do ložnice. Spala jako vždycky na pravém boku. Z krátkého rukávu noční košile svítilo bílé neopálené rameno a masitá paže. Přikrývku schodila na podlahu a tak Puklica viděl celou její levou nohu s pěkným lýtkem, ale mocným kýtovitým stehnem. Ale to bylo v tomto kraji normální. Když se člověk ženil, bral si pohlednou v děvčicu k nakousnutí, která měla správné proporce. Ale když jste jí nakousli a přišli děti, postupně, nepozorovatelně se proměňovala ve svou statnou matku. Tak se to dělo všem a Vojtěch s tím byl smířen. Tvář měla Věrka hezkou a povahu dobrou, až předobrou. Rozhodně lepší než on sám. Dopil třetí pivo a zašel do pokoje k dětem. Měli tam dusno a tak jim nechal otevřené dveře, čímž vznikl slabý průvan. Pohladil Pavlínku po zaroseném čele a když obracel malého Vojtu na znak, aby se mu líp dýchalo, chlapec řekl: došla munice! A vrátil se do akčního snu. V ložnici padl na postel jako těžký žok. Chvíli slyšel ze zahrady cvrčka. Vzpomněl si ještě, že mu děti říkali svršek. A pak tvrdě usnul. Při snídani Věrka navrhla, že půjdou na borůvky. Puklica to nepokládal za dobrý nápad, protože jaké můžou v těch vedrech být borůvky,
ale představa lesního chládku ho přesvědčila. A pak to řekla. Na poště máš jakýsi dopis. Nechtěli mi to dát, prý je do vlastních rukou, od soudu z Kladna. Od soudu? Zapochyboval Puklica. Neměl jsi nějakou nehodu dopravní? Děcka, na skříně jsou bandasky, pojedeme. Organizovala Věrka výpravu. Puklica měl rád tu změnu, když po týdnu hlomozu a líné jízdy nákladňákem usedl za volant osobního auta. Všechno šlo tiše a lehce, stačilo pošimrat plynový pedál a akcelerace vás přitiskla k opěradlu. Tentokrát se však požitek nedostavil. Vezl svou rodinu k lesům na obzoru, tupě civil na asfalt, který už zase začínal horkem měknout, a v mozku mu hlodal červ. A čím déle hlodal, tím byl větší. Vojto, slyšíš? Štípla ho Věrka do nohy. Ty hořické trubičky, jestli jsi jim dovezl. Ne, děcka, já jsem v Hořicích nebyl, teprve tam pojedu, řekl Puklica. Věrka pak vyprávěla něco o školní jídelně, kde vařila. Že museli vylít celý hrnec polévky, protože ji dvakrát osolili, ale Vojtěch to moc nevnímal. Snědli to? Zeptal se. Říkám ti, že jsme ji vylili. Tata je unavený, vůbec nás neposlouchá, vzdychla Věra. Zastavil na úpatí zalesněného kopce, kterému říkali Borůvkový vrch, a dal auto do stínu. Žena s dětmi vyrazili napřed. Malý Vojta házel na pavlínku borové šišky a Věra ho okřikovala. Puklica se zhluboka nadechl lesního vzduchu a s bandaskou v ruce vykročil za nimi. Červ v jeho hlavě neúnavně požíral tuto potravu. Je večer. Město Kladno. Snědá drobná ženská jménem Uršula dává na stolek láhev červeného vína. Puklica zavrtává otvírák do zátky a Uršula praví, jako by řekla, že koupila chleba. Jsem vináči, budeš si mě muset vzít. Vojtěch chtěl právě dlaní klepnout do otvíráku, aby špunt mírným zaražením dovnitř připravil na vytažení, a po té zprávě mu ruka znehybněla. No jen to otevři, pobídla ho a dodala. Koukáš jak opařenej. Se dalo čekat, ne? Takhle mluvila. Ne jako Věrka pěknou moravštinou. Možná to byla ta její drzá, ošklivá mluva, která ho jedovatě dráždila. Seznámili se, když jí stěhoval do garsonky. Seděla v Ávii na sedadle pro závozníka a celou cestu s kouřimi do Kladna se na něj dívala. Kdykoliv se k ní otočil, propalovala ho očima. Už to bylo k nevydržení, a tak se zeptal, co se nedíváte po krajině? Na krajinu seru, řekla a pokračovala v propalování. Když jí v 8. patře kladenského věžáku sešrouboval postel, okamžitě se na ní vyspali s takovou samozřejmostí, jako by se měli jen kvůli tomu. Takové vyspání Vojtěch ještě nepoznal. Bylo jisté, že Uršula se narodila proto, aby to dělala. A ty řeči, co přitom vedla, nikdy neslyšel. Uštkla ho tak, že jezdil do Kladna i z velkých dálek. Puklica usedl na bobek a dal se do česání borůvek. Byly malé jako broky. Když měl v bandasce zakryté dno, posadil se na pařez a zapálil si cigaretu. Nekuř, všechno je suché po těch vedrech, volala na něj Věrka. Vojtěch mávil rukou, ale pak cigaretu zdusil o rozpukaná léta pařezu, protože mu stejně nechutnala. Udělalo se mu mdlo. Slunce pálilo, jako by bylo blíž zemi než jindy. Mamko, tady jsou větší, pojď sem, slyšel pavlínku. Puklica si lehl do mechu suchého jako trout a pozoroval koruny borovic. Dneska mají takové metody, že ti to jen odsajou, řekl Uršule. Milánku, z toho se nevizuješ. Když si mě nevemeš, budeš platit, odpověděla. Přijde ti to písemně od soudu. Tak on se nám tady válí, ozvala se nad ním Věrka a zalehla ho svým těžkým tělem. Děti jsou daleko.
zašeptala mu do ucha a políbila ho pusou modrou od borůvek. Je mi horko, řekl. Ulehla tedy k němu na bok a šimrala ho stéblem. Představ si, Vojto, že některým lidem už došla voda ve studnách. Starý pan Lisický říkal, že taková horka ani nepamatuje. Jirka měla milý, uklidňující hlas. Ach, ty dobrá duše, kdybys věděla, co nevíš, říkal si Vojtěch a chtělo se mu brečet. Natrháme, jen aby bylo na koláč, když jsou tak drobné, řekla a vstala. Cestou domů už asfalt mlaskal, jak se lepil na pneumatiky. Děti žebrali, že se chtějí vykoupat a tak si zajeli k rybníku. Stálo tam malé auto, starý Fiat 500 a ve vodě plavala jakási žena. Puklica zbledl. Byla to Uršula. Když drobná opálená žena vystoupila z vody, už to naštěstí Uršula nebyla. Čekali s Věrkou ve stínu Olše a pozorovali děti, jak na sebe cákají. Jsi uježděný, viď? Nesmíš se tak štvát, peněz vyděláš dost. Pohladil ho po krku. Puklicu napadlo, kolik asi bude na dítě platit. A pak znovu přemýšlel, jestli se dá ta věc utajit. Nedá. Zítra se vrátí z pošty a Věrka bude zvědavá, co mu od soudu píšou. Obě děti už uměly plavat, ale Vojtík dělal ještě krátká zbrklá tempa jako Puklica, když byl malý a v tomhle rybníku se málem utopil. Vojto, zpátky, tam je hloubka! Zavolala na něj Věrka a chlapeček s bradou zdviženou nad hladinu nabral směr ke břehu. Bylo to dlouhé dopoledne. O holi se sem přikolébala tetička Drábková a na lavici ve stínu domu povídala o suchu. Že nebude žádná úroda, že v lese hořelo a sjeli se hasiči z celého okresu. A že by po takových vedrech mohly přijít bouře a povodně. Pod lavicí u Puklicových nohou přibývaly vypité pivní láhve. Napadlo ho, jestli bude platit na holčičku nebo na chlapečka. Od té doby, co mu to Uršula řekla, u ní už nebyl. Počítal, kolik je to měsíců a vyšlo mu 8. To bohužel odpovídalo. Věrka ho rukou hladila nad kolenem. Z dědiny se ozvalo krátké zahoukání sanitky. Ta horka jsou nebezpečná pro staré lidi, řekla teta a mluvilo se o tom, pro koho asi záchranka přijela. Děti vyběhly, aby to zjistili. Puklica si přál, aby přijela pro něj a odvezla ho do nemocnice, kde by mu dali jinou hlavu bez toho nenažraného červa, který tam nacházel nové a nové pochoutky. Teď nakousl problém krevní zkoušky. Jestli se tomu má podrobit, anebo rovnou přiznat, že je otcem. Vojta se mi zdá, že není ve své koži, poznamenala tetička. Je unavený, řekla Věrka. Když tetička odešla, Puklica usoudil, že jediné, co by mu mohlo pomoci, je slivovice. Měl velice dobrou z vlastních švestek. Rozlila se mu v útrobách jako spásná přátelská síla, že si na ní nevzpomněl dřív. Děti se vrátili se zprávou, že odvezli starého pana Lisického a že ještě nebyl mrtvý. Věrka uložila děti, vysprchovala se a oblékla si lehkou noční košili s průsvitnou krajkou. Za ušní lalůčky si nanesla parfém Mirákl, který dostala od Vojty k Vánocům, a takto vyšla z koupelny. Puklica do sebe překlopil další sklenku. Když spatřil svou ženu, dojala ho její krása a dobrota a také to, jaký je on dobytek. Až k slzám ho to dojalo. Najednou mu vyhrkli. Co je s tebou? Přisedla k němu na pelest. Ty ses mi opil. Ano, řekl Puklica. A najednou věděl, že nejvíc by mu pomohlo, kdyby to řekl. Tak, jak to je to říct a o tu hrůzu se podělit. Vzal ženu za ruku a řekl. Nakladně jsem zbouchl jednu babu, budu platit alimenty. Takhle na ní toho červa tu hnusnou ponravu vydávil.
Její hezká, hladká tvář zůstala několik vteřin beze změny a skoro se zdálo, že se mění do úsměvu, jak jsou si smích a pláč zpočátku podobné. Ale pak se skormoutila do zoufalé, křečovitě stažené škrabošky neštěstí. Jirka padla na polštář, obalila si jim hlavu a dusila se naříkavým pláčem. Když promočila dva polštáře a první kohouti hlásili konec strašné horké noci, oba vyčerpáním usnuli. Jít na poštu nebylo už pro Vojtěcha Poklicu tak těžké. Nejhorší měl za sebou. Podepsal se, převzal dopis a na chodníku před poštou si ho přečetl. Byl z Kladna, ale ne od soudu, nýbrž od policie. Stálo v něm. Oznamujeme vám, že pátrání po vám odcizených pneumatikách bylo bezvýsledné.

Jmenuji se Šimon Hart. Tady v ozdravovně mě znají jako pana Gejdna. Co na tom záleží? Můj osud skončil v okamžiku, kdy můj přítel a učitel Thomas Roch, těžko to vyslovit, Thomas Roch přišel o rozum. Jestliže kdy bylo na tomto světě co skvělého a mocného, pak to byl rozum Thomase Rocha. Právě tento rozum uvedl ze světa snů do světa skutečnosti bleskomet, zázračnou zbraň, schopnou zničit v okruhu 10 000 čtverečních metrů jakoukoliv loď nebo pevnost. Byl to skutečný vynález skázy. Smutným žertem osudu se stalo, že první, co podlehlo skáze, byl rozum tvůrce vynálezu, mého učitele a přítele Thomase Rocha. 15 měsíců jsem už s ním strávil v útulku pro duševně nemocné v Róli, hlavním městě Severní Karolíny. Změnil jsem povolání i jméno. Jakožto pan Gaydon jsem se zde o něho staral jako ošetřovatel a snažil se prodlužovat záblesky jasného uvažování, které se u něho někdy projevily. Působil jsem zároveň i jako strážce. O profesora Rocha se zajímaly špionážní služby a podle nepotvrzených zpráv se zdálo, že by se jeho vynálezu chtěl zmocnit

0: správcem tohoto úctyhodného ústavu?
1: Pan hrabě mi ráčí lichotit. Pracuji zde jako pouhý ošetřovatel.
0: Pak jistě znáte osobně všechny pacienty.
1: Dá se tak říci, hrabě.
0: Co byste mi mohl povědět o muži jménem Thomas Roch?
1: Thomas Roch? Ten zde není.
0: Skutečně?
1: Ne, není tu nikdo toho jména. Nikdy jsem takové jméno neslyšel.
0: Pomohu vaší paměti. Jde o francouzského učence. Chemika. Před časem vyvolal veliký rozruch svým vynálezem výbušniny neobyčejné ničivé síly.
1: Možná. Ano, máte pravdu. Rozpomínám se. V novinách se cosi psalo.
0: Připomenu vám, pane Gejdne, co se psalo. Thomas Roch nabídl svůj vynález francouzské vládě.
1: Byl to Francouz, že?
0: Je to Francouz, Gejdne. Francouzská vláda ostatně podle svého zvyku se zachovala pošetile.
1: Skutečně?
0: Odmítla Rochu v bleskomet odkoupit. Vynález se stal na rozcestí. Má snad tu strašlivou zbraň nabídnout někomu jinému? Nebo ji navždy pohřbít v archivu své laboratoře?
1: Věru, těžká volba.
0: Přetěžká, Gejdne, přetěžká. Není divu, že ji Rochův přecitlivělý mozek nesnesl. Ubohý vynálezce zešílel. Takový je osud některých géniů.
1: Co se stalo s vynálezem?
0: Vy nevíte?
1: Netuším, hrabě D'Artigasy.
0: Thomas Roch měl asistenta, Šimona Harta. Tento muž zničil všechny zápisky o profesorově vynálezu a nešťastníka nechal dopravit do ústavu pro duševně choré. Vy neznáte muže toho jména?
1: Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: Takové tvrzení jsem z vašich úst už zaslechl, Gejdne, a přece jste se v zápětí rozpomněl. Ten muž, ten asistent Hart, je asi čtyřicátník, tedy ve vašem věku. Ve tváři má inteligenci, rozhodnost, postavou zápasník a přece je vynikající chemik a technik, vyškolený samotným profesorem Rochem.
1: Závidění hodné.
0: Odpovídá vašemu popisu, pane Gejdne.
1: Je mnoho čtyřicátníků energického vzhledu. Nyní mě omluvte, hrabě, musím se věnovat nemocným.
0: Jak myslíte?
1: Zbohem, hrabě.
0: Kdybyste snad změnil názor, zde je moje navštívenka.
1: Hrabě D'Artigas na palubě Guelety Abbey kotvící u New Bernu v Pemplico Soundu.
0: Zapamatujte si ty údaje, milý Šimone.
1: Jak, prosím?
0: Promiňte, zmýlil jsem se, pane Gejdne.
1: Hrabě D'Artigas. Znal jsem dobře to jméno. Pohyboval jsem se dost dlouho v kruzích zbrojního průmyslu, abych narazil na stopy této neobyčejné osobnosti. Vysokého rodu, nízkých cílů. Tak by se dal charakterizovat. Neobyčejně inteligentní, přičemž jeho rozum byl násoben důvtipem inženýra Serké, jeho pravé ruky. Vyprávělo se o nich ledacos, například o jejich spojení s námořními lupiči. Snad dokonce se samotným Kerkarajem. Měli však vždycky dost důvtipu a prostředků, aby unikli ze všech léček policie a špionážních služeb pěti velmocí. Nyní byl hrabě D'Artigas zde a Serké bez pochyby číhal v pozadí. Věděl jsem, že není času na zbyt. O úmyslech těch dvou jsem nemohl pochybovat. Šlo jim o mého učitele a o vynález zkázy.

0: Pane profesore! Pane profesore! Probuďte se, prosím! Dávka uklidňujících prostředků byla příliš silná. Ztrácíme drahocené hodiny.
1: Jsi zde, Šimone?
0: Probudil jste se, profesore, konečně! A poznáváte mne!
1: Kde to jsem?
0: Byl jste nemocný, ale to už je za vámi. Zaplať Bůh, pane profesore. Musíme okamžitě odejít.
1: V tuto noční dobu?

0: Venku je nečas. Přece si nepřeješ, abych se nachladil.
1: Přeji vám jen to dobré, profesore. Proto musíme odejít.
0: Jsem vědec a můj mozek je navyklý myslet logicky. Udej mi rozumný důvod a půjdu.
2: Bylo to těžké rozhodnutí. Profesor procitl ze svého šílenství a já věděl, že zmínka o vynálezu ho uvrhne zpátky do propasti. Jenže jak jinak ho přimět, aby se spolu se mnou vypravil do noční prýskanice?
1: Hrozí nám nebezpečí, profesore.
0: Aha, nebezpečí. Kdo by mi chtěl ublížit prostému učenci, profesorovi chemie? Hoď by mě chtěli připravit o plášť, který mám na sobě.
1: Plášť máte chatrný, za to obsah vašeho mozku vydá za všechny poklady světa.
0: Poklady světa? Poklady mocných? Poklady francouzské vlády?
1: Pane profesore.
0: Můj vynález je poklad, který ochrání poklad.
1: Vzpamatujte se.
0: Poklad. Za poklady.
1: Jediným slůvkem jsem ho rozrušil.
0: Poklady!
1: Dostanete všechny poklady světa, ale nejdřív se musíme dostat odsud.
3: Harte! To se vám pravděpodobně nepodaří.
1: Vy zde, hrabě D'Artigasy? Návštěvy nejsou ve 2 hodiny v noci povoleny. Musím to oznámit.
3: Sad! Ani hnout. Nespouštějte ho z očí, Sergej, je to nebezpečný člověk.
4: Spolehněte se, hrabě. Spouštíme ho koltu. Je velmi jemná.
0: Poklady! Chtěj mi vzít mé poklady!
1: Mějte slitování s nešťastníkem, což pak nevidíte, jak ho váš nevhodný příchod rozrušil.
3: Mlčte! Profesore Rochu, jmenuji se hrabě D'Artigas. Nepřišel jsem vám poklady vzít, naopak. Nabízím vám poklady celého světa.
0: Poklady?
3: 100násobek toho, co vám upřela pošetilá francouzská vláda.
0: Moje poklady. Mám právo na poklady, že, hrabě?
3: To zajista, profesore. Budete mít poklady. Budete mít skvělé podmínky pro práci.
4: Hrabě, co uděláme s tímhle chlapem?
3: S panem Kejdnem. Nepotřebujeme ho.
4: Dobrá.
3: Odveďte ho stranou, Serge. Pohled na popravu by asi nepřispěl k duševní rovnováze, pane profesore.
1: Nepřibližujte se ke mně! Chovejte se rozumně!
4: Ne jako ten...
1: Dejte pryč ten revolver!
0: Šimone, vám jejich nabídka nepřipadá rozumná?
1: Co to povídáte, profesore?
3: Tak přece jen Šimon Hart, žádný pan Gaydon. Prostý ošetřovatel z útulku pro duševně choré.
4: Hart nebo Gaydon, střele mého revolveru je to jedno. Hrabě.
3: To bez pochyby ano, Serge. Nicméně, domnívám se, že profesorovi Rochovi není jedno, kdo o něho pečuje. Poslyšte, Harte, uzavřeme dohodu.
1: Já s vámi? Nikdy.
3: Neptám se vás, oznamuji vám. Nechám vás prozatím žít a vy se budete starat o profesora Rocha. Chápete? Přeji si, aby žil a pracoval v těch nejlepších podmínkách.
1: Ovšem, že chápu. Aby pro vás vyrobil vynález zkázy.
4: Hrabě, odvažuji se namítnout. Já sám jsem inženýr a chemik a mohu Harta přinejmenším nahradit.
3: Jako chemik možná. Jako ošetřovatel duševně nevyrovnané osoby... Nikterak. Jdeme!

0: Co jiného mi zbývalo? Srké mi mířil 45 mezi lopatky. Profesor Roch se choval jako malé dítě. D'Artigasova zmínka o nejlepších podmínkách k práci mu uvízla v paměti. Stále se k ní vracel ve svých promluvách, nekonečných jako písnička kolovrátku. V těch strašných minutách, kdy jsme byli přepadeni a kdy nás Serke pod hrozbou zbraně odváděl, jsem přišel na jediný prostředek, na jediný úskok, který mohl znamenat záchranu.
1: Oceňuji, Harte, že jste se choval rozumně. Rozednívá se, vítr je příznivý, lodníci už brzy vytáhnou kotvy mé kvelety Eby. Serke!
2: Ano, pane hrabě?
1: Jak se daří, profesor?
2: Usnul, pane. Před usnutím stále říkal skvělé podmínky k práci.
1: Výborně. Dejte rozkaz k vyplutí.
2: Ano, pane.
3: Únos se vám nepodaří.
1: Jak si můžete být tak jist?
3: Pobřežní stráž Spojených států má ve svých službách schopné muže.
1: Myslíte, že budou podezírat luxusní jachtu bohatého hraběte? Jste pošetilý, Harte. Tento svět si příliš váží šlechtických titulů a okázalého bohatství.
2: Pane hrabě?
1: Vy jste ještě neodešel? Dal jsem přece rozkaz k vyplutí.
2: Buďte tak laskav, rád bych, ale aby to Harte neslyšel.
1: Stalo se něco, inženýre Serke?
2: Chová se tak sebevědomně, jako by měl trumfové eso v rukávu.
1: Myslíte?
2: Jsem si téměř jist. V tuto chvíli začnou v sanatoriu profesora postrádat.
1: To jistě, o důvod víc, abychom odpluli co nejdřív.
2: Co když budou chtít prohledat loď?
1: Opakuji, nikdo se neodváží prohledat loď. Hraběte D'Artigase, moje styky s americkou vládou jsou dostatečně známé.
2: Co když Hart zanechal stopu, která k nám povede?
1: Stopu, jakou stopu? Při přepadení jsme ho měli na očích. Nevzpomínám si, že by usedl ke stolu a napsal dopis.
2: Nemusel to být dopis.
1: Cože? No ovšem. Máte pravdu, Serke, oceňuji vaši bystrost. Inženýre Harte.
3: Prosím.
1: Při našem prvním rozhovoru jsem vám dal navštívenku.
3: Nepamatuju.
1: Připomenu vám kousek tuhého papíru se zlatým okrajem, hrabě D'Artigas na palubě kvelety Eby kotvící u New Bernu v Pemplico Soundu. To tam bylo napsáno.
3: Ano, jistě.
1: Kde je ta navštívenka?
3: Pravděpodobně jsem ji hodil do odpadku.
2: Slyšíte, hrabě? V přístavní pevnosti vystřelili. Vyplouvá lodice přístavní stráže.
1: Míří rovnou k nám. Tohle vám nezapomenu, inženýre.
3: Nečekám od vás vděčnost. Nyní nabízím dohodu já vám. Postarejte se, aby se profesor v klidu a bezpečí vrátil do sanatoria a já se budu u soudu snažit vám škodit co nejméně, hrabě.
2: Lodice se blíží. Dám hned vytáhnout kotvy. V krátké době se dostaneme do mezinárodních vod.
1: Je pozdě.
3: Taky si myslím.
2: Naše kveleta je rychlejší než ta jejich bárka.
1: To jistě. Nicméně se obávám, že náboje jejich děl jsou ještě rychlejší. Serke?
2: Co poručíte, hrabě?
1: Nezbývá, než volit variantu zkáza.
3: Nedělejte nic neuváženého. Chcete nás zabít? Mrtvol se nezbavíte.
2: Nežvaňte. Přistupte, Harte. Zavážu vám oči.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Chcete nás zahnat do kouta? Nezáleží vám na profesorově zdraví?
3: Dobrá. Zavažte mi oči. Muži z pobřežní stráže tu budou během 5 minut.
2: To nám bohatě stačí, inženýre.
0: Serke mi zavázal oči a spoutal mi ruce na zádech. Jeho muži se mne zmocnili. Mohl jsem se pouze dohadovat, že mne vedou do podpalubí. Pod nohama mi duněly železné schody. Pak jsem slyšel profesorův hlas. Můj ubohý učitel byl na nejvyšší míru rozrušen. A pak se ozval i D'Artigas. Znovu opakoval chlácholivá slova, poklady, skvělé pracovní podmínky. To profesora uklidnilo. Vedli nás stále níže po strmých schodech. Cítil jsem kolem sebe stísněný prostor, neviděl jsem zhola nic. Pouta mi vázala ruce. K dovršení všeho mi Serke převázal ústa pevným páskem, abych nemohl křičet. Z mluvy profesora Rocha jsem poznal, že nešťastník usíná. Zřejmě mu dali silný uspávací prostředek. A tam, v naprosté tmě, jsem průduchem ve stěně naslouchal tomu, co se dělo nade mnou.
4: 4 muži napříč, 4 nazad, ostatní do podpalubí.
5: Co nejdůrazněji protestuji, poručíku Davone.
6: Mám rozkaz prohledat co nejdůkladněji vaši loď. Včera jste navštívil profesora Rocha a jeho osobního ošetřovatele.
5: Jistě. Netušil jsem však, že návštěva nemocných se posuzuje ve Spojených státech jako trestný čin.
6: Ano, pokud je předehrou únosu.
5: Jak se opovažujete?
6: Máme jisté stopy, hrabě.
5: Dobrá, poslušte si. Hledejte, jak dlouho chcete. Berte však na vědomí, že si na vaše svévolné jednání a spupné chování budu stěžovat na nejvyšších místech.
6: Klidně si stěžujte.
5: Nože, poručíku Davone, vidím, že vaši muži se vracejí s prázdnou. Prohledali jste celou loď, od přídě po záď a výsledek?
6: Připouštím, že došlo k přehmatu.
5: K přehmatu? Tomu říkáte přehmat? Spíš bych mluvil o piráctví.
6: Omlouvám se.
5: Vážený pane poručíku, satisfakci mi dá až Bílý dům ve Washingtonu. Ano, až tak vysoko svoji stížnost budu adresovat. Doufám, že opustíte moje plavidlo co nejdříve.
6: Ještě jednou se omlouvám. Naše důvody však byly vážné. Na místě únosu se nalezla vaše navštívenka.
5: Předpokládal jsem, že Spojené státy ctí soukromí slušných občanů jako svátost. Vy se chováte jako lupič, poručíku Davone, jako nějaký kerkaraje.
6: Ale vaše navštívenka.
5: Navštívenka. Kdybyste měl přepadnout každého, kdo vlastní moji navštívenku, musel byste vyvolat mobilizaci ozbrojených sil.
7: Šimone, Harte, proč je zde taková tma? Mám strach, budu moci pracovat.
0: Také jsem se bál. Pochopil jsem, co se stalo. Loď hraběte D'Artigase byla zvlášť upravena pro podobné účely. Pod jejím kýlem, jak jsem se domníval, byla skrytá prostora. Právě tam nás tajnými dveřmi Serke zavlekl a v ní jsme přečkali prohlídku oddílu poručíka Davona. Jak jsem předpokládal, zřízenci sanatoria brzy ráno objevili naše zmizení a v profesorově ložnici nalezli navštívenku hraběte D'Artigase, kterou jsem tam při přepadení odhodil. Tato část mého plánu tedy vyšla. Jenže jsem nemohl předpokládat, že D'Artigas je připraven a že je schopen všeho.
5: Jak se vám líbila plavba, inženýre Harte?
0: Proto jste mě nechal přivést do své kajuty.
5: Máte pravdu, proto ne. Jsme v Bermudském souostroví. Příjemné místo pro odpočinek i činorodou práci, nemyslíte?
0: Rád cestuji, hrabě D'Artigasi. Musí však být splněny dvě podmínky. Cestuji kam chci a s lidmi, kterých si mohu vážit.
5: Vy si mě nevážíte.
0: Obdivuji se vašemu důvtipu.
5: A přece já dovedu ocenit to, co podcenila ku příkladu francouzská vláda.
0: Vynález profesora Rocha.
5: Přesně tak. Profesor jí nabídl svůj bleskomet. Díky jeho vynálezu se mohla Francie stát vedoucí mocností na celém světě. Německá hrozba mohla by být k smíchu. Výstřely bleskometu by mohly likvidovat celé armádní sbory. Poprvé v dějinách mohla Francie vydechnout bez obav před teutonskou mocí.
0: Domnívám se.
5: Taková jsou fakta, inženýre. Francouzská vláda profesora odmítla, vysmála se mu a profesor zešílel. Tak se zachovali lidé, kterých vy si patrně vážíte.
0: Uvažoval jste o jiné možnosti?
5: Jakou máte na mysli?
0: Třeba francouzská vláda uvažovala jinak. Jakmile by profesorův vynález opustil práh laboratoř?
5: Dostal by se do francouzského arzenálu.
0: Myslíte, že by tam zůstal dlouho? Že by německá výzvědná služba profesorovo tajemství neodhalila? A po Německu Anglie, Spojené státy, Rusko, Japonsko.
5: Nelze to vyloučit.
0: Nelze vyloučit? To je jisté, hrabě.
8: Během krátké doby by všechny mocnosti světa měly ve svých zbrojnicích Rochovy bleskomety. Příští válka by nepočítala mrtvé na 100 000, ale na miliony, na desítky milionů.
5: Nepochybně.
8: Znám profesora dobře, D'Artigasy. Vím, že toto je pravý důvod, proč ho opustil rozum. Jako kdyby jeho vnitřní já, dobrá bytost uvnitř jeho sama, odvrhla rozum jako přítěž. Víte, co ho připravilo o rozum?
5: Zklamání?
8: Ne, svědomí.
5: Svědomí? Neznám.
8: V tom vás poznávám, hrabě.
5: Něco vám povím, inženýre. Vaše úvaha o počínání světových mocností je správná.
8: Jsem rád, že to uznáváte.
5: Kdyby mocnosti měly rochu v vynález zkázy ve svých zbrojnicích, porvali by se a svět by zahynul v křečích.
8: Pokračujte.
5: Proto nabízím světu jinou variantu.
8: Jsem na ní zvědavý.
5: Rochův vynález zkázy budu mít ve zbrojnici jenom já sám. Chápete? Nikdo jiný. A mohu vám zaručit, že žádný německý nebo japonský špek se k němu nedostane.
8: Šílíte? Vy sám sníte o světovládě?
5: To není sen, inženýre. Víte dobře, že v klidu své kajuty obnovil profesor Roch práci na výpočtech. Svět potřebuje jediného vládce. Mocného a současně dost moudrého, aby udržel mocnosti na úzdě. Nebojte se, nebudou se mezi sebou rvát, budou neposlouchat. A na světě zavládne mír. Díky mně. Díky hrůze z mé moci.
8: Jste šílenec, hrabě.
5: Jsem génius, inženýre.
2: Pane hrabě?
5: Poslouchám, Sergej.
2: Backup je na dohled.
0: Backup. To bylo poprvé, kdy jsem to prokleté jméno uslyšel. Byl znám jen důkladným znalcům zeměpisu. Jeden z nejmenších ostrůvků Bermudského souostroví, ležícího asi 1000 kilometrů od Severní Karolíny. Skládá se asi z 200 ostrovů a ostrůvků. Hlavní ostrovy se jmenují Svatý David, Somerset, Hamilton a Svatý Jiří. I největší z ostrovů je pouze 20 kilometrů dlouhý a asi 4 kilometry široký. Backup je spíš skalisko, vyskytující se jen na nejpodrobnějších námořních mapách. Má divný tvar, vypadá jako převrácený šálek, z jehož dna stoupá sloup kouře. Jeho vrcholek, převrácené dno šálku, chcete-li, se zvedá asi 100 metrů nad hladinu moře a jeho pravidelně příkré boky vypadají právě tak holé, jako spodní část ostrůvku, o kterou se rozstřikuje příboj. Námořníci, kteří se k němu plaví od západu, ho rozeznávají ještě podle jiné zvláštnosti danému přírodou. Podle vyklenuté skály s otvorem jako bránou. Ta tvoří jakoby ucho onoho šálku. Proto jméno Backup, převrácený šálek, se k němu přesně

0: Nuže, jak se vám líbí Backup, váš nový domov a pracoviště?
1: Nehostinné místo. Nevidím jediný domek, jedinou chýši. Holé skály obydlené mořskými ptáky. Kde chcete, aby pro vás profesor postavil zbraň na ovládnutí světa? Ve hnízdě nějakého racka?
0: Ve hnízdě? I tak se to dá říci, inženýre.
2: Pane hrabě?
0: Tak co, Serke? Připravil jste všechno k přistání?
2: Vyskytly se komplikace.
0: V skutku?
2: Řekl bych 5 komplikací. Pan hrabě udělá lépe, když se přesvědčí sám.
0: Podejte mi dalekohled.
2: Severním směrem, hrabě.
0: 5 obrněných lodí. To jsou křižníky, Serke.
2: Ano, křižníky 5 velmocí. Anglický vede, vedle něho francouzský, americký, německý a ruský tvoří zadní voj této mnohonárodní flotily.
1: Zdá se, že jste je neošálil svým trikem v přístavu.
2: To je jeho vina, hrabě, to hard je nasadil na naši stopu, já ho...
0: Zastrčte ten revolver, Serke.
1: Opakuji svoji původní nabídku. Vzdejte se, hrabě, a já budu u soudu hovořit o polehčujících okolnostech. Jde mi jenom o to, aby se profesor Roch dostal v pořádku domů.
0: Mlčte, harde, nebo vám nechám nasadit roubík. Serke.
2: Vaším službám, milosti.
0: Nařizuji kurz přímo na útesy. Opakujte.
2: Kurz přímo na útesy.
0: Nejvyšší rychlosti.
2: Ano, nejvyšší rychlosti.
0: A ještě něco. Pusťte Rocha na palubu.
2: Stane se, pane.
1: To je varovný výstřel. Dívejte se na signální vlajky. Vyzývají nás. Vyzývají vás, hrabě.
0: K čertu s nimi. Měl jsem rád svůj kveletu a přísahám, že mi její zkázu 100násobně zaplatí.
1: Šílíte? A co naše životy? Když už nemyslíte na profesora, myslete na sebe. Jak vám mohou zaplatit, když budete mrtev spolu s námi?
2: Kurs, skalnatý útes, všechny plachty napnout, teď!
1: Rychlost roste. Skály se blíží. Profesore!
3: Zdálo se mi o smrti. Šimone, kde to jsme?
1: Na palubě lodi smrti.
3: Ta krása. Ta krása. A jaký svěží vzduch.
1: Řídíme se na skaliska.
3: Miluji plav.
1: Hrabě, co tak pozorujete dalekohledem? Vy věříte, že ty křižníky zmizí?
0: Jsou již velmi blízko. Vidím námořní důstojníky na můstku vedoucího křižníku. Zamávejte jim, profesore.
3: Ahoj! Ahoj! Skvělá plavba.
0: Spatřili vás, výborně. Signální vlajky na stěžni. Propusťte profesora Rocha znamenitě. A teď všichni do podpaluby.
1: Zbláznil jste se? Myslíte, že v podpalubí se zachráníte? Že vaše tajná skrýž pod kýlem lodi vás uchrání před ztroskotáním?
0: Jste hlupá, Garde. Pohyb! Pohyb!

0: Jsou zde všichni lodníci?
1: Ano, pane.
2: Hrabě, už musíme být blízko skaliska. Ale snad je ještě čas. Pusťte mě na palubu. Sám otočím kormidlem.
0: Mlčte, hlupáku. Serke.
1: Ano, hrabě.
0: Uzavřete poklop.
1: Uzavřít poklop.
2: Vidím, že poklop je vodotěsný. Jenže po nárazu se roztříštíme i s lodí. Zbývá už jen pár vteřin.
0: Uvolněte závěsy.
1: Uvolnit závěsy.
2: Co to? Podlaha se propadá pod nohama. Houpáme se.
3: Ne. Co se děje?
2: Nevím, profesore. Snad jsme už narazili, jenže neslyším žádný třes.
0: Brzy se dočkáte. Kormidlo ostře vlevo.
1: Kormidlo ostře vlevo.
2: Jaké kormidlo?
0: Ptáte se, jaké kormidlo? Kormidlo ponorky Skáza.
2: Ponorky Skáza. Jsme uvnitř ponorky?
0: Nevěříte? Serke, pustíte Harta k periskopu.
1: Nejraději bych ho přenechal dravým rybám. Tak pojďte, Harte, když si to pan hrabě přeje.
2: Křižníky jsou docela blízko. Spouštějí záchranné čluny. A všude trosky. Trosky!
0: Jsou to trosky mé Eby. Serke má pravdu, je hodně dravých ryb v těchto vodách. Dost na to, aby se postarali o těla utonulých. To je kapitánu těch křižníků dobře známo.
2: Bídáku! Nastražil jste falešné ztroskotání!
0: Proč ta silná slova? Říká se tomu zametání stop. Serke?
1: Ano, pane?
0: Zaměřte do tunelu.
2: Překvapení nemají konce?
0: Neznám slovo konec. Uznávám jen cíle, inženýre Harte. A můj cíl je jasný. Vláda nad světem.
2: A vede k němu cesta tunelem.
3: Proč je tu najednou taková tma, Šimone? Za okny bylo před chvilkou modro. Nyní je tam černě. Mám strach, Šimone. Je kolem nás tma? Nebo zlo?
2: Uklidněte se, profesore. Bez pochyby vplouváme do nějaké skalní štěrbiny.
1: Opatrně, kormidelníku. Lehce vlevo.
2: Hrabě!
0: Mlčte! Kormidelník potřebuje naprosté soustředění. Teprve teď jsme ve skutečném nebezpečí.
1: Rovně. Stále rovně. Zmírnit rychlost. Hloubkové kormidlo. O 2 stupně dolů. Dobře. Stále vpřed.
3: Kašrtu.
1: Zavadili jsme o skálu.
0: Proražený plášť?
1: Nezdá se. Stále vpřed.
2: Neměli bychom...
0: Vpřed.
3: Tma za okrouhlými okny řídne.
2: Zdá se, že jsme na konci podmořského tunelu.
1: Jsme z tunelu venku. Vyrozit.

0: Čerstvý vzduch.
1: Mně připadá pořádně zatuchlý.
2: Neřečněte, ale jste ven.
0: Bojím se, zůstanu tady.
2: Hoď sebou, starochu.
0: Tak přece jen to bylo zlo, a ne pouhá tma. Šimone, ochraň mě!
3: Myslím, Harte, že je potřeba vaší pomoci.
1: Pojďte proklet! Dobrá, nezbývá mi nic jiného. Profesore.
0: Šimone!
1: Jste mezi přáteli. Není tu žádné zlo.
0: Chvíle mi se mi zdá, že to tak není, Šimone.
1: Jsem zde s vámi. Neopustím vás. Nikomu nedovolím, aby vám ublížil.
0: Jste ke mně tak dobrý.
1: Tady dole nemůžeme zůstat. Jsme v ponorném člunu.
0: Zachráníme se. A já budu pracovat. Rozumíte, Šimone? Můj vynález zkází zničí všechno zlo. I ponorné čluny. Zničí křižníky, zničí torpedoborce, zničí ponorky, zničí celý svět. Zlý svět, který mě nechce pochopit.
1: Nezoufejte. Já vás chápu. I svět vás chápe. Máte hodně práce před sebou.
0: Myslíte, že někdo o moji práci stojí?
1: Ano. Někdo o vaší práci velmi stojí.
0: To musí být nějaký ušlechtilý člověk. Dobrá.

0: tak se stalo, že díky své lži, která mě nikdy nepřestane pálit v srdci, jsem uvedl profesora Rocha do nového světa. Do království zla, uvnitř skalisk ostrova Backcapu.
1: Vítejte, profesore Rochu.
2: Obrovská jeskyně. Na břehu domy.
1: Továrna.
2: Dýmající komín. Odtud vychází kouř, viditelný už zdaleka nad Backcapem.
1: Vítejte i vy, pane Harte.
3: Pan hrabě nedělá dobře. Šimon Hart je náš největší nepřítel.
2: Lichotíte mi, Serge. To jsou snad vaše první slova, která mi udělala skutečnou radost.
1: Milý Serge, máte nepochybně pravdu. Ovšem, i já mám radost, když mohu donutit svého největšího nepřítele, aby pracoval v můj prospěch.
3: Při první příležitosti nás zradí.
1: Žádnou nedostane, leda, že by se naučil létat jako pták. Tak, jak se vám tu líbí, profesore?
4: Zde budu mít klid na práci. Šimone, že mě neopustíte?
2: Ne. Zůstanu s vámi, profesore.
4: Kdy mohu začít?
1: Už velmi brzy. Připravili jsme se na váš příchod. Vidíte ty tovární budovy? Uvnitř jsou laboratoře a výrobní provozy. Vše, co se zrodí ve vaší geniální hlavě, budou obratní dělníci okamžitě uskutečňovat.
4: Šimone, slyšíš to, co říká tento šlechetný muž? On jediný nepochopil. I ty sám si říkal, že jsem pozbyl rozumu.
1: Vy, je to vůbec možné, profesore?
2: Profesore, já... Ne, to nemá smysl. Hrabě, musím přiznat, že v životě jsem nepotkal takového bídáka, jako jste vy.
1: Jak vidím, můj Backcap udělal velký dojem na vašeho chráněnce a zřejmě i na vás.
2: Ano, tajemství Backcapu je skutečně ohromující. Udělal jste chybu, že jste mi je prozradil.
1: Rád vám prozrazuji svoje největší tajemství, Šimone Harte. Tady je moje tajná základna. A tady profesor Roch dovede ke konečnému cíli svoje výzkumy. A vy mu v tom budete pomáhat.
2: Jako v pekelné jeskyni má vzniknout vynález skázy. Tohle místo je prokleté. Zde nemůže nic vzniknout, jen zaniknout. Varuji vás, hrabě D'Artigasy.
1: D'Artigasy. Dobrá, inženýre Harte, máte vědět všechno. Nebudete mít příležitost mé tajemství prozradit. Jen pro vnější svět jsem hrabě D'Artigas. Pro svět hlupáků a důvěřivců, kteří teď marně pátrají po mé mrtvole ve vodách kolem ostrůvku. Skutečnost je jiná, inženýre. Mé pravé jméno je Kerkaraje. A mé pravé poslání stát se pánem světa. A prostředek k dosažení cílů je vynález skázy.

tom, k čemu došlo v uplynulých dnech a týdnech, mne naplnilo zoufalstvím. Já, Šimon Hart, asistent a přítel věhlasného vynálezce Thomase Rocha, jsem nedokázal zabránit nejhoršímu. Profesor Roch je znám veřejnosti jako původce vynálezu skázy, bleskometu nevídané síly, schopného měnit rozsáhlá území v poušť, města v sutiny, obrněné lodě v beztvaré koule ocelových slitin. Profesor Roch zešílel. A já se o něho staral v ústavu pro duševně choré v Severní Karolíně. Bláhově jsem se domníval, že můj nešťastný svěřenec unikl nežádoucí pozornosti. Mýlil jsem se. Mezinárodní zločinec Ker Karaje, vystupující pod úctyhodným jménem hrabě D'Artigas a jeho stvůra inženýr Serke, jedné červnové noci unesli profesora Rocha i mne. Chtěli profesora donutit, aby jim vyrobil vynález skázy, výbušninu, která jim měla pomoci ovládnout svět. Po dobrodružné plavbě na palubě plachetnice Eba jsme byli donuceni přestoupit do ponorky a na její palubě jsme se podmořským tunelem dostali až do zločincova nedobytného útočiště. Byl jim ostrůvek v Bermudském souostroví, rybáři zvaný Back Cup, po našem převrácený šálek, podle zvláštního tvaru skalního útvaru. Ze dna šálku vycházel dnem i nocí dým. Rybáři se domnívali, že jakási sopka se probudila k životu. Ve skutečnosti to byl dým z pirátových továren, ve kterých se pracovalo na uskutečnění Rochových plánů. Na uskutečnění vynálezu skázy.

0: Pane profesore! Pane profesore, jste v pořádku?
1: Skvěle. Znamenitý výsledek. Počkat. Kdo jste, člověče?
0: Ubohý profesor Roch. Jeho mysl je upřena výhradně na technický problém, jinak je zastřena šílenstvím. Profesor mě nepoznává.
1: Vy jste špech francouzské vlády! Stráže! Pomoc!
2: Co se děje, profesore?
1: Okamžitě dejte zastřelit tohoto muže. Je to francouzský vyzvědač.
3: Ani nevíte, jak rád bych vám vyhověl, profesore. No tak, špione, pochodem v chod!

0: Tak, co říkáte výsledku pokusu, inženýre?
1: Děsí mě a plní znechucením.
0: Máme rozdílné gusto. Já z něho mám radost. Fulgulátor se má k světu.
1: Fulgulátor, fulgulátor. Co je to za slovo?
0: Vymyslel je hrabě D'Artigas. Rozhodně zní lépe než vynález zkázy. Nemyslíte?
1: Výbušnina, jejíž kapka je silnější než bedna dynamitu. To je vynález zkázy, Serke.
0: Nemá smysl se dohadovat o slovíčkách. Vynález zkázy nebo fulgulátor, genius nebo šílenec. Výsledek je stejný.
1: Zkáza světa.
0: Ne, vláda nad světem. Když budete rozumný, můžete se na ní podílet.
1: Jako sluha piráta Kerkaraje? Děkuji, nechci.
0: Jako místo držící nějaké državy. Evropu a Ameriku si vyhražuje hrabě pro sebe, mě se líbí Afrika. Kománi jsou i jiná místa na světě.
2: Už zdaleka slyším, že profesorův pokus byl úspěšný. Blahopřeji, inženýre Harte. Spolupracujete lépe, než jsem čekal.
1: Nepodaří se vám udělat ze mě spoluviníka D'Artigase.
2: Mně? Stáváte se jim i proti své vůli. Bez vaší součinnosti by fulgulátor nemohl nikdy vzniknout.
0: Myslím, pane hrabě, že už bych mohl Šimona Harta snadno nahradit. Dejte rozkaz a Hart nás přestane obtěžovat.
2: Nesmysl, Sirke. Profesor Roch má veškeré chemické vzorce ve své hlavě a klíč k jeho mozku je v rukou Šimona Harta. Je to tak, inženýre?
1: Jednoho dne se profesorův rozum zhroutí docela a vaše plány budou v troskách.
2: To by ovšem byl den vaší smrti.
1: Raději zemřu sám, než abych viděl umírat celý svět.
2: Ano, bude umírat a já se pak postarám o jeho znovuzrození. Pod mou vládou!

Prožíval jsem ty dny ve stavu úplného duševního rozpolcení. Má oddanost profesorovi byla naprostá. Nemohl jsem však nevidět, k čemu jeho usilovná práce vede. Nebyl schopen posuzovat důsledky svého jednání. Výroba fulgulátoru, této ďábelské výbušniny i jeho nosiče bleskometu byla pro něho pouhý technický problém. Bylo mu jedno, komu bude sloužit. Cítil k pirátovi Ker Karajovi, zvanému hrabě D'Artigas, dokonce vděčnost. Já měl za úkol pro něho vytvářet pracovní podmínky. Nic víc, nic méně. Poslední rozhovor s D'Artigasem mi vnukl zoufalý nápad. Řeč šla o smrti. Tehdy mě poprvé napadlo, že svět může zachránit pouze moje a profesorova smrt. Rozhodl jsem se, že z D'Artigasova skalního hnízda vede jen jedna cesta ven. Cesta na onen svět.

0: jste byl tak dlouho? Šimone!
1: Vy mě poznáváte, profesore?
0: Nemluvte hlouposti, samozřejmě, že vás poznávám.
1: Včera jste na mě zavolal inženýra Serka v domnění, že jsem francouzský špion.
0: A Francie, ta zrádná země, odmítla mne i můj vynález. Něco vám ukážu, pojďte, pohleďte. Účinnost fulgulátoru lze ještě zdvojnásobit zvýšením teploty při destilaci třetí složky. Postavte se k tomuto přístroji a až teplota stoupne na 83 stupně, zapněte spínač.
1: Neudělám to.
0: Jakže? Vy mi chcete kazit práci? Všechno se tak skvěle daří.
1: Naposledy vás zapřísahám. Hrabě d'Artigas je zločinec, pirát, mezinárodně hledaný lupič. Ve vodách kolem Backcupu křižují válečné lodě.
0: Vím, mezi nimi i francouzský křižník.
1: Jak to víte?
0: Ten dobrý muž Serké mi to řekl.
1: Dobrý muž? Na jeho rukou je krev?
0: Nikdo ke mně nebyl tak dobrý a přívětivý jako ušlechtilý hrabě d'Artigas a ctihodný inženýr Serké. Odejděte! Už vás nechci vidět, Harte! Kdo vás platí? Francie? Německo? Nepochopili mě? Jenom ušlechtilý hrabě d'Artigas, nikdo jiný!
2: Znovu se propadá do propasti svého šílenství.
0: Ušlechtilý.
2: Těžko říci, kdy je šílenější. Jestli ve chvilkách, kdy jen opakuje nesmyslná slova, nebo kdy usilovně pracuje na vynálezu zkázy. Musím šílenství učinit přítrž.
0: Zničím!
2: I za cenu života.
0: Zničím!
1: Profesore, beru do ruky baňku s fulgulátorem. Je mi jedno, že nechápete, co říkám.
0: Zničit! Smrt! Smrt!
1: Pustím baňku na zem a seznámíme se s tou dámou oba. Ubohý profesore, s Bohem!
3: Stát!
0: Dejte to sem! Puste to,
1: bídáku!
0: Hlupáku!
3: Co se to tu děje?
0: Se dobrý hrabě, přepadli mě francouzští špioni!
3: Ten zrádce to tu chtěl vyhodit do povětří! Sebe, Rocha i nás všechny!
4: Je to pravda, Harte?
1: Buďte proklet, d'Artigasi! Ano, je to pravda.
3: Teď už mi snad dovolíte, abych mu zakroutil krkem, hrabě!
4: Odveďte ho, Serké.
3: Zabiju ho tady! Profesor Roch nic nevnímá!
4: Odveďte ho! Možná, že ho budeme ještě potřebovat.
3: K čemu? Fulgulátor je hotov! Je ho tu plná baňka!
4: Baňka? To stačí na křižníky, které kolem nás krouží. My však potřebujeme plné barely fulgulátoru, abychom dobili Ameriku, Evropu, Ázii.
3: A Afriku. Chci být místo držící v Africe.
1: Skončíte v nejtemnější žalářní kopce, Serké.
4: Nenechte se vyprovokovat, Serké. Tak snadno ze života neuniknete, Harte. Ještě musíte odvést hodně práce. Pryč s ním!
2: Serké mě předal svým pochopům a ti mě vyvedli z Rochovy laboratoře. Na malé lodici mě převezli přes ústřední jezírko vnitru ostrova na druhý břeh, kde stála nuzná chýše. Lůžko jak pro odsouzence k smrti, zásoba nejnutnějších potravin a vody. Tak jsem zde měl přežívat do chvíle, kdy se jim bude zdát, že mě už nepotřebují. Jeden den se podobal druhému, přestal jsem je počítat. Až jednoho rána...
3: Hrabě!
1: Jakže? Serké a d'Artigas na obhlídce po břehu jezera.
3: Podle mých výpočtů je nejslabší stěna právě v těchto místech.
4: Kde, Serké?
3: Tady, kde stojím.
4: Jak je silná?
3: 25 metrů.
4: Práce pro četu kopáčů na půl roku.
3: Pomocí Rochova fulgulátoru. Na to stačí týden.
4: Výborně. Bude to skvělá ověřovací zkouška.
1: Tunel. Ti dva uvažují o proražení tunelu. To by mohla být příležitost k útěku.
3: Jen abychom ho stačili prorazit včas.
4: Prorazíme. Umístíme Rochův bleskomet na pobřeží a zbavíme se té protivné flotily křižníků.
3: Jejich manévry se mi nelíbí. Proč dosud neodpluli?
4: Tupé vojenské mozky.
3: Nepodceňoval bych je, hrabě. Řekl bych, že něco tuší. Vidí kouř z našich komínů?
4: Domnívají se, že to je sopka.
3: Kéž byste měl pravdu.
4: Nechte toho síčkování. Shromážděte muže a dejte se okamžitě do díla. Slibte nejvyšší ceny za urychlení práce. Tuhle skálu prorazí rochu fulgulátor a moje vůle.
2: Ještě téhož dne bylo proraženo prvních několik metrů tunelu. Fulgulátor byl účinnější, než původní výpočty ukazovaly. Hornina se pod jeho výbuchy drolila jako přeschlý perník. 24 hodin denně pokračovaly práce. Zdálo se, že fulgulátoru profesora Rocha ani vůli hraběte D'Artigase se nedokáže nic postavit. Zmocňovalo se mě to nejčernější zoufalství. Nevěděl jsem, že zde přece jenom mám jakéhosi spojence. Byla jim únava a s ní spojená neopatrnost.
3: Zpropadeně!
4: Co se stalo?
3: Nechal jsem zdvojnásobit nálož a tlaková vlna převrhla lodici na jezeře i s lidmi.
4: K čertu s lidmi! Chci výsledky, Sarka!
3: Bez lidí jich nedosáhneme, potřebujeme každou paži!
4: Tak nasaďte potapěče.
3: Jak poroučíte, pane? Hej, Gastone! Huberte! Popadněte potápěčské masky a dejte se do pátrání! Pospěšte! Snad ještě někoho vylovíte!
2: Z okna své chatrče jsem pozoroval postup záchranných prací. S dýchacími přístroji na obličejích se dva potápěči vrhali do vln. Ne proto, aby zachránili druhy, ale proto, aby hrabě D'Artigase nepřišel o cenné paže, nutné k hloubení proklatého tunelu. Všechno úsilí však bylo zbytečné.
3: Nechte toho! Je to marné! Vraťte se ke své práci! Ty masky nechte ležet! Nezdržujte se!
2: Muži odkládají potápěcké masky na skalnatý břeh. Odcházejí k ústí tunelu. Toto je příležitost, na kterou jsem čekal tak dlouho. Musím opatrně. Opatrně. Nikdo mne nespozoroval. Natáhl jsem si na hlavu potápěckou masku, na záda připevnil nádrže s kyslíkem a v nestřeženém okamžiku vklouzl do vody. Tušil jsem, kterým směrem se vydat, abych se dostal k ústí skalní průrovy spojující vnitřní jezírko s mořem. Nekonečné minuty to trvalo, než jsem ústí nalezl. Podařilo se. Rozsvítil jsem vodotěsnou svítilnu. Její záře vytvářela na rozeklaných stěnách příšerné stíny. Ve studené vodě mi rychle ubývaly síly. Snažil jsem se nevnímat vlastní slabost. Jestliže D'Artigase má vůli, musím prokázat dvojnásobnou. To jsem si opakoval znovu a znovu. Stálo se mi, že se průrva zužuje, že skály se ke mně přibližují, že to nejsou kamenné výstupky, nýbrž zuby neznámých příšer, jež se hotoví mě pozřít. Další se objevila kdesi v temnotách přede mnou. Měla jen jediné oko, jasné, oslepující. Upíralo se na mne s nemilosrdnou přímostí. Snažil jsem se mu vyhnout. Sledovalo každé moje hnutí. Ztratil jsem ponětí o směru. Přestala mi být zima. Zmocňoval se mě spánek. Spánek. Spánek.

0: Výborně.
1: Kdo jste?
0: Žijete, inženýre.
1: Nedotýkejte se mě, nebo raději mne zabijte. Už nemohu dál.
2: Jsem poručík Davon z britského námořnictva, důstojník lodi Standard, která operuje v Bermudském souostroví.
1: Jakže? Jsem na Standardu?
2: Ne, inženýre. Jste na palubě podmořského člunu Svert, který se už několik týdnů zkouší na Svatém Jiří.
1: Snad šílím. Choroba profesora Rocha se přenesla i na můj mozek.
2: Moji muži vás objevili v poslední chvíli. V nádrži už nezbývala ani unce vzduchu. Kdybychom se opozdili o 5 minut, sloužil byste za potravu dravým rybám.
1: Nemám tedy vidiny?
2: Rozhodně ne. Jsme námořníci jejího veličenstva a plníme tajný úkol.
1: Už si vzpomínám na váš hlas. Vy jste prohledával Dartigasovu loď Eba.
2: Ano. Hrabě Dartigas nám nepodal stížnost a já byl z trestu přeložen na ponorku Svert. K té nejnebezpečnější službě.
1: Hodláte proniknout tunelem do nitra Backcupu?
2: Přesně tak. Naše podmorská loď proskoumala trosky ztroskotané Eby. V jejím dně jsme objevili zbytky vodotěsného průlezu.
1: Ten spojoval nitro Eby s podmorským člunem.
2: Přesně k takovému závěru došli naši odborníci. To bylo vysvětlení, proč se nenašly žádné tělesné pozůstatky profesora Rocha, vaše, ani posádky Eby. Po několika denním pátrání jsme našli i ústí podmorského tunelu. Ovšem, na mém osudu to nic nezměnilo. Stížnost byla podána.
1: Kam nevezete poručíku Davone?
2: Na svobodu, na palubu Standardu. V několika minutách opustíme tunel a půjdete mezi svými.

0: naposledy jsem stál před osudovým rozcestím, kdy jsem se rozhodoval, zda zabít profesora Rocha a sebe, či nikoli. Davon a jeho muži mi nabízeli to nejdůležitější, co člověk může získat. Svobodu. Jenže já věděl, že piráti hraběte Dartiga se usilovně hloubí tunel, jímž dopraví bleskomet na pobřeží. Jistě jim už zbývá odpálit jen několik posledních náloží fulgulátoru a cesta pro první bojové nasazení vynálezu zkázy bude volná. To jsem nemohl připustit.
1: Poručíku!
2: Slyším! Prosím, inženýre Harte.
1: Prosím vás, obraťte stroj.
2: Nechápu smysl vaší prosby.
1: Hrabě Dartiga schystá úder proti flotile. Zbývá už jen posledních několik hodin, než se mu podaří umístit Rochu v bleskomet do ústí skalního tunelu.
2: Jste vyčerpaný, inženýre, musíte si odpočinout. Na palubě standardu se zotavíte. Vyspíte se, napijete horké čokolády. Je ve vás tak málo sil, že byste bez opory neušel ani 100 kroků.
1: Vaši flotilu dělí odskázy, ne 100 kroků, možná ani 10.
2: Chemici jejího veličenstva jsou toho názoru, že Rochův vynález není zralý k praktickému použití. Můžete být klidný. I francouzští chemici jsou stejného názoru.
1: Čertu s nimi!
2: Jen klid, inženýre! Chápu, jak vám je, nicméně jste na palubě vojenské lodi. Měl byste se mírnit.
1: Já sám jsem chemik.
2: Jste ubožák, kterého jsme zachránili před jistou smrtí a neví, o čem mluví.
1: Jsem muž, který viděl účinek fulgulátoru na vlastní oči.
2: Můžete o tom vyprávět inženýrům, až se dostaneme na standard. Vyhledněte průzorem. Vidíte? Před námi už je denní světlo. Od standardu nás dělí 2 míle. Co to bylo?
1: To promluvil profesor Roch.
2: Jakže?
1: Fulgulátor. To byl nejsilnější výbuch, jaký jsem slyšel. Patrně to byla poslední nálož. Otřes jistě uvolnil horninu a prorazil průchod skalní stěnou. Teď pirátům zbývá jen dopravit bleskomet ven. Je to otázka času, poručíku. Kerkara je bude jednat a já zatím budu vašim expertům vysvětlovat, že fulgulátor není žádná báchorka, že je to skutečný vynález zkázy.
2: Ten výbuch. Nikdy jsem nezažil nic silnějšího.
1: Zažijete. Až střely z bleskometu dopadnou na standard a ostatní lodě. Pak bude pozdě.
2: Co navrhujete?
1: Okamžitou akci. Uvnitř backupu teď jistě vládne zmatek. Nikdo se nebude starat o ostrahu. Všichni budou pomáhat při dopravě bleskometu. Pronikneme dovnitř, zmocníme se profesora Rocha a překazíme Dartigasovi jeho plány.
2: Přesvědčil jste mě, Harte. Okamžitě otočím kormidlo.
1: Musíme postupovat opatrně. Není vyloučeno, že piráti pátrají po mém tělu.
2: Ujišťoval jste mě, že mají jiné starosti.
1: Ztrácíte odvahu, poručíku?
2: Na to též jsem se chtěl zeptat já.
1: Milý poručíku, jsme oba ve zvláštní situaci. Tady, v podmořském tunelu, jsme v dosahu vynálezu zkázy stejně, jako bychom byli venku na širém moři na palubě vašeho křižníku. Jenže tady teď máme šanci zločinu zabránit. Proto musíme chránit svoje životy.
2: Chápu. Nyní se znovu dostáváme do míst, kde jsem vás vylovil z vody, Harte.
1: Odhaduji, že jsme v polovině tunelu. Postupujte zvolna. Zhasněte reflektor.
2: Tam, vpředu!
1: Ano, to je reflektor pirátské ponorky.
2: Zvolna klesnu na dno.
1: Vidíte, jak reflektor pátrá pod ně? Měl jsem pravdu. Piráti nebudou hledat.
2: Čím je vyzbrojena pirátská ponorka? Má nějaká torpeda?
1: Netuším. Buď jak buď, žádná torpeda jsem v přístavišti vnitřního jezera neviděl.
2: Máme tedy šanci se s nimi utkat.
1: Utkat? Řeknu vám, poručíku. Omlouvám se, že jsem vás podezíral z nedostatku odvahy.
2: Takže? Vyrazme.
1: Řítíme se na ně se zasnutými reflektory. To umocní chvíli překvapení.
2: Zahledli nás. Jejich reflektor nám

0: naší špičkou. Obrat by je zdržel.
1: Vidíte? Vpředu se jasní. Vyjíždíme z průrby do vnitřního jezírka Backcupu. Tam budeme mít šanci.
0: Harte! Vidíte? Torpédo zprava!
1: Musíme okamžitě opustit loď!
0: Jako námořní důstojník jejího veličenstva!
1: Nejste veličenstvu nic platný jako mrtvý, poručíku!

0: jste v pořádku. Žádné zranění. A břeh už je na blízku.
1: Jen několik sáhů.
2: Blahopřeji, serke.
0: Přicházejí nějací lidé.
2: Lest se podařila.
3: Vlákali jsme je do laguny a zasáhli torpédem. Nyní nezbývá, než najít těla.
1: O to stojím ze všeho nejméně.
2: To počká, serke. Tunel ve skále je proražen. Nyní musíme umístit dělo do jeho ústí.
3: Nepřál bych si, aby se ti ničemové potulovali po backcapu.
2: Teď už nám nemohou škodit. Věci došly příliš daleko. Nepřátelská flotila se blíží k backcapu. Nyní je to kdo z koho. V krátkém čase se rozhodne.

0: S poručíkem Davonem jsme se zachránili na rozeklaných skaliscích vnitřního jezera Backcupu. Serké uposlechl Dartigasova rozkazu a plně se věnoval přesunu Rochova bleskometu skalním tunelem. I posádka ponorky se zúčastnila prací. Měli jsme skvělou příležitost k útěku. Jenže nás vedla jiná myšlenka. Musíme najít profesora Rocha.
1: Ale kde ho máme hledat? Podívejte, v profesorově laboratoři se svítí.
2: Nebohý profesor, myslíte, že vás pozná?
1: Má svoje světlé chvilky. Uvidíme. Vejděte první.
3: Teplota 96,3. Tlak 15 atmosfér.
1: Profesore!
3: Co? Cože? To jste vy, Šimone?
2: Skvělé, poznal vás.
3: Jsem moc rád, že vás opět vidím. Musím se vám svěřit se svými obavami.
1: Prosím, pane profesore, jsem vám k službám.
3: Můj dobrodinec, hrabě Dartigas, mi říkal, že se zde potulují nebezpeční lidé, schopní zhatit moji práci.
1: Ach tak.
3: Myslíte, že by někdo byl schopen tak hrozné ničemnosti?
1: Pane profesore, uvědomujete si, co jste vyrobil?
3: No přece fulgulátor, nejsilnější výbušninu všech dob. Vidíte tyto střely? Každá z nich je schopna proměnit ostrov o rozloze Backcupu na prach.
1: I s lidmi. Střelami se nestřílí do ostrovu, profesore. Jejich cílem jsou především lidé.
3: Ovšem, máte pravdu. Byl byste tak laskav a ustoupil stranou. Musím naplnit poslední náboj fulgulátorem.
2: Nemá to smysl, Harte. Ten muž nechápe, co dělá. Musíme jednat.
3: Šimone.
1: Prosím, pane profesore.
3: A kdo je ten mladý muž v modrém stejnokroji se zlatými knoflíky?
1: To je váš přítel.
3: Přítel? Tak proč se na mě tak zvláštně dívá? Jako by mě chtěl zabít. Pohleďte, on má u opasku pouzdro s pistolí. Otevírá je, pistoli vytahuje, míří na mě. Dokážete mi to vysvětlit, Šimone?
1: Ve jménu lidstva, pane profesore.
4: Tak tady jste, inženýre Šimone Harte. A jsem rád, že vás opět vidím, poručíku Davone.
1: Buďte proklet!
5: Vaši zbraně, poručíku.
3: Co má toto znamenat, hrabě?
4: To jsou ti bídáci, o kterých jsem mluvil.
3: Můj přítel Šimon Hart.
4: Vás zradil.
3: Nechce se mi tomu uvěřit.
5: Nestrácej mi čas. Moji muži sestavují díly bleskometu. Čekáme už jenom na náboje a na přesné zaměření.
3: Zde jsou náboje připravené k plnění úkolu. Bude to velký den pro lidstvo.

0: Ukáže se, že jsem měl pravdu, že moje výpočty byly správné.
1: Za potvrzení správnosti zaplatí nevinní lidé životem.
0: Matematika, fyzika, chemie, to jsou vznešená božstva, Šimone. Pouhý život nemá vedle nich žádný význam.
2: To rád slyším, profesore, tak se mi to líbí.
1: Jdeme!
3: Ztrácel jsem poslední naději. Ani tak zkušený voják jako poručík Davon nedokázal vystřelit na bezbraného šíleného starce. A tak zlo nabilo vrchu. Sergejovi pomocníci naložili náboje na vozíky a tunelem je vyvezli k dělu. Inženýr navrhoval naši okamžitou popravu. To byl osudový okamžik.
4: Nemůžeme ty muže nechat naživu.
2: Máte pravdu, Sergej, nechte je odvést a zastřelte je.
3: Sbohem, pane profesore.
0: Kam jdete, Šimone?
2: Věnujme se naší práci, profesore. Bude třeba, abyste nám pomohl se zaměřením bleskometu. Moji lidé ho už nastavili, ale nedokáží...
0: Kam jste odvedli Šimona?
2: Je unavený, pomáhal nám celou noc, potřebuje se vyspat.
0: Šimon je můj přítel a jeho přítel je také můj přítel.
2: Profesor, ještě před chvilkou jste ho nazýval bídákem.
0: Je to můj přítel a přítel přítele je přítel.
4: Hrabě, on zase začíná šílet. Jenomže my ho potřebujeme.
2: Zpropadená situace, kdyby to bylo možné, já bych toho starocha...
0: Přítel! Je to přítel! Všichni jsou moji nepřátelé. A nejhorší je Francie. Ta Francie, kterou jsem vždycky miloval.
2: Tak ho přiveďte, toho jeho přítele.
4: A co poručík Davon?
2: Potřebuju, aby staroch byl klidný a aby spolupracoval. Co na tom záleží? Zabijeme je potom. Všechny.

0: Myslel jsem, že nadešla moje poslední hodina. Poručík Davon kráčel vedle mne, bledý v obličeji, vzpřímený. Bylo na něm vidět, že nelituje ani tak svého života, jakože se nám nezdařilo vykonat to, co jsme si přece vzali. Pětice pirátů s puškami nás doprovodila až na břeh vnitřního jezera Backcupu. Namířili a pak...
1: Nestřílet! Zatím ne. Máte smekla štěstí, Harte. A vy taky, Davone. Uvidíte, jak vaši krajané umírají v mukách. Pojďte. Profesor vás chce mít kolem sebe.
2: Peklu patříte vy, Serke.
1: Nechte toho. Mne nevyprovokujete. Prohrál jste všechno, Harte. Jste obyčejný babral. Proti hraběti D'Artigasovi neznamenáte nic. Jste nula. Nula.
0: Serke se mě snažil duševně zdeptat. Jenže já byl tak na dně, že jsem se hlouběji dostat nemohl. Naděje nezbývala žádná. A jestli jsem v tu chvíli něčeho litoval, pak toho, že Serke popravu přerušil. V jeho doprovodu jsme prošli tunelem až na pobřeží. Tam, na velikém balvanu, stál podivný přístroj. Znal jsem ho v modelech a nákresech. Viděl jsem i jeho díly. Ale teprve teď jsem ho spatřil dohotovený. Rochův bleskomet. Vynález zkázy.

0: Můžete být klidný, profesore, zde vám přivádím vašeho asistenta.
1: Chvála Bohu, dobrý muži. Chvála Bohu. Už jsem měl starost, že jste se mi zase někam zatoulal. Jste neposedný, Šimone. Stokrát jsem vám říkal, že věda vyžaduje plné soustředění.
2: Měli bychom pokračovat v práci, profesore.
1: K vědecké práci patří i trpělivost, mladý muži.
2: Hrabě, já se neovládnu, já mu zakroutím krkem.
0: Klid! Nuže, jsme opět všichni jako jedna veliká rodina. Přistupme k práci.
1: Jsem tak rozrušený. Napadá mě...
3: Ano? Ano? Přemýšlejte.
1: Napadá mě...
3: Co vás napadá, profesore?
1: Je správné, co dělám, Šimone? Řekněte mi, je to správné? Vidím oheň, vidím roztrhaná lidská těla.
0: Profesore, jsou správné vaše výpočty?
1: Co jste to řekl?
0: Inženýr Serke se domnívá, že správné nejsou. Že jste se zmýlil.
1: Nesmysl.
0: Že cesty vašeho uvažování jsou klamné.
1: Serke je hlupák.
0: To tvrdíte vy. Serke říká něco jiného. Že jste pošetilec. A vědecký nedouk.
1: Nedouk. Jen pohledněte. Co vidíte?
0: Pouhý kovový podstavec. Náboje připevněné na lafetách. Jenomže to pořád nic neznamená. Ještě jsme se nepřesvědčili, že ta věc... Není jenom bezcenný kus kovu.
3: Nenechte se vyprovokovat, profesore.
4: Chtějí vás donutit udělat něco, co vám samotnému se příčí.
1: Já vám všem ukážu, co dovede můj vynález.
4: Co teď, Harte? Profesor vystupuje po schůdcích k zaměřovači. Bere do rukou páky. Jak tomu zabránit?
5: A já toho muže chránil. Já mu pomáhal. Bože, odpusť mi.
0: Bůh vám snad odpustí, Harte, ale já ne. Ostatně od této chvíle mocnější než Bůh jsem já.

0: této nesnesitelné vteřiny Thomas Roch zaměřoval bleskomet s pečlivostí botanika, zaostřujícího okulár svého mikroskopu. Ruka se mu ani nezachvěla. Mlčel. Všichni jsme mlčeli. Dívali jsme se na mohutné obrysy křižníků pěti států, které se blížily k ostrůvku. Signalizační vlajky na stožárech vyzývali Dartigase, aby se vzdal. Nikdo z těch mužů na velitelských můstcích netušil, že se na ně optikou zaměřovače dívá smrt v podobě rozcuchaného, šedovlasého starce. Najednou bylo vidět, že profesor strnul. Napřímil se a něco šeptal. Dal bych za to všechny poklady světa, o nichž profesor Roch v záchvatech šílenství mluvil, abych slyšel slova, jež mu plynula sertu.
1: Vlajka. Vidím francouzskou vlajku. Vidím vlajku své vlasti. Francie. Moje ruka je na spoušti bleskometu. Je to páka smrti. Mám přinést své vlasti smrt.
2: Thomasi Rochu, křižníky jsou na dostřel. Palte!
1: Nikdy! Na francouzskou vlajku! Já nikdy nevystřelím!
3: Já vám nařizuji!
1: Nevystřelím!
3: Serke, zmocněte se ho! Bleskomet je zaměřen, stačí jen stisknout páku!
1: Nikdy!
3: To může udělat každý, už profesora nepotřebujeme!
2: Správné rozhodnutí, hrabě! Rochu, okamžitě sestupte! Ne! Nesahejte na závěsná boje! Ne! Davone, pryč odsud!
3: Kryjte se, Harte!

Z ostrůvku Back Cup zbyla jen hromada balvanů. Vše bylo zničeno. Skalní stěny zavalily někdejší rochovu laboratoř. Námořníci, kteří se za krátkou dobu po výbuchu na troskách ostrůvku vylodili, nalezli tělo Thomase Rocha. Nešťastný vědec byl mrtev. Ker Karaje, alias hrabě D'Artigas a jeho pomocník Serke, stejně jako ostatní pomahači, našli smrt a zároveň hrob pod troskami skal. Námořníci nalezli mne i mého přítele poručíka Davona. Skryti za útesem, unikli jsme ničivé smršti. A když nás oba předvedli před kapitána křižníku Tonant, oné francouzské lodi, na niž Thomas Roch zaměřil svůj bleskomet, kapitán se nás zeptal: pánové, co se na ostrově přihodilo? Než abych mu dal vysvětlení, jemuž by neuvěřil, rozhodl jsem se mlčet. Teprve teď, po řadě let, jsem se rozhodl vydat svoje svědectví.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů, ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za Otilou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel kníratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: Černý vítr. Černý vítr začal vát, když se rozednívalo, a já jsem se probudil zmáčený potem. Už ve spánku jsem poznal jeho smutný hlas, jeho černý hlas. Vyklonil jsem se z okna a na zdech, na střechách, na dlažbě ulice a na listech stromů, na nebi nad Posilipem, jsem hledal stopy jeho přítomnosti. Jako slepec, který kráčí po hmatu, otírá se o vzduch a dotýká se předmětů nataženýma rukama, tak si počíná černý vítr. Je také slepý a neví, kam jde. Dotýká se zdí, větví či tváří lidí. Hned je na břehu a hned na kopci zanechávají ve vzduchu a na věcech černý otisk svého lehkého doteku. Nebylo to poprvé, co jsem uslyšel hlas černého větru a hned jsem ho poznal. Probudil jsem se zmáčený potem a vyklonil se z okna. Pátravě jsem si prohlížel domy, moře, nebe a mraky vysoko nad mořem. Poprvé jsem uslyšel černý vítr na Ukrajině v létě roku 1941. Nacházel jsem se právě v kozácké oblasti u Dněpru a jednoho večera mi staří kozáci z vesnice Konstantinovka, kteří si přišli vykouřit dýmku na zápraží domu, řekli: podívej se, tam dole je černý vítr. Umíral den, na konci obzoru se slunce bořilo do země. Poslední růžový a průhledný svit slunce se dotýkal nejvyšších větví bělavých bříz a v této smutné hodině, kdy umírá den, jsem poprvé uviděl černý vítr. Byl jako černý stín, jako stín černého koně. Nejistě bloudil jsem a tam stepí, hned se obezřetně blížil k vesnici, hned od ní postrašeně odbíhal. Něco jako křídlo nočního ptáka se dotýkalo stromů, konňů a psů, rozběhlých kolem si, a ti hned temněli, barvili se nocí. Hlasy lidí a zvířat se zdály být kusy černého papíru, poletujícím ve vzduchu s růžovělem západem slunce. Odešel jsem k řece a voda byla hustá a temná. Pozvedl jsem oči ke koruně stromu a listy byly lesklé a černé. Sebral jsem ze země kámen a ten ležel v mé ruce černý a těžký. Pohled ho nepronikl. Byl jako sedlina na noci. Dívky, které se vracely z polí k dlouhým a nízkým kolnám kolchozu, měly černé a lesklé oči. Jejich volný a svěží smích poletoval ve vzduchu jako černý pták. A přece byl dosud jasný den. Stromy, hlasy, zvířata a lidé, tak černí v dosud jasném dni, se mě dotýkali křehkým ostnem hrůzy. Staří kozáci s vrázčitými obličeji a s pramenem vlasů otočeným kolem vyholených skrání říkali: to je černý vítr, černý veter. A potřásali hlavami, dívající se, jak černý vítr nejistě bloudí sem a tam po stepi jako splašený kůň. Řekl jsem: snad je to stín večera a ten zbavuje vítr do černa. Staří kozáci potřásali hlavou a říkali: ne, to není stín večera, co barví vítr. To černý větěr barví do černa všechno, čeho se dotkne. A naučili mě rozeznávat hlas černého větru, jeho vůni a jeho chuť. Vzali do náruče jehně, dýchli do černé vlny a rovno bylo uvnitř bílé. Vzali do dlaně ptáčka, dýchli do černého hebkého peří a ukázalo se, že kořínky peříček jsou zbarveny do žluta, do červena, do modra. Dechli na omítku domu a pod černým chmířím, které tam zanechal černý vítr, prosvítala bělová pena. Vnořili prsty do černé hřívy koně a mezi prsty jim prosvítala nahnědlá srst. Pokaždé, když černí psi, dovádějící na náměstíčku, proběhli za ohradou nebo zdí a byli tak na okamžik chráněni před černým větrem, zažíhali se rusou barvou, barvou kozáckých psů, ta i hned zasínala, jakmile se znovu ponořili do větru. Jeden stařec nechty vyhrabal ze země bílý, do hlíny zabořený kámen, položil si ho na dlaň a hodil do proudu větru. Vypadal jako zhaslá hvězda. Černá hvězda nořící se do jasného dne. Tak jsem se naučil rozeznat černý vítr podle vůně, která je vůní suché trávy, podle chuti, hořké a silné jako chuť listů vavřínu, a podle hlasu, a ten je úžasně smutný, plný hluboké noci. Následujícího dne jsem jel do Dorogého, vzdáleného 3 hodiny cesty od Konstantinovky. Bylo už pozdě a můj kůň byl unaven. Jel jsem do Dorogého prohlédnout si slavný kolchoz, kde se pěstovali nejlepší koně z celé Ukrajiny. Vyjel jsem z Konstantinovky někdy k 5. hodině odpoledne a počítal jsem, že tam dojedu ještě před setměním. Nedávné deště však přeměnily cestu v jámy plné bahna a strhali mosty přes říčky, již je v tomto kraji hodně, a tak jsem byl stále nucen nastupovat nebo sestupovat a hledat brod. Byl jsem ještě daleko od Dorogého, když se na nejzazším obzoru slunce s temným a hluchým žuchnutím zavořilo do země. Ve stepi slunce zapadá najednou, padá do trávy jako kámen, i se zvukem kamenu narážejícího na zem. Sotva jsem vyjel z Konstantinovky, nechal jsem se doprovázet po dlouhý kus cesty skupinou maďarských kavaleristů, kteří jeli do Stalina. Kouřili z dlouhých dýmek, občas se zastavili a rozmlouvali mezi sebou. Měli měkké a zpěvné hlasy. Domníval jsem se, že se radí, jakou cestou se mají dát. Pojednou se mě však četař, který jim velel, německy zeptal, jestli nechci prodat svého koně. Byl to kozácký kůň, znal každou vůni, každou chuť a každý hlas stepy. Je to můj přítel, odpověděl jsem, já neprodávám přátele. Maďarský seržant se na mě podíval s úsměvem. Je to pěkný kůň, řekl. Mnoho peněz vás však ani nestál. Můžete mi říct, kde jste ho ukradl? Vím, jak se má odpovídat zlodějům koní, a řekl jsem mu, ano, je to pěkný kůň. Běží jako vítr celý den a neunaví se, jenže má lepru. Díval jsem se mu do obličeje a smál jsem se. Má lepru? Řekl seržant. Nevěříš mi? Řekl jsem. Jestli mi nevěříš, dotkni se ho a uvidíš, že od něho dostaneš lepru. Pohladil jsem bok koně špičkou nohy a pomalu, aniž bych se otočil dozadu, jsem odjel. Pěkný kus cesty jsem je slyšel smát se, pokřikovat a nadávat mi. Pak jsem koutkem oka zahlédl, jak se křivolece rozjeli k řece, jeli v sevřené skupině a pohazovali pažemi. Ujel jsem pár mil a potkal několik rumunských jezdců, kteří vyjeli na loupeživý výpad. Přes sedla měli přehozeny hromady hedvábných šatů a beraních kůží, ukradených jistě v nějaké tatarské vesnici. Ptali se mě, kam jedu. Do Dorogého, odpověděl jsem. Docela rádi by mě doprovodili, řekli mi, až do Dorogého, aby mě mohli chránit v případě nějakého nepěkného setkání, neboť stepí, dodali, projíždějí bandy maďarských kořistníků. Mají však už unavené koně. Popřáli mi šťastnou cestu a vzdalovali se kynoucemi občas rukama. Byla už skoro noc, když jsem daleko vpředu zahlédl záblesk ohňů. To už jistě byla vesnice Dorogo. A tu jsem ucítil vůni větru a srdce mi rázem schladlo. Pohlédl jsem na své ruce, byly černé a vyschlé, skoro zuhelnatělé. Černé byly i osamělé stromy, roztroušené sem tam po stepy. Černé byly kameny, černá byla zem. Vzduch však byl ještě jasný. Zdál se být ze stříbra. Poslední ohně dne umírali na nebi za mnou a divocí koně noci mi tryskem z dalekého obzoru na východě běželi vstříc, zvedajíce černá oblaka prachu. Cítil jsem, jak mi po obličeji přišlo černé pohlazení větru, ústa se měl plná černé větrné noci. Ticho, husté a slizké, jako bahnitá voda leželo nad stepí. Sklonil jsem se nad koňský krk a šeptem jsem koni mluvil do ucha. Naslouchal mým slovům, něžně ržál a otáčel ke mně své velké kose oko, své velké temné oko, plné cudného a melancholického bláznoství. Už to byla noc a ohně vesnice Dorogo byly nyní blízko. když jsem náhle zaslechl vysoko nad hlavou lidské hlasy. Zvedl jsem oči. Zdálo se mi, že v tomto místě lemuje cestu dvojitá řada stromů a ty sklánějí větve nad mou hlavu. Neviděl jsem však kmeny ani větve, ani listy, jen jsem kolem sebe cítil přítomnost stromů, přítomnost podivnou. Něco silného v černé noci, něco živého, zazděného do černé zdi noci. Zadržel jsem koně a nastavil ucho. Opravdu jsem slyšel nad hlavou mluvit. V černém vzduchu se ozývaly hlasy. Zněly mi vysoko nad hlavou. Velda, křičel jsem. Kdo je tam? Tam dole přede mnou, na konci obzoru, se po nebi šířil lehký růžový svit. Hlasy mi zněly nad hlavou, byly to opravdu lidské hlasy, německá, ruská, židovská slova. Hlasy byly silné, trochu skřípavé, domlouvali se mezi sebou, místy zněly tvrdě a místy chladně a křehce jako sklo. A často se na dně slov rozbíjeli s cinknutím skla narážejícího na kámen. Zakřičel jsem tedy znovu, Verda, kdo je tam? Kdo jsi? Co chceš? Kdo je? Kdo je? Odpovědělo mi několik hlasů nad hlavou. Red obzoru byl růžový a průhledný jako skořápka vejce. Opravdu se zdálo, že tam za obzorem se pomalu vynořuje sklínu země vejce. Jsem člověk. Jsem křesťan, řekl jsem. Skřípavý smích se vznesl k černému nebi a ztratil se někde daleko v noci. A jeden hlas, silnější než ostatní, zakřičel. Aha, tak ty jsi křesťan. Odpověděl jsem, ano, jsem křesťan. Výsměšný smích mi zazněl v odpověď, přeběhl mi vysoko nad hlavou, vzdaloval se a pomalu zhasínal tam dole v noci. A nestydíš se být křesťanem? Zakřičel hlas. Mlčel jsem skloněn nad koňský krk, obličej ponořen do hřívy. Proč neodpovídáš? Zakřičel hlas. Mlčel jsem, dívaje se, jak se obzor pomalu vyjasňuje. Zlatavé světlo, průhledné jako skořápka vejce, se pomalu šířilo po nebi. Bylo to opravdu vejce, tam dole se rodilo, pomalu vylézalo ze země, pomalu vyvstávalo z hlubokého a černého hrobu země. Proč mlčíš? Zakřičel hlas. A já jsem zaslechl šum. Přeběhl mi kdysi vysoko nad hlavou. Bylo to jako když vítr pohybuje větvemi. Zaslechl jsem šeptání, znělo jako šum listů ve větru a vzteklý smích. A tvrdá slova se rozběhla k černému nebi. Něco jako křídlo se mi dotklo obličeje. Jistě to byli ptáci, byli to velcí černí ptáci, snad havrani probuzení ze spánku se rozlétali, prchali roztahující tučná černá křídla. Kdo jste, volal jsem. Pro lásku boží odpovězte mi. Měsíční svit se šířil po obloze. Bylo to opravdu vejce. Rodilo se tam dole v klínu noci. Pomalu se zvedalo nad obzor. Pomalu jsem viděl, jak stromy lemující cestu vycházejí z noci a rýsují se proti pozlacenému nebi a uviděl jsem černé stíny, které se pohybovaly tam nahoře ve větvích. Výkřik hrůzy se mi vydral z hrdla. Byli to ukřižovaní lidé. Byli to lidé přibití ke kmenům stromů, paže roztaženy do kříže, nohy přeloženy a přibity ke kmenu dlouhými hřeby nebo přivázány drátem otočeným kolem kotníků. Některým padala hlava na prsa, jiní pozvedali obličej a dívali se na rodící se měsíc. Mnozí byli oblečeni do černých židovských kaftanů, jiní byli nazí a hněď jejich těl svítila v chladném světle měsíce. Podoben zduřelému vejci života, jaké v etruských pohřebištích Tarkiny mrtví podepírají dvěma prsty, symbolu plodnosti a věčnosti, vystupoval ze země měsíc, znášel se na nebi, bílý a chladný jako vejce, ozařoval vousaté obličeje, čerň kolem očí, rozevřená ústa a pokroucené údy ukřižovaných. Nadzvednul jsem se ve třmenech a natáhl jsem ruce k jednomu z nich. Nechty jsem se snažil vyrvat hřeby, které jim prorážely nohy. Hlasy plné pohrdání se však kolem mě zvedly a ukřižovaný zařval: nedotýkej se mě, prokladče! Nechci vám ublížit, křičel jsem. Pro lásku boží nechte mě, abych vám pomohl. Hrozný smích běžel od stromu ke stromu, od kříže ke kříži. A viděl jsem hlavy kývat se sem a tam, viděl jsem pohybovat se zarostlé brady. Ústa se otevírala a zavírala a slyšel jsem skřípot zubů. Pomoci nám? Křičel hlas z hůry. A proč? Snad proto, že k nám cítíš útrpnost? Protože jsi křesťan? Tak odpověz. Protože jsi křesťan? A myslíš si, že je to dostatečný důvod? Máš s námi útrpnost, protože jsi křesťan? Mlčel jsem a hlas začal znovu a silněji. Ti, kteří nás přibili na kříž, nejsou snad křesťany jako ty? Jsou to snad psi, koně nebo krysy, ti, kteří nás přibili k těmto stromům? Ach, křesťan. Sklánil jsem hlavu na koňský krk a mlčel. Tak odpověz, jakým právem nám chceš přijít na pomoc? Jakým právem chceš mít s námi útrpnost? Nebyl jsem to já, křičel jsem. Nebyl jsem to já, kdo vás přibil na stromy. Nebyl jsem to já. Vím, řekl hlas s nepopsatelným přízvukem něhy a nenávisti. Vím. To byli ti druzí. To byli ti druzí jako ty. V té chvíli dolehlo zdaleka zasténání. Byl to hlasitý a silný nářek. Byl to mladý pláč, přerušovaný vzlikotem smrti, a poté mumlání začalo doléhat až k nám. Běželo od stromu ke stromu. Udýchané hlasy volali, kdo to je? Kdo to je, kdo to tam umřel? A jiné naříkavé hlasy odpovídaly postupujíce od kříže ke kříži až k nám. David. Samuelův David. David, syn Samuelův. David, David, David. Spolu s tímto od stromu ke stromu opakovaným jménem přicházel zadržovaný vzlikot, křehký a chraptivý pláč a steny a spílání. Křik plný bolesti a vzteku. Byl to ještě chlapec, řekl hlas. Zvedl jsem oči a ve světle měsíce, který nyní už stál vysoko v bílém a chladném zrcadle vejce vznášejícího se na temném nebi, jsem spatřil toho, kdo ke mně mluvil. Byl to nahý člověk, muž s obličejem ze stříbra, vyzáblý a vousatý, paže měl roztažené do kříže a ruce přibité ke dvěma silným větvím, rostoucím přímo z kmene stromu. Upřeně se na mě díval blízkajícíma se očima a pojednou zakřičel: co je to za slitování to vaše? Co chceš, abychom si počínali s vaším slitováním? Pliváme na ně, na to vaše slitování. Já napliváju, já napliváju. Pliju na ně. Pro lásku boží, křičel jsem, neodhánějte mě. Nechte mě, abych vás sejmul z vašich křížů. Neodstrkujte mou ruku, je to ruka člověka. Zlý smích zazněl kolem. Slyšel jsem sténat větve nad hlavou. Děsný šum běžel listím. Ach, křičel ukřižovaný. Slyšeli jste? Chce nás sejmout z kříže. A nehanbí se. Vy nečistá křesťanská raso. Mučíte nás, přibíjíte nás na stromy a pak nám přijdete nabídnout svou útrpnost. Chtěli byste zachránit duši, co? Máte strach z pekla. Neodhánějte mě, křičel jsem. Neodstrkujte mou ruku, pro lásku boží. Chceš nás sejmout z kříže? Řekl ukřižovaný temným a smutným hlasem. A co potom? Němci nás pozabíjejí jako psy. I tebe zabijí. Zabijí tě jako vzteklého psa. Zabijí nás jako psy. Opakoval jsem si v duchu, skláně hlavu. Jestliže nám chceš pomoci, jestliže chceš zkrátit naše utrpení, střel nás do hlavy, jednoho po druhém. Tak proč nestřílíš? Jestliže nás opravdu lituješ, vystřel. Dej nám ránu z milosti. Tak proč nestřílíš? Máš snad strach z Němců, že tě zabijí, protože jsi nás litoval? Tak mluvil a upřeně mi hleděl do očí a já jsem cítil, že ty černé oči mě probodávají. Ne, ne, křičel jsem. Slitujte se nade mnou. Nežádejte to po mně pro lásku. Pro lásku Boží, nežádejte na mě podobnou věc. Nikdy jsem nevystřelil na člověka, nejsem vrah. Nechci se stát vrahem. V pláči a křiku jsem tloukl hlavou do koňského krku. Křižovaní mlčeli, slyšel jsem je dýchat. Chraptivý sykot jim unikal mezi sevřenými zuby. Cítil jsem na sobě tíhu jejich pohledů, cítil jsem, jak mi jejich palčivé oči spalují obličej zaplavený slzami, jak mi pronikají hluboko do srdce. Zabij mě, jestliže mě lituješ, křičel ukřižovaný. Střel mě do hlavy, střel mě do hlavy, slituj se nade mnou, pro lásku Boží zabij mě. Zabij mě, pro lásku Boží. S bolestí a v pláči, jen s námahou pohybuje pažemi, na níž mi ležela obrovská tíha, položil jsem ruku k boku, uchopil pažbu pistole. Pomalu jsem zvedl loket, vytáhl pistoli z pouzdra, postavil jsem se ve třmenech, levicí jsem se zachytil hřívy, abych nesklouzl ze sedla, tak jsem byl sláb. Ohlušen a zdrcen hrůzou, pozvedl jsem pistoli a namířil jsem ukřižovanému do tváře. A v tom okamžiku jsem se na něj podíval. Viděl jsem černou díru jeho bezzubých úst, křivý nos s chřípím plným usazené krve, rozcuchanou bradu a černé, blízkavé oči. Ach, prokladče, zakřičel ukřižovaný. To je tedy to vaše slitování, nic jiného neumíte dělat, zbabělci. Přibijete nás na stromy a pak nás zabijíte ranami do hlavy. Takové je tedy vaše slitování, zbabělci. Dvakrát, třikrát mi plivl do obličeje. Klesl jsem zpět do sedla a hrozný smích zatím běžel od stromu ke stromu. Kůň, povzbuzen ostruhami, se rozběhl vpřed, dal se do klusu. A já jsem se skloněnou hlavou a oběma rukama se držel hrušky sedla, abych nespadl, projel pod ukřižovanými a každý z nich po mně plival a křičel: Zbabělče, prokladý křesťane. Cítil jsem, jak mi plivance padají na obličej a na ruce a zatínal jsem zuby, skloněn nad koňský krk v dešti plivanců. Tak jsem se dostal až do Dorogého a spadl ze sedla do náruče několika italským vojákům, kteří byli v té stepi ztracené vsi posádkou. Byli to kavaleristi z lidického regimentu a velel jim podporučík od někud z Lombardie, mladičký, skoro ještě dítě. V noci mi stoupla horečka a až do rána jsem blouznil. Mladý důstojník u mě bděl. Nevím, co jsem v horečkách volal, když jsem však znovu přišel k vědomí, řekl mi, že na hrozném osudu o něk nešťastníků nenesu žádnou vinu a že právě toho rána německá hlídka zastřelila nějakého vesničana, když ho přistihla, jak dává ukřižovaným pít. Začal jsem křičet: Nechci už být křesťan, křičel jsem. Hnusí se mi být křesťanem, zbabělým křesťanem. A házel jsem sebou, aby mě pustili, abych mohl jít a dát napít těm nešťastníkům, avšak důstojník a dva jeho muži mě pevně drželi na lůžku. Dlouho jsem se bránil, dokud jsem neomdlel. Když jsem se probral k vědomí, byl jsem znovu přepaden vysokou horečkou a blouznil jsem celý den i následující noc. Příštího dne jsem zůstal na lůžku příliš sláb, abych mohl vstát. Oknem jsem se díval na bílé nebe nad žlutou stepí, na zelené mraky vzadu za obzorem. Naslouchal jsem hlasům sedláků, vojáků, kteří chodili před plotem zahrady. Toho večera mi mladý důstojník řekl, že proti těmto hrozným věcem nemůžeme nic dělat a že se tedy musíme snažit zapomenout na ně, nechceme-li se zbláznit. A dodal, že kdybych se cítil líp, doprovodil by mě příštího dne na prohlídku do rožského kolchozu a slavné koňské stáje. Poděkoval jsem mu za jeho ochotu a řekl jsem, že se chci co nejdříve vrátit do Konstantinovky. Třetího dne jsem stál z lůžka a s mladým důstojníkem jsem se rozloučil. Vzpomínám si, že jsem ho objal a objíma jeho, že jsem se chvěl. Třeba, že jsem byl vyčerpán, vylezl jsem do sedla a doprovázen dvěma jezdci, odjel jsem brzy odpoledne do Konstantinovky. Vyjeli jsme ze vsi drobným klusem. Když jsme se dostali na cestu lemovanou alejemi stromů, zavřel jsem oči, zatěl koni ostruhy a tryskem jsem se rozjel mezi dvě hrozné řady ukřižovaných. Seděl jsem skloněný nad sedlem, se zavřenýma očima, zatínal jsem zuby. Pak jsem přitáhl koni otěže. Co znamená toto ticho? Křičel jsem. Proč je tu ticho? Poznal jsem to ticho. Otevřel jsem oči a rozhlédl jsem se. Ti strašliví Kristové viseli nehybně na svých křížích, měli vytřeštěné oči, do kořán otevřená ústa a upřeně se na mě dívali. Černý vítr běhal sem a tam po stepě jako černý kůň pohyboval hadry, které zakrývaly ta ubohá, zmučená a pokroucená těla. Pohyboval listy stromů, z větve se však neozval ani ten nejmenší šelest. Černí havrani seděli nehybní, mrtví na ramenou a upřeně se na mě dívali. To ticho bylo hrozné. Světlo bylo mrtvé, vůně trávy, barva listů, kamenů, oblaků putujících po šedivém nebi, na dně nezměněného, prázdného, ledového ticha. Všechno bylo mrtvé. Pobídl jsem koně a ten se rozběhl. Prchal jsem v pláči a křiku stepí v černém větru, který v jasném dni pobíhal sem a tam jako slepý kůň.
1: Jan Welzl, Hrdinové ledového moře. Proč vlastně vyhledáváme vražedné průchody mezi ledovým srázem a vodním kanálem? Lehká odpověď. Po hrozném trmácení zahneme konečně za poslední ledovou hranu a tu leží před námi hladina protáhlého jezera a na ledových březích vidíme tisíce a tisíce tuleňů, mrožů a jiné vodní zvěře na kilometry daleko, jako by tu ležela obrovská pobytá armáda. Tak leží hlavami k vodě a vyhřívají se na slunku. Mezi tulení a mroži bývají i mořské krávy, mořští koni, mořští sloni, někdy i čertova ryba, příšerná obluda, postrach všech polárníků. Je to pohled nevídaný, jaký zhlédnout nebylo dopřáno mnoha lidem na zemi. Ta zvířata leží tiše, ani se nepohnou. Někdy tu odpočívají celý den a celou noc, než jdou zase do vody. Z jedné strany jsou chráněna ledovým srázem, vysokým 50 až 200 metrů, takže je hrozně obtížno dostat se k ním zezadu. Mnoho odvážlivců se pokusilo drápat se po hřbetě ledové planinky, aby přepadli armádu zezadu. Ale viděl jsem často, jak se svezli na nakloněné hladké rovině, projeli bleskem mezi těly překvapených zvířat, voda se

0: nebezpečí přitom valného není. Tuleni se jenom zvědavě dívají, jak jejich druhové padají pod našimi ranami. Ale přece jen jsem jednou viděl, jak můj přítel, který se pustil mezi mrože, byl jedním samcem napaden. Mrož mu probodl klem levé stehno, takže ubožák na ledě vykrvácel.
1: Často jsme pozorovali také lední medvědy, jak loví tuleně a mrože. Medvěd pluje v jezeře, jenom čenich mu čouhá z vody, pluje neobyčejně tiše, při přílivu vystoupí nenápadně na té straně, kde stádo neleží, pak ho obejde zezadu a takto přepadá zvířata, která v tu stranu nevidí, protože hledí k vodě. Vrhne se mezi ně a fackuje je předními tlapami, takže ta zvěř lítá na všechny strany. Tak jich ubije při jednom útoku 5, 10 i 15. A my jsme opodál za krou a válíme se smíchem. Malý tuleň, asi do 3 měsíců, má znamenité maso, protože do té doby se živí mateřským mlékem.
0: Ale jak se začne po 3 měsících živit rybami, maso počne páchnout rybým tukem.
1: Proto jedí bílí polárníci z tuleňů a mrožů jenom játra, mozek a ledviny.
0: Ostatek je šmejt, kterým se živí eskimáci. Jejich žaludek snese svinstvo, které by bělocha zabilo.
1: Tuleního a mrožího sádla užívají eskimáci jako paliva, jako potravy i jako medicíny. Velké zásoby tuku odesílají do Japonska a do Číny, kde se prý tuk zpracuje v chemických továrnách na nejjemnější léčiva. Tuku mají tato zvířata nejvíce na jaře, když lovci právě přicházejí na sever.
0: Tehdy jsou tak tlustá, že jsou vlastně skoro jenom sám tuk. Tak se vykrmila rybami.
1: Mrožího sádla je ovšem spousta, vždyť někteří mroži jsou přes 14 stop dlouzí.
0: Sádlo chutná zvláště eskimačkám.
1: Někdy se však ani nenamáháme lovit tuto zvěř, zvláště máme-li dosti zvěře s kožešinou. Ta totiž váží málo a nezatěžuje tak saně, kdežto z tuleni a mroži je cesta zpět obtížná. Koburky jsou příliš naplněné a 15 psů má co dělat, aby tento náklad rychle táhlo.
0: Máme-li dosti kožišin, bereme tuleně jenom jako potravu pro psy na zimu. Obyčejně jich na ledě nestahujeme, protože na to není kdy. Zvíře se jenom otevře a vnitřnosti se vyhodí. Sežerou je buď zase tuleni a mroži, nebo lední medvědi.
1: Ulovíme-li hodně tuleňů a mrožů hned na počátku cesty na sever, netaháme se s nimi ovšem, nýbrž rozsekáme zvířata a maso ukládáme ve sněhových horách do děr, kde se pro ně zpět zastavíme. Hlavní zásadou při pochodu je nebrat sebou zbytečné přítěže. Všichni si na cestě vzájemně pomáháme. Jedeme si často naproti, abychom pomohli opozdilci a abychom společně všichni co nejdříve dosáhli hranice ledového moře nebo vodní cesty, kde čeká loď. Nezahálíme ani cestou zpět, když jsou už koburky plné a nelze už lovit. Eskimáci rozřezávají tulení kůže, z nichž pak dělají doma lana nejrůznější síly.
0: Takové lano z tulení kůže bývá často ohromně silné.
1: Kromě toho se šijí z tulení kůže zvláštní pytle pro děti, které matka nosí sebou na zádech. Také ve výrobě sítí z kůží jsou eskimáci mistry.
0: Často jsem se divil nebeské trpělivosti, s níž eskimačka plete celý svůj život sítě 100 metrů dlouhé a dokonale pevné. Vždycky jsem si říkal, že to ani nejsou lidé. Já bych se u takové práce zbláznil.
1: Muži zase po návratu vaří tulení tuk ve zvláštním plechovém kotlíku.
0: Ty sem přivážejí velrybářské lodi ze Spojených států. Kotlík se pověsí na třínožku, přikládá se a olej pěkně kape.
1: Mrože rozsekávali moji eskimáci vždycky na ledě. Na místě, protože celého nemohli naložit na saně, byl příliš těžký.
0: Protože jsem viděl, že takto ztrácíme mnoho času, přemýšlel jsem,

Jak si počínat, aby dlouhé rozsekávání odpadlo? Konečně jsem na to přišel. Vzal jsem saně, uprostřed saní vedl dlouhý pevný provaz, který jsem obtočil kolem mrože. Pak jsem šel, vypřáhl jsem psy, provaz obtočil kolem silného kruhu, zapřáhl jsem do kruhu psy, pozdvihl jsem dlouhé saně, podepřel jsem si jejich předek pevně o koleno, zadek saní přistrčil k mroži a teď na můj povel 25 psů zatáhlo. Mrož se pomalu vytahoval na saně takto vzepřené a když se už saně začaly převažovat a tlačili mě pořádně na koleno, uskočil jsem, saně klesly, mrož byl však větší částí již na nich a bylo už lehké postrčit ho tam celého. Když jsem tento kousek ukazoval eskimákům poprvé, tančili kolem mne jako blázni. Sami toho však nedovedli, protože byli příliš slabí a pod tíhou by se jim byla zlomila noha. Zavolal jsem polárníky a ukazoval jsem jim tento kousek znovu. Stáli a dívali se a když jsem nakonec odskočil a mrož ležel na saních, vykřikli: u čerta, ty jsi chlapík! A kolem se neslo řvaní: Bismarck, Bismarck! Od té doby užívají polárníci tohoto způsobu nejenom při mrožích, ale i při ledních medvědech. Mezi tuleni a mroži leží také někdy zvířata podobná mrožům, jenže mnohem větší. Říkali jsme jim mroži obrovští. Jsou velcí jako pořádná světnice, chlupatí jako černá velryba, pokrytí jakoby koňskými žíněmi a mají dosti dobré maso. Z jejich kůže se dělají dna nejsilnějších koburuků. Sádla a masa je z takového zvířete až 10 000 kilo. Tohoto tvora však není možno ubít klackem, protože je příliš ohromný. Přitom však rychlý a nebezpečný. Střílíme ho obvykle střelami dum-dum do hlavy. Kdyby se lovec spustil mezi stádo tuleňů a mrožů a uviděl tam ležet tohoto mrože obrovského, musí dát velký pozor, protože zvíře se hned proti němu pustí. Několik velrybářských kapitánů mě vypravovalo o prasmutných zkušenostech s těmito zvířaty. Jedné výpravě došla vhodná munice, lovili nedostatečnými zbraněmi a nakonec se námořníci odvážili na podobného mrože s klackem. Ale zvíře se na jednoho lovce vrhlo a zřídilo ho svými kly tak, že vypustil ducha na místě. Sám jsem však nic podobného nikdy neviděl, proto to nemohu tvrdit s jistotou.

Na lvtuleňů, mrožů, lvounů a jiné mořské polární zvěře jsme také zajížděli do třetí velké vodní cesty, totiž do severovýchodní. Začíná severně od ostrova Herschelova a táhne se asi 50 až 100 kilometrů západně od pustých ostrovů nad severní Kanadou, až se ztrácí severně od mysu Columbia. Nedaleko tohoto mysu jsem byl celkem 4krát. Zde dosáhla naše malá loď 89. stupně a 69. minuty severní šířky, což byl nejsevernější bod, jakého jsem vůbec kdy dosáhl v této cestě za svého pobytu na severu. Ale to neplatí za nějaký výkon. U nás se čítá jenom, jak se kdo dostane vysoko po ledě vlastníma nohama, nikoli lodí. No a v těchto vysokých šířkách jsme našli takovou spoustu tuleňů a mrožů, že jsme vůbec nevěděli, co s nimi. Krajiny kolem severovýchodní vodní cesty jsou velmi málo prozkoumané nebo vůbec ne. Touto vodní cestou se však jede rychleji než severozápadní vodní pasáží, protože tu není tolik ledové tříště. Lidí tu ovšem taky není. Málo kdy jsme narazili na eskimáky, kteří tu lovili. Na východ od konce naší cesty bylo místo zvané Ledový průsmyk. Tudy prý vede cesta na grónskou stranu, ale tam jsem nikdy nebyl. Jako lovci jsme neměli pokdy na podobné badatelské kousky, při nich člověk přijde o hlavu vždycky, nestojí-li mu štěstí pořád po boku. Ale nejčastěji bylo naše loviště severně od země Františka Josefa nebo poblíž těchto ostrovů. V kanálech v blízkosti tohoto souostroví je dosti nebezpečná plavba právě proto, že je tu mělko. Na jižní straně této pusté země je vidět holé skály, ale přesně popsat tyto ostrovy nebo nakreslit jejich mapu je těžké, protože kolem dokola je sám led. A tak člověk na mnoha místech nemůže vůbec říci ani přibližně, kde končí pevnina a začíná moře. Na severní straně této země, na zemi Rudolfově, zemi kapitána Weyprechta a Playera, tam je věčný a věčný led a skaliska je vidět jenom tam, kde polární vichřice vyžrala led i sníh a ještě hluboko do skal. Kolem Rudolfovy země jde při plavbě vždycky o krk. Zde jsou při přílivu i odlivu hrozné víry. Z jara, když se počne led lámat před příchodem vysokého jarního příboje, pluje kolem ostrovů neproniknutelná ledová tříšť. Severně od těchto ostrovů a kanálů, na nápadnějších výspách, jsme objevili někdy značky různých výprav. Saně se zamrzlým bělochem nebo eskimákem. Pamatuji se, že takový pomník byl na 85. stupni a 63. minutě. Tam bylo zaznamenáno datum 1884. Na 85. stupni a 30. minutě byl jiný pomník. Zmrzlý eskimák a datum 1904. My jsme na jedné výpravě také postavili pomník. O saně zaražené v ledu byl opřen tuleň, který se díval k severní točně. Do těchto míst jsme zajížděli někdy z figurínu už v březnu nebo v dubnu. Jedeme sem asi 14 dní, ale to se cestou zdržujeme sbíráním padlé zvěře. Lodí jedeme odtud týden bez zastávky. V těchto končinách jsem byl také několikrát s velrybářskými loďmi na lobu velryb. Těchto obrovských zvířat žije dnes v polárních mořích už mnohem méně než před půl stoletím. Staří polárníci mě často vypravovali, kolik velryb bylo vidět v těchto chladných vodách, dnes, že jich není ani desetina. Je to pravda. V posledních letech mého pobytu na severu bylo už i velrybářských výprav méně, protože přibývalo případů, že kapitán na takovém lovu o všecko přišel. Velryb je několik druhů. Nejmenší je velryba bílá, ta je asi 8 metrů dlouhá. Mnohem větší je šedá velryba, největší pak černá, která je dlouhá skoro 30 metrů a znamená pro lovce velké bohatství. V orvaňu je dnes v polárním moři velmi málo.
Viděl jsem za těch 30 let jediného v Orvaně. Toho chytili poblíž Nome u Aljašky. My jsme lovili hlavně černé velryby. Obyčejně jsme chytili na takových výpravách 2 až 3, jednou dokonce 6. To bylo nejvíc. Úlovek jsme vyměňovali po ostrovech mezi Eskimáky za kožešiny. Velryba znamená bohatství, to je pravda. Ale získat toto bohatství je vždycky víc nebo míň náhoda. Mně bylo milejší získat bohatství pomaleji, ale bezpečně. Proto jsem vždycky raději kladl pasti na kožešinovou zvěř nebo sbíral zvířata ubitá polárními bouřemi, rozhazoval otrávené maso a vybíral mladé ze sněhových děr. Proti skvělým kožešinám zvěře v ledovém moři jsou i báječné kožešiny zvěře kanadské a aljašské jen utěrkami na prach. Hned 3 druhy polární zvěře. Hamoliny, chocholiny a anuliny, navzájem velmi podobná zvířata, mají sněhobílou kožišinu, která se platila ve výměném obchodě 400 až 600 dolarů. Někdy najdeme desítky i 100 kusů utlučené zvěře. Tady zvíře neschnije. Kde je bouře a kde padlo, tam je najdeme a kožišina není porušena. Může tu ležet dokonce i několik let. Se stahováním zvěře se nezdržujeme, tato práce nás čeká teprve doma. Když zvíře dobře rozmrzne, stahuje se prostě rukama, ale když není dosti změklé, tak se pověsí na kůli s roztaženýma nohama hlavou dolů, jako prase u řezníka, kůže se na nohách rozřízne,